0: Ale ten evropský pilíř na to a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
2: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
3: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Podle Vučiće by se měly odehrát příští rok. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Léky na bolest, horečku, zažívací potíže nebo proti alergiím, to všechno patří do základního vybavení lékárničky Na cestu, nehledně na to, jestli je cílem Evropa nebo třeba jihovýchodní Asie. Užitečné jsou taky náplasti, obinadla nebo další vybavení, vždy ale záleží na destinaci. Doporučuje to Hana Schneiderová z lékárny fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
4: Potřebujete léky na to, abyste nějaké vyřešili běžné problémy a na to, abyste zvládli se k tomu lékaři dostat. Nebo pokud nějaký úraz, že jo, na horách, tak než přijde nějaká pomoc.
1: K pravidelně užívaným lékům je dobré nezapomenout ty proti bolesti, na nevolnosti nebo střevní potíže. Fotbalisti Anglie porazili na světovém šampionátu Panamu 2-0 a ovládli tabulku skupiny L. Harry Kane přispěl k triumfu jednou brankou a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. 11. trefou překonal rekord Garyho Linekera. Ze druhého místa postupuje do play-off Chorvatsko. To si poradilo 2-1 s Ghanou, které se ale vyřazovací boje budou v zámoří týkat také. Ještě než od 4 hodin ráno českého času změří síly Argentinci s Jordánci a Alžířani s Rakušany, rozhodne se o postupujících ve skupině K, hlásí se Karel Schamberger.
5: Aktuálně zápas Kolumbie-Portugalsko ve 33. minutě 0-0 v souběžně hraném duelu mezi Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem vedou Uzbeci a to 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Bezpečí na D7 u Prahy a nehoda na Kladensku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy jede auto proti správnému směru jízdy. Pozor, dejte. Zhruba od exitu 18 Slaný Knovíz, ještě jednou D7 před Prahou, auto v protisměru. Na dálnicích hlavních tazích teď nehody hlášeny nejsou. Na Kladensku stále pomaleji na silnici 606 z Tuchlovic do Kamenných Žehrovic u dolu. Varovalo osobní auto a z vozidla se po nehodě kouřilo. A na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Tasov v noci postavili nové omezení mezi kilometry 155 až 154 je zavřený pravý pruh. Podobné omezení je v místě i směr Brno, jede se zúženými pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Na mnoha místech zažíváme další tropickou noc, teploty klesají na 23 až 18 stupňů Celsia. Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia, v Polabí a po Ohří výjimečně až 42, na horách kolem 32 stupňů Celsia. Nezapomeňte taky na výstrahu před požáry, nerozdělávejte oheň v přírodě a neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Spor Navrockého a Zelenského může pohřbít bratrské vztahy Polska a Ukrajiny.
9: Proč Ukrajina přitvrzuje ve vztazích s Běloruskem?
8: Bývalý ruský politický vězeň Ilja Jašin založil v exilu politickou stranu.
9: Nájemní vojáci z Jižní Ameriky bojují na straně Ukrajiny proti Rusku.
8: Proč Bulharsko blokuje uvalení sankcí na patriarchu Kirila?
9: Taková jsou témata následujícího pořadu.
8: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
9: Od mikrofonu vás vítají
8: Šárka Feniková
9: a Lukáš Matoška.
7: Svět ve 20 minutách.
8: Polský prezident Karol Navrocký minulý pátek oznámil, že odebere Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, řád Bílé orlice. Byla to odpověď na skutečnost, že ukrajinský prezident nazval jednu z elitních jednotek ukrajinských speciálních sil po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války dopouštila masakru civilního polského obyvatelstva na Volyni, píše v komentáři na stránkách deníku Řeč Pospolita Michal Šuldřínsky.
9: V projevu doprovázejícím své rozhodnutí polský prezident mimo jiné prohlásil, že se Polsko nesmí zpronevěřit paměti a rezignovat na důstojnost svých obětí. Autor komentáře uznává, že Navrockého historické argumenty jsou místy sformulované trefně. S odebráním vyznamenání ukrajinskému lídrovi však nemají žádnou logickou spojitost.
8: Krok Navrockého totiž v žádném případě nepřiblíží uctění památky obětí volyňského masakru. Zelenského gesto sice skutečně poškodilo polsko-ukrajinské vztahy a Varšava musí vhodným způsobem vyjádřit svůj protest. Ale uštědřit ráno samotnému ukrajinskému prezidentovi může vést jen k eskalaci sporu.
9: V zápětí poté, co Navrocký oznámil svoje rozhodnutí, vrátil řád za zásluhy Polské republiky ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha. Po něm se řádu Bílé orlice vzdali hned tři bývalí ukrajinští prezidenti. Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Petro Porošenko.
8: Spor tedy zjevně eskaluje a nebylo by divu, kdyby se práce na hledání, exhumaci a důstojném pohřbívání ostatků obětí z Volyně definitivně zastavilo. Dá se totiž očekávat, že konflikt znemožní pokračovat ve výzkumné práci polských historiků na místech masových poprav.
9: Pokud se práce na připomínání obětí ukrajinské povstalecké armády zastaví, vinu za to ponese Navrocky. V tomto směru se sám zpronevěří tomu, co říkal, když rozhodoval o odebrání vyznamenání Zelenskému, totiž že paměť na oběti je morální povinností polského státu.
8: Krok Navrockého má také reálný mezinárodní kontext. Vybral pro oznámení svého rozhodnutí ten nejhorší možný okamžik. Po útoku na Kyjevo-Pečerskou lávru provedla Ukrajina bravurní útok na Moskvu a okolí, který zničil důležité rafinérie a zahalil ruské hlavní město dýmem. Reakcí polského prezidenta na tento spektakulární úspěch je pokárání Zelenského.
9: Taky podle dalšího komentátora deníku Řeč Pospolita Boguslava Chraboty bylo rozhodnutí Navrockého motivované především vnitropoliticky. Zahraniční politika podle něj pro polského prezidenta nehraje roli.
8: Od chvíle, kdy zmizel ze scény jeho spřízněnec Viktor Orbán, se Navrocky spoléhá jen na Washington. Pohled na Evropskou unii má stejný jako americký viceprezident J.D. Vance a jeho šéf v Bílém domě. 27 je pro něj hnízdo levičáků a nemá smysl se jí zabývat. Už vůbec ho pak nezajímají negativní reakce Paříže, Berlína či Londýna na to, že podněcuje politickou konfrontaci mezi Varšavou a Kyjevem.
9: Navrocky se řídí heslem Polsko a Poláci především. Pro Evropskou unii Západ ani zbytek světa v jeho úvahách nezbývá místo. Zároveň se však opírá o to, že tento pohled s ním sdílí většina Poláků. Odebrání vyznamenání Zelenskému podpořila v průzkumech víc než polovina respondentů. Proti jich bylo jen 35%. O pohledu na státní zájem průzkumy nic neříkají.
8: Důsledky aféry mohou být přitom pro Polsko katastrofální. Nejspíš budou znamenat konec snah proměnit evropskou skupinu E3 v E4. Paříž, Londýn a Berlín totiž své postoje vůči Kyjevu nezmění. Zdá se tak, že se Varšava z proukrajinské evropské čtyřky sama dobrovolně vyloučila.
9: Potvrzuje to fakt, že Zelenský zrušil svou účast na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. To je zjevná odveta Navrockému, ale zároveň totální fiasko celého projektu. Nemůže tomu zabránit ani přítomnost ukrajinské premiérky a poloviny ukrajinské vlády.
8: Komentátor Chrabota přitom zdůrazňuje, že část viny je i na straně ukrajinského prezidenta. Zelenský podle něj hned dvakrát podcenil Polsko a Poláky. Poprvé, když nazval speciální jednotku jménem hrdinů ukrajinské povstalecké armády, musel moc dobře vědět, jak to bude přijato za Vyslou, ale nepřikládal tomu význam.
9: Po druhé to udělal, když obdržel jasné a četné signály, že Polsko očekává nějaké drobné vstřícné gesto, které by situaci uklidnilo. Nikdo ve Varšavě neměl velká očekávání, ale Zelenský se nezmohl ani na to.
8: Zelenský tedy nese svůj díl viny na tom, co se nyní zdá nevyhnutelné, a to je zhroucení vztahů mezi Kyjevem a Varšavou. Pokud si ukrajinský prezident myslí, že na tom nezáleží, je to z jeho strany velký omyl. Válka totiž jednou skončí a i jemu bude vyčítáno rozhodnutí, v jehož důsledku ztratil srdce Poláků a úplně zbytečně postavil mezi dva velké národy kámen. Uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita Bogusław Chrabota.
9: Volodymyr Zelenský dal minulý týden Alexandru Lukašenkovi ultimátum. Běloruské vedení musí do týdne demontovat retranslátory, které pomáhají uskutečňovat útoky ruských dronů na ukrajinské území. Pokud tak neučiní, postará se o to ukrajinská armáda, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik a odborník na východní Evropu Baláš Jarábik.
8: Prohlášení následovalo po setkání Zelenského s lídriní běloruské opozice Světlanou Cichanovskou a je dalším důkazem toho, že Ukrajina ve vztahu k Bělorusku hodlá přitvrdit. Jestliže v prvních letech války se ukrajinské vedení vyhýbalo prudkým gestům, aby se vztahy s Minskem nevyhrotily, teď se objevilo hned několik faktorů, které nutí Kyjev změnit pozici.
9: Ukrajina stále považuje Bělorusko za část ruské vojenské infrastruktury a jeden z nástrojů ruského nátlaku. Kromě jiného Kyjev Minsku vyčítá, že umožňuje ruským operátorům dronů využívat zařízení poblíž ukrajinské hranice.
8: Tyto obavy ještě narostly po rusko-běloruských květnových manévrech, v níž byly použity prvky ruských strategických ozbrojených sil a jaderné výzbroje. Není vyloučené, že ruské taktické jaderné zbraně byly v Bělorusku umístěny natrvalo, což by zemi ještě více připoutalo k vojenské politice Ruska.
9: Riziko eskalace válečného konfliktu mimo území Ukrajiny tedy narůstá. Čím dál víc dronů překračuje hranice zemí sousedících s Ukrajinou, včetně Běloruska a zemí Severoatlantické aliance. Nic na tom nemění tvrzení Minsku, že drony na běloruské území záměrně posílá Kyjev, upřesňuje Jarábik.
8: Při tvrzení ukrajinské politiky vůči Kyjevu však podle něj není jen odpovědí na bezprostřední hrozbu. V Kyjevě totiž také rostou obavy z rodící se spolupráce mezi Spojenými státy a Běloruskem a z pokračující vojenské integrace Moskvy a Minsku.
9: Stále zjevnější dialog mezi Minskem a Washingtonem může časem vést k normalizaci vztahů obou zemí. Důvodem změny americké politiky byla skutečnost, že sankce uvalené na Bělorusko po roce 2020 nezpůsobily kýžené politické změny. Trumpova administrativa začala hledat nové cesty, jak osvobodit politické vězně, získat zpravodajské informace a snížit ruský vliv na Bělorusko.
8: Do budoucna nelze vyloučit ani osobní setkání Donalda Trumpa s Alexandrem Lukašenkem. Mohlo by ho doprovázet propuštění 600 politických vězňů, kteří jsou doposud za mřížemi. Přesto proces obnovy americko-běloruských vztahů zůstává vratký, především vzhledem k závislosti Minsku na Moskvě a sankcích uvaleným na Bělorusko v souvislosti s válkou na Ukrajině.
9: Evoluce ukrajinské politiky vůči Bělorusku je taky důsledkem nárůstu sebevědomí Kyjeva. Jestliže dřív se spoléhal především na ochranu Západu, dnes se sám stává subjektem regionální bezpečnosti.
8: Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, ukrajinská společnost tento posun podporuje. Celých 40% Ukrajinců považuje svou zemi za jednu z nejvýznamnějších v Evropě. Téměř 3/4 se domnívají, že ukrajinská armáda nebrání jen vlastní zemi, ale celou Evropu. Většina dotázaných je také proto, aby Ukrajina poskytla pomoc svým sousedům v případě napadení ze strany Ruska.
9: Takové nálady posilují přání Kyjeva podílet se na formování nové architektury regionální bezpečnosti. A to i přes všechna strukturní omezení, která představuje především závislost na západní finanční a vojenské pomoci, narůstající únava společnosti či nejistota v otázce evropské integrace.
8: Tvrdší linii ve vztahu k Bělorusku Ukrajina zaujala také proto, že chce mít vliv na budoucí vztahy Evropské unie s Moskvou a Minskem. Obává se, že individuální zbližování Evropy s Běloruskem by se do budoucna mohlo stát prologem k přehodnocení vztahu s Ruskem v kontextu širšího regionálního uspořádání.
9: Kyjev si zkrátka s Běloruskem spojuje daleko širší strategickou otázku ohledně toho, co se stane základem budoucího evropského uspořádání. Může to být jak zadržování Ruska, tak řízená koexistence s ním. Bělorusko se už dnes stává cvičištěm, kde se budou tyto možné strategie v nejbližší době testovat. Uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik Baláš Jarábik.
7: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Před dvěma týdny se v Berlíně odehrál ustavující sjezd nové politické strany Mírové Rusko, založené představitelem ruského exilu. Její zakladatel, bývalý moskevský zastupitel a politický vězeň Ilja Jašin, v úvodním projevu prohlásil, že strana sice vzniká v zahraničí, ale nejedná se o emigrantský projekt. Jejím skutečným cílem je totiž převzít vládu v Rusku. Uvádí v reportáži na svých stránkách ruská redakce německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
9: Na ustavujícím sjezdu strany Mírové Rusko, kterého se zúčastnilo víc než 100 delegátů, byly přijaty stanovy strany a stranický manifest a byl taky zvolen její první předseda, jímž se stal právě Jašin. V důsledku celé řady pozměňovacích návrhů a živých diskusí při tom hlasování probíhalo až do ranních hodin.
8: Chtěla bych uklidnit ty, kdo mají dojem, že se děje něco nesprávného. Právě takovéto spory představují živý politický proces. To, že se objevilo místo, kde se ruští občané mohou svobodně přijít a hlasovat, je skvělé a musíme si toho vážit. Cituje Deutsche Welle Leonida Volkova z Fondu boje s korupcí, který byl na sjezd nově založené partaje přizván jako host.
9: Za návrat politiky v běžném slova smyslu označil založení strany Mírové Rusko taky další z delegátů sjezdu, Alexander Meňukov. V lidech, kteří se nuceně ocitli v exilu, se podle něj probudil hlad po politických debatách a běžné stranické práci. Právě navrhování kandidátů do předsednictva strany, spory o podobu hlasovacího lístku a další zdánlivě podružné formality dodali ustavujícímu sjezdu punc návratu k reálné politice.
8: Podstatným a přitom reálným cílem nově založené strany se podle Jašina má stát pomoc protiválečně smýšlejícím Rusům, kteří se ocitli v zahraničí. Další metou je navázání kontaktu se západními zeměmi a vznik politického zastoupení, jež by hájilo zájmy těchto ruských emigrantů.
9: Jašin chce dosílit toho, aby představitelé strany na různých úrovních získali postavení, které by jim umožnilo tento základní program uskutečňovat. Jako příklad uvádí možnost integrovat stranické představitele do parlamentu evropských stran na úrovni konzultantů a expertů parlamentních skupin.
8: Strana by podle Jašina neměla fungovat jako nějaký klub nebo výbor, který se zabývá osvětou. Její zakladatel chce vytvořit skutečnou politickou sílu, která bude bojovat o moc. Dnešní ruskou opozici dnes v podstatě nepředstavuje žádná politická strana, která by mohla otevřeně jednat, dodal Jašin s tím, že právě Mírové Rusko se takovým uskupením stane.
9: Strana nevylučuje, že bude působit i na území Ruska. Z pochopitelných důvodů se ale vedení nebude pokoušet stranu v zemi registrovat. Podle Jašina by to bylo nesmyslné. Naopak lze předpokládat, že nezávislá struktura, která si klade za cíl převzetí moci v Rusku, bude ruskými úřady brzy označena za extremistickou.
8: Práce na ruském území bude proto spojená se značným rizikem a už dnes je jasné, že bude probíhat jen v přísné ilegalitě. Jak ale upozorňuje Jašin, z dějin známe nejeden případ, kdy se politické strany disidentského typu zakládané v zahraničí časem stávaly vládnoucí silou.
9: Podle Olgy Prokopjevové, místopředsedkyně strany z francouzské exilové organizace Rusy Liberté, se už dnes hlásí spousta lidí z Ruska, kteří by se stranou rádi spolupracovali. Zdůrazňuje ale, že na prvním místě bude potřeba dbát o jejich bezpečnost. Bude nutné zvolit takovou formu spolupráce a vzájemných vztahů, která by straníky nevystavovala zbytečným rizikům.
8: Práce s budováním strany bude podle Jašina v nejbližší době dost. Je třeba vybudovat a uvést do pohybu stranickou strukturu, začít nabírat nové členy a promyslet bezpečnostní protokoly, které by pomohly ochránit ty, kdo s nově založenou partají spolupracují.
9: Především se ale musíme pustit do veřejné politické práce, která by dokázala citelně poškodit zájmy Vladimira Putina a pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Uzavírá Deutsche Welle svou reportáž slovy bývalého politického vězně a dnešního předsedy nové exilové strany Mírové Rusko Ilji Jašina.
8: Úřad ukrajinského prezidenta a ministerstvo obrany vyhlásili v polovině června dlouho očekávanou reformu ukrajinské armády, která by měla vyřešit především dlouhodobý nedostatek bojeschopného mužstva. Jejím nejambicióznějším aspektem je možnost verbování dobrovolníků ze zahraničí, píše francouzský deník Le Monde.
9: Podle ukrajinského ministra obrany Michaila Fjodorova by počet cizinců v armádě měl v dlouhodobé perspektivě dosáhnout 30 až 50% příslušníků pěchoty a útočných jednotek.
8: O tom, že se nejedná jen o vzdálené cíle, svědčí mimo jiné i španělsky mluvící prapor ukrajinské armády Bolívar. Ten má dnes 300 mužů, z nichž 50 prochází výcvikem. Všichni jsou nájemní vojáci, většinou z Kolumbie, Chile, Brazílie, Venezuely, Španělska, Portugalska a Spojených států.
9: Počátek historie praporu je spojený ještě s invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. José David Chaparro, venezuelský emigrant, který žil od roku 1989 v Moskvě a Kyjevě, tehdy založil dobrovolnickou jednotku v rámci Mezinárodní legie teritoriální obrany. To byl útvar zahraničních vojáků, kteří z vlastní vůle přijeli na pomoc Ukrajině.
8: Chaparro jako politický exulant a kritik Nicolase Madura i jeho kubánských kmotrů odmítal spojenectví mezi Moskvou a Caracasem i přítomnost žoldáků z Wagnerovy skupiny na území Venezuely. Zapojil se do boje po boku Ukrajinců, zvolil si vojenskou přezdívku Bolívar a jménem tohoto venezuelského revolucionáře nazval i svou jednotku.
9: Jeden z jeho mužů, chilský voják, který si zvolil vojenskou přezdívku Glock, má dojem, že zvolil dobře a že je na svém místě. Už v dětství snil o vojenské kariéře, jako mladík prošel několika soukromými vojenskými společnostmi a 2 roky si odsloužil v chilské národní armádě. Dnes je mu 21 let a chce přispět k záchraně Ukrajiny a Evropy.
8: Zatímco Mezinárodní legie fungovala až do svého rozpuštění na konci roku 2025 jen s velkými obtížemi, nejlepší zahraniční bojovníci byli v prvních letech konfliktu přijímáni do řad ukrajinské vojenské rozvědky, kterou v té době řídil dnešní šéf administrativy prezidenta Zelenského Kiril Budanov.
9: Taky jednotka Bolívar přešla v roce 2024 pod velení vojenské rozvědky a stala se jejím prvním zahraničním praporem. Předchozí dobrá pověst umožnila jejímu veliteli nalákat desítky profesionálních vojáků z Latinské Ameriky. V roce 2025 byl prapor Bolívar znovu přeřazen, tentokrát k útvaru Alfa spadajícímu pod SBU, ukrajinskou vnitřní tajnou službu.
8: S Alfou není náš prapor nijak omezený, pokud jde o podporu, prostředky a výzbroj, pochvaluje si plukovník, který stojí v jeho čele již 5. rokem. Spochybňuje přitom zjednodušený obrázek, podle nějž by měli být všichni vojáci z Latinské Ameriky obyčejní žoldáci, kterým jde jen o peníze. Plat, který dosahuje 3800 eur, je podle něj jistě také důležitý, ale u mnohých prý převažují jiné motivy.
9: Někteří skutečně přicházejí, aby mohli posílat peníze svým rodinám. Ale je tu i řada starých zkušených vojáků, příliš závislých na adrenalinu, než aby se vrátili do civilního života, dodává Chaparro. To se prý týká především některých Kolumbijců, kteří si doma prošli občanskou válkou. Pak jsou podle něj v praporu i tací, kteří milují Ukrajinu a nenávidí Rusko. K téhle kategorii se řadí voják s přezdívkou Glock.
8: S mou vojenskou zkušeností jsem mohl jako řada mých přátel odjet do Afriky, pracovat pro soukromé vojenské organizace a brát 5x víc než tady, ale na Ukrajině mám cíl. Cítím, že jsem tu užitečný a tak se spokojuji s normálním platem, vysvětluje legionář z Chile.
9: Jako svůj cíl vidí zachránit Ukrajinu a zabránit tomu, aby Rusko rozšířilo válku do dalších evropských zemí. Ostatně nájemným vojákem nechce zůstat až do konce života.
8: Pokud tuto válku přežiju, moc rád bych si tu koupil kousek země a založil si na Ukrajině rodinu, vysvětluje Glock v závěru reportáže francouzského deníku Le Monde.
9: Ursula von der Leyenová představila začátkem června v pořadí 21. balík sankcí proti ruským fyzickým a právnickým osobám. Server Euronews záhy s odkazem na svoje zdroje oznámil, že na seznamu je i patriarcha ruské pravoslavné církve Kiril, připomíná na stránkách ruského nezávislého portálu Novaja Gazeta Jeveropa religionistka Lera Furmanova.
8: Čáru přes rozpočet podle ní evropským politikům udělal bruselský premiér Rumen Radev. Když koncem minulého týdne přicestoval do Bruselu na unijní summit, kde měly být nové sankce přijaty, oznámil, že doba křížových tažení skončila a že samotná osoba patriarchy nemůže být předmětem jeho zájmu.
9: Zajímá mě jen to, že stojí v čele ruské pravoslavné církve a taky osudy milionů lidí, kteří se k téhle církvi hlásí, cituje Furmanová z prohlášení bulharského premiéra.
8: Patriarcha vší Rusy se už nachází na sankčních seznamech Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, České republiky či Estonska. Uvalit na něj celoevropské sankce se ale nedařilo. Tyto pokusy totiž soustavně blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán.
9: Nyní jeho postoj převzal právě Radev, který stojí v čele bulharské vlády od května. Tohoto profesionálního vojáka, který byl do ledna prezidentem, navrhla po parlamentních volbách do premiérského křesla vítězná koalice Progresivní Bulharsko. Ta v předvolební kampani kritizovala Evropskou unii i Západ a prosazovala zblížení Bulharska s Ruskem.
8: Radev má v Rusku a obzvláště v ruské pravoslavné církvi dlouhodobě dobrou pověst. Patriarcha Kiril, který v roce 2018 navštívil Bulharsko, našel pro tehdejšího prezidenta jen slova chvály. Označil Radeva za inteligentního člověka, který má rád svou vlast a zdá se být otevřený dialogu a vzájemným vztahům s Ruskem.
9: Radevovo nedávné bruselské prohlášení rozvinula ministryně zahraničních věcí jeho vlády, podle které nemají podobné symbolické sankce ekonomický dopad a jsou kontraproduktivní. Jen by podle ní otevřeli prostor pro obvinění, že se Evropská unie vměšuje do církevních záležitostí. Dílo dokonali bulharští poslanci, kteří ztotožnili církevního hodnostáře sloužícího putinovské propagandě s předrevoluční pravoslavnou církví, jež se zasloužila o vysvobození Bulharska z 500leté osmanské poroby.
8: Když bulharská ministryně zahraničí formulovala svou pozici vylučující patriarchu Kirila ze sankčního seznamu, odvolala se přímo na autoritu bulharského patriarchátu, především na patriarchu Danila, který se svého úřadu ujal před 2 lety.
9: Bulharští úředníci se tak podle autorky komentáře pokusili svalit odpovědnost za své proruské výroky na církev. Takové metody jsou podle ní obecně charakteristické pro balkánskou politiku a svědčí o setrvačnosti byzantských a osmanských tradic.
8: Pozice Radeva však není až tak jednoznačná. Premiér se zastal patriarchy Kirila a vystoupil dokonce za zrušení sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Na druhé straně ale podpořil zahájení procesu vyjednávání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie. To ukazuje Radeva jako klasického populistu. Jeho hlasitá veřejná prohlášení jsou určená proruským voličům, zatímco jeho podstatné a právně závazné kroky jsou v souladu s evropskou reálnou politikou. Uzavírá svůj komentář na stránkách nezávislého ruského portálu Novaja Gazeta Evropa religionistka Lera Furmanovová.
7: Svět ve 20 minutách.
9: Dnešní vydání připravil Jan Machonin, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje
8: Šárka Feniková
9: a Lukáš Matoška.
7: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Na mamografické vyšetření budou moct ženy bez žádanky jen ve výjimečných případech, třeba když jí ztratí nebo jim propadne, ale taky pokud nemají gynekologa ani praktického lékaře, který by jim potřebný dokument vystavil. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude na jeho kapacitách. Změna bude platit od července. Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna. 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. V Česku ho meteorologové naměřili v Doksanech, kde teplota dosáhla 40,9 stupně Celsia. Ještě větší horko pak bylo v Německu. Rekordy zaznamenalo taky Dánsko a Švýcarsko. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy na švýcarských ledovcích zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 5 lidí. Vyplývá to ze statistik policie. Podle těch se v poslední den školního roku taky 9 lidí těžce zranilo. Prozatímní počet červnových obětí dopravních nehod v Česku podle policie vzrostl na 40. A návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří. Do programu přispějí i členové Dismanova dětského rozhlasového souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Fotbalisti Panamy už bez šance na postup podlehli na závěr skupinové fáze na mistrovství světa Anglii 0-2 a při premiéře na turnaji první body nevybojovali. Spolu s Anglií jde dál i Chorvatsko a Ghana, která v přímém souboji o druhou příčku prohrála 1-2. Aktuality nejen z utkání Kolumbie-Portugalsko připojí Karel Schamberger.
5: Po prvních poločasech Kolumbie-Portugalsko 0-0 a Uzbekistán vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Skupinovou část zakončí od 4 hodin ráno našeho času souboje už jistě postupující Argentiny s Jordánskem a Rakouska s Alžírskem.
6: Na dálnici D11 u sjezdu na městec Králové a překážka na Olomoucku. Policie zrušila výstrahu před autem, které jelo proti správnému směru jízdy na dálnici D7 před Prahou z Chomutova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové stojí osobní auto. 51. kilometr blokuje jen krajnici, místo je označené, bliká tam šipka, kolem jsou kužely. Na Olomoucku na trase Újezd Žerotín čekejte překážku. Uprostřed jízdního pruhu má to být zřejmě sražená zvěř. A na Kladensku na silnici 606 Stuchlovic do Kamenných Žehrovic zhruba před hodinou havarovalo osobní auto. A následky nehody omezovalý průjezd u dolu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Bělorusko se přestává spoléhat na ruské spojence. Pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje do Senátu. Itálii trápí pracovní vykořisťování. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
3: V
10: Bělorusku, které je blízkým spojencem Putinova Ruska, došlo k nečekanému vývoji. Tamní diktátor Alexandr Lukašenko se začal zcela otevřeně distancovat od vládce Kremlu. Vyhověl třeba požadavku Ukrajiny na demontáž zesilovačů pro ruské drony. Co to znamená, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
11: Bělorusko tento týden demontovalo nebo vypnulo ruské retranslační stanice, které na hranici Běloruska a Ukrajiny naváděly ruské drony na cíle v ukrajinském Týlu. Alespoň to tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Běloruský autoritář Alexandr Lukašenko zprávu nějak nekomentoval a jeho tisková mluvčí jen oznámila, že Lukašenko v nejbližších dnech odjede na zahraniční turné, v rámci kterého se potká i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Skončila tak alespoň dočasně krize, kdy vzduchem létala ostrá slova a výhrušky. Před týdnem Volodymyr Zelenský požádal o demontáž retranslátorů. S jejich pomocí Rusové zabíjejí naši lidi, útočí na civilní vlaky. Buď je odstraníte vy, nebo se o to postaráme my vlastními prostředky. Prohlásil výhružně. Kyjev také řekl, že na problém upozorňoval Minsk diplomatickými způsoby, leč neúspěšně. Nyní tedy přišel čas otevřených hrozeb. K překvapení mnohých Alexandr Lukašenko zařadil zpátečku. V rozhovoru pro televizní stanici Al Arabiya prohlásil, že nikdy nenechá zatáhnout Bělorusko do války a omluvil se Zelenskému za urážlivá slova na adresu ukrajinského prezidenta. Kromě toho přiznal, že země je více méně bezbraná proti možným leteckým útokům ze strany Ukrajiny. Což je pravda. Běloruská armáda, která je mimochodem menší než česká, má jen pár protileteckých pluků a rozhodně by nebyla schopná zastavit útok několika desítek ukrajinských dronů nebo raket. Na ruské spojence se také nedá spoléhat. Jejich vlastní protiletecké síly nejsou schopné ani ochránit Krym nebo Petrohrad v době konání Mezinárodního ekonomického fóra. Při pohledu na hořící rafinérii v moskevské Kapotně si Lukašenko jistě vzpomněl na běloruské rafinérie v Novopolocku nebo Mozeru, přičemž druhá jmenovaná se nachází pouhých 45 kilometrů od ukrajinské hranice. Kromě toho, Alexandr Lukašenko skutečně nechce svou zemi zatáhnout do války. Znamenalo by to totiž totální závislost na Rusku a jako výsledek definitivní ztrátu suverenity. Což nechce dopustit už proto, že by tak přišel o svou moc. I proto se snaží komunikovat s americkými diplomaty a výměnou za zrušení části sankcí propustil stovky politických vězňů. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu podobnou nezávislou politiku bude Vladimír Putin tolerovat.
10: Konstatuje Ondřej Soukup. Pomalu začíná být jasné, jací kandidáti budou na podzim usilovat o zvolení do Senátu. Do horní komory českého parlamentu často kandidují známé osobnosti a tak tomu bude i letos. Mezi nimi je například i mezzosopranistka Dagmar Pecková, která kandiduje za ODS na Praze 9. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
12: Kdo sleduje sociální sítě, tomu neušlo, jak aktivní je v poslední době známá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Dříve se objevovala na velkých protivládních, protibabišovských demonstracích, kde zpívala českou hymnu. Teď se z aktivistky mění v političku. Dohodla se s ODS, že za tuto stranu bude kandidovat do Senátu v obvodu číslo 24 v Praze 9. Pecková, jež vypadá, jako by poháněl nějaký speciální zdroj nevyčerpatelné energie, je pro ODS nepochybně přínosem. Je to opravdové volební eso. Jako problém se však politické opozici může jevit, že kandiduje proti Davidu Smoljakovi, ten je členem hnutí Starostů a nezávislých a před 6 lety do Senátu kandidoval i s podporou TOP 09 a Pirátů. Tehdy porazil kandidáta lidovců a ODS Eduarda Stehlíka. Letos bude mít scénárista a dramaturg Smoljak těžkou soupeřku. Charakter senátních voleb je ovšem právě takový. Bratrovražedné boje v nich vidíme často. Jde a má jít o střet osobností. V Praze se bude volit ve třech senátních obvodech. Opoziční strany se spolu popasovat musí. Zároveň platí, že to může vyhovovat hnutí ANO. Leckoho asi překvapí, že se slavná zpěvačka, která mimo dalších ocenění dostala také cenu Thálie v oboru opera z roli Carmen před 6 lety, pokouší vstoupit do politiky. Je to něco jiného, než být občansky aktivní. Senátor je zaměstnání, hodně práce, pokud to člověk bere vážně. Pecková říká, že se o veřejné dění zajímá celý život. Cituji, patřím ke generaci, kterou formoval srpen 1968 a roky nesvobody, pokrytectví a strachu, které následovaly. Kdo zažil nesvobodu, ten ví, že svoboda, demokracie, svoboda slova ani ukotvení na západě nejsou samozřejmost. Popisuje, že čím je starší, tím víc si uvědomuje, že nestačí být jen pozorovatelem. Nestačí jen komentovat dění kolem sebe a čekat, že problémy vyřeší někdo jiný. Cituji, pokud člověku záleží na zemi, ve které se narodil a která je jeho domovem, měl by být připraven převzít svůj díl odpovědnosti. To je spíše nečeské uvažování, cenné uvažování. Zpěvačka kandiduje jako nečlenka za ODS a považuje se za pravicově smýšlející liberálku, cituji. Věřím ve svobodu jednotlivce, osobní odpovědnost, vlastní iniciativu a aktivní občanskou společnost. Zároveň jsem přesvědčenou zastánkyní členství České republiky v Evropské unii a NATO. Pravicová liberálka aktivní v občanské společnosti. Dá se tedy pochopit, proč nevstoupila do ODS. Ta nikdy občanské společnosti příliš nefandila. Stejně jako veřejnoprávním médiím, za které se nyní Dagmar Pecková bere. Na síti X zveřejnila video, kde říká, že rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu České televize a Českého rozhlasu o 15% považuje za brutální zásah do fungování obou institucí a že se z Oty Klempíře stává hrobař českých veřejnoprávních médií. Ještě jedna poznámka. Nasazení mezinárodně uznávané zpěvačky v době, kdy českou kulturu ve vládě reprezentuje bývalý agent STB, je dobře promyšlený krok.
10: Dodává Martin Fendrich.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: V Itálii dochází již dlouhou dobu k něčemu, co by se dalo nazvat moderním otrokářstvím. Levné pracovní síly z Afriky nebo Blízkého východu, které pobývají na Apeninském poloostrově, často ilegálně, jsou připravovány o dohodnutou mzdu. Když si oni řeknou, končí to pro ně často tragicky. Podrobnosti dodává publicistka Veronika Lefrançois.
13: Čtyři mladí muži, tři Afgánci a jeden Pakistánec, uhořeli zaživa začátkem června v jihoitalské Kalábrii poté, co jejich auto někdo polil benzínem a zapálil. Jediný muž, který z auta vyvázl, vypověděl, že všichni pracovali jako zemědělští dělníci při sběru jahod. Podle jeho svědectví tragédie souvisela se sporem o nevyplácené mzdy a s tím, že usilovali o důstojnější pracovní podmínky. Tragédie z městečka Amendolára znovu otevřela debatu o takzvaném kaporalátu, systému nelegálního náboru a vykořisťování pracovníků, který je v některých oblastech italského venkova hluboce zakořeněný. Nejde zdaleka o první případ, který v posledních letech Itálii otřásl. Před časem došlo k jiné šokující události, tentokrát v regionu Lazio, blízko Říma. Při práci na farmě utrhl zemědělský stroj ruku indickému dělníkovi Satnamu Singhovi. Místo, aby zaměstnavatel přivolal pomoc, naložil těžce raněného muže do dodávky a pohodil ho na kraji silnice blízko jeho domu. Vedle něj položil plastovou bedinku na ovoce s utrženou končetinou. Záchranáři přijeli příliš pozdě a dělník po převozu do nemocnice zemřel na vykrvácení. Po podobných tragédiích většinou běžné Italy zahryže svědomí a pustí se znovu do debaty o poměrech v zemědělství. Podle odhadů celá čtvrtina zaměstnanců na italských polích pracuje v podmínkách, které připomínají moderní otrokářství. Itálie přitom už před 10 lety přijala jeden z nejpřísnějších evropských zákonů proti pracovnímu vykořisťování. Nicméně problém se stále nedaří vyřešit. Systém funguje jednoduše, takzvaní kaporáli neboli kaprálové vybírají dělníky mezi těmi nejbezmocnějšími, většinou migranty, kteří v zemi často nemají legální ochranu. Kaprálové organizují dopravu na pole v přeplněných dodávkách, zajišťují ubytování v chatrčích, kde se spí po 10, a kontrolují vyplácení mezd, pokud mzdy vůbec vyplácejí. Pracovníci jsou na nich zcela závislí. Za dopravu do práce platí několik eur denně, za ubytování další poplatky. Někdy pracují bez smlouvy, jindy mají smlouvu pouze formálně. Ve skutečnosti odpracují mnohem více hodin, než je uvedeno v dokumentech. Pro běžného zákazníka v samoobsluze přitom zůstává tento svět prakticky neviditelný. Jahody sklizené v Kalábrii, rajčata z Apulie nebo pomeranče ze Sicílie se dostávají do obchodů po celé Evropě. Spotřebitel většinou nemá možnost zjistit, za jakých podmínek byly vypěstovány a sklizeny. Právě po tragédii v Amendoláře proto některé spotřebitelské organizace znovu žádají zavedení tzv. Sociálního značení potravin. Podobně jako dnes etikety informují o původu výrobků, měly by podle nich uvádět i to, zda při výrobě byly dodrženy pracovní standardy a zda nedocházelo k vykořisťování zaměstnanců. Ne všichni věří, že speciální označení problém vyřeší. Kritici upozorňují, že skutečnou příčinou jsou nedostatečné kontroly, ale i obrovský tlak na co nejnižší ceny potravin. Jedna otázka se ale stále vrací. Pokud kilo jahod nebo rajčat stojí jen několik eur, kdo nakonec platí skutečnou cenu?
10: Ptá se Veronika Lefrancová. Nástup populistů, který je charakteristický pro mnohé západní země, výrazně mění způsob politické komunikace. Díky prudkému rozvoji sociálních sítí a jejich ambici přinášet informace hlavně rychle a ne vždy v kontextu, mají ale paradoxně na oslabování demokracie svůj podíl i novináři, soudí publicista Karel Hvížděla.
14: 19. století bylo stoletím nacionalismu, 20. století bylo stoletím totalitarismu a 21. století začalo ve znamení populismu. Píše Jacques Rupnik v knize Probuzení Evropy s podtitulem Krize demokracie, civilizace, identity. V této poznámce se budu věnovat jen demokracii. Demokracie se původně šířila z centra na periferii, ale dnes je zpochybněno samotné centrum. A to dokonce přímo ve Spojených státech, které sloužily 250 let jako vzor demokracie. Rupnik píše, nejde o nástup diktatury, ale takzvané neoliberální demokracie. Máte ještě volby, ale ne už právní stát, dělbu moci a ohrožena jsou svobodná média. A jak jinde připomíná Zakaria, paradoxem je, že úspěšná ekonomika je spjata s nefunkčním modelem správy věcí veřejných. Třeba v Kalifornii vzrostly výdaje státu o 200%, ale jejich služeb se tento vzrůst netýká, na nich se šetří. Bytů je nedostatek a ceny nemovitostí stoupají. Jinými slovy, prosperita Kalifornie maskuje slabiny státu a to se týká velké části celé naší civilizace. Rupnik vidí tři příčiny tohoto nevyváženého stavu. První příčina je socioekonomická. 1% občanů vlastní 2/3 globálního bohatství. Politický liberalismus je trestán za excesy ekonomického liberalismu. Nástup nacionalismu v kontextu rostoucích obav z migrace představuje druhou příčinu. Třetí příčina tkví v kulturní válce. Podle oponentů liberální demokracie starost o různé menšiny rozkládá tradiční hodnoty rodinu, národ a náboženství. To vše způsobuje krizi důvěry ve stát a vyhrocuje střed vzájemně se posilujících trendů technokracie a populismu. Populisté si dělají morální a politický nárok na monopol reprezentace lidu. Mluví ve jménu jednotného lidu proti skorumpovaným elitám, ať jsou to často právě oni, kteří patří k těm nejbohatším. Může za to nový způsob komunikace ve veřejném prostoru. Sociální sítě vnutily ostatním médiím tyranii přítomnosti, která mobilizuje emoce, strach a rychlost. A my novináři si musíme přiznat, že jsme spoluviníky. O tom sice Jacques Rupnik nepíše, ale je to tak. Soutěžíme v rychlosti místo v důkladnosti. Aktuality jsou jen černobílé fotografie událostí. Chybí jim široký kontext, který hledá příčinu a odkrývá viníky. Pokud se nezastavíme, nevystoupíme z vřavy a nezačneme myslet, tedy vidět sebe očima druhých, budeme sami maskovat skutečnost a podporovat umělé rozdělování společnosti. Budeme pomáhat dominantům, kteří z člověka falešnými spory dělají pouhý objekt.
10: Tolik Karel Hvížděla. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne a pozornost zaměříme na státní rozpočet. Ten bývá považován za klíčový zákon státu, který mnoho vypovídá o jeho prioritách a cílech. Z návrhu, který ale schválila česká vláda letos, toho ale občané moc nevyčtou. To zrovna nepřispívá k tomu, aby rostla jejich důvěra ve vládu, domnívá se publicista Petr Holub.
15: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými pravianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst a tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedině ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
10: To byl Petr Holub. Nejdřív podepsal Keir Starmer zákony, které měly zjednodušit Britům stěhování. O několik dní později začal chystat stěhování vlastní, i když jen ze sídla britských premiérů. Z jeho strany to ovšem nebyl žádný vtip, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak právě mimořádnou suchopárností. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
16: Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a

0: nejdůležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
1: A slova Jana Fingerlanda zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Po celé Evropě padaly teplotní rekordy. Čeští hasiči odletěli do země třesením zničené Venezuely. Fotbalisti Portugalska hrají na mistrovství světa s Kolumbií o postup do play-off z prvního místa. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Skoro 200 milionů Evropanů v sobotu čelilo teplotám nad 35 stupňů Celsia, vyplývá to z analýzy agentury AFP. Italští farmáři se obávají vysychání nejdelší řeky Pád. V Německu kvůli horku omezují železniční dopravu. Vláda ve Francii pak řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
4: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
5: Popsala televizi BFM Saro Usainová, která rodila v pařížské nemocnici La Riboisière. Premiér Sebastian Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 000 lidí a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Desítky jich odletěli z letiště Václava Havla v Praze. Budou tam hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
6: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
7: Česká republika

0: A nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
1: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
2: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozené.
1: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Na Pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kolibou u Zaryša naproti horní stanici sedačkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor zhruba pro 10 stanů. Platit tam budou přísná pravidla, jak popisuje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
4: Bude sloužit od 6 do 9 do rána, kdy vlastně můžou přijít lidé a rozložit si svůj stan bez rezervace. V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít. Nicméně nemůžou tam rozdělávat oheň, protože samozřejmě spí v chráněné krajinné oblasti.
3: Fotbalisti Chorvatska v posledním duelu ve skupině mistrovství světa vyhráli nad Ghanou 2-1, přeskočili v tabulce na druhé místo a spolu s ní a Anglií se můžou těšit na vyřazovací boje. Angličani totiž porazili Panamu 2-0 a Kane svým 11. gólem v historii šampionátu překonal rekord Krajana Linekra. Co nového v utkání mezi Kolumbií a Portugalskem dodá Karel Schamberger.
5: 72. minuta zápasu a stále hraje Kolumbie s Portugalskem vyrovnaný a bezbrankový duel 0-0. Novinky ale máme ze souběžně hraného duelu mezi Demokratickou republikou Kongo a Uzbekistánem, protože před malou chvílí vyrovnal hráč Demokratické republiky Kongo Visa, který proměnil penaltu, a tak je zápas aktuálně vyrovnaný 1-1. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Poslední dva duely základní fáze obstarají souboje Argentinců s Jordánci a Rakušanů s Alžířany.
6: Nehoda na Vsetínsku a nové omezení na dálnici D1 na Vysočině. Na Vsetínsku silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Dolní Bečvy srazilo osobní auto zvěř. Nehoda bez zranění osob je kousek za kolibou pod horou. Zasahuje do jízdního pruhu, jsou tam dva. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí porouchané osobní auto. Už několik hodin stojí na 51. kilometru v odstarném pruhu. Místo je dobře označené. A na D1 z Prahy z Brna do Prahy u sjezdu na Tasov během noci postavili omezení. Mezi kilometry 155 až 154 je nově zavřený pravý pruh. A podobné omezení je v místě už o nějaký ten den déle i směr Brno, jede se zúženými pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s běloruskou investigativní novinářkou Tatianou Ašurkevičovou. Dozvíme se, jak Oliver Lekve edukuje své okolí ohledně ohrožených druhů zvířat, a na závěr se dozvíme, kde v Praze můžete narazit na jména bulharských měst a osobností. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
7: Mezi námi.
8: Na Napadlo by vás, že protiválečná žurnalistika se bude zabývat horoskopy v ruských novinách? Běloruská novinářka Tatiana Ašurkevičová na první pohled působí jako křehká dívka. Ale kdo ví něco o její práci, hned pochopí, že Tatiana má prostrach uděláno a do investigativní žurnalistiky přináší neotřelá témata i metody. Ve své rodné zemi dnes působit nemůže. Žije v Londýně a píše pro prestižní evropské noviny. Na své návštěvě v Praze Liboru Kukalovi vyprávěla o svých největších investigativních projektech.
9: Já pracuji sčas s mým čestným bulharským kolegou Christou Grozevem.
10: V současnosti pracuji s báječným bulharským kolegou Christo Grozevem. Společně se zabýváme děním v Rusku, propagandou, válkou na Ukrajině. Náš první společný projekt jsme zveřejnili loni v létě. Bylo to odhalení, jak ruské děti vyrábějí drony, které potom útočí na Ukrajinu. V investigativě jsem příznivec kreativního přístupu. Někteří kolegové si myslí, že mantinely žurnalistiky by se neměly rozšiřovat. Já si ale myslím, že když proti nám stojí dva tak hrozné režimy, jako je ten ruský a běloruský, které neuznávají žádné červené linie, tak nám nezbývá, než tomu přizpůsobit naše metody.
11: Co ti máte konkrétně na mysli?
10: Moje pracovní metoda je undercover žurnalistika, tedy v utajení a pod jinou identitou. V rámci investigace o dětech jsem vystupovala jako pracovnice vzdělávacího centra, které organizovalo soutěže pro děti, které montovaly drony. Obvolávala jsem lidi jménem té paní. Občas jsem byla v úzkých, když se mě lidi začali ptát, jak se mají rodiče nebo na mého psa. Taky jsem volala náměstkovi ministra školství. I on mě potvrdil, že pro ruské školství je priorita vychovat technology a další lidi, kteří budou vyrábět zbraně pro válku proti Ukrajině. Dokázala bych získat tyhle informace, kdybych nepracovala v utajení? Samozřejmě, že ne. Zároveň jsem dokázala, že firma, která mnoho let popírá, že vyrábí drony pro ukrajinskou válku, je samozřejmě vyrábí. Představte si, že se jedná o 11 až 13 leté děti, velmi chytré a talentované, které jsou takto zneužívány.
11: Váš další projekt měl poměrně nečekané téma.
10: Druhá investigace, kterou jsem zveřejnila nedávno, se týká ruských věštkyň a astrologů. Všimla jsem si podivné věci, a sice, že v textech těchto lidí, kteří obvykle píšou o vztazích, něco jako bude ti tvůj muž nevěrný a s kým, se nápadně často objevují zmínky o Zelenském, Macronovi, Scholzovi a tak dále. Přitom je jasné, že obyčejné Rusky, které nejvíce čtou horoskopy a další články tohoto typu, se velmi málo zajímají o politiku. Vůbec není jisté, že znají jména těch evropských premiérů. Když ruské věštkyně tak aktivně píšou o evropských politicích, je v tom něco nenormálního. Tak jsem se vydávala za produkční jednoho propagandistického kanálu a 7 věštkyň a astrologů mi potvrdilo, že za finanční odměnu píšou, co Rusko potřebuje, protože jsou vlastenci a samozřejmě podporují válku na Ukrajině. Je třeba říct, že astrologové, kartářky a jim podobní mají tradičně v Rusku obrovské publikum. Teď jsou zváni do televize, kde za peníze vykládají, že Zelenský bude poslední ukrajinský prezident, zatímco Putin má před sebou skvělou budoucnost. Je to silný chlap a skvěle to umí se ženami, na rozdíl od Zelenského a tak podobně.
11: Tohle všechno je část velké ruské kampaně o upadající, zahnívající Evropě, která strádá pod nadvládou homosexuálů, transgendru, cyklistů a jim podobných.
10: Ano, na západě jde úplně všechno špatně. Západ zůstal bez peněz, nemají tam čím topit, protože odmítli ruský plyn, lidi nemají peníze na potraviny, všichni politici jsou zkorumpovaní. Propagandistická média zbožňují legendu o tom, že manželka Emmanuela Macrona je ve skutečnosti mužského pohlaví. Všechno, co se děje na západě, není nic jiného než dechberoucí bakchanálie. A U nás je poslední ostrov stability. Vláda se sice nemění, ale podívejte se, jak se nám dobře žije. To, že lidi kvůli chudobě jdou za peníze střílet na frontu, necháme stranou. Nějaké problémy možná máme, za to tady není propaganda LGBT. Na západě je všechno jinak. A co teprve na Ukrajině, tam je totální rozklad. Když se vrátíme k prognózám astrologů a věštkyň, tam je Zelenský ústřední postava. Nepřetržitě mu předpovídají smrt nejpozději příští měsíc a nikomu nevadí, že se to nějak nenaplňuje. Tak tu prognózu opakují.
11: Ani se nechce věřit, že ruská státní propaganda nenechá stranou ani tak marginální věci, jako jsou horoskopy, karty Taro a astrologii. No a tematický záběr vaší práce je také obrovský.
9: Moje направлення в розслідуваннях, вони, да, не зовсім різні. Я робила.
10: Мої інвестигації są tematicky velmi různé. V rámci jedné se mi podařilo získat záznamy rozhovorů běloruských činitelů dokazující, že migrační krize na hranicích opravdu byla organizována Lukašenkem. Teď se zabývám využitím umělé inteligence v propagandě a ještě jedním projektem, kde s využitím jiné identity komunikuji s ruskými vojáky a pak mám projekt, který se týká ruské špionáže.
9: Ještě jedno rozhodnutí, které касається російського шпіонажу. Вот, ну, да.
11: Všechno utajení pod jinou identitou? Skoro jako James Bond?
10: No, skoro. Ale James Bond je chlap a já chci ukázat, že i žena může dělat takové věci. Ale vážně, podle mě práce pod jinou identitou a v utajení přináší lepší výsledky. Chci mít jistotu, že dělám alespoň něco, abych ukázala, jak fungují tyto režimy a alespoň nějak potrestala Putina a Lukašenka za to, co dělají. Ano, moje představy o žurnalistice jsou trošku širší než u většiny novinářů.
8: Říká běloruská investigativní novinářka Tatiana Ašurkevičová. Oliver Le Quai vyrůstal v Plzni ve vietnamské rodině. Od dětství ho fascinují nosorožci, ke kterým se dostal velmi blízko během svého působení v Safari parku Dvůr Králové. Dnes pracuje v Zoo Praha na oddělení marketingu a komunikace. Na svých cestách dokumentoval návraty zvířat narozených v zoologických zahradách do volné přírody. Jaké téma přibližuje svým sousedům a proč je osvěta důležitá pro ochranu ohrožených druhů, se dozvíte v rozhovoru s Taťánou Čabákovou.
12: Když jste v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem nastupoval, ocitl jste se v době, kdy tým zoo řešil záchranu severního bílého nosorožce a vzniklo první embryo tohoto druhu. U tak přelomové věci jste byl v zákulisí zoo v oddělení komunikace. Co přesně tehdy bylo vaším úkolem?
13: Tak já jsem měl na starost jako marketing a komunikace a i vlastně jsem se podělal na vzdělávání a vlastně já jsem do té zoo přišel právě kvůli jako pomoci jako záchraně nosorožců, protože jsem vnímal, že je to nějaká moje morální povinnost vzhledem tomu, že v té době, a doufám, že už to teda tak není, že země mých předků tak se podílí vlastně na konzumací ty rohoviny. Takže jsem to vnímal, že musím těm nosorožcům nějak pomoct, takže jsem tam kvůli tomu do toho dvora šel a právě kvůli těm nosorožcům. Takže v momentě, kdy se zjistilo, že bylo vytvořeno první embryo severního bílého nosorožce, tak to byl samozřejmě obrovský průlom. Ujel mi to radost a vlastně dalo to naději nejenom mě, kolegům, ale všem vlastně lidem na světě a především těm zvířatům, že ještě můžou být jako zachráněná.
12: Sledujete to, co se děje s tím embryem?
13: Sleduju to samozřejmě dál i tady z pražský zoo, i přestože nosorožce nemáme zatím. A s kolegům samozřejmě držím palce, těch embryí se každý rok vytvoří víc a jsou zmražený a jsou uchovaný právě v laboratoři v Itálii a čeká se vlastně na transfer toho embrya do příbuzného poddruhu, teda jižního bílého nosorožce.
12: To znamená, že ještě to neproběhlo, že by se narodil nějaký bílý nosorožec tady z těch embryí.
13: A severní bílý nosorožec ještě žádný nenarodil a jak jsem řekl, teprve se chystá ten transfer do toho jižního bílého nosorožce a předpokládám, že to bude buď samozřejmě v Africe někde a případně i v Evropě jsou tady kolegové ve dvoře i třeba nebo v Berlíně na to nachystaný.
12: To jste tak hezky začal, že vlastně to byla vaše osobní motivace, hodně silná. O rohovině se často mluví jako o léčivu, protože je tvořena keratinem, tedy látkou, ze které máme my lidé vlasy a nehty. Mluvil jste někdy o tomhle tématu uvnitř vietnamské komunity?
13: Já bych řekl, že jo, hlavně v momentě počátku mý kariéry v zoologické zahradě, hlavně když se jako lidi kolem mě dozvěděli, že pracuji vůbec v zoologické zahradě a dokonce přímo jako z nosorožci, tak já bydlel v Plzni v takové části, kde vlastně bydlí jenom vietnamská komunita, takže jsem se s nimi jako setkával jako neustále, pokaždé jsem byl doma a právě jsem tam se mě jako lidi ptali, jestli jako někdy mám přístup jako k těm rohům a jestli bych třeba nějaký domů nemohl přivízt, tak jsem jim to vysvětlil, že vlastně ten roh jako takovej není ničím cenej a jediný, kdo ho vlastně potřebuje, tak je jenom to zvíře. Vědecky nikdy nebylo prokázáno, že má nějaký blahodárný účinky, takže jsem jim to vysvětlil a podle mě to nejlepší vysvětlení je, když jsem vzal rodiče poprvé do safari parku ve Dvoře a oni se s těma zvířatama mohli jako potkat přímo, tak to změnilo úplně jejich pohled na ty zvířata. Jo, že se s nimi jako mohli potkat, dokonce se na ně mohli sáhnout, nakrmit si je a najednou to zvíře, to první se ho nebáli už vlastně nikdy. A řekl bych dokonce, že mamka s tátou, který jako za mnou do zoologický moc nemusí, protože neustále tvrdí, že tam něco jako smrdí, tak si ty zvířata jako strašně oblíbily. Takže máme doma dokonce i takovou obrovskou rodinnou fotku, kde za náma stojí právě jižní bílí nosorožci. Takže dá se to vyvrátit, musí se jim to vysvětlit, protože je to prostě taková jako mystifikace, která běží a velmi zakořeněné tou společností, hlavně v jeho východní Asii, že ten roh nějakým způsobem dá člověkovi sílu, vyléčí rakovinu, potenci, ale není to tak, je to prostě, jak jste řekla, jenom ten keratin, materiál, který my máme buď ve vlasech, anebo v nehtech, nikomu rozhodně nepomůže a ublíží akorát jenom tomu zvířeti nebo tomu samotnému druhu, že jo.
12: To znamená, že jste se někdy setkal s tím, že i vietnamská komunita tady v České republice uznává tady ten roh z nosorožce, potažmo prášek, jako léčivou látku, i když nežijí v jihovýchodní Asii a už vlastně by měli nebo mohli mít evropské přemýšlení?
13: Aha. Já bych řekl, že se to týká především spíš té první generace těch Vietnamců, co tady žijí, tedy mých jako rodičů. A já bych řekl, že ta druhá generace už má spíš to evropské myšlení, takže by nic takového předpokládám už ani nenapadlo. Ale ta první generace to takhle ještě má a předpokládám, že v jeho východní Asii to jako ještě jaksi jako se traduje dál. Oni jsou jako Vietnamci dost i pověrčiví, že se lec čemu nelze divit, ale jak jsem řekl, ta první generace tomu jsem tam ještě jako věří, no.
12: Takže vaším úkolem je vlastně vzdělávat své krajany.
13: No, bral jsem to jako takovou svoji misi a jako vlastně ještě beru, protože když na to jako dojde, tak jim většinou jim to jako vysvětlím a oni to pochopí a když jim vlastně říkám, že ten nosorožec vlastně vyrůstá od malička, s tím hramu vyrůstá, neustále mu roste a že se s tím ale rohem jako rochní v místech jako detrus a kde močí a tak a zarůstá to do toho rohu, tak je to vlastně i trošku jako přejde tady ta chuť jako na to. Jak říkám, no ta osvěta je hrozně důležitá a myslím si, že by se v tom roku rozhodně měl pokračovat a ty stavy těch nosorožců je to na tom i vidět, že se snad i zlepšujou.
12: Stavy nosorožců narůstají?
13: Řekl bych, že ano. Podle poslední čísel jako narůstají, no. Jde i o to, že vlastně ta jejich ochrana na tom místě jako výskytu je mnohem lepší, jsou financovaný od různých organizací, včetně vlastně moderních zoologických zahrad a když na to dojde, tak se ti nosorožci třeba z Evropy pak posílají do místa jejich původního výskytu.
8: Uzavírá Oliver Lekve.
7: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
8: Česká metropole má více než 7 000 ulic a z toho 20 je pojmenovaných podle významných míst nebo osobností spojených s Bulharskem. Nacházejí se v okolí Sofijského náměstí v Praze v Modřanech. V posledních letech ke smaltovaným červeným cedulím z názvy ulic postupně přibývají modré dodatkové cedule, které poskytují zajímavé informace spojené s názvem ulice. O projekt se zajímala Jana Šustová.
14: Modré smaltované cedule se zajímavými informacemi o ulicích jsou součástí projektu Bulharská stopa v Praze Buditelé, který iniciovala Bulharská pravoslavná obec v České republice. Jak ještě za doby socialismu pojmenování ulic na bulharské motivy vzniklo, vysvětluje Silvia Krsteva.
15: V 70. letech, kdy vznikalo to sídliště v Modřanech, tak vzhledem tomu, že stavitelé, kteří to stavili, byli z Bulharska jedna část, tak přišli s nápadem, že ty ulice, část ulic, aby nesly bulharské názvy. Tam i náměstí, který je Sofijský, podle hlavního města Bulharska. Potom jsou ulice, které nesou vidní bulharských osobností, které jsou spojení a přispěli o Bulharsko, jako jsou osobnosti, které mají velký význam, a některé osobnosti jsou, které mají evropský význam. A potom jsou města jako Plovdiv, Šumen a Pleven, a to jsou města, ve kterým česká komunita byla nejsilnější, proto asi byli vybraní. Nemluvím o tom, že Šumen český pivo zakládali Češi, český sládek, a třeba v Plovdivu jsou osobnosti, které udělali změnu, jak má vypadat to město, takže tam jsou dost velké množství Češi se zasloužili k obnovu bulharského státu po osvobození z turecké nadvládě, takže z tohoto hlediska je tam krásně vidět to propojení.
14: Díky novým dodatkovým cedulím se lidé dozvědí různé zajímavé informace. Například to, že jeden z vrcholů v pohoří Rila nese jméno českého historika Konstantina Jirečka, který byl v Bulharsku ministrem národní osvěty, podílel se na utváření moderního bulharského školství a napsal významné dílo Dějiny národa bulharského.
15: Třeba Frýle, jako planina, to je pohoří, rilské pohoří, který třetí vrch toho pohoří je pojmenovaný po Konstantin Jireček, který pro Bulharsko má velký výhlas, protože on byl zakladatelem některých bulharských úřadů a tak dále. Takže lidi, když si to přečtou, tak potom si můžou tu osobnost vyhledat a dozvědět se jakoby více informace.
14: Silvia Krsteva se ohlíží za minulostí vzniku dodatkových cedulí a nastěňuje, jak budou přibývat další.
15: Ten projekt jsme startovali v roku 22. 24 už byly realizovány první 4 ulice, který nesli ten název bulharský, to znamená Sofijské náměstí jsme začali, protože Sofie je hlavní město Bulharska, a udělali jsme na Levský, Botev, ty modré ceduly. Zatím máme hotovy 8. V první fáze jsme udělali 4, v druhé fáze jsme udělali další 4. Ty další jsou Jovkov, Plovdiv. Bulharsku bylo rozdělení po skončení turecky. Po tom osvobození tak jsme byli rozděleni na 2 části. A zrovna minulý rok bylo výročí od toho osvobození. Díky tomu jsme chtěli Plovdiv, protože Plovdiv byla druhý hlavní město té oblasti, který nebyl ještě oficiálně k tým bulharským, který byl osvobozený. A minulý rok byla ta výročí, kde byli jednocení do jednoho Bulharska. A nemluvím o tom, že Plovdiv je nejstarší, nejenom v evropský, město, které je nepřetržitě obydlené 8 tisíc let. A je to dokázané. A teď se řeší, jestli je jenom v Evropě nebo i celosvětově. Protože ostatní města zanikly, ale to je živý město. S bohatou historie, takže na tu ceduli je to tam popsaný, ale měnil si název.
14: K dodatkovým cedulím navíc děti vytváří interaktivní desky, kde uvádí podrobnější informace, které se na modré smaltované desky nevejdou. K dětskému pátrání se někdy váží zajímavé příběhy.
15: To jedno dítě, které vytvářelo ty desky pro ten Plovdiv. Holčička, maminka je Bulharka, tatínek je Čech, a holčička bulharsky neumí. A teď jak byla zaskočena, že maminka, protože je restauraturka, dost vyhlášena v Čechách, tak zjistila, že její maminka restauruje obraz, který se jmenuje Filip, a to je zrovna starý název Plovdiv. Odkud její maminka pochází? Takže byla zaskočena, takže když dělala ty desky, ty interaktivní, tak do toho to tam dala a rozšiřovala jako ta informace, že byla zaskočena, protože říkala, že jak ten svět je malej, že ani lidi, kteří dali ten obraz, aby to restaurovalo, tak ani nevěděli, že to je starý Plovdiv, odkud on je narozena. Takže jako byl takový paradox, a proto i ta holčička si to zvolila jako když vybírají, pro který ulice mají udělat ty interaktivní desky, většina vybírají takový, který jako jsou spojený s jejíma rodičema nebo s tím povodem a tak dále.
14: Mezi dodatkovými cedulemi najdeme například tyto.
15: Z minulého roku jsme udělali Plovdiv, Rila, potom jsme udělali Rakovský, protože pro Bulharsko má velký význam tato osobnost. Kdyby nebyl Rakovský, tak by nebyl ani Levský, ani Botev, protože on byl ten impuls, který udělal, aby vůbec bulharský stát byl znova nastartovaný, jako vůbec ta osvoboditelská válka, které jako vedli jako potom Rusové s Osmanskou imperie, tak by vůbec se neuskutečnila, kdyby nebyl Rakovský. Takže proto minulý rok jsme chtěli ta cedule. A další cedule je Jovkov. U něho je zajímavý, že jeho dcera studovala tady na Barrandově a založila potom základy bulharské kinematografie. Ale protože v té době, když ona byla jakoby student, tak Jovkov byl v nemilost v Bulharsku, tak ona je pod jiným příjmením tady studovala. Takže všichni byli zaskočeni, to dítě, který jako to dělalo ty desky, tak to všechno našlo. A potom je to podrobnější zpracování ze strany toho dítěte, který jako to vytvářelo.
14: Sylvia Krsteva vyjmenovává plány na nové dodatkové cedule. Jedna z nich bude věnována Nikolu Vapcarovi, což byl bulharský revolucionář a básník, představitel bulharské sociální poezie, který byl popraven nacisty a byla mu posmrtně udělena Mezinárodní cena míru.
15: Letos připravujeme Vapcarov. Ten je vyhlášený, že udělal básně, které jsou aktuální v některých i doteď. Napsal i dopis, který je aktuální, co se týče toho boje za nezávislost. Bez ohledu na to, proti jakýho boje bojujete, proti jakou návládu, ale je to hrozně aktuální text. Můžu říct, že i teď, já jsem byla v Chile a oni tam říkají, že ho obdivujou, protože jako básník i pro nich byl aktuální. Takže letos připravujeme Vapcarova jako cedule, potom Mladenov a ráda bychom udělali ještě nějaký pohoří a některé města, ale vzhledem tomu, že vždycky dostáváme určitý prostředky, jakoby letos jsme dostali z magistratu, ale ta částka neodpovídá tolik, kolik bychom si přáli a kolik jsme plánovali, takže myslím, že letos nám asi vystačí znova na ti 40 dole, takže jako budeme mít 12 a zůstanou před náma další 8, které jako asi budeme muset dodělat v dalším období.
16: Říká Sylvia Krsteva. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Taťána Čabáková a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Iveta Demeterová.
17: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Uplynulo víc než 72 hodin od dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele. Skončilo tedy časové okno, ve kterém je podle odborníků největší šance nalézt v troskách živé osoby. Server BBC píše, že po uplynutí takové doby je pravděpodobnost, že záchranáři najdou v sutinách přeživší, prudce nižší než předtím. Venezuela přitom stále hlásí desítky tisíc pohřešovaných lidí. Dosud úřady informují o 1430 obětech. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky podobně jako kamiony. Podle sdružení automobilových dopravců Česmat může být pro řidiče komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandr Vučić přitom včera oznámil svou rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Jejich přesný termín ale neoznámil, měly by se podle něj konat v příštím roce. A vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku i HKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří. Fotbalisti Portugalska a Kolumbie se v posledním utkání ve skupině mistrovství světa utkávají o postup z prvního místa tabulky. Jejich snažení sleduje Karel Schamberger.
5: Kolumbie, Portugalsko 0-0, takže první místo ve skupině K obsadili Kolumbijci, postupují ale i druzí Portugalci a nakonec i třetí Demokratická republika Kongo, která porazila Uzbekistán 3-1 a díky tabulce ve třetích týmů tak může postoupit do vyřazovacích fází, což se ziskem 4 bodů stane. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Anglie porazila Panamu 2-0 a ovládla skupinu L před druhým Chorvatskem a třetí Ghanou, která po porážce 1-2 postupuje také.
6: U Uherského Hradiště a na Vsetínsku. Na silnici 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Čerstvá nehoda je mezi Hradištěm a Huštěnovicemi. Na místo nehody s opatrností průjezdné. Další srážku se zvěří čekejte na Vsetínsku. Silnici 35 mezi Rožnovem pod Radoštěm a Dolní Bečvou. Nehoda je za Kolibou pod Horů a zasahuje do jednoho ze dvou jízdních pruhů. Na silnici 118 z Berouna do Železné. Nebezpečná situace. Řidiči hlásí chodce. Pozor, dejte poblíž odbočky na Lhotku. A na silnici 7 z Chomutova nahoru svatého Šebestiána v noci sekají trávu. Pohybují se po pojíždí v jízdním pruhu mezi Chomutovem a Křimovem. A to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Dustin Hoffman, Juliette Binochová nebo Jeffrey Wright. To jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Na Pražském hradě uzavřela Česká filharmonie svou sezonu open air koncertem a zároveň tam začaly tradiční letní shakespearovské slavnosti. V kulturním magazínu upozorníme i na jiné kulturní události těchto dní. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
17: Kultura Plus.
18: Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glázer, který se stane novým šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Scooter. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
19: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátí.
20: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
21: My jsme po několika měsících rozhovorů se Scootery zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
20: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Scooterů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.
21: Shodujeme se i na tom, že činohra Národního divadla by měla být moderním současným souborem, který má dostatek tvůrčí odvahy reflektovat svět kolem sebe, reflektovat to, co se děje ve společnosti.
20: Glázer představil i další členy týmu. Z Brna si přivede šéfa baletu Mária Radačovského. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Filip Svoboda, Český rozhlas.
18: Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádovi Joe režiséra Oldřicha Lipského měl tento týden světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
22: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
23: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
24: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
23: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgan.
25: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
23: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
26: Noci jsou chladné!
27: Jo, jo, to abych si vzal teplé prádlo.
23: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
18: Stovky lidí ve středu večer zaplnili pražské Hradčanské náměstí. Česká filharmonie se tam pod širým nebem rozloučila se svou 130. sezonou. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu zazněl americký program.
28: Mám rád tuhle vážnou hudbu. Baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer. Těchto krásných kulisách.
29: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
30: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír, ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju. Takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
29: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
31: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
29: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
31: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
29: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
18: Ve středu večer bylo na Pražském hradě dost rušno nejenom díky koncertu České filharmonie, ale také zahájení letních shakespearovských slavností. Nejvyšší purkrabství se proměnilo ve starobylé Syrakusy a diváci po tradičním projevu Martina Hilského sledovali příběh o záměnách, pletichách a šarvátkách, které slavný Alžbětínec proměnil v komedii omylů.
0: Muž má rád, muž má rád svobodu a odchází a přichází, jak jen mu káže čas.
1: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ochotně uděluje partnerské rady.
1: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí mít.

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví. A v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského, jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co, a tady to samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaliční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Tento týden se v Ostravě odehrával pozoruhodný festival Dny nové opery. Festival vznikl v roce 2012 s cílem iniciovat vznik a provedení nových operních inscenací. Zatím jich takto vzniklo 40 a letos byl festival vybrán britským magazínem Gramofon na prestižní seznam světových festivalů. I o tom budeme mluvit v našem magazínu, konkrétně s hudebním publicistou a spolupracovníkem tohoto festivalu Borisem Klepalem. Vy jste v jednom z rozhovorů uvedl následující slova. Opera nezná nevhodná témata a pokud se něco vzpírá mluvené činohře, musí se to zaspívat. O jakých tématech jste zpívali či hráli letos?
5: Letos v Ostravě se zpívalo o soužití s člověkem, který má demenci. To bylo možná jedno z nejpůsobivějších děl, co zatím zaznělo. O nejistotě uchopení světa a vůbec o nejistotě bytí. Potom jsme se dostali k postapokalyptickému stvárnění jakési možnosti, jestli je možné vůbec nějak dobře žít, jestli není lepší se soustředit na to, aspoň nějak rozumně umřít. Potom jsme se dostali do vybydleného hotelu Palace, kde se jednak rozebírá nová nauka o harmonii od Aloise Háby jako prostředek k nalezení tvůrčí svobody a také z dílo Jakuba Rataje na motivy 7 japonských haiku.
4: Podle programu i podle toho, co jsem teď právě od vás, pane Klepale, slyšela, bych soudila, že ten program je určený spíš pro publikum, které se v operní tvorbě vyzná a raději než do kina na horor zajde třeba právě na koncert vážné hudby nebo na operu. Jaký ten typ publika na Dny nové opery přichází?
5: No, na Dny nové opery patrně přicházejí lidé, kteří jsou jednak zvědaví a zvídaví, a chtějí slyšet pořád něco nového a ne se nechávat jaksi uklidňovat a ukolébávat pořád dokola stejnými věcmi nebo jenom s maličkými odlišnostmi zpracovanými pořád stejnými náměty. Já si myslím, že je to ale otázka celkem jakéhokoliv umění. Pokud se má mluvit opravdu o umění, tak je potřeba, aby to prostě mělo i nějaký zásah, aby to někdy bylo i, řekněme, nepříjemné, aby to člověka vybuzovalo a aby v něm zanechávalo nějaký dojem, nejenom to, že se nějak jako uklidnil po večeři.
4: Když ta nová díla v rámci festivalu vzniknou nebo nové projekty, zaznívají i jinde na festivalech nebo uvádějí je třeba jiná česká nebo mezinárodní divadla?
5: No, to je samozřejmě velký problém, protože operní produkce, to je celkově strašně drahá záležitost a uvést novou operu v repertoárovém divadle, to je vždycky trošku komplikované, ale přece jenom už tady byly nějaké ohlasy, nějaké průniky do, řekněme, dalšího provozu. Byla tady opera Bludiště seznamů od Martina Smolky, která se potom v přepracované verzi hrála v Praze v Alfredovi ve dvoře. A Národní divadlo Moravskoslezské v příští sezóně uvede operu od Bernarda Langa, který je jedním z oblíbených autorů tady na ostravských festivalech a musím říct, že píše výborné opery. Také se tady v Ostravě uváděla šestinotónová opera Přijď království tvé od Aloise Háby. A z té se jaksi vyvinulo ne to, že by se ta opera nějak rozběhla do světa, ona je strašně těžká a to asi není repertoárové dílo, ale ono v ní funguje Hábovo šestinotónové harmonium a nyní už je skoro snad dohotovená jeho moderní kopie nebo moderní obdoba a vzniká pro ní nový repertoár, takže ono to prostě přesahy má a hlavně, co je důležité, tak autoři a autorky těch oper prostě se dostanou svá díla na jeviště a můžou si jaksi nabrousit ty svoje schopnosti a ověřit si, co pro publikum funguje, nefunguje. Prostě má to obrovský význam celkem, ale i pro to publikum. Je to prostě významné, aby ta nová díla se dostávala ven a jak už žijí dál, to asi není úplně věc festivalu.
4: Hostem Kultury Plus byl hudební publicista Boris Klepal. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou roli řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně na Karlovarském festivalu. Hello, darkness, my old
6: friend. Nenápadný a civilní. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.
7: Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that?
6: Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
8: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
6: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. a právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na Mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července.
4: Tolik příspěvek redakčního kolegy Martina Hrnčíře. Ten festivalové dění sleduje dlouhodobě a navíc v novém týdnu vyrazí také do Mariánských Lázní, kde 1. července pořadatelé připomenou okolnosti vzniku festivalu.
6: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího kurhauzu dnešních Lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
9: Tak jsem třeba točil Hrnčíře, při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
6: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
10: České Lázně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
11: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
6: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
11: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
12: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm Mezinárodního filmového festivalu.
6: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
12: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
6: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
13: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
6: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok.
4: Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václava Havla knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná, napsala v SMS zprávě Dagmar Havlová tento týden Českému rozhlasu. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Co to pro knihovnu znamená a co vedlo někdejší první dámu k tomuto rozhodnutí? A co bude s dokumenty a archivem dramatika Václava Havla? I to rozeberu v následujících minutách.
14: Šéf knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček čelí ostré kritice kvůli svému stylu vedení instituce. Správní rada mu na svém posledním zasedání, na kterém 4 z 5 členů rezignovali, vytkla hned několik pochybení.
4: Touto zprávou vše letos na jaře začalo. Ze strohé informace se během několika minut stala událost, která zaměstnala mnohé novináře na několik týdnů a zdá se, že zaměstnávat bude i nadále. Osud knihovny Václava Havla stále poutá pozornost.
15: Knihovna Václava Havla. Odchod zaměstnanců, rezignace členů správní rady, konec hlavního.
4: Bylo 19. května roku 2026 a i rozhlas.cz uvedl zprávu, že v knihovně Václava Havla má skončit celkem 17 zaměstnanců. Mezi ně se řadí třeba i Jáchym Topol, jedna ze stěžejních postav.

0: Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila. Knihovnu jsem ale neřídila, nejsem její zaměstnanec ani člen správní rady. A nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
1: Kromě toho se rozpadla také tehdejší správní rada knihovny Václava Havla. Jediným členem zůstal David Dušek z hnutí STAN, který situaci tehdy komentoval následovně.
2: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
1: Když předseda správní rady David Dušek o několik dní později v médiích oznámil, že dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla jsou zase kompletní a že do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michael Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta, ohradila se proti tomu spoluzakladatelka instituce Dagmar Havlová, podle které předseda správní rady David Dušek jmenoval radní bez jejího vědomí a zřejmě i v rozporu se stanovami. Havlová médiím oznámila, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla už předala nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Když jsme se ptali nadace na detaily, odmítli je sdělovat s tím, že k tomu se více může vyjádřit pouze Dagmar Havlová a ta na opakované žádosti o rozhovor nereaguje. Během letních prázdnin v knihovně program není stejně jako léta předtím a zda a v jaké formě bude pokračovat, to zůstává stále nezodpovězenou otázkou. V novém týdnu by ovšem mohlo dojít na jednání zástupců Dagmar Havlové s některými českými kulturními institucemi, které by mohly odkaz mezinárodně uznávaného dramatika a někdejšího českého prezidenta spravovat dál.
3: Kultura Plus je ve finále. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
4: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Americká armáda podle Trumpa znovu zaútočila na Irán. Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Fotbalisti Kolumbie remizovali na mistrovství světa v přímém souboji o první příčku skupiny s Portugalskem. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Irán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Iránu. Na sociální síti Truth Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Irán už nebude dál existovat. Americké útoky a Trumpovo varování přicházejí během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Irán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Elektrická síť je podle distributorů nastávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, jak říká Zapre Jan Bílek.
6: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
5: Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Jihomoravském kraji přibyl brněnský hantec. Zápis schválili krajští radní na základě žádosti jeho propagátorů. Ti se tímto krokem snaží specifický místní slang zachovat, obávají se totiž jeho zániku. Hantec začal vznikat v Brně od přelomu 19. a 20.

0: století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
1: Já to těžká okna sajty Einsteinu, co na ten bouchala skoro 3 hodiny.
2: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
1: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
2: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Fotbalisti Portugalska remizovali ve 3. kole skupiny mistrovství světa s Kolumbií 0-0 a obsadili za ní 2. postupovou příčku. Do play-off se dostala ze 3. místa taky Demokratická republika Kongo, která otočila duel s Uzbekistánem na 3-1. Už předtím si Anglie poradila s Panamou 2-0, Chorvatsko s Ghanou 2-1 a kromě Panamanů se tyto týmy můžou těšit na pokračování v turnaji. Doplnit zbývá už jen 2 konečné výsledky základní fáze. Z duelu Argentina-Jordánsko se hlásí Karel Schamberger.
3: Začátek 4. minuty, Argentina hraje s Jordánskem a zatím bezbrankově 0-0. Nejlepší střelec v historii mistrovství světa Lionel Messi začíná na lavičce v souběžně hraném duelu Alžírsko-Rakousko, zatím také 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Slavkov u Brna a také u Vyškova. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou se pohybují lidé. Kilometr 209 je to kousek před sjezdem na Slavkov. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí dodávka s vlekem za Vyškovem. Na kilometru 225 v odstavném pruhu označená, dejte pozor, většina aut, která kolem jedou, vybočují do levého jízdního pruhu. Na silnici 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic srazilo osobní auto Zvěř. Následky nehody, taky omezený průjezd, čekejte mezi Hradištěm a Huštěnovicemi. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové stále stojí osobní auto už několik hodin. Na 51. kilometru na krajnici místo je označené. Ne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se odpoledne můžou místy při zvětšené oblačnosti objevit bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v Polabí a Poohří výjimečně až 42. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Proč se po Stalinově smrti a odhalení jeho zločinů začala šířit ve východním bloku panika i naděje zároveň? Jak otřás rok 1956 a 20. sjezd sovětských komunistů střední Evropou? Proč se maďarské protikomunistické povstání prakticky nedalo vyhrát? Kteří světoví hráči zasáhli do dění v Budapešti a co s tím vším má společného Suezský průplav? V tématu Plus otevíráme dnes nový seriál. Poprvé se vydáme po stopách invazí 20. století. Tentokrát tedy Budapešť 1956. A dnešní téma Plus pro vás připravil Jan Sedmidubský.
5: Vojenské intervence. Speciál tématu Plus.
6: červen 1953 je čtvrt roku po smrti Stalina. V Moskvě vládnou diktátorovi pohrobci Chruščov, Malenkov a Beria. Zatím se drží navzájem v šachu. Na budapeštském letišti nastupuje do letadla mířícího do Moskvy skupina mužů, stranických šéfů Maďarské strany pracujících neboli maďarských komunistů. Po příletu do Moskvy nejvíc Maďarům umyje hlavy Lavrentij Beria. Aniž by tušil, že ho jeho vlastní soudruzi za 14 dní zatknou a ještě před Vánocemi oběsí, nevybíravým způsobem maďarského malého Stalina Rákušiho se psuje. A to za věci, které předtím Moskva Maďarům celá léta nařizovala. to jest například zbrojit, stavět hlavně továrny těžkého průmyslu, likvidovat soukromé zemědělce, dělat čistky ve všech vrstvách společnosti. Takže teď je třeba změna kurzu. Soudruzi v Moskvě pochopili, že je naopak třeba řešit bídnou životní úroveň lidí, odstranit rysy takzvaného kultu osobnosti a začít napravovat poměry. Lavrentij Beria a další straničtí bosové ve složení Malenkov, Chruščov, Mikojan a Bulganin nakonec se rozhodli, že ideálním mužem, který by měl vystřídat Rákosiho v roli předsedy vlády, bude Imre Naď. To jméno si zapamatujme. Sověti ho měli za spolehlivého muže, už jen proto, že ve 30. letech jako přední maďarský komunista podepsal spolupráci se sovětskou tajnou policií. A zajímavá byla Beriova poznámka na adresu přítomnosti sovětských vojsk v podunajské zemi. Rudá armáda v Maďarsku je, ale nemusí být navěky. Dávám slovo historikovi Janu Adamcovi, spoluautorovi dnešního Tématu Plus.
7: Hned v prvních volbách v roce 1945 výrazně zvítězila malorolnická strana, která reprezentovala spíše takový středopravicový směr, zaměřený hodně na agrární otázky, na zemědělství, a komunisté byli ve výrazné menšině, co se týče lidové podpory. Ale mohli těšit z toho, že měli za sebou podporu Sovětů, mohli těšit z toho, že tvořili velmi odhodlanou stranu, jejímž hlavním cílem byl vlastně převzít moc, těžila z té sovětské podpory. Navíc maďarští komunisté široce otevřeli náruč všem bývalým fašistům, bývalým nilášistům a bývalým vlastně příslušníkům zkompromitovaným z té druhé světové války, s tím, aby vlastně jako nabrali co nejvíce členů, takže nebylo neobvyklé, že bývalí fašisté se najednou v rámci toho, aby si zachránili kariéry a životy a aby unikli vlastně trestům po válečné době, tak si převlékli kabát, stali se z nich komunisté a najednou se všechno obrátilo pro ně v dobré. A takhle maďarští komunisté postupně rostli a parlamentními i mimoparlamentními demokratickými i nedemokratickými nástroji postupně likvidovali, to je ta slavná salámová metoda, likvidovali ty své demokratické oponenty, až vlastně v letech 1947-48 najednou komunisté začali plně ovládat ty klíčové instituce mocenské, vnitro, armádu, a v podstatě tam proběhla velmi rychlá sovětizace, která je ukončená někdy v roce 1948-49.
6: Když se vysloví letopočet 1956 a dodá se k tomu maďarské povstání, revoluce či revolta, musíme nejdřív zmínit Poláky a protesty ve městě Poznaň. Byl to jeden z periodicky se opakujících výbuchů polské nespokojenosti. Pro jeho sklidnění tentokrát hodně udělal Vladislav Gomulka, nově instalovaný a ještě nedávno perzekovaný stranický šéf polských komunistů. Ale my teď na okamžik zůstaneme na naší domácí půdě. Mír otřesu stranických šéfů po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v únoru 56 můžeme pochopit třeba ze srovnání dvou projevů Antonína Novotného. Ten první je z doby vrcholících čistek v KSČ. Tímto způsobem perlil tehdejší šéf pražských komunistů na zasedání ústředního výboru v únoru 1951, kde se popravovalo stranicky a vlastně i reálně. Neboť každý věděl, co může následovat po takovémto vyhazovu ze strany.
8: Boj proti trockistům, soudruzi, nám ukazuje, jakými cestami, zpočátku po případě úchylkáři, a nakonec lidé, kteří bojují o moc a kteří nakonec se stávají špionami. Soudruzi, to nám ukazuje, že i tady, soudruzi, sešlo vědomně a že Švermová nemůže tvrdit, že o věci nevěděla, poněvadž slepý by to nemohl vidět a nakonec by to musel ucítit, že zde nejde o komplot, dobře organizovaný komplot, o rozbití celé strany.
6: Jen tak na okraji Marie Švermová mohla mluvit o štěstí, když si po tomto zasedání odseděla místo doživotí 5 let. A teď Novotný o 5 let později, v březnu 1956, dostal nové noty z Moskvy. Pozor, změna. Za všechno špatné mohl Stalin s Beriou. Novotný ovšem tlumočí Chruščovou řeč nervózně. Drmolí ještě víc než obvykle. a zjevně jen velmi nerad interpretuje tu obrovskou otočku, která nastala v Moskvě. Samozřejmě je třeba dodat, že tato stranická zasedání byla nahrávána jenom pro vnitřní potřebu a na veřejnost se nikdy nedostala.
8: Což bylo nutné tyto lidi fyzicky zničit tím, že měl neomezenou moc. Dopouštěl se bezohledné zvůle, potlačoval člověka morálně i fyzicky. Když Stalin říkal, že toho a toho je třeba uvěznit, to znamenalo věřit na slovo, že je to nepřítel lidu. A banda Berií hospodařila v orgánech státní bezpečnosti, vší silou se namáhala, aby dokázala vinu uvězněných osob, správnosti sfalšovaných materiálů. A jaké důkazy se uvádělo? Přiznání vězněných. A vyšetřující dobývali toto přiznání. Ale jak je možné získat od člověka přiznání o zločinech, který se nikdy nedopustil? Pouze jediným způsobem, použitím fyzického násilí, mučením, zbavením vědomí, zbavením úsudku, zbavením lidské důstojnosti. Tak se dobývala zdánlivá přiznání.
6: Zlatá slova, soudruhu Novotný, jenomže navzdory tomu, co se dělo v nejvyšším patře strany, se nakonec v Československu roku 1956 ve srovnání se sousedy, tak říkajíc, nepohnula ani myš a destalinizace v podstatě ani nezačala. Polští občané byli důslednější, protože novou dobu spojili se základním požadavkem, který by se dal shrnout třeba takto. Když už se nemůžeme zbavit této zločinné politické strany, která to všechno způsobila, musí jít od válu aspoň její šéf.
7: Rok 1956 začíná tajným projevem Nikity Chruščova na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odhalením stalinových zločinů. A to je v podstatě jako kámen, který když vrhnete do toho socialistického rybníka, tak vyvolával obrovské vlny. No a v Polsku se to propojilo, tahle destalinizace, s kritikou toho předchozího stalinistického vedení, že Boleslava Běruta, který to odhalení Stalina nepřežil a zemřel na infarkt. A otevřela se vlastně jako otázka, kdo bude tím nástupcem. No a jediným tím reálným nástupcem mohl být Vladislav Gomulka, který ovšem od roku 1948 byl v pozici stranického vyděděnce. Je to podobná kariéra v něčem, tedy ne ve všem, ale v něčem, jako byl právě Imre Naď. Do toho přišly nespokojenost Poláků se sociální situací, s nedostatkem potravin, s cenzurou a vyvrcholilo to poprvé v červnu roku 1956 při těch poznaňských protestech, které bychom mohli přirovnat něco jako plzeňské protesty v roce 1953. Dělníci demonstrovali, přerostlo to v jakousi revoltu, ovládli město, že jo, ovládli Poznaň na chvíli a ten polský komunistický režim to potlačil, byť pak ty tresty byly mnohem nižší, než třeba v případě té Plzně a pak se vlastně nad tím jako zavřela voda, ale byl to jeden z prvních velkých projevů nespokojenosti právě v tom roce 1956. I když třeba bychom sem třeba mohli zařadit i ty protesty československých studentů v roce 1956 v souvislosti s Majálesem a v souvislosti s třeba druhým sjezdem spisovatelů. Takže ta poznaňská revolta byla takovým jako prvním velkým varováním, co ta destalinizace může v tom východním bloku přinést.
9: Vladislav Gomulka, prvním sekretářem partii. Partia stanęła na čele přeměn. Za partią stanął národ. Děce i manifestace v celém kraju. Varšava, Politechnika.
6: Toho roku 1956 chybělo vlastně málo k okamžiku, kdyby se první invaze Rudé armády v zemích komunistického bloku odehrála v Polsku. Nebo, abychom byli přesní, sovětským jednotkám v Polsku stačilo vyjet z kasáren, vždyť tam přece byli už od konce války. Proč nakonec nedošlo ke krveprolití, bylo trochu vlivem načasování a především diplomatických schopností samotných polských komunistů. Popravdě řečeno, bylo to na hraně. Za nově instalovaným partajním šéfem Gomulkou přiletěla z Moskvy prakticky celá sovětská delegace v čele s Chruščovem. Úkol byl jasný. Proklepnout si nového šéfa strany, zjistit míru jeho lojality, preventivně ho zastrašit, prostě nastolit způsob komunikace tak, jak to bylo pro Sověty obvyklé. Vtip byl v tom, že polští komunisté v čele s Gomulkou pochopili situaci a racionálně ji vyhodnotili, aniž by přitom ztratili tvář.
7: Chruščov měl celou řadu jako informací od nejrůznějších kanálů z Polska, že se chystá tahle ta mocenská změna. A v prvé chvíli ho vlastně jako ovládlo naštvání tom, že sovětská strana nebyla k tomuhle kroku přizvána, respektive nebyla konzultována. Takže chtěl demonstrovat tu sílu a demonstrovat vlastně nadřazenost Moskvy a přiletěl s celou ekipou nečekaně do Varšavy, přibral si k tomu i své maršály, což vždycky znamenalo, že je ochoten použít i ozbrojené síly, dokonce se k tomu i schylovalo, byl vydán rozkaz a některé sovětské jednotky na předměstí Varšavy se daly demonstrativně do pohybu. A Gomulka, který už věděl, že tedy bude zvolen tím prvním tajemníkem, tak ale to pochopil a promptně vlastně se setkal s Chruščevem ještě vlastně na letišti a zřejmě chápal tu mocenskou hru lépe než třeba Naď, nebo než třeba maďarští komunisté a okamžitě se jal Chruščova ujišťovat, že tahle ta nová mocenská změna a jeho nástup do čela komunistické strany neznamená narušení polsko-sovětského přátelství, neznamená to narušení spojenectví, neznamená to nějaké otřesy v rámci Varšavské smlouvy, RVHP, jenom to, že prostě Poláci teď změní trošku tu vnitřní politiku a snaží se vyrovnat s tím dědictvím stalinismu a postavit ty sovětsko-polské vztahy na nějakou novou úroveň. Sověti totiž byli i znepokojeni tím, že měli zprávy, že by měly proběhnout čistky i v rámci třeba polského ministerstva obrany a polského armádního sboru, kde bylo nemálo sovětských poradců a sovětských vlastně i velitelů, jako byl třeba maršál Rokosovský, vzhledem k tomu svému polskému původu. A Sověti to samozřejmě také brali jako jakousi urážku nebo jako jakési narušení těch dosavadních vztahů. Takže Gomulka mu naznačil, že prostě to jádro těch vztahů se nemění, ale že je potřeba ty sovětsko-polské vztahy dát na jinou úroveň, jinak to prostě Poláci nepřijmou. A tady zase pragmaticky Chruščev pochopil, že vojenská konfrontace s Poláky v tuhle chvíli není nijak žádoucí a vlastně i pak pod vlivem těch maďarských událostí Polákům značně ustupoval a snažil se tu Gomulkovu pozici i zlepšit tím, že jim dal významnou hospodářskou pomoc, že souhlasil s tím odvoláním Rokosovského, jo, že prostě Polsko bylo pro Sovětský svaz příliš důležité na to, aby se v tenhle ten kritický moment vrhli do nějaké konfrontace, zvlášť když měl od toho Gomulky slib, že prostě ty základní pilíře toho vztahu se měnit nebudou.
6: Takže v případě Polska se Nikita Chruščov uklidnil, ustoupil a k žádné intervenci ve Varšavě nedošlo. Sovětská delegace odlétala z Varšavy 20. října 1956. Jenomže zatímco na jedné plotně byl oheň uhašen, na druhé se ta kaše začala připalovat znovu. Jiskra přeskočila z Varšavy do Budapešti. A tam se ovšem schylovalo k vývoji, který byl ve srovnání s Polskem dětskou říkankou. Maďarsko začalo připomínat přehradu, přes kterou už se valí voda, a v hrázi se objevují první trhliny. Brzy se vývoj stal nekontrolovatelným.

0: Matyáši Rákoši mu se muselo stýskat po časech, kdy se masově v celé zemi slavili jeho šedesátiny a byl považován za jakéhosi poloboha. To bylo ovšem před rokem 1953, ale i poté, co ho Sověti odinstalovali z křesla maďarského premiéra, mu zůstala klíčová funkce šéfa strany. 4 roky pak dýchal jako supící vlčák Naďovi na záda a obratem sabotoval premiérovu politiku slovy i činy. A dělal to skrytě i veřejně a samozřejmě i zprávami důvěrně posílanými do Moskvy. Za těchto okolností nemohla reformní politika Imre Nagy, tedy reforma takzvaného nového kurzu, uspět. A premiér byl po 2 letech v roce 1955 Moskvou opět odinstalován a vyloučen z maďarské komunistické strany. Vystřídal ho poslušnější dosavadní ministr zemědělství András Hegedűs. Pozitivní změna poměrů se projevila v tom, že Imre Nagy neputoval před soud ani na popraviště. Cynik by řekl prozatím. Nagy se stáhl do ústraní. Jako profesor agrární ekonomie směl jít přednášet na univerzitu. Vlastně by to nebyl špatný osud. Nagy by tam byl asi nejšťastnější. Jak píše historik Jan Adamec, svým blízkým Nagy připomínal starostu jeho francouzského městečka, milujícího svoji rodinu a svoji zahradu. Jenomže pouhé 2 roky jeho předchozí vlády a pokusů o reformu, tak říkajíc, načehrali půdu k boji Maďarů za svobodu a proti sovětskému koloniálnímu systému. Na začátku maďarské vzpoury stály intelektuálové a především studenti. Petr Fiho Kroužek. Byl v tom možná kus romantiky, ale brzy měli od studentů převzít iniciativu skuteční povstalci.
1: Velký vliv na to mají třeba ty Petefiho fóra, což jsou vlastně jako organizace debat na nejrůznější témata a stávají se svobodnou platformou pro debaty o budoucnosti Maďarska, ekonomiky, politiky, maďarské kultury, maďarského zdravotnictví, vysokých škol. No. A vlastně pro komunisty se ty Petefiho kroužky stávají jedinou svobodnou platformou, jak debatovat problémy maďarské, ale i stranické. Jo. A do toho přicházejí ty vnější impulzy z Polska, přicházejí impulzy z Jugoslávie. Celá ta situace se výrazně radikalizuje během léta a samozřejmě tím nejradikálnějším elementem jsou vždycky studenti. Že studenti, když se vrací po prázdninách, tak najednou auly jsou plné debatujících studentů a do toho přicházejí prostě zprávy z Polska, že tam se něco děje, tam polští studenti jsou také v ulicích a také vlastně jako bojují za svobodu. A do toho přichází zpráva o tom, že Gomulka je zvolen tím novým tajemníkem, reformista, v té době je ještě vnímán jako reformista, jako národní komunista. A to má samozřejmě vliv na tu situaci v Maďarsku. Maďarští studenti ve spojení vlastně s maďarskými spisovateli, intelektuály vyhlásí 22. října, že druhý den se bude konat velká demonstrace na podporu těch polských požadavků, na podporu vlastně reform. A maďarské stranické vedení je v šoku. Neví, jak má na to zareagovat. Nejprve tu demonstraci zakáže, pak vlastně pod vlivem toho, že prostě ta demonstrace se už bude konat tak jako tak, tak ji zase povolí. A to, co začíná 23. října 1956 jako demonstrace studentů, masová demonstrace v Budapešti, se postupně přelívá v jakési pouliční srážky a konflikty s tou maďarskou mocí. Jedním z prvních cílů vlastně odpoledne 23. října je maďarský rozhlas, který je vlastně tak trošku jako obléhán, protože studenti a ti demonstranti chtějí, aby maďarský rozhlas odvysílal ty jejich požadavky. Dojde tam vlastně ke konfliktům s tou ozbrojenou stráží rozhlasu, dojde ke střelbě a ta demonstrace se postupně přelívá do ozbrojeného střetnutí, hlavně mezi těmi jednotkami AVH, té tajné maďarské policie. Protože většina třeba vojáků, důstojníků armády nebo policistů se v průběhu té demonstrace dává na stranu těch demonstrantů.
0: Při prohlížení dávných fotografií z doby maďarského povstání roku 1956 nelze přehlédnout obří Stalinovu hlavu, jak se povaluje na rozstřílené ulici. Vedle padlého Stalinova pomníku se symbolem povstání stalo pálení stranických knížek, maďarská vlajka s vykuchanou hvězdou, srpem a kladivem, takže uprostřed zeje kulatá díra, a taky střílení příslušníků tajné komunistické policie bez soudu. Už to byl boj na život a na smrt. Maďaři měli komunismu plné zuby a vzali do ruky zbraně, aby se ho zbavili. V tom okamžiku je do čela vlády povolán znovu Imre Nagy, jako postava, kterou jakž tak všichni respektují, jak potápějící se stalinisté, tak demonstranti, kteří chtějí revoluční změnu poměrů. Od počátku Je to ale nemožná mise.
1: V okamžiku z 23. na 24. října on je vlastně ještě mimo tu vysokou politiku. Nicméně i ti stalinisté pochopili, že on vlastně má v tom národu zatím tedy jako jediný nějakou autoritu tu situaci zvládnout. Proto vlastně ještě toho 23. října večer oni ho povolají do budovy parlamentu a tam má vlastně jako uklidnit projevem ty tisíce demonstrantů, kteří se před tím parlamentem shromáždili, ale ani nať v tuhletu chvíli zcela nechápe tu situaci, jo? Nechápe, že jak ta situace už je radikální. Proto když začne ten svůj projev soudruzi, tak ho vypískají. No. A i on sám je z toho zmaten, že nestačí už ta reformní destalinizační rétorika, přesto vlastně na Nadě stále sázejí a on už toho 24. je narychlo jmenován premiérem na místo zprofanovaného stalinisty Andráše Hegeduše. A stalinisté vlastně jako, protože Erne Gehry je stále ještě jako v čele té strany, doufají, že Nadě takhle jako vystrčí a s jeho autoritou on jim pomůže zvládnout tu situaci. Protože oni od toho 24. října plánují jednoznačné jako bezpečnostní kroky ve smyslu výjimečný stav, střelba, zatýkání, je vytvořen jakýsi ad hoc vojenský výbor, jakási vojenská diktatura, která má jako potlačit ty zárodky toho povstání se sovětskou pomocí. Prostě jede se podle toho plánu, který byl vytvořen po tom východoberlínském povstání vlastně v každé té východoevropské zemi a který vlastně jako nesli jednoznačné znaky, že ho tvořili vojáci a bezpečáci, jo, v tomhle tom smyslu. Jenže už třeba jenom vyhlášený zákaz vycházení toho 24. října je porušován a nakonec ho sám Imre Nagy musí odvolat. Jo. Rozpadá se to vedení samotné úplně na vrcholu, protože Nagy vlastně nesouhlasí s těmi podmínkami, nesouhlasí s tou vojenskou diktaturou a stále více propaguje, že jediným řešením, jak tu situaci zvládnout, je vyslyšet ty lidi, jednat s nimi, prostě najít nějaký v úzovkách gomulkovský kompromis. Jenže na to už je trošku pozdě, protože ta situace se valí mnohem rychleji a mnohem radikálněji, než by tomu bylo před tím 23. říjnem.
2: Posloucháte speciál Tématu Plus vojenské intervence. Jak se politici snažili ovlivnit dění v jiných státech s použitím síly? Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Maďarsko roku 1956 lze možná považovat za jakousi laboratoř toho, co by následovalo u nás v roce 1968, pokud bychom se víc bránili. Jako občané i jako politici. Ale i maďarští komunisté udělali tu chybu, že dali Sovětům najevo, sami to nezvládneme. Jinými slovy, i v Budapešti roku 56 byla k dispozici klika, která požádala o pomoc Sověty. Takzvaných zvacích dopisů vlastně nebylo třeba. Stačilo být v časté komunikaci se sovětskou ambasádou. Velvyslancem tam byl jistý Jurij Andropov, pozdější šéf KGB a dokonce jeden rok generální tajemník sovětských komunistů.
1: A do toho vlastně přichází ještě jedna věc. To maďarské stranické vedení získává ty zprávy o tom, jak ta situace v Budapešti se radikalizuje. A tak vlastně neví, jak má zareagovat. Demonstrace je vlastně jako povolená, ale teď je prostě potřeba nějakým způsobem zvládnout. Oni na to nemají prostředky, tak udělají jednu fatální věc. Začnou komunikovat se Sověty, se sovětskou ambasádou a první maďarský tajemník Erne Gehry, který už po červenci nahradil Matyáše Rákosiho, tak vlastně požádá Sověty o spuštění plánu, který už byl připraven a který vlastně počítal s nějakými jako protesty a který měl koordinovat součinnost sovětských jednotek, maďarských bezpečnostních sil. Měla tam být ochrana budov, měla tam být zajištění té základní infrastruktury. Nakonec tedy po určitých zmatcích, protože Chruščov se to dozvídá s určitým zpožděním, neví trošku, jak na to má reagovat, nakonec tedy ty sovětské jednotky dostanou tedy pokyn, aby oni nebyli v Budapešti, aby vjeli do Budapešti a aby jako demonstrovali sílu, projížděli těmi ulicemi. Ne úplně, aby jako stříleli, aby jako to jako potlačili, ale aby jenom jako pomohli těm maďarským jednotkám v demonstraci síly. Jenže je to jako, kdyby přilili olej do ohně. Pro ty Maďary, kteří už jsou vlastně jako dost naštvaní, že je už svržen, už strhli ten Stalinův pomník, tu velkou Stalinovu sochu Budapešti a jsou pěkně vlastně jako nabroušení. A v tenhle moment najednou v noci z 23. na 24. října začnou vyjíždět do Budapešti sovětské tanky. No a tím se vlastně jako demonstrace proti režimu obohacuje o nový prvek, a to je boj proti vlastně sovětské intervenci. A ty povstalecké jednotky začínají útočit na ty tanky, házejí na to molotovový koktejly, snaží se je nějak jako zastavit a vypukne v Budapešti jakási krizová, velmi zmatečná situace, kterou vlastně nemá nikdo pod kontrolou. Jo. To znamená, narodilo toho Polska, kde se podařilo tomuhle bodu zlomu zabránit, kdy Gomulka to dovyjednal s Chruščevem, nedošlo k té ozbrojené konfrontaci, tak tady vlastně jako shodou, dalo by se říct, náhod špatného managementu, špatné komunikace mezi Moskvou a Budapeští a dalšími faktory došlo k bodu zlomu a přelilo se to vlastně do ozbrojených střetů nejdříve mezi demonstranty a těmi odhodlanými proti těm jednotkám tajné policie a pak vlastně mezi těmi organizovanějšími povstaleckými skupinami a tou sovětskou vojenskou mocí.

0: 25. října dojde k obrovské konfrontaci před budovou parlamentu. Dojde k strašnému masakru, kdy vlastně sovětské tanky rozstřílejí celou tu demonstraci. Jsou tam desítky mrtvých, což samozřejmě volá další velkou konfrontaci a další velkou radikalizaci mezi těmi povstalci, mezi obyvateli Budapešti a nejen Budapešti, protože to už se rozlilo do celé země. A to, co se odehrává v Budapešti, se v menším odehrává v Győru, odehrává se v Debrecínu a v dalších vlastně velkých městech. A už je to celonárodní revoluce. Jo? Už to není jenom jako povstání nebo nějaká radikální demonstrace v Budapešti. Takže tady se zásadně jako rozcházejí ty pozice uvnitř toho maďarského stranického a vládního vedení a do toho vlastně ještě Sověti neméně zmateni tím, co se děje. Jo. Jak to, že nevyšla ta první demonstrace síly toho 24. října, vysílají do Budapešti speciální emisary Mikojana se Suslovem, který mají nejdřív řídit tu situaci, získávat informace, co se tam vlastně děje, jaké je rozložení sil, na jaké pozici stojí nať, co vlastně dál. A mezi tím se samovolně rozpadá úplně stranická struktura té maďarské komunistické strany. No, lidé pálí stranické průkazy, vyhánějí komunisty z těch sekretariátů a strana se v podstatě rozpadá. No, rozpadá se do té míry, že vlastně pak je nucen odstoupit ten zprofanovaný první tajemník maďarské komunistické strany Erne Göhre. A vlastně ho nahrazuje nový muž, který pak ovládne celou tu situaci na dalších 30 let, Jánoš Kádár. Ale jeho pozice je stále ještě jako kompromisní. Vládne vojsku, které nemá. Ta stranická struktura je v podstatě v troskách.
1: Kubáč Bílo, Erdej Ferenc, Kádár Jánoš, Lutonci Gízo,
2: Součástí revoluční vlády Imre Nagye byl mimo jiné i Jánoš Kádár. Jenže 2. listopadu se sebral a odjel spolu s Andrášem Hegedűsem na sovětské velvyslanectví. A dál už si příběh příštího maďarského vůdce jistě domyslíte sami. Situace v Budapešti ale na začátku listopadu 1956 jakoby stále byla nerozhodná. Sovětům se zkrátka nedaří povstalce potlačit a zlikvidovat hrubou silou. Mimo jiné proto, že jich není dost.
0: Takže nakonec došlo k dohodě mezi tou maďarskou vládou v čele s Nagyem a sovětskou stranou, že ty sovětské tanky se stáhnou mimo Budapešť na ty základny, kde původně byly. A bylo to vnímáno, bylo to zamaskováno i tou deklarací o vztazích mezi Maďarským a Sovětským svazem, která byla vnímána i jakousi nový dokument sovětské zahraniční politiky, vymezující nově vlastně vztahy mezi Moskvou a jejími satelity. A zároveň ten 30. říjen je vnímán jako jakési vítězství té maďarské revoluce. Sověti se stahují, poslouchají nás, nať má jakousi autoritu stále, ty povstalecké skupiny ho ještě tedy uznávají. Pro komunisty je vlastně jedinou záchranou, jak vůbec jako udržet ten komunistický režim, nebo jakýsi komunistický režim v Maďarsku. Takže ten 30. říjen je jakýsi vrchol té maďarské revoluce s opatrným optimismem.
3: At the end of a six-day fight that astonished the world and shook the Kremlin to its foundations, Hungary was free. Free to fraternize on its own borders and rush in supplies to the stricken city of Budapest along roads littered with burnt-out red tanks, disabled by almost unarmed...
2: Opatrný optimismus se v řádu hodin mění v tragédii. Byla to samozřejmě bouda, taktický ústupek Sovětů. Uvnitř sovětského vedení se řeší, co dál, a brzy dojdou k výsledku, musíme to potlačit vší silou. Invazi ovšem nebylo možné plánovat zcela bez ohledu na mezinárodní kontext.
0: Tady ještě zmíním, ono to bylo důležité i v tom polském příběhu, je vliv Číny. Je vliv Mao Tse-tunga, který vlastně do těch událostí výrazně zasahoval právě proto, že Sovětům vlastně říkal, co si Čína myslí o tom jejich chování vůči Polsku, respektive vůči Maďarsku. Někteří historici dokonce říkají, že ten vliv Mao Tse-tunga byl důležitý při té polské krizi, protože vlastně vyvíjel jakýsi tlak na Chruščova, aby ty tanky nepoužil ve Varšavě a kritizoval vlastně Chruščova za údajný velkoruský šovinismus, za imperiální ambice. Což samozřejmě nebylo nic jiného než obrana proti tomuto stejnému chování Moskvy vůči Pekingu ze strany Mao Tse-tunga. V případě Maďarska Číňané dlouho nevěděli, co se tam vlastně děje. Oni měli spožděné informace, co se vlastně v tom Maďarsku děje, ale velmi záhy se rozhodli, že Maďarsko není Polsko, jo, že tam opravdu dochází k ohrožení socialismu a že naopak tady to použití síly by bylo žádoucí. No a teď Chruščev, který váhal trošku v určitý moment, jestli tu sílu použít nebo ne, tak najednou tady slyší od Číňanů, Použití síly by bylo žádoucí. A tak si Chruščev vlastně mohl říct, no když já ji nepoužiju, tak Číňani mě budou považovat za slabého. Jo? A budou mě vlastně kritizovat, že jsem tu sílu proti Maďarsku nepoužil. Takže neříkám, že to bylo rozhodující. A byl to jeden z faktorů, který Chruščeva a to sovětské vedení vlastně utvrdil v tom, že jiná cesta než vojenská intervence není možná.
2: Ale ještě jednoho člověka potřebovalo sovětské vedení přesvědčit. Josifa Broze Tita, šéfa jugoslávských komunistů, který si už od konce 40. let jel tak trochu svou vlastní politiku a vysloužil si tak od Stalina a jeho podřízených ve východní Evropě přízvisko Krvavý pes.
0: Jugoslávie v tomhle hraje velmi důležitou dvojakou roli, protože jestliže pro Chruščova bylo důležité, aby získal vlastně k té intervenci souhlas Číny a i dalších vlastně významných hráčů z východního bloku, připomínám třeba, že Gomulka s tou intervencí nesouhlasil. Že třeba Chruščev nezískal přímo souhlas Gomulky se sovětskou intervencí proti Maďarsku, ale v té době to pro Chruščeva zase tak důležité nebylo, protože on potřeboval hlavně urovnat ty polsko-sovětské vztahy a udržet vlastně Polsko v tom stavu, ve kterém bylo po té dohodě s Gomulkou. Ale pro Chruščeva bylo mimořádně důležité, aby získal na svoji stranu Tita, protože to bylo ve fázi, kdy se vlastně s Titem zbližovali a poslední, co mohl Chruščev potřebovat, byla, aby ho vlastně veřejně pranýřoval Tito za tu sovětskou intervenci. Což vlastně Jugoslávci dlouho dělali, protože kritizovali Sověty za ty špatné sovětsko-maďarské vztahy a Tito byl velmi populární mezi těmi naďovými příznivci a mezi těmi reformními komunisty v Maďarsku. Často říkali, že my chceme zavést Maďarsku něco podobného jako v Jugoslávii, ten systém. No aby si Chruščev vlastně jako naklonil Tita, tak se odhodlal ke spektakulárnímu činu a vydal se za ním ve velmi dramatickém letu v malém letadle s Grigoriem Malenkovem za bouřlivých meteorologických podmínek přistáli v Jugoslávii a tam ještě na malém člunu museli odplout na to Titovo známé oddechové místo v Brionech. Máme i detaily o tom, jak celá bledý, střídavě zelený Malenkov leží na dně té šalupy, na dně toho člunu a zvrací. Až takhle vlastně Tito ponížil Chruščeva a donutil ho, aby za ním přiletěl. Nicméně tam vlastně Chruščev jedná s Titem a daří se mu ho přesvědčit o tom, že v Maďarsku opravdu vypukla kontrarevoluce. Jo? To znamená, je to podobné jako to čínské stanovisko. Jo? Už to není vlastně reforma socialismu, kterou by Tito podpořil, ale už se nechává přesvědčit, že tedy v Maďarsku převládla kontrarevoluce, že tam vraždí komunisty a že tedy hrozí, že Maďarsko se promění v nějakou jako neutrální kapitalistickou sovětskému bloku nepřátelskou zemi.
2: Tito nakonec hodí Imre Nadě přes palubu a podepisuje mu tím vlastně rozsudek smrti.
1: Sobot Kossuth Rádio Budapest i Sobot Petőfi Rádio Győr. Vnímanie, vnímanie. Govorit Budapest. Stancie Svobodnej Kossuth.
4: Attention, attention. This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke.
2: Prohlášení maďarského premiéra Imre Nagye ze 4. listopadu 1956 vysílalo povstalecké Rádio Kossuth i další stanice ve všech světových jazycích. Ale vyhlášení neutrality Maďarska a vystoupení z Varšavské smlouvy tváří v tvář blížící se masivní sovětské invazi číslo 2 už byl vlastně takový akt zoufalství a pokus vyhnat maďarskou krizi do mezinárodních obrátek, zaangažovat do celé věci OSN a světové politické lídry. Se svými blízkými spolupracovníky se 4. listopadu 56 Imre Nagy uchýlí na jugoslávské velvyslanectví v Budapešti, čímž značně zkomplikuje život Titovi.

0: Takže poté, co vlastně jako Chruščev získá takhle souhlas těch klíčových aktérů, nemusím asi dodávat, že souhlas Antonína Novotného, rumunských nebo bulharských komunistů byl vlastně automatický. Antonín Novotný dokonce nabízel, jestli by tedy československé jednotky nemohly nějak jako zúčastnit přímo té intervence, a nabízel velmi proaktivně pomoc slovenských komunistů maďarského původu při té pacifikaci a konzolidaci situace v Maďarsku. Takže poté, co vlastně si zajistil takhle to politické krytí, tak mohl dát vlastně zelenou té intervenci, která začala toho 4. listopadu 1956 a zase k překvapení Sovětů trvala poměrně dlouho. Trvalo jim minimálně měsíc, než definitivně pacifikovali ta jednotlivá hnutí odporu, ta ohniska odporu, a než dokázali opravdu ty Maďary zlomit, a museli tak činit i například s pomocí plošných deportací mimo území Maďarska. Třeba v rámci v uvozovkách uklidnění situace zatkli stovky lidí, stovky mladých studentů nebo stovky demonstrantů, nacpali je do vagónů a odvezli je na pár týdnů mimo území Maďarska do sovětských věznic na podkarpatské Ukrajině. Tahle ta bezpečnostní opatření, likvidační opatření měl na starosti neblaze proslulý tehdejší šéf KGB Ivan Serov.
1: Došlo k nevyprovokované agresi Francouzska, Velké Británie a Izraela proti Egyptu. Došlo k imperialistickému zprisahaniu proti Maďarsku, ktorého cílom bolo zvrátiť ľudovo-demokratický poriadok, nastoliť fašistickú diktatúru a použiť Maďarsko ako hlavné nástupište proti zájmu mieru, bezpečnosti a demokracie v strednej Európe.
2: Tenhle člověk byl z božího dopuštění, nebo spíš dopuštění u VKSČ, československým premiérem, a to dlouhých 10 let. William Široký, člověk s invencí a rozhledem a retorickými schopnostmi tak slabými, že se v křesle nepochybně držel jen proto, že trpěl absolutní poslušností vůči šéfovi strany Antonínu Novotnému. Když ale William Široký mluvil v prosinci 1956 v Československém národním shromáždění o Maďarsku, zcela správně zmínil i Egypt. Pro Maďary bylo neštěstím, že se právě ve dnech jejich fatálního boje o nezávislost na Moskvě rozhodli Francie, Anglie a Izrael zaútočit na Egypt a vyřešit tím svůj problém se zestátněním Suezského průplavu. K tomu došlo v létě 1956. 26. července tuto změnu vítězoslavně ohlásil egyptský prezident Nasser.
3: A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal.
2: Výsledkem této souhry okolností pak bylo, že ve dnech, kdy Budapešť krvácela, propukla zároveň válka na Blízkém východě. Netrvala dlouho, ale jejím výsledkem byla porážka Francie a Británie a také pošramocená reputace Spojených států, které v tom své západní spojence nechali. Nebo nechat museli?
0: Tady došlo k velmi unikátní záležitosti, kdy vlastně Sovětský svaz a Spojené státy zastávali stejné stanovisko chvíli a tlačili vlastně na Británii a na Francii, aby se z toho Suezu stáhli. Američané byli rozuřeni, protože Britové a Francouzi je takhle touhletou tajnou nekonzultovanou operací dostali do strašně prekérní situace a hlavně oslabili ten narrativ a oslabili tu ofenzívu západu proti Sovětům v situaci Maďarsku, protože sovětští diplomaté teď říkali, no jo, my máme Maďarsko, vy máte Suez, tak co jsme si, to jsme si, jo. Studená válka, jasně, chápeme. Vy nám nechte jako utopit v krvi to Maďarsko a vy si něco dělejte s tím Suezem, nebo jo. A, takže v tomhle tom smyslu si Západ dal vlastní branku i tím souběhem těch dvou akcí, Suezu a Maďarska. Prostě Britové a Francouzi měli jiné zájmy než nějaké Maďarsko. Pro ně vlastně to byl východní blok, kde pravidla už byla jasně nastavená a kde nebylo vlastně co řešit, což byla podobná situace jako s námi v roce 1968. Ale tady se to prostě tak nešťastně propojilo, respektive Sovětům to výrazně pomohlo. Kdyby ta suezská krize nebyla, tak by Sověti provedli tu intervenci tak jako tak, ale Američané a Západ a NATO by měli mohli najít silnější pozici na půdě OSN při tom tlaku na Sovětský svaz, na případné sankce nebo na případné vlastně i třeba generování morální podpory ze strany třetího světa. To také bylo jako důležité bojovat o ty hlasy, podobně jako dneska v té rusko-ukrajinské válce, bojovat o ty hlasy vlastně zemí, jako je Indie. Takže i v tomhletom ohledu by měl Západ mnohem snažší pozici, než že musel vlastně hasit vlastní krizi, která pramenila vlastně z vlastní nekomunikace a z vlastní vlastně neschopnosti. Protože kdo byl vítězem suezské krize? No Násir, který jednoznačně tady dokázal v podstatě jako eliminovat britský vliv, to je konec britského vlivu na Středním východě. A Francie měla své vlastní problémy ještě v severní Africe, že? S Alžírskou, ve Vietnamu. Takže Suez je v podstatě takový jako umíráček pro Francii a Velkou Británii, jako ty bývalé upadající koloniální velmoci, které se tímhletím posledním krokem snažili vlastně tu svoji upadající pozici zachránit. A Američané rozhodně nebyli v pozici, že by jim v tom chtěli pomáhat. Naopak, Američané už od dob Franklina Delana Roosevelta říkali Churchillovi, no my nevedeme druhou světovou válku proto, abychom zachránili britské impérium. Že jo? To není náš cíl, s tím se prostě smiřte, my vám pomůžeme vyhrát nad nacismem, ale nebudeme vám pomáhat obnovovat vaše impéria po roce 1945. A ten rok 1956 to ukázal v plné nahotě, v podstatě to byl obrovský konflikt uvnitř NATO mezi Američany, Brity a Francouzi, kterého samozřejmě Sověti velmi rádi a velmi šikovně využili.
2: Kromě toho, jak dodává historik Jan Adamec, nebyl tu předtím a vlastně ani potom žádný precedens, který by dokazoval reálnou možnost Ameriky či západního demokratického světa vytrhnout nějakou zemi z komunistického tábora. Prostě to reálně nešlo provést.
0: Otázka byla, zvlášť pro Američany, co s tím, jak s tím naložit a jakým způsobem vlastně to třeba jako využít. A v tomhletom smyslu neexistovaly žádné relevantní scénáře, protože už ta západní reakce na potlačení východoberlínského povstání v roce 1953 ukázala, že Američané a NATO nejsou ochotni jít do otevřené ozbrojené konfrontace, respektive tedy, že hranice narýsované po válce prostě platí. No. A že ani Američané vlastně nepočítají s tím, že by nějaká země se dokázala vytrhnout z toho východního bloku a sama se osvobodit, a vlastně vůbec nevěděli, jak by to udělali, aby jí pomohli nějakým způsobem. Na druhou stranu Maďaři v té největší vlně národního nadšení někdy kolem toho 30. října 1956, kdy se zdálo, že ta revoluce vítězí, tak naopak předpokládali a počítali s tím v těch fantaziích a v těch imaginárních představách, že prostě v Rakousku nebo na hranicích Rakouska v Německu jsou připraveny, abych to tak řekl, americké divize nebo minimálně jednotky OSN pod vedením Spojených států, které vlastně čekají jenom na to překročit tu hranici pod mandátem OSN, třeba obsadí Maďarsko, vytlačí ty Sověty a vlastně tím pomůžou Maďarům k tomu cíli stát se třeba neutrální zemí, jako třeba Rakousko, tak, aby si Maďaři mohli zvolit svoji vlastní politickou cestu. Bohužel k tomu neblaze pomohlo i třeba maďarské vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, kde vlastně ti maďarští redaktoři podlehli těm iluzím a vlastně možná ještě radikálněji povzbuzovali Maďary dál k tomu podporu, povzbuzovali je k tomu, aby vydrželi a vytvářeli vlastně falešný dojem, že v uvozovkách ty tanky už stojí na hranicích a že vlastně stačí ještě pár dnů, pár týdnů bojovat, aby vlastně Maďarsko bylo svobodné, demokratické a zbavilo se toho komunistického jaha.
2: Možná se ptáte, jak je možné, že Josip Broz Tito, jugoslávský komunistický vůdce a prezident, který před rokem 1956 tak dlouho a vcelku účinně vzdoroval Stalinovi a poté i Chruščovovi, nakonec obětoval i mne Nadě a jeho blízké a nezajistil jim bezpečný odchod z jugoslávské ambasády v Budapešti kamkoliv do exilu. Zpětně to vypadá, že Imre Nagy měl šanci přežít teoreticky jenom na ambasádě Spojených států, tak jako to udělal kardinál Josef Mincenti, který pak na ní strávil dalších 15 let. Úloha Jugoslávie se tak v maďarském dramatu jeví jako velmi ambivalentní. Ale nakonec, stejně jako Imre Nagy, byl i Josip Broz Tito komunista, byť jiného ražení než toho moskevského.
0: Na chvíli to zastavilo i to zbližování mezi Moskvou a Bělehradem. Protože přestože Tito jako souhlasil vlastně s tou intervencí, tak to, co se odehrávalo pak po tom 4. listopadu, zase ty vztahy výrazně narušily. Především ta otázka Imre Nagye, protože, jak jsem tady zmínil, tak Imre Nagy požádal o azyl na jugoslávské ambasádě a nastala pak několika týdenní opravdu jako diplomatická přestřelka, handrkování mezi Moskvou a Bělehradem, co vlastně s tím Nagyem, že on měl teoreticky právo na azyl, teoreticky tam mohl zůstat a mohl tam zůstat až do své smrti. Nakonec se Tito rozhodl, že tedy ta ochrana Nagye pro něj větší zátěž, než potřeboval, takže nakonec Nagye pod záminkou z té ambasády propustili. Maďaři jim dali údajně slib, že tedy Nagy bude moci volně odejít domů a pokud slíbí, že se už nebude věnovat politice, tak vlastně mu dají nějakou katedru a bude moci volně jako působit. Ale v okamžiku, kdy opustili brány jugoslávské ambasády, tak byli okamžitě nacpáni do autobusu, který údajně řídili sovětští bezpečáci a sovětská bezpečnostní služba. Dokonce jsem v neautorizovaných pamětech právě toho šéfa KGB Ivana Serova našel, že to byl on, kdo byl v tom autobuse, osobně tu operaci řídil, a Nagy a ti jeho věrní byli okamžitě deportováni do Rumunska, do Snagova, a tam byli drženi dlouho v jakémsi bezprávném stavu mimo Maďarsko, než vlastně se Kádár s Chruščevem dohodl, a zřejmě to byla spíš Kádárova iniciativa, že je nutné Nagye i trestně právně stíhat, je ho potřeba odsoudit jako jednoho ze strůjců a otců kontrarevoluce. Takže pak vlastně maďarská strana přijela do toho Rumunska, sdělila obvinění Nagyovi a těm jeho blízkým. Z Rumunska pak byli odvezeni zpátky do Maďarska už jako obvinění. A v roce 1958, to znamená 2 roky po té revoluci, se konal proces v Maďarsku, v Budapešti. Na jeho základě pak byl Imre Nagy odsouzen k trestu smrti a popraven. Takže to byla poměrně jako brutální pomsta toho kádárovského režimu Nagyovi za tu jeho roli v tom maďarském povstání. Zároveň byl v tom roce 1958 popraven i ministr obrany Pál Maléter, byl ministrem obrany v té Nagyově revoluční vládě na začátku listopadu roku 1956.

0: polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek...
1: Toto je Viktor Orbán, model 1989. Jako mladý studentský předák a předseda mladé liberální strany Fidesz mluví na slavnostním pohřbení ostatků Imre Nagy a dalších vůdců maďarské revoluce. Je 16. červen 1989. Přesto si dnešní Viktor Orbán, model 2024, dává velmi pozor na to, aby si z odkazu maďarského roku 56 nevzal po naučení, které by se nabízelo. Hlavně se nepodvolit okupantovi a nekamarádit se s Ruskem. Ten narrativ je vlastně zcela opačný, ale přesto v něčem podobný jako naše zkušenost Mnichova 1938.
2: Nevím, jestli to je všeobecný pocit, ale třeba dá se v některých vlastně jako těch směrech, těch narrativech, které třeba vládní Fidesz používá vůči Bruselu a vůči Západu, tenhle ten motiv najít. No, tenhle ten motiv vlastně zrady Západu. A trošku se to odráží i v tom postoji Maďarska vůči té ruské agresi proti Ukrajině. A ozývá se v tom takový jako tón, no pozor, Ukrajinci, aby se vám nestalo to, co nám. No. Že vy vlastně budete bojovat se západní pomocí, ale nakonec vás ten Západ hodí pod autobus a nechá vás v tom samotné s těmi Rusy.

0: Kapitalistický západ se nějak netajil, že to bude tento nebo jiný rok v tomto období, kdy svede rozhodný boj se světem vlády lidu a socialismu. Prohrál to. Jen bouři odporu tím vyvolal. A nikoli proti Egyptu, ale proti sobě. Prohrál i Maďarsko. Tam měl v první chvíli zdánlivě úspěch. Naštval pomoci nacionálního revanšismu i část maďarského dělnictva. Ale tu zase narazil již přímo na ozbrojenou moc socialistického světa. Spustil sice křik o tom, že někdo si dovolil někomu pomoci bez jeho dovolení. Ale to bylo hlavní, prohrál to i tu.
1: V lednu 1957 tak už mohl i náš proslulý režimní rétor a veleduch Zdeněk Nejedlý konstatovat, že dobrá věc se podařila a Maďaři jsou zpátky v táboře. Jaký byl ale závěrečný účet sovětské invaze do Maďarska a poučení pro budoucí vývoj politiky ve světě? Na první pohled byl Chruščov a Sověti jednoznačnými vítězi maďarské krize. Zaplatili vůbec nějakou podstatnou cenu nebo spíš získali skvělou výchozí pozici pro geopolitické krize, které potom přijdou na přelomu 50. a 60. let? Jan Adamec, historik a spoluautor dnešního pořadu Téma Plus, to vidí přece jen odlišně.
2: Úplně bych to takhle neřekl, protože samozřejmě Moskva za tu intervenci v Maďarsku něco zaplatila. A ta cena nebyla úplně nízká. V prvé řadě ta agenda Maďarska nezmizela z půdy OSN a ještě dlouho se vlastně o tom jednalo a Sověti v vozovkách dostávali kapky. Museli vlastně tu agendu i vlastně v kooperaci s tím novým kádárovským Maďarskem dlouho řešit a vyvinout značné diplomatické úsilí, aby otázka Maďarska byla stažena z toho jednání a aby to přestal být problém. A to trvalo do roku 57-58 poměrně dlouho. No to zase Američané a Západ se snažili vlastně to Maďarsko tam neustále připomínat a neustále v rámci možností vyvíjet tlak na Maďary a na Sověty. Byť to samozřejmě nějaký reálný

0: velké vlně vlastně deziluze, případně jako odchodu z komunistické strany, odpoutání se od Sovětského svazu. No. Zároveň se poměrně narušily vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou, byť to tehdy ještě nebylo tak úplně zjevné, ale rok 1956 je považován za první krok k sovětsko-čínské roztržce, která pak Sověty stojí hodně a je pro ně jako velkou geostrategickou prohrou, když se naplno rozvine a vede to vlastně v roce 1969 až k malé válce k hrozbám, že Sovětský svaz zaútočí jadernými zbraněmi na Čínu.
1: A ta otázka je vlastně aktuální do dneška.
0: Ano, ty sovětsko-čínské, respektive rusko-čínské vztahy v tomto smyslu neustále se dají tímto způsobem kontextovat.
1: V každém případě operace Vichr přinesla do Budapešti novou éru. János Kádár se po několika letech krvavých represí rozhodne uplatit svůj národ relativním blahobytem gulášového komunismu a relativní liberalizací v duchu hesla Kdo není proti nám, je s námi. A Nikita Chruščov se začal postupně nadechovat k dalším akcím proti západní Evropě a zejména Američanům. Ti pak rozhodli o invazi na Kubu a otevřeli tím cestu k nejhorší jaderné krizi v dějinách. Kubánské krizi na podzim 62. Ale o takzvané zátoce sviní už bude pojednávat další kapitola našeho seriálu o invazích ve druhé polovině 20. století. Na dnešním tématu Plus spolupracovali jako dramaturgyně Lucie Korcová, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a David Dibelka. Děkuji, že jste poslouchali a příště se naslyšenou zase těší Jan Sedmidubský.
2: Téma Plus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Čtyři evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Na nákup dluhopisů republiky zbývá poslední den. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Jordánskem. Messi je mezi náhradníky a bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP mělo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i dnes.
4: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Teploty v Česku dnes podle předpovědi znovu překročí 40 stupňů. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Organizátoři si chválí umístění festivalu do zámeckého parku. I díky tomu se jim daří náročné podmínky zvládat. Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun. Tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z rezortu financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
5: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
3: Dluhopisy se dají objednat elektronicky a bez poplatku. Lidé je musí zaplatit nejpozději do 7. července. Pardubický zámek bude mít novou přírodovědnou expozici. Pro návštěvníky ji otevře příští rok. Východočeské muzeum pro zámek už teď vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty, které tam byly vystavené, postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea. Expozice vzniká v hospodářských budovách zámku nad novým návštěvnickým centrem. Podrobnosti přidává botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem.

0: Od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralický sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moc na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší.
1: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Jordánskem. Postup ze skupiny už mají jistý a tak dnes nenastoupí nejlepší střelec v historii šampionátu Lionel Messi. Jak se bez něj obhájcům titulu daří, to ví Karel Schamberger.
2: Argentinci vedou po gólech Lo Celsa a následně Martinéze po prvním poločase nad Jordánskem 2-0 v souběžně hraném duelu Alžírsko-Rakousko 1-1 po první půli. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0 a ovládla skupinu L. Z druhého místa postupuje Chorvatsko, které si poradilo 2-1 s Ghanou. Ta ale i tak prošla do vyřazovacích bojů. Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a uhájila druhé místo ve skupině. Do play-off postoupila i Demokratická republika Kongo, která otočila duel s Uzbekistánem na 3-1.
3: Omezení na D1 u Vyškova a nehoda na Pelhřimovsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí dodávka s vlekem. Za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu. Místo je dobře označené, je tam šipka, kolem jsou kužely. V místě opatrně řada projíždějících aut vybočuje do levého pruhu. Dálnice je volné, také na D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí porouchané osobní auto. Už několik hodin stojí na 51. kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce havarovalo osobní auto. Nehoda je mezi odbočkami na Mladé Bříště a Komorovice. Policie z místa upřesnila, že je místo nehody průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude slunečno na západě, odpoledne a večer přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Nejpozději do 3 let má být energetický kolos ČES státní ze 100%. Vláda chce totiž z firmy vykoupit 30% současných soukromých akcionářů. Co to bude znamenat? Jak jsou reálné sliby některých politiků, že díky státnímu ČES bude v Česku levnější elektřina? Téma dnešního dílu Peníze a vliv. Jeho hostem bude generální ředitel ČES Daniel Beneš. Zdraví vás Jana Klímová. Stát má nyní v ČES 70% akcií a na nedávné valné hromadě tak lehce prosadil plán, který má vést k plnému ovládnutí firmy. Respektive zatím prosadil jen první krok celého plánu. Jde o založení dceřiné společnosti ČES, v níž má management ještě letos nebo příští rok prodat až 49% akcií. Podle očekávání analytiků to vynese až nižší stovky miliard korun. Tyto peníze pak mateřskému ČES poslouží, aby měl dost kapitálu na výkup 30% akcionářů z celé firmy. Do nové dceřiné společnosti se má posunout skoro všechen nevýrobní majetek, tedy sítě, obchod a služby pro zákazníky. V mateřském ČES, později plně státním, tak zůstanou jen elektrárny, včetně nových projektů jaderných a plynových zdrojů a uhelné doly. Jak to se založením této nové firmy s pracovním názvem dceřiná společnost pro zákaznický segment, tedy DSZS, po měsíci od valné hromady vypadá? To už je první otázka pro šéfa ČES Daniela Beneše, který je u nás ve studiu. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jano.
5: Existuje už ta firma?
6: Vznikly dneska.
5: Jak se bude jmenovat?
6: Vlastně jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
5: Teď budete podle vašeho dřívějšího vysvětlení oceňovat majetek, který pak do nové dcery přesunete. S prodejem toho minoritního podílu můžete začít tedy ještě letos? Jak je to reálné?
6: Máme plán, který ve svém základním scénáři znamená, že někdy na konci roku bychom mohli být připraveni spustit celou operaci, protože už budeme mít to nacenění, budeme mít s poradcema rozmyšleno, jakou cestou se vydáme. A to bude někdy, řekněme, konec roku. Rádi bychom to udělali nejpozději první čtvrtletí příštího roku.
5: A jaký je ten nejpravděpodobnější způsob, jakou cestou se vydáte, jak dlouho to může trvat?
6: Já neumím říct, že některý z nich je nejpravděpodobnější. Základní scénáře jsou dva. A my v tuto chvíli máme jedinou jistotu, že se budeme chovat způsobem, abychom z toho pro ČES AS vytěžili maximum. To znamená, pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
5: Teď mluvíte o dvou variantách. Zmiňoval jste ale dříve ještě variantu, že byste mohli třeba nabídnout těm stávajícím akcionářům ČES AS nějakou výměnu akcí. To je také ve hře?
6: A to není třetí varianta. Na to, abyste mohli vyměňovat, musíte mít to IPO, to znamená, to je jako možný následný další krok, pokud bychom se vydali cestou IPO, že bychom mohli nabídnout, když už by ten titul byl, to ČES Energy na burze, že bychom stávajícím akcionářům ČESu za nějaký kurz mohli nabídnout směnu akcí dobrovolně.
5: Můžete vyloučit, že kromě toho, jak vy to teď říkáte, tedy že to základní kritérium bude cena, jaká vám vyjde prostě za ten způsob prodeje, že prostě tady bude nějaké politické rozhodnutí, že třeba se má podpořit kapitálový trh tím, že uděláte IPO na pražské burze, protože z ní asi později, až se zestátní, tak odejde celý ČES. Takže třeba toto tam bude hrát roli, že to nebude jenom o té částce.
6: Já si nedovedu představit, že bych dostal politické zadání tohoto typu.
5: Já si to umím představit. Kdybyste dostal takovéto zadání, tak řeknete ne.
6: Vy hovoříte o pokynu, jo? Naše komunikace s politickou reprezentací nemá formu pokynu, proto si nedovedu představit, že bychom dostali pokyn. V každém případě vybereme nejlepší variantu pro naše akcionáře. A věřím, že Česká republika, stát, politici, když jim to představíme jako všem ostatním, tak pochopí, která ta varianta je nejlepší. Samozřejmě, že vedle toho můžou být vedlejší aspekty, které nahrávají kapitálovému trhu, ale to nemůže být jako vodítko pro to, že půjdeme buď doleva nebo doprava a toto rozhodne.
5: Tak zatímco minoritní akcionáři ČESu a také stát, který tady ovládá těch 70% akcí, tak to založení dceřiné firmy a její částečný prodej schvalují, tak jsou ale i názory proti nebo jiné. Třeba pirátský poslanec Ivan Bartoš napsal na síti X, že stát si nechá výrobu, tedy šrot, a prodá podíl vlastně v té ziskové části, že to nedává smysl. A takových názorů jsem zaznamenala i víc, nejen tedy od opozičních politiků. Dává to tedy nějaký jiný smysl, než že prostě potřebujete jako ČES peníze na pozdější výkup těch minoritářů z celého ČES, který po vás prostě chce vláda, nebo možná sami některé velké skupiny mezi minoritáři?
6: To je hodně dlouhá otázka. Já to odmítám, že by to byl šrot, protože to je výroba. Říct, že výrobní část je šrot, to tím někdo říká, že Temelín je šrot, nebo Dukovany jsou šrot. To je prostě politická zkratka, politický heslo. Nechci hodnotit prostě politický hesla Pirátů, to je na jinou debatu a myslím si, že mi to nepřísluší. Ani na to nemáme dneska moc času. Jinými slovy, já říkám, že výrobní část je výrobní část, v které je celá řada zdrojů, které jsou ultramoderní.
5: No a
6: kdyby to bylo tak, že bychom do státu nechali
5: ziskový?
6: Jenom tři uhelní elektrárny a dali do nějaký jiný části, třeba ty jaderný, tak to bych jako pochopil. Ale říká to někdo, kdo vlastně neví, co tam dáme, a je mu to trochu jedno, protože politický heslo se nemusí potkat s realitou, hlavně, že funguje. Jo?
5: A jaká část je víc zisková? Jako ta,
6: především ty jaderný elektrárny. Ale dostávám se k tomu, proč to dává smysl. Je to tak, že hlavní důvod, který my v tom vidíme, je ten, že stát říká, že chce ve výrobní části mít 100%. Souvisí to s výstavbou nových zdrojů, souvisí to s rozhodováním o uzavírání starých zdrojů. V momentě, kdy tam nemáte minoritní akcionáře, tak můžete dělat rozhodnutí, které investorovi, který je čistě dividendový a chce co největší dividendu každý rok a dlouhodobé plány a cíle ho nezajímají, tak v tu chvíli se jim ty zájmy se jim rozcházejí. Z toho důvodu logicky stát říká, má to ve svým programovém prohlášení současná vláda, že vlastně nechce v tomhletom střetu motivací jako pokračovat, a dává smysl tím pádem tu výrobní část mít 100% státní, protože pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
5: Jasně, to říkáte vy jako management, ale pak tady máme politiky, třeba podle místopředsedy vládní SPD Radima Fialy, který se také stal teď členem dozorčí rady ČES, je výhoda toho budoucího zestátnění, že vláda bude moct upravovat ceny elektřiny podle zákona o cenách, třeba v krizových situacích. Zažili jsme to v energetické krizi, že raketově rostly a že u toho nebude muset řešit nároky minoritních akcionářů, kteří by v případě snížení ceny elektřiny třeba podali žaloby na ušlý zisk. Takhle to vysvětloval. Je tedy tohleto správná teze, že vám to budoucí nové schéma ČEZu umožní, nebo umožní to zásahy státu do cen elektřiny? Především teda té silové, kterou bude 100% vyrábět?
6: No, tak vzhledem k tomu, že to říkal Radim Fiala, jak je to politické prohlášení. Dneska už vlastně to funguje tak, že v české legislativě je překlopená legislativa Evropské unie, která říká, že se dá zastupovat cena elektřiny v krizových situacích. To tam už dneska je. A samozřejmě to vede k tomu, když máte různé akcionáře s různýma motivacema, že se to ne každému líbí. I když to je zapracováno do legislativy, udělá ten stát nějaké rozhodnutí, ať už v daňové oblasti nebo v jakýkoliv jiný, udělá to, stejně se to těm minoritářům nelíbí. A ten střet tam potom jako logicky jako je, to jsme zažili přeci. A vlastně stojí proti sobě 10 milionů Čechů, kteří chtějí levnou elektřinu, proti 100 tisícům akcionářům ČEZu v České republice. Je 150 tisíc, ne všichni jsou v České republice, kteří chtějí drahou elektřinu. A politici vlastně nechtějí ten střed řešit. To znamená, není to tak, že by se nedala pracovat s cenou elektřiny, to je v Evropě celkem známá věc, jakým způsobem se dá pracovat s tím, aby občan měl levnou elektřinu, můžeme se o tom dlouze bavit, jakým způsobem se to dá dělat, ale je lepší, když tam ten střed nemáte.
5: Dobře, a v čem bude jiné, když bude stát 100% ovládat ČES, 100% ovládat elektrárny, v čem bude mít prostě jiné pravomoci zasahovat do cen elektřiny, snížit ceny elektřiny, než jaké má teď?
6: Co se týká ceny elektřiny, tak ona samotný obchodní model a struktura toho produktu elektřiny je dost složitá. To znamená, a teď se bavíme o výrobní části, neboli potom o cílové složce elektřiny, dá se to samozřejmě upravovat jak přes finanční toky, tak přes fyzické toky. To znamená, nepotřebujete k tomu, abyste jako stát ovlivňovala cenu elektřiny ve prospěch občanů. Nepotřebujete 100% vlastnit ty výrobní jako závody, které vyrábí elektřinu. Nakonec všude v Evropě vidíte nějaké modely. Každý ten model má nějaké své výhody a nevýhody a jde to dělat i bez toho. Když to samozřejmě děláte i bez toho a máte tam ty minoritáře, oni jsou jako frustrovaní, jsou naštvaní a mají pocit, že jsou okradený. To znamená, jde to dělat legálně, akorát se jim to nemusí líbit a ten konflikt je nepříjemný prostě všem, kteří se toho zúčastňují.
5: Ještě jedna věc k tomu, jak by to vlastně fungovalo, když tedy stát bude mít 100% ve výrobě elektřiny a bude mít ale 49% soukromých akcionářů, bude mít ve firmě, která bude ovládat obchod, trading, sítě a tak dále. Zmizí ten problém, že zas tam budou soukromí akcionáři, dokonce jich bude ještě víc, kteří budou mít zájem na tom, aby se prodávala ta elektřina co nejdráž.
6: Proto jsem říkal, že ten produkt elektřiny je dost složitý. Je tam silová elektřina, pak je tam ta distribuce, což je úplně jiný obchodní model, protože tam ta cena je regulovaná, protože je to přirozený monopol a tu ziskovost určuje energetický regulační úřad. To znamená, když někdo investuje do třeba ČEZ distribuce v budoucnu, tak počítá s nějakou ziskovostí, která je relativně jistá, protože to je regulovaný biznis, kde je stanovená cena, ale nemůže počítat s výkyvem, že najednou v době krize vydělá 10x víc.
5: Čili není to tak, že by se přeléval zisk potom do té nové dceřiné společnosti. Ne. Dá se opravdu očekávat, že za prodej toho minoritního podílu v té dceřiné společnosti ČES Energy, že získáte tolik, že díky tomu potom budete mít dostatek kapitálu na vykoupení těch 30% akcionářů z mateřské firmy?
6: To je opravdu předčasná otázka, ale myslím si, že předběžně se dá říct, že řádově to sedí.
5: To znamená 200 až 250 miliard.
6: Já nechci
5: akcie.
6: Říkat žádné číslo, vždycky se řekne číslo a pak se všichni upnou, že ten člověk řekl, že to bude tolik a ono to je trochu víc nebo míň. Je to řádově ty čísla, které jsou v médiích a které říkáte. Samozřejmě na to, abyste vykoupila někoho a on to chtěl prodat, musíte mít dohodu, ale řádově ty čísla sedí, které jsou ve veřejném prostoru.
5: Dá se v tuto chvíli odhadnout, kdy začne případně ten výkup minoritních akcionářů z celého ČEZu?
6: No, tak já si myslím, že v tom ideálním scénáři by se to mělo potkat s tou první částí, to znamená, bavíme se o příštím roce ideálně, ale ono je to taky o tom, jak se budou chovat ty minoritáři ve smyslu, jestli s nima bude spíš rychlejší nebo pomalejší dohoda.
5: Teoreticky by se mohlo začít už v roce 2027?
6: Teoreticky je možné cokoliv, ale z praktického hlediska si myslím, že to je spíš méně pravděpodobný scénář.
5: Je nějaká varianta, že k tomu výkupu nakonec nedojde?
6: Tak teoreticky se to stát může. Představte si, že prostě se rozhodnou, že nám to neprodají. To se stát může.
5: Vedete nějaké...
6: Ale je to nepravděpodobné.
5: Vedete vy nebo akcionáři z vlády, řekněme, nějaká jednání s těmi významnými finančními skupinami, které jsou mezi minoritními akcionáři, mluvím o GNT a lidech kolem ní, Pavlu Tykačovi
6: žádný
5: a lidech kolem ní.
6: Se zatím nevedou, pokud vím. Jako občas se potkávají někteří politici s některýma českýma miliardářema, ale že by to bylo jednání o tom, vykoupíme, za kolik vykoupíme, tak myslím, že takové jednání se zatím ještě nikdy nevedly a nevedou.
5: Naším hostem je Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. My už jsme tady o tom trochu mluvili, že je to i váš názor a je to i převažující názor, řekněme, vládního hnutí ANO, že ten hlavní důvod zestátnění je, dejme tomu, stavba nových elektráren, jako ten převažující, především tedy těch jaderných, protože je také bude financovat stát. Dá se teď odhadnout, o jak velkých investicích do jádra celkově je řeč, protože nejde jenom tedy o EDU 2, kde už stát má 80%, které připravuje stavbu dvou nových bloků v Dukovanech, ale jsou to i další projekty. Takže dá se říct tedy, o jak velkých projektech mluvíme, jako pokud jde o finance.
6: No, je to tak, že vlastně, jak dožívají staré elektrárny a musí se stavět nové a do toho roste i spotřeba elektřiny jako taková, tak vlastně v těch bilancích států, které si stát jednou za rok přepočítává na ministerstvu průmyslu a obchodu, dělají si bilanční tabulku, tak oni plánují, kolik se má čeho postavit. To znamená, když se mě ptáte, kolik budou stát jaderné bloky, tak nejdřív si musíme říct, kolik jich bude a dokdy. Jo. Takže tak jako jednoduše přes palec si myslím, že do roku 2050 si myslím, že se do jaderných bloků bude muset zainvestovat něco přes 2000 miliard korun. Něco takového.
5: Čili 2 biliony.
6: Tak. Řádově. Ale může se stát, Temelín, že tam jeden projekt se jasný. Dostane za rok 50 opřed a pak mi budete říkat, že jsem neříkal pravdu. Jo? Je to v těchto řádech.
5: Jasně. To znamená Dukovany, Temelín a malé modulární.
6: Bavíme se o tom, že plus minus do roku 2050 by měly být dva bloky Dukovaných, to znamená pátý, šestý blok, na to je smlouva s korejským KHNP. Pak máme lokalitu v Temelíně, kam se vejdou dva velký bloky a ještě vedle malý modulární reaktor. Pak chceme stavět malé modulární reaktory na našich lokalitách, které dneska jsou nejaderné, ať už jsou to Dětmarovice nebo v severních Čechách.
5: Dva bloky elektrárny Dukovany mají podle smlouvy stát v cenách loňského roku 407 miliard nebo přes 400 miliard korun. Podle dokumentu, kterým Česko žádalo koncem loňského roku o notifikaci státní podpory pro oba bloky Dukovany, tak stát počítá s celkovou půjčkou pro EDU 2 celkově 23 až 30 miliard eur, tedy 556 až 725 miliard korun přepočteno dnešním kurzem eura. Bude tedy cena Dukovan, když to všechno dobře půjde, dvojnásobná v těch budoucích cenách, nebo...
6: 550 není dvojnásobek, počet 400, ne?
5: 725, to je to rozpětí.
6: Já jsem ten výpočet, který MPO dávalo na Evropskou komisi, neviděl, ale bavíme se o tom, že se bude stavět do roku 2036, to znamená porovnávat současnou cenu peněz a cenu peněz v roce 36. Myslím si, že ten výpočet budou mít správně, ale v současných cenách je to 400 miliard korun.
5: Jak to bude s tou první fází půjčky na Dukovany? Měli jste ji původně dostat už pro letošní rok, ale protože se čeká na notifikaci, tak nakonec není. Bude EDU 2 žádat tedy na příští rok a v jaké výši?
6: Já vám na to úplně neumím odpovědět, protože já nemůžu mluvit za společnost Elektrárna Dukovany 2, protože my jsme 20% akcionář. To je spíš dotaz na pana Závodského, jasně, než na mě, to znamená, nechci, abych mu bral jako téma, ale myslím si, že to má se státem dohodnuté, že to bude tak, jak říkáte.
5: Jakože bude už pro příští rok žádat tu půjčku.
6: Nejspíš asi ano, ale je to fakt otázka na něj.
5: A ani tu výši.
6: Já jako nesedím ani v dozorčí radě té společnosti, ale je to nejspíš takhle.
5: Ráda bych se zeptala ještě na jiné elektrárny, než jsou ty jaderné, a to jsou plynové, protože ty se budou stavět nebo mají stavět v nejbližší době, aby mohly nahradit končící uhelné elektrárny. Stát slíbil, že jejich stavbu podpoří formou takzvaných kapacitních plateb. Aukce by měla být již teď v červenci. Bude tam ČEZ soutěžit v té aukci?
6: No, je to ty kapacitní mechanismy, tak jak se o tom mluví, mají ten důvod, že v tuto chvíli je potřeba naplánovat výstavbu zdrojů a může se stát, že kdyby se to nechalo volně, tržně, tak by ti jednotliví investoři, hráči prostě to rozhodnutí neudělali. A pak by se stát dostal do situace, že by v nějakém čase neměl dostatek řiditelného výkonu a musel by jako vlastně dělat kroky k tomu, že neodstaví uhelné elektrárny. Z tohohle pohledu, a nejenom v Čechách, to se řeší všude jinde, se dělá rozhodnutí typu, že stát to podpoří kapacitním mechanismem neboli stálou platbou za to, že když to někdo postaví, že jim za to připlatí. A dělá to z důvodu toho, aby měl tu bilanci a aby vlastně řídil to energetické portfolio.
5: Takže vy se budete hlásit do té
6: aukce? Já vám to neumím ještě dneska projekty říct, protože jsem neviděl ty podmínky, oni to ještě nevypsali, takže tam se řeší celá řada věcí, si myslím, dělá se to na MPO, ale nejhorší možný scénář by byl, kdyby se to napsalo způsobem, že vlastně by se vlastně platilo kapacitní mechanismy stávajícím elektrárnám a nic jiného by se nepostavilo. To by trošku postrádalo smysl platit za něco, co už tady je.
5: Ale MPO mluví o tom, že to bude vypsáno technologicky neutrálně. To nebude vlastně jenom pro plynové elektrárny.
6: Já myslím, že MPO je trošku svázováno tím, jaké jsou pravidla v Evropské unii, ale kdyby to mělo být tak, že výsledek bude, že vyhrajou stávající elektrárny a bude se platit, aniž by se stavili nový zdroje, tak to postrádá celé smysl, protože proto se to dělá.
5: Máte nějaké informace, jaké jsou odhady, kolik taková podpora těch nových zdrojů bude stát potom v té regulované složce?
6: To záleží na tom, kolik by se toho stavělo, takže to je předčasné. Ale jako bavíme se o miliardách, nejsou to malé peníze.
5: Čili se to projeví potom i v té konečné tak, ceně elektřiny?
6: Aby to bylo obhajitelné, tak to musí mít nějaké benefity. To znamená, celá vlastně faktura za elektřinu, který občan nebo podnik dostane, tak má celou řadu složek a musí to v dlouhodobém horizontu být výhodnější, než to nedělat. A jsou jenom dva důvody, prostě proč stavit elektrárny. Jednak cena a jednak jistota, že tu elektřinu vůbec máte. A tohle musí být politicky obhajitelné a vysvětlitelné, že to je dobré rozhodnutí. Jinak je lepší to nedělat.
5: Pro ty nové plynové zdroje, které plánujete, tak bude potřeba zajistit víc plynu. ČEZ s podporou vlády vyjednává o dlouhodobějších kontraktech na plyn, třeba z Ázerbajdžánu na 15 let nebo ze Spojených států. Je něco z těchto dvou záměrů už před podpisem?
6: No, je to tak, že dostatek plynu pro Českou republiku nejen kvůli plynových elektrárnách, ale obecně kvůli spotřebě České republice je samozřejmě důležité téma, obzvlášť od války, kdy se zastavily toky plynu z Ruska. My jsme se tomu věnovali velmi intenzivně, stali jsme se velmi aktivní od momentu, kdy jsme 3 měsíce po začátku konfliktu na Ukrajině se domluvili na pronájmu terminálu na skapalněný plyn v Amzáfenu. Tam máme pronátý terminál do roku 27. Máme pronátý terminál v německém Štáde, což už není plovoucí, ale stacionární na pevnině, na 15 let, takže my jsme připraveni přijímat skapalněný plyn. Převážnou většinu teď do Amzáfenu vozíme ze Spojených států. Zatím jedeme na bázi, že kupujeme každou loď zvlášť na burze. Jednáme o dlouhodobých kontraktech na skapalněný plyn ve Spojených státech, ale je dobré diverzifikovat. To znamená, my kupujeme i trubkový plyn, máme nějaké dodávky z Afriky přes Itálii, jednáme s Azerbajdžánem, jak o trubkovém, tak o skapalněném.
5: Vlastně. Vrátím se k té otázce, jestli je něco před podpisem z těch dlouhodobých kontraktů.
6: Je v jednání Azerbajdžán, takže nechci komentovat detail. Myslím si, že ještě budou další jednání s norskou státní společností.
5: Na to jsem se chtěla zeptat, proč vlastně se vůbec nemluví o Norsku jako evropském dodavateli, s kterým navíc Česko dříve mělo dlouhodobý kontrakt.
6: S Norskem je to tak, že když to tak řeknu, Noři nevěděli, co by za to chtěli, že to je neruský plyn, jediný v Evropě. No a v momentě, kdy jsme se rozjeli do USA, do Azerbajdžánu, tak najednou jsou ochotní jednat.
5: Takže
6: myslím si, že je to dost rozumitelné, co jsem vám řekl. Takže jednáme i s Norskem, nebo budeme jednat i s Norskem, pan premiér tam jede v září.
5: Dříve jste měli smlouvu s ruským Gazpromem pro plynovou elektrárnu, kterou máte v Počeradech. Gazprom potom přestal dodávat v době energetické krize a po vpádu Ruska na Ukrajinu. Podařilo se vám v arbitráži, kterou se zahájili proti Gazpromu, něco vymoct?
6: Zatím máme uznaný nárok a teď se snažíme vymyslet způsob, jak ho přeměníme na peníze, což je jako dlouhá cesta, ale nevzdáváme to. Detail vám neřeknu, protože to není ani taktické.
5: Jako, dal by se prodat takový nárok?
6: Asi jo. Asi by to nebylo tak, že by nám Rusové zaplatili, spíš bychom to prodali někomu, kdo má vůči ním závazek.
5: Takže běží nějaké jednání?
6: Neřeknu vám nic. Nezlobte se. Je to v našem zájmu vám nic neříct.
5: Zmínila jsem energetickou krizi, kdy ceny elektřiny i plynu vyletěly vzhůru. Od té doby zlevňovaly. Teď zase se mluvilo o zdražení v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Ten konflikt trval skoro čtyři měsíce. Teď
6: no,
5: to vypadá.
6: Nikdo neví, jestli skončí.
5: Nikdo neví, jestli skončil. Je v tuto chvíli jisté, že se ta situace už prostě propíše do cen plynu, potažmo elektřiny, buď do konce roku, nebo spíš na příští rok?
6: Je to tak, že když už to trvá tři měsíce a nikdo neví, jak to bude, tak se to trochu propsalo do velkoobchodních cen v dalším horizontu. Když se podíváte na cenu elektřiny, tak někdy v únoru stála kolem 80 euro, teď stojí necelých 100. Příští rok má stát taky kolem 100. Co už se teď dá koupit elektřina za dodávku na příští rok, tak se obchoduje necelých 100 euro za megawatt hodinu. Ale trhy věří, že se to uklidní, protože se dá koupit elektřina za dodávkou za 2 roky. Za tři roky už si ty trhy myslí, to bude mín, takže se teď dá koupit elektřina s dodávkou v roce 2029 za 79, necelých 80 euro. A podobně to s plynem, tam ten skok je na příští rok a pak už to zase klesá pozvolně k tým cenám před jako zavřením Hormuzu. A samozřejmě se to propisuje s nějakým odstupem i do těch maloobchodních celkových cen, takže tam, kde se co dávají fixované smlouvy na několik let, tak tam už se to logicky trochu promítlo. U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
5: Doba zlevňování podle vás skončila? Bude tam
6: výkyv nahoru a pak to zase začne klesat dolů.
5: Takže dá se čekat, že od ledna budou krabíčky dražší.
6: Je to předčasné říkat.
5: Díky za rozhovor.
6: Děkuji.
5: Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Hostem byl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Příjemný poslech dalšího programu Plusu přeje Jana Klímová.
4: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
7: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
8: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
9: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
4: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
10: Jak česká města a obce hospodaří s vodou v době klimatické změny? Starostka Jihomoravských Sudic Olga Dočkalová je také předsedkyní Komise životního prostředí Svazu měst a obcí.
11: Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů. A oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí.
10: V tomhle vydání pořadu Zaostřeno uslyšíte také ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelku.
12: Ono, hospodaření s vodou ve městě je součástí daleko širšího aspektu životního prostředí toho města jako takového.
10: Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
4: Zaostřeno.

0: Stojím na břehu řeky Sázavy ve Žďáře nad Sázavou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tady, jenom pár kilometrů od pramenů, v průměru proteče necelý kubík vody za sekundu. Asi 900 litrů, když bych měl být přesnější. Jenže to je průměr. V období sucha, jaké panuje právě teď a která se v posledních letech opakují stále častěji, může průtok klesnout i na méně než třetinu téhle hodnoty. A možná proto si městský úřad, který tady každoročně touhle dobou pořádá slavnosti města, zvolil jako jejich letošní hlavní téma právě vodu. Vysvětluje starosta Martin Mrkos.
1: Proč tohle téma Žďár nad Sázavou a krajina kolem něho je historicky spjat s hospodařením cisterciáckých mnichů? A cisterciáčtí mniši byli známí tím, že velmi dobře s vodou pracovali, ať už pro hospodářské účely nebo pro nějaké liturgické a další. A vzhledem k tomu, že budeme otevírat v dohledné době právě cisterciáckou stezku, tak letošní den Žďáru, slavnosti města, jsou zaměřeny právě na ten element, se kterým mniši velmi dobře pracovali, a to je voda.
0: Opouštím teď starostu Martina Mrkose a mířím mezi stánky. Jak se tohle téma snaží v praxi přiblížit víc než 20 vystavovatelů?
2: Dobrý den, Vít Pohanka, Český rozhlas. Já jsem jenom den, tak ano. Si tady natáčím tak jako atmosféru. No. Posluchači to nevidí. Ano. Co tady máte, proč tady jste?
3: Tak dobrý den, jmenuji Vítěz Klíma, jsem tady dneska za vodárenskou akciovou společnost. A chceme trošku přiblížit lidem, že vůbec nějaká vodárenská ve Žďáře, protože si osobně myslím, že hodně lidí vůbec neví, že je nějaká vodárenská. A dneska tady máme připravený program pro děti. Můžou si tady složit takový manigární potrubí, aby vůbec věděli, kudy ta voda teče, jak to funguje. Potom tady máme krásný fotokout, kde se můžou vžít helmu. Máme připravený velký bublifuky a házení míčků do hydrantů a spoustu dalších aktivit. Takže určitě můžou přijít, hezký počasí nakonec.
4: Karolina Kostečková.
0: Ze střední průmyslové školy. Stačí takhle.
4: Tak my tady dneska jako střední průmyslová škola ve Žďáře nabízíme 3D brýle, kde můžete vidět vodní svět. Pak tady nabízíme propojování trubek, metrových trubek na čas, instalatérských. Máme tady vodní mlhu, máme tady přečerpávací elektrárny a všechno z toho můžete osahat a vidět na vlastní oči. Dnešním tématem je voda, takže my jsme vzali hlavně instalatérský obor a obor technické zařízení budov, který se tou vodou primárně zabývá, ale samozřejmě máme tady i širokou nabídku fyziky a chemie, můžeme vidět molekul vody, takže
0: takže se to snažíte využít i tak trošku jako pro přilákání studentů.
4: Určitě, chceme ukázat, že jsme silná a velká škola, kde se nebojíte, nemusíte vás studovat.
0: Super. Takhle se tedy snaží téma vody uchopit ve zhruba 20-tisícovém Žďáře nad Sázavou. Kam se ještě vrátíme? Hospodaření s vodou ale pochopitelně řeší taky mnohem větší česká města. Nedávno jsem se proto vydal do skoro 200-tisícové Plzně, kde magistrát ve spolupráci s malou startupovou firmou začal pečlivěji sledovat spotřebu vody a hledat úniky v budovách, které spravuje. Od škol přes celý areál zoologické zahrady až k multifunkční budově Tech Tower v areálu bývalého pivovaru Světovar.
5: Já jsem projektový manažer Nextdrop Petra Drexler.
6: František Mach, Nextdrop, jeden ze zakladatelů.
0: Kde teď jsme? Co tady vidíme?
6: Teď se nacházíme na hlavním přívodu vody do budovy Tech Tower, což je multifunkční městská budova. To, co tady vidíme, tak je vlastně hlavní přívod do budovy. Je vidět, že ty trubky už mají docela velký průměr, protože ta budova má velkou spotřebu. A vidíme tady víceméně standardní sestavu, která se nachází ve všech městských budovách. Zásadní věc, kterou asi každý pozná, tak tady je fakturační vodoměr vlastně plzeňské vodárny, na který my jsme připojení. Naše technologie se nachází tamhle vzadu v tom rozvaděči. A kromě toho vodoměru, tak tomu přísluší i ten elektromagnetický ventil a tlakoměry. To, co tady realizujeme, tak v reálném čase odečítáme průtok vody a zároveň měříme tlak. A na základě těch parametrů odhadujeme, jestli ten průtok a spotřeba té budovy je v nějaké normě nebo je nějaká anomálie. Pokud objevíme nějakou anomálii, nejčastěji se jedná o nějaké skryté úniky nebo případně havárii, tak automaticky upozorníme správce budovy nebo majitele budovy. A pokud se jedná o velkou havárii, tak automaticky budovu uzavíráme. Pokud se jedná o drobnější únik, tak vyčkáváme na to, co se bude dít dál.
0: Mě první, co jako napadne, jako super, tak jste takový startup, že jste to tady instalovali, to je hezké. A proč se o to nestará sama ta vodárenská firma?
6: Tak vodárna tady má svůj vzdálený odečet,
7: ale... Tam má spíš zájem na tom možná, aby se spotřebovávalo co nejvíc. Tak napadá.
6: Zatím musím říct, že všechny vodárny, se kterými jsme se setkali, tak mají něco, co je jako morální postoj k vodě. To znamená samozřejmě, jako vodárna je vlastně prodejce vody, ale zároveň i se snaží jako všemožně tou vodou šetřit. A ať už sama na vlastních vlastně rozvodech, protože v průměru v Čechách a Plzeň je pod průměrem, tak je nějakých 15% ztráty vody nefakturované, když se voda vyrobí, než jenom doteče vlastně ke spotřebě. Ale tak i u spotřebitelů se snaží vlastně apelovat na hospodární nakládání s vodou.
7: Právě jsem chtěl zmínit, já jsem před asi 8 lety dělal zaostřeno právě o tom, kolik vody se ztrácí různě. Samozřejmě je to různé v různých částech republiky. Záleží to na tom, jestli mají staré budovy, třeba často městské památkové rezervace, kde to je hodně problematické. Takže Plzeň jste říkali pod 15% zhruba, ale obecně asi tady jsou taky budovy, kde, nebo části, kde to je horší, nevíte.
5: Těch 15% tak je na cestě od vodárny do těch budov. Uvnitř budov, tak je to ještě jiné. Shodou okolností, tak v průměru to vychází taky kolem těch 15-20%, že jsou ztráty. Ale
7: ještě další teda.
5: Další. Ale to už vodárna neřeší. Na druhou stranu, když dojde k velké havárii, tak ani pro vodárnu není jednoduché s tím klientem řešit ty jejich finanční ztráty a dost často to končí nějakým soudním sporem. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že jsou vodárny nakloněny tomu, že se klient sám stará o to, jestli nějaké ztráty na své straně má.
7: A vy jste projektová manažerka, tak co třeba připravujete teďka? Na čem děláte?
5: Teďko tak v nedávné době jsme, vlastně v loňském roce, tak jsme osadili velký sportovní stadion tady v Plzni. Je to vlastně místo, kde trénuje náš prvoligový klub, plzeňská Viktorka. A tam ty výsledky tak jsou velmi dobré a město se rozhodlo, že bude osazovat i další sportoviště. Takže teďko nás čekají bazény, atletické stadiony a podobně.
7: A kromě té Plzně, jestli se můžu zeptat, jestli už se vám daří třeba trošku se rozrůstat, šířit po republice nebo v okolí?
5: Po okolí to úplně není. Naše další instalace tak byly v Brně a teď postupně se rozrůstáme do dalších míst, například do Hradce Králové, Dvora Králové. Shodou okolností tak kolegové jsou v tuto chvíli na festivalu Rock for People, kde také zajišťujeme nějaký monitoring toho vodohospodářství.
7: Ono to je asi celkem nabílení, ale pro jistotu se zeptám. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy se zaměřujete hlavně na to, aby prostě ta voda někde neutíkala, netekla prostě pryč, nezabýváte se třeba efektivnější distribucí rozvodů vody nebo podobně.
6: Zabýváme se i distribucí. Já bych řekl, to, v čem vynikáme, tak je datová analytika a vytěžování dat o spotřebě vody. Ta instalace, kde stojíme, tak je jedna z nejčastějších, kterou máme. Protože vidíme obrovský potenciál v tom šetřit veřejným budovám, veřejným institucím náklady na vodné stočné tím, že eliminujeme zbytečné skryté úniky. Ale pocházíme z akademické sféry, inženýring nás velmi baví a velmi rádi bereme, řekněme, projekty, které jsou většího rozsahu, kdy se snažíme pomáhat těm našim partnerům v tom, aby jsme efektivněji využívali jejich vodu. Jeden z nejpěknějších příkladů tak je Plzeňská zoologická zahrada, kde vlastně v tuto chvíli děláme takřka kompletní vodní management, protože zoologická zahrada je jeden z největších spotřebitelů ve městě, nikoli v pitné, ale užitkové vody. A je napojená samozřejmě na vodovodní řád, ale zároveň má vlastní hlubinní vrty, sbírá dešťovou vodu a čerpá vodu z řeky. A to, co děláme my, je balancování těch jednotlivých vodních zdrojů. To znamená, snažíme se maximálně využít dešťovou vodu, je ten přirozený zdroj a vhodný zdroj pro zalévání například. A využíváme vlastně čerpání z řeky Mže, což je kilometr vzdálený říční tok od plzeňské zoo, kde snažíme se na maximum čerpat, ale zároveň neovlivnit vlastně vodu v řece. No a potom se snažíme vlastně využívat a čerpat i z hlubinných vrtů, aby nestráceli svou vydatnost. Takže efektivní využívání vodních zdrojů, případně plánování spotřeby, dopouštění retenčních nádrží, tak je jedna z věcí, kterou děláme a děláme velmi rádi.
0: Řekli mi Petra Dreixler a František Mach ze společnosti Nextdrop. Inženýra Luďka Šantoru, ředitele správy informačních technologií města Plzně, jsem zastihl na městské akci, která se právě v hlavní budově Tech Tower konala.
8: Ten příběh je o tom, že nám tady vlastně z univerzity vznikl spin-off, který jsme pomohli jako město postavit v uvozovkách na nohy. Pomohli jsme mu vlastně jako něco, co bych nazval živou laboratoří, že k nám mohli přijít, mohli si na městských budovách tu technologii nasadit, vyzkoušet, podladit. Pak jsme je koupili, takže jsme se stali vlastně jako prvním zákazníkem, nějakou první referencí. A dneska jsme ve stádiu, kdy vlastně na to řešení koukáme tak, že ho nasazujeme třeba na školách, kde děti mají neuvěřitelnou schopnost si hrát na něco, co se tady zrodilo a říká se to mokrý bandité. A prostě pro ně je neuvěřitelná výzva nechat protýkat záchod celý víkend. A v podstatě za, řekněme, dobu nasazení, kdy my to máme tady v Tech Toweru, anebo to máme na našich budovách jako sitka, tak jsme se někde dostali na kolem 20% vlastně úspory. A jsme schopni vlastně v případě zjištění, že nám někde uniká voda nebo že je větší spotřeba, tak tu vodu zavřít na dálku. Takže doby, kdy jsme vlastně nevěděli a zjistili jsme to po víkendu, doby, kdy jsme věděli a museli jsme jet na místo, tak dneska dokážeme řešit dálkově a pro NextDrop je to vlastně za mě taková jako, takový brand, kdy vlastně ta Plzeň se pro ně stala tou velkou referencí, která jim dneska otvírá dveře i v jiných městech.
9: Měli jste inspiraci nebo našli jste inspiraci třeba někde jinde, ať už v zahraničí nebo v České republice, nebo jste to stavili, jak se říká, úplně na zelené louce?
8: Ten nápad přišel z té firmy, to je vlastně jakoby jejich nápad. Dneska jsme třeba v oblasti, kdy se bavíme i o pohledech, které nás prostě třeba před rokem vůbec nenapadly. Koukali jsme na to jako na informaci, jak vám teče voda v objektu, jestli někde prostě uniká, neuniká. Dneska na to koukáme, takže jsme v objektu, kterému říkáme Tech Tower a v podstatě tady máme v klasickém dnu kolem 600 lidí a my vůbec nevíme v případě, že by tady vznikl požár, kolik lidí tady skutečně je. A vlastně dneska přemýšlíme o tom, že tu technologii bychom dokázali využít tak, že by nám dala informaci, že třeba před 30 minutami v objektu bylo tolik lidí, protože se signatury spotřebitelné vody by dokážete rozpoznat, kolik lidí bylo třeba na sociálkách. Kolik lidí třeba čerpalo vodu v kuchyňkách. Prostě to čerpání vody a ta spotřeba vody je velmi spojená s lidským chováním a může to být vlastně jako další zajímavý pohled pro služky integrovaného záchranného systému, že ví, když v té budově bude hořet, budou zasahovat, že je tady třeba nějaké množství vody.
0: Luděk Šandora, ředitel správy informačních technologií města Plzně. Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka má určitě obecný přehled o tom, jak se s vodou v celé zemi nakládá. Co tedy říká takovému projektu, který Plzeň rozjela?
10: Rozhodně to není věc, která by na jednu stranu vyřešila veškeré problémy, na druhou stranu je to určitě velmi významný přínos k tomu. Vlastně to, že dneska jsme bez problémů zásobování vodou, je i díky tomu, že jsme dokázali velmi výrazně snížit naši spotřebu vlastně od 90. let oproti té době let 80., kdy opravdu se tou vodou nešetřilo. A vlastně bez toho, aby jsme vybudovávali nějaké další vodní zdroje, tak fungujeme dnes právě díky velkým úsporám. A on ten potenciál těch úspor samozřejmě na začátku je velmi velký, ale to, co bylo snadno uspořitelné, už jsme vlastně vyčerpali. A dnes tedy musíme jít tou chytrou cestou, abychom dokázali už tak nízkou spotřebu v přepočtu na člověka snižovat dál. Na druhou stranu, když se podíváme do světa, tak třeba Izrael dokáže pořád nebo se soustředí právě na to, co nejefektivněji vodu využívat, co nejefektivněji zabránit ztrátám v potrubí a vlastně recyklaci právě proto, aby dokázal s těmi omezenými vodními zdroji vít. Takže když se na to podíváme dnes, ta spotřeba v průměru na člověka je mezi 80-90 litry na den, ale pořád třeba ještě ztráty ve vodovodní síti jsou někde okolo 20 litrů na člověka na den. Takže ono to není procentuálně velké, tak to vždycky nula je nedosažitelná, ale pořád je to vlastně část poměrně významná, kterou dokážeme ušetřit.
0: Ředitele Jana Daňhelku ještě uslyšíte, ale předtím také něco o tom, jak se mění hospodaření s vodou v mnohem menších obcích a městech, než je zmíněná Plzeň.
11: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Česko je v evropském měřítku svým způsobem unikát. Na necelých 11 milionů obyvatel připadá víc než 6 tisíc samostatných obcí. Každá z nich se musí po svém vyrovnávat také s tím, jak hospodařit s vodou v době klimatické změny. Olga Dočkalová je starostkou obce Sudice na Jižní Moravě s necelou 500 stálých obyvatel. Zároveň předsedá Komisi pro životní prostředí Svazu měst a obcí.
12: Já jsem starostkou asi 16 let a musím říct, že tam je diametrální rozdíl. Zatímco přes 16 lety jsme to okolí až tak moc neřešili jako starostové. Ty investice vesměs šly všechno přímo do obcí. Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů a oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí, tomu svému katastru. To znamená i prostřednictvím sázení stromořadí, jo, tady těch klidových zón. A myslím si, že je to dobře. Samozřejmě je to dobře jak pro přírodu, tak i pro nás, pro všechny. A myslím si, že je to docela i hodně vidět, když někdo vyjede na kole, tak vidí, že kolem obcí prostě vznikají různé klidové zóny a zelené a zasakovací pásy.
0: Podle Olgy Dočkalové už tak dneska většina starostů bere hospodaření s vodou jako samozřejmou součást své práce. Jenže ne všechny obce mají samozřejmě stejné podmínky.
12: Spousta obcí dneska ještě nemá centrální vodovodní přivaděče, které prostě zásobují pitnou vodou obec, ale mají třeba svoje nějaké vrty. Ty se většinou nachází někde za obcí nebo někde i v lesích. No a tam si myslím, že také nastaly v období sucha takový fenomen další, kdy se museli kolikrát jejich vodojemy zavážet pitnou vodou, to znamená vodárenská třeba zavážela po nocích vodojemy pitnou vodou, aby lidem pořád teklo z kohoutka. Ty obce jsou potom, bych řekla, hodně v kritických situacích.
0: No a co teda s tím? Je nějaký způsob, jak to řešit?
12: Ten jeden je, že buď se ta obec taky přidá k tomu vodovodnímu přivaděči, stojí to samozřejmě nemalé investice, pokud to stavebně a technicky jde, tak se napojí na ten vodovodní přivaděč. Pak samozřejmě tu vodu může využívat v době sucha, když ji dochází ve vlastním vrtu. A nebo druhý způsob řešili hodně starostové tím, že právě kolem vrtu třeba stahovali tu vodu z krajiny prostřednictvím prostě nějakých zasakovacích zase opatření, jako jsou mokřady a tak dále.
0: Starostka obce Sudice a současně předsedkyně Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí Olga Dočkalová.
11: Posloucháte Zaostřeno.
0: Česká republika leží na hlavním evropském rozvodí. Prakticky všechny významné řeky u nás pramení a žádná velká řeka k nám nepřitéká. Voda, která na našem území naprší nebo vyvěrá, tak nakonec odteče do Severního, Baltského nebo Černého moře. Mimochodem, podobně jsou na tom v Evropě, jen Švýcarsko nebo Andora, i když jejich hydrologická situace je úplně jiná. Dají se ještě na českém historicky tak dlouho a relativně hustě osídleném území najít nějaké nevyužité vodní zdroje? Zeptal jsem se ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelky.
10: Nové zdroje vody najít můžeme, vytvořit můžeme, zejména podzemní vody, ne všechny zbodně, takzvané odborně zásoby podzemní vody, jsou využívány. Na druhou stranu ono je to vlastně dvousečné. To, co potřebujeme, je vlastně hospodařit s množstvím vody, které máme. Ono to zní vlastně tak jako banálně, tohleto konstatování, ale to hospodaření spočívá hlavně v tom, že my té vody nemáme v průběhu roku pořád stejně. Ono se to mění. Chvílemi je jí víc, chvílemi méně. A my musíme se zaměřit na to, jak tu vodu ve chvíli, kdy je jí víc, si ji vlastně uložit na a tu dobu, kdy bude méně. Takže nejklasičtějším příkladem toho jsou samozřejmě vodní nádrže. A bez vodních nádrží bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme dneska. Do budoucna několik vodních nádržích připravovaných je. Mluví se třeba o vodní nádrži Kryry na Rakovnicku, mluví se na Zlínsku o nádrži Mlachovice. To jsou všechno vlastně oblasti, kde dnes ty povrchové zdroje nejsou. Co se týče těch podzemních zdrojů, tak ta voda v podzemí nějakým způsobem je. Ale to doplňování její je mnohem obtížnější, zejména teda v měnících se klimatických podmínkách, kdy často to jarní doplnění v podobě velkého tání sněhu a nám třeba vypadne a vlastně začíná ten pokles dřív. Takže čistě vrtání a nových studní může být krátkodobým řešením, ale není to řešení stoprocentní a ne všude bude funkční.
9: Evidentně nejenom v Plzni, v jiných městech si uvědomují, že prostě s tou vodou je potřeba nějak šetrněji hospodařit, vidíte z vašeho pohledu hydrologa, že společnost opravdu začíná nad vodou víc přemýšlet, že se mění myšlení lidí, abych tak řekl, než jenom třeba legislativa a tvrdá opatření jako nějaká nařízení, zákazy a příkazy?
10: Kdybyste mi tuhle otázku položil před 10 lety, tak bych parafrázoval jednoho známého, který říkal, na to, jak je voda důležitá, jak má strašně špatný marketing, jo. Strašně špatný public relations. A myslím si, že tohleto se v hlavách lidí přece jenom malinko posunulo. Že ta důležitost vody, to, že její nedostatek není jenom nějaký výmysl, ale že se opravdu v tom létě často ta voda nedostává minimálně prostě v té krajině, že ty vodní toky nejsou v takové podobě, jako si ještě někteří z nás pamatují, kolikrát byla dobrá vodácká sezona a sízné některé řeky, že se to vlastně v naší společnosti uchytilo jako téma, o němž aspoň víme, o němž se aspoň hovoří, a to je skvělé, že by to bylo tak, že by bylo úplně prioritní, asi zatím není. Na druhou stranu opravdu to vodní hospodářství u nás je natolik vyspělé historicky, že lidem dokáže tu vodu zprostředkovat, ale už to vědomí toho, že to nemusí být samozřejmost, je velice dobré a velice prospěšné k tomu, aby jsme to nebrali jako, že se nemůže nic stát a opravdu o té vodě přemýšleli, což je dobré. Já vždycky následuje na to otázka, co děláte vy, tak jako já jsem říkal, že jsem před mnoha lety nebo v podstatě od jak živa odmítl, že bych zaléval trávník a na naší malinké zahrádce. To mi prostě přijde, že pitnou vodou v Praze zalévat trávník v žádném případě a nepřipustím, a šel jsem proto, abychom vysadili nějaká suchoodolná nebo suchomilná druhy trav a do toho trávníku. Ten trávník nevypadá tak krásně jako anglické udržované trávníky, ale je tam. A tuje, které prostě uschly, tak bohužel uschly. Už nenahrazujeme novými tujemi, ale nějakou momentálně spíš, řekněme, středomorskou florou nebo habrem, který přece jenom je krásný strom, sem patří, a to sucho snáší daleko lépe než tuje. Tak prostě se tomu přizpůsobujeme tímhle tím způsobem. No plus teda úsporná hlavice na sprše, aby to sprchování uspořilo aspoň pár litrů.
9: Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka. Nakonec se vracím tam, kde jsem tenhle pořad zaostřeno začal. Na břeh řeky Sázavy, kde jsem si o vodě povídal se starostou Žďáru Martinem Mrkosem.
13: Já jsem už při natáčení tohohle pořadu mluvil s odborníky a takový téma, který se tam objevuje neustále, co se týče hospodaření s vodou a s městy a obcemi, je, že je potřeba změnit myšlení lidí, že jako technologie jsou, legislativa se dá změnit, ale těma nařízeníma a omezeníma a příkazy se to stejně definitivně jaksi úplně zefektivnit nedá. Co si o tom myslíte?
1: Já s tím plně souhlasím. My jsme země modrých ok, to znamená těch různých bazénů, na zahradách. Osobně mě třeba vlastně trošku dráždí, že splachujeme pitnou vodou, umýváme auta pitnou vodou. To jsou věci, které dneska jdou technologicky řešit jinak, a pořád žijeme v takovém vědomí jako vodního blahobytu, který ale s těmi delšími periodami sucha nemusí platit. A třeba jako město změnu tady a příchod fenoménu těch delších period sucha reflektujeme, a například se mohu pochlubit tím, že v tom sportovním kampusu Bouchalky tak nově máme instalovaný 3 obrovské retenční nádrže, které se budou využívat, bude-li v nich dostatek vody na závlahu fotbalového trávníku nebo tenisových kurtů. Zmiňoval jste moderní technologie, v bazénu máme dneska zařízení, které recykluje asi 75% vody. Dříve každý den bezúčelně odtékalo do kanálu 50 kubíků vody, dneska se vlastně těch 35 kubíků znovu použije, recykluje. Ty zbývající kubíky chceme využít vodu pro splachování v nedalekém připravovaném rezidenčním projektu Batiskav.
9: Slova starosty Žďáru nad Sázavou Martina Mrkose končí dnešní zaostřenou, ale vysílání Českého rozhlasu Plus samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
11: Žárovky, aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
14: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
15: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá

0: minulá z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
1: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
2: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
3: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
4: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Thakurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
1: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo...
5: Právě Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
6: V Česku padl absolutní teplotní rekord. Extrémní horko má být i dnes. Srbský prezident Aleksandr Vučić ohlásil demisi. V zemi budou nové volby. Lionel Messi znovu posunul střelecký rekord mistrovství světa ve fotbale. Má už 19 branek a bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Česko dnes čeká další tropický den. Má být znovu až kolem 40 stupňů. Včera padly teplotní rekordy na mnoha místech. I ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
8: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
9: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
10: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
9: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Svůj druhý mandát měl dokončit příští rok. Po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
11: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
12: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandr Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Podle Vučiče by se měly odehrát příští rok. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Na Šumavě na Železnorodsku spouštějí projekt na řešení overturismu, tedy nadměrného zatížení turistickým ruchem. Díky rozšířené mobilní aplikaci EPU budou mít návštěvníci například přesné informace o volných parkovacích místech. Dostanou i 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
13: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
6: Aplikace taky případně nabídne variantu, jak se na místo dostat veřejnou dopravou.
14: Sport. Fotbalisté Anglie, Chorvatska i Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličané. Po vítězství nad Panamou 2-0 Harry Kane 11. gólem v kariéře na světových šampionátech pokořil rekord krajana

0: Garyho Linekra. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Kolumbie se udržela ve skupině K na první pozici díky remíze 0-0 s druhým Portugalskem. V turnaji pokračuje také třetí Demokratická republika Kongo po výhře nad Uzbekistánem 3-1. Už zbývá doplnit jen dva konečné výsledky v základní části. Znát už by je mohl Karel Schamberger.
1: Většina fanoušků na stadionu v Texasu slaví. Argentina totiž porazila Jordánsko 3-1. Z volného přímého kopu se trefil Lionel Messi. Aktuální bilance historicky nejlepšího střelce na světových šampionátech je tak 19 gólů. V úvodním kole čekají Argentinu Kapverdy. V souběžně hraném duelu Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 několik odstavených aut a překážka v Jevanech. Na dálnicích je po ránu plynulý provoz, objíždí se odstavená auta. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov stojí osobní auto. Kilometr 40,5 na krajnici. Kolem se pohybují lidé, i proto tam zřejmě zastavila policejní hlídka. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se už několik hodin objíždí dodávka s vlekem. Stojí za Vyškovem na kilometru 225 v odstavném pruhu označená. U Prahy v Jevanech spadl strom, překáží v ulici u vodárny. Od klíze do budou hasiči, jsou na cestě, případně už na místě. A na silnici z Frenštátu pod Radoštěm do Trojanovic a pod Pustevny nehoda se zraněním bez dalších podrobností je poblíž obecního úřadu v Trojanovicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: 13 let nás jako zpravodaj Českého rozhlasu informoval o událostech a zajímavostech na Blízkém východě. Na Karlově univerzitě vystudoval arabštinu, později učil v Káhiře egyptské studenty češtinu a poté propadl světu reportáží a živých vstupů. Štěpán Macháček se svým postem loučí, tak si pojďme jeho éru v éteru shrnout v dnešních speciálních reportážích zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech vám přejí
6: Štěpán Macháček
5: a Lubica Bergmanová.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: Pro obyvatele 20-milionové Káhiry je taková Jihlava jen malou vesnicí. Přesto se teď jméno Metropole Vysočiny učí Egypťané vyslovovat. V káhirských ulicích se na pár dní objevilo v souvislosti s filmem. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů a Česká centra převezly několik festivalových snímků do Káhiry. A jak říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, vybrané egyptské dokumenty naopak možná přivezou na podzim právě do Jihlavy.
7: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh, a dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny Kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
8: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Jusufa Šahína.
7: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka Kina Zawiya. Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu
6: z azylu Jordánsku do českého neznáma.
9: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že je znáte vlastně dřív než já. A já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
6: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky a Míry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. A chce vůbec rodina po pádu Bašára Asada po těch dlouhých letech v Česku ještě zpátky do Sýrie?
9: Trochu ten film o tom vypráví. On končí ve chvíli, kdy ten režim padl vlastně. A je pravda, že o tom vážně uvažují, že už se tam vypravili letos v létě, že začínají trošičku opravovat ten svůj dům, který je úplně na cimpr campr.
10: Těžko říct, jestli 50-tisícové české městečko udělá ve 20-milionové egyptské metropoli nějakou díru. Známý festival dokumentárních filmů tady ale stopu určitě zanechá.
5: A jak už jste v úvodu slyšeli, se mnou ve studiu je autor té úvodní reportáže, ale i těch ostatních, které si dnes ještě pustíme, náš už skoro bývalý zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Tak ještě jednou hezký den.
11: Dobrý den.
5: Štěpáne, pamatuješ si, kdy jsi poprvé vstoupil do budovy Českého rozhlasu? Co jsi tehdy myslel?
11: Nepamatuju. Bylo to před více než 13 lety, to jsem sice zpravodajem, ale už dřív jsem byl spolupracovníkem dlouhá léta, nejdřív na Balkáně, v Bosně a Hercegovině, potom už v Egyptě, takže je to opravdu dlouhá doba. A na mě nikdy velké budovy nedělaly dobrý dojem, přesto rozhlas působil už tehdy těmi lidmi velice přátelsky a příjemně a asi to byl i důvod, proč jsem tak dlouho zůstal.
5: Co ti těch 13 let na zpravodajském postu dalo a i možná něco, co ti vzalo?
11: Dalo mi to hodně, dalo mi to, že jsme já jako Štěpán Macháček a my jako rodina se adaptovali na úplně jiné prostředí a to včetně dětí. Dalo mi to, že jsem mohl dělat 13 let velice zajímavou práci. Dostal jsem se k, řekl bych, možná historickým okamžikům mnohdy. A dalo mi to, že jsem pracoval pro médium, které podle mě je naprosto nejserióznější vůbec české médium a jsem za to strašně rád a rád bych, aby to tak také zůstalo. A co mi to vzalo? Vzalo mi to možná spoustu času pro své koníčky, pro chození po horách, to si říkám, že třeba mi trošku uniklo. Na druhou stranu to ještě stále doufám, že můžu dohnat.
5: Ty žiješ s rodinou v Káhiře. Jak se za tu dobu proměnila? Já se ptám i proto, že se za chvíli pustíme jednu z tvých reportáží, která je o zvucích Káhiry.
11: Já jsem ještě před třeba 5 lety si říkal, že na Káhiře je, že je hezké, že si uchovává ty staré věci, které na ní máme rádi. Že je tam pořád ten starý život vedle toho moderního. Pro mě bohužel v posledních pár letech už pozoruju, že se hodně mění, hodně rychle mění, že se třeba bourají celé staré čtvrti a že i ta Káhira, o které pořád máme představu, že je to ten orientální svět a tohle, že se strašně posouvá směrem k tomu modernímu světu, který je všude jinde.
5: Města můžou být znečištěná odpadky, prachem nebo smogem, některá ale trpí znečištěním hlukovým. Jedním z nejhlučnějších měst světa je egyptská Káhira. Řidiči mají jednu ruku neustále na klaxonu, mešity přidávají hlasito svoláním k modlitbě. Přesto všechno vidí nebo slyší Štěpán Macháček ve zvukové kulise egyptské metropole určité kouzlo.
10: Totální chaos aut, taxíků, mikrobusů a oslých spřežení tady na křižovatce u mešity Saidi Aishi jasně vysvětluje, proč je hlukové znečištění Káhiry tak pekelné.
12: Já se teď ale potřebuju dostat domů a vyhledávám svůj spoj, jak jinak než posluchu. Bílé mikrobusy jsou natlačené v jednom rohu křižovatky. Na sobě nemají jediný nápis. Takhle řidiči vykřikují své destinace a potenciální cestující tak má zrak uvolněný k hlídání, aby ho nepřejelo auto nebo osel a k vyhledání spoje mu tak stačí jen dobře nastražené uši. Tak a jsem kousek od domova a ještě bych něco nakoupil. Stánkaři se zeleninou halekají na kolem jdoucí, jakoby nebylo vidět, že prodávají meruňky nebo cibuli. Tady za rohem je ale větší provoz aut a trhovci už přišli na to, že hlasivky mají jen jedny. Všichni si tady totiž pořídili malý čínský megafon na baterky a ten za ně dokola jako kolovrátek hlásí nabídky. V naší čtvrti jsou ulice přeci jen výrazně klidnější. I když si pak ale sednu doma ke stříhání reportáže, vyplatí se mi mít uši nastražené. I kolem našeho domu totiž procházejí neodolatelné nabídky. Kolportérské řemeslo dovedli ti to pouliční prodavači k úplnému umění. Pan Ahmad ze své motorové tříkolky neboli tuktuku prodává fůl. To jsou vařené boby, tedy lidové egyptské jídlo. No ale do místního éteru už se mu nabourává konkurence. Blíží se pan Fauzí se svými artičoky. No a pan Mahmud vykupuje po domech staré harampádí. A když projíždí zelinář s hromadou rajčat a brambor na oslím vozíku, tak mu hospodyňky spouštějí z vyšších pater na provaze košík s penězi a zpátky si ho vytahujou plný zeleniny. Jediný den v týdnu, kdy si můžou uši trošku odpočinout, je volný pátek. Jenže v páteční poledne zase obsadí veřejný prostor náboženství. Ze všech stran se začnou překřikovat muezíni, kteří už dávno nevolají vlastním hrdlem, ale postupně a nenápadně přidávají hlasitost na svých zesilovačích. A když zvolají všechny pravověrné, rozlehne se ulicemi asi hodinové kázání. Život v Káhiře stojí na informacích sluchových. Možná je to zažitý zvyk z dob negramotnosti. Děsím se ale, co nastane, až tady v té hlukové inflaci nakonec všichni o sluch přijdou.
5: Štěpáne, využíváš pouliční prodejce? Kolikrát jsi třeba poslal košík s penězi a koupil si rajčata?
11: Využívám strašně rád, opravdu? Když to jde, ale pozor, ten košík jsem nepoužil ani jednou, protože jsme bydleli v 9. patře a to už nerespektují ani ti prodavači, kteří to běžně dělají. Ale obecně stále ještě pouliční prodej je i s tou zvukovou kulisou velice běžný v Káhiře, ale i tam se teď strašně mění situace, protože se hrozně rozšířil typ doručení nákupu až domů. A teď v ulicích přibyly 10 000 motocyklistů, cyklistů, kteří přivezou úplně odkudkoliv cokoliv, čili stačí naťukat mobilní telefonu a doslova za pár korun to mají lidé za dveřmi. Takže to si myslím, že je ohrožení, velké ohrožení i pro ty pouliční prodejce. Takže i v tom se Káhira asi bude teď hodně rychle měnit.
5: Ono se říká, že se člověk zvykne na všechno. Dá se zvyknout na ten všude přítomný hluk?
11: Já jsem si zvykl, musel jsem. Ale třeba náš syn František, který se do toho hluku narodil před 4 měsíci, tak ten už je vidět, že to má tak nějak v krvi a že on bez toho hluku nedokáže usnout. Takže to došlo tak daleko, že jsem vzal rekordér rozhlasový a šel jsem na ulici nahrát ten pravý káhirský zvukový šum a ten mu pouštíme s tím troubením právě, tak jako se miminkům pouštějí ty hnědé a bílé šumy, tak náš František potřebuje káhirskou ulici.
5: Štěpáne, Blízký východ tak není malý. Navíc tahle oblast zažívá v poslední době turbulentní období. Jak tohle všechno vlastně můžeš ty jako jeden zpravodaj osledovat?
11: Lubko, nesouhlasím, že v poslední době, protože
5: ne, to pořád.
11: Bylo to celou dobu, co jsem byl na postu přinejmenším a určitě i dlouho předtím. Je to těžké usledovat těch 20 zemí, které v podstatě má ten blízkovýchodní zpravodaj na starosti a vždy je jedna událost nebo jeden konflikt, ke kterému se soustřeďuje veškerá pozornost jak vysílání, tak i toho zpravodaje. Prostě už nemá kapacity se věnovat dalším tématům, což je škoda, protože je spousta zajímavých témat, které tím pádem ustupují do pozadí. Když řeknu úplně svůj osobní takový dojem z toho, mě už to reportování každodenní o tom násilí, o jednom konfliktu několik let nepřinášelo moc radost a vlastně jsem ani nemohl dělat kvůli tomu ty své oblíbené reportáže o životním stylu, o lidech, o životních příbězích a lidských příbězích z těch zemí, takže tohle to je hold také součástí, pro mě bohužel součástí té práce, že v podstatě ten nějaký konflikt ozbrojený vždy pohltí toho zpravodaje celého.
5: Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, který je hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V Egyptě neznají žito ani žitnou mouku. Z okna jednoho bytu v Káhiře se přesto týden co týden hlinula milá vůně českého chleba. Pro krajany ho desítky let pekla paní Jarka, která si ingredience uměla obstarat. Byla nejdéle žijící Češkou v Egyptě.
13: Jsem dlužníkem.
14: Rozhodně ne.
12: Z Káhirské ulice přímo sem do bytu paní Jarky, to je jako příchod do úplně jiného světa. Povědomý nábytek, na stěnách obrázky Prahy a line se tu klasická hudba, kterou má paní Jarka tolik ráda. A za chvíli se tu bude linout i vůně českého chleba.
13: No, já dělám celý život, co jsem tady, tak dělám český chleba.
12: Paní Jarka už má na stole nachystanou mísu, připravené jsou i všechny ingredience, které ale v Egyptě k sehnání nejsou.
13: No tak já třeba si nechám posílat český kmín a někdy já třeba, kdo mě vozí třeba egyptologové, že jo, když tak ty věří Jára nebo pan profesor Werner, jedí co chci.
12: Paní Jarka má přehled snad o všech Češích, kteří v Egyptě v posledním půlstoletí žili a žijí, nebo do Egypta aspoň pravidelně jezdí. Těsto už je smíchané a za chvíli poputují tři bochánky do Remosek.
13: Jeden si nechám, Karim, ten dostane už přijde zítra, no a ten třetí si můžete vzít.
12: Paní Jarka Ezatová je nejdéle žijící Češkou v Egyptě. Celý život učila na zdejší škole angličtinu. Je neuvěřitelným zdrojem informací a vzpomínek o československé komunitě, ale také o tom, jak Egypt vypadal o desítky let dříve.
13: Já jsem přijela 2. října v roce 62.
12: A její přílet za egyptským manželem nebyl tehdy nijak snadný.
13: Tak všichni, kdo se provdal od roku 60 do 65, jsme se museli vzdát občanství. Tenkrát byl prezident Zápotocký a všichni se museli vzdát.
12: Vrátili jí ho až po roce 1989. České Vánoce si ale nikdy vzít nenechala.
13: Vlastně rodina mého manžela je muslimská, že? Ale jelikož manžel byl v Praze 5 let, viděl, jak se Vánoce slaví. A potom, když byly děti, tak můžu říct, že pro moji rodinu i pro mého manžela nejlepší svátky byly Vánoce.
12: Dodnes se u paní Jarky scházejí její synové se svými rodinami. Její muž byl prý poctivý muslim, svou víru jí ale nenutil.
13: Nikdy manžel neřekl, že bych měla přestoupit. Jo. A potom, tak za takových asi 10-15 let, já jsem říkala Ezatovi, já pravděpodobně přestoupím, protože kdyby ty zemřel a já potom zemřela, tak by měli potíž s tím, kde mě mají pochovat.
12: Pro Čechy v Káhiře je paní Jarka takovým majákem, jako třeba pro egyptologa Miroslava Bártu.
15: Tak paní Jarka, vždycky to byla taková naše maminka, která nám nosila třeba český buchty nebo český chleba. Brala nás na výlety po Káhiře.
12: A až se budu příště do Káhiry vracet, nesmím hlavně zapomenout na pár balíků žitné mouky.
5: Štěpáne, paní Jarka už bohužel nežije, ale nicméně, jak vy jste se tehdy seznámili?
16: Paní Jarka vyhledávala vždy nově příchozí krajany do Káhiry, takže jí zajímali a vždy je zvala vlastně k sobě domů právě na nějaké české jídlo, na českou hudbu, klasickou hudbu, jak bylo slyšet v reportáži, a na český chleba. Tím je pohostila a tím nás vlastně také uvítala, když jsme do Káhiry přijeli na začátku toho celého našeho pobytu a od té doby jsme byli v kontaktu. Paní Jarka byla takovým středobodem české komunity, hodně se přátelila s egyptologií, takže jednu dobu jim dokonce vařila, jako vlastně taková to byla jejich paní maminka, bych řekl až, a egyptologové na ní i proto rádi vzpomínají, takže v tomto smyslu to byla naprosto jedinečná osobnost káhirského krajanského života.
5: Podle čeho se vlastně vybíráš témata reportáží a kde jsou ty hranice? Tohle už kvůli reportáži prostě ne.
16: Já nevím, jestli mám ostré hranice, ale když si vybírám témata reportáží, tak trošku jsem rád, když mi jdou naproti, když v podstatě až v terénu potkávám lidi, kteří jsou schopní vlastně říct příběh, osobní příběh, a můžou to být lidé úplně neznámí a většinou jsou, ale příběh, na kterém se krásně ilustruje nějaký větší problém, nějaká událost, nějaký konflikt, cokoliv. Takže to je asi, řekl bych, pro mě takový vzor reportáže a takové jsem vždycky vyhledával. Pokud jde o ty hranice, tak často je to složitost, protože některé konflikty jsou tak strašně složité, že jedna reportáž je nemůže nějak objektivně a vyváženě popsat a vždycky vyzní nějak jako vlastně v jeden prospěch a není to úplně pravdivá reportáž, tak tam jsem se kolikrát zarazil a říkal jsem, ne, tohle nejde ve 2 minutách zpracovat tak, aby tomu každý porozuměl a zároveň to bylo nestranné.
5: Štěpáne, jsou místa a témata, která si během těch 13 let nestihl natočit?
16: Jsou a nebylo to vždy, protože bych na to neměl čas, nebo jsou to často překážky de facto úřední. Chtěl jsem hrozně moc natočit něco z Alžírska, země obrovská, zajímavá nesmírně, africká země, ale bohužel nepouští tamní úřady cizí novináře oficiálně do země, takže to se nepodařilo. Nepodařilo se mi být ve správný čas na správném místě, bohužel někdy třeba při pádu Bašára Asada v Sýrii, to mě hodně mrzelo, prostě někdy ta situace to nedovolí.
5: Ty jsi zmínil Sýrii a my se teď vydáme do Alepa. Jeho proslavená tržiště, kupecké domy i citadelu postihla v minulých letech jedna ničivá událost za druhou. Od ozbrojených střetů mezi tehdejšími Asadovými silami a povstalci až po třeba zemětřesení. Místní mladí aktivisté se snaží obnovit válkou zpřetrhaná pouta mezi lidmi a jejich městem.
6: U antiochejské brány, jednoho z hlavních vstupů do starého alepského města, se v sobotní podvečer mezi pouličními prodavači schází asi 30 mladých žen i mužů. Tihle se ale očividně nechystají na trh pro vajíčka nebo pro olivy.
14: Tyhle akce děláme jako součást poválečného léčivého procesu. Snažíme se organizovat procházky každou sobotu.
6: Antoine Magdis je příslušník alepské křesťanské menšiny a chystá se těmhle mladým Alepanům ukázat další z aspektů života v historickém centru.
14: Na dnešní procházce potkáme místní lidi, kteří nám ukážou, jak využívali různá zákoutí starého města ke svým dětským hrám. V historických městech Blízkého východu nemáme žádná hřiště, takže lidé si vymýšleli vlastní hry.
6: Antoánovi pomáhá s organizací alepská arménka Zila Demirjianová.
17: Chceme, aby mladí Alepané lépe poznali své město. I když sem třeba chodí, tak nevědí nic o tom, kam vedou které dveře a co je čeká uvnitř. Mladí jsou zvědaví, ne že ne, ale nevědí, odkud začít. A my jim poskytujeme takový rozcestník.
6: Vyrážíme z hlavního souku do jedné postranní uličky starého města a potkáváme tady Amíra. Je to jeden ze zdejších obyvatel a Antoine ho kontaktoval právě za účelem dnešní procházky. Amír vypráví, jak na schodech v uličce s malým placem nahoře hrávali jako děti hry střívky zvané tůž. Pozorně tu poslouchá i Jamil, student alepské architektury.
18: Jsem sice z Alepa, ale staré město vlastně neznám. Zvlášť moje generace, v důsledku války jsem nechodila.
6: Když začala syrská občanská válka, byl Jamil v první třídě. Dalších 14 let neměl šanci se do starého města, kde se bojovalo, podívat.
18: V roce 2008 bylo ale po hlavním městem islámské kultury. Byla tu velká osvětová aktivita. Mou generaci už to ale nepotkalo.
6: Pocházíme dál do jiné uličky před malou mešitou. Tady rostou dva velké morušovníky a Amír dělá patou pod jedním z nich důlek. Rozdává kuličky. Kuličky. Říkám zúčastněným, že jsem jako malý v Česku také hrával kuličky. Antoine hned všem nadšeně oznamuje, že Češi také hrají kuličky. A když dodávám, že důlku říkáme skoro stejně jako Alepané, jsem jejich. Ve zdejším dialektu arabštiny se totiž důlek řekne džoura.
5: Já když jsem se probírala tvými reportážemi a že jich za ty roky nebylo málo, tak jsem zjistila, že se v Praze řídil tramvaj. Co rozhodlo o tom, že u toho nezůstalo?
16: Ještě než ti řeknu o tramvaji, tak se vrátím k těm reportážím, protože jsem si dal práci a v počítači jsem napočítal 270 zápisníků. Ale zpět tedy k těm tramvajím. Já jsem řídil tramvaj v Praze po celou dobu svých vysokoškolských studií, to znamená asi 5 let zhruba, takže jsem to měl jako brigádu a musím říct, že mě to o těch víkendech bavilo, zvláště pak linka 22, která projíždí centrem a bavilo mě radit s materým turistům. Tak, hodně jezdí cizí turisté, takže mývali všetečné dotazy. A co bylo důvodem, proč jsem skončil? No vlastně, když jsem získal vysokoškolský diplom, tak mi řekli ve vozovně, že už jsem pro tu práci překvalifikovaný a že mě bohužel nemůžou dále zaměstnávat.
19: My o tobě víme, že máš vlaky, vagony rád, ostatně není tajemství, že opravuješ v Krušných horách nádraží. Přišel jsi na svém i na Blízkém východě, máš třeba projetou část železnic?
16: Tam je paradox, že na Blízkém východě se v mnoha zemích teprve staví ty železnice na Arabském poloostrově, takže ty nové tratě, ty jsem si ještě neprojel, ale spíš jsem si prošel některé, které už dávno nefungují. Naopak třeba v Libanonu je celá síť tratí, které přestaly fungovat s občanskou válkou v roce 1975, ale do dneška jsou tam ty koleje, po kterých se dá chodit jako po stezkách, tunely, jsou tam opuštěná depa plná zrezavělých lokomotiv, tak jak tam zůstaly před těmi více než 50 lety, a jsou tam železniční zaměstnanci, které stále ještě ministerstvo dopravy platí, přestože už 50 let žádný vlak nejel.
19: Tak třeba tam ještě zrekonstruuješ v Libanonu nějaké další nádraží.
16: Pozor, jsou takové projekty a nejsiš daleko od pravdy, protože možná se na jednom z nich budu podílet.
19: A to je jedna z mých otázek, co bude dělat Štěpán Macháček od 1. července a uslyšíme tě ještě ve vysílání.
16: No, bude rekonstruovat ten nádraží. Tak to, zůstáváme v Káhiře s rodinou, každopádně, a já doufám, že se vrátím k těm svým reportážím, které jsem příliš dělat teď nemohl, to znamená reportážím ze života běžného Egypta, Egypťana, nás v Káhře a podobně, a že hlavně v reportážích zahraničních zpravodajů mě budou posluchači slýchat i nadále.
5: Slibuje Štěpán Macháček, který byl hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů. Od mikrofonu se loučí Lubica Bergmanová, která přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
20: Dobré ráno, 6 hodin a 30 minut. Zprávy radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
21: Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun, lidé už ale poslali objednávky za 70 miliard. Dluhopisy se dají objednat elektronicky a bez poplatku. Částku je nutné zaplatit nejpozději do 7. července. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandr Vučić přitom včera oznámil rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Jejich přesný termín neoznámil. Měly by podle něj proběhnout v příštím roce. Teploty dnes podle předpovědi znovu překročí 40 stupňů. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Organizátoři si chválí umístění festivalu do zámeckého parku. I díky tomu se jim daří náročné podmínky zvládat. Sport. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal svou rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje můžou těšit taky Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0. Chorvatsko Ghanu 2-1, dál jde taky Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Souboj dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u sjezdu na Divišov a nehoda na silnici 35 na Vsetínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov stojí osobní auto. Kilometr 40,5 na krajnici. Dejte pozor, kolem se pohybují lidé. Na místě byla policie, už odjela. Dálnice teď bez kolon. Na D1 plynule projedete i opravovanými úseky na Benešovsku u Šmejkalky, v Brně a v Ostravě. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za Zubřím, poblíž úseku, kde se jezdí kyvadlově na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
23: Možná jste se dnes kvůli horku vzbudili dřív než obvykle v neděli. Není divu, máme za sebou extrémně teplou noc, na kterou navazuje podobné ráno. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
24: V průběhu noci se na některých místech rozfoukal vítr, zejména na horách,
0: a potom také na některých, v některých regionech. A díky tomu také teploty neklesaly a zůstávaly vysoko nad 20 stupni Celsia.
23: A na některých meteorologických stanicích je dokonce i více než 25 stupňů. Týká se to hlavně oblastí ve vyšších polohách a také mnoha míst na severu a severovýchodě našeho území. Například v Javornickém výběžku, v Libereckém kraji, kolem Hejnic nebo Seče teplota dokonce neklesla pod 26 stupňů a podobně na tom je i centrum Prahy. Je tedy jasné, že nás i dnes čeká rekordně teplý den. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 35 až 40 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří až na 40 stupňů Celsia. Vedro bude i na horách kolem 32 stupňů. A nebe bude jasné nebo skoro jasné, v západních Čechách se mohou později odpoledne a večer objevit i bouřky. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Bělorusko se přestává spoléhat na ruské spojence. Pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje do Senátu. Itálii trápí pracovní vykořisťování. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
2: V Bělorusku, které je blízkým spojencem Putinova Ruska, došlo k nečekanému vývoji. Tamní diktátor Alexandr Lukašenko se začal zcela otevřeně distancovat od vládce Kremlu. Vyhověl třeba požadavku Ukrajiny na demontáž zesilovačů pro ruské drony. Co to znamená, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: Bělorusko tento týden demontovalo nebo vypnulo ruské retranslační stanice, které na hranici Běloruska a Ukrajiny naváděly ruské drony na cíle v ukrajinském Týlu. Alespoň to tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Běloruský autoritář Aleksandr Lukašenko zprávu nějak nekomentoval a jeho tisková mluvčí jen oznámila, že Lukašenko v nejbližších dnech odjede na zahraniční turné, v rámci kterého se potká i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Skončila tak alespoň dočasně krize, kdy vzduchem létala ostrá slova a výhrušky. Před týdnem Volodymyr Zelenský požádal o demontáž retranslátorů. S jejich pomocí Rusové zabíjejí naši lidi, útočí na civilní vlaky. Buď je odstraníte vy, nebo se o to postaráme my vlastními prostředky. Prohlásil výhružně. Kyjev také řekl, že na problém upozorňoval Minsk diplomatickými způsoby, leč neúspěšně. Nyní tedy přišel čas otevřených hrozeb. K překvapení mnohých Alexandr Lukašenko zařadil zpátečku. V rozhovoru pro televizní stanici Al Arabiya prohlásil, že nikdy nenechá zatáhnout Bělorusko do války a omluvil se Zelenskému za urážlivá slova na adresu ukrajinského prezidenta. Kromě toho přiznal, že země je více méně bezbraná proti možným leteckým útokům ze strany Ukrajiny. Což je pravda. Běloruská armáda, která je mimochodem menší než česká, má jen pár protileteckých pluků a rozhodně by nebyla schopná zastavit útok několika desítek ukrajinských dronů nebo raket. Na ruské spojence se také nedá spoléhat. Jejich vlastní protiletecké síly nejsou schopné ani ochránit Krym nebo Petrohrad v době konání Mezinárodního ekonomického fóra. Při pohledu na hořící rafinerii v moskevské Kapotně si Lukašenko jistě vzpomněl na běloruské rafinerie v Novopolocku nebo Mozeru, přičemž druhá jmenovaná se nachází pouhých 45 kilometrů od ukrajinské hranice. Kromě toho, Alexandr Lukašenko skutečně nechce svou zemi zatáhnout do války. Znamenalo by to totiž totální závislost na Rusku a jako výsledek definitivní ztrátu suverenity. Což nechce dopustit už proto, že by tak přišel o svou moc. I proto se snaží komunikovat s americkými diplomaty a výměnou za zrušení části sankcí propustil stovky politických vězňů. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu podobnou nezávislou politiku bude Vladimír Putin tolerovat.
2: Konstatuje Ondřej Soukup. Pomalu začíná být jasné, jací kandidáti budou na podzim usilovat o zvolení do Senátu. Do horní komory českého parlamentu často kandidují známé osobnosti a tak tomu bude i letos. Mezi nimi je například i mezzosopranistka Dagmar Pecková, která kandiduje za ODS na Praze 9. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
7: Kdo sleduje sociální sítě, tomu neušlo, jak aktivní je v poslední době známá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Dříve se objevovala na velkých protivládních, protibabišovských demonstracích, kde zpívala českou hymnu. Teď se z aktivistky mění v političku. Dohodla se s ODS, že za tuto stranu bude kandidovat do Senátu v obvodu číslo 24 v Praze 9. Pecková, jež vypadá, jako by poháněl nějaký speciální zdroj nevyčerpatelné energie, je pro ODS nepochybně přínosem. Je to opravdové volební eso. Jako problém se však politické opozici může jevit, že kandiduje proti Davidu Smoljakovi, ten je členem hnutí Starostů a nezávislých a před 6 lety do Senátu kandidoval i s podporou TOP 09 a Pirátů. Tehdy porazil kandidáta lidovců a ODS Eduarda Stehlíka. Letos bude mít scénárista a dramaturg Smoljak těžkou soupeřku. Charakter senátních voleb je ovšem právě takový. Bratrovražedné boje v nich vidíme často. Jde a má jít o střet osobností. V Praze se bude volit ve 3 senátních obvodech. Opoziční strany se spolu popasovat musí. Zároveň platí, že to může vyhovovat hnutí ANO. Leckoho asi překvapí, že se slavná zpěvačka, která mimo dalších ocenění dostala také cenu Thálie v oboru opera z roli Carmen před 6 lety, pokouší vstoupit do politiky. Je to něco jiného, než být občansky aktivní. Senátor je zaměstnání, hodně práce, pokud to člověk bere vážně. Pecková říká, že se o veřejné dění zajímá celý život. Cituji, patřím ke generaci, kterou formoval srpen 1968 a roky nesvobody, pokrytectví a strachu, které následovaly. Kdo zažil nesvobodu, ten ví, že svoboda, demokracie, svoboda slova ani ukotvení na západě nejsou samozřejmost. Popisuje, že čím je starší, tím víc si uvědomuje, že nestačí být jen pozorovatelem. Nestačí jen komentovat dění kolem sebe a čekat, že problémy vyřeší někdo jiný. Cituji, pokud člověku záleží na zemi, ve které se narodil a která je jeho domovem, měl by být připraven převzít svůj díl odpovědnosti. To je spíše nečeské uvažování, cenné uvažování. Zpěvačka kandiduje jako nečlenka za ODS a považuje se za pravicově smýšlející liberálku, cituji. Věřím ve svobodu jednotlivce, osobní odpovědnost, vlastní iniciativu a aktivní občanskou společnost. Zároveň jsem přesvědčenou zastánkyní členství České republiky v Evropské unii a NATO. Pravicová liberálka aktivní v občanské společnosti. Dá se tedy pochopit, proč nevstoupila do ODS. Ta nikdy občanské společnosti příliš nefandila. Stejně jako veřejnoprávním médiím, za které se nyní Dagmar Pecková bere. Na síti X zveřejnila video, kde říká, že rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu České televize a Českého rozhlasu o 15% považuje za brutální zásah do fungování obou institucí a že se z Oty Klempíře stává hrobař českých veřejnoprávních médií. Ještě jedna poznámka. Nasazení mezinárodně uznávané zpěvačky v době, kdy českou kulturu ve vládě reprezentuje bývalý agent STB, je dobře promyšlený krok.
2: Dodává Martin Fendrich.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V Itálii dochází již dlouhou dobu k něčemu, co by se dalo nazvat moderním otrokářstvím. Levné pracovní síly z Afriky nebo Blízkého východu, které pobývají na Apeninském poloostrově, často ilegálně, jsou připravovány o dohodnutou mzdu. Když si oni řeknou, končí to pro ně často tragicky. Podrobnosti dodává publicistka Veronika Lefrancová.
4: Čtyři mladí muži, tři Afgánci a jeden Pakistánec, uhořeli zaživa začátkem června v jihoitalské Kalábrii poté, co jejich auto někdo polil benzínem a zapálil. Jediný muž, který z auta vyvázl, vypověděl, že všichni pracovali jako zemědělští dělníci při sběru jahod. Podle jeho svědectví tragédie souvisela se sporem o nevyplácené mzdy a s tím, že usilovali o důstojnější pracovní podmínky. Tragédie z městečka Amendolára znovu otevřela debatu o takzvaném kaporalátu, systému nelegálního náboru a vykořisťování pracovníků, který je v některých oblastech italského venkova hluboce zakořeněný. Nejde zdaleka o první případ, který v posledních letech Itálii otřásl. Před časem došlo k jiné šokující události, tentokrát v regionu Lazio, blízko Říma. Při práci na farmě utrhl zemědělský stroj ruku indickému dělníkovi Satnamu Singhovi. Místo, aby zaměstnavatel přivolal pomoc, naložil těžce raněného muže do dodávky a pohodil ho na kraji silnice blízko jeho domu. Vedle něj položil plastovou bedinku na ovoce s utrženou končetinou. Záchranáři přijeli příliš pozdě a dělník po převozu do nemocnice zemřel na vykrvácení. Po podobných tragédiích většinou běžné Italy zahryže svědomí a pustí se znovu do debaty o poměrech v zemědělství. Podle odhadů celá čtvrtina zaměstnanců na italských polích pracuje v podmínkách, které připomínají moderní otrokářství. Itálie přitom už před 10 lety přijala jeden z nejpřísnějších evropských zákonů proti pracovnímu vykořisťování. Nicméně problém se stále nedaří vyřešit. Systém funguje jednoduše, takzvaní kaporáli neboli kaprálové vybírají dělníky mezi těmi nejbezmocnějšími, většinou migranty, kteří v zemi často nemají legální ochranu. Kaprálové organizují dopravu na pole v přeplněných dodávkách, zajišťují ubytování v chatrčích, kde se spí po 10, a kontrolují vyplácení mezd, pokud mzdy vůbec vyplácejí. Pracovníci jsou na nich zcela závislí. Za dopravu do práce platí několik eur denně, za ubytování další poplatky. Někdy pracují bez smlouvy, jindy mají smlouvu pouze formálně. Ve skutečnosti odpracují mnohem více hodin, než je uvedeno v dokumentech. Pro běžného zákazníka v samoobsluze přitom zůstává tento svět prakticky neviditelný. Jahody sklizené v Kalábrii, rajčata z Apulie nebo pomeranče ze Sicílie se dostávají do obchodů po celé Evropě. Spotřebitel většinou nemá možnost zjistit, za jakých podmínek byly vypěstovány a sklizeny. Právě po tragédii v Amendoláře proto některé spotřebitelské organizace znovu žádají zavedení takzvaného sociálního značení potravin. Podobně jako dnes etikety informují o původu výrobků, měly by podle nich uvádět i to, zda při výrobě byly dodrženy pracovní standardy a zda nedocházelo k vykořisťování zaměstnanců. Ne všichni věří, že speciální označení problém vyřeší. Kritici upozorňují, že skutečnou příčinou jsou nedostatečné kontroly, ale i obrovský tlak na co nejnižší ceny potravin. Jedna otázka se ale stále vrací. Pokud kilo jahod nebo rajčat stojí jen několik eur, kdo nakonec platí skutečnou cenu?
2: Ptá se Veronika Lefrancová. Nástup populistů, který je charakteristický pro mnohé západní země, výrazně mění způsob politické komunikace. Díky prudkému rozvoji sociálních sítí a jejich ambici přinášet informace hlavně rychle a ne vždy v kontextu, mají ale paradoxně na oslabování demokracie svůj podíl i novináři, soudí publicista Karel Hvížděla.
10: 19. století bylo stoletím nacionalismu, 20. století bylo stoletím totalitarismu a 21. století začalo ve znamení populismu. Píše Jacques Rupnik v knize Probuzení Evropy s podtitulem Krize demokracie, civilizace, identity. V této poznámce se budu věnovat jen demokracii. Demokracie se původně šířila z centra na periferii, ale dnes je zpochybněno samotné centrum. A to dokonce přímo ve Spojených státech, které sloužily 250 let jako vzor demokracie. Rupnik píše, nejde o nástup diktatury, ale takzvané neoliberální demokracie. Máte ještě volby, ale ne už právní stát, dělbu moci a ohrožena jsou svobodná média. A jak jinde připomíná Zakaria, paradoxem je, že úspěšná ekonomika je spjata s nefunkčním modelem správy věcí veřejných. Třeba v Kalifornii vzrostly výdaje státu o 200%, ale jejich služeb se tento vzrůst netýká, na nich se šetří. Bytů je nedostatek a ceny nemovitostí stoupají. Jinými slovy, prosperita Kalifornie maskuje slabiny státu a to se týká velké části celé naší civilizace. Rupnik vidí tři příčiny tohoto nevyváženého stavu. První příčina je socioekonomická. 1% občanů vlastní 2/3 globálního bohatství. Politický liberalismus je trestán za excesy ekonomického liberalismu. Nástup nacionalismu v kontextu rostoucích obav z migrace představuje druhou příčinu. Třetí příčina tkví v kulturní válce. Podle oponentů liberální demokracie starost o různé menšiny rozkládá tradiční hodnoty rodinu, národ a náboženství. To vše způsobuje krizi důvěry ve stát a vyhrocuje střed vzájemně se posilujících trendů technokracie a populismu. Populisté si dělají morální a politický nárok na monopol reprezentace lidu. Mluví ve jménu jednotného lidu proti skorumpovaným elitám, ať jsou to často právě oni, kteří patří k těm nejbohatším. Může za to nový způsob komunikace ve veřejném prostoru. Sociální sítě vnutily ostatním médiím tyranii přítomnosti, která mobilizuje emoce, strach a rychlost. A my novináři si musíme přiznat, že jsme spoluviníky. O tom sice Jacques Rupnik nepíše, ale je to tak. Soutěžíme v rychlosti místo v důkladnosti. Aktuality jsou jen černobílé fotografie událostí. Chybí jim široký kontext, který hledá příčinu a odkrývá viníky. Pokud se nezastavíme, nevystoupíme z vřavy a nezačneme myslet, tedy vidět sebe očima druhých, budeme sami maskovat skutečnost a podporovat umělé rozdělování společnosti. Budeme pomáhat dominantům, kteří z člověka falešnými spory dělají pouhý objekt.
2: Tolik Karel Hvížděla. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne a pozornost zaměříme na státní rozpočet. Ten bývá považován za klíčový zákon státu, který mnoho vypovídá o jeho prioritách a cílech. Z návrhu, který ale schválila česká vláda letos, toho ale občané moc nevyčtou. To zrovna nepřispívá k tomu, aby rostla jejich důvěra ve vládu, domnívá se publicista Petr Holub.
11: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o 10% a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst a tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč,
12: určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedině ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
2: To byl Petr Holub. Nejdřív podepsal Keir Starmer zákony, které měly zjednodušit Britům stěhování. O několik dní později začal chystat stěhování vlastní, i když jen ze sídla britských premiérů. Z jeho strany to ovšem nebyl žádný vtip, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak právě mimořádnou suchopárností. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Murnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK.

0: analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
1: Dobré ráno, 7 hodin. A zprávy Terezy Tomáškové.
2: Předsedové obou komor parlamentu se zúčastní summitu NATO. Kvůli horku a suchu roste nebezpečí vzniku požáru na Šumavě. Fotbalisté Anglie porazili na závěr skupiny mistrovství světa Panamu 2-0 a bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V tureckém Istanbulu začíná parlamentní summit členských států NATO. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o transatlantické bezpečnosti i spolupráci v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
4: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
2: Pondělí je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se také setkají s tureckým prezidentem Erdoganem. Je před námi další tropický den. Teploty mají být až kolem 40 stupňů a horko bude i na horách. Třeba na Šumavě vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů. Turisté by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v národním parku. Oheň se smí rozdělávat pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, říká mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
5: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
2: Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. V Česku začnou platit nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu pro auta nad 2,5 tuny. I řidiči dodávek tak budou muset podle ministerstva dopravy dodržovat stejné předpisy pro odpočinek jako řidiči kamionů. Komplikací může být cena instalace tachografu, říká prezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAT Josef Melcer.
6: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40-60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat tak, aby ty záznamy byly korektní.
2: Řidiči taky budou muset na školení. Dopravci i ministerstvo počítají i s tím, že se část přepravovaného nákladu přesune z dodávek do kamionů.
7: Sport. Angličtí fotbalisté vyhráli v závěrečném utkání skupiny mistrovství světa nad Panamou 2-0 a do play-off postoupili z prvního místa. Druhý gól dal hlavou útočník Harry Kane, který svou 11. trefou na světovém šampionátu v kariéře překonal Krajana Garyho Linekera a vytvořil nový národní rekord. Pokračuje Kane.
8: Solidní výkon jsme podali, ovládli skupinu, ale prostoru pro zlepšení máme ještě dost, o tom žádná. Nicméně výhra a čisté konto se počítá. Hrdý jsem ale i na to, že jsem se stal nejlepším reprezentačním střelcem na mistrovství světa, což je ta největší scéna, na které můžete profesionálně hrát. Snad to nebyl můj poslední gol na turnaji.
7: V dalších zápasech Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1. Demokratická republika Kongo vyhrála nad Uzbekistánem, stejně jako Argentina nad Jordánskem 3-1. Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a nové omezení na dálnici D35.

0: kolem Olomouce. Dálnice volné, nehody na nich teď hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov stojí osobní auto. Kilometr 40,5, v místě opatrně, stále se tam kolem vozidla pohybují lidé. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna několik hodin stála dodávka s vlekem. Kilometr 225 už je pryč, v odstavném pruhu ještě zůstalo značení šipka a kužely. A na dálnici D35 u Olomouce vedle OMV provoz stáhli nebo ještě stahují do jednoho pruhu. Kilometry 269 až 270, jeden pruh tam bude na Mohelnici i Ostravu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. V Krušných horách budou častější a teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32. Foukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: 79% českých rodičů souhlasí se zavedením zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stemamark. K omezení se podle svých dřívějších vyjádření kloní i například premiér Andrej Babiš, i když se nerozhodl, nebo prezident Petr Pavel. Odborníci zabývající se psychologií, pedagogikou a výchovou dětí se ale přiklání spíš k tomu, že plošný zákaz není dobrým řešením. Proč? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
1: Online Plus.
3: Ve studiu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
4: Ahoj Davide.
3: A diskutovat s námi dnes bude Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se ochranou dětí na internetu zabývá ve sdružení CZNIC. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já možná začnu trošku z minulosti. Vy jste před lety pracoval ve firmě Seznam.cz, jak jsem si přečetl, a měl jste na starosti mimo jiné služby, které se dají označit za zárodky sociálních sítí v Česku, portály Lidé.cz a Spolužáci.cz. Jak se podle vás ty sociální sítě od těch dob po dnešní vlastně dobu změnily?
5: No, to je hodně těžká otázka, protože jsme neznali věci, jako jsou algoritmy, doručovací systémy, takže spousta toho obsahu, který se na těch sítích zobrazoval, se zobrazoval chronologicky. Uživatelé se vyhledávali náhodně, cíleně a ne pomocí nějakých algoritmů. Dnešní doba je taková, že pokud dítě přijde na sociální síť, tak tam mu sama odhadne, co by mělo vidět, jaké má pocity, s kým by mělo kamarádit. A paradoxně je to třeba služby typu Snapchat děláno tak, že i když přijde predátor na tu sociální síť, tak ta sociální síť se mu snaží vyhovět, mu najít ideálního kamaráda, takže odhadne i to, že by se mu líbí menší děti a začne mu nabízet vlastně jako rizikové chování nebo nějakou rizikovou aktivitu. Tam se to posunulo docela nebezpečně, ale jinak co se týká těch rizikových jevů, kyberšikanu jsme tady měli už před 20 lety, měli jsme tady vydírání, stalking, celou řadu podvodů, to všechno zůstalo, akorát se ten internet zrychlil, můžeme nahrávat větší fotky, větší soubory, můžeme mít videohovory v reálném čase, to dřív nebylo, takže ty možnosti třeba zneužití těch sítí jsou dneska jinde, než byly třeba před mnoha lety.
3: Tak není se divit možná, že pod tím návalem rizik se teď snaží různě politici v různých zemích, nejen tedy v České republice, vlastně nějakým způsobem sociální sítě omezit. Ale jak jsem říkal v úvodu, tak vlastně v prohlášení, v nějakém odborném stanovisku, pod kterým jsou podepsáni lidé právě z českých univerzit, z Olomouce, z Brna a další odborníci právě na online problematiku nebo na pedagogiku a další obory související, tak tam se píše, že tito odborníci nedoporučují tedy ten plošný zákaz sociálních sítí. Proč?
5: Těch důvodů je celá řada. Bohužel se do té debaty hodně vlily emoce a hodně těch témat se spojilo dohromady. Jednak zákazy nefungují a musíme si taky uvědomit, co je sociální síť. Je to jakákoliv služba, kde si můžu založit profil a interagovat s ostatníma. A tuto definici dneska splňují jako desítky, stovky, tisíce, slovy klasika, desítky tisíc služeb po celém světě. A to nejenom jako ty velké platformy typu Instagram, YouTube, Snapchat a podobně, ale i tu definici splňuje třeba WhatsApp. A ta v tom seznamu zakázaných jako sociálních sítí vůbec není. A když se podíváme, kde dneska probíhá mezi dětmi nejvíc rizikové chování, tak je to paradoxně na těch službách, které se to nařízení jako nechystá vůbec omezit.
3: To jsou které?
5: Tak je to WhatsApp, jsou to služby jako menšího charakteru, jako jsou sociální sítě typu Seznamek, jsou to služby jako Reddit, Telegram, případně Signál. A ve chvíli, kdy děti chtějí dělat něco nezákonného nebo něco, aby unikly pozornosti rodičů, tak si vždycky najdou nějakou menší platformu, kde spolu komunikují, kde nalézají nějaký závadný obsah, které ty velké platformy dost často jako odstraňují nebo je nezobrazují.
3: Dobře, není tady řešením přidávat na ten seznam, dejme tomu, zakázaných sociálních sítí nebo aplikací další a další a další služby?
5: Tak sociální sítě i Pinterest. Já neznám jediný případ, kdyby Pinterest jako mohl za něco z rizikové chování. Do té definice patří třeba i platforma typu Steam. Spousta těch online her má taky jako sociální prvky a když to vezmu hodně do extrému, tak spousta e-shopů, tak tam můžu vytvořit profil, recenzovat produkty a komunikovat s ostatníma, takže bychom museli zakázat úplně všechno a ve finále bychom dětem omezili i možnost svobodně komunikovat na internetu v různých diskuzích jako základní dovednost, kterou by měli umět.
3: Petře, zeptám se tebe, myslíš, že tady je možné vlastně ten zákaz udělat tak plošný, aby opravdu zamezil používání těch rizikových služeb a snížil velmi výrazně ta rizika, kterým děti opravdu čelí třeba v tom online prostoru?
4: Ne.
3: Tak to bylo rychlé. A můžeš to trošku rozvést, jenom proč si to myslíš?
4: No vlastně většinou těch argumentů jsme slyšeli. Současný internet je celý vysoce komunikativní, těch možností komunikovat je tam nesmírně mnoho a v tom je základ jeho fungování a jeho smysl. A ty děti, o kterých tady mluvíme, to jsou budoucí dospělí, kteří tohle budou muset umět, pokud možno lépe. Pokud možno podstatně lépe, než současná starší generace, která neumí o těch sítích ani pořádně uvažovat, protože jejich základní a jedinou představou sociální sítě je Facebook. A jak se to mají naučit, když jim ten přístup zakážeme? To je úplně na hlavu. My bychom měli, když to malinko přeženu, povzbuzovat děti k tomu, aby sociální sítě používali, ale aby je používali inteligentně, rozumně, zpočátku pod vedením někoho zkušenějšího, zralejšího. A to se vůbec neděje. Řešit věci tím, že je plošně zakážu, když to jsou věci, které jsou důležité pro život, je ptákovina. Můžu říct, vyrozhla se slovo ptákovina? Můžu.
3: Myslím, že úplně bez problémů.
4: Dobře.
3: Už si to řekl každopádně. Vystříháme to nebudeme. Dobře, budu znovu citovat ještě ten Stemmermark. Tak podle této agentury se zákazem sociálních sítí dětem nadprůměrně souhlasí rodiče, kteří v tom průzkumu řekli, že u svých dětí zaznamenali nějaké psychické potíže. Bylo to 84% těchto rodičů, kteří tedy s tím zákazem souhlasili. Podle té agentury to může souviset s tím, že online prostředí bývá označováno za jednu z nejčastějších příčin právě psychických problémů dětí. Jak velký problém tedy sociální sítě pro děti jsou? Působí opravdu psychické problémy, tak to v takovém masovém měřítku? Jsou na to třeba nějaké výzkumy? Máme nějaká čísla?
5: Čísla k tomu zatím nemáme, ale já bych chtěl tady zdůraznit, že my řešíme následek. Kdo pořizuje dítěti první sociální síť nebo první telefon, jak se poprvé dostanou to online prostoru. Dost často to jsou děti ve věku 2 až 3 let, kterým rodiče nebo blízcí příbuzní dali do ruky telefon, tablet, aby je možná neotravovali. S cílem jim tam možná pustit nějakou pohádku. Dítě si tím prstíkem tam nějakým způsobem brouzdá. Já to dost často nazývám digitální mrtvá máma. A tam už můžeme pozorovat vlastně první jako známky toho, že ty děti neodhadnou to, na co se mají mají dívat, kde je ta vhodnost, délka a podobně. A pro mě je rozhodně lepší, když se dítě dívá hodinu v kuse na pohádku, která má nějaký příběh vystavěný, než když tam jako krátce shortuje jako 100 krátkých videí, což mu prokazatelně může narušit nějaký vývoj. Ale stejně tak můžeme mluvit o tom, že sociální sítě můžou nějakým způsobem radikalizovat i starší populaci voliče. A když se bavíme o zákazu sociální sítí, tak proč se nebavíme o tom, že zakážeme sociální sítě jako seniorům, protože můžou být stejně ovlivnitelní těmi algoritmy jako ty malé děti, které bohužel to nedokáží jako dostatečně ovládnout ten svůj čas v tom kyberprostoru. A to jsou rodiče, aby jim nastavili nějaká pravidla.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V souvislosti s těmi zákazy nebo omezeními sociálních sítí dětem se hodně mluví o tom australském příkladu, protože Austrálie je opravdu první velký tady západní stát, který něco podobného koncem loňského roku zavedl. My už jsme tady v našem pořadu s Petrem několikrát se snažili reflektovat, jak to vlastně funguje nebo nefunguje. I vlastně australská vláda uznává, že skoro 2/3 těch dětí říkají, že i po tom zákazu mají nějaké účty na sociálních sítích. Fungují tedy tyto zákazy z tohohle pohledu, jako že by se opravdu dodržovaly?
5: Z té Austrálie jako vyplývá a zatím je brzo to vyhodnotit, že 2/3 dětí ty zákazy obchází nebo respektive sociální sítě používají dál, ale Austrálie, mám pocit, zakázala asi nějakých 6 nebo 8 velkých platform. Z toho jedna je Facebook, kterou používá opravdu podle posledních čísel jenom 7% dětí. Přesunuli se na sociální sítě, které nejsou pod nějakým monitoringem. Mezi těma sociálníma sítěma je třeba i Discord, které ty děti používají masivně, a celá řada dalších nástrojů. A z výzkumu, který jsme nedávno dělali s Univerzitou Palackého v Olomouci, navíc vyplývá, že 99% dětí do 13 let ty zákazy nebo to omezení na sociální sítí obchází. Takže ve chvíli, kdy tady nějakým způsobem zařízneme nebo posuneme tu věkovou hranici, tak se dá předpokládat, že děti se přesunou do nějakého jiného, méně regulovaného prostředí, kde ztratíme nějakým způsobem dozor, nebo tady vznikne nějaká šedá zóna, šedý trh s identitami, protože nevíme, jakým způsobem se bude ověřovat ten věk do platform, jestli to bude na základě biometrických údajů, což je problematické, protože neexistuje žádný nástroj, který by měl, nebo zatím by uměl jako rozpoznat obličej dítěte, zvlášť v době dospívání. Ten obličej se neuvěřitelně mění jako během toho věku. Takže si to dokážu představit, ale ty první čísla mě jako naplnily spíš takovým jako pesimismem v tom, že ta regulace není dobrý nápad.
3: Ty 13-leté děti a ten průzkum, to byly české děti, předpokládám?
5: Byl to výzkum čeští žáci v online světě. My jsme se věnovali zhruba 7 velkým oblastem. Do toho výzkumu se zapojilo 53 tisíc dětí z celé České republiky. Věnovali jsme se tématům, jaké sociální sítě děti používají, co tam dělají, jestli si povídají s umělou inteligencí, nebo třeba jak sextují a jaké rizikové chování vlastně provozují. A vypadla z toho celá řada zajímavých dat, včetně nových jako fenoménů typu svlékací aplikace, což je třeba taky důvod, proč by se měly některé ty platformy omezit, protože pomáhají dětem vlastně tam vytvářet rizikové chování, které jsme donedávna vůbec neznali.
3: Když se ještě vrátím k těm zákazům sociálních sítí, tak zase vlastně jejich zastánci, a zaznívá to třeba právě i z té Austrálie, tak říkají, že tam nejde o to, aby každé dítě prostě do 15 nebo do 16 let jako nebylo vůbec na sociálních sítích, ale jde o to vyslat nějaký signál, říct prostě, že něco není úplně vhodné, není to dobré, není to zdravé, prostě říct nějakou takovouhle věc veřejně, a vlastně o to celé jde, že nejde opravdu o to, aby reálně ty děti na těch sociálních sítích nebyly. Co říkáte, pánové, oba dva na tenhle ten argument?
4: To já se přiznám, že jsem ho neslyšel. Já ho slyším poprvé od tebe. To opravdu, jenom abych se ubezpečil, to opravdu je myšlené tak, že něco zakážeme, víme, že dodržovat se to nebude, ale učinili jsme politickou deklaraci, čtu to správně.
3: Do nějaké míry se to dodržovat nebude, protože naprosto, děti to budou obcházet.
4: Ano, do nějaké, ale to je naprosto absurdní, morálně naprosto vadné chování, které zesměšňuje pravidla, zesměšňuje zákony. Tímhle způsobem se zákona omezení používat nemají. To je nejhorší způsob. Kromě toho tam vzniká ještě prostor, dobře, budeme to tolerovat, ale když se nám někdo nebude líbit, tak ho můžeme střihnout pomocí toho. Tohle není chování slušné demokratické země.
5: Já si myslím, že bychom tu debatu měli vést, na jaké sociální sítě zakážeme, ale spíš tlačit ty platformy, aby minimalizovali ten design, který může být škodlivý. Můžou být různé algoritmy, sbírání osobních údajů, vlastně i nějaké jednání těch sítí, které vlastně způsobuje závislost, protože ve chvíli, když lidi používají nějaký nástroj typu Shorts a dalších videí, tak to je, jako kdybyste hrál automaty. To je dva příspěvky dobré, jeden špatný a pořád točíte a najednou zjistíte, že jste tam 3 hodiny a ten mozek máte zavařený. Tak já bych spíš tlačil na ty platformy, aby tyto vlastně designy z těch sítí odstranily minimálně do určitého věku a nechal bych naprosto jako tu svobodu toho těch ostatních sociálních sítí, protože některé sociální sítě jsou naprosto neškodné.
1: Online Plus Davida Slíška.
3: V souvislosti vlastně s tím omezením nebo zákazem sociálních sítí dětem se mluví také o druhém tématu, které je trochu příbuzné, a to je omezení používání mobilních telefonů ve školách. Tam už tuzemská vláda řekla, že tedy vydá nějaký zákon, který plošně tedy zakáže používání mobilu ve školách.
4: Promiň, navrhne.
3: Dobře, navrhne, ano, dobře, je to tak. Je pravda, že kdo ví pak, co s tím zákonem bude dál, ale minimálně ten návrh tedy tady bude.
4: I když samozřejmě to, že vláda vydá zákon, to za pár let, kdo ví.
3: Tak jsem to úplně nemyslel, ale děkuji Petře za opravu. Co si myslíte o tomhletom tématu? Mobilní telefony samozřejmě nejsou to samé, co sociální sítě, ale myslíte si, že třeba tohle by pomohlo, protože asi také děti používají sociální sítě, hlavně na těch mobilních telefonech?
5: Já můžu subjektivně, protože navštěvuju docela dost škol, říct, že ve chvíli, kdy ta škola má ty mobilní telefony omezeny, tak se mi tam působí lépe. Ale to je můj subjektivní názor. A zároveň je potřeba podotknout, že dneska už ten zákaz si může ten ředitel nastavit sám a může ho dát do školního řádu. Takže ten nový návrh jenom kopíruje to, co vlastně ředitele už dávno můžou, akorát, že to teď tu bude plošně, ale když jsem se bavil s různými řediteli škol, tak říkali, no teď všichni rodiče za mnou běhají s tím, že za to může ředitel a teď já se můžu vymluvit na toho Babiše. A na druhou stranu ty ředitele škol také říkají věci ve smyslu, my jsme si tu dohodu mezi žáky a dětskými parlamenty vybudovali na vzájemné důvěře, my jsme sami odhadli situaci, ano, je to vhodné, není to vhodné a teď najednou jako ta důvěra padne, protože přijde plošný zákaz a navíc je to zákaz, který neřeší, jako co bude s tím zařízením. Jo. V Irsku, irská vláda ve chvíli, kdy zakázala mobily ve školách plošně, tak dala těm školám peníze na vybudování nějaké infrastruktury. Tuším, že to bylo v přepočtu více jak 4 miliardy korun, takže na odkládací skřínky a podobně. Ale my tady neřešíme další věc, protože jestli důvodem měla být pozornost dětí, aby se připravovali o přestávkách, přesouvali, svačili a podobně, tak je potom otázka na místě se ptát, budeme zakazovat i chytré hodinky, protože do nich chodí různé notifikace, dají se tam hrát hry, zdravotní náramky a podobně. A myslím, že ta debata se jako sploštila jenom na to, že telefon rovná se sociální síť, ale ten telefon má celou řadu funkcí, včetně toho, že se můžu přihlásit do bakalářů.
3: Mm-hmm. No, já zase, co jsem četl argumenty zastánců toho zákazu, tak ti říkají, že často i velké procento těch dětí říká, že by to bylo fajn, kdyby v té škole ty mobily byly zakázané. Tak není to třeba signál, že by to třeba ty děti nakonec přece jenom i přivítali? Petře?
4: Proč ne? Já si umím představit tenhle způsob uvažování, ale na to nepotřebujeme zákon. Tak jak jsme to teď před chvilkou slyšeli, to si může škola zařídit sama, když by to dokonce bylo třeba z iniciativy nějakých zástupců těch dětí, tak to jistě vedení školy přivítá. Tyhle věci řešit nějakým pokynem hodně ze zhora, něco, co se dá normálně dohodnout mezi lidmi, to je taky vadná věc pro dobré fungování společnosti.
5: Já jsem ještě viděl jednu takovou jako debatu, kde se říkalo, že důvodem může být to, že děti se dostávají k rizikovému chování nebo můžou být oběťmi kyberšikany. A tady bych chtěl upozornit na to, že to, že dítě bude 6-8 hodin ve škole, neznamená, že ve chvíli, kdy vyběhne ze školy a ten telefon nezapne, že jako se najednou těm zprávám a těm tomu závadnému obsahu jako nedostane. Takže my jenom odložíme tu dobu, než to dítě stejně jako k tomu závadnému obsahu přijde. Takže tam je to jenom o té pozornosti. budoucnosti. Děti si myslím, a těch debat jsme vedli mnoho, ty zákazy vítají svým způsobem. A tam, kde to bylo zavedeno, tak s tím ze začátku měli velký problém, ale potom říkali, že vlastně ten zákaz byl jako relativně jako dobrý nápad. Hmm.
3: My jsme tady zmínili rodiče, nebo vy jste zmiňoval rodiče, že vlastně i u těch sociálních sítí a předpokládám, že i u toho používání digitálních zařízení by to všechno mělo vycházet z rodičů, měli by děti nějakým způsobem vychovávat, vést k tomu, být s nimi třeba na těch sociálních sítích, sledovat, co tam dělají a podobně. To jsou také argumenty, které hodně zaznívají, ale neklademe na ty rodiče třeba další jaksi náklad nějakých jako povinností výchovných, na které třeba ani nemají čas, energii nebo znalosti?
5: Ono to není o tom, jestli ten rodič zná rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Jo, to je o tom, aby si s dítětem vybudoval nějakou důvěru a ve chvíli, kdy se jako stane nějaký problém, aby se to dítě nebálo na toho rodiče obrátit s tím, že má problém a ten rodič to vyřeší. Samozřejmě ve chvíli, kdy dítě zažívá extrémní případy kyberšikany, nátlaku, vydírání, dost často jako je to spojeno s nějakým intimním materiálem, tak ten rodič je poslední, za kým to dítě jako půjde a bude hledat oporu někde v nějakých linkách pomoci, návodech na internetu a podobně. A asi rodič pravděpodobně nebude vědět, jak zareagovat jako klidně. Ve chvíli, kdy za mnou to dítě přijde s obrovským problémem, tak dost často to řeší právě zákazy, omezením a pro boha, co s to udělá, na co to koukáš a podobně. A tam je potřeba s tím ještě určitě pracovat. Já si myslím, že se o tom v poslední době v médiích mluví relativně dost a ta současná generace rodičů už vyrůstala na sociálních sítích, takže by z ní úplně negramotnou jako generaci nedělal.
4: Vy jste říkal, že to není o tom, aby rodič znal rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že je to i o tom. Protože rodiče musí vychovávat děti k životu v tom prostředí, v jakém se nacházíme. Za dob lovců mamutů bylo naprosto nezodpovědné neukázat dítěti rozdíl mezi bíložravcem a masožravcem v jejich okolí, protože šlo o život. A v dnešní době naše prostředí dotváří, vytváří do značné míry, formuje interaktivní internet a v něm jako jeho nejpodstatnější složka sociální média, sociální sítě. Čili když nikoho by nenapadlo argumentovat, že nebude učit děti přecházet bezpečně přes ulici ve městě, protože to je přece starost někoho jiného. Je to součást našeho života, prostředí, musíme tomu všichni v nějaké přiměřené míře rozumět, nedá se nic dělat. To je požadavek doby.
3: Zas na druhou stranu pak zaznívá také argument, že tady máme celou řadu právě rodin, které nejsou úplně funkční, tam ty děti nemají tu oporu od rodičů, nedostávají ty informace, prostě to není možné, aby je třeba nějaká ta nefunkční rodina vychovávala v tomhle směru a že právě ten zákaz plošný těmto dětem by mohl pomoci. Co na to říkáte?
5: Je to o nastavení pravidel. Možná jste si někdy i prožili situaci, když jste byli někde třeba v restauraci a vedle vás seděla rodina s dětmi a aby to dítě se najedlo, tak před něj postavili mobil. Já si myslím, že u malých dětí je to třeba i o nějakým nastavení typu rodičovské zámky. A samozřejmě, čím dítě potom dospívá, tak to dokáže tyto nastavení jako jednoduše obejít. A u těch malých dětí klidně můžeme mít dohodu i o tom, že já ti zařídím nějaký přístup do nějaké služby, ale budu mít na něm kontrolu, budu se ti do těch zpráv dívat, budeš mi říkat o tom, co jsi zažil, jak se cítíš a budu se ptát jenom na to, jak bylo ve škole, ale jak bylo na internetu. U těch starších je to už bohužel jako problém, protože ty už žijí jiným způsobem, seznamují se, mají tam nějaké rizikové vztahy, uzavřené skupiny a málo kdy zatím jako rodičem přijdou. Tam ty restrikce prostě vůbec nepomáhají. A jenom ještě taková jako vsuvka, když se bavíme o těch jako rodičích nebo učitelích, oni se dost často podceňují, že nemají ty jako digitální kompetence a když se zeptáte, jestli používají bankovnictví, jestli používají internet, mají přístup do účtu, dvoufázové ověření, tak vám na všechno odkejvou. A to většina těch dětí prostě třeba nezná. Zeptáte se, máte dvoufázové ověření, jako zeptáte se jako na Gimplu, na vás koukají, co to jako vlastně je. Takže já si jako nemyslím, že ta propast je tak velká. Je to jenom o fungování těch sociálních médiích, o nějakých principech a o nějakých algoritmech, ale ty základní principy fungování internetu tam tom si myslím, že jsme na stejné lodi všichni.
4: Ty se Davide ptal na ty nefunkční rodiny.
3: Přesně tak.
4: Samozřejmě existence sociálních nůžek, které se stále více rozevírají, je obrovský problém téhle země. A ano, to by měl stát systémově řešit. Ale řešit to tím, že se to spolicajtuje, to je špatné řešení. Dobré řešení je starat se o to, aby tyhle děti měly budoucnost. A to je daleko širší problém, naprosto neřešitelný zákazem jakéhokoliv chování. To je prostor k tomu dávat jim možnosti, dávat jim šanci. Škola, neziskovky, kroužky, všechno pokud možno zadarmo finančně přístupné právě pro tyhle děti. To je budoucnost země. To je budoucnost státu, to je budoucnost české společnosti. Pokud tohle nevyřešíme, tak jsme jako generace zklamali.
3: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, kterému děkuju za dnešní diskuzi. Petře, já těším se za týden naslyšenou. A děkuju také našemu dnešnímu hostovi Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC. Taky děkuju a naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání.
3: A my budeme v naší debatě opravdu za týden pokračovat a podíváme se tentokrát ne na zákazy, ale na to, co by se dalo dělat, aby právě nějaké negativní vlivy nebo rizika potenciálních sociálních sítí byla co nejmenší právě pro děti. Tolik tedy příští týden a teď se od mikrofonu s vámi loučí David Slížek.

0: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Írán útočí na Kuvajt a Bahrajn. Jeho revoluční gardy tvrdí, že jde o odvetu za noční americké útoky na íránské skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Tyto údery Spojené státy potvrdily s tím, že šlo o reakci na porušení dohody o příměří ze strany Íránu. Washington a Teherán na sebe znovu útočí během 60-denní lhůty, kterou si stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných dvou. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Další rodiny s dětmi i jednotlivci se můžou přihlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich zatím rezervovaných jen 8. Stavební firmu vybere město do konce roku. Byty mají být hotové do 2 let. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1 a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Střídající Lionel Messi gólem z přímého kopu zvýšil svůj vlastní rekord nejlepšího střelce v historii šampionátu na 19 branek. Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1. Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Benešovsku a nehoda v Olomouci. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se u sjezdu na Divišov postupně odklízí nepojízdné auto. Na kilometru 40,5 je na krajnici odtahovka, vozidlo už je naložené, vypadá to, že každou chvíli odjedou. V Olomouci v Lazecké ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Omezený průjezd čekejte u baseballového stadionu. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Doksany každou chvíli najede údržba. Pohybovat se budou mezi kilometry 32 až 26 na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kdo byl Tenzing Norgay?
1: Úvodem krátká vzpomínka. Společně s polským kamarádem Jackem sestupujeme od ledopádu Kumbu do Sian Boche. Zasvěcení už vědí, že se nacházíme na úpatí nejvyšší hory světa, Mount Everestu. Zatímco Jacek se dostal s polskou expedicí až do výšky 7030 metrů, já jsem se musel coby člen jiné polské výpravy spokojit se 6000. I tak to ale považuji za svůj velký osobní úspěch. Pod velkým balvanem se zabivakujeme. Na úzké plošině jsme zachumláni ve spacácích. Nad námi je obloha plná hvězd. Noc má mrazivý dech. Jenomže předtím jsme se museli dobrou půl hodinu věnovat úklidu. Naši neznámí předchůdci po sobě zanechali slušnou dávku odpadků. Všude kolem se povalovaly plastikové láhve, plechovky. Bože, ulevl si v jednom okamžiku Jacek. Vůbec se mi nechce věřit, že Everest byl také někdy úplně panenský a cesta na jeho vrchol byla zcela volná. Můj polský kamarád Mimoděk připomněl, že nejvyšší hora světa už zcela podlehla tomu, čemu říkáme komerce. Výstupy na vrchol hory jsou čím dál větším biznesem. Jakoby i tady nastal už soumrak opravdový dobrodruhů. V té souvislosti, ještě než usnu, si v duchu vybavím staré černobílé filmové záběry. Záběry, které každý milovník Himaláje, hlavně Everestu, notoricky zná. Píše se rok 1953 a londýnské letiště vítá své hrdiny. Horolezce, kteří před několika dny jako úplně první pokořili nejvyšší horu světa, Mount Everest, objevuje se úvodní titulek. Hrdinové Everestu doma a pak už má slovo komentátor.
2: Colonel Hunt, followed by Tiger Tenzing, leaves the aircraft which brings the triumphant Everest expedition back to Britain. London Airport is crowded with hundreds of well-wishers and nearly 100 pressmen. Posing with the rest of his party, Colonel Hunt...
1: Komentátor hovoří o vedoucím expedice Johnu Huntovi, také třeba o muži, který zdolal Everest, Edmundu Hillarym. Zmiňuje se rovněž o přítomném šerpovi Tenzingovi, který si sebou, jak reportér konstatuje, přivezl do Londýna ženu a děti. A to bylo o tomto muži vcelku všechno. Tenzing, tenhle skromný, přitom odvážný a pokorný horský šerpa, byl a zůstává symbolem Mount Everestu. Symbolem toho čistého, nekomerčního. Právě tohle a ledacos jiného jsem si tenkrát u ledopádu Kumbu uvědomil. Celá desetiletí byl Tenzing spíše ve stínu slavného Edmunda Hillaryho. O Tenzingovi se vědělo a ví, zejména u nás, stále velmi málo. Kdo to vlastně byl? Ve stati Tenzing Norgay se o něm uvádí.
0: Nenaučil se číst ani psát. Byl naivní a pro některé lidi snad i jednoduchý. Přesto dokázal udělit lekci těm, kteří si sportovní výkon záměrně pletli s bojem o národní a politickou prestiž.
1: A ještě jednou citát ze zmíněné statě. Pokouší se, dá-li se to tak říci, popsat kořeny Tenzingova života.
0: Rodiče ho poslali do kláštera, aby se stal lámou. Životy šerpů, národa jehož pravlastí je východotibetská provincie Cham, odkud se šerpové vystěhovali do himálajských údolí v Nepálu, provází neodmyslitelně lamaistické náboženství. V klášteře oholili Tenzingovi hlavu. Po několika dnech ho jeden z lámů v záchvatu zlosti uhodil dřevěnou tabulkou do hlavy. Tenzing z kláštera utekl. Čím dál více ho přitahovaly hory, hlavně Chumulangma, bohyně matka větru nebo bohyně matka světa. Tajemný a nehezký vrchol, který Britové pojmenovali na počest ředitele indického zeměměřičského úřadu Sira George Everesta Mount Everestem. Tenzing a další šerpové znali ještě jedno její označení, Sagar Mata. Sagar moře, Mata matka. Tenzing Norgay, který se nedaleko úpatí Everestu narodil v roce 1914, byl touto horou posedlý. Přátelé mu později říkávali, to máš určitě od té rány do hlavy, že tě tolik pobláznila.
1: V době Tenzingova dětství přijíždějí do Himaláje první odvážlivci, kteří chtěli zdolat Mount Everest, nejvyšší vrchol světa. Vrchol ležící v nadmořské výšce 8848 metrů. Spolu s nimi vstupovali do království sněhu a ledu šerpové. První pokus o výstup na Everest se uskutečnil v roce 1921. Druhý o rok později. Ve 24. roce se Britové vypravili na nepokořitelnou horu potřetí. Potřetí bojoval o vrchol i George Mallory. Společně s Andrewem Irvingem se dostali podle oficiálních údajů do výše 8600 metrů, tedy k hraně severovýchodního hřebene. Potom ale oba navždy zmizeli. Nyní je zapotřebí malé odbočení. Už také proto, že předčasem byly pod vrcholem Mount Everestu nalezeny Mallorieho ostatky. Peter Firsbrook o tom napsal.
0: Expedici, která se vydala v roce 1999 pátrat po ostatcích těl Mallorieho a Irvinga, vedl Eric Simonsen. Mallorieho tělo bylo objeveno 1. května 1999 v nadmořské výšce 8155 metrů. Zřejmě se stal obětí pádu. I když Irvingovo tělo zatím nalezeno nebylo, podle několika indicí je zřejmé, že oba sestupovali do tábora. Je ale otázkou, zda předtím dosáhli vrcholu či nikoliv. Odpověď neznáme.
1: Ale zpět Tenzingovi. O vrchol Everestu se chtěl prvně pokusit již v roce 1933. Tomu bylo 19 let. Nabídl své služby další britské expedici. Byl odmítnut. Britové ho považovali za příliš slabého. Tenzing bude později vyprávět o svých pocitech americkému spisovateli Jamesi Ulmanovi.
0: Když ta výprava vycházela z Darjeelingu, bylo mi hrozně. Sledoval jsem ty muže s netajenou závistí. Několik nocí jsem potom nemohl pořádně spát.
1: Píše se rok 1935 a 21-letý šerpa Tenzing Norgay dostává svou první velkou šanci. Britové ho přijímají do nově se tvořící expedice. Tenzing tu bude patřit mezi nemnoho nosičů, jimž se podaří i s nákladem vystoupit až na severní sedlo, tedy do výše 6700 metrů. Dále už se ale výprava nedostala. Tenzing se později spisovateli Ulmanovi svěří.
0: Uvědomil jsem si, že se od ostatních šerpů liším. Zatímco kamarádi byli rádi, že mají vyděláno a mohou se vrátit, já chtěl stoupat nahoru. Jsem-li na Everestu, nemyslím na nic jiného, chci jít pořád dál. Je to sen, potřeba, horečka.
1: V roce 1936 stoupá Tenzing znovu po svazích Everestu. Opět z Brity a opět vystoupali až k severnímu sedlu. Monzun však přišel dříve, než očekávali. Museli se vrátit. Everest pronásledoval Tenzinga jako zlý sen. Nepomohlo, že se oženil. Hora pro něho byla důležitější než vlastní rodina. Přichází rok 1939 a s ním nová britská výprava. Tenzing tu nemůže chybět. Tentokrát ale bude mít doslova z pekla štěstí. V jednom okamžiku ho totiž málem smete lavina. Tak stihne zaseknout cepín do pevného sněhu. Čtyři účastníci expedice dosáhnou 8290 metrů. Hora ale stále odolává. Další výpravy přeruší druhá světová válka. Tenzing prožije osobní tragédii. Ve stati Tenzing Norgay se o tom píše.
0: Uprostřed válečné vřavy zemřel Tenzingovi čtyřletý syn, krátce poté žena. Zůstal sám se dvěma malými dcerami. Znovu se oženil a znovu se chystal na Mount Everest. Psal se rok 1947. Do Himálaje přicestoval Kanaďan Earl Denman. I on se chtěl pokusit o vrchol nejvyšší hory. Pro svůj záměr získal dva šerpy, včetně Tenzinga. Někdo tvrdil, že ho motivovala finanční odměna, kterou kanadský dobrodruh sliboval. Jiná svědectví však říkala, že Denman byl chudý jako kostelní myš. Je více než pravděpodobné, že Tenzinga hnala vidina, umocněná takřka desetilety půstu, kdy pro něho byl Everest tabu.
1: Byl to vpravdě šílený projekt. Všichni tři lesci se však v rekordní době dostali až ke stěně pod severním sedlem. Tenzing Jamesi Ulmanovi řekl:
0: v srdci jsem cítil, že musím jít. Everest byl pro mě přitažlivější než cokoliv na světě.
1: Lesci pak podnikli krátký útok na příkrou sněžnou a ledovou stěnu. Vítr však málem smetl do údolí. Denman trpěl. Nebyl totiž na tejší podmínky moc zvyklý. Naštěstí pochopil marnost svého počínání a vzdal. O blázivém kousku dvou šerpů a jednoho Kanaďana se dozvěděla veřejnost. Horolezci vytýkali Tenzingovi trestuhodnou lehkomyslnost. Mnozí však cítili, že jeho vztah Everestu přerostl obvyklé meze. Citujme opět ze stati Tenzing Norgay.
0: Doba přinesla nové události. Tibetu se zmocnila komunistická Čína a přístup k Everestu ze severu byl pro horolezce na dlouhou dobu uzavřen. Se žádostmi o povolení expedice se vedoucí výprav obraceli na vládu Nepálského království. Do hry roku 1952 vstoupili Švýcaři. O účast ve své výpravě požádali také Tenzinga.
1: Právě tehdy o Tenzingovi jistý nejmenovaný novinář napsal, že je to muž, který má troje plíce. Populární šerpa se však tomu jen smál. Jinému novináři řekl:
0: troje plíce? K smíchu. Myslím však, že jsem přece jenom uspůsoben trochu jinak než ostatní lidé. Čím jsem výše, tím je mi lépe a dobře se mi dýchá. I v teplém počasí mívám chladné ruce. Lékaři říkají, že mi srdce bije pomalu. Výšky jsou mým domovem, patřím jim.
1: Tehdy se Tenzing společně s horolezcem Lambertem dostali až pod jižní vrchol Mount Everestu. K vrcholu jim chybělo pouhých 260 metrů. Na podzim téhož roku následoval další pokus. Výprava skončila těsně nad hranicí 8000 metrů. Znovu nepřálo počasí. Tenzing později řekl:
0: odcházel jsem dolů a věděl, že se musím opět vrátit. Připadal jsem si už skoro jako blázen. Příště vystoupím na vrchol, říkal jsem si. Buď se mi to podaří, nebo raději zemřu.
1: Je rok 1953. Jaro. Tenzing se opět připravuje na Everest. Po sedmé dává všan svůj život. Žena mu prý tehdy řekla: jsi opravdu blázen. Teď už to jistě vím. Zabiješ se na té hoře. Zemřeš. Tenzing mi prý v rozčilení odpověděl: dobrá, tak tedy umřu. Raději umřu na Everestu, než v tvém domě v posteli. Znovu dejeme slovo biografické stati Tenzing Norgay.
0: Britská výprava, kterou vedl John Hunt, nastupovala stejně jako před rokem Švýcaři na Everest od jihu. Bylo tedy nejprve zapotřebí překonat ledopád Khumbu, jižní bránu Everestu. John Hunt rozhodl, že o vrchol Everestu se pokusí Tenzing a s ním Novozélanďan Edmund Hillary, 27-letý dlouhán, který do svých 16 let nespatřil hory ani sníh. V průběhu další doby se však stal výborným horolezcem, jenž se velmi dobře orientoval zejména ve sněžném a ledovcovém terénu. Britové vsadili na vytrvalou a nesobeckou spolupráci. Postupně vybudovali tábory na západním ledovci Lhotse, dostali se na jižní sedlo Mount Everestu. Dva členové výpravy se pak dostali na jižní vrchol, poprvé v dějinách lidstva. Od vytouženého cíle je už dělilo pouhých 100 výškových metrů. Horolezci nechtěli pokoušet osud, stmívalo se a zesílil vítr. Vrátili se do tábora číslo 8. Na jižním vrcholu však nechali kyslíkové přístroje určené Hillarymu a Tenzingovi. Přístroje, které, jak se v zápětí ukázalo, měly cenu zlata.
1: Útok na vrchol zahájili Hillary a Tenzing 29. května 1953. O 6:30 ráno. Počasí přálo. Byl krásný den. Dostali se na jižní vrchol. Stoupali dále. Po hodině cesty je zastavil vysoký skalní stupeň. Mezi skalami a zledovatělou převěji se ukázala spára. Hillary po velké námaze překážku slezl. Jednou nohou se přitom vzpíral v úzké spáře. Pak se mu podařilo vyšvihnout přes hranu skalní plotny. Totéž pak učinil Tenzing. Hillary později uváděl, že ho musel vytáhnout lanem.
0: Nakonec se Tenzing zhroutil jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápase vytažena z moře.
1: Hillary rovněž tvrdil, že šerpa měl potíže s dýcháním. Tenzing se ale bránil.
0: Hillary je můj přítel, výborný horolezec a dobrý člověk. Jsem hrdý na to, že jsme spolu dobili Everest. Nemohu se však zbavit dojmu, že při líčení vrcholového výstupu není ke mně docela spravedlivý.
1: Tenzingovi při výstupu bezesporu pomohla především jeho takřka až neuvěřitelná fyzická, ale také psychická odolnost. Podstatu této kondice objasnil Tenzing spisovateli Ulmanovi.
0: Neustále jsem se něčím zaměstnával. Buď jsem se staral o výzbroj, nebo uklízel ve stanech, vařil. A když jsem neměl vůbec nic na práci, alespoň jsem bušil pěstmi do ledu nebo do skály. Zkrátka dobře, dělal jsem všechno proto, aby krev obíhala a já odolal příznakům slabosti. Proto jsem také nikdy nezvracel, nikdy mě nebolela hlava. Dobře se mi dýchalo a nikdy jsem nebral prášky pro spaní.
1: Hillary a Tenzing stále postupovali vzhůru. Pomocí cepínů vysekávali stupně. Zdolávali jednu římsu za druhou. Pak už stanuli na vrcholu. Byl 29. květen 1953. 11 hodin 30 minut. Novozelanděn a šerpa si podali ruce. Objali se. Hillary si na chvíli sněl kyslíkovou masku. Okamžitě pocítil malátnost. Tenzing zakopal do sněhu oběti bohům. Čokoládu, sušenky a bonbony. Pak zarazil do vrcholu cepín. Zavěsl na něj vlajky Nepálu, Indie, OSN a Velké Británie. Nabídli Hillarymu, že ho vyfotografuje. Ten však odmítl. V Hillaryho archivu tedy chybí osobní vrcholový snímek z Mount Everestu. Oba strávili na temeni nejvyšší hory světa 15 minut. Začali pak sestupovat k jižnímu vrcholu. Tenzing ještě nemohl tušit, že tohle všechno je teprve začátek. Začátek jeho nového života. Života, který pro něho neměl být ani trochu příjemný. Nenadarmo spisovateli Ulmanovi řekl.
0: Bylo mi souzeno poznat, jak draze musí člověk za úspěchy platit.
1: Zalistujme nyní v autobiografické stati Tenzing Norgay.
0: V Nepálu vypuklo celonárodní nadšení, nebralo konce. Kolem slavného šerpy se začali točit prazvláštní lidé. Chtěli, aby vyhlásil, že je Nepálec a nikoliv Ind. Nutili ho říci, že na vrcholu Everestu stál jako první. Tenzing na to reagoval. Tyhle lidi nezajímalo dobytí Everestu, pouze politika. Já jim na rovinu řekl, že mě politika nebaví. Až dosud se nikdo nestaral o mou národnost. Proč je zajímá zrovna teď? Ind, Nepálec. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Měli bychom si být všichni rovni. Hillary, já, Ind, Nepálec, každý.
1: Tehdy se vynořila řada divokých historek. Tenzing prý vytáhl Hillaryho na vrchol a horu slezl prakticky sám. Nepal a Indie provolávali slávu Tenzingovi a Brity ignorovali. Při jedné z mnoha slavností přistoupil místní reportér s mikrofonem před zaraženého Hillaryho a řekl: mluvte prosím, rádi něco uslyšíme i od druhého muže na Everestu. Vedoucí výpravy John Hunt odmítl tuto schizofrenní situaci snášet a vydal prohlášení.
0: Tenzing není vůbec žádný hrdina, kromě toho není ani dobrý horolezec.
1: Nebylo to však spravedlivé. Stejně jako nebylo úplně spravedlivé Hillaryho zdůrazňování vlastní osoby při výstupu i sestupu v jeho článcích a některých knihách. Když se na to spisovatel Ulman Tenzinga zeptal, ten mu odpověděl.
0: Celou dobu jakoby Edmund Hillary naznačoval, že kdykoliv se něco povedlo, byla to jeho zásluha. Nezdary naopak vznikaly údajně mou vinou. Není to pravda. Nikdy jsem ani slovem nenaznačil, že bych mohl na Everest vystoupit sám. Po celou dobu výstupu i sestupu jsme si navzájem pomáhali, ostatně tak to má být. Nikdo z nás nevedl a nebyl veden. Byli jsme partnery.
1: Tenzing, přestože svou najevitou občas přispěl k nedorozuměním mezi ním a některými britskými kolegy, záhy konečně pochopil, že se stoupil z Everestu do úplně jiného světa. Uvědomil si také, že je snaha udělat z něho snadno manipulovatelnou loutku. Tuto roli odmítl hrát. Zbouřil se. Zillerim připravil prohlášení o výstupu. Stalo v něm mimo jiné. Vrcholu jsme dosáhli téměř společně. Otázky však neustávaly. Tenzing tvrdil, že odpověď na to, kdo vystoupil na Everest první, není důležitá. Pak se ale rozhodl. Znovu přestoupil před veřejnost. Byť tušil, že tentokrát riskuje ztrátu sympatií u blízkých přátel. A řekl.
0: Těsně pod vrcholem jsme se s Hillerym zastavili. Pohlédli jsme vzhůru, potom jsme šli dále. Lano, na němž jsme byli uvázáni, bylo 10 metrů dlouhé. Většinu jsme ale drželi stočenou v ruce, takže mezi námi byla asi dvoumetrová vzdálenost. Ani mě nenapadlo myslet na to, kdo je první a kdo druhý. Neřekl jsem si, nahoře je zlaté jablko, odstrč Hillaryho a běž pro ně. Pokračovali jsme pomalu a vytrvale. Konečně jsme tam byli. Hillary stanul na vrcholu první, já za ním.
1: V této souvislosti je velmi zajímavé, co o tomhle všem napsal Hans Albrecht Förster.
0: Při slavnostech v Kátmandu a Dílí docházelo k trapným překvapením. Britové prohlašovali, že Hillary vstoupil na vrchol první. Tenzing opakoval, že taková otázka neměla být vůbec položena. Vystoupil přece na Everest spojen lanem s Hillarym. To jediné by mělo být důležité. Prostý horský vůdce z Nepálu zahanbil Angličany i vedoucího výpravy Johna Hunta, který ho neustále přemlouval, aby prohlásil, že se na vrchol dostal až za Hillarym. Ať už Hunt jednal z vyššího příkazu nebo znal své krajany v Dílí, jejich národní povýšenost, čestného a spravedlivého šerpu hluboce urazil. Hillary se naštěstí těchto trapností neúčastnil. Držel se toho, co mu přikazovala slušnost.
1: Nepálský král udělil Tenzingovi nejvyšší vyznamenání země, nepálskou hvězdu. Britská královna povýčila Hunta a Hillaryho do šlechtického stavu. Tenzing odcestoval do Londýna, zúčastnil se slavnostní recepce, pozdravil se s královnou, putoval po Evropě a vrátil se pak domů. Opedeme slovo jeho biografické stati.
0: Zájem o Tenzingovu osobu neustával. Byl zoufalý. Muž do té doby zdravý jako skála zhubl o 12 kilogramů a musel ulehnout. Naštěstí se rychle vzpamatoval. Stál u zrodu indické horolezecké školy, pak se věnoval i výchově šerpského dorostu. Z jeho líhně vzešel například Angrita, šerpa, který doprovázel na Mount Everest několik expedicí. V roce 1984 vystoupil na vrchol nejvyšší hory ve společnosti slovenských horolezců Zola Demiana a Josefa Psotky. Žel Psotka při sestupu zahynul. Tenzing Norgay se dočkal i chvíle, kdy se na nejvyšším bodu naší planety objevila i první žena, Japonka Junko Tabejová. Hned po ní vystoupila Tibeťanka Phantongová. Měl možnost blahopřát i mužům, kteří jako první zdolali vrchol Everestu bez umělého kyslíku. Byli to Reinhold Messner a Peter Habeler v 78. roce.
1: Mnoho let po svém jedinečném úspěchu Tenzing řekl.
0: Chtěli mě politicky využívat. Mořili mě dotazy, proč nosím indický, nepálský nebo zase západní oděv. Ptali se mě, proč byly vlajky na cepínu, který jsem pozdvihl na vrcholu Everestu v určitém pořadí a ne v jiném. Bylo mi na nic a chtěl jsem utéct někam pryč, kde mě nikdo neznal. Musel jsem však vydržet. Kvůli Everestu. Je příliš velký, příliš cenný na takové malichernosti. Dobili ho muži z východu i ze západu. Patří nám všem.
1: Pár let před svou smrtí navštívil Tenzing Evropu, Chamonix. Tady na úpatí nejvyšší evropské hory, Mont Blancu, poskytl krátký rozhovor. Vzpomněl tu krátce také na svůj výstup na Mount Everest. Máte tedy nyní šanci zaposlouchat se do Tenzingova autentického hlasu. Dodám, že tuto nahrávku uchovává Horolezecké muzeum v Chamonix.
3: That the first time in the south, we opened with Remo Lové, myself, and it is not necessary to go. I've been many times in the Everest. 1952, with Remo Lové, myself, without oxygen.
1: S kamarádem Jackem jsme potom putovali ještě údolími. Dingboče, Tengboče. Museli jsme se občas vyhýbat nejrůznějším expedicím, které směřovaly k base campu. Připadal jsem si občas jako na pražském Václaváku. Invaze horolezců a trekařů tu rok od roku stoupá. Slavný Reinhard Messner před časem řekl: jsem přesycen Himalájem. Ztratil jsem ideály, které mě dovedly k lezení. S Jackem jsme se rozloučili v Jan Boče. Kamarád letěl do Kátmandu letadlem. Mě čekalo ještě několika denní putování horami až do města Džiri. Odtud vede autobusová linka do hlavního města Nepálu. Mnohokrát jsem si ještě cestou vzpomněl na ten Zinga, na toho

0: Radiožurnál 8 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené zemětřesením. Spojené státy a Irán na sebe kolem Hormuzského průlivu znovu útočili. Přidal se i Kuvajt a Bahrajn. Fotbalisté Argentiny v posledním zápase skupiny mistrovství světa porazili Jordánsko 3-1. Na silnici s Příbrami do Milína začala oprava silnice 66. A bude slunečno na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Budou tam pomáhat v pátrání po lidech uvězněných pod troskami. USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde přeložili materiál a pokračovali dál do Venezuely. Necelá dvacítka z celkem 69 členého týmu ale musela z kapacitních důvodů zůstat na ostrově a pokračovat do zasažených oblastí budou později. Otřesy mají nejméně 1430 obětí, počet ale není konečný a desítky tisíc lidí se pořád pohřešují. Víc chystáme asi za 20 minut v ranním radiožurnálu. Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na dnešek na to Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
3: Americká armáda v sobotu zaútočila na iránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly, a Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Íránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Od července se ženy na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny to bude možné třeba u pacientek, které žádanku ztratili nebo jim propadla.
4: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
4: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
6: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
4: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok, pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
7: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
4: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: V Česku dnes bude další tropický den. Teploty mají být kolem 40 stupňů. Některé akce kvůli tomu pořadatelé ruší. Nepojede se například mistrovství České republiky v motokrosu v Kramolíně na Plzeňsku. A přizpůsobit se museli i pořadatelé Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Kvůli vedru letos přidali do areálu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují dodržovat pitný režim. Pokračuje prezident festivalu Martin Šimša.
8: Máme jednu nespornou výhodu a to je náš areál, což je vlastně zámecký park na 24 hektarech. Je to obrovská zalesněná plocha takového přírodního parku, takže my se snažíme rozptýlit maximum těch aktivit právě tady v tomto parku, aby jak účinkující, tak diváci se mohli skrýt pod ty stromy.
9: Sport. Argentinští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa závěrečný zápas skupiny nad Jordánskem 3-1 a bez ztráty bodu postoupili do play-off. Stejným výsledkem zvítězila i Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Anglie si poradila s Panamou 2-0, Chorvatsko s Ghanou 2-1, Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0 a Rakousko s Alžírskem 3-3. A nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
10: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii.

0: Já jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice průjezdné a nová uzavírka u Příbramy. Dálnice i další hlavní tahy jsou teď průjezdné plynule. Z dálnic máme hlášené pouze odstavená porouchaná auta. Třeba na D1 ve směru z Brna do Vyškova zbystřete u Rohlenky. Na kilometru 208 stojí na krajnici nepojízdné osobní auto. To samé dálnice D2 směr z Bratislavy do Brna. Na 14. kilometru další nepojízdné auto opět v odstavném pruhu. Na Příbramsku je ode dneška zhruba na týden zavřená silnice 66 z Milína do Příbramy. V úseku od dálnice D4 do Slivic budou opravovat vozovku. Obět se to dá přes obec Jeruzaléma nebo sjezdem na Háje. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 40 stupňů.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Kázání při katolické mši může vést jenom vysvěcený kněz nebo jáhen. Potvrdil Vatikán dlouhodobé pravidlo. Přidáme další podrobnosti. Církev ve Francii poskytuje azyl v kostelích všem, kdo se potřebují skrýt před vedrem. A pozveme vás taky na multižánrový festival asijské hudby a kultury Eastern Tunes. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála.
4: Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Broš jmenoval dva nové proděkany, Aleše Prázdného a Mariána Čačíka. Na fakultě už několik měsíců panují spory o její vedení. A z detaily je ve studiu Adam Šindelář. Adame, vítej.
5: Hezký den. Ministerstvo školství vyzvalo na konci května univerzitu ke zjednání nápravy v souvislosti s nečinností Akademického senátu Katolické teologické fakulty. Úřad požadoval, aby se senát do 30 dnů k záměrům děkana odvolat a jmenovat proděkany vyjádřil. Senát se minulý týden sešel poprvé od začátku března. Prázdný a Čačík doplnili proděkanku Michálu Otovou a Petru Oulíkovou, které jmenovala bývalá rektorka univerzity Milena Králíčková v době, kdy byla fakulta v nucené správě. Tu ministerstvo zhruba v polovině března zrušilo poté, co nejvyšší správní soud na konci února přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty. A do konečného rozhodnutí soudu je tedy považován za děkana se všemi pravomocemi, které se k té funkci vážou.
4: Průtahy, popřípadě obstrukce a taky nečinnost fakultního senátu jsou podle ministerstva ale v rozporu se zákonem o vysokých školách. Úřad ve výzvě upozornil, že případné obstrukční jednání by mohlo vést až k omezení anebo odejmutí působnosti fakultního senátu.
5: Senát se odvoláním a jmenováním proděkanů zabýval minulý týden a usnesl se, že nepovažuje za možné vydat k bodu stanovisko kvůli závažným a zmatečným obsahovým chybám v podkladech. Bod senát odložil na příští řádné zasedání plánované na 30. června. Podle vedení fakulty ale senát bod projednal. Diskuze sama potvrzuje, že senátoři byli s návrhem i předloženými podklady detailně seznámeni, stojí v tiskové zprávě fakulty. Podle vedení fakulty k projednání bodu stačilo předložení jmen nových děkanů. Z programu jednání plánovaného 30. června ale vyplývá, že podle senátu bod projednán nebyl. Proč uvedl, že jeho snahou není další vyostřování situace, ale obnova standardního fungování fakulty a uklidnění dlouhodobě napjatých poměrů. Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka Králíčková z funkce na návrh Akademického senátu loni v únoru, poté se obrátil na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka však Brože odvolala loni v létě podruhé, Brož se znovu bránil žalobou, té už ale soud odkladný účinek nepřiznal. Loni v prosinci Městský soud Brožovu žalobu zamítl a Brož pak podal proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
4: Vatikán potvrdil dlouhodobé pravidlo, že kázání při katolické mši může vést jenom vysvěcený kněz nebo jáhen. Odmítl tak žádost německých biskupů o rozšíření téhle praxe, která měla umožnit kázat i ženám, anebo jiným laikům.
5: Je to tak, v prohlášení vatikánského dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, který dohlíží na náboženský život skoro 1,5 miliardy katolíků po celém světě, stojí, že od současné disciplíny se nelze odchýlit. Součást mnoha katolických mší je kázání, tedy homilie, při kterém kněz nebo jáhen nabízí zamyšlení nad biblickými texty určenými pro daný den. A německá biskupská konference začátkem tohoto roku požádala o povolení, aby kázání mohli vést i laici. Německá žádost odrážela postoje mnoha biskupů i ve Spojených státech amerických a dalších evropských zemí, podle kterých je řada laiků ke kázání stejně způsobila jako kněží. Často se odvolávají na touhu slyšet kázání od žen, které v katolické církvi nemohou přijmout kněžské svěcení. Vatikán neposkytl kompletní znění své odpovědi německým biskupům, zveřejnil pouze tiskovou zprávu shrnující jeho rozhodnutí. Vyhrazení homilie knězi nebo jáhnovi není pouze disciplinární normou, ale vyplývá ze samotné povahy liturgie, stojí v prohlášení. Katolická církev učí, že během mše svaté jedná kněz takzvaně in persona Christi, v osobě Kristově, a že je to Bůh, kdo skrze kněze během bohoslužby působí. Při modlitebních setkáních mimo mše svatou laici kázat smí.
6: Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začali je zajišťovat benediktíni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede tedy novou trasou.
5: Ano, provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost Klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle Benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. Z výpovědí ale nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která poskytuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně ji navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpátky břevnovští benediktíni a v současnosti v klášteře ale žádný příslušník benediktinského řádu nežije.
6: Adam Šindelář byl se mnou ve studiu. Měj se hezky.
5: Hezkou neděli.
6: Celá Evropa zažívá mohutnou vlnu veder a také ve Francii teploty stoupající až ke 40 stupňům stěžují život obyvatelům. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev, to zjišťovala naše stálá spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
7: Dobrý den, ano, je to tak, už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
6: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
7: Ano, to se stalo v departmánu Sartre, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sartre otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti, jak čelit těmto výkyvům počasí.
6: Média ve Francii také ve velkém zkoumají, proč je právě v místech kultu tak příjemně, ale ta odpověď je asi snadná.
7: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích, obzvlášť v těch, tedy stavěných už od středověku, je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
6: S informacemi přímo z Paříže se přihlásila naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
7: Děkuji a naslyšenou.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Začátkem června obsadili ukrajinští rozkolníci z pravoslavné církve Ukrajiny Kremenčukský chrám Nejsvětější Trojice v Povltavské oblasti. Takhle o tom informoval server Pravoslavie.ru, který patří ruské pravoslavné církvi. Podobné události se v zemi množí od okamžiku, co nově založená Národní církev získala autokefalitu, ale podrobnosti už proberu s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobré ráno.
8: Dobré ráno vám, Naděl, i všem našim posluchačům.
6: Víme, jak to obsazení vypadalo, jak proběhlo?
8: Tak já vycházím z toho, co jsem se dozvěděl z toho servu Pravoslavie. Ten ovšem patří ruské pravoslavné církvi, tak musíme počítat s tím, že to bude poněkud jednostranné vidění. Ale s ohledem na to, že po získání autokefality tou novou pravoslavnou církví Ukrajiny, zřejmě to bylo přesně tak, jak je popisováno. Předcházelo tomu církevní shromáždění, kde věřící měli uplatnit svůj nárok na přechod celé té kremenčukské náboženské pospolitosti pod novou církev. Tomu se samozřejmě ta tradiční pod moskevským patronátem bránila, takže došlo k obsazení toho chrámu skupinou maskovaných osob, což měli být představitelé ukrajinského pravého sektoru, ovšem za podpory ukrajinské policie, a při této příležitosti se uvádí, tedy v těch moskevských pramenech, že takovýchto násilných převzetí chrámů i celých náboženských obcí proběhlo od vzniku té církve, myslím nové církve pravoslavné, už 50.
6: A jak na celou situaci reagovala promoskevská ukrajinská pravoslavná církev?
8: Přirozeně zdrženlivěji, protože, jak víme, mluvili jsme o tomhle problému několikrát v tomto pořadu. Ta ukrajinská pravoslavná církev sice odstranila ze svého oficiálního názvu ten přídomek moskevského patriarchátu, nicméně je zcela evidentní, že se stále řídí pokyny z Moskvy. Takže je to zkrátka dobře tak, že celém tomhletom souboji zdánlivě církevním jde velmi často tedy o téma vyloženě politické a je to snaha o potření té ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu ve prospěch právě pravoslavné církve Ukrajiny.
6: Mluvíme o Kremenčukském chrámu Nejsvětější Trojice v Povltavské oblasti. Libore, jaká je jeho historie? Kdy vznikl?
8: Tak on vznikl v roce 2000, je to tedy velmi nový chrám z pohledu na ty pravoslavné stránky obecně a zase ta původní budovatelka chrámu, tedy ukrajinská pravoslavná církev, v roce 2000 ho tedy dobudovala, jak dnes říká, nová církev nemá k chrámu žádný vztah a je to jenom snaha zkrátka o dobytí pozic, které té nové církvi nepatří. Jiná věc je, a to je podle mého soudu velký problém, že velmi často ti věřící jsou zkrátka lidé konzervativní a chtějí zůstat v tom spolku a s těmi kněžími, na něž byli zvyklí už od dob, dejme tomu sovětské nebo i postsovětské Ukrajiny, což je, řekl bych, hlavní problém, který vyřeší až čas.
6: Ještě zpátky k těm dvěma ukrajinským pravoslavným církvím. Myslíte, že se dají nějak smířit?
8: To je samozřejmě otázka na odpověď za milion dolarů, jak se rádo říkává. To je samozřejmě velice obtížné. To je jako, když si porovnáte dnešní české soužití českých katolíků a evangelíků, tak tady není absolutně žádný problém. Ale proto, že už to má svou historickou tradici a ty staré zápasy jsou už dávno zapomenuty. V případě Ukrajiny je to samozřejmě mnohem komplikovanější, protože ty zápasy jsou na samém počátku a já se obávám, že tohle se podaří vyřešit až tak, že ta starší generace vyznavačů promoskevské církve prostě z tohoto života odejde a i tehdy bude problém. Bylo by samozřejmě nejlepší, kdyby obě ty církve vyznávající v podstatě stejné dogma spolu nakonec splynuly. Jestli to ovšem je možné, to v tuhle chvíli nevěřím.
6: Zajímavé téma pro nás našel Libor Dvořák, náš komentátor. Libore, děkuji a přeju krásnou neděli.
8: Není zač, vám také naslyšenou.
6: Na louce v areálu Tonmy na hranicích Velkého Šenova, Mikulášovic a Vilémova budou už příští sobotu znít melodie z nejrůznějších koutů Asie. Začne festival Eastern Tunes. A já už jsem ve spojení s jednou z organizátorek, Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Festival vstupuje do své druhé dekády. Tak v čem je příprava 11. ročníku jiná, než byla třeba na začátku? Proměnilo se něco?
9: No, my jsme rádi, že Eastern Tunes v regionu rezonuje, že stále láká lidi a že také inspiruje místní se zapojit. A právě proto festival pokračuje i po 10 letech díky rostoucí vstřícnosti jak ze strany obcí, jednotlivců, tak Akademie věd. Jsme rádi, že ho začínají brát za svůj a proto jsme se rozhodli, že půjdeme do druhé dekády. Ale rozhodně si to neděláme jednoduché a chceme návštěvníky překvapit ještě něčím jiným než neskutečnými hudebními krásami.
6: No, v programu lákáte na pestrý koktejl umělců z Turecka, Tibetu, Indie nebo Iránu. Podle jakého klíče jste vybírali?
9: Já nevím, jestli je dobré příliš mnoho prozradit. Každý ročník vzniká celkem živelně. My se vždy snažíme dát dohromady nápady na nové kapely, které se nám líbí, anebo které jsou v dosahu, nebo se zaměřit na region, který zrovna rezonuje, jako je to v letošním případě Irán, anebo stále i Ukrajina. A musí to být zároveň umělci, na které finančně dosáhneme.
6: Letošní velkou novinkou je potom Koutek Akademie věd a taky užší spolupráce s Orientálním ústavem, ve kterém působíte. Co přesně tahle spolupráce přinese návštěvníkům? Jaké další ústavy se třeba ještě představí?
9: Během působení ve Šluknovském výběžku se často setkáváme nejen se dostatkem informací o Asii, ale je to také nedostatek informací a povědomí o práci Akademie věd. A tak letos kromě Orientálního ústavu se zapojí ještě Masarykův ústav a archiv a ústav experimentální botaniky. V novém komunitním prostoru Tibetského domu tak vznikne ten akademický koutek, o kterém jste mluvila, a tam budou malí i velcí moci nakouknout do zajímavé práce kolegů. Letos bude genealogická poradna, kde vám pomohou najít vaše rodinné kořeny, příběhy z práce historiků, pokusy s rostlinami, výroba papíru a neviditelného ingoustu, a to nejen z asijských rostlin. A my lákáme ke spolupráci nachází v akademickém koutku také místní studenty a doufáme, že třeba někdo z nich se inspiruje k vědecké dráze. Tohle nebude jediná novinka. Bude tady letos také podcast Orientalistického expresu pod názvem Stepping into Asia. Bude provázet celým festivalem. Zaměří se na témata spojená s migrací a nabídne také například příběh letošních vystupujících, jako právě bude ta zmíněná reperka Typči, která vystoupí letos včera poprvé. Budou to i Ujguři s tancem a vyprávěním a další vystupující z Ukrajiny, z Turecka a tak dále, jak už se o tom mluvila.
6: Eastern Tunes má podtitul Festival asijské hudby a kultury proti xenofobii. Šluknovský výběžek, to je region s velmi specifickou sociální dynamikou a historií. Jak na tento podtitul reagují místní?
9: Máte pravdu, že někteří lidé jsou k migrantům a jiným kulturám skeptičtí a právě proto jsme to téma vybrali pro náš festival. To téma, kterému se Orientální ústav věnuje dlouhodobě a který může přispět do veřejné debaty. Je pravda, že některým lidem trvá dlouho, než se osmělí a přijdou, ať už kvůli podtitulu, anebo kvůli tomu názvu Eastern Tunes Tony Asie. Festival nabízí prostor právě pro nenásilné setkání a s jinými kulturami, a to skrze hudbu, příběhy, jídlo nebo dokumentární filmy nebo hry pro děti. Na mnohem se podílí také sami vystupující umělci, kteří jsou zároveň součást publika a proto je snadné je oslovit. A tak se zde odnáší společný zážitek a současně i nějaké informace. My tady doufáme, že aspoň trochu přispíváme k boření stereotypů a předsudků, a to nejen v regionu, a snad je to, že lidé přijdou znovu, známka, že jdeme správným směrem.
6: Sama podnikáte celou řadu terénních výzkumů v Asii, jezdíte pravidelně do Tibetu. Jaké to je vracet se z akademického prostředí asijských regionů zpátky do Šluknovského výběžku? Nacházíte mezi tamní realitou a životem v našem pohraničí třeba nějaké paralely?
9: Já se přiznám, že si někdy v odloučených oblastech Himalájů vzpomenu na naše česko-německé pohraničí. Hraniční regiony mají často společnou nejen špatnou dostupnost, ale kulturní rozmanitost a turbulentní politické dějiny. Jsou tu ale i rozdíly. Já jsem se před 3 týdny vrátila z výpravy do Tibetu a čínskému pokroku i v tom nejzazším koutě se my tady nemůžeme vyrovnat, ale k mým možnostem tam patří třeba i hustá síť nejnovějších sledovacích zařízení, která umožňují totální kontrolu státu. A když u nás některé tyto věci fungují o něco hůř, tak máme něco mnohem lepšího, a to je svoboda pohybu a svoboda slova, a to bychom si měli chránit.
6: Na festival Eastern Tunes do Šluknovského výběžku nás pozvala organizátorka Jarmila Ptáčková, která také působí v Orientálním ústavu Akademie věd. Tak ať se to celé podaří, přejeme hodně návštěvníků, mějte se hezky.
9: Děkuju, mějte se hezky.
6: Osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik staletí. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i víc než 500 let starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě.
10: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
11: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
10: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitrině. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
11: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
10: Zobem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávali jako relikvie na památku.
11: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
12: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
11: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Asízy a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
13: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
11: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: A to je z uplynulé půl hodiny všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje Naděžda Hávová.
14: A taky dobré ráno, je 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
3: V Maletíně na Šumpersku začalo místní referendum o možné výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování obyvatelé požadovali v petici. Svůj hlas můžou odevzdat na obecním úřadu až do 16 hodin. Referendum se týká chystané stavby 3 větrných elektráren. Ty by přibyly k trojici větrníků, které soukromá firma uvedla do provozu loni. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandr Vučić přitom včera oznámil rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Stovky achátů z celého světa můžou ode dneška obdivovat návštěvníci Městského muzea v Lovnici nad Popelkou na Semilsku. Výstavu drahých kamenů a minerálů tam pořádají každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Acháty získali vystavovatelé z různých míst z celého regionu. Sport. Fotbalisté Rakouska remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly, Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehoda ve Valašské Polance a uzavírka v Brně v Černovicích. Na Zlínsku dejte pozor na silnici 57 na průjezdu Valašskou Polankou. Záchranáři tam zasahují u pádu cyklisty. Na vozovku omezili průjezd. Provoz je slabý, kolony se teď netvoří. V Brně bude až do konce prázdnin zavřená Olomoucká ulice mezi Řipskou a Černovickou. Opravují tam vozovku a objížďka vede po Ostravské ulici. A na Příbramsku už je zavřená silnice 66 z dálnice D4 do Příbramy. Za Milínem budou týden pracovat silničáři. Z dálnice na Příbram nebo opačně jděte přes exit Háje. Jinak hlavní tahy dálnice teď je průjezdné plynulé a bez větších komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Obloha dnes zůstane jasná nebo skoro jasná, postupně se ale bude později odpoledne a večer od západu nebe zatahovat a při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevovat přehánky nebo bouřky. Ty mohou být hlavně v Krušných horách četné i silné s přívalovým deštěm. Místy může spadnout až 25 mm srážek. A kolik uvidíme na teploměrech, to nám řekne meteorolog Josef Hanzlík.
15: Nejvyšší teploty stejně jako včera budou atakovat nejčastěji hodnoty v intervalu 35 až 40 stupňů Celsia a my očekáváme, že na některých místech by mohly být teploty i vyšší a mohly výjimečně vystupovat až k 41 stupňům.
6: Tolik bude v Dolním Poohří a Polabí. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a také srážek. Zpočátku se budou vyskytovat jen v západní polovině Čech. Během odpoledne se budou vytvářet lokální přehánky nebo bouřky i na ostatním území Česka. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. S přívalovými srážkami napršet může až 50 mm vody. Také se mohou objevit kroupy a nárazy větru. Teploty budou rozdílné. Na západě a severozápadě jen kolem 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku stále ještě 39. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Pachatel byl odsouzen, spravedlnosti bylo učiněno zadost. Příběh by měl skončit. Pro mnoho obětí tomu tak ale není. Proč bolest, strach často přetrvávají i po vynesení rozsudku? Je trest pro viníka skutečně tím, co oběť potřebuje? A co vlastně znamená spravedlnost pro člověka, kterému trestný čin změnil život? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
1: Vertikála.
6: A mými hosty ve studiu jsou právnička a sociální pracovnice a také psychoterapeutka ve výcviku Iva Černá-Lambová a také psychoterapeutka Barbora Uhlířová. Obě působí v poradně Persefona a zaměřují se na domácí a sexualizované násilí. Dobrý den oběma, vítejte v debatě.
16: Dobrý den.
0: Děkujeme za pozvání, dobrý den.
6: Když se podíváme na to, co znamená pro člověka, kterému trestný čin, co by oběti změnil život, co očekává od spravedlnosti a co vůbec mu může ten soud dát, tak co pro oběť znamená spravedlnost? Je to totéž, co právní spravedlnost? Iva Černá-Lambová?
0: Myslím si, že to je velmi individuální, že někdy vlastně ten člověk má už tu představu tak jako silně spjatou s představou toho právního systému, že mu vlastně stačí, když ten právní systém jako zafunguje tak, jak on od něho očekává. Ale velmi často si myslím, že ty potřeby těch poškozených nebo těch obětí ještě přesahují to, co ten trestní náš systém a ten právní řád je schopen nabídnout, a právě pro tyto případy si myslím, že vznikají iniciativy, které se věnují restaurativní justici a dalším věcem.
6: Co právě se v člověku naruší, když se stane obětí závažného bezpráví toho trestného činu? A co tedy očekávají navíc od té spravedlnosti? Možná otázka na psychoterapeutku Barboru Uhlířovou.
16: No, já můžu hodně čerpat hlavně z těch individuálních příběhů, takže mě se těžko jako zobecňuje. Ale s čím se tak jako nejčastěji setkáváme, tak je to nějaké jako uznání toho, že ten příběh a ten čin se stal, nějaké uznání té pravdy, převzetí odpovědnosti čekají ti lidi a s tím nějak spojené obnovení jejich vlastní důstojnosti. A myslím si, že co ještě navíc potřebují a co asi tady ten právní systém nezajišťuje, nějakou spravedlivou reakci komunity. Těch lidí, kteří jsou kolem toho člověka, který se stal obětí, nebo kteří se pohybovali kolem, když se děl ten trestný čin.
6: Iva Černá-Lambová.
0: Velmi, velmi náročná otázka, na kterou se složitě odpovídá, ale z mé zkušenosti s lidmi, kteří se třeba stali obětí sexualizovaného násilí, tak my s nimi často jako komunikujeme, že ty očekávání od toho trestního procesu nemůžou být jako velká, jo? Že člověk musí počítat s tím, že to možná ani nepostoupí k tomu soudu a když už jo, tak to možná nedopadne. Takže ty očekávání nebo ty tužby často jsou jenom, aby mě někdo slyšel, jenom, aby to někdo jako nezhodil, jo, protože ono se často děje to, že to nikdo ani neslyší, jo, což si myslím, že je dost náročný ještě. Takže tam ty očekávání někdy ani nejsou, aby byl vynesený rozsudek. Někdy je ten rozsudek vynesený a stejně to nestačí, protože je to podmínka. A někdy si myslím, že je vynesený rozsudek ten úplně jako nejzávažnější, co může být, prostě trest odnětí svobody. A i tak to té oběti nemusí stačit. A jsou případy, kdy vlastně ten pachatel pak vyjde z toho vězení za 10 let a té oběti se jako vrací ty traumatické prožitky a vidíme, že to furt nezafungovalo. I když to celý prošlo tak, jak nejlíp mohlo tím trestním procesem, tak to furt nezafungovalo a je potřeba dělat něco ještě jinak.
6: Kdybyste měli říct, co tedy určitě žádný rozsudek vyřešit té oběti nemůže, tak jsou to nějaké parametry?
0: Zase to slovíčko určitě bych jako nechtěla použít, protože si myslím, že každý z nás je jiný a někomu vlastně to může asi vyřešit úplně všechno. To neříkám, že ne. Ale myslím si, že tak, jak je ten systém je postavený, tak on neslouží k tomu, aby se zaměřoval na potřeby té oběti. Jo, k tomu ten systém postavený není. Ten systém je postavený na vztahu mezi státem a pachatelem, hlavně primárně nějaké ochraně společnosti a tak dále. Takže ta oběť z toho jako vypadává a je tím pádem logický, i když se na to podíváme z té právní perspektivy i z té terapeutické, že to neslouží primárně k naplnění potřeb té oběti.
6: Hlas té oběti je v tom trestním řízení tedy neslyšitelný?
0: Nemyslím si, že úplně neslyšitelný, ale těžko slyšitelný. A tím, jak je ten systém nastaven, čemuž já samozřejmě jako rozumím z nějakého pragmatického hlediska, třeba to, jak často musí oběť tu věc opakovat, i když nechce a podobně. Jak je to nepřehledný a jak nedokážeme předvídat, jak ten proces bude probíhat. Tak si myslím, že často ten hlas té oběti prostě nezazní tak, jak by měl. Že tam není ten jako prostor vlastně pro to, co třeba ona jako potřebuje. Jo. A nebo z druhého úhlu pohledu pachatel nemá vlastně prostor pro to, aby vyjádřil třeba tu lítost, což zase neříkám, že je vina soudu, možná je to prostě vliv jeho právního zástupce, který vyhodnotí, že tohle v tu chvíli je to nejlepší pro něho. A pak vlastně slyšíme ty příběhy, kdy pachatel říká, no já bych se i omluvil, já bych i mluvil úplně jinak, ale to prostě v tu chvíli nebylo v mém nejlepším zájmu. Takže jsem neměl ten prostor prostě do očí nebo jiným způsobem říct, protože by mi to uškodilo z právního hlediska. Tady zase asi ze mě mluví spíš ten jako terapeut, ale myslím si, že se to jako je potřeba to propojovat. No a chápu, že právní řad jako nemyslí primárně na nějaký terapeutický potřeby. No.
17: A měl by z vašeho pohledu, je to dostatečně nastavené pro tu oběť, Barbora Uhlířová?
16: Jako mně se zdá, že by bylo fajn, kdyby tam byl ten prvek nějaký terapeutický uzdravující v tom systému spravedlnosti. Na druhé straně v situaci, kdy tam vnímáme mnohem významnější problémy v tom systému tak, jak teďka je nastavený, který by bylo potřeba napravit, tak se mě to nějak nepouští hlava, že bychom se teďka ještě začali vnášeli do toho prvek toho a ještě bychom potřebovali, aby to bylo terapeuticky. A možná to, co by dávalo smysl, je větší provázanost a spolupráce toho systému tak, jak je, aby plnil tu roli, kterou má, s těmi ostatními systémy, to znamená s organizacemi, jako jsme my, s organizacemi, které se právě zabývají tou restaurativní justicí, a aby jako od začátku tyhle systémy pracovaly společně.
17: Četla jsem vyjádření právě ohledně práce, nějaké vlastní terapeutické práce člověka, který byl zasažen trestným činem, že v podstatě se neuklidnil a necítil se v bezpečí ani v případě toho vynesení rozsudku, ani v případě toho, že ten pachatel, který se na něm provinil, skončil ve vězení. Jak souvisí to potrestání pachatele právě s tím pocitem bezpečí oběti a proč to třeba nezafunguje?
16: Mně teďka napadá konkrétní případ jedné klientky, kdy ten pachatel byl odsouzený, šel do vězení a pro ní to bylo relativně klidné období a pocit bezpečí, dokud v tom vězení byl, ten trest byl poměrně krátký, který mohla věnovat tomu pracovat na sobě a nějakým způsobem se začít uzdravovat, nějakým způsobem se právě porovnat s tím pocitem toho ohrožení a bezmoci. Ve chvíli, kdy z toho vězení vyšel, tak tohle období skončilo, ale ona vlastně byla už nějakým způsobem posílená, nějakým způsobem už jako nachystaná trochu víc.
17: To znamená, má to efekt nějaký, aspoň nějaké období klidu. Zároveň, pokud se nastínila, může. Když to tedy ještě položím jinak, výše a délka toho trestu může také právě pomoci té oběti, té cestě uzdravení. A má to smysl i z tohoto pohledu na výši toho trestu se dívat právnicky? Iva Černá-Lambová?
0: Zase dokážu si představit spoustu variant a velmi často si to dokážu představit, že jako ta výše toho trestu nějak jako validuje to, jak závažné bylo to, co se stalo. Jo? Že vlastně, když ta výše toho trestu je opravdu jako velmi nízká, tak to může vyvolat ten pocit, aha, mně se toho zase možná tolik nestalo, možná to nestojí té společnosti za to, aby to fakt jako dostalo jako větší ten trest. Na druhou stranu si ale zase dokážu představit situace, kdy na tomu člověku tolik nezáleží a spíš mu jde o to, aby se to prostě už nikdy nestalo. Aby se to nestalo jiným lidem. A nevím, jestli vždycky třeba ten trest odnětí svobody může zaručit, že k té recidivě jako nedojde. Jo, takže někdy si myslím, že je důležitý pro ty lidi, aby věděli, jak ten trest tráví, jo? Jak bude na sobě pracovat, do jakého kontextu se dostane, kdo s ním bude mluvit, jo? A to už pak ale je ve hvězdách. No.
16: Si můžu dodat, tak 70% recidiva v České republice jako nenasvědčuje tomu, že v tom vězení by došlo k nápravě těch pachatelů a z té zkušenosti mojí z návštěv věznice, z toho pobytu v tom prostředí, tak tomu rozumím, že nechtěla bych teďka nějakým způsobem snížit práci našich kolegů ve věznicích, která je úžasná, ale zároveň je jich tam pár, prostě těch možností, které oni na 200% využívají, pořád nejsou dost.
17: Když se podíváme na tu cestu té oběti, je to člověk, který se stal obětí nějakého násilného činu, nějakého zneužití. Co je pak ještě traumatizující na té cestě? Jakou roli tam hraje právě ta cesta přes policii, soudy, instituce a možná i ty reakce okolí, to, jak se společnost vůbec dívá na oběť, dejme tomu, sexualizovaného násilí?
18: Tak bych chtěla začít tím, že bych nechtěla zhazovat jako práci nikoho v tom systému, protože rozumím, že každý článek toho řetězu se potýká se svýma problémama, se svým financováním, se svým prostě personálním rozvržením a tak dále. Ale tím, že chceme být ke klientům transparentní a často s nima mluvíme a rozhoduje se ta vlastně klientka, klient, jestli budou třeba podávat trestní oznámení, takže my s nima jako řešíme, co můžou od toho procesu očekávat, tak bohužel jako zaznívají slova, že ten samotný proces byl více traumatizující než ten trestný čin. A to je něco, co s nima někdy jako komunikujeme opatrně, aby vlastně věděli, do čeho jdou, aby zhodnotili ty svoje zdroje, tu svoji energii na to a aby prostě věděli, co od toho chcou a jestli jim ten systém je schopen to dát. Protože ono se říká hlašte, hlašte, hlašte, což jasně, já to podporuju, aby vlastně se oznamovalo, což je téma zase jako složitější, na mnohem složitější debatu, takže teďka to bude působit jako vytržený z kontextu, ale mně v tu chvíli, kdy sedím v té konzultačce, záleží na potřebách a bezpečí toho mýho klienta a tomu já prostě říkám, je možný, že ve vašem případě teďka není nejbezpečnější se pustit do toho právního systému, který je nějak nastavený a je to v pohodě. Jo, prostě myslete teďka na sebe a na svoje potřeby.
16: Já jsem ještě, a to se týká ty otázky, na ten vztah toho okolí a komunity. Teďka se mě zase vybavuje jedna konkrétní klientka, která se potýkala s domácím násilím, hrubým domácím násilím a pro ní zrovna ten přístup jejího okolí, jejich netečnost, jejich bagatelizování a jejich odvrácení se od té problematiky mělo jako zásadní vliv na to, jakým způsobem ona je teďka zraněná.
17: Proč? Nebo jak chápete to, že se často ta oběť, často v případech znásilnění žen, zneužití mladých dívek v rodinách a pokud jsou ty případy medializované, tak v těch komentářích se ve velkém procentu objevují stále ještě věty typu může si za to sama. Co tohle dělá těm obětem a jaký to má pak vliv na jejich uzdravení? A možná na to, co jste říkala, Iva Černá-Lambová, na to oznamování.
18: Já si myslím, že vliv to má obrovský. Vnímám ten posun za tu krátkou dobu, co jsem v praxi, musím říct, že vnímám ten posun té společnosti, ale myslím si, že vliv to má obrovský a myslím si, že téma té odpovědnosti je jedno z těch klíčových, kromě tématu moci, kontroly a tak dále. Tak to téma té odpovědnosti je klíčový. Je to něco, s čím i pracujem právě s klientama, kteří se dopouští násilí, že prostě velmi jasně artikulujem, že z našeho pohledu má odpovědnost za násilí vždycky ten, kdo se ho dopouští. Jo? A myslím si, že tohle je něco, co ta společnost ještě nemá nějak zažitý, protože tady byly dlouhý roky, kdy se prostě říkalo a bylo to jako normální, podívej se, co měla na sobě, však ona byla opilá a tak dále. Vždycky byla jako teďka kultura toho házet to na toho, komu se to stalo. Jo, přitom, když bychom takhle mluvili s obětí krádeže, jo, a měla jste tu kabelku malou nebo velkou a co jste měla na sobě a byla jste opilá, tak vidíme, jak jako zvláštní to je tímhle způsobem mluvit.
17: Já jsem to dala na ženy či dívky, ale samozřejmě nechci říkat, že se takovými oběťmi sexualizovaného násilí nestávají i muži, anebo mladí mužové chlapci.
16: Jestli já jsem ještě vlastně to chtěla zarámovat, to jenom to, co říká Iva, s čímž naprosto souhlasím, že pokud se tady bavíme o nějakém zranění, nebo dneska se hodně používá slovo trauma, tak to má vlastně kromě nějakých těch biologických, nebo to, co se přímo děje v těle na úrovni nervové soustavy mozku, celého toho tělového systému, tak to má další rozměry. Má to jako existenciální rozměr a má to vlastně nějaký rozměr, kdy je narušen morální řád pro toho člověka. Vlastně se ptá, proč se to stalo zrovna mně. Mám já hodnotu jako člověk, když vlastně se stalo to, že ten člověk na mě zaútočil, a to se pak vlastně propisuje do těch otázek, neudělal jsem něco špatně, pak vám jako řeknu, že jste byla špatně oblečená třeba. Že? Je to popsané v odborné literatuře, věříme tomu, že dobré věci se dějí dobrým lidem a špatné věci se dějí špatným lidem. Máme to nějakým způsobem v sobě zabudovaný. Takže ve chvíli, kdy mně se stane něco špatného, tak vlastně můžu tam skrz tady tohle přesvědčení dojít k tomu, že teda jsem asi špatný člověk. Vlastně otázky i na bezpečnost světa jako místa ve chvíli, kdy se od vás odvrátí jako ti blízcí, ti nejbližší, kteří vám vlastně poskytovali to bezpečí, najednou tomu nerozumí, řeknou, tady asi to je nějak jako jinak. Takže to není jenom vlastně něco, co by se dělo v těle, ale i na mnohem jako širší a hlubší úrovni.
18: Já bych jenom ještě chtěla doplnit, že on je trochu i důvod, proč ty mozky té společnosti a toho okolí takhle fungují, jo? Protože oni slyší, aha, tady by mohlo být nějaký jako nebezpečí. A my trochu chceme věřit tomu, že ta oběť si to nějakým způsobem jako tomu šla naproti. A že já chci věřit tomu, že to mám pod kontrolou a že když udělám tyhle tři věci, tak mně se to nestane. Jo, tak to bych jenom ještě chtěla říct, že do jisté míry je to zase takový to jako nevědomí, já chci vědět, že ona udělala něco špatně a že mně se to nestane, protože připustit, že já můžu udělat všechno správně a stejně se mi to stane, je strašně děsivý a to já nechci jako v tomhle světě žít.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus, proč trestem pro viníka trauma oběti nekončí. O tématu debatují právnička, sociální pracovnice a psychoterapeutka ve výcviku Iva Černá-Lambová a také psychoterapeutka Barbora Uhlířová.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Stále to trauma, které už jsme tady malinko nastínili. Jak vlastně to trauma funguje a proč pak třeba nereaguje na tu logiku toho soudního rozhodnutí? To, co jsem nastínila na začátku, máme tady trest, viník byl potrestán, ale já stále necítím dobře. Tak proč to nesouvisí nebo proč to často nereaguje na to rozhodnutí soudu? Barbora Uhlířová.
16: Popsala bych tady ty situace, kdy se člověk stane obětí trestného činu jako extrémní situace bezmoci. A říkám extrémní, protože nějakou bezmoc zažíváme každodenně a to naše tělo a systém celý se s tím dokáže vyrovnat. Ale toto jsou extrémní situace, kdy zažíváme takové ohrožení, že vlastně ty běžné obrany selžou. A my nejsme schopni se vlastně bránit. A je to velká ztráta pocitu kontroly, někdy může být i absolutní. Vlastně když zažíváme něco takového, tak to, co se do nás propíše, do našeho těla, ale i do toho okolí a do toho našeho vnímání světa, je prostě tak silný, že někdy, a ne vždycky vlastně, to je taky potřeba říct, někdy se to propíše tak silně, že vlastně jenom čistě vyřešení toho bezpráví už není dost.
17: Kdybyste měli odpovědět na tu základní naši otázku, proč trestem pro viníka trauma oběti často nekončí?
18: Protože ty potřeby jsou individuální a protože k tomu trestu směřoval proces, který často tu oběť prostě traumatizoval, vynechal, neslyšel.
16: Já si myslím, že to část toho je taky to, že trestný čin zasáhne tu oběť tak extrémním způsobem, že to není v silách toho systému spravedlnosti. A já v tom vlastně vidím velkou nespravedlnost, že ty oběti si to nezpůsobily, ale vlastně tu práci na tom, s tím se vyrovnat, která je někdy neskutečně náročná, tak musí odvést ony a oni.
17: Používáme tady slovo oběť. Je nějakým způsobem pro tu oběť zatěžující i to dlouhodobé zůstávání v té roli oběti, že zůstávám v té sebelítosti, nechci tím vytvářet tlak, že nemůžu jako oběť zůstávat v roli oběti a v sebelítosti, ale jestli i s tím to je potřeba pracovat a jak moc se na tom třeba podílí ta společnost, pořád je člověk pak už zaškatulkován, zase to dává vinu té oběti. Ty jsi byl ten, který se nechal zneužít.
18: Jo. Jsem ráda, že to oslovujete. Ono vždycky tady v těch rozhovorech, kde používáme ať už generické, prostě generický gender nebo právě slovo oběť a podobně, tak je to jako zjednodušení. My se snažíme, protože věříme tomu, že ten jazyk má velkou váhu, tak se snažíme o našich klientech mluvit jako o osobách ohrožených násilím, ale je to minimálně pro mě pořád výzva, jak oslovit toho člověka tak, aby nedostal nálepku, aby mu to neubližovalo a tak dále. Jo, vím, že jednu dobu se nemluvilo o oběti, mluvilo se o přeživším, zas prostě zákon, ale jako operuje s nějakýma slovama, takže já často to slovo oběť používám, protože je to nějaký pojem v zákoně a někdy s ním prostě potřebuju nějak jako takhle zacházet. A myslím si, že to může být i součástí jako té spolupráce s tím daným člověkem se možná o tom i pobavit. Jak chcete, aby jsme tomu říkali? Co to ve vás jako vyvolává? Protože v každém to vyvolává něco jiného. Dokážu se představit, že někomu tu nálepku oběť nedám a on se bude cítit ochuzen. Jo, ale já prostě oběť jsem a já jsem zvlášť zranitelná oběť a já mám tyhle práva. Tady si myslím, že zase nám vstupuje nějaké navrácení té moci a kontroly, kdy ten člověk si zpátky bere to, že já asi o tom rozhodnu. Jo, že prostě ne, že mi někdo tu nálepku dá, ale já si o tom můžu rozhodnout, někoho to zajímá, jak se mi má říkat a já si můžu i rozhodnout, že teďka už prostě se takhle necítím.
17: Když už dnes víme o tom zranění, traumatu, o těch následcích, co by podle vás se mělo v tom systému dělat jinak, když beru ty české instituce, policie, soudy, sociální služby, co by se mělo dělat jinak, aby, a zase použiju slovo oběť, nebyla retraumatizovaná a nebyla stále opakovaně zraňovaná? To, co jsme nastínili, že se děje.
16: Myslím, že by měly spolupracovat ty jednotlivé složky mnohem více a měly by si navzájem víc důvěřovat, víc uznávat expertizu jeden druhého a myslím si, že to by mohlo fakt udělat hodně.
18: No, jako, a to se budu opakovat, protože si myslím, že už to slyšeli všichni spoustukrát, ale jako mít dobře proškolený ty lidi, neříkat si, že tohle je něco, co ti lidi nepotřebují, že na tomhle jako ušetříme třeba peníze, jo. Myslím si, že je dobrý prostě věnovat ten čas tomu, aby ti lidi, kteří jsou v kontaktu s osobama ohroženýma, protože to může být člověk, co sedí na té policejní stanici, může to být člověk, co pracuje na OSPODu a tak dále, tak aby prostě věděli, v čem ty specifika jsou. Třeba to, že ta oběť právě není dokonalá, jo? Že to může být prostě člověk nízkopříjmový, může to být člověk prostě s nějakým druhým postižením, může to být člověk, který na mě křičí a je agresivní. A to prostě neznamená, že mu se nic nestalo. Jo? A já to prostě musím si uvědomit, protože ve chvíli, kdy tohle mi nedojde, tak podle mě už jako nemůžu poskytnout kvalitně tu pomoc.
16: Bych ještě chtěla dodat, že někdy ten člověk, který je oběť, je zároveň i pachatel v nějaké jiné oblasti. To vlastně jenom chci dodat k tomu, co říká Iva.
17: Co dnes v českém systému podle vás nejvíce obětem chybí?
18: To je jako těžká otázka. Já si myslím, že nám do toho, zvláště v neziskovém sektoru, prostě jako prostupují i nějaká politická témata, ta aktuální politická situace, to přerozdělování těch peněz a to, čemu teďka ta společnost nebo politici chtějí věnovat jako a dát tu důležitost. Takže to si myslím, že nám do toho vstupuje a tím, jak je to proměnlivý, tak se jeden rok bavíme o tom, že by bylo potřeba něco, jenže pak další rok se to úplně změní a jsou zase ty potřeby někde jinde. Jo? Ale myslím si, že nějaký dlouhodobý akcent na to, že tohle není jako okrajový téma, že tohle se může stát nám všem a je to důležitý a že i finančně dává smysl ty lidi podpořit, jo, tak to si myslím, že tak jako z toho mi vystupuje.
16: No mně se to úplně, se k tomu připojuju a ještě chci připojit to, že přemýšlím nad tím vlastně, že jako společnost máme v tom ještě nějakou cestu a že nějaké věci, které jsou tady nad tím, ale souvisí s tím, jakože rozpoznání těch situací, které by se propsalo do toho například, že ta komunita toho člověka neodmítne a nějakým způsobem potom s nějakým porozuměním k tomu přistupuje, co se stalo, tak to si myslím, že taky potřebujeme vlastně nějakým způsobem k tomu dojít. Nějaký jako zrání společnosti. A to vlastně taky vychází z nějakých výzkumů. Teďka v minulém roce vyšel statistiky evropské ohledně genderově podmíněného násilí, kde, já teďka nevím z paměti ta čísla, jo, ale ukazuje se tam, že ve Finsku je domácí násilí páchané intimním partnerem mnohem, mnohem častěji se děje než v České republice. A tyhle čísla ale neukazují podle mé interpretace, co se skutečně děje, ale to, že ve Finsku ta společnost je mnohem citlivější k tomu a mnohem častěji to zachycuje a mnohem častěji ti lidi to pojmenují správně a jdou s tím ven. Až se v tom dostaneme dál, tak to bezpečí pro nás, pro všechny, kteří jsme potenciálně, se můžeme být zasaženi trestným činem, tak se zvýší.
17: Proč trestem pro viníka trauma oběti nekončí? Hosty debaty Vertikály byly právnička, sociální pracovnice a psychoterapeutka ve výcviku Iva Černá-Lambová, také psychoterapeutka Barbora Uhlířová. Oběma děkuji za debatu a přeji hezký den.
18: Děkuju, hezký den.
16: Děkuju, nashledanou.
17: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.

0: začnou na západě odpoledne a večer ojedinělé přeháňky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
2: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
0: Otřesy ve Venezuele mají nejméně 1430 potvrzených obětí. Desítky tisíc dalších lidí úřady pohřešují. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali taky Kolumbie, Francie nebo Německo. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Největší zájem je podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července.
3: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
0: Na festivalu Smetanova Litomyšl je dnes den s Českým rozhlasem. Večer pak na zámeckém nádvoří zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
4: V podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Radiožurnál.
5: Sport. Argentinští fotbalisté zůstali ve skupině mistrovství světa 100%. Jordánsko porazili 3-1 i díky trefě Lionela Messiho. Kapitán Argentiny skóroval na letošním šampionátu po 6. a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Portugalsko hrálo s Kolumbií bez gólu. I ve třetím zápase na turnaji nastoupil v základní sestavě Portugalců i Cristiano Ronaldo. Portugalský trenér Roberto Martinez říká, že nemusí 41-letého útočníka šetřit kvůli fyzické připravenosti.
6: U něj je to spíš otázka mentální síly, aby byl neustále disciplinovaný a pomáhal nám otevírat prostory pro naše útočné postupy. V utkání, jako bylo to dnešní, nebylo nutné Cristiana šetřit. Možná v příštím zápase budeme muset udělat změnu, ale to se může týkat i jiných hráčů.
5: Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3. Oba týmy tak prošly do play-off. Zahraje si ho i Demokratická republika Kongo po vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Anglie zdolala Panamu 2-0 a Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u Studénky a taky před Ostrovačicemi. Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Ostravy zbystřete za sjezdem na Studénku. Na kilometru 340 na vozovce podle policie matrace. Vybočuje se. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Chocerady. Ve stoupání na kilometru 27 zabrali silničáři stoupací pruh a čistí protihlukovou stěnu. Je tam šipka, ale je to v zatáčce, tak pozor na to, vybočuje se. A na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní před sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 176 stojí na krajnici v odstavném pruhu dvě dodávky, převážejí auta a pohybují se tam lidé blízko jízdních pruhů. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
8: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přeháňky nebo bouřky.

0: V Krušných horách budou častější teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32, foukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: První kompetenční žaloba v historii Česka. Prezident Petr Pavel v předběžném verdiktu ústavního soudu uspěl a na summit NATO do Ankary by v červenci měl odjet. Český rozhlas a Česká televize za sebou mají výstražnou 24-hodinovou stávku. Jak to před historickou budovou na Vinohradské 12 vypadalo? Velkou část Evropy, včetně Česka, sužuje silná vlna veder. A proč rezignoval na svou funkci britský premiér Keir Starmer? Je tu souhrn důležitých událostí tohoto týdne. Týden plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
1: Týden plus.
2: Ostrý spor prezidenta Petra Pavla s vládou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vygradoval tento týden kompetenční žalobou u ústavního soudu. Ten v předběžném opatření nařídil kabinetu, aby vyslala hlavu státu na summit NATO. Toho se tak prezident Petr Pavel zúčastní i přes nesouhlas vlády, která nejdřív na začátku týdne rozhodla, že Pavel do Ankary nepojede. Jenže ústavní soud nakonec později v týdnu rozhodl opačně, tedy že Pavel pojede. Například ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů mluví o ústavním puči. Že ministerstvo zahraničí prezidenta Pavla na summit skutečně akreditovalo, chce rezort oznámit až po tomto víkendu. Tématu se věnoval redaktor Krištof Jiřík.
3: Petr Pavel prohlásil, že pokud je prezident součástí delegace, tak je automaticky jejím vedoucím. Reagoval tak na slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj totiž delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO a o roli Pavla v Ankaře by měla rozhodnout vláda až na pondělním zasedání. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
3: Na jeho výroky premiér Babiš řekl, že spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
5: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
3: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je v kompetenci vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale nejspíš budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody vláda nebude k prezidentovi vstřícná.
6: Za normálních okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát. A dokáže představit, že vláda také řekne, že tedy v čele delegace bude premiér a prezident republiky se něčeho zúčastní. To se může stát. Mluvíme o situaci, kde je válka.
3: Vládě totiž soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela. I tak ale toto předběžné opatření koaliční politici kritizují. Například ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
7: To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
3: Předběžné opatření ústavního soudu kritizuje i Petr Macinka. Označil ho za ústavní puč. Taková slova ministra zahraničí kritizuje opozice. Třeba poslanec TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil označil výroky vládních politiků na adresu justice za nebezpečné.
8: ti pánové a dámy, co to říkají, tak nevyjadří pouze svůj názor. Oni tím definují vztah politické elity k nezávislé justici. A zpochybňování justice já považuji za velký problém. Vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé.
3: Macinkovy výroky ale považují za nevhodné i někteří zástupci koalice. Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO řekla, že nejde o první případ, kdy z Macinkových slov nemá radost.
9: Já si myslím, že to nebylo vhodné vyjádření. Těch různých nevhodných vyjádření bylo více, ale to neznamená, že bych zpochybňovala to, že má právo se vyjádřit. Jsme ve svobodné zemi a musí potom nést odpovědnost za to vyjádření.
3: Ani Válková ale s předběžným opatřením soudu nesouhlasí.
2: Informoval redaktor Krištof Jiřík. Mluvit kvůli rozhodnutí ústavního soudu o ústavním puči, jako to dělá ministr zahraničí Macinka, je podle ústavního právníka profesora Jana Kysely skandální. A podle bývalého dlouholetého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého se ministr Macinka chová, cituji, jako dítě. Pavel Rychetský byl hostem pořadu Osobnost Plus a moderátor Petr Vizina se ho ptal třeba na to, zda si myslí, že spor mezi prezidentem a vládou bude dál eskalovat.
10: Nebude eskalovat, abych to řekl, v tom řízení před ústavním soudem. Ale to, že mezi vládou, respektive tou marginální menšinou částí vlády představovanou Macinkovýho motoristy a panem prezidentem, tam je evidentně situace velmi napjatá. Prostě ten Macinka není schopen se vůbec vyrovnat s tím, že neuspěli s nominací Turka na člena vlády. Neunesl to evidentně tedy, co si budeme namlouvat. Není to vlastně dospělý soudní člověk a politik. Chová se jak malé dítě.
11: Ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání konstatoval, že vydání předběžného opatření v takovéhle politické kauze je značně neobvyklé. Prezident je obklopený nápaditými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili, řekl Jan Kysela. Vidíte to stejně, je to neobvyklý tah.
10: Tak no je především se třeba uvědomit, že to, co je neobvyklé, je tento typ sporu. Kompetenční spor mezi vrcholnými ústavními činiteli, to je situace, kterou téměř nepamatujeme. A už málo kdo si vzpomene, že takový spor asi před 20 lety před ústavním soudem probíhal v kauze tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, Národní banky, jmenování různých profesorů a podobně. Takže neobvyklé je to, že se opět vracíme do situace, kdy mezi vrcholnými ústavními institucemi je tak výrazný rozpor, tak výrazný nesoulad, že jim nezbývá, než se obrátit na ústavní soud, aby tento spor rozhodl.
2: Popsal bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Evropa zažívá extrémní vlnu veder. Například Francie tento týden hlásí nejteplejší dny v historii měření. Teploty tam opakovaně překračovaly hranici 40 stupňů Celsia a i v noci se pohybují kolem třicítky. Tisícovky škol zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder dokonce omezeně zakázala prodej a pití alkoholu a taky výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyráželi schladit davy lidí. Natáčel náš francouzský zpravodaj Martin Balucha.
12: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů. Kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén. Stovky lidí na obou stranách nábřeží a další desítky, možná stovky lidí na malých můstcích, které jsou nad kanálem a skákají do vody.
13: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
12: Edepřil z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A jeden z těch, kteří se koupají v oblečení. Tričko, kraťasy, slipy, nic si nesundal, rovnou tam skočil. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
14: Kristen, Florida, USA.
12: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine. z Floridy.
14: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
12: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin, obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom c'est comment?
15: Camille.
12: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
14: V bytech je teď příliš horko, nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Chodíme sem aspoň jednou denně po škole nebo po práci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
12: Aha, z těch lávek, které jsou nad kanálem, by se nemělo skákat, protože tady jsou kovové zábrany, ale ty dráty, které by měly bránit průchodu, tak jsou nadzvednuté. Stačí se sehnout, vyjít pár schůdků a lidé můžou skákat do vody. Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Camille, jestli jí to nevadí.
14: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
12: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky.
0: Ve Francii natáčel náš zahraniční zpravodaj Martin Balucha. Extrémní teplo zasáhlo třeba i Belgii. Jak se s vysokými teplotami vyrovnávají obyvatelé Bruselu, zjišťovala naše zahraniční zpravodajka Zdeňka Trachtová. Ptal se jí moderátor Vojtěch Bidrman.
16: Brusel je v těchto dnech opravdu rozžhavený. Data z družice Koperniku zaznamenala tento týden teploty zemského povrchu na uzavřených městských površích Bruselu více než 47 stupňů Celsia, zatímco teploty pod korunami stromů v nedalekém lese Sonian byly ve stejnou dobu pouze 25 stupňů. Čili je tu výrazný efekt tepelného ostrova. Navíc Brusel nemá, na rozdíl od Prahy, téměř žádná veřejná koupaliště a bazény. Naštěstí moře je odtud vzdálené asi 100 kilometrů, takže velká část obyvatel Bruselu se na víkend přesunula právě na mořské pláže. Úřady obyvatelům Bruselu posílají varování. Mně včera večer také přišla SMS zpráva s výstrahou před velkými vedry a připomínkou, že je třeba vyhnout se fyzické námaze a všude sebou brát vodu.
17: Tolik tady o Bruselu, ale co zbytek Belgie? Přijali úřady kvůli vedrům nějaká krizová opatření?
16: Ano, v Belgii byly zrušené některé vlakové spoje, protože horko roztahuje kovové součásti a hrozí tam tedy riziko větší nehod. Ze stejného důvodu se společnost Infrabel rozhodla snížit rychlost trati TGV mezi Bruselem a Paříží. Konkrétně teď tedy vlaky jezdí rychlostí 170 km na místo 300 km za hodinu. Zrušené byly také některé autobusové linky, protože ne všechny autobusy mají klimatizaci. No a ruší se celá řada akcí, uzavřené jsou částečně některé památky. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily například rekonstrukci bitvy u Waterloo z roku 1815, která připomíná porážku francouzského císaře Napoleona, a každoročně tato akce přiláká tisíce diváků.
0: Dodala zahraniční zpravodajka Zdeňka Trachtová. A v souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku už víc než 200 lidí. Vyplývá to z dat systému pro monitorování úmrtnosti.
2: Španělsko tento týden zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota dosáhla okolo 28 stupňů Celsia. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE například v regionu Kantábria naměřili v uplynulých dnech skoro 44 stupňů Celsia. A extrémní teploty pociťují už i několik dní v řadě i lidé v Česku. A přestože odborníci doporučují v extrémních teplotách omezit pohyb, v Praze na Vyšehradě se o víkendu běhalo. Přes 1000 lidí, včetně malých dětí, se tam účastnilo série závodů Urban Challenge. Organizátoři nicméně kvůli vedru změnili časy startů jednotlivých závodů a přidali občerstvovací stanice a chladicí prvky. Na místě byl reportér Tomáš Jeník.
15: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše Kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
18: Přidali jsme občerstvovačky na 5 kilometrech, máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
15: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. Záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace.
2: Dodal reportér Tomáš Jeník.
1: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Venezuelu tento týden zasáhla dvojce mimořádně silných zemětřesení o magnitudě 7,2 a 7,5 stupně, která následovala pouhých 39 sekund po sobě. Patří k nejsilnějším zemětřesením v zemi za víc než 100 let. Počet obětí neustále stoupá. V době uzávěrky tohoto pořadu jich bylo přes 900. Zraněny jsou nižší tisíce lidí, jenže další desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla tak ještě porostou. Pokračuje naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
19: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů.
2: Informovala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým tam o víkendu vyslalo i Česko. Součástí bezmála 70 člené skupiny jsou hasiči, kinologové, lékaři nebo piloti dronů. Na místě budou hledat lidi pod sutinami a poskytovat jim potřebnou pomoc. Odlet českého týmu na pražském letišti Václava Havla sledoval v sobotu reportér Mikuláš Vochoska. Na detaily se ho ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
20: Hlavním úkolem celého týmu bude vyhledávat a vyprošťovat lidi ze zřícených nebo vážně poškozených budov. Záchranáři věří, že v některých domech jsou stále lidé, kteří by mohli být naživu a právě na jejich záchranu se chtějí po příletu co nejrychleji zaměřit.
21: Kdo všechno je součástí toho českého týmu?
20: Tak to hlavní jádro tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je statici, specialisté na drony, kinologové s 8 záchranářskými psy, 2 lékaři a také tlumočnice policie České republiky. Tým si veze speciální techniku pro vyhledávání osob, stabilizaci narušených budov i poskytování první pomoci.
21: No a tam my se po tom příletu, co budou dělat, jak to bude všechno na sebe navazovat?
20: Tak ze všeho nejdříve celý ten tým USAR doletí na ostrov Curaçao, odkud bude po přeložení techniky tým pokračovat letounem německého Bundeswehru do Caracasu. Tam se záchranáři spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou předělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Podle vedení hasičů bude vedle samotné pomoci důležité taky zajistit bezpečnost celého toho českého týmu, protože situace v zemi je komplikovaná. Ve Venezuele si dosavadní zemětřesení vyžádalo stovky obětí a tisíce zraněných. Proto se počítá s tím, že práce českých záchranářů budou mimořádně náročné.
2: O odletu českého záchranářského týmu do Venezuely informoval reportér Mikuláš Vochoska. Britský premiér Keir Starmer končí ve funkci. Oznámil to na začátku tohoto týdne před sídlem premiérů v londýnské Downing Street. O svém rozhodnutí informoval krále Karla III. Pokračuje náš zahraniční zpravodaj Jaromír Marek.
4: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat.
2: Informoval zahraniční zpravodaj Jaromír Marek. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize v pondělí vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Důvodem je plán vlády Andreje Babiše z hnutí ANO zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Diváci a posluchači mohli protest po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů Déčko a Rádio Junior. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení peněz podle obou veřejnoprávních institucí omezí jejich nezávislost a stabilitu.
5: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
22: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
23: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
24: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
22: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
25: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
22: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
26: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
22: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
27: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
22: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
28: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, prosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
22: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat.
2: Informoval reportér Jakub Vik. V pátek ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů řekl České televizi, že vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Naslyšenou se těší Tereza Chlubná.
1: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Radiokniha.
3: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. V publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
17: Radiožurnál půl desáté. Tereza Tomášková teď doplní zprávy.
0: Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25. To se za celou dobu měření stalo zatím pouze na 7 stanicích. Vítr na některých místech zastavil ochlazování. Na stanici Seč bylo celou noc nad 27 stupně Celsia. To je zatím druhá nejteplejší noc v historii měření na českém území. Uvedli to meteorologové na svém webu. Podle nich je pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší. A taky přes den budou teploty extrémní, kolem 40 stupňů. Na západě, hlavně v Krušných horách, pak můžou být odpoledne a večer bouřky i velmi silné. Další rodiny s dětmi i jednotlivci se můžou přihlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich zatím rezervovaných jen 8. Stavební firmu vybere město do konce roku. Byty mají být hotové do 2 let. V Mikulově skončila obnova prostranství u zříceniny Kozí hrádek. Jsou tam nové chodníky, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. Rekonstrukce vyšla na 45 milionů korun. Víc než polovinu pokryly evropské dotace. 8 milionů městu darovala nadace Blíž k sobě.
1: Sport.
0: Fotbalový trenér Steve Clark skončil u národního týmu Skotska. Oznámil to potom, co jeho tým nepostoupil do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po výhře Chorvatska nad Ghanou 2-1 už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi 8 týmů, které půjdou dál ze třetích míst. Clark přitom teprve před měsícem podepsal novou 4letou smlouvu. Skotsko na turnaji porazilo Haiti 1-0, ale prohrálo s Marokem a s Brazílií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na 16. u Sukorat a na Jesenickou zavírky. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína pozor teď za Sukorady. U benzinky Ono se srazila dvě osobní auta a stojí obě na vozovce. Objíždí se to kyvadlově, zatím víceméně plynule. Menší kolony i na silnici 16 čekejte pak taky o kousek dál směrem na Jičín. Mezi Horním Bousovem a Sobotkou je omezení. Průjezd řídí semafor, kolony jsou tam na 5 minut. Na Jesenicku čekejte i dnes u zavírky v okolí Jeseníků v souvislosti s cyklistickými závody. Bude zavřená silnice 44 směr Písečná, taky silnice na Rejvíz. Tak s ním počítejte, je to až do odpolední 15. hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, častější budou v Krušných horách. Teploty 35 až 40 stupňů, na horách 32. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Svět v té době bez dechu sledoval přistání lidí na měsíci. U nás byla už v plném proudu Husákova normalizace a ve střední Americe propukla prapodivná válka. Měla co dělat s fotbalem, ale nebyla jen o něm. Dnes se v posledním čtvrtém díle speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou podíváme do roku 1969 a k poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
1: Fotbal a válka.
7: A 15. června 1969 na sebe při kvalifikačních utkáních pro mistrovství světa v Mexiku 1970 narazily dvě středoamerické země, Honduras a Salvador. A když už ten los dopadl takto, bylo jasné, že může nastat problém? Na tuto otázku mi odpověděl sportovní novinář Stanislav Hrabě.
8: Ten může nastat kdekoliv, ten může nastat v politicky zmítané třeba v Evropě, to může nastat v Africe, nastalo to ve Střední Americe. Jenom bych upozornil, že to byla kvalifikační zóna CONCACAF, takže tam hráli pravidelně jako ty místní týmy a zvláštní to bylo v tom, že tuto zónu neskutečně vždycky úplně v pohodě opanovalo Mexiko, které hrálo na každém šampionátu, ale tím, že byl pořadatel, tak vlastně uvolnilo jedno místo někomu dalšímu. Takže do té doby to ani tak nebylo zajímavé, že věděli, že přijde Mexiko, pak tam byly USA, který sice hráli spíš americký fotbal nebo jiné ty sporty, baseball, ale taky mohli mít sílu. A teď najednou se bylo vidět, že někdo se může dostat na šampionát a v roce 70 už viděl, že to je velice prestižní i finančně zajímavý. Systém kvalifikací je nakonec semifinále dal proti sobě a nebyl to nějak řízený, byla to nejspíš náhoda, byl to prostě vývoj těch fotbalových střetnutí.
7: Na první pohled by se mohlo zdát, že podobně jako v Jižní Americe je fotbal i ve středoamerických zemích jednak lidovou zábavou, jednak pro vybrané jedince cestou nahoru, společensky i existenčně. To jistě platí, ale přesto tu rozdíly jsou, jak upřesňuje latinoamerikanista Radek Buben z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
9: Fotbal v tomto regionu jako je důležitý sport, ale ne tolik, jak my si můžeme myslet. Ta Střední Amerika není fotbalově nijak úspěšná, ty země nejsou nijak silné fotbalově, výjima částečně Kostariky. A ve státě jako je Nicaragua i díky letité americké přítomnosti je mnohem oblíbenější baseball a tak dále. Podobně jsme v Panamě, to úplně ještě jinak. Takže to nejsou úplně ty fanatické fotbalové země. Není to ten jih Ameriky, který jako opravdu fotbalem žije. Ale ano, je to důležitá součást nějaké národní identity. Oni taky, tyto státy, mají ten problém, že oni nemají, tím jak jsou mladé, jednak oni nemají ty dlouhé dějiny. A oni na rozdíl opět od těch jihoamerických států nezažili dva žádné slavné války za nezávislost. Oni získali nezávislost vlastně poté, co opravdu španělská vláda definitivně skončila, tak elita těch zemí usoudila, děláme nezávislost. A původně dokonce se chtěli spojit s Mexikem a tak dále. Takže tam chybí jiná silná pouta národních identit, tak vlastně i ten fotbal jim může být, ale myslím si, ve srovnání s Evropou bych klidně neváhal povědět, že v Evropě najdeme mnohem větší fotbalový fanatismus než v Salvadoru nebo Hondurasu.
7: Fotbalový nacionalismus bychom tedy v pozadí událostí roku 69 možná hledali marně. Příčiny byly jinde.
9: Salvador v té době byla vlastně a zůstává nejhustěji zalidněná země na americkém kontinentu. V podstatě v ní žilo nějakých 3,6-7 milionů obyvatel na území, které ale bylo v rozloze 21 tisíc kilometrů čtverečních. Naopak Honduras byl pětinásobný, je to velká středoamerická země, ale je úplně jakoby vylidněná. Na jeho území v té době žilo o prakticky milion lidí méně. To znamená, ta hustota obyvatel byla taková, že zatímco v Salvadoru žilo 142 lidí na kilometr čtvereční, v Hondurasu to bylo pouhých tedy 21 obyvatel. To znamená, Salvador byl zalidněná země, ve které nebyla půda a byla to stále země zemědělská, ve které zejména káva se pěstovala a v podstatě, kdo se nedostal k pěstování kávy, tak neměl moc šanci se uživit, protože jiné možnosti tam moc nebyly. Naopak v Hondurasu té půdy bylo historicky dost. Byla to země primárně postavená na banánové produkci, která se pěstovala na pobřeží. Bylo tam velké množství státní neosídlené půdy, takže tohle byly dva první rozdíly. Druhý byl, Salvador byl výrazně průmyslovější země. Vydělával na takzvaném středoamerickém volném obchodu a té zóně volného obchodu, která tam vznikla v 60. letech. Byla to ta země, která na tom vydělala vlastně nejvíce, protože se dostal na trhy sousedních států. Honduras na tom naopak zdaleka nejvíce prodělával, stále zůstával zemí, která dovážela průmyslové výrobky nyní od svých sousedů a vyvážela k ním primárně některé tedy produkty zemědělské, o které ale oni vlastně neměli zájem, protože je produkovali také. Takže Honduras byl vlastně systematicky naštvanou zemí.
7: Ty nepokoje propukly už před tím prvním zápasem Hondurasu, to jest 8. června 69. Já jsem tak trochu pochopil, že Honduras si začal, protože před tím hotelem, kde byli ubytovaní salvátorští fotbalisti, seděly dost neuvěřitelné scény.
8: Běžná věc. To se děje v NHL teďkon a jako to se děje běžná věc, že ty týmy se musí hlídat, aby si ohlídat hotel by byl klid, ale je to i dneska, že prostě je ruch, aby se nevyspali, oni jako různě izolujou, takže to není nic neobvyklého, prostě, že přijedete na cizí území jako hosté, tak se snaží vás i tak rozhodit, samozřejmě pak tam je třeba dopravní obslužení, stravování a podobně, prostě jde o tolik a říkám, děje se to ještě dneska v NHL, myslím v hokeji a v dalších těch velkých sportech, takže to bych neviděl, že by to bylo něco výjimečné.
9: Ten fotbal vlastně byl důsledkem pouze, podobně jako ta válka, vyšel ze stejného v podstatě zdroje. Tím zdrojem byl fakt, že opravdu Honduras se viděl jako poražený celé té modernizace toho regionu od 50. do konce 60. let a Salvador viděl jako vítěze. A v momentě, kdy v Hondurasu docházelo k tomu, že do té doby dominantní americké banánové společnosti začaly mechanizovat zemědělství, nezaměstnávali vlastně tolik lidí, ti lidé neměli čeho se chopit, když se zvětšoval počet velkostatků v Hondurasu, kdy honduraská elita začala více chovat tedy dobytek, začala více vyvážet hovězí maso ze Spojených států, Američané tomu byli nakloněni, opět jako forma vlastně i pomoci těmto zemím, tak najednou tam byl hlad po půdě a opět ani honduraská vláda nechtěla sáhnout na půdu domácí pozemkové elity, protože s ní byla spojena. To byl opravdu oligarchický mechanismus. Jako nedovedeme si představit, že by Andrej Babiš dejme tomu prováděl pozemkovou reformu v Česku. A stejně tak ale se nedovolila sáhnout na půdu těch amerických společností. Ty vlastnili až 10% té půdy v zemi. Drželi často mnohem více, než ji používali, respektive mnohem více, než ji používali, i z důvodu, aby nikdo jiný jim nemohl v tom pěstování konkurovat. A najednou se ukázalo, že je možné sáhnout na tu půdu jednak vlastnímu cizinci, to znamená lidmi ze Salvadoru, ať už legálně nebo ilegálně, nebo na tu půdu, která je státní, nebyla zatím využívána, na které opět zejména tedy ilegálně fungovali obyvatelé Salvadoru. A pozemková reforma z roku 67, která prohloubila reformu z roku 62, v podstatě už byla jednoznačně antisalvadorsky orientovaná. A v lednu 1969 honduraská vláda odmítla prodloužit migrační pakt se Salvadorem a v podstatě začala se chystat masivní deportace Salvadorinů z té země, včetně toho, že se objevily v Hondurasu nacionalistické parastátní skupiny, konkrétně takzvaná Mancha Brava skupina, opravdu taková jakoby bojůvka, která se dopouštěla čas od času útoků na obyvatele salvadorského původu nebo domnělé salvadorského původu.
10: Napětí mezi dvěma středoamerickými republikami Hondurasem a Salvadorem dále trvá. Obě země přerušily před 14 dny diplomatické styky po řadě incidentů, které následovaly po sportovním zápase mezi národními týmy obou zemí. Oba státy podaly stížnost Organizaci amerických států. Ta vyslala do této oblasti zvláštní komisi. Honduraské úřady vydali rozkaz farmářům v oblasti salvadorských hranic, aby opustili svá obydlí vzhledem k možným vojenským operacím. Tisíce rodin se už stěhují do vnitrozemí.
9: Během jara a léta 1969 se ty útoky násobily a lidé z Hondurasu začali odcházet toho salvadorského původu a samozřejmě vedle toho, co se jim negativně dělo, tak se ty věci dofukovaly v salvadorském tisku a tak dále a obě dvě ty země najeli na velmi napjatou jakoby komunikaci a na budování vlastně velmi negativních stereotypů u národů, kde se velmi těžko budují, poněvadž vy nemáte rozdíly jazykové, nemáte rozdíly náboženské, nemáte rozdíly etnické, ale i tak se prostě povedlo oběma těm dvou zemím vykreslit toho druhého, jako buď tedy toho závistivého, to je ten Honduras, závidí nám úspěch, nebo v případě Hondurasu líčit ty Salvadorany jako cizí v podstatě invazory, kteří jsou líní, alkoholici a tak dále. Existuje spousta studií, které ukazují velmi krásně, jak se během pár měsíců v obou dvou zemích ten obraz toho druhého extrémně zhoršil a vyhrotil.
11: Na závěr si ještě poslechněte dálnopis, který jsem dostal od našeho latinskoamerického zpravodaje Dušana Rupelta. To, co před měsícem začínalo na fotbalovém hřišti, přerostlo v posledních hodinách v opravdovou válku. V akci už nejsou rozvážnění fanouškové, ale letectvo a armády dvou středoamerických minirepublik, z nichž jedna Honduras má 2 miliony obyvatel a druhá Salvador kolem 3 milionů. V obou zemích jsou u moci vojenské režimy, které zřejmě využívají, tak jak se to někdy stává, i sportovních utkání jako záminky tentokrát svých minimocenských cílů.
8: Tenkrát to bylo takový pravidlo, že se rozhodovalo body nikoli v goly, takže přestože první zápas vyhrál Honduras pouze 1-0 a v odvětě prohrál 3-0, tak musel být ještě třetí rozhodující. Začalo se samozřejmě vyčítat, že ty Salvadorčané, kteří žijí na území Hondurasu, šli fandit, šli na ten stadion, že fandili vlastně svými, když byli v Hondurasu. Teď došlo vlastně k vyhoštění těch zemědělců. Takový zajímavý je, že bylo vyhoštěno několik tisíc a dokonce snad 400 dětí, které už se narodili v Hondurasu. Takže podle dnešního práva vlastně už by mohli být jako uznávaný všeobecně, narodili se na ty státu, tak mají i to občanství, takže byli s těma Salvadorčany vyhoštěni taky. Jo. Nakonec se to naznačilo jako 100-hodinová válka, bohužel těch mrtvých tam bylo dost. Odhaduje se, že kolem 6 tisíc lidí se zemřelo, což je opravdu neskutečně hrůzné číslo.
9: Ten fotbal pouze akceleroval něco, co by se asi stalo tak jako tak. Ono, ten fotbal je něco, co je jenom jedním z kroků v tom napětí, protože v momentě, kdy v podstatě z Hondurasu odchází obyvatelé salvadorského původu a Salvador začíná chystat po vzoru Izraele, velmi jakoby po vzoru vlastně šestidenní války, nějakou velmi rychlou operaci, kterou než se svět zpamatuje, tak by dokázal získat takové pozice, na jejich základě by jednak si mohl vynutit návrat těch lidí anebo odškodnění. Salvador se samozřejmě bál, že několik set tisíc lidí, co se vrátí do země, kde není půda, najednou tu zemi destabilizuje. A ten fotbal, jako v červnu 1969, byly to nejprve dva zápasy. Jeden v Hondurasu, který Hondurasané vyhráli, už tehdy na tu salvadorskou reprezentaci velmi bučeli a tak dále, nenechali je spát, dejme tomu v hotelu, aby nebyli čerství a tak dále. Potom odveta, kterou zase vyhrál Salvador doma, která byla ještě tvrdší, tam byli zabiti asi i dva fanoušci Hondurasu, mluvilo se i o znásilňování honduraských žen na stadionu, přímo vlajka honduraská byla stržená, byl tam místo ní pověšen špinavý hadr, na hráče se házeli pytlíky s ledčím, ani nebudu popisovat s čím a tak dále. A potom ještě ty dvě země, aby toho nebylo málo, čekalo, protože to bylo vlastně 1-1, tam se hrálo na vítězství, takže to bylo nerozhodně, tak je čekal zápas v Mexiku, který tedy 27. června Salvador v prodloužení vyhrál. V ten moment, už to bylo den poté, co Salvador ukončil diplomatické styky s Hondurasem a už to byl moment, kdy pomalu Organizace amerických států začala do toho vstupovat, by viděla hrozící válečný konflikt a v tomto momentě se ještě konal tedy ten fotbalový zápas. Takže nakonec se Salvador kvalifikoval na mistrovství světa, ale mezi tím v podstatě již Organizace amerických států vyzývala obě dvě země, aby alespoň podél svých hranic udělali nějakou demilitarizovanou zónu bez vojenské přítomnosti a tak dále. Ale Salvador v této době, jeho vláda prezidenta tedy Fidela Sánchez Hernándeze, byla rozhodnuta zaútočit. Byla rozhodnuta i z toho důvodu, že se obávala, že pokud to neudělá, tak nastoupí jiná potenciálně vojenská junta, že by byla svržena za zbabělost. Ale také se obávala toho masivního návratu a toho národního ponížení, takže už byli v tento moment rozhodnuti k útoku, také byli mnohem lépe vyzbrojeni.
11: Všechna smírčí jednání Organizace amerických států, která se postavila do funkce rozhodčího, byla dosud marná. Včera zaútočila salvadorská letadla na několik honduraských měst a v zápětí na to honduraská letadla na několik salvadorských. Začala tedy fotbalová válka v plné síle a nikdo z diváků neví, kde to může všechno skončit. Z vojenského hlediska má větší šance Honduras, který má nejsilnější letectvo ve Střední Americe. Na druhé straně však salvadorští vojáci jsou tradičně mnohem více disciplinovaní a mají vojenského ducha. Takže typovat vítěze je zatím velmi těžké.
7: Když se dnes podíváme na fotografii z klíčového zápasu mezi oběma zeměmi v Mexiku, zarazí nás poloprázdné tribuny. To znamenalo jediné. Mezinárodní fotbalová asociace po obou skandálních kvalifikačních zápasech z 8. a 15. června neponechala nic náhodě.
8: FIFA už byla trošičku dál, protože samozřejmě pořádala šampionáty v nesmírně složitých obdobích od 30. let, a už začala reagovat. Tehdy zaprvé opravdu se nevědělo, že ten Střední Amerika je tak třaskavá, protože, říkám, tam byl většinou klid, tam se hrála kvalifikace, vyhrál Mexiko, jak se říká, naprostou převahou a ty amatérský týmy, jak říkám, odstupovali z kvalifikace, spíš to byla taková prestiž a najednou mohli, najednou cítili tu velkou možnost zase na šampionát, takže FIFA na to reaguje tak, že nedává a priorně nelosuje třaskavé země proti sobě. FIFA potom na tom reagovala aspoň tak, že ten rozhodující zápas, že se nesměl hrát ani v jedné zemi a hrál se na Mexiku, což bylo zase dobrý, že tam byl na tom aztéckém stadionu, kde se potom se hrálo včetně finále, takže si to vyzkoušeli. A přestože to je stadion, který má kapacitu, tehdy měl přes 100 tisíc, určitě snad 105 tisíc a něco, tak tam pustili 30 tisíc diváků pro jistotu, aby se zabránilo dalším provokacím a konfliktům.
7: Je zvláštní, když se menší země vojensky vrhne na většího souseda, byť je lépe vyzbrojená, i když k té výzbroji se ještě vrátíme. V čase mezi posledním zápasem obou zemí v Mexiku a vypuknutím tzv. 100-hodinové války uplynulo dalších 14 dnů. Během nich už ale probíhaly cílené přípravy Salvadoru na konflikt, bez ohledu na to, že v Mexiku jeho fotbalová reprezentace vyhrála a národní pohana by tím mohla být zlikvidována.
12: Opravdu ten fotbal tam nehrál takovou roli, to byla spíš shoda okolností, že se to dělo, ničemu to nepomohlo, samozřejmě umocnilo to tu lidovou mobilizaci, že ty obě dvě země mohly jako vyhecovat to své vlastně chudé obyvatelstvo, kterým ten stát nikdy nic moc nedal, které v podstatě trpělo od svých lokálních vlád víc než od té cizí země, proti které mělo nastoupit do boje, tak se jim to povedlo využít tohoto pro masivní mobilizaci. Co se té výzbroje týče, ano, Salvador byl mnohem lépe vyzbrojen, zejména jeho pozemní armáda. Ta byla vyzbrojována dlouhodobě. Salvador měl i historicky tím, jak je to kompaktní země a jak je to země, ve které právě elita měla mnohem větší obavu z lidového povstání, protože těch lidí je tam hodně. A na malém území tak měl velmi silnou armádu, zejména tu pozemní. Co měl slabší proti Hondurasu, bylo letectvo, protože Honduras, jak budoval své ozbrojené síly později, tak paradoxně vlastně kladl větší důraz na tu modernější složku a hlavně jeho vojenský diktátor na konci 60. let byl z leteckých sil, takže honduraské letectvo bylo o něco vybavenější a hlavně vycvičenější, ale pro milovníky zbraní to byla poslední válka, kde se utkali v stroje fakticky z druhé světové války. Na obou dvou stranách létaly adaptované ale Mustangy nebo Korzáry a létaly adaptované Dakoty, které byly v podstatě civilní letadla, z nich se schazovaly často opravdu formou schození jako v první světové válce, hození bomby dolů, prostě bomby. Takže to byla velmi, velmi z tohoto hlediska osobitá válka, ale ta honduraská pozemní armáda byla mnohem méně jednak vyzbrojená a vycvičená, ale hlavně Honduras opravdu nečekal, že ten Salvador by v regionu, kterému dominují Spojené státy, které nechtějí válku, které mají páky na obě dvě ty země, že by Salvador zkusil provést tu válku. Ale Salvador viděl izraelskou akci v roce tedy 67 a hodlal ji zopakovat. A 14. července v 18.10 večer tedy, to znamená ve velmi vlastně neobvyklou dobu začít útok v těchto hodinách, zahájil prostě Salvador bombardování několika cílů v Hondurasu, včetně letiště v hlavním městě Tegucigalpě.
1: Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
7: Ta válka nakonec byla vlastně dvoudenní. Co se za tak krátkou dobu dalo vojensky stihnout a co mělo ale původně být vlastně tím cílem Salvadoru?
12: Ona byla vlastně pětidenní. Ano, ty tvrdé boje na zemi trvaly v podstatě 2 dny. Cílem Salvadoru bylo postoupit co nejdále do Hondurasu, eliminovat rychlými údry jeho letectvo, zabrat co nejvíce území a to území potom využít jako vyjednávací pozici pro návrat obyvatelstva, pro získání odškodnění za zabavený majetek, ale také pro uklidnění domácí nacionalistické vlny, která byla ponížena tím, co Honduras dělal tomu salvadorskému obyvatelstvu. Ten počáteční útok byl velmi úspěšný Salvadoru, ale i tam se samozřejmě projevovaly nedostatky té armády. Hlavně Honduras dokázal v jeden moment leteckým mostem přesunout k hranicím část dokonce prezidentské gardy, která dokázala zdržet ten salvadorský postup. Honduras byl pak úspěšnější ve vzduchu, dokázal vlastně zničit 1/5 zásob benzínu, paliv tedy v Salvadoru svými nálety. A v podstatě v momentě, kdy plně vstoupilo mezinárodní společenství, respektive americké společenství do té války a pohrozilo oběma zemím sankcemi, zejména tedy Salvadoru, který byl asi oprávně označen za agresora, byť oni zase tu válku začínají tím vyháněním toho obyvatelstva, tak v tento moment i ta salvadorská vláda, která sice chystala ještě dokonce výsadkovou operaci u hlavního města Hondurasu, oni chtěli zabrat hlavní město, aby měli co nejvíce tedy těch karet v ruce pro to jednání, tak ta salvadorská vláda vlastně také k tomu 18. červenci akceptovala příměří a začalo se tedy vyjednávat. Tím pádem ta válka, ona, my ji nazýváme fotbalová, ale v tom regionu se nazývá 100-hodinová válka. Byla to válka, která opravdu trvala těch zhruba 5 dní, z čehož 2 dny na té zemi byly opravdu velmi brutální. My si musíme uvědomit, že ta honduraské ztráty jsou uváděny na 1500 lidí za takhle malou krátkou dobu. Bylo to dáno i tím, že na straně Hondurasu bojovali civilisté z těch zabraných oblastí a tam tedy salvadorská armáda se nesporně dopustila mnoha zločinů, protože automaticky popravovala každého, koho našla s něčím, jako je zbráně. A vy jste v regionu, kde každý má mačetu. To znamená, opravdu tam i tyto věci ošklivé se děly. Pokud bychom to brali fotbalově, tak ta první obětí té války byla salvadorská faninka Amélie Bolaños, která se potom prvním prohraném zápasu zastřelila, spáchla sebevraždu a v tom Salvadoru se stala hrdinkou té země, jo, že ona neunesla tu porážku fotbalového týmu v kvalifikaci na mistrovství světa. Vemte si, když se podíváme na neúspěchy českého fotbalu, kolik bychom zde měli za, od roku 2006 do dnes, tedy sebevrahu. Takže ti civilisté byli opravdu oběti na té hlavně honduraské straně, ta salvadorská obětě, ta nejslavnější Amélie Bolaños. Ale je to zrážející, ten počet obětí. Oni obě dvě ty strany své negují tu výši těch svých. Paradox, Honduras krátce po té válce oznámil, že padlo 99 jeho vojáků. CIA v té samé době, která měla ty země opravdu pod kontrolou a jejich armády pod kontrolou, pověděla, nebylo jich minimálně 1500.
7: Asi nepřekvapí, že obě země se považovaly za vítěze konfliktu, ale zároveň platí, že Salvador z dlouhodobého hlediska na takzvanou fotbalovou, nebo chcete-li 100-hodinovou válku, doplatil mnohem víc.
12: Ty 10 000 navrátivších do země opravdu destabilizovali už tamní prekarizovaný trh práce a trh s půdou a i díky dalším tedy politickým problémům v zemi, zejména čím dál tím více antikomunistickému postoji té salvadorské elity, která opak znemožnila jakoukoliv demokratizaci s tím, že vyhrají demagogové nebo prokomunisté, tak v podstatě ta země směřovala k tomu, že její interní problémy se na konci 70. let úplně vymkly mimo kontrolu a v roce 1979-1980 v té zemi začíná občanská válka, která bude trvat až do roku 1992 a která bude stát 70 000 životů. Tomu se ten Honduras dokázal vyhnout, on po té válce, ti vojáci v podstatě zavedli takovou více redistributivní, více můžeme povědět levicovou politiku, protože jakoby ocenili ten rolnický lid, který se postavil také na těch hranicích tomu invazorovi a ten Honduras se dokázal vyhnout internímu vojenskému konfliktu, který v 70. hlavně 80. letech zachvátil Guatemalu, Salvador, Nicaragua.
7: Jak by to vypadalo dnes po víc než 55 letech od krvavé války v létě 69, pokud by se obě mužstva zase postavila proti sobě?
8: Bude to napjaté jako vždycky, prostě jako když my budeme hrát se Slovenskem. Bude to samozřejmě méně napjatější, než budou hrát Chorvati se Srbama. Bude to asi na takový úrovni, jako když budou hrát Chorvati s Bosnou Hercegovinou, že když si měli nějaký konflikty nebo tohleto, tam se to prostě přelnulo. Říkám, ta situace byla naprosto výjimečná a ta Střední Amerika, jak říkám, má pořád tu svoji politickou stabilitu, nestabilitu, takovou tu střídavou, ale myslím, že to je tolik let, že ten konflikt si samozřejmě kdo připomene, ale není to už ten třaskavý náboj, aby to vyvolalo a priorně nebo okamžitě nějaký další reakce.
12: Ty staré události opravdu byly vyvolány jinými věcmi a ten výbuch, sice ono to bylo velmi ošklivé, ale myslím, že občas to, co vidíme mezi fanoušky Celticu a Glasgow Rangers jako ve Skotsku, takže si to nezadá s tím, co se dělo kolem těchto zápasů. A nechci tady teď mluvit o tribuně Sever a Slávie Sparta, ale Ono to bylo to ošklivé, ale vemte si, že to bylo v situaci, kdy mezi těmi státy se již v podstatě blížila válka a kdy z jedné země byli deportováni obyvatelé té druhé, tak na to v zásadě ještě to úplné drama nebylo.
7: A tím končí čtvrtá část cyklu o fotbalu a politice. Děkuji za spolupráci autorovi námětu Stanislavu Vintrovi, dramaturgyni Veronice Kindlové, archiváři Peteru Markovskému a zvukovému mistru Radku Veselému. Děkuji za spolupráci na pořadu fotbalovému novináři Stanislavu Hraběti a latinoamerikanistovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radku Bubnovi. A s vámi se pro tuto chvíli loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
1: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Radiožurnál je 10 hodin. Další zprávy pro vás připravila Tereza Tomášková. Čeští záchranáři začnou popoledni našeho času pomáhat ve Venezuele zasažené zemětřesením. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii na jihu Ruska a způsobily požár. Jeden člověk zemřel. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo postoupili poprvé v historii do play-off mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na silnici 16 z Mladé

0: tamního rána by podle vedoucího oddělení komunikace hasičů Jiřího Studničky měli začít pracovat i Češi.
1: Velitelem bylo sděleno, že kolem 7 hodiny by USAR Praha měl nastoupit na první site a provádět první záchranné práce.
0: To odpovídá přibližně 13. hodině českého času. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně Moskevské oblasti. Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské a parlamentní volby. Svůj druhý mandát měl dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
2: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandr Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
0: Na pustevnách v Beskydech vznikaly dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro asi 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy. Nabídne dřevěnou útulnu se 6 lůžky.
3: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
4: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
3: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Knihní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
5: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
3: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo porazili v závěrečném zápase skupiny mistrovství světa Uzbekistán 3-1. Poprvé v historii tak země postoupila do vyřazovací fáze. Co to pro obyvatele znamená, vysvětluje francouzský trenér reprezentace Sébastien Desabre.
7: Jsou na svůj tým hrdí. Dnes jsme přesně věděli, co máme hrát. Dostali jsme sice brzký gól, ale dokázali se z toho oklepat. Hráli jsme s obrovskou motivací a nasazením. Podle mě je to vítěz naprosto logické. Nejdůležitější pro nás je, že jsme znovu udělali zemi skvělé jméno.
6: V prvním kole play-off nastoupí Demokratická republika Kongo proti Anglii. Ta zvítězila nad Panamou 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Argentina porazila Jordánsko 3-1, Alžírsko remizovalo s Rakouskem 3-3 a Kolumbie hrála nerozhodně s Portugalskem 0-0.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Chocerad a nehoda na silnici 16 u Sukorad. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Chocerady. Ve stoupání na kilometru 27 zabrali silničáři. Stoupací pruh čistí protihlukovou stěnu. Je tam šipka, je to v zatáčce, tak pozor na to, vybočuje se doleva. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína čekejte kolony za Sukorady. U benzinky ONO likvidují následky nehody dvou osobních aut. Silnice je průjezdná Kyvadlově a zdržíte se chvilku, asi 5 minut v koloně v obou směrech. A na Příbramsku je ode dneška zhruba na týden zavřená silnice 66 z Milína do Příbramy. V úseku od dálnice D4 do Slivic budou opravovat vozovku. Oběd se to dá přes obec Jeruzalém anebo sjezdem na Háje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Práce je nedílnou součástí našeho života. Je to prostředek obživy, ideálně ale také činnost, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl. Co když se ale práce stane jediným smyslem života člověka? Jaká je hranice mezi pracovitostí, posláním a workoholismem? Kdo a proč je ohrožený nejvíce? A dá se mu předcházet i skrze budování osobní odolnosti? Odpovědi budeme hledat.

0: následující hodině v pořadu Leonardo Plus, které natáčíme s publikem na týdnu Akademie věd. Dobrý poslech vám tady v sále i našim posluchačům přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: A já jsem ráda, že pozvání přijala psycholožka a vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, členka Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, známého také pod zkratkou SYRI, a v neposlední řadě také docentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Kateřina Zábrocká. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Paní docentko, vy se zaměřujete na psychologii pracovního zdraví a mimo jiné jste zpracovávala českou část celosvětového výzkumu zaměřeného na workoholismus. Já budu používat tu českou podobu tohoto slova, tak jenom pro naše posluchače upřesňuji. Tento pojem je známý od roku 1968, jestli jsem si to dobře přečetla, byl použitý poprvé v Americe, ale asi to není takový ten bod nula, před kterým nebyli žádní lidé, kteří by byli nadměrně zaměření na práci. Tak by mě zajímalo, proč vlastně vznikla ta potřeba takto pojmenovat nezdravou závislost na práci?
2: Ta potřeba vznikla primárně z toho důvodu, že díky tomu, jak se rozvíjela psychologie a další sociální vědy, tak začalo být více patrné, jaké má to ta nadměrná práce nebo závislost na práci negativní důsledky na psychiku a na duševní zdraví člověka. To znamená, že se vlastně začaly ukazovat tady ty negativní dopady v souvislosti s tím, jak se zkoumala více depresivita, úzkostnost lidí a obecně, jak se začalo zkoumat pracovní prostředí.
0: Čili workoholismus přinesl pokrok. No a dá se jasně odlišit z pohledu vědce, co je ještě práce, která je nutná, práce, která je důležitá a workoholismus?
2: Odlišit se to určitě dá. Máme na to i různé nástroje měření. Dá se to odlišit podle řady znaků, které odlišují vlastně zdravý vztah k práci a ten nezdravý. A ten nezdravý je vlastně definovaný několika šesti nebo sedmi různými body. Jeden z nich je třeba významnost té práce. To znamená, že lidé, kteří mají ten vztah nezdravý, jsou na práci závislí, tak ta práce vlastně dominuje jejich jako mentálnímu duševnímu prostoru, věnují se v myšlenkách té práci vlastně téměř neustále. Pak je tam řada dalších znaků, třeba ten klíčový je nutkavost. To znamená, že ta potřeba pracovat je vlastně vnímaná jako něco, co ten člověk nemůže úplně kontrolovat. Prostě cítí takové to, jako musím, i když třeba nechci, tak musím udělat maximum, musím se tomu obětovat, musím pracovat celou noc. I když třeba zvenku ten tlak není, tak je to vlastně to, co si ten člověk ten tlak na sebe sám vytváří, i když možná se dostaneme k tomu, že samozřejmě klíčovou roli hraje i to okolí, třeba ta kultura té organizace, to, jak se chovají a projevují nadřízení a kolegové. Takže je to vlastně taková souhra faktorů.
0: Já jsem narazila ještě na pojem entuziastický workoholismus, jakási silná vášeň pro profesi, která člověka současně naplňuje. Tak a uvádí se tady, že tím jsou nejvíce postiženi umělci. Je to druh workoholismu, který bychom mohli omluvit? Nebo neléčit?
2: Tak určitě existuje entuziastický workoholismus a ten je vlastně specifický tím, že člověk teda pracuje extrémně, nadměrně, může ho to poškozovat v nějakých oblastech života, ale zároveň ho ta práce hrozně baví a naplňuje. A tady ještě nezazněla ta důležitá věc, že u takového toho klasického workoholismu, který je vlastně nejvíc zátěžový pro člověka, tak ten člověk pracuje, ale zároveň z toho nemá žádnou velkou radost, vlastně ho to netěší. Jo, takže to je vlastně takový klíčový znak toho klasického workoholismu. Takže to je samozřejmě mnohem horší a pro toho člověka prostě více poškozující. Jestli bychom to mohli omluvit, tak samozřejmě omluvit to můžeme vždycky, protože to nějakým způsobem vzniká v kontextu faktorů, takže spíše důležité dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne. U toho entuziastického workoholismu se může stát určitě, že ten člověk vlastně takhle chce žít a spíš ten negativní dopad může být na jeho okolí.
0: Čili je to i na tom člověku, aby vlastně si odpověděl na ty klíčové otázky, které jste tady nastínila, jestli ten jeho vztah k práci je ještě zdravý nebo nezdravý, jestli tomu dobře rozumím.
2: No určitě, jako u vlastně řady jiných psychologických fenoménů je hlavní nějaké sebepoznání, taková jako schopnost a ochota si sednout, strávit nějaký čas se sebou a zamyslet se, jak mám ten vztah nastavený k práci a k dalším věcem. A jestli mi to vyhovuje. Za řadou těch problémů stojí vlastně takové ty automatizmy, že člověk prostě jede na ten automat, říká si, takhle se to dělá, takhle se to po mně chce, musím to plnit a může takhle vlastně fungovat třeba řadu měsíců nebo let a vlastně nezohledňovat ty svoje potřeby, hodnoty a tak.
0: Když jsem zmiňovala ten celosvětový výzkum, jak jsou na tom Češi v porovnání s jinými lidmi, s jiných národností? Jsou Češi větší pracanti, větší workoholici?
2: My jsme tedy, bych měla asi zmínit, dělali výzkum, který se realizoval asi v 91 zemích. Měli jsme opravdu velký vzorek, přes 30 tisíc respondentů napříč zeměmi. A můžu říct, že obecně ten workoholismus se pohyboval mezi, výskyt byl mezi 15% u žen a zhruba 9% u mužů. Možná se dostaneme k tomu, že právě jedno z těch nových zjištění bylo, že v těch nových datech se ukazuje, že ženy jsou více ohrožené workoholismem než muži, což je velká změna oproti historii. A zároveň ty výskyty se vlastně jsou poměrně podobné napříč těmi zeměmi.
0: Proč to tak je, že jsou workoholismem víc ohroženy ženy?
2: No, my na to máme řadu různých vysvětlení a ta analýza byla poměrně komplikovaná, protože se zároveň zohledňovala míra nerovnosti, genderové nerovnosti v různých společnostech a ukázalo se, což bylo hodně zajímavé, že vlastně ty ženy jsou ohroženy tím workoholismem více i v těch kulturách, které jsou více tradiční a zároveň i v těch kulturách, které jsou více rovnostářské, ale domníváme se, že tam můžou fungovat různé mechanismy. V těch tradičních kulturách očekáváme, že je to proto, že ženy vlastně potřebují nebo chtějí ukázat, že na to mají, takže vlastně věnují té práci maximum proto, aby se vlastně dostaly na nějakou podobnou úroveň jako muži.
0: A promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tady mě právě napadá, jestli to není v souvislosti i s určitými obory, protože třeba typicky asi ve vědě mají ženy trošku složitější pozici ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou stát se pečujícími osobami, buď o děti, anebo třeba stárnoucí rodiče, tak jak se to v tradiční kultuře většinou očekává, tak jestli právě ten potom nejsou hnáni k těm větším pracovním výkonům, tak jestli to souvisí i s nějakými obory lidské činnosti.
2: No určitě to souvisí i s těmi obory, tam vlastně souvisí to s kulturou, s těmi vztahy vlastně ve společnosti z hlediska genderu a určitě i s oborem, ale zase je důležité říct, že vlastně ten workoholismus se objevuje nejčastěji v těch oborech, kde je vlastně velká míra svobody, autonomie a zároveň velká taková soutěživost, že vlastně člověk je v té práci neustále porovnáván s ostatními, což je třeba věda. Může to být určitě umění, jsou to často manažerské profese, naopak profese třeba manuální, tak tam je ten výskyt workoholismu poměrně malý.
0: To mě docela překvapilo, že v tom výzkumu vyšlo, že workoholismem jsou ohroženi více středoškoláci a vysokoškoláci. A teď jsem si říkala, patří do té kategorie lidé, kteří prošli středním odborným vzděláním, mají třeba výuční list a jsou to řemeslníci. Máme na to data? Jsme si jistí, že opravdu mezi řemeslníky bychom nenašli spoustu workoholiků?
2: No, ze zahraničí na to určitě máme data.
0: Z Česka?
2: Ty výskyty, ono je teda, řekla bych, že to, ono to nebývá zase tak zásadně odlišné třeba v rámci Evropy. Jo, jsou tam rozdíly, ale není to tak, že by v západní Evropě bylo 50% workoholiků a u nás třeba 3. Jo. Je to vlastně docela podobné. U těch manuálních profesí je ten výskyt nějaké 3-4% odhadovan. Takže je malý a bude záviset hlavně na tom, jak ten člověk tu práci vykonává, když třeba podniká. To znamená třeba truhlář, který jezdí a sám podniká, tak tam je to riziko workoholismu větší, než když je zaměstnan někde jinde, třeba v továrně, pod někým pracuje.
0: Má český workoholismus nějaké specifikum?
2: Ne, vy se ptáte hodně na ty česká specifika, ale já musím říct, že jakoby, ty vlastně psychické fenomény, jo, jako je třeba vyhoření, závislost na práci, tak oni, nebo šikana na pracovišti, oni mají ta dynamika a to, jak to vzniká, jak to funguje, vlastně docela univerzální.
0: Tak to je jaká zpráva z pohledu vědce? Dobrá, že jsme součástí západní kultury ve všem?
2: No, tak já věřím, že jsme součástí západní kultury. Můžeme se na to víc zaměřit v dalším výzkumu určitě, jestli jsou nějaká česká specifika. My tady máme samozřejmě specifika v tom, jak je třeba nastaven pracovní trh. Jo? Takže třeba z hlediska žen a workaholismu u žen, tak ženy jsou v Česku v náročné pozici v tom, že máme jednu z největších zaměstnaností žen, ale zároveň jednu z nejnižších mír flexibility práce. Je tady, jsou špatně dostupné zařízení pečující o děti a tak dále. Takže ty ženy se dostávají do většího tlaku a je to i z jedno vysvětlení třeba pro ten workaholismus, že vlastně mohou zažívat více nějakých negativních emocí v souvislosti s prací.
0: O velkém pracovním nasazení žen se mluvilo také v souvislosti s pandemií covidu, ale přispěl covid nějak obecně víc k workaholismu jako takovému?
2: No, jelikož jsem výzkumnice, tak musím se dívat na to, jestli jsou k tomu ty data. Určitě probíhaly výzkumy workaholismu v průběhu pandemie, ale nejsem si jistá, jestli se to sledovalo systematicky, nějak longitudinálně, že bychom mohli říct, že se to opravdu zhoršilo, zlepšilo. Jednoznačné je, že tam došlo k nějakým změnám ve vztahu k práci, třeba v tom, že ta hybridní forma práce, to, že lidi byli doma, tak zvýšilo pocit samoty lidí, pocit jako izolace, narušilo to ty vztahy na pracovišti a to zároveň víme, že to může posilovat to riziko workaholismu. Nemyslím si, že jsou na to úplně jasná konkrétní data, ale ty faktory tohoto většinou ovlivňují a zhoršují.
0: S docentkou Kateřinou Zábrockou natáčíme na Akademii věd Leonardo Plus o závislosti na práci.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Je workaholismus stejně nebezpečný jako jiné závislosti?
2: No tak všechny závislosti můžou být potenciálně nebezpečné. Samozřejmě workaholismus je zajímavý a odlišný od těch ostatních závislostí, jako je závislost třeba na počítačových hrách nebo zneužívání návykových látek, tak je samozřejmě nápadný tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná. Takže neřekla bych určitě, že to je spíše to závislost, která je asi méně nebezpečná než ty ostatní závislosti, ale může v některých případech mít tragické důsledky.
0: Právě, jestli to není zároveň i trochu nebezpečí, že závislost na práci nebo pracovitost, tak jak se to může jevit zvenku, je společností velmi oceňovaná.
2: No ano, určitě je to záludnost vlastně té závislosti, protože většina lidí, kteří jsou workoholici, tak si to nepřiznají, nepřiznají to druhým, ale ani si to nepřiznají sami a mohou mít právě ten argument, že přece je to naprosto v pořádku, že se pro tu práci obětují, že dělají důležitou činnost a tak dále. Takže určitě máte pravdu v tom, že to znesnadňuje to, aby si člověk uvědomil, že má nějaký problém a určitě to znesnadňuje to, aby vyhledal třeba nějakou psychologickou pomoc.
0: Pojďme se povinovat tomu, jak ten workoholismus vůbec vzniká. Co jsou ty základní zdroje, které k němu vedou? Uh-huh. Ať už ty vnější, nebo ty vnitřní.
2: Ty základní vlastně východiska nebo zdroje jsou pravděpodobně v rodině, ve výchově. A to tak, že vlastně ty lidé, kteří mají problém s workoholismem, tak často vyrůstali v rodině, kde ty rodiče byli hodně kritičtí, byli to perfekcionisti třeba, kteří měli vysoké nároky, takový ty rodiče, kteří vlastně očekávají samé jedničky automaticky. To znamená, že v takovémhle prostředí si to dítě se naučí, že jeho hodnota je závislá na výkonu a na perfektním výkonu. Já teďka mluvím o perfekcionismu, ale vlastně z dobrého důvodu, protože ten workoholismus je právě s perfekcionismem úzce spojený a je to jeden z těch rizikových faktorů. Většina lidí, kteří jsou závislí na práci, tak jsou zároveň perfekcionisti a mají potřebu vlastně té práci dát úplné maximum. Takže ty kořeny jsou určitě ve výchově. A potom ta výchova vlastně souvisí i s tím, že jsou to často lidé, kteří třeba mají nějakou vnitřní, necítí se dostatečně sebejistě, i když to často bývá na takové neuvědomované úrovni, ten pocit nedostatečné jakoby sebedůvěry. A ta práce je vlastně prostředek, jak získat sebehodnotu, získat pocit kontroly nad životem a to je vlastně to, co toho člověka motivuje. Ale ta záludnost je v tom, že většinou tyhle motivy nejsou přiznané.
0: Přesně to, na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ten únik do toho pracovního výkonu není to sebepotvrzování té hodnoty, kterou mám, nejenom před sebou samým, ale i před tím okolím, které je na mě dost přísné.
2: No ano, určitě.
0: Jo. A četla jsem dokonce, že už ve výzkumech se pracuje s tím, že existuje něco jako závislost na studiu. Je to nějaká nové zjištění? Nebo to právě v souvislosti s workoholismem napadlo vědce, že by se podívali ještě do těch nižších pater právě toho perfekcionismu a toho projevu toho perfekcionismu?
2: No, máte pravdu, to je teďka jako takové nové téma poměrně, které zaujalo řadu lidí v psychologii a začalo se zkoumat v souvislosti s workoholismem a v souvislosti s tím, jak se právě rozvíjí ten výzkum v oblasti těch takzvaně behaviorálních závislostí, to znamená závislostí, které mají formu chování, což je vlastně docela nová myšlenka, protože pár desítek let zpátky byla ta představa, že závislost je vždycky na nějakých návykových látkách. Takže v téhle souvislosti se rozvíjí i výzkum závislosti na studiu a tam je právě zajímavé třeba to genderové hledisko, že v té závislosti na studiu jednoznačně převažují ženy, takže tam je to poměrně jasné. A jedno z těch vysvětlení je právě to, že ženy anebo dívky v tom dospívání nebo na základní škole, takže jsou citlivější většinou na ty sociální očekávání a mají strašně silnou potřebu, aby byly vlastně druhými oceněny, chváleny, což se na té základní škole nejsnáš vlastně dosahuje známkami výbornými anebo samozřejmě nějakými dalšími aktivitami. Ale to, že ty ženy jsou vlastně citlivější než muži většinou na ta ocenění těch druhých, třeba i na kritiku, tak to je poměrně dobře prozkoumané a prokázané a určitě to zvyšuje riziko vlastně žen i pro ten workoholismus.
0: Je z toho nějaká cesta ven?
2: No tak cesta ven je určitě formou vlastně výzkumu a různých intervencí, které existují. Už jenom to, že vlastně člověk ví, že něco jako workoholismus existuje, že zná nebo může si někde přečíst, nastudovat, jaké jsou ty znaky, to samo pomáhá.
0: To my se ještě dostaneme k tomu, jak se vymanit z workoholismu, ale já jsem teď mířila přímo na ty dívky. Jestli je to v nastavení té společnosti a opravdu třeba i podobné debaty přispějí k tomu, že se něco pohne tím směrem, aby na dívky, anebo dívky sami na sebe nekladly takové nároky.
2: No určitě, já si myslím, že to je jednoznačně prospěšné, když ta debata bude probíhat a vlastně zatím ale pořád si myslím, že té diskuze na tady ta témata je poměrně málo nebo v určitých kruzích, jenom třeba v odborných, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se o workoholismu nebo o závislosti na studiu hovořilo třeba na základních školách nebo na středních školách, což si teda myslím, že se neděje a asi bude ještě dlouho trvat, než se to bude dít, ale je to téma, které vlastně patří do nějaké takové osvěty o duševním zdraví.
0: Jestli k tomu nejsme ale tlačení trošku jako společnost, i právě tím, jakým způsobem se hodnotí naše výkony na těch školách, že když jsme oceňováni pak těmi známkami, tak ti, kteří si zase chtějí potvrzovat svoji hodnotu a chtějí ty jedničky, tak prostě musí tomu něco obětovat.
2: No, máte určitě pravdu. Tady je vlastně hrozně jako užitečné, kdyby společnost měla více ještě informací o všech těch jako negativech a záludnostech toho workoholismu nebo závislosti na studiu. Protože třeba v oblasti výzkumu nadání víme, že děti, dívky nebo chlapci, kteří mají ty výborné známky, tak vlastně potom to je něco, co v nich vytváří takové dost rizikové nastavení dospělosti, protože se můžou stát, jako nechci říct tady úplně závislí, ale mohou si zvyknout na to, že pokaždé, když něco dělají, tak za to jsou odměněni tou známkou a nějakým jasným hodnocením. A víme, že třeba lidé, kteří jsou nadaní, tak potom mají často problémy v dospělosti to nadání dále uplatňovat, protože už právě nemají takhle jednoznačnou zpětnou vazbu ve formě těch jedniček. Jo? Takže vlastně i pro ty lidi, kteří ty jedničky dostávají, tak to vlastně není úplně ideální situace.
0: Tak tím jsme ale vlastně přešli volně k těm vnějším zdrojům workoholismu. To mohou být právě tyto pobídky lákavé, které vytváří pak tu závislost na nich a další.
2: No tak určitě tam hraje velkou, to já jsem možná vlastně nedopověděla nebo nezodpověděla plně tu vaši otázku, určitě ta naše společnost, to nastavení, které je hodně výkonově orientované, kdy vlastně jsme poměřováni neustále a kdy ten výkon je strašně jako oceňovaný a takže ta zpráva, která se dostává k těm dětem a dospívajícím, že ta jejich hodnota je hodně závislá na tom, jestli v něčem budou excelovat nebo ne. I teď vlastně to slovo excelence třeba ve vědě se neustále opakuje. Tak to si myslím, že je určitě jeden z těch klíčových vlastně faktorů. A Cesta, jak z toho ven, je určitě právě to, že se o tom bude hovořit a hlavně, že v tom budou, že o tom budou informovat rodiče a že rodiče budou s těmi dětmi hovořit o tom, jak vlastně si udržet nějaký zdravý odstup od tady toho tlaku na ten perfektní výkon. To znamená, že ta vlastně ty klíčové osoby jsou teďka ty rodiče.
0: No a když se přesunu zase do toho dospělého světa a do těch firem, tak tam k rozvoji workoholismu jsou jaké faktory ty nejčastější? Tak soutěžové prostředí.
2: Těch faktorů je hodně. Tak určitě vždycky tam musí dojít k souběhu faktorů na straně toho jedince a faktorů na straně té organizace. Na straně organizace je to typicky právě ta kultura, která jako taková ta kultura, která hodně tlačí na výkon a která ty lidi hodně porovnává. Víme, že třeba některé organizace dělají to, že měří výkon těch lidí a zveřejňují někdy žebříčky, s tím jsem se setkala třeba i v nějakých vědeckých institucích a to je většinou neseno dost nelibě těmi lidmi a vytváří to v nich velký stres, ale může to vést právě k tomu, že někteří lidé tomu podlehnou v tom smyslu, že začnou v té práci trávit vlastně extrémně množství času a začnou ztrácet tu kontrolu nad tím, co pro tu práci vlastně obětují. Takže určitě je to ta kultura a my jsme zjistili specificky tedy na těch českých datech, že potom jako další faktor rizikový je právě chování nadřízeného, vedoucího, toho přímého, který když sám projevuje nějaké workoholické tendence nebo sama, tak je tam vlastně souvislost s tím, že potom ten workoholismus je vyšší u těch lidí, kteří pracují pod ním v jeho nebo v jejím týmu. A to samé platí o kolezích, kteří, když mají nějakou zvýšenou míru workoholismu, tak zase vidíme souvislost s tím, jak to dopadá na ty ostatní lidi. Takže tady ta cesta je, že vlastně by se měl uzdravovat nebo nějak hledat ten zdravý vztah k práci, celý ten tým a primárně ten vedoucí.
0: Paní docentko, jak je to s věkem? Jsou mladí lidé dneska víc nastavení na to si ten work-life balance, jak se říká, hlídat, že se nenechají v těch firmách dohnat právě k tomu workoholismu. Mluvili jsme teda samozřejmě o tom závislosti na studiu, takže úplně se to nevyhne mladým lidem, ale třeba v práci, když pak přijdou do práce, jsou zodpovědnější, že to vnímají už jako součást svého života, že si musí dobře nastavit to pracovní prostředí?
2: No, tak podle všeho jsou. Určitě jsou na to víc zaměření a myslím, že se v tom jako i více vzdělávají, více se o tom baví. Takže si myslím, že se snaží si ty hranice hlídat té práce a že kladou větší důraz na ten osobní život. Ale samozřejmě otázka je, jaké jsou potom ty jejich reálné možnosti, protože jedna třeba ze zajímavých věcí, co se řeší, jsou platové nerovnosti a často lidé, kteří jsou mladí, kteří vlastně nastupují na ten trh práce, tak mají menší platy, což vytváří obrovský tlak. To znamená, že ty mladí lidé, i když mohou mít tyhle ty záměry vlastně skvělé, tak z nutnosti, protože si potřebují zajistit prostě základní věci jako bydlení, tak můžou být nuceni pracovat vlastně mnohem více, takže vždycky jde o souhru více faktorů. A řeší se i takové zajímavé nápady, jestli třeba by nebylo vhodné vlastně prohodit to, jak jsou lidé placeni, že většinou jsou placeni více ti lidé, kteří jsou tam déle v té práci a kteří jsou starší, a že by vlastně bylo praktické udělat to naopak, že by se více platili ti lidé, kteří jsou mladí a nově nastupují, protože to více potřebují.
0: Říká psycholožka Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd. Celý záznam debaty si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v archivu pořadu Leonardo Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.
3: Radiožurnály půl jedenácté. Právě připravil Ondřej Látal.
4: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu už je ve Venezuele na zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. Otřesy mají zatím 1430 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí úřady stále pohřešují. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Největší zájem je podle ministerstva financí o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči projíždějící od Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných dvou. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Na Šumavě na Železnorodsku spouštějí projekt na řešení nadměrného zatížení turistickým ruchem. Díky rozšířené mobilní aplikaci EPU budou mít návštěvníci třeba přesné informace o volných parkovacích místech. Dostanou taky 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst. Sport. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Do klubu za nimi přišel z Koloráda 23-letý útočník Ivan. Boston ho s Kolorádem vyměnil za Švéda Fabiana Lisela. Ivan strávil sezónu převážně ve farmářském týmu Koloráda v AHL, ve kterém zaznamenal 41 bodů v 83 zápasech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a zavřená silnice 20 u Toužimi. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Liberec čekejte komplikace v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 za sjezdem na Jičín havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři, blokovaný je jeden jízdní pruh a dojíždí se do zatím krátké kolony. A taky na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Jičína nehoda. Za Sukorady u benzínky Ono se srazila 3 auta. Teď policisté museli silnici zavřít, odklánějí dopravu přes přilehlou benzínku. Čekejte kolony v obou směrech asi na 15 minut. A zavřená je taky silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužimí u Třebouni se srazilo auto s motorkou. Je to vážná nehoda. Podle našeho zpravodaje se to dá objet přes obec.
6: Asi 3 sanitní vozy, vrtulník tam přistál, hasičský vozy a dá se to objet přes tu obec Třebouň. Najde se do obce a vyjede se z obce.
5: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čeká nás slunečný den, na západě Čech odpoledne a večer ojedinělé přehánky a nebo i bouřky, častější budou v Krušných horách. Teploty 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes s Janem Lukačevičem.
8: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený jemu. Jak ho pozná? Jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, kdo tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód. Kateřino, ahoj.
9: Zdravím.
1: Žárovky.
8: Začneme hned u toho názvu oboru. Bioinformatika. To zní jako takový vědecký kočkopes. Jak se dá zkombinovat biologie, tedy něco živého, s informatikou?
9: Myslím, že to vzniklo přirozeně, protože biologie měla otázky, se kterými si nedokázala sama poradit a potřebovala právě vstup nějakého informatika, který by jim s tím pomohl. A ono se pak hodí, když bioinformatik zná metody informatiky a zároveň ví, jak funguje živá příroda, jak fungují jednotlivé metody a na co se má třeba biologa zeptat.
8: Já jsem se na to ptal právě proto, protože když si představím informatika, tak to zpravidla není člověk v mé představě, který by se o živou přírodu zajímal nebo v ní, nedej bože, trávil čas. Je to tak nebo je to nějaký stereotyp?
9: Já myslím, že je to trochu stereotyp. Já znám hodně lidí, kteří tráví hodně času mezi stromy a zároveň to jsou informatici.
8: Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale pustíme se do té tvojí práce. Já jsem se dočetl, že v lidském genomu se dá velmi zjednoduše řečeno najít asi 3 miliardy písmen. Jak si to můžeme představit na nějaké knize nebo na něčem, co máme okolo nás a možná všichni známe?
9: Když si vezmete celou trilogii Pána prstenů, tak když jsem to počítala, tak mi vyšlo, že v téhle trilogii bude zhruba 3x10 na 6, 3 miliony znaků. Mm-hmm. Takže si představte, že v každé buňce máte tolik znaků, kolik je v tisícovce trilogii Pána prstenů. A ve většině ještě ve dvou kopiích.
8: Tak to je pořádný příděl písmenek. Jak v tom ten protein ale teda hledá to jedno konkrétní místo, ten jeden odstaveček tady v téhleté šílené změti písmen?
9: Složitě. Nejsme si úplně ještě jistý, jak přesně to funguje. Ono totiž v našich genomech je ta DNA zbalená na takových špulkách. DNA je vlastně jakoby nit. Při blížším pohledu ta nit má nějakou strukturu, ale je fajn si ji představit jako nit a ona je namotaná na špulkách a když si ji protein chce přečíst, tak musí být nejdřív ta DNA trošku odmotaná a je mu přístupná. Takže je to složitý proces, na kterém se podílí spousta těch proteinů, aby jeden mohl přečíst a zapůsobit tak, jak buňka potřebuje.
8: Ty tady zmiňuješ nit a špulku. Dá se proto hledání v lidské DNA najít nějaká další metafora, která by našim posluchačům a posluchačkám pomohla?
9: Já si to trochu představuju jako knihovnu. V knihovně třeba máte na těch regálech první písmenko autora anebo barevný kódy a zkušený knihovník ví, po jaký knižce má šáhnout. Tak jako toho zkušeného knihovníka my si můžeme představit protein, který právě zajišťuje čtení z DNA.
8: Teď je to pro mě mnohem jednodušší. V knihovně jsme asi všichni byli aspoň jednou, tak tušíme, jak tohle může probíhat. My, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala váš nový článek, ve kterém popisujete taky něco jako takové majáky v DNA. Nebo aspoň to byla ilustrace, kterou jsem v tom článku našel. Mm-hmm. Můžeš nám prosím povědět, o čem teda ten článek je a v jaké to fázi?
9: Začnu tím, jaké je to fázi. Článek už prošel recenzním řízením a je přijatý k publikaci, takže čekáme, že ho každou chvíli vydají. Zatím je přístupný jenom na archivu preprintu. A my jsme zkoumali širší okolí vazebných míst, protože pomocí experimentu my dokážeme zjistit pro ten konkrétní protein, který čte tu DNA, kam se navázal. A my jsme se dívali na jazyk, jak vypadá v okolí toho vazebného místa. A v podstatě, co jsme zjistili, nebo co si myslíme, je, že v okolí toho vazebného místa se ten jazyk trochu mění. A má to pak nějaký vliv na to, jak vypadá ta struktura té doušroubovice, že je trošku otevřenější k tomu, aby se tam ten konkrétní protein mohl navázat, anebo ve spolupráci ještě s dalšími. Samozřejmě bude tam spousta dalších vlivů, který na to navazování bude mít nějaký efekt, ale tenhle ten vliv je přímo zapsaný do té DNA a přímo se dědí, což je strašně zajímavý.
8: Tak já použiju pro naše posluchače a posluchačky tu metaforu, kterou jsme měli s knihovníkem. Schválně si to díky tomu trošku líp pochopíme, tak se omlouvám, když tak mě opraví, jestli jsem to nepochopil už na poprvé. Ale rozumím tomu tak, že teda vazebné místo je nějaká část té knihovny, kde najednou ty knížky v tom regále mají jinou barvu, takže ten knihovník ví, kam zamířit?
9: Myslím, že tak se to určitě dá představit.
8: A tady ta červená barva těch knih je teda součástí té genetické informace. Je to něco dědičného.
9: Jo.
8: Já bych se ale zeptal, k čemu nám to vlastně je?
9: To bude odpověď na dlouho. Protože v naší DNA máme něco, čemu se říká geny. Ty geny kódují různé proteiny, různé nástroje. Jedna třída těch nástrojů je na čtení v té knihovně samotné, jiná třída je třeba na zpracování látek zvenku, aby jsme z nich získali energii. Akorát, že těchto genů je v našem genomu relativně málo. Jenom 3% našeho genomu jsou tyhle ty geny. A dlouho se myslelo, myslím, že do roku 2012, že zbytek toho genomu je prostě balast. Říkalo se tomu junk DNA. Ale pak se zjistilo, že to není pravda, že vlastně ten zbytek pomáhá buňce určit, kdy se jaký gen má spustit, kdy se jaký gen má přečíst.
8: Takže to je takový informační systém v té knihovně.
9: Přesně. Tohle je zatím naše představa. Třeba jako za dalších 10 let zjistíme, že je to celé úplně jinak, ale tohle je naše zatím představa, jak si myslíme, že to funguje.
8: Tak to je fascinující.
7: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
8: V Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si povídáme o složitosti čtení DNA. Proč nás vlastně zajímá, jak to ten protein dělá? Jaké je použití, když pochopíme, k čemu tam vlastně dochází?
9: Těch použití je relativně hodně. Nabízí se použití v medicíně, kdy my můžeme mít v našem genetickém kódu nějakou chybu a ta může vést k tomu, že nám nějaký buněčný proces nefunguje dobře a to může vést k tomu, že jsme nějak nemocní. A v případě, že budeme dobře znát ty jednotlivé procesy, které se v buňce dějí, tak dokážeme pak lépe navrhnout nějakou možnou léčbu. Další použití se třeba nabízí v zemědělství, kdy nějakým způsobem šlechtíme rostliny, aby měly větší výnos.
8: Ono se to asi v čase postupně objeví víc, když budeme ten mechanismus dobře chápat. Ale pojďme se vrátit k té bioinformatice. Já to vnímám tak, že to je takový trošku obor na křižovatce. Když si na tuhle křižovatku přišla, kdy jsi řekla, tak tohle je ono. Jak tě vlastně napadlo tyhle disciplíny kombinovat?
9: Upřímně mě to nenapadlo. Když jsem maturovala, tak se na Univerzitě Karlově otevíral nový obor, který právě kombinoval molekulární biologii s informatikou na matfizu. A já jsem měla možnost se pobavit s Marianem Novotným, který celou tuhletu věc dal dohromady. Strašně mi zaujaly problémy, které můžou řešit. A on tam nebyl žádný jeden konkrétní moment, kdy bych si řekla, tohle je ono, ale baví mě to, co dělám.
8: Chápu, člověk asi do toho postupně proniká a říká si, tyjo, tak to je asi to, co mě může bavit a u tohohle chci zůstat. Ty se teda zabýváš hromadou dat, ale tím pádem máš pořád docela blízko k té biologii. Je to tak, že musíš absolvovat i nějaké kurzy, nebo v rámci toho studia si měla hromadu studia biologie, aby si chápala i to, co se vlastně v tom oboru děje?
9: Určitě. A určitě se snažíme třeba hledat různé mezinárodní kurzy, jakým způsobem biologie pokračuje dál, o tom, jak aplikovat nejnovější metody. Mám ty kurzy moc ráda, protože se tam člověk vždycky seznámí s zajímavýma lidma, který taky řeší podobné problémy.
8: No a myslíš, že si nějaký vztah k biologii získala tím, že si trávila hodně času v přírodě? Že přece jenom nešlo úplně utéct jenom k těm počítačům?
9: Ale jo, já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která, když jsem nastoupila na tu bioinformatiku, tak zkoušela, jaký rostliny poznám a já jich nepoznala moc. Tak se mi strašně smála, že rozhodně poznat, že je to bioinformatika.
8: A zlepšila ses?
9: Ne, takže nezlepšila.
8: Naštěstí máš tam i tu informatickou část, kde můžeš zazářit a excelovat. Jaké to bylo hledat si místo na těch pracovištích, která jsou spíš biologická nebo chemická, nebo naopak spíš zaměřená na informatiku?
9: Na jednu stranu strašně obohacující, protože lidi, kteří třeba dělají biologii, tak přemýšlí úplně jinak než informatici. Biologové většinou mají přístup, že vidí jeden příklad a konstruují myšlenku ze spoda nahoru. Na druhou stranu informatici to berou zase opačným směrem zhora dolů, že vidí velikou populaci nějakých příkladů, kterou si pak rozdělují na nějaký podproblémy. Takže tohle je strašně zajímavý. Občas nikdo neví, co od nás může čekat.
8: No na odlehčenou, jak vypadají porady, kde jsou tyhle dvě skupiny lidí?
9: Ono to není tak moc vidět. Oni se většinou ty lidi chtějí domluvit, pokud už jsou v jedné místnosti.
8: To je důležitý. Mě by ale zajímaly taky ty momenty, kdy se možná naopak nedaří. Kdy něco nefunguje, tak jak si to představuješ. Jak se s takovými záseky nebo s takovými momenty ty osobně vyrovnáváš?
9: V tu danou chvíli mám na stole plyšovou kočku a obejmu svoji plyšovou kočku. Obecně ve vědě, když pracujete, tak dost často nevidíte výsledky svojí práce. Já si to řeším tak, že vyrábím věci, že třeba peču nebo šiju nebo dělám nějakou činnost, kdy na konci je hotový výrobek, který si můžu vzít do ruky a je to takový důkaz, že to vlastně není zbytečný.
8: Někdy se ty věci dají i dodělat a
9: ano.
8: U nich vidět výsledek.
9: Ano.
8: No a máš taky nějaký recept na okamžiky, kdy naopak chceš tu vědu odložit a vůbec nemyslet na výsledky a na nějaký proces?
9: Třeba jezdíme se skautským oddílem do přírody, nebo se jdu jenom tak projít.
8: Dá se nějak vycházet z těch skautských zkušeností a kde skautuješ a co ti třeba skaut dal pro tu vědeckou kariéru?
9: Skautuju ve středisku na Šiškově, středisko Arcus. A co mi skaut dal do nějakého vědeckého života? Myslím si, že hodně třeba zodpovědnost, protože mě v mojí práci a myslím, že žádného vědce v žádné vědecké práci prostě nikdo neskontroluje. Nikdo si to po mně nepřečte a neřekne, tady máš chybu. Takže já musím tuhle práci, tuhle kontrolu sama po sobě dělat sama a musím ji dělat poměrně upřímně a musím pak s těma výsledkama nějakým způsobem pracovat dál. Myslím si, že scout má takový dobrý nastavení k tomu se tohle naučit. Krom toho, skrz skauty jsem se setkala se spoustou moc hodných a moc chytrých lidí. Mezi vědcema je hodně skautů. Já mám třeba na notebooku nálepku skautskou, takže na jedné české konferenci si takhle ty nálepky všimli lidi, tak jsem se seznamovala. A krom toho určitý sebepoznání, sebejistotu v tom, co zvládnu. A že zvládnu trochu víc, než si myslím sama o sobě.
8: No a máš nějaké oblíbené knihy, které ráda čteš, nebo ke kterým se třeba i vracíš?
9: Určitě mám. Jak jsem říkala, mám moc ráda Pána prstenů.
8: Děláš si statistiku, kolikrát ho četla?
9: Nedělám. Krom Pána prstenů, tak si moc ráda přečtu knížky od Čapka.
8: Máš nějakou konkrétní oblíbenou? Já jsem nedávno dočetl znova Válku smloky a hrozně mě překvapilo, jak je to pořád hodně relevantní.
9: Já mám ráda Továrnu na absolutno. Mimo jiný proto, že část děje se odehrává v Hradci Králové, v ulici, kterou jsem jako malá strašně často projížděla.
8: Takže Továrna na absolutno, to je ona. Ještě nějaký oblíbený spisovatel do třetice?
9: Z těch modernějších má strašně zajímavý fantasy knížky. Teď, abych vyslovila správně jméno té spisovatelky. Ona se jmenuje R.F. Kuang. Mhm. Takže mě dost bavila její trilogie Maková válka.
8: No tak děkujeme za doporučení. To se bude hodit našim posluchačům i posluchačkám.
7: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
8: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou si povídáme o čtení DNA a taky o způsobech, jak to přibližovat lidem. A hned k tomu mám jednu takovou otázku. Máš nějaký oblíbený způsob, jak lidem přibližovat, co je DNA nebo co je gen? Nějakou metaforu, která ti běžně funguje, když vynechám tu naši knihovnickou?
9: Třeba loni na veletrhu vědy jsem lidem přibližovala DNA jako kuchařku. Ale takovou kuchařku pro každý případ. Že tam jsou návody na nástroje, které potřebujete, když jste v kuchyni, ale taky návody na nástroje, které potřebujete, když jste v autodílně anebo někde venku na kopci. Proto je ta DNA tak veliká, protože musí obsáhnout návody na všechny tyhle ty nástroje. Plus musí k tomu mít informaci o tom, kdy se jaký nástroj hodí využít.
8: Tak to je dobrá metafora, protože najednou dává mnohem větší smysl, že tam je toho tolik a jsou to ty hrozné hromady znaků. Možná, že i takovéhle metafory používáš, když máš přednášky, například pro středoškoláky. Já jsem se taky dozvěděl, že jsi nedávno jednu takovou měla. Jak jsi je přesvědčovala, že bioinformatika je cool?
9: Já myslím, že byly trošku už přesvědčení sami, protože to bylo IT gymnázium. A popisovala jsem jim právě, jak funguje ta DNA. Ukazovala jsem jim třeba veřejně přístupné databáze genomových dat, kdy si kdokoliv, kdo má přístup k internetu, může stáhnout genom třeba klíštěte, anebo člověka, anebo rybiček.
8: A pak si ho může číst, nebo s ním nějak
9: může
8: pracovat?
9: Může si ho číst, je to prostě textový soubor. Takže tam fakt vidíte to ACTG, ACTG.
8: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že jde takhle najít někde na internetu, ale prozradíš nám, jaká je tvoje statistika, kolik jsi jich zlákala ke studiu bioinformatiky?
9: To se ještě uvidí, ale potom po přednášce jsme se asi s 4 nebo 5 studenty bavili, že by se jim to možná líbilo, tak uvidíme.
8: Tak budeme držet palce.
7: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
8: Kateřino, káva nebo čaj?
9: Čaj.
8: Gauč nebo sport?
9: Asi sport.
8: Raději trávíš čas ve městě nebo v přírodě?
9: Městský park je úplně ideální.
8: Máš raději biologii nebo informatiku?
9: Těžká otázka.
8: Já jsem si říkal, že když děláš bioinformatiku, tak to bude dost složité pro tebe. Pojďme to rozčísnout.
9: Já myslím, že je to 50 na 50, možná jako 49 pro biologii a 51 pro informatiku.
8: Odpočíváš raději u knihy nebo filmu?
9: U filmu.
8: A pracuješ spíš večer jako noční sova nebo si ranní ptáče?
9: Já jsem noční sova.
8: Tak to patříš do dlouhé řady nočních sov, které už jsme tady ve vysílání měli. Vlastně si ani nevybavím, jestli jsme tady měli nějaké ranní ptáče. Ty jsi taky zároveň docela čerstvě v nové výzkumné skupině. Mě by zajímalo, jestli jsi tam taky všichni noční sovy.
9: Já myslím, že ne. Pracuju na první lékařské teďka a že jak tam je relativně hodně lékařů, tak oni jsou spíš ranní ptáčata.
8: A čemu se tam věnujete? Vy zkoumáte údajně i českou populaci. Mohla by si nám to popsat?
9: Ve skupině laboratoři onkogenetiky pod vedením profesora Kleibla zkoumáme dědičné rakoviny. A pomocí panelu, který se jmenuje Čekanka, tak máme standardizovanou baterii genů, která se testuje tady v Praze, ale stejně tak třeba v Brně anebo v Plzni. Společně s pracovišti z těchto míst se pak lékaři a biologové dohadují, jaké varianty, které v tom genomu vidíme, tak jsou ty patogenní, to znamená ty, které jakoby můžou za tu nemoc, anebo které jsou běžnou součástí naší variability a třeba můžou za to, že někdo má tmavé vlasy, nebo někdo trošku světlé vlasy, neškodná variabilita.
8: A to děláte právě tím, že teda čtete tu DNA a v ní zase hledáte nějaké konkrétní knihy. Dá se to tak říct?
9: Čteme DNA, díváme se na konkrétní kapitoly a hledáme, jestli třeba v té kapitole není nějaký překlep, který by neměnil vyznění celý té kapitoly.
8: Super, tak to najednou mnohem víc dává smysl. Máš nějaké výzkumné téma nebo něco, co tě čeká, čemu bys tam chtěla přijít na kloub?
9: Spíš než to výzkumný téma, my máme spoustu nasbíraných dat. My nevíme, co v těch datech je. A já jsem strašně zvědavá, k čemu dospějeme a jakým způsobem, protože je to vlastně i diagnostický pracoviště, jakým způsobem tohleto dokážeme dostat zpátky do té diagnostiky a dostat přímo k těm pacientům.
8: Tak to zní, že máte před sebou roky a roky práce. Protože tím vším se probrat, to asi nebude úplně jednoduché. Kde ty vidíš v tom případě bioinformatiku jako obor za 10 let? Dají se tam pozorovat třeba nějaké trendy nebo změny v souvislosti s tím, jak se tady rozšiřuje AI?
9: Určitě. Třeba to, o čem jsem mluvila na začátku, že jsme si mysleli, že velká část naší DNA je prostě balast a nemá žádnou informaci, tak to bylo před kolika, 12 lety? Tam ty změny v našem chápání, myslím si, že jich nebude málo. AI a umělý inteligence a hluboký učení a strojový učení nám strašně moc pomáhají. Ona vlastně z bioinformatiky byla před 2 lety 2024 i Nobelova cena.
8: Tak to se máme na co těšit. První bioinformatická Nobelovka do České republiky nezamíří
9: to
8: třeba?
9: To asi ne. To asi ne.
8: No ale tak na závěr, kde vidíš sama sebe za těch 10 let?
9: Já vlastně nevím a jsem strašně ráda, že nevím. Protože to bude tak variabilní a vlastně nikdo neví, jakým směrem to půjde. A my jsme vlastně v čase nějaký první racionalizace, první tvorbě prvního systému toho oboru.
8: Tak to je docela velké dobrodružství dělat něco takhle úplně poprvé. Popřejeme ti hodně štěstí, moc krát děkujeme, že jsi za námi dorazila. Povídali jsme si s Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mé jméno je Jan Lukačevič, loučím se s vámi u tohoto dílu Žárovek a příště zase s Pavlou Hubálkovou. Ahoj.
9: Naschledanou.
7: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
12: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
12: Rčení peníze až na prvním místě naštěstí neplatí vždy. V ekonomice ale ano. Tok peněz řídí domácí a světový biznis a peníze jsou jeho alfou i omegou. Lidem a firmám totiž umožňují měnit jednoduše různé zboží a služby a pevně stanovit jejich hodnotu pro trh i pro účetnictví. Tím každému šetří peníze a náklady. A jak dodává ekonom Michal Skořepa, mohou sloužit i jako investice.
13: A pokud je třeba velká inflace, tak je to špatná investice, protože peníze ztrácejí hodnotu v inflaci. Pokud je ale například deflace, tak naopak získávají hodnotu, čili úplně bych to nezatracoval jako způsob, jak investovat.
12: Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Později už sice nebyly ze zlata nebo stříbra, ale odpovídaly hodnotě zlata uložené v centrální bance. Dnes už to tak ale není a hodnota peněz je založena pouze na důvěře.
13: Ta krutá pravda je taková, že peníze, a to nejenom koruny, ale i dolary, eura, peníze v podstatě ve veškerém rozvinutém světě nejsou kryty ničím. Jsou vlastně kryty jenom povinností ty peníze přijímat, to je taková ta legislativní úroveň zákonná, ale to by asi nestačilo. Podstatné je, že prostě my všichni věříme, že ty peníze prostě budou fungovat tak, jak fungují dneska. To znamená, já od vás dneska si tu stovku vezmu, protože věřím tomu, že za pár dní budu moct zase někde použít a zase někdo jiný si ode mě vezme. A pokud by se tohle rozpadlo, například pokud by se rozneslo, že je velmi snadné falšovat ty peníze, tak v tu ránu všichni víme, že se prostě celá ta věc bortí. Ostatně Lenin prohlásil, že nejspolehlivější způsob, jak zničit kapitalistickou ekonomiku, je zkazit peníze. A mnohdy se to v historii používalo, takže je to v podstatě hlavně postavené na té důvěře. Já bych to přirovnal k tomu, když Indiana Jones jde po tom mostě v té průrvě a musí věřit tomu, že tam ten most je, tak stejně tak my používáme peníze. A ty peníze fungují, oni mají tu sílu jenom proto, že my věříme prostě, že budou fungovat a že tu sílu budou mít.
12: A jak dodává Michal Skořepa, významně se změnila i forma peněz, kterou používáme. Čím dál víc totiž platíme bezhotovostně a bezhotovostních peněz je dnes v ekonomice 5x až 6x víc než mincí a bankovek. Ty ale z trhu jen tak nezmizí.
13: Protože hotovost je vždycky určitou pojistkou proti tomu, když přestane v celý finanční systém fungovat. Stejně tak jako máme doma svíčky, když prostě přestane jít proud, tak v podobném stylu podle mě se nikdy hotovosti úplně nezme.
12: Peníze emituje do oběhu centrální banka, která o jejich objemu rozhoduje tak, aby celé hospodářství bylo v rovnováze. Objem peněz v ekonomice ale mohou zvyšovat i běžné banky, které lidem a firmám poskytují úvěry. Ty totiž nabídku peněz v ekonomice zvyšují. Centrální banka ale může objem komerčních půjček tržně regulovat výší úrokových sazeb. Centrální banka bedlivě sleduje i takzvanou rychlost peněz, tedy to, jak rychle se peníze v ekonomice vracejí zpátky do oběhu, tedy za jak dlouho lidé a firmy vydělané peníze zase utratí. I to totiž rozhoduje o tom, kolik jich centrální banka musí do oběhu dát, aby jich tam bylo tak akorát.
3: Je 11 hodin. A zprávy už má pro vás Ondřej Látal.
4: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou pořídit dluhopisy republiky. Angličtí fotbalisté zvítězili na mistrovství světa nad Panamou 2-0 a vyhráli svoji skupinu. Dálnice D10 je po nehodě v Mladé Boleslavi směrem na Liberec neprůjezdná. A bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojedinělé přidají přehánky nebo bouřky, teploty až 40 stupňů.
14: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
15: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dál.

0: Původně se počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice ale už padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
1: V nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
0: Dluhopisy je možné objednat elektronicky a bez poplatku. Do každého typu dluhopisů lze investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Všechny objednané dluhopisy je ovšem třeba zaplatit nejpozději do 7. července. Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Irán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Iránu. Americké útoky přichází během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Irán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Od července se ženy v Česku na mamograf dostanou bez žádanky jenom výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informace z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí a nebo jim propadne.
2: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
2: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
4: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
2: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok, pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
5: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
2: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Anglie porazili na závěr skupiny mistrovství světa Panamu 2-0. Druhý gól dal hlavou útočník Harry Kane. Ten svou 11. trefou na mistrovství světa v kariéře překonal Kriana Garyho Linekera a vytvořil nový národní rekord. Pokračuje Kane.
7: Solidní výkon jsme podali, ovládli skupinu, ale prostoru pro zlepšení máme ještě dost, o tom žádná. Nicméně výhra a čisté konto se počítá. Hrdý jsem ale i na to, že jsem se stal nejlepším reprezentačním střelcem na mistrovství světa, což je ta největší scéna, na které můžete profesionálně hrát. Snad to nebyl můj poslední gol na turnaj.
6: Anglie si v prvním kole play-off zahraje proti Demokratické republice Kongo. Ta porazila Uzbekistán 3-1 a stejným výsledkem vyhrála i Argentina nad Jordánskem. Chorvatsko si poradilo s Ghanou 2-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko hrálo nerozhodně s Portugalskem 3-3.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D10 v Mladé Boleslavi a neprůjezdná silnice 20 u Toužimi. Dálnice D10 je ve směru z Prahy do Liberce zavřená v Mladé Boleslavi. Za sjezdem na Jičín na kilometru 44 havaroval motorkář a přiletěl pro něj vrtulník záchranné služby. Provoz zastavili na nezbytně nutnou dobu směrem na Liberec. Dá se sjet od Prahy už na 40. kilometru na Bezděčín, je jet přes Boleslav a zpět najet u Kosmonos. Neprůjezdná je stále silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouni se srazila motorka s autem. I tam přistál vrtulník a dopravu odklánějí přes obec, přes Třebouň. A ještě dálnice D1 směr z Prahy do Brna. Pozor, dejte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. Auto s přívěsem stálo na 15. kilometru nejdříve ve stoupacím pruhu. Teď už je o kousek dál na krajnici. Pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Proč se po Stalinově smrti a odhalení jeho zločinů začala šířit ve východním bloku panika i naděje zároveň? Jak otřás rok 1956 a 20. sjezd sovětských komunistů střední Evropou? Proč se maďarské protikomunistické povstání prakticky nedalo vyhrát? Kteří světoví hráči zasáhli do dění v Budapešti a co s tím vším má společného Suezský průplav? V tématu Plus otevíráme dnes nový seriál. Poprvé se vydáme po stopách invazí 20. století. Tentokrát tedy

0: Budapešť 1956. A dnešní téma plus pro vás připravil Jan Sedmidubský.
1: Vojenské intervence. Speciál tématu plus.
0: Červen 1953 je čtvrt roku po smrti Stalina. V Moskvě vládnou diktátorovi pohrobci Chruščov, Malenkov a Beria. Zatím se drží navzájem v šachu. Na budapeštském letišti nastupuje do letadla mířícího do Moskvy skupina mužů, stranických šéfů maďarské strany pracujících neboli maďarských komunistů. Po příletu do Moskvy nejvíc Maďarům umyje hlavy Lavrentij Beria. Aniž by tušil, že ho jeho vlastní soudruzi za 14 dní zatknou a ještě před Vánocemi oběsí, nevybíravým způsobem maďarského malého Stalina Rákušiho se psuje. A to za věci, které předtím Moskva Maďarům celá léta nařizovala. To jest například zbrojit, stavět hlavně továrny těžkého průmyslu, likvidovat soukromé zemědělce, dělat čistky ve všech vrstvách společnosti. Takže teď je třeba změna kurzu. Soudruzi v Moskvě pochopili, že je naopak třeba řešit bídnou životní úroveň lidí, odstranit rysy takzvaného kultu osobnosti a začít napravovat poměry. Lavrentij Beria a další straničtí bosové ve složení Malenkov, Chruščov, Mikojan a Bulganin nakonec se rozhodli, že ideálním mužem, který by měl vystřídat Rákošiho v roli předsedy vlády, bude Imre Nagy. To jméno si zapamatujme. Sověti ho měli za spolehlivého muže, už jen proto, že ve 30. letech jako přední maďarský komunista podepsal spolupráci se sovětskou tajnou policií. A zajímavá byla Beriova poznámka na adresu přítomnosti sovětských vojsk v podunajské zemi. Rudá armáda v Maďarsku je, ale nemusí být navěky. Dávám slovo historikovi Janu Adamcovi, spoluautorovi dnešního tématu plus.
2: Hned v prvních volbách v roce 1945 výrazně zvítězila malorolnická strana, která reprezentovala spíše takový středopravicový směr, zaměřený hodně na agrární otázky, na zemědělství, a komunisté byli ve výrazné menšině, co se týče lidové podpory. Ale mohli těšit z toho, že měli za sebou podporu Sovětů, mohli těšit z toho, že tvořili velmi odhodlanou stranu, jejímž hlavním cílem byl vlastně převzít moc, těžila z té sovětské podpory. Navíc maďarští komunisté široce otevřeli náruč všem bývalým fašistům, bývalým milášistům a bývalým vlastně příslušníkům zkompromitovaným z té druhé světové války, s tím, aby vlastně jako nabrali co nejvíce členů, takže nebylo neobvyklé, že bývalí fašisté se najednou v rámci toho, aby si zachránili kariéry a životy, aby unikli vlastně trestům po válečné době, tak si převlékli kabát, stali se z nich komunisté a najednou se všechno obrátilo pro ně v dobré. A takhle maďarští komunisté postupně rostli a parlamentními i mimo parlamentními demokratickými i nedemokratickými nástroji postupně likvidovali, to je ta slavná salámová metoda, likvidovali ty své demokratické oponenty, až vlastně v letech 1947-48 najednou komunisté začali plně ovládat ty klíčové instituce mocenské, vnitro, armádu, a v podstatě tam proběhla velmi rychlá sovětizace, která je ukončená někdy v roce 1948-49.
0: Když se vysloví letopočet 1956 a dodá se k tomu maďarské povstání, revoluce či revolta, musíme nejdřív zmínit Poláky a protesty ve městě Poznaň. Byl to jeden z periodicky se opakujících výbuchů polské nespokojenosti. Pro jeho sklidnění tentokrát hodně udělal Vladislav Gomulka, nově instalovaný a ještě nedávno perzekovaný stranický šéf polských komunistů. Ale my teď na okamžik zůstaneme na naší domácí půdě. Mír otřesu stranických šéfů po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v únoru 56 můžeme pochopit třeba ze srovnání dvou projevů Antonína Novotného. Ten první je z doby vrcholících čistek v KSČ. Tímto způsobem perlil tehdejší šéf pražských komunistů na zasedání ústředního výboru v únoru 1951, kde se popravovalo stranicky a vlastně i reálně. Neboť každý věděl, co může následovat po takovémto vyhazovu ze strany.
3: Boj proti trockistům, soudruzi, nám ukazuje, jakými cestami, zpočátku popřípadě úchylkáři, a nakonec také nakonec lidé, kteří bojují o moc a kteří nakonec se stávají špionami. Soudruzi, to nám ukazuje, že i tady, soudruzi, sešlo vědomně a že Švermová nemůže tvrdit, že o věci nevěděla, poněvadž slepý nemohl vědět a nemohl vidět. Slepý by to nemohl vidět a nakonec by to musel ucítit, že zde nejde o komplot, dobře organizovaný komplot o rozbití celé strany.
0: Jen tak na okraji Marie Švermová mohla mluvit o štěstí, když si po tomto zasedání odseděla místo doživotí 5 let. A teď Novotný o 5 let později, v březnu 1956, dostal nové noty z Moskvy. Pozor, změna. Za všechno špatné mohl Stalin s Beriou. Novotný ovšem tlumočí Chruščovou řeč nervózně. Drmolí ještě víc než obvykle. A zjevně jen velmi nerad interpretuje tu obrovskou otočku, která nastala v Moskvě. Samozřejmě je třeba dodat, že tato stranická zasedání byla nahrávána jenom pro vnitřní potřebu a na veřejnost se nikdy nedostala.
3: Což bylo nutné tyto lidi fyzicky zničit? Tím, že měl neomezenou moc, dopouštěl se bezohledné zvůle, potlačoval člověka morálně i fyzicky. Když Stalin říkal, že toho a toho je třeba uvěznit, to znamenalo věřit na slovo, že je to nepřítel lidu. A banda Berií hospodařila v orgánech státní bezpečnosti, vší silou se namáhala, aby dokázala vinu uvězněných osob, správnosti sfalšovaných materiálů. A jaké důkazy se uváděly? Přiznání vězněných a vyšetřující dobývali toto přiznání. Ale jak je možné získat od člověka přiznání o zločinech, který se nikdy nedopustil? Pouze jediným způsobem, použitím fyzického násilí, mučením, zbavením vědomí, zbavením úsudku, zbavením lidské důstojnosti. Tak se dobývala zdánlivá přiznání.
0: Zlatá slova, soudruhu Novotný, jenomže navzdory tomu, co se dělo v nejvyšším patře strany, se nakonec v Československu roku 1956 ve srovnání se sousedy, tak říkajíc, nepohnula ani myš a destalinizace v podstatě ani nezačala. Polští občané byli důslednější, protože novou dobu spojili se základním požadavkem, který by se dal shrnout třeba takto. Když už se nemůžeme zbavit této zločinné politické strany, která to všechno způsobila, musí jít od válu aspoň její šéf.
2: Rok 1956 začíná tajným projevem Nikity Chruščova na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odhalením stalinových zločinů. A to je v podstatě jako kámen, který když vrhnete do toho socialistického rybníka, tak vyvolával obrovské vlny. No a v Polsku se to propojilo, tahle destalinizace s kritikou toho předchozího stalinistického vedení, že Boleslava Běruta, který to odhalení Stalina nepřežil a zemřel na infarkt. A otevřela se vlastně jako otázka, kdo bude tím nástupcem. No a jediným tím reálným nástupcem mohl být Vladislav Gomulka, který ovšem od roku 1948 byl v pozici stranického vyděděnce. Je to podobná kariéra v něčem, tedy ne ve všem, a v něčem, jako byl právě Imre Naď. Do toho přišly nespokojenost Poláků se sociální situací, s nedostatkem potravin, s cenzurou a vyvrcholilo to poprvé v červnu roku 1956 při těch poznaňských protestech, které bychom mohli přirovnat něco jako plzeňské protesty v roce 1953. Dělníci demonstrovali, přerostlo to v jakousi revoltu, ovládli město, že jo, ovládli Poznaň na chvíli a ten polský komunistický režim to potlačil, byť pak ty tresty byly mnohem nižší, než třeba v případě té Plzně a pak se vlastně nad tím jako zavřela voda, ale byl to jeden z prvních velkých projevů nespokojenosti právě v tom roce 1956. I když třeba bychom sem třeba mohli zařadit i ty protesty československých studentů v roce 1956 v souvislosti s Majálesem a v souvislosti s třeba druhým sjezdem spisovatelů. Takže ta poznaňská revolta byla takovým jako prvním velkým varováním, co ta destalinizace může v tom východním bloku přinést.
4: Vladislav Gomulka, pierwszym sekretářem partii. Partia stanęła na čele přeměn. Za partią stanął naród. Věce i manifestace v celém kraju. Varšava, Politechnika.
0: Toho roku 1956 chybělo vlastně málo k okamžiku, kdyby se první invaze Rudé armády v zemích komunistického bloku odehrála v Polsku. Nebo, abychom byli přesní, sovětským jednotkám v Polsku stačilo vyjet z kasáren, vždyť tam přece byli už od konce války. Proč nakonec nedošlo ke krveprolití, bylo trochu vlivem načasování a především diplomatických schopností samotných polských komunistů. Popravdě řečeno, bylo to na hraně. Za nově instalovaným partajním šéfem Gomulkou přiletěla z Moskvy prakticky celá sovětská delegace v čele s Chruščovem. Úkol byl jasný. Proklepnout si nového šéfa strany, zjistit míru jeho lojality, preventivně ho zastrašit, prostě nastolit způsob komunikace tak, jak to bylo pro Sověty obvyklé. Vtip byl v tom, že polští komunisté v čele s Gomulkou pochopili situaci a racionálně ji vyhodnotili, aniž by přitom ztratili tvář.
2: Chruščov měl celou řadu jako informací od nejrůznějších kanálů z Polska, že se chystá tahle ta mocenská změna. A v prvé chvíli ho vlastně jako ovládlo naštvání tom, že sovětská strana nebyla k tomuhle kroku přizvána, respektive nebyla konzultována. Takže chtěl demonstrovat tu sílu a demonstrovat vlastně nadřazenost Moskvy a přiletěl s celou ekipou nečekaně do Varšavy. Přibral si k tomu i své maršály, což vždycky znamenalo, že je ochoten použít i ozbrojené síly. Dokonce se k tomu i schylovalo, byl vydán rozkaz a některé sovětské jednotky na předměstí Varšavy se daly demonstrativně do pohybu. A Gomulka, který už věděl, že tedy bude zvolen tím prvním tajemníkem, tak ale to pochopil a promptně vlastně se setkal s Chruščovem ještě vlastně na letišti a zřejmě chápal tu mocenskou hru lépe než třeba Naď, nebo než třeba maďarští komunisté a okamžitě se jal Chruščova ujišťovat, že tahle ta nová mocenská změna a jeho nástup do čela komunistické strany neznamená narušení polsko-sovětského přátelství, neznamená to narušení spojenectví, neznamená to nějaké otřesy v rámci Varšavské smlouvy, RVHP, jenom to, že prostě Poláci teď změní trošku tu vnitřní politiku a snaží se vyrovnat s tím dědictvím stalinismu a postavit ty sovětsko-polské vztahy na nějakou novou úroveň. Sověti totiž byli i znepokojeni tím, že měli zprávy, že by měly proběhnout čistky i v rámci třeba polského ministerstva obrany a polského armádního sboru, kde bylo nemálo sovětských poradců a sovětských vlastně i velitelů, jako byl třeba maršál Rokosovský, vzhledem k tomu svému polskému původu. A Sověti to samozřejmě také brali jako jakousi urážku nebo jako jakési narušení těch dosavadních vztahů. Takže Gomulka mu naznačil, že prostě to jádro těch vztahů se nemění, ale že je potřeba ty sovětsko-polské vztahy dát na jinou úroveň, jinak to prostě Poláci nepřijmou. A tady zase pragmaticky Chruščov pochopil, že vojenská konfrontace s Poláky v tuhle chvíli není nijak žádoucí a vlastně i pak pod vlivem těch maďarských událostí Polákům značně ustupoval a snažil se tu Gomulkovu pozici i zlepšit tím, že jim dal významnou hospodářskou pomoc, že souhlasil s tím odvoláním Rokosovského, jo, že prostě Polsko bylo pro Sovětský svaz příliš důležité na to, aby se v tenhle ten kritický moment vrhli do nějaké konfrontace, zvlášť když měl od toho Gomulky slib, že prostě ty základní pilíře toho vztahu se měnit nebudou.
0: Takže v případě Polska se Nikita Chruščov uklidnil, ustoupil a k žádné intervenci ve Varšavě nedošlo. Sovětská delegace odlétala z Varšavy 20. října 1956. Jenomže zatímco na jedné plotně byl oheň uhašen, na druhé se ta kaše začala připalovat znovu. Jiskra přeskočila z Varšavy do Budapešti. A tam se ovšem schylovalo k vývoji, který byl ve srovnání s Polskem dětskou říkankou. Maďarsko začalo připomínat přehradu, přes kterou už se valí voda, a v hrázi se objevují první trhliny. Brzy se vývoj stal nekontrolovatelným.

0: Matyáši Rákoši mu se muselo stýskat po časech, kdy se masově v celé zemi slavili jeho šedesátiny a byl považován za jakéhosi poloboha. To bylo ovšem před rokem 1953. Ale i poté, co ho Sověti odinstalovali z křesla maďarského premiéra, mu zůstala klíčová funkce šéfa strany. 4 roky pak dýchal jako supící vlčák Naďovi na záda a obratem sabotoval premiérovu politiku slovy i činy. A dělal to skrytě i veřejně a samozřejmě i zprávami důvěrně posílanými do Moskvy. Za těchto okolností nemohla reformní politika Imre Nagye, tedy reforma takzvaného nového kurzu, uspět. A premiér byl po 2 letech v roce 1955 Moskvou opět odinstalován a vyloučen z maďarské komunistické strany. Vystřídal ho poslušnější dosavadní ministr zemědělství András Hegedűs. Pozitivní změna poměrů se projevila v tom, že Imre Nagy neputoval před soud ani na popraviště. Cynik by řekl prozatím. Nagy se stáhl do ústraní. Jako profesor agrární ekonomie směl jít přednášet na univerzitu. Vlastně by to nebyl špatný osud. Nagy by tam byl asi nejšťastnější. Jak píše historik Jan Adamec, svým blízkým Nagy připomínal starostu jeho francouzského městečka, milujícího svoji rodinu a svoji zahradu. Jenomže pouhé 2 roky jeho předchozí vlády a pokusů o reformu, tak říkajíc, načehrali půdu k boji Maďarů za svobodu a proti sovětskému koloniálnímu systému. Na začátku maďarské vzpoury stály intelektuálové a především studenti. Petr Fiho Kroužek. Byl v tom možná kus romantiky, ale brzy měli od studentů převzít iniciativu skuteční povstalci.
1: Velký vliv na to mají třeba ty Petefiho fóra, což jsou vlastně jako organizace debat na nejrůznější témata a stávají se svobodnou platformou pro debaty o budoucnosti Maďarska, ekonomiky, politiky, maďarské kultury, maďarského zdravotnictví, vysokých škol. No. A vlastně pro komunisty se ty Petefiho kroužky stávají jedinou svobodnou platformou, jak debatovat problémy maďarské, ale i stranické. Jo. A do toho přicházejí ty vnější impulzy z Polska, přicházejí impulzy z Jugoslávie. Celá ta situace se výrazně radikalizuje během léta a samozřejmě tím nejradikálnějším elementem jsou vždycky studenti. Že studenti, když se vrací po prázdninách, tak najednou auly jsou plné debatujících studentů a do toho přicházejí prostě zprávy z Polska, že tam se něco děje, tam polští studenti jsou také v ulicích a také vlastně jako bojují za svobodu. A do toho přichází zpráva o tom, že Gomulka je zvolen tím novým tajemníkem, reformista, v té době je ještě vnímán jako reformista, jako národní komunista. A to má samozřejmě vliv na tu situaci v Maďarsku. Maďarští studenti ve spojení vlastně s maďarskými spisovateli, intelektuály vyhlásí 22. října, že druhý den se bude konat velká demonstrace na podporu těch polských požadavků, na podporu vlastně reform. A maďarské stranické vedení je v šoku. Neví, jak má na to zareagovat. Nejprve tu demonstraci zakáže, pak vlastně pod vlivem toho, že prostě ta demonstrace se už bude konat tak jako tak, tak ji zase povolí. A to, co začíná 23. října 1956 jako demonstrace studentů, masová demonstrace v Budapešti, se postupně přelívá v jakési pouliční srážky a konflikty s tou maďarskou mocí. Jedním z prvních cílů vlastně odpoledne 23. října je maďarský rozhlas, který je vlastně tak trošku jako obléhán, protože studenti a ti demonstranti chtějí, aby maďarský rozhlas odvysílal ty jejich požadavky. Dojde tam vlastně ke konfliktům s tou ozbrojenou stráží rozhlasu, dojde ke střelbě a ta demonstrace se postupně přelívá do ozbrojeného střetnutí, hlavně mezi těmi jednotkami AVH, té tajné maďarské policie. Protože většina třeba vojáků, důstojníků armády nebo policistů se v průběhu té demonstrace dává na stranu těch demonstrantů.
0: Při prohlížení dávných fotografií z doby maďarského povstání roku 1956 nelze přehlédnout obří Stalinovu hlavu, jak se povaluje na rozstřílené ulici. Vedle padlého Stalinova pomníku se symbolem povstání stalo pálení stranických knížek, maďarská vlajka s vykuchanou hvězdou, srpem a kladivem, takže uprostřed zeje kulatá díra, a taky střílení příslušníků tajné komunistické policie bez soudu. Už to byl boj na život a na smrt. Maďaři měli komunismu plné zuby a vzali do ruky zbraně, aby se ho zbavili. V tom okamžiku je do čela vlády povolán znovu Imre Nagy, jako postava, kterou jakž tak všichni respektují, jak potápějící se stalinisté, tak demonstranti, kteří chtějí revoluční změnu poměrů. Od počátku Je to ale nemožná mise.
1: V okamžiku z 23. na 24. října on je vlastně ještě mimo tu vysokou politiku. Nicméně i ti stalinisté pochopili, že on vlastně má v tom národu zatím tedy jako jediný nějakou autoritu tu situaci zvládnout. Proto vlastně ještě toho 23. října večer oni ho povolají do budovy parlamentu a tam má vlastně jako uklidnit projevem ty tisíce demonstrantů, kteří se před tím parlamentem shromáždili, ale ani nať v tuhletu chvíli zcela nechápe tu situaci, jo? Nechápe, že jak ta situace už je radikální. Proto když začne ten svůj projev soudruzi, tak ho vypískají. No. A i on sám je z toho zmaten, že nestačí už ta reformní destalinizační retorika, přesto vlastně na Nadě stále sázejí a on už toho 24. je narychlo jmenován premiérem na místo zprofanovaného stalinisty Andráše Hegeduše. A stalinisté vlastně jako, protože Erneger je stále ještě jako v čele té strany, doufají, že Nadě takhle jako vystrčí a s jeho autoritou on jim pomůže zvládnout tu situaci. Protože oni od toho 24. října plánují jednoznačné jako bezpečnostní kroky ve smyslu výjimečný stav, střelba, zatýkání, je vytvořen jakýsi ad hoc vojenský výbor, jakási vojenská diktatura, která má jako potlačit ty zárodky toho povstání se sovětskou pomocí. Prostě jede se podle toho plánu, který byl vytvořen po tom východoberlínském povstání vlastně v každé té východoevropské zemi a který vlastně jako nesli jednoznačné znaky, že ho tvořili vojáci a bezpečáci, jo, v tomhle tom smyslu. Jenže už třeba jenom vyhlášený zákaz vycházení toho 24. října je porušován a nakonec ho sám Imre Nagy musí odvolat. Jo. Rozpadá se to vedení samotné úplně na vrcholu, protože Nagy vlastně nesouhlasí s těmi podmínkami, nesouhlasí s tou vojenskou diktaturou a stále více propaguje, že jediným řešením, jak tu situaci zvládnout, je vyslyšet ty lidi, jednat s nimi, prostě najít nějaký v úzovkách gomulkovský kompromis. Jenže na to už je trošku pozdě, protože ta situace se valí mnohem rychleji a mnohem radikálněji, než by tomu bylo před tím 23. říjnem.
2: Posloucháte speciál tématu Plus vojenské intervence. Jak se politici snažili ovlivnit dění v jiných státech s použitím síly? Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Maďarsko roku 1956 lze možná považovat za jakousi laboratoř toho, co by následovalo u nás v roce 1968, pokud bychom se víc bránili. Jako občané i jako politici. Ale i maďarští komunisté udělali tu chybu, že dali Sovětům najevo, sami to nezvládneme. Jinými slovy, i v Budapešti roku 56 byla k dispozici klika, která požádala o pomoc Sověty. Takzvaných zvacích dopisů vlastně nebylo třeba. Stačilo být v časté komunikaci se sovětskou ambasádou. Velvyslancem tam byl jistý Jurij Andropov, pozdější šéf KGB a dokonce jeden rok generální tajemník sovětských komunistů.
1: A do toho vlastně přichází ještě jedna věc. To maďarské stranické vedení získává ty zprávy o tom, jak ta situace v Budapešti se radikalizuje. A tak vlastně neví, jak má zareagovat. Demonstrace je vlastně jako povolená, ale teď je prostě potřeba nějakým způsobem zvládnout. Oni na to nemají prostředky, tak udělají jednu fatální věc. Začnou komunikovat se Sověty, se sovětskou ambasádou a první maďarský tajemník Erneger, který už po červenci nahradil Matyáše Rákosiho, tak vlastně požádá Sověty o spuštění plánu, který už byl připraven a který vlastně počítal s nějakými jako protesty a který měl koordinovat součinnost sovětských jednotek, maďarských bezpečnostních sil. Měla tam být ochrana budov, měla tam být zajištění té základní infrastruktury. Nakonec tedy po určitých zmatcích, protože Chruščov se to dozvídá s určitým zpožděním, neví trošku, jak na to má reagovat. Nakonec tedy ty sovětské jednotky dostanou tedy pokyn, aby oni nebyli v Budapešti, aby vjeli do Budapešti a aby jako demonstrovali sílu, projížděli těmi ulicemi. Ne úplně, aby jako stříleli, aby jako to jako potlačili, ale aby jenom jako pomohli těm maďarským jednotkám v demonstraci síly. Jenže je to jako, kdyby přilili olej do ohně. Pro ty Maďary, kteří už jsou vlastně jako dost naštvaní, že je už svržen, už strhli ten Stalinův pomník, tu velkou Stalinovu sochu v Budapešti a jsou pěkně vlastně jako nabroušení. A v tenhle moment najednou v noci z 23. na 24. října začnou vyjíždět do Budapešti sovětské tanky. No a tím se vlastně jako demonstrace proti režimu obohacuje o nový prvek, a to je boj proti vlastně sovětské intervenci. A ty povstalecké jednotky začínají útočit na ty tanky, házejí na to molotovový koktejly, snaží se je nějak jako zastavit a vypukne v Budapešti jakási krizová, velmi zmatečná situace, kterou vlastně nemá nikdo pod kontrolou. Jo. To znamená, na rozdíl toho Polska, kde se podařilo tomuhle bodu zlomu zabránit, kdy Gomulka to dovyjednal s Chruščevem, nedošlo k té ozbrojené konfrontaci, tak tady vlastně jako shodou, dalo by se říct, náhod špatného managementu, špatné komunikace mezi Moskvou a Budapeští a dalšími faktory došlo k bodu zlomu a přelilo se to vlastně do ozbrojených střetů nejdříve mezi demonstranty a těmi odhodlanými proti těm jednotkám tajné policie a pak vlastně mezi těmi organizovanějšími povstaleckými skupinami a tou sovětskou vojenskou mocí.

0: 25. října dojde k obrovské konfrontaci před budovou parlamentu. Dojde k strašnému masakru, kdy vlastně sovětské tanky rozstřílejí celou tu demonstraci. Jsou tam desítky mrtvých, což samozřejmě volá další velkou konfrontaci a další velkou radikalizaci mezi těmi povstalci, mezi obyvateli Budapešti a nejen Budapešti, protože to už se rozlilo do celé země. A to, co se odehrává v Budapešti, se v menším odehrává v Győru, odehrává se v Debrecínu a v dalších vlastně velkých městech. Už je to celonárodní revoluce. Jo? Už to není jenom jako povstání nebo nějaká radikální demonstrace v Budapešti. Takže tady se zásadně jako rozcházejí ty pozice uvnitř toho maďarského stranického a vládního vedení a do toho vlastně ještě Sověti neméně zmateni tím, co se děje. Jo. Jak to, že nevyšla ta první demonstrace síly toho 24. října, vysílají do Budapešti speciální emisary Mikojana se Suslovem, který mají nejdřív řídit tu situaci, získávat informace, co se tam vlastně děje, jaké rozložení sil, na jaké pozici stojí Naď, co vlastně dál. A mezi tím se samovolně rozpadá úplně stranická struktura té maďarské komunistické strany. No, lidé pálí stranické průkazy, vyhánějí komunisty z těch sekretariátů a strana se v podstatě rozpadá. No, rozpadá se do té míry, že vlastně pak je nucen odstoupit ten zprofanovaný první tajemník maďarské komunistické strany Erne Gere a vlastně ho nahrazuje nový muž, který pak ovládne celou tu situaci na dalších 30 let, Jánoš Kádár. Ale jeho pozice je stále ještě jako kompromisní. Vládne vojsku, které nemá. Ta stranická struktura je v podstatě v troskách.
1: Kubák Bílo, Erdej Ferenc, Kádár Jánoš, Lusonci Gízo,
2: Součástí revoluční vlády Imre Nagye byl mimo jiné i Jánoš Kádár. Jenže 2. listopadu se sebral a odjel spolu s Andrášem Hegedűsem na sovětské velvyslanectví. A dál už si příběh příštího maďarského vůdce jistě domyslíte sami. Situace v Budapešti ale na začátku listopadu 1956 jakoby stále byla nerozhodná. Sovětům se zkrátka nedaří povstalce potlačit a zlikvidovat hrubou silou. Mimo jiné proto, že jich není dost.
0: Takže nakonec došlo k dohodě mezi tou maďarskou vládou v čele s Nagyem a sovětskou stranou, že ty sovětské tanky se stáhnou mimo Budapešť na ty základny, kde původně byly. A bylo to vnímáno, bylo to zamaskováno i tou deklarací o vztazích mezi Maďarským a Sovětským svazem, která byla vnímána i jakousi nový dokument sovětské zahraniční politiky, vymezující nově vlastně vztahy mezi Moskvou a jejími satelity. A zároveň ten 30. říjen je vnímán jako jakési vítězství té maďarské revoluce. Sověti se stahují, poslouchají nás, Naď má jakousi autoritu stále, ty povstalecké skupiny ho ještě tedy uznávají. Pro komunisty je vlastně jedinou záchranou, jak vůbec jako udržet ten komunistický režim, nebo jakýsi komunistický režim v Maďarsku. Takže to 30. říjen je jakýsi vrchol té maďarské revoluce s opatrným optimismem.
3: At the end of a six-day fight that astonished the world and shook the Kremlin to its foundations, Hungary was free. Free to fraternize on its own borders and rush in supplies to the stricken city of Budapest along roads littered with burnt-out red tanks, disabled by almost unarmed...
2: Opatrný optimismus se v řádu hodin mění v tragédii. Byla to samozřejmě bouda, taktický ústupek Sovětů. Uvnitř sovětského vedení se řeší, co dál, a brzy dojdou k výsledku, musíme to potlačit vší silou. Invazi ovšem nebylo možné plánovat zcela bez ohledu na mezinárodní kontext.
0: Tady ještě zmíním, ono to bylo důležité i v tom polském příběhu, je vliv Číny. Je vliv Mao Tse-tunga, který vlastně do těch událostí výrazně zasahoval právě proto, že Sovětům vlastně říkal, co si Čína myslí o tom jejich chování vůči Polsku, respektive vůči Maďarsku. Někteří historici dokonce říkají, že ten vliv Mao Tse-tunga byl důležitý při té polské krizi, protože vlastně vyvíjel jakýsi tlak na Chruščova, aby ty tanky nepoužil ve Varšavě a kritizoval vlastně Chruščova za údajný velkoruský šovinismus, za imperiální ambice. Což samozřejmě nebylo nic jiného než obrana proti tomuto stejnému chování Moskvy vůči Pekingu ze strany Mao Tse-tunga. V případě Maďarska Číňané dlouho nevěděli, co se tam vlastně děje. Oni měli spožděné informace, co se vlastně v tom Maďarsku děje, ale velmi záhy se rozhodli, že Maďarsko není Polsko, jo, že tam opravdu dochází k ohrožení socialismu a že naopak tady to použití síly by bylo žádoucí. No a teď Chruščov, který váhal trošku v určitý moment, jestli tu sílu použít nebo ne, tak najednou tady slyší od Číňanů, použití síly by bylo žádoucí. A tak si Chruščev vlastně mohl říct, no když já ji nepoužiju, tak Číňani mě budou považovat za slabého. Jo? A budou mě vlastně kritizovat, že jsem tu sílu proti Maďarsku nepoužil. Takže neříkám, že to bylo rozhodující a byl to jeden z faktorů, který Chruščeva a to sovětské vedení vlastně utvrdil v tom, že jiná cesta než vojenská intervence není možná.
2: Ale ještě jednoho člověka potřebovalo sovětské vedení přesvědčit. Josifa Broze Tita, šéfa jugoslávských komunistů, který si už od konce 40. let jel tak trochu svou vlastní politiku a vysloužil si tak od Stalina a jeho podřízených ve východní Evropě přízvisko Krvavý pes.
0: Jugoslávie v tomhle hraje velmi důležitou dvojakou roli, protože jestliže pro Chruščova bylo důležité, aby získal vlastně k té intervenci souhlas Číny, a i dalších vlastně významných hráčů z východního bloku. Připomínám třeba, že Gomulka s tou intervencí nesouhlasil. Že třeba Chruščev nezískal přímo souhlas Gomulky se sovětskou intervencí proti Maďarsku, ale v té době to pro Chruščeva zase tak důležité nebylo, protože on potřeboval hlavně urovnat ty polsko-sovětské vztahy a udržet vlastně Polsko v tom stavu, ve kterém bylo po té dohodě s Gomulkou. Ale pro Chruščeva bylo mimořádně důležité, aby získal na svoji stranu Tita, protože to bylo ve fázi, kdy se vlastně s Titem zbližovali a poslední, co mohl Chruščev potřebovat, bylo, aby ho vlastně veřejně pranýřoval Tito za tu sovětskou intervenci. Což vlastně Jugoslávci dlouho dělali, protože kritizovali Sověty za ty špatné sovětsko-maďarské vztahy a Tito byl velmi populární mezi těmi naďovými příznivci a mezi těmi reformními komunisty v Maďarsku. Často říkali, že my chceme zavést Maďarsku něco podobného jako v Jugoslávii, ten systém. No aby si Chruščev vlastně jako naklonil Tita, tak se odhodlal ke spektakulárnímu činu a vydal se za ním ve velmi dramatickém letu v malém letadle s Grigoriem Malenkovem za bouřlivých meteorologických podmínek přistáli v Jugoslávii a tam ještě na malém člunu museli odplout na to Titovo známé oddechové místo v Brionech. Máme i detaily o tom, jak celá bledý, střídavě zelený Malenkov leží na dně té šalupy, na dně toho člunu a zvrací. Až takhle vlastně Tito ponížil Chruščeva a donutil ho, aby za ním přiletěl. Nicméně tam vlastně Chruščev jedná s Titem a daří se mu ho přesvědčit o tom, že v Maďarsku opravdu vypukla kontrarevoluce. Jo? To znamená, je to podobné jako to čínské stanovisko. Jo? Už to není vlastně reforma socialismu, kterou by Tito podpořil, ale už se nechává přesvědčit, že tedy v Maďarsku převládla kontrarevoluce, že tam vraždí komunisty a že tedy hrozí, že Maďarsko se promění v nějakou jako neutrální kapitalistickou sovětskému bloku nepřátelskou zemi.
2: Tito nakonec hodí Imre Nadě přes palubu a podepisuje mu tím vlastně rozsudek smrti.
1: Sobot Kossuth Rádio Budapest i Sobot Petőfi Rádio Győr. Vnímanie, vnímanie. Govorí Budapest. Stancie Svobodný Kossuth.
4: Attention, attention. This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke.
2: Prohlášení maďarského premiéra Imre Nagye ze 4. listopadu 1956 vysílalo povstalecké Rádio Kossuth i další stanice ve všech světových jazycích. Ale vyhlášení neutrality Maďarska a vystoupení z Varšavské smlouvy tváří v tvář blížící se masivní sovětské invazi číslo 2 už byl vlastně takový akt zoufalství a pokus vyhnat maďarskou krizi do mezinárodních obrátek, zaangažovat do celé věci OSN a světové politické lídry. Se svými blízkými spolupracovníky se 4. listopadu 56 Imre Nagy uchýlí na jugoslávské velvyslanectví v Budapešti, čímž značně zkomplikuje život Titovi.

0: Takže poté, co vlastně jako Chruščev získá takhle souhlas těch klíčových aktérů, nemusím asi dodávat, že souhlas Antonína Novotného, rumunských nebo bulharských komunistů byl vlastně automatický. Antonín Novotný dokonce nabízel, jestli by tedy československé jednotky nemohly nějak jako zúčastnit přímo té intervence, a nabízel velmi proaktivně pomoc slovenských komunistů maďarského původu při té pacifikaci a konzolidaci situace v Maďarsku. Takže poté, co vlastně si zajistil takhle to politické krytí, tak mohl dát vlastně zelenou té intervenci, která začala toho 4. listopadu 1956 a zase k překvapení Sovětů trvala poměrně dlouho. Trvalo jim minimálně měsíc, než definitivně pacifikovali ta jednotlivá hnutí odporu, ta ohniska odporu, a než dokázali opravdu ty Maďary zlomit, a museli tak činit i například s pomocí plošných deportací mimo území Maďarska. Třeba v rámci v uvozovkách uklidnění situace zatkli stovky lidí, stovky mladých studentů nebo stovky demonstrantů, nacpali je do vagónů a odvezli je na pár týdnů mimo území Maďarska do sovětských věznic na podkarpatské Ukrajině. Tahle ta bezpečnostní opatření, ta likvidační opatření měl na starosti neblaze proslulý tehdejší šéf KGB Ivan Serov.
1: Došlo k nevyprovokované agresi Francouzska, Velké Británie a Izraela proti Egyptu. Došlo k imperialistickému zprísahaniu proti Maďarsku, ktorého cílom bolo zvrátiť ľudovo-demokratický poriadok, nastoliť fašistickú diktatúru a použiť Maďarsko ako hlavné nástupište proti zájmu mieru, bezpečnosti a demokracie v strednej Európe.
2: Tenhle člověk byl z božího dopuštění, nebo spíš dopuštění u VKSČ, československým premiérem, a to dlouhých 10 let. William Široký, člověk s invencí a rozhledem a retorickými schopnostmi tak slabými, že se v křesle nepochybně držel jen proto, že trpěl absolutní poslušností vůči šéfovi strany Antonínu Novotnému. Když ale William Široký mluvil v prosinci 1956 v Československém národním shromáždění o Maďarsku, zcela správně zmínil i Egypt. Pro Maďary bylo neštěstím, že se právě ve dnech jejich fatálního boje o nezávislost na Moskvě rozhodli Francie, Anglie a Izrael zaútočit na Egypt a vyřešit tím svůj problém se zestátněním Suezského průplavu. K tomu došlo v létě 1956. 26. července tuto změnu vítězoslavně ohlásil egyptský prezident Nasser.
3: A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. His announcement touches on...
2: Výsledkem této souhry okolností pak bylo, že ve dnech, kdy Budapešť krvácela, propukla zároveň válka na Blízkém východě. Netrvala dlouho, ale jejím výsledkem byla porážka Francie a Británie a také pošramocená reputace Spojených států, které v tom své západní spojence nechali. Nebo nechat museli?
0: Tady došlo k velmi unikátní záležitosti, kdy vlastně Sovětský svaz a Spojené státy zastávali stejné stanovisko chvíli a tlačili vlastně na Británii a na Francii, aby se z toho Suezu stáhli. Američané byli rozuřeni, protože Britové a Francouzi je takhle touhletou tajnou nekonzultovanou operací dostali do strašně prekérní situace a hlavně oslabili ten narrativ a oslabili tu ofenzívu západu proti Sovětům v situaci Maďarsku. Protože sovětští diplomaté teď říkali, no jo, my máme Maďarsko, vy máte Suez. Tak co jsme si, to jsme si, jo. Studená válka, jasně, chápeme. Vy nám nechte jako utopit v krvi to Maďarsko a vy si něco dělejte s tím Suezem, nebo jo. A takže v tomto smyslu si Západ dal vlastní branku i tím souběhem těch dvou akcí, Suezu a Maďarska. Prostě Britové a Francouzi měli jiné zájmy než nějaké Maďarsko. Pro ně vlastně to byl východní blok, kde pravidla už byla jasně nastavená a kde nebylo vlastně co řešit, což byla podobná situace jako s námi v roce 1968. Ale tady se to prostě tak nešťastně propojilo, respektive Sovětům to výrazně pomohlo. Kdyby ta suezská krize nebyla, tak by Sověti provedli tu intervenci tak jako tak, ale Američané a Západ a NATO by měli mohli mnohem silnější pozici na půdě OSN při tom tlaku na Sovětský svaz, na případné sankce nebo na případné vlastně i třeba generování podpory ze strany třetího světa. To také bylo jako důležité bojovat o ty hlasy, podobně jako dneska v té rusko-ukrajinské válce, bojovat o ty hlasy vlastně zemí, jako je Indie. Takže i v tomhletom ohledu by měl Západ mnohem snažší pozici, než že musel vlastně hasit vlastní krizi, která pramenila vlastně z vlastní nekomunikace a z vlastní vlastně neschopnosti. Protože kdo byl vítězem suezské krize? No Násir, který jednoznačně tady dokázal v podstatě jako eliminovat britský vliv, to je konec britského vlivu na Středním východě. A Francie měla své vlastní problémy ještě v severní Africe, že? S Alžírskou, ve Vietnamu. Takže Suez je v podstatě takový jako umíráček pro Francii a Velkou Británii, jako ty bývalé upadající koloniální velmoci, které se tímhletím posledním krokem snažili vlastně tu svoji upadající pozici zachránit. A Američané rozhodně nebyli v pozici, že by jim v tom chtěli pomáhat. Naopak, Američané už od dob Franklina Delana Roosevelta říkali Churchillovi, no my nevedeme druhou světovou válku proto, abychom zachránili britské impérium. Že jo? To není náš cíl, s tím se prostě smířte. My vám pomůžeme vyhrát nad nacismem, ale nebudeme vám pomáhat obnovovat vaše impéria po roce 1945. A ten rok 1956 to ukázal v plné nahotě. V podstatě to byl obrovský konflikt uvnitř NATO mezi Američany, Brity a Francouzi, kterého samozřejmě Sověti velmi rádi a velmi šikovně využili.
2: Kromě toho, jak dodává historik Jan Adamec, nebyl tu předtím a vlastně ani potom žádný precedens, který by dokazoval reálnou možnost Ameriky či západního demokratického světa vytrhnout nějakou zemi z komunistického tábora. Prostě to reálně nešlo provést.
0: Otázka byla, zvlášť pro Američany, co s tím, jak s tím naložit a jakým způsobem vlastně to třeba jako využít. A v tomhle tom smyslu neexistovaly žádné relevantní scénáře, protože už ta západní reakce na potlačení východoberlínského povstání v roce 1953 ukázala, že Američané a NATO nejsou ochotni jít do otevřené ozbrojené konfrontace, respektive tedy, že hranice narýsované po válce prostě platí. No. A že ani Američané vlastně nepočítají s tím, že by nějaká země se dokázala vytrhnout z toho východního bloku a sama se osvobodit, a vlastně vůbec nevěděli, jak by to udělali, aby jí pomohli nějakým způsobem. Na druhou stranu Maďaři v té největší vlně národního nadšení někdy kolem toho 30. října 1956, kdy se zdálo, že ta revoluce vítězí, tak naopak předpokládali a počítali s tím v těch fantaziích a v těch imaginárních představách, že prostě v Rakousku nebo na hranicích Rakouska v Německu jsou připraveny, abych to tak řekl, americké divize nebo minimálně jednotky OSN pod vedením Spojených států, které vlastně čekají jenom na to překročit tu hranici pod mandátem OSN, třeba obsadí Maďarsko, vytlačí ty Sověty a vlastně tím pomůžou Maďarům k tomu cíli stát se třeba neutrální zemí, jako třeba Rakousko, tak, aby si Maďaři mohli zvolit svoji vlastní politickou cestu. Bohužel k tomu neblaze pomohlo i třeba maďarské vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, kde vlastně ti maďarští redaktoři podlehli těm iluzím a vlastně možná ještě radikálněji povzbuzovali Maďary dál k tomu podporu, povzbuzovali je k tomu, aby vydrželi a vytvářeli vlastně falešný dojem, že v uvozovkách ty tanky už stojí na hranicích a že vlastně stačí ještě pár dnů, pár týdnů bojovat, aby vlastně Maďarsko bylo svobodné, demokratické a zbavilo se toho komunistického jaha.
2: Možná se ptáte, jak je možné, že Josip Broz Tito, jugoslávský komunistický vůdce a prezident, který před rokem 1956 tak dlouho a vcelku účinně vzdoroval Stalinovi a poté i Chruščovovi, nakonec obětoval i mne Nadě a jeho blízké a nezajistil jim bezpečný odchod z jugoslávské ambasády v Budapešti kamkoliv do exilu. Zpětně to vypadá, že Imre Nagy měl šanci přežít teoreticky jenom na ambasádě Spojených států, tak jako to udělal kardinál Josef Mincenti, který pak na ní strávil dalších 15 let. Úloha Jugoslávie se tak v maďarském dramatu jeví jako velmi ambivalentní. Ale nakonec, stejně jako Imre Nagy, byl i Josip Broz Tito komunista, byť jiného ražení než toho moskevského.
0: Na chvíli to zastavilo i to zbližování mezi Moskvou a Bělehradem. Protože přestože Tito jako souhlasil vlastně s tou intervencí, tak to, co se odehrávalo pak po tom 4. listopadu, zase ty vztahy výrazně narušily. Především ta otázka Imre Nagye, protože, jak jsem tady zmínil, tak Imre Nagye požádal o azyl na jugoslávské ambasádě a nastala pak několika týdenní opravdu jako diplomatická přestřelka, handrkování mezi Moskvou a Bělehradem, co vlastně s tím Nagyem, že on měl teoreticky právo na azyl, teoreticky tam mohl zůstat a mohl tam zůstat až do své smrti. Nakonec se Tito rozhodl, že tedy ta ochrana Nagye pro něj větší zátěž, než potřeboval, takže nakonec Nagye pod záminkou z té ambasády propustili. Maďaři jim dali údajně slib, že tedy Nagye bude moci volně odejít domů a pokud slíbí, že se už nebude věnovat politice, tak vlastně mu dají nějakou katedru a bude moci volně jako působit. Ale v okamžiku, kdy opustili brány jugoslávské ambasády, tak byli okamžitě nacpáni do autobusu, který údajně řídili sovětští bezpečáci a sovětská bezpečnostní služba. Dokonce jsem v neautorizovaných pamětech právě toho šéfa KGB Ivana Serova našel, že to byl on, kdo byl v tom autobuse, osobně tu operaci řídil, a Nagy a ti jeho věrní byli okamžitě deportováni do Rumunska, do Snagova, a tam byli drženi dlouho v jakémsi bezprávném stavu mimo Maďarsko, než vlastně se Kádár s Chruščevem dohodl, a zřejmě to byla spíš Kádárova iniciativa, že je nutné Nagye i trestně právně stíhat, je ho potřeba odsoudit jako jednoho ze strůjců a otců kontrarevoluce, takže pak vlastně maďarská strana přijela do toho Rumunska, sdělila obvinění Nagyovi a těm jeho blízkým. Do Rumunska pak byli odvezeni zpátky do Maďarska už jako obvinění. A v roce 1958, to znamená 2 roky po té revoluci, se konal proces v Maďarsku, v Budapešti. Na jeho základě pak byl Imre Nagy odsouzen k trestu smrti a popraven. Takže to byla poměrně jako brutální pomsta toho kádárovského režimu Nagyovi za tu jeho roli v tom maďarském povstání. Zároveň byl v tom roce 1958 popraven i ministr obrany Pál Maléter, byl ministrem obrany v té Nagyově revoluční vládě na začátku listopadu roku 1956.

0: polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek...
1: Toto je Viktor Orbán, model 1989. Jako mladý studentský předák a předseda mladé liberální strany Fidesz mluví na slavnostním pohřbení ostatků Imre Nagy a dalších vůdců maďarské revoluce. Je 16. červen 1989. Přesto si dnešní Viktor Orbán, model 2024, dává velmi pozor na to, aby si z odkazu maďarského roku 56 nevzal po naučení, které by se nabízelo. Hlavně se nepodvolit okupantovi a nekamarádit se s Ruskem. Ten narrativ je vlastně zcela opačný, ale přesto v něčem podobný jako naše zkušenost Mnichova 1938.
2: Nevím, jestli to je všeobecný pocit, ale třeba dá se v některých vlastně jako těch směrech, těch narrativech, které třeba vládní Fidesz používá vůči Bruselu a vůči Západu, tenhle ten motiv najít. No, tenhle ten motiv vlastně zrady Západu. A trošku se to odráží i v tom postoji Maďarska vůči té ruské agresi proti Ukrajině. A ozývá se v tom takový jako tón, no pozor, Ukrajinci, aby se vám nestalo to, co nám. No. Že vy vlastně budete bojovat se západní pomocí, ale nakonec vás ten Západ hodí pod autobus a nechá vás v tom samotné s těmi Rusy.

0: kapitalistický západ se nějak netajil, že to bude tento nebo jiný rok v tomto období, kdy svede rozhodný boj se světem vlády lidu a socialismu. Prohrál to. Jen bouři odporu tím vyvolal. A nikoli proti Egyptu, ale proti sobě. Prohrál i Maďarsko. Tam měl v první chvíli zdánlivě úspěch. Naštval pomoci nacionálního revanšismu i část maďarského dělnictva. Ale tu zase narazil již přímo na ozbrojenou moc socialistického světa. Spustil sice křik o tom, že někdo si dovolil někomu pomoci bez jeho dovolení. Ale to bylo hlavní, prohrál to i tu.
1: V lednu 1957 tak už mohl i náš proslulý režimní rétor a veleduch Zdeněk Nejedlý konstatovat, že dobrá věc se podařila a Maďaři jsou zpátky v táboře. Jaký byl ale závěrečný účet sovětské invaze do Maďarska a poučení pro budoucí vývoj politiky ve světě? Na první pohled byl Chruščov a Sověti jednoznačnými vítězi maďarské krize. Zaplatili vůbec nějakou podstatnou cenu nebo spíš získali skvělou výchozí pozici pro geopolitické krize, které potom přijdou na přelomu 50. a 60. let? Jan Adamec, historik a spoluautor dnešního pořadu Téma Plus, to vidí přece jen odlišně.
2: Úplně bych to takhle neřekl, protože samozřejmě Moskva za tu intervenci v Maďarsku něco zaplatila a ta cena nebyla úplně nízká. V prvé řadě ta agenda Maďarska nezmizela z půdy OSN a ještě dlouho se vlastně o tom jednalo a Sověti v vozovkách dostávali kapky, museli vlastně tu agendu i vlastně v kooperaci s tím novým kádárovským Maďarskem dlouho řešit a vyvinout značné diplomatické úsilí, aby otázka Maďarska byla stažena z toho jednání a aby to přestal být problém. A to trvalo do roku 57-58 poměrně dlouho. No to zase Američané a Západ se snažili vlastně to Maďarsko tam neustále připomínat a neustále v rámci možností vyvíjet tlak na Maďary a na Sověty. Byť to samozřejmě nějaký reálný vliv na tu vnitropolitickou situaci, kde probíhaly čistky, popravy a normalizace, vliv moc nemělo. Druhou cenu, kterou museli Sověti zaplatit, bylo otřesení vlastně image mezinárodního komunismu a vůbec Moskvy jako toho lídra. Po destalinizaci a potom tajném projevu potlačení maďarské revoluce bylo vlastně tím druhým hřebíčkem do rakve mezinárodního komunismu. Jo. Celá řada komunistů vlastně prohlédla. Bylo to pro ně jako šok, že takhle se ale hájit komunismus nedá, nemá. Jo. Prostě tohle není ten komunismus, co my chceme. Takže zvláště mezi třeba italskými nebo francouzskými komunisty došlo k velké vlně vlastně deziluze, případně jako odchodu z komunistické strany, odpoutání se od Sovětského svazu. Jo. Zároveň se poměrně narušily vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou, byť to tehdy ještě nebylo tak úplně zjevné, ale rok 1956 je považován za první krok k sovětsko-čínské roztržce, která pak Sověty stojí hodně a je pro ně jako velkou geostrategickou prohrou, když se naplno rozvine a vede to vlastně v roce 1969 až k malé válce k hrozbám, že Sovětský svaz zautočí jadernými zbraněmi na Čínu.
1: A ta otázka je vlastně aktuální do dneška.
2: Ano, ty sovětsko-čínské, respektive rusko-čínské vztahy v tomto smyslu neustále se dají tímto způsobem kontextovat.
1: V každém případě operace Vichr přinesla do Budapešti novou éru. János Kádár se po několika letech krvavých represí rozhodne uplatit svůj národ relativním blahobytem gulášového komunismu a relativní liberalizací v duchu hesla kdo není proti nám, je s námi. A Nikita Chruščov se začal postupně nadechovat k dalším akcím proti západní Evropě a zejména Američanům. Ti pak rozhodli o invazi na Kubu a otevřeli tím cestu k nejhorší jaderné krizi v dějinách. Kubánské krizi na podzim 62. Ale o takzvané zátoce sviní už bude pojednávat další kapitola našeho seriálu o invazích ve druhé polovině 20. století. A příště se naslyšenou zase těší Jan Sedmidubský.
3: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ve Venezuele pokračují záchranné práce po zemětřesení. Na pomoc se připravuje i český USAR tým. Od začátku vlny veder zemřelo ve Francii o 1000 lidí víc než v předchozích měsících. Fotbalisté Portugalska remizovali na mistrovství světa s Kolumbií 0-0. Ronaldo nechyběl ve skupině ani minutu. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je po nehodě za toužimí neprůjezdná a bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer přidají přehánky nebo bouřky, teploty až 40 stupňů Celsia. Je neděle 28. června, dobré poledne, u hlavních zpráv přeje Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Záchranáři ve Venezuele pokračují v pátrání po přeživších uvíznutých v sutinách. Dvojice zemětřesení má dosud více než 1400 obětí. Další desítky tisíc lidí stále úřady pohřešují. Po třech dnech od prvních otřesů se do práce zapojují první mezinárodní týmy. Je mezi nimi i český specializovaný USAR tým.
5: Přímo do Venezuely dorazilo 50 lidí, 8 psů a veškeré materiální vybavení.
6: Popsal mluvčí hasičů Václav Pilný. Dalších 19 českých záchranářů se ještě přesouvá z ostrova Curaçao. Nejvíc lidí zůstává pod troskami v regionu La Guaira. Prezidentka Delcy Rodriguezová zveřejnila záběry, jak tam zdravotníci ze sutin vyprostili 11-letého chlapce. Vzkázala, že teď záleží na každém zachráněném životě. Podle odborníků se totiž po třech dnech každou další hodinou snižuje naděje uvízlých

0: asi u 50 lidí, kteří mají problémy kvůli vedru. Jen v sobotu ošetřili asi 30 lidí s kolapsy, dalších 20 pacientů mělo potíže třeba se závratěmi nebo byli dehydratovaní. Situace se může ještě podle nich zhoršit, protože ta vedra trvají už několik dní a navíc dnes mají být teploty opravdu extrémní. Já jsem teď před urgentem městské nemocnice v Ostravě, viděla jsem tady několik lidí, kteří dorazili schvácení a chladili se třeba mokrými ručníky. Lékařka Anna Pekárek mi říkala, že je to teď na jejich práci tady znát, ošetřují více lidí, pro které jsou vedra náročná, ohrožení jsou podle ní hlavně seniori, kteří nemají pocit žízně a lidé s chronickými obtížemi, kterým se třeba teď může hůř dýchat. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Radiožurnál.
1: Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
2: Une augmentation de surmortalité.
3: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli íránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na dnešek na to Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
5: Americká armáda v sobotu zaútočila na íránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly, a Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Íránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a potřetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
6: Još nekoliko nedelja da budem predsjednik, tada podnosim ostavku.
7: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 000 lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, musí do ní do července nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
8: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemilka.
9: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
8: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
10: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
8: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 000 korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Výprava Iránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Iránci po třech remízách vypadli kvůli výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
11: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom narychlo.

0: otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Íránský kouč Galenej řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Iránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Iránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Portugalští fotbalisté remizovali na závěr skupiny mistrovství světa s Kolumbií 0-0 a do play-off postupují z druhého místa. I třetí zápas na turnaji odehrál v základní sestavě držitel 5 zlatých míčů Cristiano Ronaldo. Ten ve skupině nastoupil do všech duelů a navíc nikdy nevystřídal. Trenér Roberto Martinez říká, že nemusí 41-letého útočníka šetřit kvůli fyzické připravenosti.
2: U něj je to spíš otázka mentální síly, aby byl neustále disciplinovaný a pomáhal nám otevírat prostory pro naše útočné postupy. V utkání, jako bylo to dnešní, nebylo nutné Cristiana šetřit. Možná v příštím zápase budeme muset udělat změnu, ale to se může týkat i jiných hráčů.
1: Rakousko remizovalo s Alžírskem 3-3. Oba týmy tak prošly do play-off. Zahraje si ho i Demokratická republika Kongo po vítězství nad Uzbekistánem 3-1. Stejným výsledkem porazila i Argentina Jordánsko. Anglie zdolala Panamu 2-0 a Chorvatsko porazilo Ghanu 2-1.
3: Dálnice průjezdné a nehoda na silnici 20 u Toužimi. Dálnice aktuálně průjezdné plynulé všechny. Rozjeli se i kolony na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směr Turnov. Následky nehody na 44. kilometru už nepřekážejí a projíždí se plynule. Neprůjezdná je stále silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouni se zrazila motorka s autem. Dopravu stále odklánějí přes obec, přes Třebouň, aktuálně bez výraznějších komplikací. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude slunečno, na západě Čech se odpoledne a večer ojediněle přidají přehánky nebo bouřky, častější budou v Krušných horách, teploty až 40 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná nedělní publicistika s Tomášem Pancířem.
6: Proč v Česku stále vázne adaptace města obcí na dopady klimatické změny? Jak si vysvětlit projevy nevole, s nimiž se na Strážnickém festivalu setkali ministři za motoristy sobě Otto Klempíř a Petr Macinka? A jaký návod nabízí organizace Consent vedoucím letních táborů ve snaze předcházet případům sexuálního obtěžování a jiného nevhodného chování vůči dětem? Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu včera 40,9 stupně Celsia. A je dost možné, že nový rekord přinese už dnešní den, kdy mají teploty podle předpovědi meteorologů vystoupit až k 41 stupňům. Současná vedra opět vyvolávají debaty, jak upravit prostředí ve městech, aby tam bylo horké počasí snesitelnější. A to je téma, kterému se věnuje i nadace partnerství a právě specialistka na adaptace sídel na klima v nadaci partnerství Magdalena Maceková je teď naším hostem. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, zdravím vás.
6: Jaká opatření na zmírnění dopadů extrémních teplot se ve městech nejvíc osvědčují, která mají největší efekt?
7: Největší efekt mají opatření, která jsou vlastně velmi jednoduchá. Nejlépe vnější prostředí chladí voda v kombinaci s vegetací. Proto se někdy mluví o takzvané modrozelené infrastruktuře, to znamená nějakém systému zeleně, který prostupuje těmi našimi sídly ideálně, by měl prostupovat, protože už ho budeme potřebovat čím dál víc. Je to dané tím, že ta voda dokáže výborně to teplo pohltit a při odparu přemístit na jiné místo. A ta zeleň tomu velmi pomáhá, protože ten odpar provádí aktivně a navíc dokáže jou stromy stínit. Takže jsou to vlastně taková zdánlivě jednoduchá řešení, která ale v těch městech vůbec jednoduchá nejsou.
6: Když říkáte tedy zeleň a voda, tak znamená to stromy, znamená to nějaké travnaté plochy, znamená to fontánky a podobné prvky?
7: Ano, všechno to, co říkáte, stromy v ulicích, které stíní a prostě vodní plochy, pítka přímo neochlazují, ale poskytují ten komfort těm obyvatelům. A prostě víte, jak teplotu dokáže změnit malé mlžítko, být na tom velmi lokálním místě, ale především velké plochy zeleně dokáží udělat tu změnu nějakou citelnější.
6: Vy jste říkala, že to vypadá jednoduše, ale ve městech to není tak jednoduché realizovat. Tak na co to v praxi nejvíc naráží?
7: No, naráží to na řadu problémů, protože jsme zvyklí naše města stavět tak, aby ta voda odtékala co nejrychleji pryč. Posíláme ji většinou do kanálu kanalizacemi, aby nám nenarušovala stavby, nenarušovala silnice a podobně. Nejsme zvyklí ji v těch sídlech zadržovat. A i když už ty technologie známe nové technologie, jakým způsobem ve městě sázet stromy, tak ta změna je samozřejmě velmi pomalá. Je málo pravděpodobné, že rozkutáme ulici jen tak proto, abychom tam udělali adaptační opatření. Většinou je tam dostaneme až ve chvíli, kdy se ta ulice rekonstruuje tak, jak tak. A potom můžeme ten návrh udělat dostatečně koncepční na to, aby se dokázali vytvořit prokořenitelné prostory pro růst stromů i mezi těmi velmi hustě umístěnými inženýrskými sítěmi, o kterých pod povrchem často ani nevíme. Nebo jako samozřejmě technici vědí, ale běžní obyvatelé vlastně neví, co všechno se pod povrchem měst často skrývá.
6: Do jaké míry roste zájem města obcí o taková opatření a jakou roli v tom hraje to, že přibývají horké dny tak jako v těchto dnech?
7: Já na to vlastně mám odpověď ano i ne. Myslím si, že zájem roste, ale bohužel, nebo bohudík, to je těžko říct, ta vedra jsou nejjasnější riziko, které přichází a které ale zároveň není vidět. Na rozdíl třeba od povodní tornáda, kdy ta katastrofa projde a všichni se snaží ohromně pomáhat. To vedro je velmi nenápadné vlastně a tím pádem i ty naše reakce jsou vlastně neodpovídající tomu riziku. Takže vidím na jedné straně, že většina měst se snaží nějakým způsobem připravovat právě tady těmi modrozelenými řešeními a těch příkladů je celá řada. A na druhou stranu bohužel ještě neexistuje něco jako krizové plány pro vlny veder. Vím, že se o to snaží nějakým způsobem Praha. My spolupracujeme teďka s městem Hodonín, což jsou vlastně nejvíce riziková města, protože ta teplota tam roste vlastně nejvíc na našem území. Ale ještě nemáme něco jako povodňové plány pro vedro. Takže z hlediska toho managementu během té vlny veder si myslím, že jsme bohužel připraveni velmi málo.
6: A vy se věnujete těmto projektům v nadaci partnerství, teď jste mluvila o spolupráci s městem Hodonín. Jaké další konkrétní projekty v tomto směru vaše nadace připravuje nebo realizuje?
7: My spolupracujeme s celou řadou jak větších měst, tak úplně malých obcích. Snažíme se je podpořit v tom koncepčním plánování, protože většinou stačí upravit jednu ulici nebo udělat jedno opatření, ale musí se vytvořit celý systém. A další věc, kterou považuji za podstatnou, tak je ukázat to, že ta nová řešení se daří realizovat. A my právě proto, abychom ukázali i ostatním ty příklady dobré praxe, tak organizujeme soutěž, která se jmenuje Adaptera Evolve, kde se snažíme zhromáždit databázy těch realizovaných projektů, kde jsou ukázky jak z zastavěného prostředí měst, tak pozitivní ukázky z domů, tak i ve volné krajině. Takže a tam si může každý dohledat údaje, náklady a podobně ty technické detaily, aby v případě, že se nějaká další obec nebo jiný, klidně i privátní investor rozhodne něco v tomto směru dělat, tak aby měl před sebou už ty možnosti, co v Čechách se podařilo. V tom vidím vždycky velmi důležitý rozměr vidět ty pozitivní příklady, že to jde.
6: Aniž bychom hledali na internetu, můžete třeba jeden konkrétní případ vyzdvihnout pro inspiraci?
7: To mi dáváte velmi těžký úkol, protože mě se těžko vyzdvihuje jenom jeden, ale tak já trochu budu chrlit. Mezi koncepčním přístupem k zelení je to například obec Úvaly. Jak už jsem zmiňovala Prahu v koncepčním přístupu k zelení, tak se podařilo jak v Brně, tak v Olomouci upravit nábřeží formou náplavky přírodě blízké. Ale i úplně malé obce, jako třeba vesnice Ruprechtov tady u nás na Vyškovsku, má krásně upravený parčík na návsi, tak aby tam mohla voda natékat a postupně zasakovat a zavlažovat tu zeleň.
6: A zjevně byste mohla pokračovat ještě hodně dlouho. Ano. Rozumím toho, tomu, že ten web, konec konců jsem se díval, tak je tam těch projektů hodně. Magdalena Maceková, specialistka na adaptaci sídel na klima v nadaci Partnerství, byla naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici po ministru kultury vypískali také ministra zahraničí a předsedu motoristů sobě Petra Macinku. Ten napsal na Facebook, že požádal včera ředitele festivalu o možnost vystoupit na hlavním pódiu právě v reakci na páteční vypískání jeho stranického kolegy ministra Klempíře. To je ukázka toho, jak to včera ve Strážnici vypadalo. Už v pátek podobně reagovali návštěvníci Strážnického festivalu na vystoupení ministra Klempíře. Ten následně na sociálních sítích označil chování návštěvníků za buranství, sprostotu a zášť a dodal, že návštěvníky ovlivnil alkohol a vedro. A předseda poslaneckého klubu motoristů sobě na příspěvek o ty Klempíře reagoval návrhem, aby stát neposkytoval organizátorům festivalu ve Strážnici dotace. My jsme teď ve spojení s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
6: Představitelé motoristů sobě se dlouhodobě staví na ochranu svobody slova a projevu. V loni v září třeba Petr Macinka řekl, že svoboda slova není jen jedno z mnoha práv, ale že to je základní kámen polistopadového směřování naší společnosti. Teď reagují politici této strany na pískot návštěvníků festivalu slovy o buranství nebo o tom, že se diváci zbláznili, nebo dokonce návrhem, že by stát neměl podporovat akci, na které návštěvníci projeví politické názory proti vládním představitelům. Jak tohle jde dohromady?
8: No, ukazuje to, že krásně se často káže o vodě a pak mnozí mají tendenci pít víno. Jinými slovy, prostě musí politici snést vysokou míru otevřenosti názorů, zvláště politici, kteří si nejen na tom staví, ale zvláště politici, kteří si postavili politiku na konfrontaci. A tady se hlavně ukazuje to, o čem my se opakovaně už několik měsíců společně bavíme, že prostě s českou společnost politika postavená čistě na konfrontaci, popichování, silných prohlášeních, které vlastně nepřináší nějakou novou kvalitu nebo posun pro společnost, neskultivují politickou kulturu, no tak už to zkrátka nebaví. Lidé se toho přejedli, no a tady to dali na odiv velmi otevřeně a přiznám se, že jsem teda naprosto v šoku primárně ze slov politického matadora, o to víc mě to překvapuje Borise Šťastného, který zcela vážně vypustí a vůbec přemýšlí o myšlence, že pokud se někomu něco nelíbí, tak bude potrestán, že mu bude odejmuta veřejná podpora. Navíc takto dlouhodobé, renomované akci, tak to je úplně za hranou a Myslím si, že ve výsledku to motoristy sobě obrovsky poškodí, dokonce významně více než vypískání jednoho či druhého ministra. Prostě vůbec jsem to nepochopil a přiznám se, že nerozumím tomu, že to může říct člověk, který prožil také velkou část svého života v doznívajícím byrokratickém socialismu a komunismu. Takže ví, jak tehdy na to lidé byli citliví, jak jsou na to citliví i dnes. Úplně za hranou.
9: Já dodám, že pan ministr Macinka tyto úvahy odmítl a ono prakticky je to těžko realizovatelné, protože festival ve Strážnici nedostává dotace. On je financován z ministerstva kultury, ale jinak než formou dotací, tak to jenom doplním a možná rozumím. Upřesním. Mohou podle vás...
8: Spíš ta myšlenka je prostě celá ulítlá a absurdní a ukazuje něco o Borisi Šťastnému.
9: Mohou podle vás tyhle příhody a ty reakce na to, co se ve Strážnici dělo, nějak ovlivnit pozici motoristů v rámci koalice nebo třeba i pozici ministra Klempíře ve vládě?
8: Já si myslím, že až tak ne, že ostatní kolegové to spíše přijdou mlčením a nebudou rozhodně kolegům motoristům sobě závidět. Možná mnozí si i pomyslí, no tak tady sklízí ovoce za ty permanentní hrozny hněvu, když zůstanou tohoto příměru, jejichž často ta politika je lemovaná. Spíš si myslím, že se dostávají do určité izolace společenské, protože samozřejmě toto se jen tak nezapomene, lidé to budou sdílet, bude to takovým s tím symbolem, že prostě velká část společnosti má výhrady k té politice motoristů sobě, takové té konfrontační politice, a myslím si, že to povede k tomu, že Ota Klempíř jako ministr kultury bude ještě více izolován v té kulturní komunitě, kulturně společenské komunitě. Otázka, jestli ty akce bude dál navštěvovat, nebo zůstane spíše člověkem úřadu, což nikdy žádnému ministrovi nepomohlo. Pravda je, řekněme si otevřeně, že o to zaktivuje takové to pevné jádro motoristů sobě. Ty se více zmobilizují a budou to brát, že více musí hájit své jakoby předáky a ideje motoristů sobě, protože v úzovkách všichni už jakoby po nich jdou, všichni mají k ním výhrady. Ale je to poměrně malá skupina a to, co motoristé sobě jako každý politický subjekt, zvláště nový politický subjekt potřebuje, to znamená takový ten měkký obal, to znamená ty, kteří fandí novým stranám, volají po nějaké obměně politické kultury, pestřejší politické nabídce, tak to bude spíš odrazovat, protože tady se ukazuje, že ta společenská podpora je marginálnější, ale o to vyhraněnější. A to ten měkký obal, ti středově uvažující voliči nemají moc rádi.
9: Říká politolog Jan Kubáček. Díky, naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání a pokud možno všichni zvládněme dnešek ve zdraví.
9: Dětem v Česku začínají prázdniny a statisíce jich stráví příští týdny také na letních táborech. Zpravidla se s nimi pojí zážitky, které děti provázejí i po letech. Stává se ale, že ty vzpomínky nemusí být mírně řečeno zrovna nejpříjemnější. Organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování, upozorňuje na desítky svědectví v případech, kdy se děti setkaly s podobným chováním těch, kdo se podílejí na organizaci táboru. Consent proto letos vydal příručku pro táborové vedoucí, která jim má pomoci, cituji, nastavit respektující prostředí a účinně předcházet sexuálnímu a jinému nevhodnému chování. A já už zdravím Johanu Nejedlovou, ředitelku nezávislé organizace Consent. Dobrý den.
10: Dobrý den vám i posluchačům a posluchačkám.
9: Pokud poukazujete na desítky zmíněných případů, znamená to, že jsou to opravdu výjimečné případy, když vezmeme v úvahu, že na letní tábor jezdí statisíce dětí?
10: Ano, my jsme vyslali do světa takovou výzvu, kde jsme chtěli nazbírat nějaké příběhy i proto, aby se nám lépe pracovalo na té příručce, a získali jsme jich necelou stovku asi za týden, což ale vůbec nevypovídá nic o tom, jak často se to chování děje. Bohužel není úplně jako řídké. My hlavně reagujeme na to, že evropské statistiky ukazují, že každý pátý dítě má zkušenost se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním. A to prostředí, kde se to děje, samozřejmě může být i tábor, i když víme, že spousta táborů se už nějak snaží na téhle problematice pracovat, nebo že se snaží k dětem chovat s co největším respektem a tomuhle předcházet. Tak bohužel v žádném kolektivu to není úplně ideální a jsou prostě případy, kdy dochází i k sexuálnímu násilí, nebo kdy tam dochází k nějaké šikaně. Setkávali jsme se často s těma příběhama, který říkali, že nějaký starší vedoucí třeba navazovali sexuální nebo romantické vztahy s poměrně mladými tábornicemi nebo táborníky. A to je něco, na co my právě míříme v té příručce.
9: Tím už částečně odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat. Jakou podobu nejčastěji to nevhodné chování právě na táborech mívá?
10: To, s čím jsme se setkali, byla opravdu velice široká paleta. Od nějakých slovních poznámek, kdy ty vedoucí komentovali třeba těla těch mladých účastnic, nebo i třeba mladších táborových vedoucích, kdy se třeba vyjadřovali k tomu, jak mají velký prsa. Případně to byly nějaký nevhodný tresty, kdy když třeba někdo se dopustil něčeho nevhodného, tak za to byl, respektive třeba porušil nějaký pravidlo, tak za to byl potrestán tím, že měl dát někomu pusu třeba. Což vůbec nechápeme. Nebo to byly jako poměrně zvláštní a hodně nevhodný táborové hry. Četla jsem třeba příběh, kdy během táborové bojovky v noci jako sáhli na něčí penis, když šli kolem nějakého lana. A potom to často bylo to, že nějakým způsobem ty mladší tábornice, především ti vedoucí, se snažili nějakým způsobem manipulovat do toho, aby s nima měli vztah. A je potřeba si uvědomit, že tady mluvíme o dětech, do 15 let se v českém právu i mezinárodním považují lidé za děti a je určitě potřeba si dát pozor na to, aby vedoucí věděli, že s nima v žádném případě nemají navazovat vztahy.
9: Vy tedy přicházíte s metodickou příručkou s podtitulem Z tábora bez zlomené nohy, ale i bez zlomené duše. Co jsou ta základní doporučení?
10: My tam máme dva typy těch doporučení. Kdokoliv z posluchačů a posluchaček si tu táborovou příručku může stáhnout u nás na webu na www.koncent.cz. A ta první část míří na práci s těma táborovýma vedoucíma, kdybychom po nich chtěli, aby se nějakým způsobem pobavili o tom tématu sociálního bezpečí, co to pro ně znamená, jak se můžou lépe snažit ho zajistit. Pobavili se především o tom, co jsou jejich interní pravidla, které se týkají toho sociálního bezpečí. Co se týče třeba zákazu právě navazování vztahu s těmi účastníky, účastnicemi, co se týče třeba pravidel ohledně konzumace alkoholu, i když bychom možná dneska čekali, že už se na táborech nebude pít, tak to pořád není úplnou výjimkou. Potom, co si nastaví ta pravidla, se s nima pod facilitací toho vedoucího můžou se spolu bavit o tom, jak třeba přistoupit k tomu, že jsou tam děti, kteří můžou mít menstruaci. To je taky něco důležitého, co my v té příručce zmiňujeme, že by bylo dobré být na to připravený a mít tam pro ně pomůcky, aby nebyly v nepříjemné situaci, protože to bylo taky něco, co s náma sdíleli ty účastnice. A potom máme aktivity, které pomáhají nastavit to bezpečnější prostředí přímo na tom táboře, kdy opět je potřeba s těma účastnicema probrat, jaký jsou pravidla, ale třeba jim zdůrazňovat, že když někdo ta pravidla porušuje, takže se s tím mají ostatní svěřit, že to není bonzování, ale je to vlastně vytváření toho bezpečného prostředí. Doporučujeme jim ustanovit třeba pozici důvěrníka, důvěrnice, což je někdo, za kým se můžete jít
9: svěřit.
10: Já vám
9: do toho budu muset skočit, celou příručku nemůžeme odříkat, protože se blíží zprávy. Johana Nejedlová, výkonná ředitelka nezávislé organizace Koncent. Díky, nashledanou.
10: Taky děkuju, nashlednou.
11: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Caracas přijal pomoc od 24 zemí. Do Venezuely dnes přijala taky skupina záchranářů z Česka. Budou tam pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. A katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 14 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Největší zájem je podle ministerstva financí o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérie a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Vaniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko ruskem okupovaného poloostrova Krym. Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc. Oznámila to tamní meteorologická služba DVD a podle ní teplota v saské obci Kupčic během noci neklesla pod 29,4 stupně Celsia, a čímž překonala německý rekord z roku 2003. Země v současné vlně veder zaznamenává jedno teplotní maximum za druhým a v sobotu meteorologové naměřili 41,5 stupně, a čímž druhý den v řadě padl absolutní teplotní rekord. Podle DVD vlna veder v Německu ale pravděpodobně pomalu končí a mají vystřídat silné bouřky. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů, a to jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči přijíždějící od Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných dvou. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky podobně jako kamiony. Návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří. Odpoledne je jasné nebo skoro jasné, na západě Čech se později odpoledne a večer budou při zvětšené oblačnosti lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, na horách naměří kolem 32, hlavně v dolním Polabí a Poohří se výjimečně dostanou až k 41 stupňům Celsia. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání Názorů a argumentů.
12: Je současná vlna veder důsledkem klimatického rozvratu? A jak vážně bere toto extrémní počasí vláda Andreje Babiše? Vytáhne Škoda auto na výsluní Volkswagen? To jsou jen některá témata, která uslyšíte v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
12: Nadprůměrně vysoké teploty, které v těchto dnech postihly i Česko, jsou jedním z projevů oteplování klimatu. Kdo by si ale myslel, že se tak dostali do úzkých ti politici, kteří danou skutečnost popírají, ten se mýlí. I oni totiž opakují pouze to, co chtějí slyšet jejich voliči. Domnívá se publicista Jan Vávra.
13: Je známo, že zkušenost je nepřenositelná. Dokud se dítě samo nespálí o horkou plotnu, nebude věřit doporučením, že na ní nemá sahat. A my jsme teď ve stejné situaci. Současná vlna veder, jakou jsme v takové míře a délce zatím nepoznali, nám dává možnost na vlastní kůži okusit reálné důsledky změn klimatu. Málo kdo už může tvrdit, že tak vysoké teploty, trvající tak dlouho, jsou zcela normální. Počasí potvrzuje všechny vědecké studie, které varovaly, že se klimatická krize zrychluje. Evropa se otepluje zhruba dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Proto třeba ve Francii, která také zažívá vlnu veder, si dnes už nikdo nedovolí klimatické změny popírat. Naši popírači klimatických změn ale mají stále ve veřejném prostoru silné slovo. Není to tak dávno, kdy předseda motoristů Macinka, když chvíli řídil rezort životního prostředí, bez ostychu tvrdil, že klimatická krize skončila. Když zůstaneme u srovnání s Francií, národní sdružení, se kterým jsou motoristé a hnutí ANO v jedné evropské frakci, dělá teď vše proto, aby francouzská veřejnost zapomněla na jeho desetiletí popírání klimatických změn. Naši politici ale vypadají, že jsou stále ovlivněni názory nejznámějšího popírače Václava Klause a podle toho se stavějí k opatřením na ochranu klimatu. Green Deal se stal, ať už u konzervativců či liberálů, demokratů nebo populistů, symbolem autoritářského a byrokratického diktátu Bruselu. Jedni politici odmítají ochranu klimatu kvůli svému napojení na biznisové zájmy fosilního průmyslu, případně automobilek. Druzí jsou proti ochraně klimatu a snižování emisí z ideologických důvodů. Sem patří i příznivci Donalda Trumpa, který patří mezi největší podporovatele využívání fosilních paliv. Češi tedy zatím zůstávají věrni své tradici opatrného a pochybovačného národa. Většina populace se sice obává dopadu klimatických změn, ale když se má jakékoliv opatření dotknout jejich života, okamžitě ho odmítnou. Na naše spalovací motory si nenecháme sáhnout, stejně jako na kotle, na uhlí nebo na plyn. Ochránci přírody jsou našimi popírači klimatických změn označováni za ekoteroristy, kteří brání naší prosperitě a berou nám naši svobodu dělat si, co chceme. Popírači tvrdí, že ekoteroristé straší klimatickou změnou, protože chtějí dosáhnout na evropské granty. Koluje i mnoho konspiračních teorií o spiknutí satanistů, globalistů, ale i mimozemšťanů. Zatím se důsledky klimatického rozvratu, jako je například dlouhodobé sucho, střídající se s přívalovými dešti, vyvolávajícími lokální záplavy, týkaly spíše venkova. Lidé ve městě mohli být v klidu, voda z kohoutku teče pořád a bahno z polí na Václavské náměstí nedoteče. Úbytek života a rozmanitosti různých živočišných a rostlinných druhů v krajině většina obyvatel ani nezaregistruje. Rozpraskanou zem nemají příležitost spatřit. Teď jsou ovšem velká města vlnami veder postižena více než venkov. Vysoké teploty způsobují v Evropě více úmrtí než všechna ostatní přírodní nebezpečí dohromady. Během historicky nejteplejších červnových dnů v tomto roce bylo ve Španělsku zaznamenáno přes 200 případů úmrtí spojených s extrémními vedry. Doufejme, že tato přímá a citelná zkušenost s klimatickým rozvratem změní aspoň trochu názor české populace a že lidé začnou na naše politiky tlačit, aby proti globálnímu oteplování začali skutečně něco dělat. V opačném případě je otázkou, co víc by se mělo stát, abychom si nutnost přijmout nezbytná opatření skutečně uvědomili.
12: Dodává Jan Vávra. A o počasí a momentální extrémní vlně veder bude řeč i v následujících minutách. Jaká opatření na ochranu ohrožených občanů, a jestli vůbec, přijala současná vláda, jejíž někteří členové popírají klimatickou změnu, to je téma pro šéfredaktorku webu Page Not Found Apolenu Rychlíkovou.
14: Evropou prochází mimořádně silná vlna veder. V posledních dnech zasáhla hlavně Francii, Španělsko, Itálii, Británii, Švýcarsko, Belgii a Nizozemí. Ve Francii extrémní teploty přetížily nemocnice. Španělsko hlásí přes 200 úmrtí, v italských městech čelí nemocnice náporu lidí s kolapsy a dehydratací. V některých zemích se omezovala výuka, veřejné akce a provoz dopravy. A taková Francie musela kvůli přehrátí vody omezit provoz jaderných elektráren. Brutální vedra se nevyhnula ani Česku. Ačkoliv Česku klimatickou krizi ukončil již před časem Petr Macinka, padají teplotní rekordy. A Český hydrometeorologický úřad vůbec poprvé vydal nejvyšší výstrahu na více než jeden den. Nejen mezi odborníky přitom panuje všeobecná shoda na tom, že situace přímo souvisí s klimatickou krizí, za kterou mohou lidé. V Evropě navíc teploty rostou dvakrát rychleji než jinde. Ani život, ohrožující vedra, však české vládní politiky nepřinutily jednat. Ukázala to páteční debata ve sněmovně, kdy poslankyně opozice chtěly řešit krizovou komunikaci státu a ochranu seniorů před kolapsy. Ministr životního prostředí Igor Červený se jejich požadavkům v sále vysmál. Jeho vládní kolega Petr Macinka debatu zhodil s tím, že v létě je prostě teplo a v noci tma, a poslankyně označil za přehřáté. Takhle vypadá zájem vlády Andreje Babiše o bezpečí a zdraví obyvatel. Až přijdou třeba povodně, bude nám vládní garnitura radit, ať se naučíme líp plavat. Horko přitom není žádnou zkouškou individuální odolnosti, ale krizovou situací, která skutečně ohrožuje nejen ty nejzranitelnější. Podle lékařských dat jsou nejvíce ohroženi kardiaci a chronicky nemocní, u kterých přetížený oběhový systém spouští infarkty a mrtvice. Dále seniori, kterým stářím selhává termoregulace a ztrácejí pocit žízně, malé děti, těhotné ženy nebo lidé s postižením. Důležitou skupinou jsou ale také lidé bezdomová, lidé v nekvalitním bydlení, lidé v podkrovních bytech a na nezateplených ubytovnách. které přes tropické noci vůbec nevychladnou. Data ze studií jasně ukazují, že špatné bydlení v kombinaci s extrémními vedry může být pro lidský život nebezpečnější než zimní mrazy. Jenže pro politiky, kteří žijí v zajetí klimapopírařství a odmítají akceptovat realitu, jako by tito lidé neexistovali. Stát má přitom v rukou aparát, jak ohrožené chránit. V civilizovaném světě jde o standardní postupy. Francie v rámci programu Plán Canicule využívá registry k povinným obchůzkám seniorů. Samosprávy v jiných zemích otevírají klimatizované veřejné budovy jako azyly chladu s pitnou vodou. Barcelona jich má přes 200. Atény k tomu využívají sportovní haly. Belgie rozesílá lokalizované krizové SMS s instrukcemi a polohou nejbližšího možného úkrytu. Španělsko při nejvyšším stupni výstrahy legislativně zakazuje venkovní práce v kritických hodinách. Italské ministerstvo zdravotnictví vydává třídenní zdravotní biletiny, podle kterých mobilizuje záchranky a britský systém Heat Health Alerts řídí protokoly přímo v domovech pro seniory. Naše vládní politiky ale ani na vteřinu nenapadlo brát vážně ohrožení obyvatel Česka. Natož spustit v reakci na extrémní počasí tolik potřebnou koordinovanou komunikaci. Vláda tím odpovědnost za přežití kompletně přehodila na občany. Když vědecká data a červené výstřahy narážejí na ideologický posměch ministrů, stává se z ignorování reality přímé hazardování s lidskými životy. Zatímco se politici šklebí ve sněmovních lavicích, lidé mají obavy o zdraví sebe nebo svých blízkých. A to je opravdu situace k popukání.
12: Soudí Apolena Rychlíková. Koncern Volkswagen byl kdysi tahounem německé ekonomiky, poslední roky se ale nachází v hluboké krizi. Klesá jeho ziskovost, o jeho auta není zájem, hrozí dramatické propouštění i zavírání továren. Podrobnosti dodává zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
15: Možná si ještě někdo vzpomene, jak německý koncern Volkswagen ústy svého bývalého šéfa Martina Winterkorna vyhlašoval, že bude největší světovou automobilkou, již budou všichni konkurenti hledět na záda. Uplynulo přes 10 let a Winterkorn má na krku soud kvůli podvodům s emisemi a koncern čelí největší krizi ve své novodobé historii. Winterkorn se stal smutným hrdinou úpadku automobilky. Právě kauza známá jako Dieselgate stála na počátku krize, která ne a ne skončit. Firma totiž v klíčových časech prosperity ztratila důvěryhodnost i pozornost. Symbolicky se zadrhla a dodnes kvůli tomu kulhá. A kulhá o dost víc, než by musela. Zásadně jí klesá ziskovost. V podstatě přišla o čínský trh. V Severní Americe na ní dopadají vysoká cla a v Evropě se jí daří pod očekáváním, protože hlavně elektromobily nejdou na odbyt tak, jak si představovala. Výsledkem je, že za první kvartál letoška skupina vydělala 1,5 miliardy eur, ale před 3 roky to bylo za stejné období trojnásobek. Nynější šéf koncernu Oliver Blume proto musel akcionářům nyní znovu slíbit, že bude pokračovat restrukturalizace, aby skupinu vytáhnul na zajímavější čísla. Jenže s těmi škrty a s akcionáři je to celé složitější. Zásadní vliv v automobilce má Spolková republika Dolní Sasko, která drží 1/5 akcií. A může efektivně blokovat jakékoliv drastické kroky, které by měly dopad například na zaměstnanost. Navíc ve skupině mají velmi silné slovo odboráři, kteří si na vedení už dřív vybojovali kolektivní smlouvy, které brání propouštění. Blume nyní avizoval, že do roku 2030 Volkswagen v Německu sníží počet zaměstnanců o 50 tisíc. Je ale pravděpodobné, že žádoucí by bylo sekat ještě víc. Celkem tam firma totiž zaměstnává hodně přes 200 tisíc lidí. Paradoxně to je Škoda Auto, která dnes podává nejlepší hospodářské výkony z celé skupiny. Roste jí ziskovost, roste jí odbyt, táhne profitabilitu. Na chvostu je naopak jak mateřská značka Volkswagen, tak kdysi ultraziskové Porsche nebo Audi. Oliver Blume, který stojí v čele Volkswagenu poslední 4 roky, na valné hromadě uvedl, že do roku 2030 skupinu vytáhne opět na výsluní. A že cesta, kterou do cíle půjdou, nebude snadná. Jestli se mu to podaří, je otázka. Nicméně při pohledu na vývoj akcí se zdá, že minimálně trhy jsou skeptické. Letos už cenné papíry odepsaly 1/4 hodnoty a za posledních 5 let klesly bezmála o 65%.
12: Konstatuje Luboš Kreč.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A v této chvíli se vrátíme k zajímavým komentářům uplynulého týdne. Nedávný vývoj na Blízkém východě a zejména snaha Spojených států dosáhnout dohody s Íránem ukázal, že kdysi neochvějné spojenectví amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua dostalo výrazné trhliny. Více už v příspěvku Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
16: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále na jasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Iránce možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu Hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
12: Tolik Matěj Schneider. Kupovat si denně několikero novin, to si už dnes dovolí málo kdo. Výrazně podražili a nabídka titulů značně zúžila. Vedle toho čelí tisk, stejně jako další tradiční sdělovací prostředky, krizi důvěry. Zároveň se ale ukazuje, že informacím ze sociálních sítí nebo z nástrojů umělé inteligence věří lidi ještě méně. Kam až to může dospět, nad tím se zamýšlí šéfredaktorka webu Newstream.cz Tereza Zavadilová.
17: Médiím se říkávalo čtvrtý stav. Šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné. Velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií. Ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
18: Míní Tereza Zavadilová. A v této chvíli je na řadě naše pravidelná glosa. Psát věci rukou se v současné digitální době stále víc vytrácí. Avšak podpis, obzvlášť ten vlastnoruční, je stále ještě hodně důležitý, jak vysvětluje herec a předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
19: Můj otec Jiří byl učitel matematiky. Napsal také několik učebnic pro střední školy. Jako třídní učitel vedl většinou dvě třídy a každého půl roku musel ručně, tedy na psacím stroji, vypsat dohromady asi 60 vysvědčení. Když mě bylo asi 12 let, začal jsem tatínkovi pomáhat s vyplňováním těchto dokumentů. Jen na vysvětlenou, vracíme se do 80. let minulého století. Počítače neexistovaly, nic se nedalo tisknout a každé vysvědčení byl originál. Nesměli jsme udělat chybu. Já jsem mu texty diktoval, známky žáků jsem převáděl do slov jako výborný, chvalitebný, dobrý a tatínek to vypisoval. Na konci každého vysvědčení byl jeho podpis a podpis ředitele školy. Jednou jsem se táty zeptal, jestli jeho ředitel vysvědčení čte, když je podepisuje, a také zda některé z vysvědčení nepodepsal. Bylo mně jasné, že ředitel nemůže každého žáka znát. Tatínek mi odpověděl, že už se mu to párkrát stalo, ale že je to výjimečné. Takže je to vlastně formalita, ten ředitelův podpis, vyhrkl jsem na tátu. Podpis nikdy není formalita, odpověděl mě táta a já si to od té doby pamatoval. Otec mě k tomu ještě dodal, že pokud někdo někdy chce něčí podpis, přebírá za svůj autogram zodpovědnost a vlastně tím i přebírá odpovědnost za podepsaný dokument. Tato vzpomínka z dětství mě vyplavala na povrch mysli, protože jsem zaslechl v rozhlase jakýsi komentář, že náš prezident by měl být vlastně automat na podpisy. Hluboce s tím nemohu souhlasit, popřel bych tak svoje přesvědčení i tátovu památku. Obyčejný selský rozum mě říká, že pokud chce někdo můj souhlas zvýrazněný mým podpisem, nemůže mě k tomu nutit. Pokud tedy po prezidentovi někdo chce nějaký souhlas či podpis, musí počítat s tím, že někdy také podepsat nemusí. A je úplně jedno, jestli zrovna prezidentovi fandím nebo ne. Podobně jsem to cítil i ve chvíli, kdy se u minulého prezidenta řešilo jmenování profesorů na vysokých školách. Ač jsem s jeho názorem tehdy hluboce nesouhlasil, musel jsem uznat, že na to má právo. Jestli si vzpomínáte, tehdy se to vyřešilo tím, že pravomoc přešla na ministra školství. Nebylo by lepší, kdyby tam ten podpis ředitele školy teda nebyl? Zeptal se tehdy malý Ondra Kepka svého otce a otec se zamyslel. Asi ano, ale takhle s podpisem ředitele to má větší váhu. Tehdy jsem si pomyslel svoje, ale s odstupem času musím dát tátovi za pravdu. Automaty máme třeba na kávu nebo na bagetu, ale rozhodně ne na podpisy.
18: A slova Ondřeje Kepky zazněla na závěr dnešních Názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
20: Interview Plus. Co říkají řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuse? Nebo na sledování politiky rezignujeme? Petr Vizina se zeptá zakladatele výzkumného ústavu STEM, sociologa Jana Hartla.
21: Interview Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu.
22: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
23: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
21: Český rozhlas Plus.
24: Ve Venezuele zasahují záchranáři z více než 20 zemí, tamní vláda ale čelí kritice za nedostatečnou podporu svých obyvatel. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí a Francie zaznamenala od začátku vlny veder o 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Zprávy a Martin Matějka. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvádoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka, kteří si v zasažené oblasti momentálně budují operační základnu. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Prozatímní venezuelská prezidentka a tamní vláda čelí silné kritice obyvatel za pomalou a nedostatečnou reakci v nejhůře postižených oblastech. Venezuelci si od zemětřesení stěžují na nedostatek záchranných týmů vyslaných vládou a těžké techniky potřebné k odstraňování sutin při pátrání po přeživších. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
0: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
24: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo, detaily řekne zítra po jednání vlády.

0: Zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc, až 85% úmrtí, se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Podle meteorologů budou silné bouřky pokračovat dál do střední Evropy. Předpovídají zároveň další vlnu veder od příštího víkendu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Česko od července zavede nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I dodávky tak budou muset jezdit s tachografem, který už teď zaznamenává jízdu u kamionů. Je to kvůli tomu, že i řidiči dodávek budou muset nově dodržovat povinné přestávky. Povinnost se naopak netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku na 2,5 tuny na území České republiky.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Obyvatelé Maletína na Šumpersku dnes rozhodují v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování vyvolala petice obyvatel. Referendum se koná ještě do 16 hodin na obecním úřadě. Hlasování se týká připravované stavby 3 větrných elektráren. Ty by přibyly k 3 větrníků, které firma TCN Energie uvedla do provozu loni. V sousední Hinčině chtěla stejná společnost vystavit větrníky taky, obyvatelé to ale v únorovém referendu odmítli. Hlasování je platné a pro obec závazné. Odpoledne jasné nebo skoro jasné. Na západě Čech se později odpoledne a večer budou při zvětšené oblačnosti lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, na horách naměří kolem 32, hlavně v dolním Polabí a po Ohří se výjimečně dostanou až k 41 stupňům a bouřky můžou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. V noci bude převažovat jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přehánik nebo bouřek i silných kránů, tam bude srážek přibývat. Ochladí se na 24 až 19 stupňů a zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty od 28 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
4: On ji poslal vlakem na 2 místa, co nejdál od sebe. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte.
3: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 4. Pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská. V dalším pokračování se vrátíme do minulosti, zejména do 30. let 20. století. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým dnešním hostem je ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, který se společně se svým týmem věnoval objasnění vraždy Otýlie Vranské. O případu napsal také knihu nazvanou Otýlie Vranská, jak to bylo doopravdy s její vraždou. Jméno pravděpodobného vraha známe. Je to rotmistr Josef Pěkný, přičemž zřejmě vraždil za přispění Antonie Koklesové. Jak ale Radka Galaše vůbec napadlo případ znovu otevřít?
4: Já jsem se k němu dostal v okamžiku, kdy jsem se stal správcem sbírkového fondu v muzeu, kde ten spis byl uložený. A Otýlie Vranská byl vždycky známý případ. Tak si říkám, no to si musím přečíst, to je zajímavý. Tak jsem si to začal procházet a najednou si řeknete, dobrý, tak já si k tomu ještě něco přečtu. Ono té literatury k tomu moc nebylo. Ona je specifická mimo jiné tím, že o jejím případu

0: případě se nedočtete nikde v žádné odborné literatuře. Ani dobové, ani pozdější. Takže jsem si načet, co se dalo, a začal jsem si ten případ číst. A tam je možná ten okamžik, kdy vy se na to začnete dívat trošičku jinak. Protože publicisté, kteří ten případ zpracovávali, tak byli zpravidla, ono to bude znít namachrobaně, ale laici. Prostě nebyli to policisté. A jako policista se koukáte na spoustu věcí trošku jinak. Ono je to taková trošku paranoia, protože vy za něčím furt něco hledáte. A věčná otázka policisty, proč? A proč je nevyslechli? A proč ho vyslechli takhle? A proč je tamhle to? A teď na to začnete koukat úplně jinak. Ono se to může, a taky se to občas děje, u starých případů. V historii je to prokázané mnohokrát, že vlastně případ, s kterým dlouho nemohli hnout, tak nakonec ten nový směr tomu dal úplně nový člověk, který netrpěl tou provozní slepotou. Když s tím spisem pracujete denně, tak se vám po 5 letech může stát, že už ho vlastně ani pořádně nevnímáte. A přijde někdo novej, přečte si to a řekne, no jo, hele, a co kdybychom to udělali takhle? A to byl možná ten okamžik, protože my jsme s Milošem Maničkem začali ten spis pročítat velmi intenzivně a najednou tam vidíte nevysvětlitelné věci. Proč nevyslechli tohodle člověka? Proč nevěnoval nikdo pozornost rozporům ve výpovědi? To normálního laika vlastně ani nenapadne. A to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, no a jdeme na to, jdu se na to podívat. No ale ono to samozřejmě nějaký pátek trvalo.
1: No vyslechnout už jste nikoho nemohli.
0: Bohužel nemohli, no i když měl jsem očitého svědka.
1: Opravdu?
0: Fakt, v roce 2018 se točil seriál se 100letými lidmi. A přivezli nám tam, já jsem ho prováděl, na vozíčku starého pána, pana Laváčka. Jeho tatínek byl policista za první republika z Rakouska-Uherska. Panu Laváčkovi v té době bylo 100 let, 101 už mu táhlo. My jsme ho vozili po té expozici. On sice nemohl chodit, ale mu to úžasně myslelo. A povídá, počkejte, vraťte mě zpátky kousek, tak jsme ho popovezli, tam máme fotografii u antropometrie, kdy profesor Protibenský s nějakým pánem tam měří zločince těma mírama, které zavedl Bertillon. A říkal, no to je táta na té fotce. Pak se otočil, popojíždíme dál, tam je ta kubická vitrína ve prostřed, tam jsou kufry. A říkal, no jo, to jsou ty kufry vranský, že jo, tu já jsem viděl v Šantánu. A říkám ještě jednou. No a teď jsem si to počítal, protože on byl ročník 1918, no a v roce 33 ono to vycházelo. Já říkám, počkejte, jak je to možný? Říká, no, já vám to vysvětlím, víte, ono dřív byl takový zvyk. Ty otcové brali své syny, aby jim ukázali, co je život. No a tak mě tatínek takhle párkrát vedl po různých zapadácích, tam jsem tu vranskou viděl. Jsem na ně koukal a v duchu si říká to jo, jo, jo. Na druhé straně není to nereálné, ale je to krásná jakási vzpomínka toho starého pána, protože v té chvíli, kdy ji viděl, nemohl tušit, kdo je to vranská, kdy ti nikdo neznal. A jestli si ji potom spojil tuhle vzpomínku s fotkou, kterou viděl v novinách, ale v každém případě to bylo hezké, takže já vždycky říkám ano, měl jsem jednoho svědka, který viděl Otýlii vranskou, ale je pravda, že jsme nemohli vyslechnout vůbec nikoho. Otýlie Vranská v podstatě byla dívka, která přišla v roce 33 z Brezna sem do Prahy. Ona původně se živila tak porůznu, dokonce byla trestně stíhaná soudem pro mladistvé, pro potulku, proto také byla daktyloskopována a byla tady v evidenci. Ale tady v Praze podle všeho to vypadá, že chtěla vlastně začít nový život. Jenomže to narazilo na několik úskalí. Jednak byla celkem naivní, i když byla velmi hezká na svoji dobu, a jednak narazila na špatné kamarádky. Jednou z nich byla skutečná prostitutka, ta jí začala ukazovat ten život Prahy trošku jinak. A navíc, jestli znáte Brezno, jak vypadá dneska, to není kdo ví, jaké velkoměsto. Ale tenkrát to musela být úplná, s prominutím, díra pomalu v horách. A teď ona přijde do velkoměsta, najednou se jí otevřou úplně nové obzory. A začala žít trošičku jinak, docela nezodpovědně. To ovšem neznamená, že byla fakt plánovanou prostitutkou. Sex měla velmi ráda. Podle svědků, ona si za něj mnohdy nenechala ani zaplatit. Když jí zákazník chtěl platit, tak co já ti to dám nic, tak mi kup snídani. Takže to bylo prokázané. No nicméně, ona se seznámila s rotmistrem Československé armády a ten jí sliboval hory doly. Tenhle rotmistr v podstatě mimo jiné si jí vzal několikrát domů, proč asi na bílední. Samozřejmě jí dal i peníze a sliboval jí, že jí najde práci a že by si jí i vzal. Už jenom tohle samo o sobě, tenhle příslib, v té době mohl být trestným činem. příslib sňatku a pak si ji nevezme. To si myslím, že nakonec bylo vlastně ten problém, který vyústil v celou vraždu, která nebyla podle všeho plánovaná, ale spíš nahodilá, náhodná, a k likvidaci mrtvoly tím způsobem, jakým byla zlikvidována, on ji poslal vlakem na dvě místa co nejdál od sebe. Cílem bylo ne se zbavit úplně mrtvoly, to byl taky cíl, ale znemožnit identifikaci nebo ji aspoň oddálit, protože on s ní byl viděn mockrát, takže potřeboval zlikvidovat místo činu a zajistit si alibi. To se mu nakonec bohužel podařilo až do okamžiku promlčení v roce 1953, tak ten případ vůbec nebyl objasněn. Byla tam řada podezřelých, dokonce byl jeden obviněný, nicméně tam se potom ukázalo, policie musela prokazovat jeho alibi, to bylo taky vtipné, ale zavřeli ho zase za jiné podvody, to bylo kouzelné. Takže celá řada lidí prošla tím vyšetřováním, byly to desítky svědků, podezřelých, no nicméně ten skutečný pachatel, ten se vlastně nikdy neobjevil. A ty zkazky o tom, jak se přiznal policistovi na smrtelné posteli a podobně, tak já vždycky říkám, no to víte, že oni tenkrát stejně jako dneska policisté nemají co dělat jinýho na práci, než sedět u umírajícího zločince a poslouchat, co se přizná, že jo. To je nesmysl. Zadokumentovaný žádný přiznání rozhodně nebylo. No a v podstatě to hold muselo počkat tu chvíli až do té doby, než jsme to trošku dali dokupy, a tak jako tak stejně to není a nikdy nebude stoprocentní, za mě je to 80%.
1: A jak se postupuje při vyšetřování takhle starého případu?
0: To už je badatelská práce, to už není čistě policejní práce, ale když tomu používáte policejní postupy, tak je to samozřejmě plus. Vy musíte vytěžit ten spis, jak to nejvíc jde, udělat si analýzu spisu, zdrojů, ale nejenom tohle, musíte nastudovat dobovou literaturu, dobový tisk, ale i dobovou odbornou literaturu, protože tenkrát soudní lékařství se dělalo třeba trošku jinak než dneska. A tohle všechno si musíte dát dohromady. Problém přijde v okamžiku, kdy zjistíte, že vlastně dvě ohledačky, ty základní a vlastně jediné, tak byly udělané na Slovensku, to už je dneska zahraničí. Mezitím vám prošla druhá světová válka, která třeba v Košicích zlikvidovala kompletně archiv. Záznam o pitvě tam vlastně neexistuje. On je možná někde v Maďarsku. Takže vy musíte vytěžit ten zdroj, co nejvíc to jde, samozřejmě používat selský rozum, a pokud máte možnost, a my jsme tu možnost měli, tak použít nejmodernější technologie. A v tomhle případě to byla expertíza DNA, protože v tom spise zůstaly dochovány biologické vzorky, to byly konkrétně vlasy, které byly nalezeny na těle, a vlasy Otýlie Vranské, které byly zajištěny pro porovnávací materiál. No a my jsme vlastně mohli dneska použít metodu identifikace podle DNA.
1: Když byste srovnal tehdejší vyšetřovací metody, tedy řekněme v těch 30. letech a dnešní, v čem byl ten nejzásadnější rozdíl?
0: To je asi těžké říct, v čem by rozdíl, protože ti policisté tenkrát stejně jako dneska mají 7 základních kriminalistických otázek. Kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč. Do dneška se je člověk pamatuje a podle toho fungují. A na každou otázku oni musí odpovědět. Pokud na ní odpoví, tak vlastně v závěru toho pachatele mají, pokud se jim ta odpověď podaří. Postupovali úplně stejně. Měli tým soudních lékařů, odborníků, znalců, včetně grafologie, která se tam používala v tomto případě. Měli samozřejmě ne operativce dneska, to jsou operativci detektivy, kteří to museli odšlápnout. Ti policisté, stejně jako dneska poctivý policista, si to prostě musí odšlápnout. Tuška, blok, paměť, selský rozum, analytický myšlení. To ti, kteří se podílejí na objasňování jakýchkoliv skutků, tak vlastně používají dodnes a na tom se nic nemění. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Oni tenkrát uměli určit krevní skupinu, rozlišit lidskou krev a zvířecí, i když, třeba tuším, že je to kuna zrovna, tak tam to teda moc neuměli. A to bylo všechno. Oni nedokázali DNA, oni vzali vlasy Otýlie Vranské a ty vzorky a v podstatě konstatovali pod mikroskopem, ano, to jsou vlasy Otýlie Vranské. A teprve po desítkách let genetika řekla, no to ani náhodou, to jsou vlasy úplně jiné osoby. Ale na první pohled pod tím mikroskopem, který oni mohli použít, tak ty vlasy vypadaly stejně. Takže v tom se to dramaticky změnilo. Ale postupy jsou pořád stejné, si myslím.
1: Na vyšetřování starého případu se kromě Radka Galaše podíleli i další policisté ve výslužbě. Už zmíněný Miloš Vaněček, Josef Lotés a forenzní genetik Daniel Vaněk.
0: Všechno ano, vysloužili policisté, takový klub důstojníků v záloze. Ty postupy měli pořád v sobě a mají pořád. A ono upřímně, na těch běžných postupech to příliš nezměníte. Změníte, jak říkám, některé drobnosti a možnosti, které vám dává vymoženost doby a technika, ale ta podstata věci, to přemýšlení a ta analýza, ta vždycky bude jenom na tom člověku. A oni v tomhle byli úplně úžasní.
1: Možná byste mohli ještě říct, jak třeba se ten tým dal dohromady, nebo jak jste vůbec fungovali. Nějak funguje, řekněme, to policejní oddělení, tak jak jste fungovali vy, to vysloužile v uvozovkách policejní oddělení?
0: No, úplně jinak. Tak úplně nejdýl jsem se znal s Milošem Vaněčkem. To jsem byl ještě na základním útvaru, on nám bydlel v revíru a to si pamatuju, já to vždycky dávám dobru. To je více jak 20 let teda. On vždycky přišel ke mně do kanceláře, já už si nespomenu, kde jsem k němu přišel, k tomu člověku. On je takový celkem nevýrazný, má asi 2 metry a asi 130 kilo, bílý dlouhý vlas. A ten mi vždycky seděl v kanceláři, kouřil doutníky, vypil mi všechno kafe, sněd mi všechny zákusky. Já jsem u toho kouřil dýmku, protože v té době jsem kouřil dýmku. No a probírali jsme tam, jak se říkalo, nesmrtelnost chrousta. Ale úžasně jsme si sedli a založili jsme takovou krásnou tradici, která se jmenuje Konference policejních historiků a ti se schází dodnes už 20 let. Vlastně v policejním muzeu a je to třídenní mezinárodní konference. Přes něj pravděpodobně jsem se možná dostal právě k Pepovi Lotésovi. A on potom také docházel do muzea, tak vždycky slovo dalo slovo a když si potom ti lidé rozumí, no a ten dohodil právě Dana Vaňka, s kterým spolupracoval už v těch 90. letech. A jak jsme pracovali potom, no tak jednak dneska to je ta technická vymoženost. Si to posíláte různě mailem, což je bezva, taky mobil je úžasná věc v tomhle směru, no ale nebylo nad to teplé lidské slovo, jak říká kolega Vaněček. Když jsme sedli, dávali jsme dohromady, kdo co má, na co kdo přišel a dávali jsme si nové směry. Navzájem jsme si posílali texty a co kdo k tomu může říct a každý měl ten svůj segment. Dan Vaněk logicky se zasloužil o tu genetickou expertízu, což byla úplná fantazie. Pepa Lotés zase svým operativním pátráním zkušeností pomohl zajistit genetický vzorek od potomků jednoho z aktérů toho případu. No a Miloš Vaněček, to je zase specialista na detektivy první republiky a na jejich postupy. Takže takhle jsme to krásně dali dokupy.
1: Pomohla vám ta genetika?
0: Pomohla. Ona totiž nevyšla. Ale i negativní výsledek u policie je výsledek. Normální badatel by zazoufal a řekl, no tak to je špatně, prosím. No ale my ne, že jo. My jsme nadšeně přivítali, že to nevyšlo. V uvozovkách, to víte, že by to bylo krásné, kdyby to vyšlo. Pořád vám to říká dobrý, tak tudy ne, musíme jít jinudy. První, co jsme zjistili, že ty vlasy, které neměly folikuly, což byl trošku problém, tak se sice genetika dala udělat, ale pouze mitochondriální DNA. To je řeč kmene, který se nikde nevyučuje, to vám potom vysvětlí odborník. Nicméně jsme zjistili, že ty vlasy jsou ženské. Takže my jsme věděli, že vůbec nemáme jít po potomcích pachatele, ale spolupachatelky. Díky tomuhle poznatku nastoupil Pepa Lotés se svojí vynikající operativní činností, až se nám podařilo identifikovat pozůstalé po spolupachatelce a zase další odbornou činností na místě je přesvědčit o tom, že by bylo fajn, kdyby nám ten vzorek dali, což nám dali. A to, že to nevyšlo, sice vyvrátilo, že ty vlasy jsou spolupachatelky, nicméně pak jsme taky ale zjistili další expertízou, že ty vlasy nebyly od jedné ženy, ale od dvou žen. Když jsem potom ještě získal materiály z Košic, kde jsem viděl, jak to tam s prominutím policie zvrzala celý to místo činu, tak i znalec typu Dan Vaněk, který s tímhle pracuje a pracoval velmi dlouho, tak říká, hele, to je kontaminace. Není možné, aby tam byly dvě ženský u toho, to je prostě nesmysl. A vlastně tam ani žádná jiná podezřelá víceméně nebyla. I když dneska už máme zase malinko nový směr, který nám ještě potvrdí ty staré směry, protože příběh Otilie Vranské to je never ending story, jo? Jedeme dál. Takže ta genetika ještě možná promluví, uvidíme, ale v každém případě on říká, hele, to je prostě kontaminace z těch Košic při pitvě, protože tak, jak oni tam postupovali, tak oni tam skutečně udělali strašnou spoustu chyb a tohle může být jedna z nich.
1: A jak se tedy podařilo pachatele usvědčit?
0: To je ucelený řetěz nepřímých důkazů. Když jsme to konzultovali i s právníky, tak říká jasně, tohle by nebylo problém zažalovat vůbec. Nepřímých důkazů je skutečně celá řada. A to, že se jim ale věnovali i ti detektivové za první republiky, to je z toho spisu úplně jasně vysvítající. Akorát, že oni to nikdy nedotáhli k závěru. Oni prostě nikdy nekonstatovali, a já jsem přesvědčený o tom, že neměli možnost konstatovat, on je tím vrahem. Ale pracovali na něm, ne na žádném jiném rotmistrovi. Oni tady měli v Praze řadu rotmistrů, které museli identifikovat a nikoho neprověřovali tolik jako jeho. Prověřovali okolí jeho bydliště a podobné věci. My jsme zjistili potom, že byl ženatý, byl v rozvodovém řízení, měl dítě, těch nepřímých důkazů byla skutečně celá řada. Další vlastně vyplynuli v okamžiku, kdy jsme zjistili, kde bydlel. Vlastně my jsme našli místo činu, které ale bohužel už od 80. let neexistuje, protože ten dům byl zbouraný. A pak jsme podle sčítacích archů a dalších materiálů zjistili, kdo všechno bydlel v tom domě s ním. No a tam potom zjistíte, že tam s ním bydlela jeho sestra se svým švagrem a další věci. A teď si to skládáte takhle dohromady a nakonec vám z toho vypadne ten nejpravděpodobnější průběh celé té věci a hlavně i toho, jaký měl možnosti ten skutek spáchat úplně v klidu a v tichosti a jak se zbavit těla. Tam je velmi zajímavé to, že nikdo z detektivů neprověřoval jeho bydliště přímo konkrétně tam. Oni ho tam zatkli a potom údajně prověřili jeho alibi a pustili ho. Druhý den se vrátil, vypovídal jinak, no nicméně ani to ty detektivy nepřimělo k tomu, aby navštívili jeho byt. Otázka je, co by tam mohli zjistit. Oni mohli zjistit maximálně krevní stopy. Neudělali to, takže ta možnost potom byla, že zjistíme, kde bydlel, uděláme to my. No, my jsme zjistili, kde bydlel, ale pak jsme zjistili, že ten dům už nestojí. Takže tam těch nepřímých důkazů bylo tolik, ani jeden z nich nebyl přímý. Přímý by bylo doznání, genetika, krevní stopy, které by byly jasné a podobné věci, nebo udání. No nicméně ten řetěz byl úplně tak ucelený, že můžete přemýšlet, jak chcete, a nenajdete tam jiného podezřelého.
1: Kufry, ve kterých byla Otýlie Vranská, jsou u vás v muzeu. A kde leží Otýlie Vranská?
0: To jsme taky zjistili. A díky badatelům. Protože já si pamatuju, že před vydáním knihy, tak jsem měl poslední přednášku v Národní knihovně. Povídal jsem o Otýlie Vranské a že bohužel nevíme, kde je pochována, že prostě to nemůžeme fakt najít, protože ta zpráva, kterou jsme našli, tak říkala, že je pohřbená na společném pohřebišti na Olšanském hřbitově. Tak jsem říkal, fajn, to najdem. To společné pohřebiště podle vedení, tehdejšího vedení hřbitova, bylo 14 šachtových hrobů, kam se ukládaly ostatky ze zrušených hrobů. My jsme všechny otevřeli a všechny ostatky jsme vyskládali, protože se to mělo rekonstruovat díky nám. Já jsem si připadal jak Hamlet, tolik lebek v ruce člověk jen tak nemá. Ani jedna nebyla Otýlie. Teď jsme říkali, no ale kde teda je? A všichni nás tenkrát přesvědčovali, že neexistovalo jiné společné pohřebiště. Jenomže pak se ukázalo, že to nebylo společné pohřebiště, ale pohřebiště chudých a nemajetných. A to leželo úplně v zadní části hřbitova směrem k takzvanému Červenému dvoru. Ten už dneska neexistuje, tam je nákladové nádraží. Nicméně už není potom problém vzít staré mapy. A tenhle badatel, který byl na té přednášce, tak mi poslal výstřižek z novin. Tam byla fotografie hrobu, ale to byly noviny z roku 1934. A zde leží pochována nešťastná Otýlie Vranská v hrobě číslo a popsaný kde. Tak jsem říkal, výborně. Taky jsme zjistili v průběhu hledání hrobu, že zrovna z roku 33 žádné hřbitovní záznamy nejsou. Prostě nejsou. No jo, ale díky tomu, že jsme měli tu fotku, ve který vzadu byl vidět ten Červený dvůr, tak jsme použili staré mapy, překryli jste to s novými mapami, zjistíte přibližně, kde to je, uděláte si různý ty trajektorie a pohledy a podobné věci, nafotíte si místo, abyste nakonec zjistila, že ta idea, aby Otýlie Vranská konečně měla svůj označený hrob, protože si ho zaslouží, teď co provedla, pane bože, nic, no tak nikdy mít nebude, protože leží na čestném pohřebišti pohřbených hrdinů pražského povstání. Tenkrát v roce 45 se tohle pohřebiště zrušilo a začali se tam pohřbívat vlastně padlí hrdinové, jsou tam zahraniční vojáci, myslím, že bulharští, a jsou tam barikádníci. A ona je tam v té dobré společnosti někde mezi nimi. Takže bohužel exhumaci už nikdy neprovedeme, protože to už se prostě nedá. Ale aspoň víme, kde je.
1: Otevřeli jste ten případ v roce 2012 a trvalo to zhruba 10 let?
0: No, zhruba 10 let. To trvalo skoro 11, ale v tom byl covid taky. A třeba ty expertízy strašně zbrzdil, protože ty expertízy se ověřovaly i v zahraničí, aby to opravdu dělala to tady nezávislá agentura, vůbec ne kriminalistický ústav, protože my jsme se báli, myslím si, že je oprávněně toho, že první, co bude, tak někdo napadne, no jo, oni si to objednali u kriminalistického ústavu. Takže dělala to nezávislá agentura, která se tím zabývá, a dělali to ověřování i v zahraničí. Tohle všechno vám to prodlužuje a samozřejmě i do toho vstoupil covid, no a to máte 2 roky sem, 2 roky tam. Ale zase na druhé straně, my jsme to dělali při práci. Takže práce nejdřív a pak ten zbytek. A jo, já myslím, že těch 10 let se vyplatilo.
1: Obecně u těch odložených případů nebo pomníků z vaší zkušenosti, jak s nimi začít při tom otvírání, na co se třeba zaměřit a co je tedy to nejdůležitější, jaká je vaše taková celková zkušenost po pátrání po vrahovi Otýlie Vranské?
0: Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte. A samozřejmě, jak začít? Materiály, prameny, studium materiálu, vytěžit archivy, co to prostě jenom jde. Miloš Vaněček v novinách v dobových, třeba z první republiky, najde případ. A tenkrát je nějaký GDPR vůbec nezajímalo, takže oni tam popíšou případ, jména, příjmení, data narození, všechno. Zjistí, že to byla vražda, plácnu ve Vršovicích, no a začne obcházet archivy a hledat soudní spis. To je ten úplný začátek. Otázka je, na jakou dobu jste zaměřeni. Samozřejmě období, s kterým nehnete, prostě nehnete. Vemte si, že budete mít vraždu z 60. let, tam neuděláte, pokud jste laik a obyčejný badatel, tak neuděláte vůbec nic, protože vás k těm spisům logicky vlastně nikdo nepustí. Když byste chtěla takhle třeba popisovat případ, i když už je mnohokrát popsaný, ale to neznamená, že je řečeno všechno sériového rámrázka z 50. let, no tak dobře, najdete spis, který existuje, a celý ten spis si musíte nastudovat. Podotýkám, že existují spisy a máme tam třeba jeden takový pěkný, je to vražda ze 74. roku a ten má přes 30 000 stránek. Takže je to časově náročné, je to náročné i celkově, protože se matláte furt v jednom případu, ale je to nezbytné. A u těch starých případů je to jednodušší o to, že naši předkové byli velmi úsporní. Máte rozsudek trestu smrti nad vrahem Bočkem, který v roce 1907 zavraždil detektiva 5letého na Žižkově při přestřelce. On dostal teda milost, ale ten rozsudek, který je ručně psaný, tak on má 3 stránky. Ze vším všudy, včetně zdůvodnění. Tam to máte o to jednodušší, ale složitější je ten spis najít. Takže dobový prameny a potom mít krok číslo 2. Samozřejmě do materiálů, které jsou v archivech, v soudech. A když už máte tohle, tak je bezva některého z aktérů mít třeba i toho detektiva. Tak mít příbuzné. Tam už přicházejí ke slovu, to jsme v týmu taky měli, paní Friedrichovou, genealožku. A to je neuvěřitelné, co oni dokážou najít. Takže i genealogie vlastně vám do tohohle bádání může vstupovat.
1: Všechny možné příbuzenské vazby.
0: Pachatelů, poškozených, detektivů. Čím víc těch informací získáváte, tím je to lepší. Když byste měla obrovské štěstí, no tak třeba na vás někde vypadne deník detektiva, že jo? No kéžby. Myslím si, že se nám to ještě nestalo. Takže prameny u těch starých a čím starší, tak tím ty prameny jsou složitější. U těch novějších je to další problém, protože tam to naráží na regulativy právní. Tam už vás do těch spisů nikdo moc nepustí. Vy se můžete dostat k rozsudku, které jsou veřejné, ale ty budou anonymizované. To znamená, že i to může být problém, ale zase v době internetu vy na spoustu věcí můžete najít dobové články, třeba z 90. let a roku 2000, kdy vlastně ty regulativy ještě nebyly takové a některé deníky si servítky moc nebrali, takže zveřejňovali fotografie, jména, příjmení, prostě všechno. Ale taky musíte koukat na to, co je bulvár a co není, což bývá taky složité, ale to, že je to bulvární zpráva, neznamená, že pro vás nemá nějakou hodnotu. Takže hledat. No. Jak já vždycky říkám, ono to je o hlavě, ale hodně o zadku. Vydržet u toho sedět.
1: Končí 4. díl a i příště zůstaneme u historie, protože nás čeká prohlídka Muzea policie České republiky. Naslyšenou za týden.
2: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Albánie je spolu s Černou Horou nejdál v přípravách na členství v Evropské unii. Ráda by tam byla v roce 2030. Proti současné vládě Ediho Ramy se ale zvedla vlna protestů, i protože se nechová k životnímu prostředí, jak by se budoucí unijní země chovat měla. Za obzor do Albánie vás zve Pavel Novák.
2: Za obzorem.

0: Protesty proti vládě albánských socialistů trvají už skoro měsíc. Dostali přezdívku Plameňáková revoluce podle ptactva, které při tahu odpočívá nebo i někdy hnízdí v chráněné laguně Narta u delty řeky Vjosa na jihu Albánie. Mezinárodní společnost zahrnující i firmu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera by tam a na nedalekém ostrově Sazan ráda postavila luxusní rezort v panenské přírodě. Tisíce a někdy i desítky tisíc demonstrantů křičí každý večer před sídlem vlády a parlamentu zrušte ten plán, nebo Rama a Berisha patří do vězení.
1: Planning to sell one of our historical and very beautiful island to Trump family.
2: V zásadě chtějí prodat jeden náš krásný a historický ostrov Trumpově rodině. To byla ale poslední kapka ke všem problémům, které v Albánii máme. Jsou jimi korupce, zdravotnictví, školství a nevýkonné soudnictví. Demonstrujeme tady za odstoupení premiéra a chceme, aby šel do vězení.
0: Řekla mi studentka Daris. To slečna Casey už pracuje v bance a obává se o osud celé její generace, generace Z.
3: Slečna Casey přišla na demonstraci s takovým plakátkem, na kterém je plyšový medvídek a je tam napsáno generace Z, to je protijed na všechno, co spáchali Rama a Berisha. Vůbec není spokojená s tím, jak je Albánie vedená. Říká, že pro mladou generaci je to velmi špatné, protože se vlastně spojili socialisté Saliho Berishi, bývalá vláda, s tou současnou a vedou zemi někam, kam mladá generace vůbec nechce.
1: And they cannot leave as they want. And that is the fact.
4: Mladí lidé nemohou žít, jak chtějí. To je důvod, proč jezdí studovat do ciziny nebo tam odjíždějí žít a pracovat. Já se vrátila z Německa loni v prosinci a z reality tady opravdu nejsem šťastná. Také trh práce tu není takový jako v Evropě. Pro nás tu není zaměstnání. Třeba já jsem studovala v Německu investiční bankovnictví, ale nechají mne pracovat jen na přepážce a říkají, že vyšší pozice nejsou pro mne a já musím pracovat na nižší pozici jen za 600 eur měsíčně. Ale tohle je moje země a já ji nechci opustit. Chci se o ní starat a zvelebovat ji. A to chci i pro své rodiče a taky pro děti, až přijdou.
0: Jiskrou, která zažehla protesty, byl začátek stavebních prací v lokalitě Zvernec u laguny Narta. Situaci na místě před vlnou demonstrací popsal Tauland Bino, předseda albánské ornitologické společnosti.
5: We were notified on 30th of April, so end of April actually, that bulldozers and heavy machinery had entered this area within the protected area.
6: 30. dubna jsme dostali zprávu, že buldozery a těžká technika přijeli do chráněné oblasti u delty řeky Vjosa. Vydali jsme se tedy na místo zjistit situaci a viděli, že tam začali rovnat terén a stavět komunikace. To pokračovalo s velkou intenzitou několik dnů. Po 16. květnu dokonce začali stavět most překlenující hlavní kanál, který propojuje lagunu Narta s mořem. Dokonce kvůli tomu na několik dnů přerušili tok vody kanálem. Dnes je tam tedy cesta do míst, která dřív byla nepřístupná. Na cestě leží vrstva štěrku, jsou tam nejméně dvě srovnaná místa. Jedno je v dunách a asi mělo sloužit pro příbytky pro dělníky nebo jako sklad nářadí. Kolem místa prací také vyrostl plot.
5: Area, you'd be confronted with these private security people that were very hostile against anybody who wanted to enter.
6: Když jste se chtěli k té oblasti přiblížit, zastavila vás soukromá bezpečnostní služba. Její příslušníci se chovali velmi nepřátelsky ke všem, kdo se tam chtěli podívat. Byli jsme na inspekci několikrát a viděli jsme, jak během 15 minut projelo tou oblastí nejméně 10 nákladňáků. Ta stavební činnost tam byla intenzivní.
7: We see that a large amount of the surface has been flattened. There is concrete on the ground, not only for the fence, but also in the places there we're going to build the working camp.
0: Stavební práce byly po občanských protestech zastaveny, ale podle Alexandra Trajče z nevládní organizace pro ochranu a zachování přírody Albánie jsou na místě nejen vybetonované plochy pro zasazení sloupů plotu, ale i desky pro umístění ubytovny pro dělníky. Kolem je spousta plastového odpadu a vypadá to, jako by místo narychlo opustila armáda. Písečné duny jsou ale zničené, stromy vykácené. Jsou tam patrné škody v přírodě, která byla předtím nedotčená.
7: It's a devastating image in an area that was a pristine area before.
0: Ne demonstracemi, ale právní cestou se snaží ochránit vzácné přírodní krásy Albánie malá parlamentní strana s jednou poslankyní, Albánie na vzestupu. V ulicích Tirany a jiných měst lobuje za referendum o sporných zákonech. Do kampaně se zapojil i lídr strany Adriatic Lapai.
8: We are collecting signatures to go through the referendum.
9: Sbíráme podpisy pod petici za vyhlášení referenda o zrušení dvou zákonů. Zákona o strategických investicích a zákona o nemovitém majetku v horách. Jsou to zákony, které naší zemi dávají do rukou oligarchům a velkopodnikatelům za směšnou cenu.
8: We are not against the development of the country, to be honest. We want to have big investments here, but we want transparency.
9: Náš protest je za průhlednost rozhodování. Nejsme proti rozvoji naší země. Chceme velké investice, ale musí být transparentní. Už tady byli jiní zahraniční investoři. My máme problém s těmi zákony, ne s jedním projektem, na které se mají aplikovat.
0: Posloucháte Za obzorem Českého rozhlasu Plus. O cestě Albánie do Evropské unie a o protestech proti vládě, které na evropské směřování Tirany vrhají temný stín. Jak se k celé situaci a protestům staví albánská vláda? Evropští novináři měli možnost klást otázky premiéru Edimu Ramovi a ministrovi zahraničí Feritovi Hodžovi.
10: There is a process, yes. There is a company, yes, there is a company. For sure there is a company.
0: Premiér Rama přiznal, že procedura posuzování stavebního záměru byla zahájená. Existuje společnost, která má zájem postavit rezort u Laguny Narta a na ostrově Sazan. To ale ještě podle něj neznamená, že už má konkrétní projekt. To je dokonce skoro zakázané slovo v této kauze.
10: My dear, every private owner in this country has the right to ask permission.
11: Moji milí, každý soukromý vlastník v této zemi má právo žádat o povolení oplotit si svůj pozemek. Co to prosím vás je bojovat proti plotům kolem soukromých ploch?
0: Problém ovšem je, že nešlo jen o plot, ale také o most přes kanál spojující lagunu s mořem a o příjezdovou cestu pro těžkou stavební techniku, kterou zdokumentovali ornitologové na místě chystané stavby.
10: The country has to smartly find ways.
11: Země musí moudře najít způsoby, jak zajistit, aby příroda a rozvoj mohly existovat zároveň a nebyly v protikladu.
10: And development coexist and don't go against each other. The delta.
0: Premiér Rama slíbil, že delta řeky Vjosa je chráněné území, nedotknutelné a nebude se do něj zasahovat.
10: Project has never been suspended, has never been cancelled, because as first of all has never been approved.
0: Žádný stavební projekt podle něj nebyl pozastavený, protože ani žádný projekt nebyl vládou schválený. Proto ještě nezačalo ani posuzování jeho dopadů na životní prostředí.
12: There is an idea to develop a project there because it's extremely important for our tourism.
0: Ministr zahraničí Ferit Hodža potvrdil, že záměr turistické výstavby uchráněné oblasti obývané i plameňáky je stále na stole. Je to důležité pro turistický průmysl země. Ale všechno bude v souladu s albánskými zákony a také s podmínkami procesu přistoupení Albánie do Evropské unie.
13: Otázka nestojí, jestli postavit turistický rezort nebo vstoupit do Evropské unie. Nic nás nemůže vykolejit z tratě, kterou se ubíráme do Evropy.
0: Albánie má vizi ukončení přístupových rozhovorů s Evropskou unií v roce 2027. Členem by se chtěla stát v roce 2030.
14: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
0: Albánii ale ještě čeká dlouhá cesta do Evropské unie a je na ní mnoho úskalí. Právě třeba vyjednávací kapitola 27, tedy životní prostředí a klimatická změna. Albánská vláda se bije v prsa, že má skoro bezuhlíkovou výrobu energií. Ano, má hodně vodních elektráren a buduje větrné farmy. Část elektřiny ale také dováží a ta rozhodně uhlíkově neutrální není. Do tlaku na vládu v medializovaném případu stavebního záměru u laguny Narta se také zapojilo zastoupení Evropské unie v Tiraně. Pokračuje velvyslanec Evropské unie v Albánii Silvio Gonzato.
15: We did address our concern to the Ministry of Environment and demanded some clarifications about what was happening on the ground, what was, you know, whether any environmental impact assessment had been carried out.
16: Sdělili jsme ministerstvu životního prostředí své obavy o vývoj situace a žádali jsme vyjasnění, co se na těch pozemcích děje a jestli se provedlo zhodnocení dopadů stavby na přírodu. V reakci na to jsme dostali ujištění od ministra a také od premiéra, že se tam žádné práce nebudou provádět. Je tu trochu rozpor v terminologii, protože my říkáme, že se žádné další práce nebudou provádět. Byli jsme také ujištěni, že se záměr bude veřejně konzultovat a provede se hodnocení dopadů na životní prostředí.
15: But we've been advocating that you cannot again ask member states to grant you a 10-year derogation from
16: Vysvětlovali jsme, že není možné žádat od členských zemí desetiletou výjimku z unijních pravidel v oblasti životního prostředí a zároveň přitom prosazovat projekt, který tato pravidla porušuje, místo toho, aby se snažili snižovat jeho důsledky pro životní prostředí. Nikdo nechce Albánii upírat právo na rozvoj a snahu stát se atraktivní turistickou destinací. Může ale těžit ze zkušeností a chyb jiných států, aby našla ten správný model budování turistického průmyslu.
0: Kapitola životní prostředí není jediným probířským kamenem na cestě Albánie do evropské rodiny. Nevládní organizace si stěžují, že vlastně neznají vyjednávací pozice vlády a čeho chce v jednání dosáhnout. Vadí jim tedy netransparentnost, říká předseda Evropského hnutí Albánie Gledis Gipali.
17: Unfortunately, because of the speed of the process and we open all the chapters within one year.
18: Bohužel kvůli rychlosti celého procesu, protože jsme otevřeli všechny vyjednávací kapitoly v průběhu jediného roku, chyběly informace pro různé dotčené skupiny. Dokonce ani po zahájení jednání nemáme informace o vyjednávacích pozicích vlády vůči Evropské unii. Jak mají v úmyslu chránit určité cílové skupiny, nebo o jaká přechodná období pro ně budou žádat? To je problém pro různá odvětví, která se o tom dozví až po rozšíření. To bude těžké pro celou společnost.
0: Vy tedy nemáte informace, jestli nebude nutné uzavřít některé provozy, když nesplní evropská kritéria, nebo jestli budou mít farmáři nárok na přímé dotace, to všechno teď nevíte?
17: No, and unfortunately is even some programs who have been supporting farmers to prepare them on how to apply.
18: Ne, bohužel. Dokonce i programy, které měly naše zemědělce připravit a informovat je o tom, jak budou žádat o dotace z unijních fondů, jsou teď už 2 roky pozastavené. Je to proto, že se s penězi na tyto programy nezacházelo dobře. Byl to test pro naše úřední struktury, které v něm neobstály. Nenapravili chyby včas, aby mohli tento program obnovit. Je to špatné pro naše farmáře, kteří nemají zkušenosti s evropskými dotačními schématy, takže asi budou dostávat z Unie méně.
0: Budou mít vůbec nárok na dotace ze společné zemědělské politiky? Albánie má přece problém s katastrem a s prokazováním vlastnictví půdy.
18: Ano, máme hodně problémů a jedním z nich je pozemkový registr. Většina půdy stále není zanesená do katastru, ale problém je také struktura farem. Průměrná rozloha zemědělského hospodářství v Albánii je 1,1 hektaru. Po pádu komunistického režimu se půda přerozdělila tak, že velká rodina dostala část pozemku s nejúrodnější půdou, část v oblasti s horší ornicí a část té nejchudší půdy. A ta políčka nejsou v jednom místě, protože po zrušení družstev chtěli půdu rozdělit spravedlivě mezi všechny. Lidé nemají na to pořídit si mechanizaci na obdělávání často vzdálených pozemků. To je problém pro velkou část obyvatel, kteří žijí na venkově.
0: Jak se vaše organizace zasazuje o lepší informování veřejnosti, aby lidé věděli, co mohou čekat od vstupu do Evropské unie?
17: Yes, we try first to inform them that it's not only benefits.
18: Snažíme se lidem vysvětlit, že vstup do Unie neznamená jen přínos, že budou také třeba investice, hlavně v případě farmářů nebo malých podniků. Máme příklad z poslední nové členské země, z Chorvatska. Polovina producentů mléka skončila, protože ti nedokázali včas vyhovět standardům, které měli splňovat podle unijních norem. Je tedy třeba se na to dopředu připravit a teď je čas s těmi přípravami začít. Je to hlavně úloha státních institucí, protože ty mají větší dosah než naše organizace. My se ale také snažíme hájit zájmy malých podnikatelů a farmářů při jednáních s vládou a dalšími institucemi.
0: Řekl Českému rozhlasu předseda nevládní organizace Evropské hnutí Albánie Gledis Gipali.
14: Posloucháte pořad Za obzorem.
0: Obraz Albánie jako země směřující k budoucnosti v Evropské unii kalí protesty hlavně mladých lidí proti vládě premiéra Rami, které bez přestávky trvají už skoro měsíc. Jaký mají cíl a jak vidí budoucnost Albánie tato mladá generace? Odpovídá koordinátor nadnárodní organizace Studenti za svobodu v Albánii, student posledního ročníku práv Ardit Mineroli.
19: Now we would just want to achieve the resignation of our prime minister.
20: Teď chceme dosáhnout odstoupení premiéra. Už je u moci 13 let. Slíbil nám spoustu dobrých věcí, ale způsobil to, že lidé opouštějí zemi a ti, co se rozhodli zůstat, jako já, to mají čím dál těžší. Začalo to za jeho prvního mandátu v letech 2013 až 2017, kdy se u nás rozmohly drogy a pouliční kriminalita. Proto se nám někdy říkalo Kolumbie Evropy. Pak do roku 2021 potlačovali demonstrace. Snažili se ve veřejné správě zbavit těch, kdo nesmýšleli stejně jako oni. Zvýšili daně, takže bylo těžké odstartovat nějaké podnikání. Také nastal odliv mozků. Mladí lidé začali odcházet do ciziny. V roce 2013 nás tady žili 2 miliony a 800 tisíc a teď jen kolem 2 milionů. Proč lidé odešli? Protože nevidí svou budoucnost v této zemi.
0: Jaká je tedy vize vaší generace Z? Jak by měla Albánie vypadat za 10 let?
19: I have this dream. I want Albania to look like Switzerland or Liechtenstein. I've been in Vaduz last week. I was there for a conference.
20: Mám sen, že bude vypadat jako Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko. Byl jsem ve Vaduzu na konferenci a byla to skvělá zkušenost. Jsou tam velmi liberálně nastavení lidé, nestarají se o to, co dělají ostatní. Tolerují to, jsou s tím v pohodě. Já myslím, že hospodářsky se jim můžeme dost přiblížit. Musíme udělat daňovou reformu, musíme mít přívětivější prostředí pro domácí i zahraniční investory. Měli bychom zavést také soukromé penzijní fondy. Dnes jsou jen státní důchody a penzijní věk je vysoký. U mužů 68 a u žen 65 let. S tímhle tempem já půjdu do důchodu v 75. Také se musí zlepšit zdravotní zabezpečení, aby byly dostupné léky třeba na onkologická onemocnění. Lidé dnes musí složitě schánět takové preparáty.
0: Jaké by mělo být složení vašeho hospodářství? Dnes je založené na zemědělství a turistickém ruchu. Dá se na tom stavět úspěch země?
19: As you can see, we don't really invest in our GDP so much. Like for example, in the education system, we spend 2.5% of the GDP, which is one of the lowest
20: Jak můžete vidět, moc neinvestujeme do růstu našeho hospodářství. Třeba na vzdělávací systém dáváme jen 2,5% hrubého domácího produktu. To je jedna z nejnižších podpor vzdělanosti v Evropě. Můžeme ale také investovat do průmyslu. Máme kde těžit ropu, tak na to bychom se mohli zaměřit. Máme 3 velká jezera a přístup k Jaderskému moři. Můžeme tedy budovat přístavy a ne je přenechávat Arabům. Můžeme se víc propojit s Evropou. Můžeme se také zaměřit na agroturistiku nebo AI technologie. To je to, co může Albánie nabídnout světu.
0: Co myslíte, je možné příští rok uzavřít vyjednávání s Bruselem o členství a v roce 2030 vstoupit do Unie?
20: Nemyslím si, že jsme na to připraveni. Nechci, abychom vstoupili ve stavu, v jakém jsme dnes. Nejsme připraveni obstát v konkurenci Bulharska, Rumunska nebo Chorvatska. Už vůbec nemluvím o Francii, Německu nebo Itálii. Nedokážeme se vyrovnat sousedům, natož silným zemím. Za druhé si myslím, že vstoupíme do Unie. Ne jak si to naše vláda naplánuje, ale až Unie bude chtít, abychom se k ní připojili. Je to politická otázka, že se chce Unie rozšiřovat. Ukázat, že je silná. Poslat vzkaz Rusku, že není tak slabá, jak si o ní myslí. Proto chce přijmout Albánii, Černou horu, Severní Makedonii a možná některé další.
0: Bude si muset albánská vláda vybrat mezi uspokojením zahraničních investorů plus poničením vlastní přírody a rychlým vstupem do Evropské unie? Velvyslanec Česka v Albánii Pavel Vacek to nepovažuje za volbu buď a nebo.
2: Já to nevidím jako nějaké dilema v tuhle chvíli. Spíš jde o to, aby Albánie byla soudržná se svými vlastními zákony. V tuhle chvíli premiér říká, že žádný projekt vlastně není, pokud jde o místo zvané Zvernec, to je laguna se známým klášterem pravoslavným. A je druhý projekt, který je projektem Jareda Kushnera na ostrově Sazan. Ten pevninský projekt ve Zvernecu, tak ten je spíš projekt katarských investů. Podstata problému je v tom, že se v něm proplétá jako hned několik albánských chronických problémů. Vlastnictví pozemků a jistota vlastnického titulu. To má dlouhou historii, která jde zpátky ještě dokonce do začátku Hodžova režimu, na konci druhé světové války. Popletá se s tím ochrana životního prostředí a albánské zákony, které vláda současná změkčila, aby umožnila velké investice do turistických, developerských projektů. A budiš jim přány projekty za miliardy, to je určitě dobrá věc pro Albány a nikdo jim to nechce upřít, ale jde o to, jestli cenou za velké developerské projekty bude devastace chráněných území a zda regule, tak jak se je albánská vláda v tuhle chvíli nastavila pro velké developery, investory, zejména do turismu, jsou slučitelné s unijními standardy. A o tom část té diskuze je. Protesty lidí, tak ty jsou nejenom o tom, ty jsou o nespokojenosti řady lidí, zejména mladých, s vládnutím. V tomto případě jde o vládu Edyho Ramy a jeho socialistické strany, která sice získala silný mandát i do čtvrtého funkčního období, čtyřletého, ale má to svoji cenu, má to své horší stránky a ty jsou právě o té nespokojenosti lidí. A pak samozřejmě už můžeme jako se dívat na požadavky, které se soustředují na demisi vlády, na změny zákonů, které mají chránit životní prostředí, změny zákona o strategických investorech, pod něž teda ty developerské projekty spadají, a některé další věci. A jsou to požadavky z celého toho širokého spektra všech těch, kteří se spojili, aby dali najevo svou nespokojenost se stávajícím kurzem. A možná, že to je tak, že prostě všechno špatné bude nakonec k něčemu dobré a že to vláda prostě pochopí a v některých věcech, které demonstrující požadují, ten svůj kurz změní. A v takovém případě to pro mě slučitelné s tou trvající ambicí Albánie a jejího vedení ukončit jednání o přistoupení k Evropské unii do, řekněme, roku 27-28 a vstoupit do Unie okolo roku 30.
0: Přejme k tomu Albánii spoza našeho evropského obzoru hodně štěstí. A to samé přeje i vám, Pavel Novák, při poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus.
14: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na severovýchodě Francie havarovalo malé letadlo, nehoda má 11 obětí. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. A dnes je poslední den, kdy si můžete pořídit dluhopisy republiky. Zprávy a Martin Matějka. Při pádu malého letadla na předměstí města Nancy na severovýchodě Francie zemřelo 11 lidí. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, píše to deník L'Est Republican. Letoun podle deníku přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Agentura AFP uvedla, že na místo už míří francouzský ministr vnitra Laurent Nunez. První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
21: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
3: Otřesy mají nejméně 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali třeba taky Kolumbie, Francie nebo Německo. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinerii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Vaněman Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasežená rafinerie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. Ukrajina v poslední době míří hlavně na ruskou ropnou infrastrukturu. A Kyjev se tak snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc, oznámila to tamní meteorologická služba DVD a podle ní teplota v saské obci Kupštic během noci neklesla pod 29,4 stupně Celsia, čímž překonala německý rekord z roku 2003. Země v současné vlně veder zaznamenává jedno teplotní maximum za druhým a v sobotu meteorologové naměřili 41,5

0: nebo Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
1: Dluhopisy lze objednat elektronicky a bez poplatku. Do každého typu dluhopisů lze investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony korun. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Všechny objednané dluhopisy je ovšem třeba zaplatit nejpozději do 7. července. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí do července, do ní musí nainstalovat tachograf a pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny, totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. A týká se to povinného odpočinku řidičů.
2: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
2: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
4: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
2: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: A návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes můžou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří.
5: Podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Odpoledne jasné nebo skoro jasné, na západě Čech se později odpoledne a večer budou při zvětšené oblačnosti lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, na horách měří kolem 32, hlavně v dolním Polabí a po Ohří se výjimečně dostanou teploty až k 41 stupňům a na horách měří kolem 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na plusu začíná pořad Portréty.
6: Indiánský náčelník Josef vstoupil do dějin jako vůdce kmene Nez Perce, takzvaných propíchnutých nosů. Do historie se zapsal nejen jeho legendární ústup před mnohonásobnou armádní přesilou a následná kapitulace, ale především zásadový a současně důstojný odpor proti nucenému vyhnání jeho lidu z území, kde se narodili. Na málo koho se tolik hodí slova jedné z písniček Karla Kryla o těch, kteří křičí mlčením. Náčelníka Josefa, který zemřel jako americký zajatec a současně jako tichá, ale nepřehlédnutelná výčitka, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
7: Dobrý den.
6: Do studia ho pozval David Hertl.
8: Indiánští náčelníci.
6: Honzo, my si už po několikáté povídáme o indiánských náčelnících a vlastně o indiánech jako takových. Kdo se asi trochu víc zajímá o jejich osudy a hlavně o způsob, jak s nimi potom naložili bílí muži, usilující o tu indiánskou půdu, tak si možná položí otázku, jestli je to pro Spojené státy něco jako národní trauma, nebo jestli už byla překonaná všechna ta bolest z toho, jak bílí naložili s rudými.
7: To samozřejmě záleží, kdo se ptá a kdo se tím vlastně jako zaobírá. Ten střet té v uvozovkách bílé civilizace s těmi původními obyvateli je dnes vnímán v tom americkém kontextu jako taková, dalo by se říct, 13. komnata, taková vlastně černé svědomí Ameriky, se kterým se Spojené státy jako stát, nebo jako, pokud budeme o Spojených státech hovořit třeba jako o civilizaci, postupně snaží vyrovnávat a snaží se nějakým způsobem to dědictví, paměť a odkaz původních obyvatel začlenit do toho svého celkového amerického příběhu. Zajímavé je, že i vlastně už v té době část Američanů vnímala, že těm původním obyvatelům se děje křivda, že prostě ty zábory půdy, že to vyhánění, že to násilné stěhování do těch rezervací je prostě nespravedlivé. A konec konců ti velcí náčelníci, jako byl třeba náčelník Josef, dokázali vlastně vůči Američanům používat jejich vlastní retoriku, jejich vlastní zakladatelský mýtus o svém.

0: svobodě, o rovnosti a říkat jim, tak my jsme také lidé, my také máme podle těch vašich uvozokách pravidel právo na rovný přístup, na spravedlivý přístup, ale vy nám ho upíráte. Takže ten přístup k původním obyvatelům je podobný, jako Američané měli k Afroameričanům a vlastně k otrokům. Dostávala se tam do kolize ty původní ideály a ta retorika, kterou si ale Američané během 19. století a vlastně až do poloviny 20. století vyhradili jenom pro určitou část. Některé skupiny z ní vyloučili a to se vlastně dostalo do konfliktu s tou retorikou a pro mnohé to bylo vlastně důkaz pokrytectví Američanů, že ty ideály neplatí úplně pro všechny.
1: Honzo, náčelník Josef má vlastní to původní jméno, které, můžu se tě zeptat, troufneš si ho přečíst, nebo to mám udělat raději já?
0: Mohu se ho pokusit přečíst, Hin Ma Tu Yakhlat Kekt.
1: Prosím tě, jak se dostal k tomu jménu Josef?
0: To vlastně souvisí s tím, že on to jméno získal po svém otci a získal ho při křtu. Náčelník Josef je totiž, nebo Chief Joseph, je vlastně zajímavý tím, že on od počátku, jakoby se zdálo, že je včleněn už do té většinové v uvozovkách bílé přistěhovalecké kultury a nějakým způsobem ní patří a zdálo by se, že od narození mohl být příkladem takového ideálního průniku nebo ideálního kompromisu mezi těmi původními obyvateli, mezi tou jejich kulturou a tím dravým novým, které vlastně začalo zaplavovat Ameriku a začalo zabírat tu půdu. A možná bychom v nějakém ideálním případě mohli hovořit o tom, že to mohl být nějaký příklad toho ideálního soužití. Jak by to asi bylo bývalo mohlo vypadat, kdyby. Takže to jméno je docela i dobrým jako symbolem možného souladu, který ale vlastně byl brzy narušen a sám náčelník Josef, nebo budoucí náčelník Josef se pak od toho křesťanství nebo od té organizované víry odklonil a vrátil se vlastně k víře svých předků.
1: Já dodám, že se narodil v březnu roku 1840 v dnešním severovýchodním Oregonu. A to ostatní to už za nás řekne Kent Nerburn, který napsal knížku Náčelník Josef a útěk Nez Perseu, vyšla v roce 2006 a je tam hodně o mládí a o výchově budoucího náčelníka.
2: Jako syn náčelníka byl i vychováván jako budoucí náčelník. Byl oblékán odlišně a v dobách hlučných her byl držen stranou od ostatních, aby si osvojil vlastnosti důstojnosti a odstupu, které se musí odrážet v charakteru náčelníka. Pokud se kamarádi dostali do potíží, byl to on, kdo byl potrestán, protože bylo nezbytné, aby se naučil nést odpovědnost za činy všech kolem. Ve všech svých slovech a chování musel skládat nejpřísnější účty. Bylo mu neustále připomínáno, že musí myslet nejprve na lid a teprve potom na sebe. Nic z toho nebylo pro něj těžké, protože povahou byl tiché a přemýšlivé dítě. Držet jazyk za zuby a formovat své myšlenky mu bylo přirozené stejně, jako odolávat impulzům k hněvu a ukvapeným činům. I v nízkém věku budil respekt a prokazoval jasnou, vyrovnanou sílu, která byla zapotřebí u vůdce lidu.
1: V roce 1871 je Josefovi 31 let. V té době umírá jeho otec a Josef se tedy stává náčelníkem klanu Valova. Honzo, my bychom tady měli zmínit rok 1863 a takzvanou zlodějskou smlouvu, protože to už je ukázka jakéhosi rozdělení těch indiánů. O co tam přesně šlo?
0: Ano, tam zase došlo ke klasickému schématu na území kmene Nez Perce, bylo objeveno zlato a to začalo lákat obrovské množství prospektorů, zlatokopů, kteří prostě tlačili na tu americkou federální vládu a místní správu, aby řadu těch pozemků nebo to území, které patřilo indiánům, otevřeli, vyvlastnili a tím pádem umožnili tu těžbu nebo hledání toho zlata. No a vláda na ten tlak reagovala opět očekávaně, že tu rezervaci nebo to místo, to území, které bylo vyčleněno Nez Perce, se rozhodla snížit na pouhou desetinu té původní rozlohy ze 7 milionů akrů na 700 tisíc a Co bylo hlavně pro náčelníka Josefa klíčové, ten kmen měl opustit to údolí Valova, které pro něj bylo vlastně nejenom územím, kde žili, ale bylo to posvátným územím, se kterým byli bytostně spjati, a právě jeho otec, když umíral, tak ho zapřísahal, aby nikdy tohle území neopustili, že prostě to je základní jako imperativ pro toho náčelníka, že musí bránit zemi svých předků a místo, kde jsou pohřbeni jeho rodiče nebo jeho otec a jeho matka. No a tam vlastně došlo k rozštěpení toho kmene, protože část toho kmene, která už vlastně jako žila jako zemědělci, oni vlastně už tu půdu obdělávali svoji vlastní a jich by se vlastně ten zábor vlastně netýkal, tak tu smlouvu v roce 1863 podepsali, respektive uznali ji, kdežto ta část, v jejich čele pak stanul náčelník Josef, to nikdy neudělala. A obviňovali tu druhou část, že vlastně zavázali ten kmen k něčemu, k čemuž neměli právo. No a od toho roku 1871 se zásadním způsobem zhoršují ty vztahy mezi tím kmenem náčelníka Josefa a federální vládou, těmi novými osadníky, těmi prospektory, a začíná vlastně velmi takové to napjaté období plné šarvátek, plné střetů, protože vlastně ti nově příchozí svévolně zabírají to území, ohraničují ty indiánské stezky, prostě narušují to území a tlačí se do toho údolí, z něhož se pak musí náčelník Josef se svým kmenem vystěhovat.
1: K tomu střetu zkrátka se schylovalo a muselo k němu dojít, ale nebyla to asi úplně taková ta klasická bitva, kterou bychom si představovali. Co se odehrálo, když lidé od náčelníka Josefa zjistili, že bílí muži neustále obsazují další a další místa z toho jejich údolí? O tom opět krátká citace z knížky Kenta Nerburna.

0: Bílí muži oznámili, že vláda otevřela zemi k osídlení a že toto jsou nyní jejich domovy. Josef zdvořile ale pevně vysvětlil, že jeho otec tuto zemi nikdy neprodal a že vláda před dlouhou dobou uzavřela smlouvu, kterou ji jeho lidu slíbila navždy. Řekl, že nechová vůči bílým lidem zášť, ale své země se nevzdá. Jemně, ale důrazně je požádal, aby odešli. Osadníci však trvali na tom, že zůstanou a poukazovali na smlouvu, kterou v roce 1863 podepsal Loyer. Josef vysvětlil, že tato smlouva není platná, že ji jeho otec nikdy nepodepsal a že platí smlouva z roku 1855, která jeho lidu zaručuje jejich údolí na všechny časy. Bílí osadníci byli náčelníkovou jasností a slušností ohromeni, dokonce i trochu zastrašeni. Neměli však v úmyslu opustit nové domovy jen proto, že malá skupina divochů tvrdila, že jim byla země dána na všechny časy, nebo ještě absurdněji, nějakým duchovním slibem stvořitele.
1: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: No a v tom dnešním díle portrétů věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec vypravuje o životě náčelníka Josefa. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, napětí rostlo a muselo tedy dojít k nějakému sporu. Vyvrcholilo to tím, že generál Howard dal Nespersum ultimátum, že se musí do 30 dnů vlastně vystěhovat z toho území, na které měli dojem, že mají trvalý nárok. Tam začíná ten spor a tam se rodí ta potom dlouhá taková ta vleklá cesta toho útěku.
3: Ano, tam náčelník Josef prohlašoval, že těch 30 dnů je prostě nesplnitelné ultimátum, protože tam byly i další vlastně jako podmínky, které vlastně nebylo možné splnit. Navíc to bylo v době, kdy ta kmenová osada byla rozptýlena po kopcích a zrovna tál sníh, takže vlastně ta řeka, která tam protekala, tak nebylo jí možné přejít. Takže náčelník Josef říkal, že i kdybych chtěl, vlastně, tak to není úplně možné z hlediska těch přírodních podmínek, tak když už, tak ať mu dají ještě více času. Na to ale generál Howard nechtěl přistoupit a opravdu jim dal to striktní ultimátum. Navíc náčelník Josef, který evidentně jako nechtěl úplně bojovat v tom přímém střetu, že by bránil přímo to údolí, protože věděl zřejmě, že to není vojensky možné, tak musel velmi krotit část svých mladých bojovníků, kteří prostě už toho měli plné zuby a měli pocit, že prostě musí už bojovat, že prostě buď zemřou, anebo je celá ta bílá v vozovkách vlna zahltí. A část z nich se vlastně jako oddělila od toho kmene a začala napadat některé ty bílé osadníky a právě tam docházelo k vyhrocení toho vojenského sporu. Nicméně náčelník Josef se s většinou toho svého kmene, který mu podléhal, tak se vydal na nesmírně dlouhou, nesmírně náročnou cestu. V podstatě jeho cílem bylo, připomínám, že v té době vlastně vrcholí i střet sedícího býka, který vlastně svede tu bitvu a utíká vlastně do Kanady, tak o něco podobného se chtěl pokusit i právě náčelník Josef, že by se dostal do Kanady, kde očekával vlastně příznivější podmínky a možnost se tam osadit, ale jak víme, ani Kanada vlastně nepřijímala ty americké indiány a nechovala se k ním nějak zvlášť přívětivě.
2: Já ti do toho tady skočím, to byl ústup přes Idaho, Wyoming, Montanu 2,5 tisíce kilometrů.
3: Ano, a zároveň mezi tím vlastně oni odráželi útoky té federální armády na té cestě.
2: Která mě dotírala pořád.
3: Ano, podle dobových svědectví Američanů vlastně mimořádně úspěšně. Zase jsme v období, kdy všechno tohle sleduje americký tisk, takže vlastně celá americká veřejnost, nechci říkat v přímém přenosu, vlastně sleduje tyhle boje. A právě tady náčelník Josef si vydobil vlastně obrovské renomé jako válečník. Paradoxně předtím byl v podstatě mírotvůrce a snažil se za každou cenu zachovat ten smír, tak tady si vydobil vlastně velké renomé jako velký náčelník, který dokáže využívat ten terén a vlastně s malým počtem bojovníků dokáže odrážet ty útoky americké armády. Nakonec tam ale došlo k střetu, no, k takové bitvě, při níž zahynula velká část těch jeho bojovníků, včetně jeho bratra a dalších, a potom vlastně už náčelníkovi Josefovi nezbylo nic jiného, než se vzdát.
2: Než se k tomu dostaneme, tak ještě taková malá vsuvka, je zaznamenána vzpomínka generála Shermana, který řekl: Indiáni po celou dobu projevovali odvahu a dovednosti, za které je musím chválit. Zdrželi se skalpování, zajatým, že nám darovali svobodu, nedopouštěli se vyvražďování pokojných rodin a bojovali s téměř vědeckými dovednostmi. Honzo, Připomínám to proto, že bych se rád zeptal, tady jsou nějaká rezidua, nějaký pozůstatek toho křesťanství v Josefovi?
3: Takhle bych to úplně nespojoval. Já si myslím, že pokud budeme hledat, v čem ho ovlivnilo to křesťanství, tak to byla spíš znalost v důvodkách té bílé kultury, jo? Jak přemýšlí, a on pak i po tom svém zajetí dokázal vlastně argumentovat jejich slovy, jo? Takže oni mu rozuměli. Takže tam si myslím, že tohle úplně jako nebyl ten výsledek, spíš to přikládám spíš jako těm situačním motivům nebo prostě toho, co se dělo přímo na tom bojišti, ale takhle bych to úplně nespojoval.
2: To obléhání Nespersu v horách Bear Paw trvalo několik dní. Nakonec se náčelník Josef tedy 5. října 1877 vzdal generálu Milesovi. Jak to probíhalo, o tom se hodně psalo v knížce Americké legendy Život náčelníka Josefa a Nez Perseu, kterou vydalo nakladatelství Create Space Independent v roce 2013.
0: Po mrazivé noci se náčelník Josef a generál Miles ráno sešli k vyjednávání. Krátké příměří umožnilo odvést spole zraněné a odnést mrtvé. Když jednání končilo, vojáci zadrželi náčelníka Josefa. Indiánští válečníci současně zajali poručíka Jeromia, který byl následujícího rána vyměněn za náčelníka Josefa. Odpoledne dorazilo na bojiště nové armádní dělo a unavení Nesperseové byli vystaveni smrtícím granátům. Armádní zvědové hned v první den bitvy zajali nebo rozehnali koně Nesperseů. Někteří válečníci se chtěli pokusit o průlom, ale Josef odmítl opustit raněné. Po bitvě byl jeho bratr mrtev, stejně jako několik jeho kolegů, kteří mu po celou dobu útěku pomáhali. 5. října už Josef nemohl dál snášet utrpení svého lidu a na bojišti pronesl řeč, kterou zaznamenal tlumočník. Řekněte generálu Howardovi, že znám jeho srdce. To, co mi řekl dříve, mám v srdci. Jsem unaven bojováním. Naši náčelníci jsou zabiti, staří muži jsou mrtvi. Ten, kdo vedl mladé muže, je mrtev. Je zima a nemáme přikrývky. Malé děti mrazem umírají. Někteří z mých lidí uprchli do kopců a nemají přikrývky, nemají jídlo, nikdo neví, kde jsou, možná mrazem umírají. Chci mít čas vyhledat své děti, možná je najdu mezi mrtvými. Slyšte, moji náčelníci, jsem unaven. Mé srdce je nemocné a smutné. Od tohoto místa, kde nyní stojí slunce, nebudu už nikdy bojovat.
2: Honzo, přestože to byla kapitulace a přestože, jak jsi říkal, událost velmi zajímala tehdejší tisk a i veřejnost a patrně měl i nějaké sympatie veřejnosti, tak úplně v rukavičkách Američané s Josefem pak nenakládali.
3: Tam je zajímavé to, že vlastně na té celoamerické úrovni on se stal jakýmsi symbolem v uvozovkách ušlechtilého odporu a vlastně získal docela dost sympatií. A dokonce v roce 1879 se setkal s americkým prezidentem Rutherfordem Hayesem a žádal ho vlastně, nebo připomínal mu všechny ty sliby a chtěl se vrátit zpátky. A vlastně jediné, co požadoval, aby se mohl vrátit do toho svého rodného kraje. A dal by se dokonce říct, že pokud by o tom rozhodovali na té federální úrovni, tak by vlastně k tomu byli nakloněni, protože bavíme se o tom, že to nebylo tisíce lidí, to byly desítky lidí, kteří by se mohli nebo měli vrátit tam, kde se narodili. Ale protestovali proti tomu právě ti noví osadníci a ti lidé žijící přímo v té zabrané oblasti, jak už to tak bývá. No? Ti lidé, co mají trošku černé svědomí, že zabrali cizí majetek, tak nechtějí, aby se tam ti lidé, kterým ten majetek vzali, znovu vrátili. Známe to i z moderní české historie. Takže vlastně tenhle ten lokální vliv zapříčinil, že se na té federální úrovni nic neschválilo a vlastně náčelník Josef zůstal a jeho lidé dlouho zůstávali vlastně mimo tu svoji oblast. Tam byl ještě navíc problém v tom, že oni je přesunuli a vlastně drželi je na indiánském teritoriu v Oklahomě a to bylo pro Nespersy smrtící i v tom, že nebyli zvyklí na to podnebí. Tam bylo výrazně teplejší léta, vlhčí podnebí a oni byli zvyklí na ty hory, že on. A proto vlastně se mezi nimi výrazně zvýšila úmrtnost na nejrůznější nemoci. Oni navíc žili ve špatných podmínkách s velmi špatným materiálním zabezpečením A u těch starších se projevovalo i to, co pak ti v uvozovkách bílí lékaři charakterizovali jako zlomená srdce. Jim prostě toužili se vrátit a věděli, že možná už se nikdy vlastně do těch svých původních území nevrátí. A teprve až v roce 1885 části z nich bylo povoleno se vlastně vrátit na ta původní území. Nicméně například náčelník Josef a skupina kolem něj byly považovány za příliš nebezpečné, takže byli umístěni trochu někam jinam a do toho svého původní území se vrátit ani oni tehdy nemohli. Byli považováni vlastně za příliš nebezpečné. A aby jim to trošku ještě víc stížili, tak oni vlastně toho náčelníka Josefa a ty jeho věrné umístili na území v vozovkách těch kolaborujících Nespersů, ti, co vlastně podepsali tu smlouvu v roce 1863. A náčelník Josef jako správně argumentoval, že oni je budou považovat také vlastně za vetřelce. Jo? Oni už tam mají vlastní půdu a žijí tam vlastním životem a teď oni tam mají přijít a ještě to zvýší to napřátelství nebo tu animozitu uvnitř toho vlastního kmene.
2: Takže on byl vlastně oddělen od těch svých lidí.
3: No, on prostě byl považován za příliš jako vlivného, charismatického, takže právě ti obyvatelé, kteří už žili na tom území zabraném, tak se báli, že by mohl jako iniciovat i svým příkladem, nebo už jenom tím, že tam přijde, že tam bude, tak bude iniciovat nějaký odpor, nebo prostě budou z toho nějaké problémy. Nemluví o tom, že oni vlastně argumentovali i tím, že tam je řada nevyřešených soudních sporů, no, že by mohl být vlastně i souzen za nějaké činy, které on nebo příslušníci jeho kmene spáchali v těch 60. nebo v těch 70. letech. A nakonec tedy náčelník Josef byl deportován do ještě jiné rezervace ve státu Washington v Colville v Nespelemu a tam vlastně strávil zbytek života a tam také pak zemřel.
2: Ještě v roce 1903 se stihl setkat s dalším prezidentem Theodorem Rooseveltem, ale ani ten mu nakonec nedokázal zprostředkovat návrat do toho rodného údolí. Ty si říkal, že zemřel, to se stalo 21. září 1904, bylo mu 64 let. Zemřel, řekl bych, stylově indiánsky ve chvíli, kdy seděl u svého ohně před svým týpí a zase ten lékař uvedl jako příčinu smrti zlomené srdce, velký žal z toho, že se nemohl vrátit na to své území. Příslušníci kmene Nespers ve Spojených státech pořád žijí a tvoří velmi aktivní komunitu. V současnosti má tenhle federálně uznávaný kmen asi 3,5 tisíce registrovaných členů, tedy občanů, a většina z nich žije v rezervaci, která nese jejich jméno Nespers v severní části státu Idaho. Honzo, zajímavé je, že po Josefovi je dneska pojmenováno ve Spojených státech několik škol, má ve státech několik soch, dokonce se jeho podobizna objevila na spořících dluhopisech Spojených států. Znamená to, že je pořád určitým symbolem.
3: Je potřeba to trošku jako vždycky oddělit. Určitě je velkým symbolem a hrdinou a duchovním vůdcem pro tu svoji komunitu. A pak vlastně se postupně stal i určitým symbolem nějaké identity toho daného státu, toho daného místa, takže si ho vlastně trošku ti, když zůstanu to zjednodušit, bílí Američané přivlastnili a pak vlastně tam dochází k takové od té kulturní v uvozovkách apropriace až vlastně k tomu komerčnímu zneužití jako symbolu, který vlastně jako táhne a prodává. Jo. Takže na jedné straně je ta opravdu jako upřímná vzpomínka, uctívání památky a vracení se k odkazu a pak je vlastně to, že se ocitává na klíčenkách nebo na názvech nejrůznějších, jako, jo, a že na něm vlastně ten v uvozovkách cestovní ruch nebo ten turistický průmysl vydělává jako na nějakém symbolu, který už vlastně s tím původním náčelníkem Josefem nemá příliš společného.
2: Když jsi mluvil o té komerci, tak ještě na závěr pořadu řeknu, že v srpnu 2012 byla v americkém státě Reno vydražena válečná halena náčelníka Josefa za neuvěřitelných 877 000 dolarů, tedy asi 20 milionů korun. A údajně se jedná o jednu z nejvyšších sum, která byla kdy zaplacena za dobový indiánský artefakt. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Valérie Racmanová. Byl tady samozřejmě historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
2: A David Hartl se loučí. Na Plusu už jsou v tuhle chvíli pro vás připraveny další pořady.
1: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Plus.
4: pádu malého letadla na předměstí města Nancy na severovýchodě Francie zemřelo 11 lidí. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, píše to deník L'Est Républicain. Letoun pod deníku přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Agentura AFP uvedla, že na místo už míří francouzský ministr vnitra Laurent Nunez. Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickým dýchacím potíži, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu vo vzduchu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Podle předpovědi můžou dnes teploty na většině území překročit i 37 stupňů Celsia. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Caracas přijal pomoc od 24 zemí. Do Venezuely dnes přijala taky skupina záchranářů z Česka. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 14 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Největší zájem je podle ministerstva financí o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Benjamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíce obětí je mezi lidmi staršími 65 let. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů, to jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Odpoledne jasné nebo skoro jasné, na západě Čech se později odpoledne a večer budou při zvětšené oblačnosti lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, na horách měří kolem 32, hlavně v dolním Polabí a po Ohří se výjimečně dostanou až k 41 stupňům Celsia. Tolik zprávy.
5: A příští minuty budou na Českém rozhlase Plus patřit repríze dokumentu Dokud běhám, žiju. V roce 2019 jej natočil Lubomír Smatana o penzistovi, který ve svých více než 80 letech zdolal pražský maraton.
1: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
6: Jednoho dne se mi dostala do ruky kniha s neobvyklým názvem Extrémní sport ve starobním důchodu. Na obálce byl snad stoletý Ind s turbanem a dlouhými černými vousy. Text pojednával o veteránech, kteří to v hodně vysokém věku docela slušně rozjíždějí ve vodě, na lyžích, na kole a v běhu. Začal jsem pátrat, ovšem stoletého běžce jsem v Česku nenašel. V běžeckých tabulkách jsem ale mimo jiných objevil osmdesátníka Jiřího Pejpala. Tak jsem ho zkusil vytáhnout na trénink a ono to vyšlo. Vyklubal se z něj chlapík, pro kterého je běh ryzí vášeň a který se v 85 chystá na maraton. Možná na maraton poslední a možná také ne.
7: Pojď. Nejstarší účastník půlmaratonu, opět přes 80 let, přátelé, pan Jiří Pejpal z Prahy, 152 číslo, Jiří Pejpal z Prahy a má už 16,6 km za sebou, takže už pouze 5 km je cíli, vynikající kondice. Lenka Horáková nám zase přebíhá a už je to 94 km, takže 6 km, Lenko, 6
8: Jak to vypadá?
7: Takže poslední čtyři kola.
8: Špatně? Jsem na doraz, jo.
9: Dáš to po tři?
8: Nedám.
9: Ne? Ne. Co se stalo?
8: No nevím. Do desítky to šlo. Jo, po desítky řednu.
9: Kolik ti zbývá kilometrů?
8: No, ještě asi šest, jo, necelej.
9: To musíš dát, ale doběhneš to.
8: Jo, doběhnu. Dojdu to, no.
9: Tak poběž chvíli, ne?
8: No.
9: Nefákej se. Dneska máme 6. dubna, jsme v Plzni, Štroncové sady a Jiří Pejpal běží půlmaraton, tak snad ho doběhne.
8: No jo, to musím.
9: Já jsem dneska mluvil se svým tchánem, kterému je 73,
8: no.
9: A ten říkal, sakra, co se ten Pejpal chce dokazovat v 85?
8: No, ale mě jde o to se otestovat, jo. Co člověku ještě je, jo. A ono je občas neškodí si takhle hraničně hrábnout, jo, na fyzičku.

0: Já jsem pozdní hobík. Já jsem začal běhat až po 50. roku věku. Když jsem zjistil, že už za nic nestojím a vážu jsem bez 2 kilometrák. Jo, pupek mi les přes trenýrky a na synové si ze mě utahovali, že jsem docent pupenda. Jo. Zdravotní problémy byly, že chytil jsem do pravýho stehna koxartrózu. Jo, takže když jsem šel do patra, tak jsem musel mezi patře odpočívat. Letos jsem se zaměřil na půlmaratony. Jo, dal jsem si těch půlmaratonů 5. Jo, a 3 byly v teplotě přes 30 stupňů, jo, takže jsem se pěkně zhuntoval a musel jsem to na nějaký čas nechat, jo, abych se z toho zpamatoval, pač vrazilo se mi to do kolena, jo, v obě kolena z ničeho nic, jo, mě začaly to bolet, no, tak jsem to
1: začal. V 84 letech tě začaly bolet kolena,
0: no,
1: to je divné.
0: No, a předtím nic, jo.
2: Každého nějaké zranění občas potká, Jiří Pejpal je ale držák. Neduhy se mu nevyhýbají, v jeho věku by to bylo s podivem. Také proto chodí pravidelně za svým běžeckým kamarádem, lékařem Petrem Kuchařem. Ten sice svoji ordinaci prodal, aby mohl oběhnout Československo, jeden den v týdnu si ale pro své stálé klienty čas udělá. Ordinuje v pražských Stodulkách.
1: Takže to je ta ordinace, to jste prodal, abyste mohl běhat kolem Československa.
3: No přesně, jedna židle. Fonendoskop není můj, to mám tady půjčený. Ano, aby to fungovalo, takže nafoukneme trošku. No, dneska má Jirka 150 asi. No. Tak uvidíme.
0: To je zrovna.
3: No. No, 148 tam bylo. 94 dneska.
0: Dneska si nějak. No jo, ještě prášky nezabrali.
3: Jo, ty nemáš žádný problémy spojené se sportem. Jo, když vezmete třeba artroza, že jo, opotřebování kloubní chrupavky. Takže všichni říkají, jo, ty běháš po asfaltu, že jo, to bude jako, že je špatný, že ti odejdou klouby a budeš mít artrozu a nevím co. A vůbec to není pravda. Mezi námi maratonci jsou ortopedi, kteří říkají naopak, že tím pohybem, tím sportem, tím průběžným zatěžováním ta chrupavka zesílí a zpevní, protože organismus se přizpůsobí, že jo?
1: No, když se na vás dívám, tak na vás všechno visí.
3: Jo, všechno. Kůže visí.
1: To jsem jako oblečení.
3: No jasně.
1: To přece jenom Jiří vypadá, že je trošku jako víc při těle.
3: No, já si držím váhu 58-59 najezenej a 56 hladovej.
0: No a takže já běhám 3/4 metrákem, jo.
3: No, tak to je rozdíl, samozřejmě, to se mu hůř běhá, takže on tím pádem běží pomalejc. Ale on je v hlavě, prostě on je závodník, jo.

0: Vidíme, že tady máme nejstarší účastníka opět, půlmaratonu Jiří Pejpal z Prahy, který vynikající způsobem už je v cíli, ano. Gratuluju. Tady na lavici se tak posadit. Na večí 19.34, pánové.
1: Jo, doporučuji to žlové. Od 11 kilometrů už to bylo trápení. Ale jinak je to dobrý, jo. Přežil jsem to.
2: Člověk má rád, že to dokončil, že jo?
1: No, přesně tak, jo.
3: Ultramaratonec Daniel Orálek.
2: To člověk cítí, když doběhne, že jo? To se nedá popsat, to se musí vyzkoušet.
1: To je taková euforie, jo.
2: Přesně tak.
1: No, ty endorfiny, ty úplně, jo, takhle stoupnou nahoru, jo.
2: Přesně tak, to se nedá popsat, to
1: no,
2: se musí vyzkoušet.
1: To je takový zvláštní pocit, blá. Ale nevydrží to dlouho, jo?
2: No, to je právě ta závislost, že pak člověk musí zkusit znovu.
1: No.
3: Tak jdeš do sprchy, Jiří, teďka?
1: Ne, já pojedu domů. Kolik je? Jo, počkej, já jsem to neto. No, tam jsem to neuložil, no, to nevadí.
3: Máš dost, viď? Hlavu skloněnou, školenou.
1: No, na mě dom dlobí, jo. Takhle, jak skončí ta zátěž, jo, jak srdíčko, jo, prostě jde tep dolů, jo, tak se nedostává, jo, kyslík do mozku, jo, no, člověk musí hlídat dloby, aby nespat, no. Ale to přejde, jo. No, podívej, 2,90 ještě mám.
3: Tep. Chceš jít na nádraží?
1: Ne,
3: já to tam dozu autem a tu mám auto.
1: Ne, já se projdu, počkej, kolik mám času. Tak jeď.
4: Jirka Pejpal je solista a to platí i o jeho domácnosti v Praze Vršovicích. Panelákový byt, 2+1 a v každé místnosti je poznat, že tu bydlí sportovec.
3: Jiří? Které se patro? Pětka, aha. Já jsem vystoupil v šestce.
5: Ona to úplně něco předělá, víš.
3: Aha, ahoj.
5: Ahoj, čau, ahoj, vítej.
3: Zdar. Tak já jsem rozrovněc, takhle já nechám tu svoji obuv.
5: Jestli chceš nebo...
3: Ne, já půjdu na boso, děkuju.
5: Co chceš napití? Mám tady magnésku?
3: Vodu, obyčejnou vodu, děkuju.
5: Jo, kohoutkovou, jo?
3: No, jasně.
5: Dobrý.
3: Aha. Tak to si připravil chlebíčky.
5: No, to je taková zásná návštěva.
3: Jo, rozhodně.
5: Jo, no, sem nikdo nechodí, kromě vnoučat.
3: Jo.
5: A kamarád mi před dvěma lety umřel, jo, takže... Nic moc, jo.
3: Hospodář. A to se dělalo ty chlebíčky?
5: Ne, to je to.
3: Takže návštěvy tady skoro nepřijímáš žádné,
5: ne,
3: jo?
5: Ne.
3: Jak to?
5: No tak mě to v celku vyhovuje, jo. No jenom moje děti sem chodí a synové mě chodí každý týden zkontrolovat, jo, jak na tom jsem, jo.
3: Jako jestli běháš, nebo jestli žiješ?
5: No, jestli žiju, jo. No a vnoučat asi sem chodí odpočinout od rodičů, jo. Až tady můžou všechno, jo.
3: Kolik jim je?
5: No, 9 a o 3 roky 12, no.
3: A ještě mi prosím tě, jak se dlouho vdovec?
5: 11. rokem už, jo.
3: Jo.
5: No,
3: a co říkala?
5: To.
3: A co říkala, že na tvému běhání?
5: Ale jo, zvykla se na zpočátku, na to se dívala přezíravě. Jo, pak jak jsem začal mít výsledky v běhání, jo, no tak jak mě chválili lidi kolem ní, jo, no tak pak se s tím smířila, jo.
3: A jak je to, no. Je takhle, jako sám si vařím, sám si peru?
5: No a na to se nechá zvyknout. Jo, panč, můj problém je, já jsem přirozeně lenoch, jo, no tak abych na stáří totálně nezlenivěl, jo, tak musím mít nějaký takovýhle činnosti. No zpočátku mě to moc nebavilo, no ale postupem času, jo, jsem si na to zvyknul, jo, a teď...
3: No, tak máš to uklizeno.
5: Ale no tak...
3: Nikde se neválí ponožky.
5: Ne, to zase to, takový bordelář nejsem, jo. Chlapský měřítko to snese, jo. No a kdyby sem přišla nějaká žena, jo, no tak by, lecos by našla, jo.
3: A nechodí sem žádná
5: žena. Ne, nechodí. Má náruč, že je prázdnotou pořád, jo.
3: Nechceš, jo?
5: Ne, nebudu už nic na starý kolna, ale v 85, jo, mám co dělat sám se sebou, jo, a ještě tedy buď být někomu na obtíž, jo, nebo, jo, prostě vnímat strasti, jo, prostě další osoby, no tak to už je takový, no myslím si, že by mi to spíš uškodilo, než prospělo, jo. Jak chodím na závody, jo, tak tam je parta, jo, prostě už známe jich z těch několika desítek let pospátku se známe, jo, to tak tohle to mi bohatě stačí, jo, k takovému rozptýlení, jo, na samotu jsem si řeknul, jo.
3: Můžu trošku reporterské drzosti?
5: No.
3: Ukaž mi schválně svoji ledničku.
5: No to tě můžu ukázat, no. Takhle vypadá, no.
3: No, ale máš tady sádlo.
5: No to mám, to já to používám, jo, prostě.
3: Jíš to? Nemaže se s tím?
5: Ne, no to no, no, nemažu.
3: Salát taky na ně příliš
5: dětní? Ne, to jsem teď koupil, jo. No, že tam mám, jo.
3: Majonéza, hele, taky není moc dětní.
5: No, ale no tak.
3: To se jako moc zase nežinýruješ, nedá se říct, že by si jako...
5: Ne, no tak já žádné jaskéta nejsem, jo. No,
3: vajíček, ten máš hodně, no, jogurtu, šlehačku.
5: No
3: člověče, to jsem si myslel, že to bude takový, taková lednička plná salátů a ne, makrobiotické ne, stravy, to ne.
5: No salát tady mám, podívej, mrkev tady je, jo.
3: A jak často pereš? Vidím, že máš ledničku hned vedle pračky.
5: To jste rozbitý, jo, no tak peru tak jednou týdně, jo.
3: A jenom běžecké věci.
5: Většinou, no já moc neušpiním, jo.
3: Každý běžec má svoji syní slávy a ty máš spíš jenom takový růžek slávy.
5: No, to ještě, co s tím máš? Já už jsem to spoustu rozdal, jo, takže, no, tak to tady. Zvon to hra.
3: Je jich dost.
5: No. Na veteránské atletice se vede, jo, dlouhodobá veteránská statistika, jo, no tak až tady nebudu, jo, no tak na internetových stránkách tam bude moje jméno, jo, takže...
3: Co tam bude napsáno?
5: Co tam bude, jo, Jiří PayPal, jo, datum, kdy běžel maraton a dosažený čas, jo. Takže se vnoučata i synové, jo, pokud někde na mě přijde řeč, jo, až budu pod kytíčkama, jo, no tak tady budou mít důkaz, jo, že děda, jo, prostě běháním se udržoval v kondici v pokročilém věku, jo.
3: První místo Běchovice.
5: No, hled, jo, to se musím chlubit.
3: 80 plus.
5: No, když mi, já jsem dvojnásobný vítěz Běchovic, když mi bylo 75, tak jsem vyhrál Běchovice a v 80 jsem si to zapakoval. 80-letý borec, jo.
3: Ale tím nezávidím.
5: No.
4: V běžeckých tabulkách už Jirkovo jméno dávno je, takových věkovitých běžců mnoho není. Ovšem Jiří to chce zřejmě dotáhnout ještě dál. Při běhání kolem Botyče na sebe prozradí lecos.
5: Díky tomuhle stylu já jsem relativně zdravý, bez bolesti, bez stresu, jo, a docela mě to baví, jo, takže se akorát strachuju, aby to ještě nějaký roček vydrželo.
3: No je mi jasné, že by si chtěl překonat rekord v kategorii nad 90.
5: tak bych se do toho pustil, ale to ještě moc daleko. Jo, tak ještě neuvažuju.
6: Je, dobrý den, můžeme si vás vyfotit se startovním číslem. Jste náš nejstarší běžec letošního maratonu.
5: Ano.
3: Je nejstarší, 100%.
6: Ano. Nejstarší muž.
3: Počkej, Jiří, ty se budeš líbat, jo?
5: Tak udělej fotku.
3: Skvělý, Jiří.
5: Tak já půjdu do koridoru. 6784, jo, tak to je takový v druhé třetině, jo, no, takže má startovat 10400 běžců, jo, no, tak takový 4000 běžců, jo, se přeženou, jo, no, a já budu uzavírat to startovní pole, jo. Uděláme fotku.
7: Ahoj. Jo, určitě.
4: Ahoj. Jirka je teď na Holešovickém výstavišti, kde si běžci vyzvedávají čísla na maraton. Třese se rukou s šedesátníkem Milošem Škorpilem, ultramaratoncem a popularizátorem běhu.
3: Už jsi viděl 85-letého maratonce, Miloši?
7: Takhle naživo ne, no možná, že jo, akorát jsem nevěděl, že mu je 85.
5: Soukup, jo, má rekord, jo, 6.56, jo, tak se budu snažit vymazat, jo.
7: Takže to by mohlo být dobrý, no. Já budu držet palce.
5: Drž mi palce, jo. Určitě. Já se bojím křečí, ale tě, jo. To je 6 hodin, já budu.
7: Hele, teďko tady já jdu tady na stánek, vejte vám to, oni nám
5: Takže tady se mi něco nabízeli, no. Jo.
7: A oni mají nějaký sprej.
5: No.
7: A to se třebává rychle, to je lepší než nějaký ty solní tablety nebo tak. Zkus to.
4: Den D je tady. Na staroměstském náměstí nervózně přešlapují tisíce běžců. Všichni čekají, až zazní Vltava, skladba, která tradičně dává znamení, že maraton začal, a někde vepředu už letí dlouhonozí afričtí běžci.

0: Ještě pořád nevidím Jirku Pejpala, ale dobíhají mezi tím desítky, možná stovky běžců, stále někdo běží. Ráno jsem Jiřího při startu nezastihl, nehledal jsem ho, nechtěl jsem ho rušit, už jsme se rozloučili a popřál jsem mu mnoho úspěchů, no ale na trati ho marně vyhlížím. Doufám, že to nevzdal. To by bylo zklamání. Jiří má na zádech napsáno Metuzalem 1934 a běží v modrém tričku. Jedem! Jiří trénoval celkem poctivě, zaběhl si před maratonem 2,5 maratony, běžel i 1:30, několik závodů, desítek v okolí Prahy. Pravidelně běhal ve vršovických uličkách kolem potoka Botyče. Relaxoval v bazénu, ve Vířivce. Že mi nedal 42 kilometrů 192 metrů. Go. Tak já myslím, že už ho vidím. Žlutá čelenka, tak to je Jiří. Metuzalem, modré tričko, teď se dívá na hodinky. Jiří! Asi 200 metrů, dáš to?
1: Jo, měl bych to dát, jo, časově je to dobrý. Já mám tempo 9.35 průměrný, jo.
0: To byl tvůj plán.
1: No, takže jedu, no ale mám toho dost. Jedu ze zbytkových sil, berou mě křičen do lejtek, jo, takže musím podle toho volit.
0: Ale nejsi poslední.
1: Ne, takže to není ostuda.
0: Baví tě to ještě?
1: No, myslím, že už to je poslední. Až šahám si na samý dno, jo, fyzických sil, jo. Ty křeče nešťastný.
0: S kým jsi přišel dneska? Přijeli si nové?
1: Ne, sám. Možná, že tam budou, jo, ale nevím, jo.
0: Tak před námi je cedule 35. kilometr.
2: Dnes po samotném závěru Volkswagen maratonu Praha muž reprezentující Českou republiku i žena reprezentující Českou republiku nám budou uzavírat dnešní program, jubilejní program 25. ročníku Volkswagen maratonu Praha.
0: Tak co Jiří? Co říkáš?
1: Že toho mám plný kecky.
0: 500 metrů Jiří, 500 metrů. Budeš mít rekord. Český rekord. Hele, máš tu vnoučata.
1: No, pojďte sem.
0: Tak přece jenom přišli. Ale jako správný sportovec Jiří, do cíle se finišuje, víš to?
1: No, nemůžu.
0: Jiří, 200 metrů, pojď. Dědo do toho, tady mávají děti s praporkem.
2: Už vyčkává a také sleduje.
0: 100 metrů. Sprint. Musíš. Pojď.
2: 25. ročníku Volkswagen maratonu Praha.
1: Po týdnu, teď si dám týden pauzu. No. Já se z toho, vypadá to, že se z toho rychle dostanu. Jo, prostě nic nataženého nemám. Jo, je to akorát, jo, že je to unavený, jo, ty svaly, no.
0: Otázka, jestli ti to tvůj syn dovolí.
1: No, tak já se ho ptát nebudu. Radši.
3: Tak já jsem věřil, že to uběhne, já mám prostě jebu tolik, kolik mu je, tak jako člověk musí myslet na všechny možné eventuály, nebo napadají ho spíš než myslet, no.
0: Jiří Pejpal mladší.
4: Jo, táto, jo.
3: Zvlášť při tomhle počasí, co bylo dneska, jsem si říkal, že jako aby ho nechytali křeče nebo...
0: Takže další maraton, jak to vidíte?
3: Já myslím, že uvidíme teprve. Ještě není dnešnímu dnu konec.
1: Poněvadž to moje závodění, to je na hraně. Jo, sice kontrolovaný, no, ale člověk neví, jo, nějaká náhoda.
0: Je to na hraně, myslíš?
1: Je to na hraně, no.
0: Takže myslíš, že zátopku v týden, 5 kilometrů, 10 kilometrů a maraton?
1: No, to nevím, ale půl maraton určitě, jo. Maraton nevím.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus. Radiokniha.
1: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
2: Je 15 hodin neděle 28. června, začíná odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
0: Český rozhlas Plus.
2: Ve Francii vydali první zatím neúplnou bilanci obětí po současné vlně veder. Tamní agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o 1000 úmrtí víc než v uplynulých měsících. Kde horko zabíjelo nejvíce a jak tomu v budoucnu předejít? Česko od července zavádí nová pravidla Evropské unie pro dodávky od 2,5 tuny výš. V některých případech budou muset mít nainstalovaný tachograf. Jakých situací se to bude týkat? A zemětřesení ve Venezuele vyvolalo solidární sbírky pomoci po celém světě. Největší sbírku v USA organizují venezuelští krajané ve městě Doral nedaleko Miami a tam nás zavede naše reportáž. Nejprve jsou tu ale zprávy, kde má slovo Martin Matějka.
3: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo, detaily řekne zítra po jednání vlády. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvádoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijala taky skupina záchranářů z Česka, kteří si v zasažené oblasti momentálně budují operační základnu. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. A prozatímní venezuelská prezidentka a tamní vláda čelí silné kritice obyvatel za pomalou a nedostatečnou reakci v nejhůře postižených oblastech. Venezuelci si od zemětřesení stěžují na nedostatek záchranných týmů vyslaných vládou a těžké techniky potřebné k odstraňování sutin při pátrání po přeživších. Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli iránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na to pak Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
5: Americká armáda v sobotu zaútočila na iránská sledovací zařízení, komunikační systémy, protivzdušnou obranu i sklady dronů, jako odpověď na to, že dron zasáhl tanker plující pod panamskou vlajkou. Prezident Donald Trump na sociální síti varoval, že pokud Irán z útoky nepřestane, mohou Spojené státy dokončit, co před měsíci začaly, a Irán by podle jeho slov mohl přestat existovat. Iránské revoluční gardy v noci na neděli odpověděly útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská obrana část útoku zachytila. Ze Spojených států Jana

0: potýkali se závratěmi a dehydratacemi, které rovněž zjevně s tropickým počasím souvisely.
1: Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potíži, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Podle předpovědi můžou dnes teploty na většině území překročit i 37 stupňů Celsia. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. A turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a HKO. A podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
2: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský hantec. Zápis této hovorové formy češtiny používané v Brně schválili krajští radní na základě žádosti propagátorů hantecu. Ti se tímto krokem snaží specifický místní slang zachovat, obávají se totiž jeho zániku. Hantec začal vznikat v Brně od přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
3: Byla to těžká okna sajty Einsteinu, co na ten bouchala skoro 3 jařiny.
4: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
3: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
4: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty od 28 do 39 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
6: Od těch vysokých teplot se odpíchneme i v našem úvodním příspěvku. Dnes překonali 40 teploty v Česku na 2 místech a o 2 hodiny dříve, než tomu bylo včera, tak ještě určitě čekáme další rekordy. Francie už sčítá oběti po vlně veder, kdy se teploty několik dnů v řadě pohybovaly kolem 40 stupňů. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o 1000 víc úmrtí než u plynulých měsících. Uvádí ale zároveň, že jde zatím o neúplné údaje. Detaily z Paříže dodá náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré odpoledne, Martine.
7: Také zdravím, hezké odpoledne.
6: Jsou nějaké podrobnosti k těm úmrtím, o jaké skupiny obyvatel šlo, kde v uplynulých dnech nejvíce lidí kvůli horku umíralo?
7: Francouzská agentura pro veřejné zdraví uvádí, že vyšší počet obětí registrují v oblastech, kde v uplynulých dnech platil právě ten nejvyšší stupeň varování před horkem, to znamená například v Paříži, v okolí hlavního města, ale taky v Bretani, na jeho západě Francie. To jsou oblasti, kde právě bylo velmi horko v těch posledních dnech přes 40 stupňů, kolikrát vydatně přes 40 stupňů opakovaně. Agentura zaznamenala vyšší počet úmrtí ve všech věkových skupinách, ale nejvíc až 85% těchto obětí je mezi obyvateli nad 65 let.
8: Konstatujeme, že současná vlna veder má dopad na zdraví a počet obětí. Zřejmě ale nejsme ve stejné situaci ze zdravotnického úhlu pohledu jako v roce 2003.
7: Tohle byla ministryně zdravotnictví Stefanie Ristová. V televizi BFM právě připomínala tu vlnu veder z roku 2003, která byla smrtelná, při které ve Francii zemřelo na 15 000 obyvatel. Teď tedy podle ministryně zdravotnictví ta současná situace zatím nenapovídá tomu, že ten počet obětí by měl být takový, ale je ještě potřeba počkat na detailnější bilanci.
6: Francouzský premiér odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Už je jasné, kdyby měli dorazit a jaká další opatření vůbec politici navrhují do budoucna, jak vlastně projít těmito vlnami veder s lepší bilancí?

0: Ministryně zdravotnictví Stefanie Rozestová vlastně ve stejném rozhovoru pro televizi BFM říkala, že ty klimatizace by měly dorazit do nemocnic v nadcházejících dnech. Mluvila taky o tom, že 40% nemocnic bylo od té smrtelné vlny veder v roce 2003, o které jsme mluvili, že bylo rekonstruovaných. Připustila ale zároveň, že v dalších nemocnicích ty klimatizace chybí. A je to pravda, v posledních dnech se tady ve Francii objevovaly výpovědi některých pacientů, kteří si stěžovali na to, že v jejich pokoji bylo daleko přes 30 stupňů, dokonce i maminek, rodiček v porodnicích. Francouzská veřejnoprávní televize zveřejnila reportáž ze stavby moderního nemocničního centra v Nantes, kde má být klimatizace, ale má být pouze v polovině těch připravovaných prostor. Takže se lidé teď ptají, proč vlastně i s ohledem na tu současnou vlnu veder tahle ta nemocnice nebude kompletně klimatizovaná. Lidé na to odpovídají z vedení, odpovídají, že jsou tam jiná opatření, například trojvrstvá skla, která prý dokáží udržet teplotu uvnitř. A pak ve stejné reportáži byl zase případ ze střední Francie, tam se taky buduje nemocnice, nová nemocnice, ale taky tam prosazují, řekněme, ekologické přístupy, to znamená zatravněnou střechu, díky které by bylo možné tu teplotu srazit údajně až o 8 stupňů, ale lokální politici poukazují na to, že i to nebude stačit, protože počítají, že když venku bude 42, tak jak tady ve Francii kolikrát bylo, tak pořád uvnitř té nemocnice bude 34 stupňů, což bude pro ty pacienty nesnesitelné.
1: Petra, ve Francii vystřídali silné bouřky, napáchaly nějaké škody?
0: Bouřky doprovázel velmi silný vítr, místy dosahoval rychlosti přes 140 km za hodinu, takže lámal stromy, ničil domy, sloupy elektrického vedení. Ještě kolem poledne bylo bez proudu přes 60 tisíc domácností, hlavně na severu Francie, ale taky středozápadu, i tady nedaleko Paříže, na předměstí hlavního města. Ty bouřky pomalu opouštějí území Francie, dá se říct, že míří k vám do střední Evropy. Meteorologové ale předpovídají, že vlastně v dalších dnech, už od příštího víkendu, dost možná se tady ve Francii objeví další vlna veder.
1: No, tak si stihněte během toho týdne trochu odpočinout od vedere. Tolik náš zpravodaj Martin Belucha, to byl náš zpravodaj z Paříže. Díky moc za to, jak to vypadá ve Francii. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou a držte se. Děkuji.
1: Teď je 15 hodin a 12 minut a my se přesuneme za volant. Řidiči kamionů už si dávno zvykli, že jejich denní rytmus ovládá tachograf. Už to není papírové kolečko, teď jim dobu jízdy a hlavně povinné přestávky hlídá digitální systém. A takový budou muset mít od července i dodávky nad 2,5 tuny v mezinárodní přepravě. Z detaily je ve studiu Krištof Jiří z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Zmínili jsme, že se pravidla týkají mezinárodní přepravy. Dá se to ještě nějak víc upřesnit?
2: Ano, tachograf budou muset mít dodávky mezi 2,5 a 3,5 tunami, a to pokud převáží zboží přes hranice, nebo když je to zahraniční dodávka jedoucí ze země Evropské unie do Česka. Povinnost se ale netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převáží své nástroje, jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku na 2,5 tuny na území České republiky.
2: Instalace tachografu se podle něj v Česku dotkne nižších jednotek 1000 dodávek.
1: Na kolik to vyjde dopravce?
2: Náklady na jednu dodávku nejsou malé, říká prezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAT Josef Melzer.
4: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40-60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat tak, aby ty záznamy byly korektní.
2: Řidiči tedy budou muset taky na školení. Podle některých dopravců i ministerstva by se tak část nákladu z dodávek mohla přesunout do kamionů.
1: Proč Evropská unie vlastně tohle pravidlo vůbec zavádí?
2: Hlavním důvodem jsou zvýšení bezpečnosti v provozu, říká František Jemelka z ministerstva dopravy.
3: Zajistit férové podmínky mezi dopravci napříč Evropskou unii, zamezit obcházení pravidel tím, že dopravce větší náklad rozdělí do menších dodávek, které v mezinárodní přepravě zatím nemusí dodržovat pravidla pro těžká vozidla.
2: To jsou hlavně pravidla pro odpočinek řidičů a právě jejich dodržování, jak jsme říkali, hlídají tachografy.
1: Co hrozí řidičům dodávek, kterých se nová pravidla týkají, ale tachograf nainstalovaný ještě nemají?
2: Podle ministerstva dopravy jim hrozí pokuty až do 500 tisíc korun. Dodávky bude stejně jako kamiony kontrolovat inspekce silniční dopravy a ta v tuto chvíli větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje. Jak říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
5: Naším posláním, cílem a úkolem je především velká doprava, takže nákladní automobily, autobusy. Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
2: V prvních dnech ale není možné kontrolovat například dodržení týdenní pracovní doby a podobných pravidel, na které je potřeba delší časový úsek. Při případných kontrolách se tak inspektoři podle Bergmana zaměří hlavně na povinnost mít nainstalovaný tachograf.
1: O tom informoval Krištof Jiřík z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Teď ve 15:45 se opět podíváme do zahraničí. Před půl rokem se tu radovali z pádu diktátora Madura. Dnes se stojí fronty, aby mohli pomoci krajanům zasaženým tragickými zemětřeseními. Ve floridském městě Doral, kde žije nejpočetnější venezuelská komunita v zemi, se rozjela největší humanitární sbírka v celých Spojených státech. Mnozí dobrovolníci přitom sami čekají na zprávu o svých blízkých, které pohřešují. Popisuje z místa naše americká zpravodajka Jana Cíglerová.
6: Před komunitním centrem v Doralu na Floridě stojí kolona aut, která nikde nekončí. Lidé v ní čekají hodinu, dvě, někdy možná i déle. Ne ale, aby něco dostali, ale aby něco darovali. Z kufrů vykládají balenou vodu, léky, plenky, baterky, prostě všechno, co může pomoct lidem doma ve Venezuele.
7: Naše země na to nebyla připravená, byla zdecimovaná režimem a když už se nadechovala ke svobodě, stalo se tohle neštěstí.
6: Joana je původem z Venezuely a do komunitního centra GEM v Doralu přišla nejen věnovat léky, deky a dětské pleny, ale taky jako dobrovolnice. Doral je město s největší venezuelskou komunitou na Floridě a po středečních zemětřeseních se tu sbírka stala největší v celých Spojených státech.
7: Moje rodina je pořád ve Venezuele. Přišla jsem o dva přátelé, kteří byli v La Guaira. Moje srdce je tam, můj mozek je tam, ale moje tělo je tady a tak dělám, co můžu. Sbíráme jídlo pro děti, plenky, léky, je to masivní operace. Lidé z celého světa se spojili, aby věnovali buď materiální pomoc, nebo svůj čas.
6: Řidič Leonardo, kterého neštěstí zasáhlo přímo, přišel o kamarádku a její dceru. Přežil jenom jejich malý syn. Pohřešuje se i jeho kamarád, jehož hotel se celý zhroutil a on byl nejspíš v něm. Proto se zlobí na vládu, která podle něj nepomáhá. Daleko víc se prý angažuje ta americká, konkrétně současný prezident a také záchranné týmy z dalších zemí. Podle posledních čísel zemřelo po středečních zemětřeseních ve Venezuele už přes 1400 lidí. Přes 3200 jich je zraněných. Z Doralu na Floridě Jana Cíglerová, Český rozhlas.
1: A jedna aktuální informace, která přišla z agentur v Doksanech na Litoměřicku. Před 15. hodinou bylo 41,1 stupně Celsia. Sobotní nové maximum bylo překonáno a je to prvních 41 stupňů v oficiální měřící síti, uvedl Český hydrometeorologický ústav.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Teď je 15 hodin 18 minut. Japonsko od 1. července zvýší poplatky za cizinecká víza. To krátkodobé vyjde v přepočtu asi na 2000 korun, tedy pětkrát víc než doposud. Českých turistů se to netýká, protože Česko a Japonsko mají bezvízový styk pro nevýdělečné pobyty, což je do 90 dnů. Probereme to s publicistou z Yokohamy Milanem Hubáčkem. Zdravím, dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím do horké Prahy.
1: Ano, jaké vy máte počasí v Jokohamě?
9: 21 stupňů, krásně. Jo.
1: Tak to se dá,
9: akorát
1: tak
9: trošku sprchne, protože máme deštnou sezónu.
1: Tak to vám závidíme upřímně, tak se trochu ochladíme, aspoň prostřednictvím telefonních linek. Teď k tomu našemu tématu. Tokio tedy mění vízové poplatky poprvé po téměř 50 letech. Odráží to změnu politické atmosféry po loňských volbách?
9: Určitě se to tak dá říct. Ono je to vlastně reakce na to, že Japonsko tím, že vlastně po covidové době, kdy trpělo nedostatkem turistů, tak zažilo vlastně tsunami turistů, dá se říci. Že třeba v minulém roce navštívilo Japonsko jako rekordní počet turistů. Jo. To znamená, že to je jedna věc. Druhá věc je, že se potýká s nedostatkem pracovní síly a řeší ji dovozem levné pracovní síly z jihovýchodní Asie. To se, obě tyto skutečnosti se ovšem nelíbí řadě jako domácích, jako Japonců, a to dalo jako vznik jako nové, jako dá se říct, pravicové strany, straně, která tlačí vládní liberálně demokratickou stranu k tomu, aby přijímala opatření, která vlastně bojují s těmito jako záplavami lidskými, dá se říct. Mm. Jo? To znamená, že Japonsko opravdu se posunulo v tomto smyslu jako trošičku doprava a nálady proti cizincům trošičku nabírají na intenzitě.
1: No a jak výrazná je to změna oproti současnému stavu?
9: Výrazná změna, jako myslíte, jako v náladě společnosti, nebo v čem?
1: To zavedení, nebo to zvýšení poplatků za cizinecká víza.
9: V podstatě to zvýšení poplatku je, dá se říct, že jde o kosmetickou věc, protože japonské pokladně to příliš nepřispěje, protože jako většina turistů, která přichází do Japonska, tak vlastně se na ně ta vízová povinnost nevztahuje, to jak jste říkala, že jo, to se týká i nás, Čechů. Že jo, a na druhou stranu turisté jako z jiných zemí, kteří jako jsou, ty víza si pořídit musí, tak těm vlastně toto nevadí, protože ty utrácejí v Japonsku takový peníze, že ten poplatek zvýšený za ta víza je pro ně naprosto zanedbatelný, dá se říct, v celkových nákladech.
1: A vy jste tedy zmínil ty dva důvody, ten overturismus. Bude to mít tedy nějaký dopad na cestovní ruch, nebo vláda si to od toho slibuje, že se sníží ten počet zahraničních návštěvníků v Japonsku?
9: Určitě se to do tohoto nepromítne. Já si myslím, že do snížení počtu zahraničních turistů se spíš promítnou bilaterální politické vztahy mezi Japonskem a okolními zeměmi. To se promítá už v současnosti na poklesu čínských turistů. Jo? Tam to není daný vízy, ale je to daný tím, že vztahy mezi Japonci a Číňany jsou docela na mrtvém bodě, dá se říct, jako docela chladné.
1: Co je způsobilo, nebo jak dlouho to už trvá?
9: To jsou vlastně, je to ekonomický boj, jako dá se říci, jo, protože jak Japonsko, tak Čína si víceméně nárokují dominanci v této části Asie a Japonsko bohužel ekonomicky ztrácí, Čína je na ekonomickém vzestupu a vlastně ta rivalita se projevuje na těch chladných vztazích mezi Čínou a Japonskem. Ale můžu říct, že už to jsou tu některé okamžiky, které naznačují to, že by se ty vztahy mohly zlepšit, i když se odehrávají na takové, dá se říct, trošku kulturní bázi. Třeba minulý týden bylo do přírody na ostrově Hanto bylo vypuštěno několik čínských ibisů a všichni to berou jako takový symbol toho, že by k těm vztahům mohlo, ke zlepšení vztahu mohlo dojít, protože ti ibisové jsou vlastně takové poslové těch dobrých vztahů.
1: Vy žijete v Japonsku dlouhodobě a česká kultura minimálně má určitě v Japonsku dobrý zvuk. Berou vás pořád jako cizince?
9: Takhle, třeba během telefonátu mě berou jako Japonce, ovšem jenom do doby, než se představím svým jménem, jo, protože vlastně čeština má podobný zvuk jako japonština. Ovšem, co se týče vizáže, tak už na dálku jsem pro ně jako cizinec. A nikdy, ani po těch 35 letech v Japonsku se Japoncem nestanu. Ani kdybych si obarvil vlastně na černo a nechal si odoperovat oči. Vždycky budu cizinec. A naopak se můžou pro Japonce cizinci stát i někteří Japonci. Třeba jedna moje známá studovala 3 roky v Spojených státech a když se vrátila, tak celá společnost na ní koukala jako na cizí element a to děvče prostě skončilo nakonec v rukou psychiatru.
1: A vy se tedy představujete do telefonu jako hubáček, nebo jak to zní v japonštině?
9: To v japonštině to zní hrozně. Fubáčeku, protože Japonci nemají slabiku hu, to je slabikový jazyk, jo, a potom nemají k jako samostatnou slabiku, ale musí tam být to ku na konci. Takže se radši představuji jako Milan, protože to zní skoro stejně.
1: Tak děkuju moc krát za přiblížení toho, jaký mají Japonci vztah k cizincům a nebo i k vlastním. Tolik publicista z Yokohamy Milan Hubáček. Mějte se hezky, naslyšenou.
9: Naslyšenou a přijďte se k nám ochladit.
1: To bychom rádi, protože rozdíl je skutečně 20 stupňů Celsia, u nás padl rekord 41 stupňů.
9: Ano, je to úplně na ruby, vždycky to bývá naopak, že my závidíme vám chládek. Nicméně.
1: No, tak teď tedy doufáme, že nebudeme v chládku nikdo z nás, ale už se na to ochlazení těšíme. Díky moc, naslyšenou.
9: Tak ať se vám daří, naschledanou.
1: 15 hodin 24,5 minuty, možná i za ochlazením můžeme zamířit do hor, to je pro některé také cesta. Zatímco některá místa na Železnorudsku jsou přetížena množstvím turistů, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a taky do celého roku. Pomoc s tím má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a nabídne dalších 20 nových tras do méně vytížených lokalit.
10: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčelník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
11: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
10: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro ty děti vhodné. Není tam ani nějaké moc velké převýšení. Plus tam samozřejmě vidíte, že ta trasa prochází k přírodní rezervací Brčelnické mokřady. A když to rozkliknete, tak vidíte ten návštěvní řád, jaká pravidla je tam potřeba dodržovat. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a vždycky, když půjdete kolem toho místa, kde ten druh se může vyskytovat, tak vám vlastně vyskočí notifikace a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
11: No a těch nových tras bude 20.
10: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
11: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
10: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a jaká je třeba předpokládaná vytíženost v nějaké hodiny, že budete si moct třeba zobrazit, že konkrétní parkoviště bývá o víkendu už v 9 obsazené a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
11: No a právě všechny tyto informace najdou lidé v aplikaci EPU. Jejím autorem je Ladislav Cirhan.
12: Při přípravě projektu jsme zvolili technologii, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa a prostřednictvím aplikace EPU budeme uživatele informovat, kde jsou volná místa.
11: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava. Data by pak měla být dostupná společně na obou platformách.
13: My máme v tom projektu 3 chytré kamery, které by měly informovat online o vytíženosti parkovišť na 3 místech.
11: Upřesňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
13: Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště a jsou velmi vlastně využívaná, zvláště v té sezóně. A vlastně co by to mělo dělat je to, že by mělo dávat online návštěvníkům informaci o tom, jak je to parkoviště plné, jestli má smysl tam jet nebo ne. A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
11: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Za Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Teď vás ještě vezmeme na festival Smetanova Litomyšl, který v dnešním dni s Českým rozhlasem nabízí celodenní program, včetně koncertu rozhlasových symfoniků na Zámeckém nádvoří.
14: Podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Výjimečný bude koncert nejen po hudební stránce, jak říká ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek.
15: Petr Popelka v roli šéfdirigenta Sočru se představí úplně naposledy. My završujeme čtyřleté velmi úspěšné inspirativní období, které jsme právě s Petrem Popelkou měli, a pokud se potkáme a máme potkat v té další příští sezóně, tak už bude skutečně v roli hostujícího dirigenta.
14: Do programu přispějí i nejmladší rozhlasáci z dětského pěveckého sboru a Dismanova souboru. Ty čeká například veřejný rozhovor s uměleckým šéfem Smetanovy Litomyšle Markem Šulcem a také divadelní představení s názvem Před usnutím. Pokračuje vedoucí Dismančat Magdalena Gracerová-Hrzová.
16: Představení Před usnutím je poskládané z veršů Františka Halase. Jsou plné metafor a myslím si, že v nich obrazy najdou jak děti, tak určitě i dospělí diváci. No a pak si některé básničky vzal taky hudebník Jakub Sejkora, který nám složil krásné písničky.
17: Tak šup a honem do peřinek, dívej se pěkně do stěny, uslyšíš hrčet zlatý mlýnek, co si tam zpívá za stěny.
14: Rozhlasový nádech bude mít i slavnostní zakončení festivalu, které se uskuteční přesně za týden. Symfonický orchestr Českého rozhlasu Smetanovu Litomyšl uzavře ikonickými filmovými melodiemi ze snímku Kmotr, Tenkrát na západě nebo Sladký život. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Hodin 30 minut, zprávy přináší Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
18: V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupňů Celsia. A tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupňů. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. V tureckém Istanbulu dnes začíná parlamentní summit NATO. Předsedové parlamentů členských zemí na něm projednají otázky bezpečnosti, diplomacie nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. Za Česko na setkání jede předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Summit NATO v Ankaře, kde vystoupí prezidenti a premiéři členských zemí, je naplánovaný na 7. a 8. července. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog nebo praktický lékař. Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Obyvatelé Máletína na Šumpersku dnes rozhodují v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování vyvolala petice obyvatel. Referendum se koná do 16 hodin na obecním úřadě. Hlasování se týká připravované stavby tří větrných elektráren. Ty by přibyly k trojici větrníků, které firma TECN Energie uvedla do provozu. V sousední Hinčině chtěla stejná společnost vystavět větrníky taky, obyvatelé to ale v únorovém referendu odmítli. Hlasování je platné a pro obec závazné. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči přijíždějící od Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných dvou. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Podle Sdružení automobilových dopravců Česmat může být pro řidiče komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Na Šumavě na Železnorudsku spouští projekt na řešení nadměrného zatížení turistickým ruchem. Díky rozšířené mobilní aplikaci EPU budou mít návštěvníci například přesné informace o volných parkovacích místech. Dostanou i 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst. A na Havaji a v jejím okolí pokračuje největší mezinárodní námořní cvičení s názvem Rim of the Pacific. Jeho 30. ročník začal ve čtvrtek a bude pokračovat až do konce července. Účastní se ho 30 zemí, více než 30 plavidel, 5 ponorek, přes 200 letadel a přibližně 30 tisíc lidí. Cvičení zahrnuje třeba výcvik protiponorkového boje, odminování, boje proti pirátství i vojenské medicíny. Poprvé mezinárodní jednotky cvičení pod zkratkou RIMPEC uspořádali v roce 1971. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen na západě Čech, během odpoledne a večera se budou místní přeháňky nebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměří 35 až 39 stupňů, na horách kolem 28, na Šumavě 24 a na horách na západě a severozápadě kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
19: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
20: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
21: Víte, co je to pasy?
22: Naše země nevzkvétá.
23: To jsou všechno lži.
24: Slibuji věrnost České republice.
25: Že nikdy neodstoupím.
26: Nikdy.
27: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
28: Ve Spojených státech nadále je hluboce zakořeněná představa svobody, v tom smyslu negativní svobody.
29: A to, jak se Česká republika chová, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku.
30: No to ukazuje, jak moc se staráme o Donalda Trumpa a málo o nás.
29: A zároveň vlastně on se přece jako vměšuje do toho evropského působení.
30: Doufám, že to nebude Graham Plattner z Mainu. Znamenalo by to, že už i demokraté se stupují dolů do toho sklepa s tím Donaldem Trumpem.
27: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
31: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž USA, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm? A jak se nás to v Česku všechno tohle týká? Naším speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla, Milan Babík. Dobrý den.
32: Dobrý den, děkuji za pozvání.
31: Vítám tu i Apolenu Rychlíkovou a Davida Klimeše. Dobrý den.
33: Krásný den.
32: Dobrý den.
31: Já se jmenuji Petr Vizina a dnes výjimečně v systému zastupuji Jana Pokorného. Historik Timothy Snyder mi na téhleté stanici v Interview Plus nedávno vyčetl, že jsem nebyl dost pozorný v Trumpově prvním prezidentském období. Snyder psal tehdy o nástupu tyranie a fašismu ve Spojených státech. Mně to přišlo přehnané. Souhlasili byste dneska se Snyderem? Přijdou vám slova jako tyranie nebo despocie pro dnešní Ameriku adekvátní? Pane Babíku.
32: Jsou to slova, která rezonují. Jsou to slova, která si spojíme s určitými obrazy, především ve střední Evropě. Fašismus je ještě úplně něco jiného než ve Spojených státech. Tam se to té společnosti tak napřímo jako nedotklo. Historickou zkušenost s ním takovou nemají. Zde si vybavujeme Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera a tak dál. V tom smyslu, pokud to slovo vnímáme v našem kontextu, mně to přijde lehce přehnané. Ale na druhou stranu, pokud se zamyslíme nad tím, co profesor Snyder v jeho dílech rozpracovává, jak tyranii a fašismus rozebírá na ty různé složky, tak to zas tak přehnané není.
31: Čili vy jste mi dal proti Snyderovi trochu za pravdu, ale pak jste to malinko zmírnil, on uvedl vaši knihu, takže jste za dobře. Co David a Polena? Slova tyranie, despocie, současné Spojené státy, není to silné?
29: On vám to ale vyčítal v kontextu toho jeho prvního období a tam si myslím, že to do jisté míry trošku přehnané je. My se na to samozřejmě zpětně koukáme trochu jinak. Můžeme to vnímat jako takový první pokus Donalda Trumpa o nějaký rozklad té americké demokracie a těch základů jejího fungování. Ale přece jenom, když to porovnáme s tím, jak raketově začal Donald Trump působit a nejenom v té vnitrostátní, ale i v té jakoby geopolitické politice, tak jsou to podle mě dva opravdu hodně jiné příběhy. Já bych tu současnou situaci v Americe označila vlastně za nějaký jakoby protofašismus nebo nějaký jako nastupující fašismus. Nevím, jestli bych říkala slovo jako tyranie nebo despocie, přijde mi to takové jako orientální. Je to rozhodně nějaká forma až vlastně z našeho pohledu možná evropského, jako těžko pochopitelného kultu osobnosti, který Donald Trump sám buduje a nějakého jako silného posilování nebo prostě důrazného posilování nějaké autokracie. To určitě souhlasím, ale asi jsem takový ten typ člověka, který určitá slova, a myslím, že tyranie nebo despocie mezi ně patří, spíš používá s větší rozvahou. Ale pokud se máme bavit o tomto období, ve kterém nyní Donald Trump vládne, tak za mě to rozhodně nějaká protofašistická vláda nebo protofašistické vládnutí určitě je a můžeme se potom bavit, jak se to projevuje.
0: Já to pro Davida Klimeše ještě trochu posunu. Ta slova tyranie a despocie totiž pocházejí z té deklarace nezávislosti. Tam se ta slova objevují, čili každý Američan, a to nám řekne Milan Babík, jako zbystří, protože to zná z toho zakládajícího dokumentu. Otcové zakladatelé tvrdí v té listině, že lidé mají tendenci si na nesvobodu postupně zvykat. Na co si Američané, podle vás, Davide, v posledních letech museli zvykat?
2: No, já tady před expertem nechci být prozkušován z deklarace nezávislosti, ale tak je třeba to vnímat jako nějaký dobový dokument plný ideálů a který je to neustále work in progress. A konec konců, kdybychom chtěli udělat tu nejklasičtější kritiku deklarace, tak samozřejmě to začíná, že pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovně dobře, takže ne černoši, ne ženy a teď můžeme jako dávat někam stranu určité skupiny a pak nám z té deklarace moc nezbyde. Takže já se s dovolením do té vaší pasti jako nenechám chytit. Ty dokumenty právě jsou o tom, aby ukazovaly nějaké ideální typy a pak je nějakým způsobem konkrétně naplňujeme. A tím se vlastně dostávám asi i k té své krátké a vlastně asi úplně stejné odpovědi na ty velká slova jako fašismus, tyranie. Mně to přišlo i tehdy přehnané a po všech těch tragédiích, co se staly v Americe, tak vlastně možná nepřehnané, ale neproduktivní. Není to pro mě jako analytické, neumím se tím nic moc představit, nekonečná debata, co si myslel Benito Mussolini, co si myslí Donald Trump, mně přijde, že nikam moc nevedou, takže bavme se třeba o nějakém jiném rozdělení, já nemám rád takovéto buď je demokracie, nebo je fašismus, což mám pocit, že pan profesor Snyder občas k tomu tíhne a chápu, že z toho je ta popularita, ale třeba se ještě k tomu dostaneme, já mám rád takovéto dělení v Democracy Reportu, to je nějaká národní konzorcium, které se jmenuje VIDEM a to neříká jako buď nebo, ale říká, máme tu liberální demokracii, pak máme nějakou volební demokracii, pak máme nějakou volební autokracii a pak máme uzavřenou autokracii. Tak třeba o tomhle už bych se dokázal bavit. Ale na to, co si mysleli otcové zakladatelé, když psali to do deklarace, to se asi nenechám chytit.
0: Milan Babík kýval, když jste mluvil. Já začnu nejdřív na to, na co si Američané museli zvykat za dobu Trumpovy éry, protože zdá se, a David to naznačuje, že věci jsou jako v niancích, že to není buď a nebo.
3: Určitě s tím, jednak teda ještě chci zareagovat na to, co říkala paní Rychlíková. To první a druhé období opravdu jsou jakoby jiné šálky čaje. I mezi Američany na lokální místní úrovni je to zřejmé, že to první období byla spíš taková příprava, takové oťukávání toho systému. Pak přišla ta snaha ukrást ty druhé prezidentské volby a fakt, že po 4 letech ta velká lež vlastně pomohla a dopomohla Donaldu Trumpovi dostat se opět k moci. Za mne je i pro něj jasnou známkou, že lze fungovat na základě dezinformací, že lze používat média k podrývání té americké společnosti, k posilování toho kultu osobnosti. To určitě. A co se týče zahraniční politiky,
32: jednoznačně v tom obrovský rozdíl. Tady se bavíme o pomalém rozkladu dlouho zavedených institucí, aliancí jako NATO. Tak to za prvé. Za druhé, ještě bych něco řekl k tomu, k té tyranii. Tyranie je často spojovaná s tyranem jako osobou, která ten systém vlastně určuje, která jemu vládne. Je to forma moci koncentrované do lidské bytosti, která je jakoby na vrcholu té hierarchie. To si myslím, že vůbec nezachycuje dění ve Spojených státech. Tam sice je výrazná osobnost, která je jakoby na hrotu toho systému, Donald Trump, ale měli bychom se opravdu bavit o podmínkách společenských, politických, ekonomických, které vlastně umožnily tuto osobnost katapultovat sebe k moci a ten systém potom posouvat dál.
0: Když se vrátím k té otázce, na co se Američani museli zvyknout, tak to, že někdo vyložil, že přehání a bere se to jako hyperbola, tak na tohle už jsou Američané zvyklí?
32: Na tohle jsou zvyklí. Oni si museli už před Donaldem Trumpem zvyknout na mnoho věcí, které pro nás zde v České republice nebo ve střední Evropě by byly naprosto vlastně nezvyklé až absurdní. A nebavím se jen například o tom, že tam nemáme mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, že tam nemáme systém vlastně zdravotního pojištění, že je to tam považováno za komoditu, kterou si člověk musí kupovat. Na to jsou už zvyklí dlouho. Ale nyní si musí zvykat i na popírání věcí v přímém přenosu, které ještě o 24 hodin dříve byly pravdivé, nebo byly vykládány jako pravdivé. Doslova lhaní v přímém přenosu a stal se z toho takový vzorec.
0: Já mám otázku pro vás všechny tři, jestli dobře čteme Spojené státy dnešní, jestli jsme se nenechali vlákat do pasti toho, že vidíme toho velkého Trumpa, který si uzurpuje veškerou pozornost. A uniká nám to, o čem teď mluví Milan Babík, třeba sociální aspekt Spojených států.
29: No tak ono je to těžké tady z té druhé strany zeměkoule se soustředit na všechny ty problémy, které Amerika má. Já jsem tam naposledy teda byla před rokem a myslím si, že vlastně kdokoliv, kdo z Evropy poměrně vlastně bezpečného prostoru nebo tak, jak my sami sebe vnímáme konkrétně z České republiky, jedné z vůbec nejbezpečnějších zemí na světě, vstoupí třeba do nějakých amerických měst, kde opravdu je nějaká jako forma sociální segregace, extrémního sociálního vyloučení, na to napojené nějaké jako patologické společenské jevy a kriminalita a násilí, tak si myslím, že to je vlastně pro mnohé lidi, nebo mohlo by to být pro mnohé lidi, kteří třeba vnímají Ameriku spíš jako nějakou takovou tu popkulturní vzpomínku, jako náročné to přijmout. Já se přiznávám, že pro mě pokaždé to je náročné přijmout, protože prostě je to něco, na co v tom evropském prostoru nejsem zvyklá, ale možná právě proto je pro mě ještě méně pochopitelné to jednání Donalda Trumpa, ať už se jedná jako o ty jeho intervence geopolitické anebo o tu vnitřní politiku, protože on sám sebe vlastně po nějakou dobu a myslím si, že jako součástí toho MAGA hnutí byl i takový ten klasický mýtus, který se často opakuje u řekněme krajně pravicových politiků, takové to předstírání toho, my jsme tady pro vás, pro obyčejné lidi, my nejsme ty odtržené elity, které vystudovaly těch tisíce univerzit a rodově fungují v té politice prostě de facto na nějakém zásluhovém systému. Tak to do nějaké chvíle Trump dokázal prodávat. Vzpomínám si na dokument HBO, který točila dcera Nancy Pelosi, ona je dokumentaristka, a ona tam vlastně jezdila po Americe s 10 základníma otázkama, jaký je vztah třeba k zbraním, k potratům, k zelené politice. A bylo vlastně zajímavé sledovat, jak třeba ty nízkopříjmové skupiny velmi přitakají Donaldu Trumpovi a říkají ano, ale on aspoň na rovinu říká, že třeba ty doly nezruší. To, že to potom udělal, už byla jiná věc.
0: Zároveň promiňte, u nás přece rezonuje trumpismus. Ta představa, že kdo má sílu, tak rozhoduje a kdo tu sílu nemá, se musí podřídit, musí snést to, co ten silný rozhodne. Tak to je působivé i v Česku.
29: No pro nějaké politiky určitě, myslím si, že Andrej Babiš s čepičkou mega je opravdu už takovej mem, nebo je to tak už jako legendární, ale jako je opravdu síla v podstatě buranství, je opravdu síla jako způsob chování, které jako v nějakém klasickém kánonu slušné společnosti vlastně vůbec nemá co dělat, je jako síla omilostňování lidí, kteří zaútočili na Kapitol ve velmi vlastně násilném protestu, je to jako lhaní, je to manipulace, je to zastrašování svých takzvaných nepřátel skrz vlastně úplně hraniční věci typu jaderná válka. Nevím, nejsem si úplně jistá, jestli tohle někdo vykládá za sílu, mně to spíš přijde, jako kdybych měla být úplně upřímná, jako projev absolutní, jako absence sebereflexe ve vztahu ke svému egu.
27: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Myslel jsem na Davida Klimeše, když jsem slyšel slovo buranství nebo slušná
2: děkuju,
0: společnost.
2: Děkuju.
0: Vy byste to nepoužil určitě, to nepatří do vašeho slovníku.
2: Právě jsem chtěl zmínit, že vlastně tady podle mě se teď v té debatě chytáme do té klasické pasti, co nám vadí na Donaldu Trumpovi. Akorát to nevadí nejenom Donaldu Trumpovi, ale i velké části těch Američanů. A to je prostě takový ten kříž, na kterém se pohybujeme, pravda, nepravda, nebo správné, špatné, ale pak jako důležité, nedůležité. Já třeba jsem na tu velkou dálku se zcela splet v těch posledních volbách, kdy jsem si myslel, že Kamala Harris pomůže teda to, že je tam ty demokraté dlouho nevědí co a jak, pak teda nastupuje žena a je tam to velké téma, na které ten tábor vsadil, že tuším rok, dva předtím nejvyšší soud zrušil tu celofederální regulaci potratu a nechal to na argumentaci jednotlivých států. A to jsem si říkal, to asi na sebe pěkně nasedne, to by jí mohlo nějakým způsobem pomoct. Nepomohlo, ale to, co je ještě možná na tom důležitější a proč to říkám, pro toho Trumpa to vůbec jsem měl pocit, nebylo téma. On si říkal, ano, dal jsem tam nějaké ty konzervativní soudce a proto to teda takhle dopadlo, já jsem rád, ale určitě to třeba nebylo v prvních 10 bodech toho, co slibuje. A za mě vlastně tohle je důležité, že on jako pochopil, co ty lidé primárně chtějí a jenom to, z čeho my teď jako nevěříme, je, že on to téma je ochoten nastolit úplně jakýmikoliv způsoby. A je schopen ho třeba i nastolit během 24 hodin, i když předtím říkal přesně, jak tady kolega říkal něco úplně jiného. Tohle je podle mě jako to zásadní poučení. Já využiju úplně všechno, abych teď totálním frontovým útokem vlastně do té společnosti dal to téma. A jenom, abychom se Donaldu Trumpovi, respektive přesně tak, není to tyran, je to, my tady vidíme jenom to MAGA, ale prostě to je asi 8 dalších skupin, které jsou v nějaké takové nesvaté koalici a podporují ten současný Bílý dům. Tak vlastně, abychom jako nespadli do toho, že je nějakým způsobem jako hloupý. On jako ví, jaké jsou ty témata. A teď jsem čet v Ekonomistu hezké porovnání, jak se třeba změnila ikonická věc na Americe. To jsou ty ty předměstí. Jestli v roce 1990 bylo jenom 5% předměstí, kde lidí 65+, tam bylo více než lidí 15-, tak teď je to polovina. Jo, on jako chápe demografii, chápe vlastně ekonomické problémy, to bylo, jakým způsobem se přes Detroit a další dostal k nějakým demokratickým voličům, to chápe. Ano, ty recepty jsou špatné, a nejenom, že jsou špatné, jsou lživé. Ale abychom dělali z Donalda Trumpa, že nedokáže odhadnout, co ta společnost v téhle chvíli řeší, to bych se neodvážil.
0: Milane Babíku, my se vyhneme té pasti, na kterou upozorňuje David Klimeš, že nebudeme psychologizovat nebo moralizovat Trumpa. Tak co ty checks and balances, ty brzdy a protiváhy, ke kterým jsme vždycky tak zhlíželi? Tohle by se nemohlo stát přece. I když ten prezident bude tvrdit zítra něco jiného, tak existují systémy, jak tomu zabránit, když se chová jako císař.
32: No, existují alespoň na papíře. Ale v praxi, a co se týče různých precedentů, tak exekutivní moc ve Spojených státech má hodně způsobů, ústavních dokonce, právních, jak se vyhnout vlastně těm checks and balances a jak si dělat, co chce. Víme například, že Spojené státy se od druhé světové války zapojily do mnoha ozbrojených konfliktů. Válka s Íránem, jenom poslední příklad. Ale často lidé zapomínají na to, že ve Spojených státech z ústavního hlediska je to kongres, který vyhlašuje válku, a že to se naposledy stalo v roce 1942. Od té doby pokaždé vlastně docházelo k zapojení ozbrojených složek Spojených států v zahraničí na popud exekutivní moci. Existuje něco jako exekutivní privilegium. Jo, je tam prostě jistá představa zažitá, že prezident je nadstranický, že dokáže chápat zájmy země, zájmy nebo otázky národní bezpečnosti lépe než strany nebo straničtí vůdci. To bychom samozřejmě mohli dlouho rozporovat. Nicméně to je takový ten filozofický základ toho exekutivního privilegia. Takže pokud se bavíme o těch checks and balances, my je na papíře máme.
0: Můžeme to použít, ale zrovna teď náš prezident to používat nechce.
32: Ano, a pokud jsme v situaci, kdy je ohrožena národní bezpečnost a ta situace se dá krásně vyvolat,
30: to není pouze záležitost Donalda Trumpa. Tady to warmongering nebo fearmongering, snaha vzbudit obavy v tom obyvatelstvu, v té společnosti, to není něco, čeho se dopouští pouze on, s tím jsme se setkali v minulosti. Tak to potom dává nebo nabíjí tomu prezidentovi, aby zapojil tu zemi v konfliktech po celém světě.
0: Není tedy tou chybou amerického systému, že pořád počítá s tím, že prezident ve funkci se bude chovat jako prezident a ne jako císař?
30: No, moc brzd tam není a musím říct, že nejvyšší soud, obzvlášť pokud 3 z 9 ústavních soudců byli vlastně nominováni Donaldem Trumpem a schváleni senátem v reakci na jeho nominaci, tak je to velice, velice náročné.
0: Davide a Poleno, promiňte mi teďka český můstek, kroky, které česká vláda nekonzultuje s nikým a jedná jako suverén, třeba v tom přesunu té agendy z úřadu vlády na ministerstva, tak David teďka má oči v sloup, protože to je příliš možná divoká analogie. Ale natáčíme ráno 22.6., první den stávky České televize a Českého rozhlasu. Dali by se označit tyhle kroky za lokální verzi trumpismu?
4: Já jako tomu samozřejmě rozumím, stejně tak jako jsem byl šťastný za předchozí vlády, když paní ministryně obrany Černochová náhodně tweetovala, že třeba nemáme jako jadernou bombu nebo něco takové, co by reálně mohlo mít dopad na tento svět, tak jsem u této vlády jako rád, že vlastně to, co provádí, je smutné, ale je to opravdu toho lokálního rozměru. Je to, ale zároveň jako rozumím té otázce, ten příměr podle mě, který v téhle debatě jako musí zaznít, a vy už jste to zmiňovali, že ta Amerika byla logicky v tom postkomunistickém období nějaký náš vzor, jo, takový samozřejmě trošku schematizovaný, vy se tady třeba bavíte o té síle té exekutivy, tak já myslím si, že to, že v těch dějinách Ameriky bylo to neustále, jestli bude silnější prezident, někdo jiný, bude to více republikánské, bude to více federalistické, tak myslím, že do té doby, než někdo možná z posluchačů viděl muzikál Hamilton, tak vůbec nevěděl, že taková jako historie vůbec v Americe je. Takže rozumím, ale celkově vlastně těch 30 let tady byla ta Amerika vzor mimo jiné i těmi check and balances, možná ještě Británie, myslím, že tady byla jako takový jako nějaký mýtizovaný typ. Takže já to vlastně, tam ta logika je, jestliže v té Americe, v té America First s tou silnou exekutivní mocí se vlastně tohle hroutí, tak vlastně ti, kteřím to přijde zajímavé, nasazují si ty čepičky, tak vlastně proč by to neopakovali v tom z globálního hlediska nepříliš podstatném českém kontextu.
0: Vy jste, Apollo, rozmínila tu čepičku jako první, jestli se nepletu v té
5: mega čepičku.
0: To
5: je, oni mají make Europe great again, mají patrioti pro Evropu. Poprvé to představili, myslím, na svém kongresu v Madridu.
0: Přiznal jsem to, když jsem udělal tuto analogii?
5: No, já myslím, že to je velká inspirace minimálně pro lidi, jako je Andrej Babiš, anebo býval Viktor Orbán, konec konců, tak říkalo se svého času, že je to právě Maďarsko, které tvoří ten hlavní most mezi Amerikou a Evropou a do jisté míry to tak samozřejmě bylo. Připomeňme si návštěvu J.D. Vance právě před maďarskými volbami, a nebo i takovou podporu ze strany Donalda Trumpa, která byla taková trumpovská, nevím, jestli úplně si dokázal v ten moment představit, s kým vlastně mluví nebo koho podporuje. Čímž trochu narážím na to, že já si fakt opravdu nemyslím, že on tohle z toho období přesně ví, co dělá a co chtějí američtí občané a občanky. Jo. To bych dost rozporovala, protože minimálně jak v oblasti jako sociální politiky, cel a nebo těch zahraničních intervencí jde z mého hlediska 100% proti tomu, co od něj ti voliči očekávali. Nicméně, myslím si, že se dnes v téhle době hraje o to, kdo bude tvořit ten nový most mezi Evropou a Amerikou. A je vidět velká snaha českého ministra zahraničí Petra Macinky, který samozřejmě se Donaldu Trumpovi také zhlídnul, o to utvářet ty vztahy. A ono to není podle mě dobré brát na lehkou váhu, protože po pádu toho Maďarska, kde si nikdo nedokázal představit, že po 16 letech opravdu ten Orbánův režim spadne nebo padne, bude samozřejmě pro ty americké konzervativní a nebo řekněme jakoby krajně pravicové síly důležité najít si nějakého nového evropského spojence. A to, jak se Česká republika chová, nejenom dovnitř, ale i ven, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku. A nejsem si jistá, jestli Babiš dělá tahle rozhodnutí, která dělá i proto, aby se zalíbil Donaldu Trumpovi, to si myslím, že ne, ale cítím tam nějakou formu inspirace minimálně v tom, a Andrej Babiš to říkal opakovaně před volbami,
29: ho myslím do nějaké míry fascinovala rychlost, kterou Donald Trump dokázal vydávat ty nekonečné množství zahlcujících dekretů, kdy každý den vlastně vydal kolik 17-20 zákonů podepisoval. A Andrej Babiš několikrát říkal, ano, to je vlastně forma vládnutí, která se mi líbí, to bych chtěl udělat v Česku.
0: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, co pro Američany znamená takzvaná negativní svoboda a taky o důsledcích spolupráce Donalda Trumpa a Tech Bros ze Silicon Valley.
6: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
9: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
10: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
11: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
12: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
7: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
6: Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat.
1: Je 16 hodin neděle 28. června, posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
6: Český rozhlas Plus.
1: Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, potvrdil to dnes na návštěvě Iráku iránský ministr zahraničí a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním do této záležitosti. Jaká je americká reakce? Vyšetření na mamografu mohly ženy od července podstoupit i bez žádanky. Nakonec se ale ukázalo, že to bude možné jen ve výjimečných případech. Proč a v jakých? A první 41-stupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic padla před hodinou v Doksanech na Litoměřicku. Extrémní vedra dávají zabrat nejen lidem, ale také technice. My se podíváme na to, jak se prověřuje její odolnost. Teď jsou tu zprávy s odolným Martinem Matějkou.
13: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
15: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
13: Otřesy mají nejméně 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali třeba taky Kolumbie, Francie nebo Německo. 11 lidí nepřežilo při pádu letadla na východě Francie a potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není jasná.
8: Prefekt departmánu Mert Emozel Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovaly desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
14: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
13: V pondělí je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se také setkají s tureckým prezidentem Erdoganem.
27: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Irán útočil na Kuvajt a Bahrajn. Jeho revoluční gardy tvrdí, že jde o odvetu za noční americké útoky na iránské skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Tyto údery Spojené státy potvrdily s tím, že šlo o reakci na porušení dohody o příměří ze strany Iránu. Washington a Teherán na sebe znovu útočí během 60-denní lhůty, kterou si stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Obě země se k tomu zavázaly.

0: na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupňů Celsia a tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupňů. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu a podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. Lékaři dál varují, aby se lidé vyhýbali přímému slunci a dostatečně pili. Vysoké teploty ohrožují hlavně seniory a malé děti a potíže mohou mít i lidé s chronickými problémy.
2: Máme určitě více pacientů zhoršení chronických stavů, takže dýchací obtíže, kardiální obtíže, geriatrický pacienti.
3: Shrnuje aktuální případy na urgentu Ostravské městské nemocnice lékařka Anna Pekárek.
2: Geriatrický pacienti jsou všeobecně problém, tam chybí ten pocit žízně.
3: Více výjezdů má teď i záchranka.
4: Jedná se o nárůst 15% oproti dlouhodobému průměru.
3: Upřesňuje mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Jde o desítky případů kolapsů, dehydratace nebo třeba závratí. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty od 28 do 39 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
6: Teď je 7 minut po 16. hodině a pěkné nedělní odpoledne vám přeje Renata Kropáčková. Přestože Spojené státy a Irán už dávno podepsali dohodu o příměří a jednají o míru, stále občas létají rakety. A americký prezident Donald Trump dokonce vyhrožuje, že by mohl Irán zcela zničit. Mezi zasažené cíle patří tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Křehké příměří mezi oběma zeměmi je tak pod čím dál větším tlakem. Více si řekneme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Co přesně se v noci na dnešek stalo a jak na to reagují postižené země?
7: Kuvajt řekl, že zachytil dvě balistické střely bez ranění a bez škod. Bahrajn na tom byl o něco hůře. Dron tam zasáhl obytný dům blízko mezinárodního letiště. To vrchní patro celkem osmipatrové budovy je zničené, ale nikdo nezemřel. Iránské revoluční gardy tvrdí, že zničili 8 vojenských objektů na kuvajtské základně Alí Asalem a na základě 5. flotily amerického námořnictva v Bahrajnu také, ale to nelze ověřit. Útoky odsoudili prakticky všechny státy v regionu, a to od Saúdské Arábie přes Katar až po Omán a Egypt.
6: Jak vážně tahle eskalace ohrožuje to křehké příměří, které platí mezi Spojenými státy a Íránem, a hrozí Teherán něčím konkrétním?
7: Ohrožuje to velmi vážně. Je totiž ta dohoda, kterou podepsali před 2 týdny, je 2 týdny stará a tohle už je druhé kolo přímých vojenských odvet od té doby, co jej oba státníci podepsali. Iránské revoluční gardy varovaly, že to další případné porušení příměří by mohlo vést k úplnému zastavení všech probíhajících jednání. Analytici dodávají potom, že ani Washington, ani Teherán nestojí o velkou válku, ale že riziko nechtěného sklouznutí k širšímu konfliktu tady reálně pořád existuje.
6: Jak na to reaguje Washington? Ozval se prezident Trump, případně kongres?
7: Donald Trump se ozval na sociální síti ze svého sociálního účtu, zopakoval, že podle něj Irán znovu porušil dohodu a přidal i takovou hrozbu, že pokud bude muset, takže Spojené státy dokončí to, co před měsíci začaly. Podle něj by to mohlo vést k tomu, že by Islámská republika Irán mohla úplně přestat existovat. A z druhé strany politického spektra z kongresu se ozval demokratický kongresman Ro Khanna, který nové údery označil za jasné porušení usnesení o válečných pravomocích, které kongres už dříve schválil.
6: Jak na to reagují ceny ropy, jak vnímají experti riziko případné další eskalace konfliktu?
7: Tak ceny ropy jsou paradoxně, ta je jedna z mála pozitivních zpráv, kterou to dění přináší, protože ony se blíží, Renato, té předválečné úrovně, i když ty boje pokračují. Bohužel ovšem ceny benzínu pro běžné spotřebitele to ještě nedohnaly, ale bývalý americký

0: Námořní důstojník Harlan Ullman z organizace Atlantic Council ve Washingtonu varuje, že tahle politika rány za ránu riskuje, že ta situace se prostě může vyhnout kontrole. Podle něj právě nový skok v cenách ropy by mohl být to, co by Donalda Trumpa dotlačilo zpátky k jednacímu stolu.
1: Jak se do toho všeho promítá spor o to, kdo bude mít nad Hormuzským průlivem kontrolu, protože jsem zmínila, že dnes při návštěvě Iráku iránský ministr zahraničí řekl, že jí má Irán.
0: A to je vlastně jádro celého problému. Obě ty strany se spoří v tom, kdo má nad Hormuzem kontrolu. Irán trvá na tom, že po válce musí průliv řídit sám. Na druhé straně Spojené státy, ale i většina světa ho považují za mezinárodní vodní cestu a tím pádem nemá mít nikdo konkrétní nad ním kontrolu. A americkým námořnictvem zaštítěná organizace navíc v sobotu oznámila, že rozšíří trasu poblíž ománského pobřeží, to je na jihu, pro lodě, které jedou oběma nebo plují oběma směry. A to je přímo proti tomu, co chce Teherán. Ten zase trvá na výhradní koordinaci pouze s iránskou stranou. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, jak říkáte, v neděli řekl, že to obnovení provozu na předválečnou úroveň, tak to bude mít pod kontrolou pouze Irán.
1: Dodává naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkuji moc, naslyšenou.
0: Pěkný den.
1: Pokračujeme v nedělním odpoledním plusu, posloucháte ho v 16 hodin 11 minut. Od července na mamograf bez žádanky. Ale pozor, jen ve výjimečných případech. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Mamografická centra budou moci vyšetřit třeba ženy, které žádanku ztratily nebo jim propadla. Jinak ale platí, že žádanku by měl pacientkám vystavit především gynekolog nebo praktický lékař. Více si řekneme s Michailou Bacílkovou z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už jsme zmínili některé případy, kdy žádanku vystaví přímo mamografické centrum. Jsou i další?
2: Ano, situace bude jednodušší třeba taky pro ženy, které nemají gynekologa ani praktického lékaře, tedy nikoho, kdo by jim potřebnou žádanku vystavil. Mamografické centrum ale přesto nebude muset pacientku bez žádanky vyšetřit. Záležet totiž bude i na jeho kapacitách, pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Žena se může obrátit na jiné mamografické centrum, případně navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádat o vystavení žádanky standardní cestou.
2: Právě omezené kapacity jsou tím hlavním důvodem, proč ženy budou moci přijít bez žádanky jen výjimečně, říká zakladatelka mamografického screeningu v Česku Miroslava Skovajsová.
4: Třeba na mých dvou pracovištích my přijmeme během hodiny takových jako 30 žen nám tam projde. Dělají to teda dvě laborantky nebo dvě ty úřednice, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty. A teď si představte, že by ještě k tomu vystavovali žádanky.
2: Jak ale potvrzuje z praxe, už teď některá centra přijmou pacientky, které si žádanku třeba zapomněly doma.
1: A je omezená kapacita jediným důvodem, proč centra nemůžou vyšetřit každou ženu bez žádanky?
2: Není. U nových pacientek si mamografická centra taky nemůžou s pojišťovnami hned ověřit, že má žena na screening nárok. Pokračuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Přímé propojení v tuhle chvíli ještě nemáme. Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam nástroj sdílený zdravotní záznam, kde právě tato screeningová vyšetření budou zaznamenávána a bude možné je potom ověřovat vlastně v systému napříč poskytovatelem.
2: U klientek Všeobecné zdravotní pojišťovny si to ale centra budou moci ověřit na portálu VZP Point.
1: Ještě na závěr připomeňme, od kolika let hradí ženám vyšetření zdravotní pojišťovny.
2: Nárok na vyšetření mají ženy od 45 let, a to jednou za 2 roky. A jak říká Miroslava Skovajsová, účast na screeningu v Česku roste.
4: Do screeningu se vrací ty ženy, které již jeden nádor měly, tak se jim screeninguje ten druhý prs, takže se dostáváme tak jako řekněme k 70% návštěvnosti.
2: Skoro třetina žen ale na screening nechodí a právě to by se od července mohlo podle VZP alespoň částečně změnit. Nutnost mít žádanku ale podle Skovajsové není tím hlavním důvodem, proč některé ženy na screening nechtějí. Je to hlavně kvůli tomu, že nevěří přínosu vyšetření nebo se ho bojí.
1: Dodává Michála Bacílková. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Ve čtvrt na pět se dostáváme k dalšímu tématu v odpoledním plusu. Skoro 3 roky čekali tisíce euroúředníků pracujících v bruselském sídle Evropské komise a Rady Evropské unie na dokončení rekonstrukce zdejší dominanty, velkého kruhového objezdu Schuman. Výsledek ovšem vyvolal zklamání a posměch. Belgická média přirovnávají zrekonstruované prostranství v srdci evropské čtvrti k obří betonové pánvi. Další podrobnosti probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Popiš nám, Zdenko, jak tedy ten kruhový objezd Schuman aktuálně vypadá.
7: Tak v současnosti to je jednoduché kruhové vydlážděné náměstí. Oproti minulosti je nyní tato oblast pěší zónou, kde se lidé mohou volně pohybovat nebo se posadit na betonové lavičky. Základem je beton, ovšem s minimem zeleně. Na místě není v podstatě žádný stín, což vyniklo hlavně tento týden, kdy Brusel sužovala extrémní vedra.
1: Co na to místní?
7: Tak ten kruhový objezd je skutečně terčem posměchu jak v belgickém tisku, tak mezi euroúředníky, kteří pracují v té evropské čtvrti a každý den tudy chodí do práce. Zejména se pozastavují nad tím, že práce trvaly tak dlouho, skoro 3 roky, a výsledek je z jejich pohledu velmi nepovedený. Na sociálních sítích se šíří různé vtipy a meme, které si z toho výsledku dělají legraci. Například jsem viděla obrázek, kde ten Schumanův kruhový objezd je v podobě velké betonové pánve, na které se smaží vajíčka. No a s výsledkem není spokojený ani jeden z hlavních architektů, který na tom projektu pracoval, Francis de Wolf. Je to podle něho nejhorší možný výsledek, je to náměstí, o které nikdo nestál a nikoho nepřiláká, a mohou za to podle něho rozhádaní politici a malicherná belgická byrokracie.
1: No, tak jak je možné, že ta současná podoba neodpovídá tomu původnímu plánu a schválenému projektu?
7: No, on ten původní projekt, tak jak byl schválen, tak byl tedy mnohem ambicioznější. Byl to návrh od architektonických studií Kobe a Brut, který měl proměnit ten Schumanův kruhový objezd skutečně v reprezentativní náměstí v evropské čtvrti, a jeho dominantou měla být velká kruhová ocelová střecha s reflexním podhledem a zelenou střechou, která měla tedy vytvořit nový symbol Bruselu. Pod ní měl vzniknout veřejný prostor pro setkávání, kulturní akce a odpočinek. Ty vizualizace skutečně vypadají velmi zajímavě. Jenže kvůli výraznému navýšení nákladů a kvůli zkrátka rostoucím cenám a průtahám politickým byla ta ikonická střecha z projektu nakonec vypuštěna, takže ta výsledná realizace je v podstatě mnohem jednodušší než ten původní vítězný návrh. Vznikla tedy bez té střechy, což měla být ta hlavní dominanta, a v podstatě vznikl pouze ten betonový kruh, to betonové prostranství, o kterém jsem mluvila.
1: Které je jistě v těchto parných dnech hodně rozpálené, což asi města v současné době nepotřebují.
7: Přesně tak.
1: Děkujeme za informace naší bruselské zpravodajce Zdence Trachtové. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: Ani rozpálené auto v těchto dnech není nic příjemného, ale ne, že není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může dokonce řidiče, pasažéry nebo i techniku ohrozit. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale také bezpečnosti.
8: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
9: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
10: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
9: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu, třeba -5, -10. Když naopak chceme testovat klimatizaci a vysoké teploty, tak tady může být +40, +50.
10: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
9: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
10: Tak pojďme na to, pojďme tam teda dát manekýna.
11: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
10: Takže to je manekýna, zároveň i hasič v současnosti.
11: Hasič, voják, policista.
10: Právě ho teda vezete na vozíčku.
11: Výšku má jako průměrný člověk.
10: Otvíráte dveře od auta.
11: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat.
12: A máme ho tam výborně.
8: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků, vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
9: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřící sonda, akorát rozdělená na 34 části, to znamená, jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
10: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
9: Zavřeme, zapneme.
10: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě.
8: Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
9: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i snižuje se schopnost rozeznávat nějaká nebezpečí. Potom roste i nebezpečí nehodovosti.
8: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
9: V případě, když není, tak já to řeším většinou tak, že si otevřu okýnka. Ovšem to samozřejmě funguje, pokud jedete nějakou rychlostí. Pokud stojíte v koloně, tak jste vyřízené a utrpíte.
8: Zvláštní opatrnost je navíc potřeba u seniorů, kardiaků nebo dětí.
9: V dnešní době, pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být ne nepříjemné, ale dokonce jako nebezpečné.
11: Oni dokonce propočítávali, když stojí ta kolona a je to tam jedno auto za druhým a i když bubla je jenom na volnoběh, tak ta tepelná zátěž na té vozovce je dvakrát taková, než když jenom svítí slunce.
8: Připomíná Jan Fischer. Vedro ale neohrožuje jen lidi. Rizikové je i to, co v rozpáleném autě necháme.
9: Nenechávat určitě telefon v automobilu, na palubní desce, kde jsou teploty klidně až 80 stupňů. Potom jsou nebezpečné stavy, že v některých úplně mezních stavech může dojít i výbuchu baterie.
8: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
9: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
8: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpálené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensl, Český rozhlas.
1: A ještě dovětek k tomu vedru. Současná vlna parna je ve střední Evropě jednou z největších, přičemž vědci upozorňují, že tento jev má negativní vliv na fungování společnosti. Epizod, kdy maximální denní teplota přesáhne aspoň 3 dny po sobě 30 stupňů Celsia, přibývá a vlny se vyskytují častěji. Patrně nejzávažnějšími dopady jsou takzvaná nadúmrtí, tedy počet zemřelých přesahující průměr, uvedl Ústav výzkumu globální změny Czech Globe. Teď už se přesuneme na fotbalové mistrovství světa, které se letos hraje na původně domorodých územích. Domorodci často mluví o ukradené zemi. Některé kmeny se ale do dění kolem šampionátu aktivně zapojují. Platí to třeba o národu Puyallupů. Zápasy sledují společně a o víkendu uspořádali turnaj ve svém národním sportu. Vypravil se na něj i náš zvláštní zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba.
12: Vstoupil jsem na území kmene Puyallupů, prošel jsem kolem budovy velkého kasína. Teď míjím stánky s tradičními rukodělnými výrobky a přede mnou je obrovský bílý stan a v něm se hraje takzvaná bone game nebo taky stick game, česky bychom mohli říct tyčkovaná. Slyšíte, že hrají velmi vášnivě, tak se jdeme podívat, jak to vypadá vevnitř. Ve skupinkách po 8 až 12 tu na stoličkách proti sobě sedí Puyallupové od 20 let až po seniory. Jsou rozděleni do týmu a snaží se schovávat speciální tyčky a rozptýlit tu druhou skupinu bubnováním a někdy i zpěvem, aby soupeři tyčky neodhalili. Na velké obrazovce tu svítí turnajový pavouk a kdo uspěje, postupuje dál. Jak mi vysvětluje Annette Bryanová z kmenové rady, je to tradiční kmenová hra a zábava na celý víkend.
13: Ne, že by to bylo podobné fotbalu, spíš to ukazuje, kdo jsme, jak si z generace na generaci předáváme tradice, náš jazyk, naše písně a tance. Ale je to hra. Kdo vyhraje, ten postupuje dál, dokud nemáme celkového vítěze. Takže v tomhle smyslu se to fotbalu podobá.
12: Puyallupů je přes 40 tisíc, patří k domorodým národům Tichomořského pobřeží s vlastní územní samosprávou a s tradicemi spjatými hlavně s životem na řece a u mořského pobřeží.
13: Jsme rybářský národ, naše ekonomika je tedy závislá na vodě. Voda je ale stále teplejší a rybám mizí přirozené prostředí. My si těch věcí ceníme a snažíme se to prostředí obnovovat, ryby do něj vracet, čistit vodu od toxických látek. Děláme toho hodně, ale politika současné americké administrativy škodí našemu udržitelnému způsobu života a bude mít dlouhodobé dopady.
12: Na druhou stranu to pro domorodé národy ve Spojených státech není nic nového, připomíná členka kmenové rady.
14: Puyallupové tu žili, kam paměť sahá. Prošli jsme si dlouhou kolonizací, bylo opravdu těžké to přežít. Ale jsme zpátky, tvrdě jsme bojovali za svá práva. Snažíme se teď nakupovat zpět své území, obnovit svou kulturu a jsme štědří a pohostinní. Jsme tady a vždycky tu budeme.
12: A teď jsou Puyallupové i součástí fotbalového mundialu. Když zrovna nehrají svou tyčkovanou, baví se v těchto dnech při veřejném promítání a společném sledování zápasů.
14: Zjišťujeme, že mezi Puyallupy máme spoustu vášnivých fotbalových fanoušků. Fotbal je fakt super, protože nás spojuje.
12: Říká členka kmenové rady Annette Bryanová.
1: Reportáž natočil náš zvláštní zpravodaj na světovém šampionátu ve fotbale Jan Kaliba. A teď už se přesuneme v 16 hodin, téměř 26 minut zpět do České republiky, kde v pátek oficiálně začaly prázdniny. Místo školních testů několik posledních měsíců samostatné práce a výsledkem je výstava, za kterou by se nemuselo stydět žádné muzeum. Jejími autory jsou studenti prvního ročníku Smíchovské střední školy a gymnázia. Od ředitele dostali jediné zadání, aby vytvořili projekt o koncentračním táboře Osvětim. Sami si sehnali fotografie z Národního archivu, sami si vytvořili věrný model tábora o rozměrech 3,5 x 3,5 metru, sami si zjistili všechny informace a sami budou od září provádět návštěvníky. Výstava bude k vidění ve Space Gallery, což je nová galerie ve škole, kterou studenti sami provozují a vedou.
15: Celá ta práce je udělaná námi, žádný učitel a tak nám s ničím jako nepomáhal, že jsme se tady jako budovali sami, že jsme se tady hledali sami.
16: Nikola je studentka prvního ročníku gymnázia.
15: A jsme na tuhle práci opravdu jako pyšní, co jsme tady dokázali.
16: Vidím tady před sebou spoustu fotografií, to jste získali jak?
15: No právě z toho Národního archivu a tak.
16: To jste jako osobně všechno prolezli?
15: Ano, to jsme tam byli, všechny ty fotky jsme si právě i jako fotili a tak a všechno jsme si to museli pak jako vytisknout, vyřezat a právě tak, no.
17: A jako to, co jsme tam museli číst, to bylo šílený.
16: Vojtěch Pavlín, ředitel galerie a ředitel projektu.
17: Protože jsme tam chytli třeba Čechoslovenku, tak byla mezi maďarskýma židama v transportech. A to je šílený, když vám třeba řeknou, že z transportu 5000 přežilo 10 lidí.
16: Vy jste byl v Osvětimi třikrát už. Mm-hmm. Zatímco vaše kolegové byli v Osvětimi poprvé před pár dny, kdy vlastně viděli Osvětim teprve poté, co vytvořili model.
15: Ale zrovna my si myslíme, že to pro nás bylo jako takové uvědomení, že když jsme to tady všude lepili, ty historické fotky, že jsme to teďkon viděli v skutečnosti a je to jiný pohled úplně, než když to vidíme tady v té galerii. Jo, ten model jsme také dělali sami, ale hlavně teda Vašek a Vanes Strasserovi. To je vlastně jejich.
18: Je zde dohromady nějakých 350-400 budov. Vytvářeli jsme ploty, jelikož koncentrační tábor bez plotů by asi nebyl takzvaný koncentrační tábor, protože by lidé mohli utíkat z něj. Vylili jsme tam dohromady 100 kilo sádry a vznikl z toho model, který měří 3,5 x 3,5 metru, a je to, doufejme, přesná kopie koncentračního tábora Osvětim 2 Birkenau.
16: A kdo vám otrhal peníze?
18: Náš pan ředitel Radko Sáblík všechen materiál nám proplatil. To se pohybuje v řádech 10 tisíc. 70.
17: Tak nejdražší exponát, který tady bude, ten bohužel ještě není, a bude to přímá kopie uniformy Rudolfa Hose, velitele koncentračního tábora Auschwitz, který vlastně mohl za celou tu továrnu na smrt. A ta uniforma dohromady stála 30 tisíc.
16: To mi jenom povězte, jak to na té škole tady funguje, že si tady děláte všechno sami jako studenti.
19: Od toho května jsme tu pracovali nepřetržitě.
16: Matěj Vytásek.
19: Byli jsme tu třeba tak 8 nebo 7 hodin denně. Jo, i místo školy, a byli jsme tu třeba do 6 nebo do 7 klidně.
16: Co jste věděla, Kláro, o Osvětimi ze základní školy a potom, co jste se naučila tady během těch 2 měsíců?
15: Mě to velký rozdíl určitě, tak vlastně skoro všechno, co jsem se dozvěděla tady, tak jsem nevěděla ze základky.
17: A hlavně věci, které potřebujete, není to jenom o škole, protože známky vás nic neučí, práce vás nic neučí, ale testování nic.
15: Právě jak říkal Vojta, tak tady se naučíme jiné zkušenosti, než psát si testy v lavici. Tady si to jako prožíváme, tady to prezentování třeba a tak. To jsou zkušenosti do života, nejenom do školy, že jo?
16: Přes prázdniny studenti výstavu dokončí a v září oficiálně otevřou pro veřejnost a sami budou provázet školní skupiny i dospělé návštěvníky. Ze Smíchovské střední odborné školy a gymnázia Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Pop půl páté, která je tu za okamžik, vám nabízíme k poslechu Peníze a vliv, které budou o tom, že do 3 let má být energetický kolos ČES plně státní. Bude tomu díky Česku levnější elektřina? Půl páté, zprávy a Martin Matějka.
6: Český rozhlas Plus.
20: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale mohou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Při pádu malého letadla na předměstí města Nancy na sebe do východě Francie zemřelo 11 lidí. Letoun nedopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, píše deník Les Républicain. Letoun podle deníku přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Agentura AFP uvedla, že na místo už míří francouzský ministr vnitra Laurent Nunez. Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potíži, starší lidé a děti. A kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Caracas přijal pomoc od 24 zemí. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. S týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí v sutinách. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 14 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Dnes je poslední den na objednání státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze 3 nabízených typů. Největší zájem je podle ministerstva financí o 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinerii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Benjamin Kondratěv, podle kterého má útok 1 oběť. Zasažená rafinerie leží nedaleko ruskem okupovaného poloostrova Krym. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let. A do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. A podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv na dohodu pracovníků. Data za květen na státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen na západě Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky nebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a Beslezsku naměří 35 až 39, na horách kolem 28, na Šumavě 24 na horách na západě a severozápadě kolem 20 stupňů. V noci bude převažovat jasno až polojasno. Na západě a severozápadě Čech čekáme víc oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek i silných kránů bude srážek přibývat a ochladí se na 24 až 19 stupňů. Na horách pak naměří kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už ve vysílání Českého rozhlasu Plus začíná pořad Peníze a vliv Jany Klímové.
0: Nejpozději do 3 let má být energetický kolos ČES státní ze 100%. Vláda chce totiž z firmy vykoupit 30% současných soukromých akcionářů. Co to bude znamenat? Jak jsou reálné sliby některých politiků, že díky státnímu ČES bude v Česku levnější elektřina? Téma dnešního dílu Peníze a vliv. Jeho hostem bude generální ředitel ČES Daniel Beneš. Zdraví vás Jana Klímová. Stát má nyní v ČES 70% akcí a na nedávné valné hromadě tak lehce prosadil plán, který má vést k plnému ovládnutí firmy. Respektive zatím prosadil jen první krok celého plánu. Jde o založení dceřiné společnosti ČES, v níž má management ještě letos nebo příští rok prodat až 49% akcí. Podle očekávání analytiků to vynese až nižší stovky miliard korun. Tyto peníze pak mateřskému ČES poslouží, aby měl dost kapitálu na výkup 30% akcionářů z celé firmy. Do nové dceřiné společnosti se má posunout skoro všechen nevýrobní majetek, tedy sítě, obchod a služby pro zákazníky. V mateřském ČES, později plně státním, tak zůstanou jen elektrárny, včetně nových projektů jaderných a plynových zdrojů a uhelné doly. Jak to se založením této nové firmy s pracovním názvem dceřiná společnost pro zákaznický segment, tedy DSZS, po měsíci od valné hromady vypadá? To už je první otázka pro šéfa ČES Daniela Beneše, který je u nás ve studiu. Dobrý den.
21: Dobrý den, ano.
0: Existuje už ta firma?
21: Vznikne dneska.
0: Jak se bude jmenovat?
21: Vlastně jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
0: Teď budete podle vašeho dřívějšího vysvětlení oceňovat majetek, který pak do nové dcery přesunete. S prodejem toho minoritního podílu můžete začít tedy ještě letos? Jak je to reálné?
21: Máme plán, který ve svém základním scénáři znamená, že někdy na konci roku bychom mohli být připraveni spustit celou operaci, protože budeme mít to nacenění, budeme mít s poradcema rozmyšleno, jakou cestou se vydáme. A to bude někdy, řekněme, konec roku. Rádi bychom to udělali nejpozději první čtvrtletí příštího roku.
0: A jaký je ten nejpravděpodobnější způsob, jakou cestou se vydáte, jak dlouho to může trvat?
21: Já neumím říct, že některý z nich je nejpravděpodobnější. Základní scénáře jsou dva. A my v tuto chvíli máme jedinou jistotu, že se budeme chovat způsobem, abychom z toho pro ČES AS vytěžili maximum. To znamená, pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
0: Teď mluvíte o dvou variantách. Zmiňoval jste ale dříve ještě variantu, že byste mohli třeba nabídnout těm stávajícím akcionářům ČES AS nějakou výměnu akcí. To je také ve hře?
21: A to není to třetí varianta. Na to, abyste mohla vyměňovat, musíte mít to IPO. To znamená, to je jako možný následný další krok, pokud bychom se vydali cestou IPO, že bychom mohli nabídnout, když už by ten titul byl, to ČES Energy na burze, že bychom stávajícím akcionářům ČESu za nějaký kurz mohli nabídnout směnu akcí dobrovolně.
0: Můžete vyloučit, že kromě toho, jak by to teď říkáte, tedy že to základní kritérium bude cena, jaká vám vyjde prostě za ten způsob prodeje, že prostě tady bude nějaké politické rozhodnutí, že třeba se má podpořit kapitálový trh tím, že uděláte IPO na pražské burze, protože zní asi později, až se ze státní, tak odejde celý ČES. Takže třeba toto tam bude hrát roli, že to nebude jenom o té částce.
21: Já si nedovedu představit, že bych dostal politické zadání tohoto typu.
0: Já si to umím představit. Kdybyste dostal takovéto zadání, tak řeknete ne.
21: Vy hovoříte o pokynu, jo? Naše komunikace s politickou reprezentací nemá formu pokynu, proto si nedovedu představit, že bychom dostali pokyn. V každém případě vyberem nejlepší variantu pro naše akcionáře. A věřím, že Česká republika, stát, politici, když jim to představíme jako všem ostatním, tak pochopí, která ta varianta je nejlepší. Samozřejmě, že vedle toho můžou být vedlejší aspekty, které nahrávají kapitálovému trhu, ale to nemůže být jako vodítko pro to, že půjdeme buď doleva nebo doprava a toto rozhodne.
0: Tak zatímco minoritní akcionáři ČEZu a také stát, který tady ovládá těch 70% akcí, tak to založení dceřiné firmy a její částečný prodej schvalují, tak jsou ale i názory proti nebo jiné. Třeba pirátský poslanec Ivan Bartoš napsal na síti X, že stát si nechá výrobu, tedy šrot, a prodá podíl vlastně v té ziskové části, že to nedává smysl. A takových názorů jsem zaznamenala i víc, nejen tedy od opozičních politiků. Dává to tedy nějaký jiný smysl, než že prostě potřebujete jako ČES peníze na pozdější výkup těch minoritářů z celého ČES, který po vás prostě chce vláda, nebo možná sami některé velké skupiny mezi minoritáři?
21: To je hodně dlouhá otázka. Já to odmítám, že by to byl šrot, protože to je výroba. Říct, že výrobní část je šrot, to tím někdo říká, že Temelín je šrot, nebo Dukovany jsou šrot. To je prostě politická zkratka, politický heslo. Nechci hodnotit prostě politický hesla Pirátů, to je na jinou debatu a myslím si, že mi to nepřísluší. Ani na to nemáme dneska moc času. Jinými slovy já říkám, že výrobní část je výrobní část, v které je celá řada zdrojů, které jsou ultramoderní. No a kdyby to bylo tak, že bychom do státu nechali jenom tři uhelné elektrárny a dali do nějaký jiný části, třeba ty jaderný, tak to bych jako pochopil. Ale říká to někdo, kdo vlastně neví, co tam dáme, a je mu to trochu jedno, protože politický heslo se nemusí potkat s realitou, hlavně, že funguje. Jo.
0: A no a jaká část je víc zisková? Jako ta,
21: především ty jaderný elektrárny. Ale dostávám se k tomu, proč to dává smysl. Je to tak, že hlavní důvod, který my v tom vidíme, je ten, že stát říká, že chce ve výrobní části mít 100%. Souvisí to s výstavbou nových zdrojů, souvisí to s rozhodováním o uzavírání starých zdrojů. V momentě, kdy tam nemáte minoritní akcionáře, tak můžete dělat rozhodnutí, které investorovi, který je čistě dividendový a chce co největší dividendu každý rok a dlouhodobé plány a cíle ho nezajímají, tak v tu chvíli se jim ty zájmy se jim rozcházejí. Z toho důvodu logicky stát říká, má to ve svým programu prohlášení současná vláda, že vlastně nechce v tomhletom střetu motivací jako pokračovat a dává smysl tím pádem tu výrobní část mít 100% státní, protože pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
0: Jasně, to říkáte vy jako management, ale pak tady máme politiky, třeba podle místopředsedy vládní SPD Radima Fialy, který se také stal teď členem dozorčí rady ČES, je výhoda toho budoucího zestátnění, že vláda bude moct upravovat ceny elektřiny podle zákona o cenách, třeba v krizových situacích. Zažili jsme to v energetické krizi, že raketově rostly a že u toho nebude muset řešit nároky minoritních akcionářů, kteří by v případě snížení ceny elektřiny třeba podali žaloby na ušlý zisk. Takhle to vysvětloval. Je tedy tohleto správná teze, že vám to budoucí nové schéma ČEZu umožní, nebo umožní to zásahy státu do cen elektřiny? Především tak, teda té silové, kterou bude 100% vyrábět?
21: No, tak vzhledem k tomu, že to říkal Radim Fiala, jak je to politické prohlášení. Dneska už vlastně to funguje tak, že v české legislativě je překlopená legislativa Evropské unie, která říká, že se dá zastupovat cena elektřiny v krizových situacích. To tam už dneska je. A samozřejmě to vede k tomu, když máte různé akcionáře s různýma motivacema, že se to ne každému líbí. I když to je zapracováno do legislativy, udělá ten stát nějaké rozhodnutí, ať už v daňové oblasti nebo v jakýkoliv jiný, udělá to, stejně se to těm minoritářům nelíbí. A ten střet tam potom jako logicky jako je, to jsme zažili přeci. A vlastně stojí proti sobě 10 milionů Čechů, kteří chtějí levnou elektřinu, proti 100 tisícům akcionářům ČEZu v České republice, je 150 tisíc, ne všichni jsou v České republice, kteří chtějí drahou elektřinu. A politici vlastně nechtějí ten střet řešit. To znamená, není to tak, že by se nedala pracovat s cenou elektřiny, to je v Evropě celkem známá věc, jakým způsobem se dá pracovat s tím, aby občan měl levnou elektřinu, můžeme se o tom dlouze bavit, jakým způsobem se to dá dělat, ale je lepší, když tam ten střed nemáte.
0: Dobře, a v čem bude jiné, když bude stát 100% ovládat ČES, 100% ovládat elektrárny, v čem bude mít prostě jiné pravomoci zasahovat do cen elektřiny, snížit ceny elektřiny, než jaké má teď?
21: Co se týká ceny elektřiny, tak ona samotný obchodní model a struktura toho produktu elektřiny je dost složitá. To znamená, a teď se bavíme o výrobní části, neboli potom o cílové složce elektřiny, dá se to samozřejmě upravovat, jak přes finanční toky, tak přes fyzické toky. To znamená, nepotřebujete k tomu, abyste jako stát ovlivňovala cenu elektřiny ve prospěch občanů. Nepotřebujete 100% vlastnit ty výrobní jako závody, které vyrábí elektřinu. Nakonec všude v Evropě vidíte nějaké modely. Každý ten model má nějaké své výhody a nevýhody a jde to dělat i bez toho. Když to samozřejmě děláte i bez toho a máte tam ty minoritáře, oni jsou jako frustrovaní, jsou naštvaní a mají pocit, že jsou okradený. To znamená, jde to dělat legálně, akorát se jim to nemusí líbit a ten konflikt je nepříjemný prostě všem, kteří se toho zúčastňují.
0: Ještě jedna věc k tomu, jak by to vlastně fungovalo, když tedy stát bude mít 100% ve výrobě elektřiny a bude mít ale 49% soukromých akcionářů, bude mít ve firmě, která bude ovládat obchod, trading, sítě a tak dále. Zmizí ten problém, že zas tam budou soukromí akcionáři, dokonce jich bude ještě víc, kteří budou mít zájem na tom, aby se prodávala ta elektřina co nejdráž.
21: Proto jsem říkal, že ten produkt elektřiny je dost složitý. Je tam silová elektřina, pak je tam ta distribuce, což je úplně jiný obchodní model, protože tam ta cena je regulovaná, protože je to přirozený monopol a tu ziskovost určuje energetický regulační úřad. To znamená, když někdo investuje do třeba ČEZ distribuce v budoucnu, tak počítá s nějakou ziskovostí, která je relativně jistá, protože to je regulovaný biznis, kde je stanovená cena, ale a nemůže počítat s výkyvem, že najednou v době krize vydělá 10x víc.
0: Čili není to tak, že by se přeléval zisk potom do té nové dceřiné společnosti. Ne. Dá se opravdu očekávat, že za prodej toho minoritního podílu v té dceřiné společnosti ČEZ Energy, že získáte tolik, že díky tomu potom budete mít dostatek kapitálu na vykoupení těch 30% akcionářů z mateřské firmy?
21: To je opravdu předčasná otázka, ale myslím si, že předběžně se dá říct, že řádově to sedí.
0: To znamená 200 až 250 miliard.
21: Já nechci říkat žádné číslo, vždycky se řekne číslo a pak se všichni upnou, že ten člověk řekl, že to bude tolik a ono to je trochu víc nebo míň. Je to řádově ty čísla, které jsou v médiích a které říkáte. Samozřejmě na to, abyste vykoupila někoho a on to chtěl prodat, musíte mít dohodu, ale řádově ty čísla sedí, které jsou ve veřejném prostoru.
0: Dá se v tuto chvíli odhadnout, kdy začne případně ten výkup minoritních akcionářů z celého ČEZu?
21: No, tak já si myslím, že v tom ideálním scénáři by se to mělo potkat s tou první částí, to znamená, bavíme se o příštím roce ideálně, ale ono je to taky o tom, jak se budou chovat ti minoritáři ve smyslu, jestli s nima bude spíš rychlejší nebo pomalejší dohoda.
0: Teoreticky by se mohlo začít už v roce 2027?
21: Teoreticky je možné cokoliv, ale z praktického hlediska si myslím, že to je spíš méně pravděpodobný scénář.
0: Je nějaká varianta, že k tomu výkupu nakonec nedojde?
21: Tak teoreticky se to stát může. Představte si, že prostě se rozhodnou, že nám to neprodají. To se stát může.
0: Vedete nějaké
21: ale je to nepravděpodobné.
0: Vedete vy nebo akcionáři z vlády, řekněme, nějaká jednání s těmi významnými finančními skupinami, které jsou mezi minoritními akcionáři, mluvím o GNT a lidech kolem ní, Pavlu Tykačovi a lidech
21: jednání se zatím nevedou, pokud vím. Jako občas se potkávají někteří politici s některýma českýma miliardářema, ale že by to bylo jednání o tom, vykoupíme, za kolik vykoupíme, tak myslím, že takové jednání se zatím ještě nikdy nevedly a nevedou.
0: Naším hostem je Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. My už jsme tady o tom trochu mluvili, že je to i váš názor a je to i převažující názor, řekněme, vládního hnutí ANO, že ten hlavní důvod zestátnění je, dejme tomu, stavba nových elektráren, jako ten převažující, především tedy těch jaderných, protože je také bude financovat stát. Dá se teď odhadnout, o jak velkých investicích do jádra celkově je řeč, protože nejde jenom tedy o EDU 2, kde už stát má 80%, které připravuje stavbu dvou nových bloků v Dukovanech, ale jsou to i další projekty, takže dá se říct tedy, o jak velkých projektech mluvíme, jako pokud jde o finance?
21: No, je to tak, že vlastně, jak dožívají staré elektrárny a musí se stavět nové a do toho roste i spotřeba elektřiny jako taková, tak vlastně v těch bilancích států, které si stát jednou za rok přepočítává na ministerstvu průmyslu a obchodu, dělají si bilanční tabulku, tak oni plánují, kolik se má čeho postavit. To znamená, když se mě ptáte, kolik budou stát jaderné bloky, tak nejdřív si musíme říct, kolik jich bude a dokdy. Jo? Takže tak jako jednoduše přes palec si myslím, že do roku 2050 si myslím, že se do jaderných bloků bude muset zainvestovat něco přes 2000 miliard korun. Něco takového.
3: Čili 2 biliony.
21: Tak, tak. Řádově. Ale může se stát, že vám jeden projekt se dostane za rok 50 opřed a pak mi budete říkat, že jsem neříkal pravdu. Jo? Je to v těchto řádech.
3: Jasně. To znamená Dukovany, Temelín a malé modulární.
21: Bavíme se o tom, že plus minus do roku 2050 by měly být dva bloky v Dukovanech, to znamená pátý, šestý blok, na to je smlouva s korejským KHNP. Pak máme lokalitu v Temelíně, kam se vejdou dva velký bloky a ještě vedle malý modulární reaktor. Pak chceme stavět malé modulární reaktory na našich lokalitách, které dneska jsou nejaderné, ať už jsou to Dětmarovice nebo v severních Čechách.
3: Dva bloky elektrárny Dukovany mají podle smlouvy stát v cenách loňského roku 407 miliard nebo přes 400 miliard korun. Podle dokumentu, kterým Česko žádalo koncem loňského roku o notifikaci státní podpory pro oba bloky Dukovany, tak stát počítá s celkovou půjčkou pro EDU 2 celkově 23 až 30 miliard eur, tedy 556 až 725 miliard korun přepočteno dnešním kurzem eura. Bude tedy cena Dukovan, když to všechno dobře půjde, dvojnásobná v těch budoucích cenách, nebo
21: 550 není dvojnásobek, počet 400, ne?
3: 725, je to rozpětí.
21: Já jsem ten výpočet, který MPO dávalo na Evropskou komisi, neviděl, ale bavíme se o tom, že se bude stavět do roku 2036, to znamená porovnávat současnou cenu peněz a cenu peněz v roce 36. Myslím si, že ten výpočet budou mít správně, ale v současných cenách je to 400 miliard korun.
3: Jak to bude s tou první fází půjčky na Dukovany? Měli jste ji původně dostat už pro letošní rok, ale protože se čeká na notifikaci, tak nakonec není. Bude EDU 2 žádat tady na příští rok a v jaké výši?
21: Já vám na to úplně neumím odpovědět, protože já nemůžu mluvit za společnost Elektrárna Dukovany 2, protože my jsme 20% akcionář. To je spíš dotaz na pana Závodského, jasně, než na mě. To znamená, nechci, abych mu bral jako téma, ale myslím si, že to má se státem dohodnuté, že to bude tak, jak říkáte.
3: Jakože bude už pro příští rok žádat tu půjčku.
21: Nejspíš asi ano, ale je to fakt otázka na něj.
3: A ani tu výši.
21: Já nesedím ani v dozorčí radě té společnosti, ale je to nejspíš takhle.
3: Ráda bych se zeptala ještě na jiné elektrárny, než jsou ty jaderné, a to jsou plynové, protože ty se budou stavět nebo mají stavět v nejbližší době, aby mohly nahradit končící uhelné elektrárny. Stát slíbil, že jejich stavbu podpoří formou takzvaných kapacitních plateb. Aukce by měla být již teď v červenci. Bude tam ČES soutěžit v té aukci?
21: No, je to ty kapacitní mechanismy, tak jak se o tom mluví, mají ten důvod, že v tuto chvíli je potřeba naplánovat výstavbu zdrojů a může se stát, že kdyby se to nechalo volně, tržně, tak by ti jednotliví investoři, hráči prostě to rozhodnutí neudělali. A pak by se stát dostal do situace, že by v nějakém čase neměl dostatek řiditelného výkonu a musel by jako vlastně dělat kroky k tomu, že neodstaví uhelné elektrárny. Z tohohle pohledu, a nejenom v Čechách, to se řeší všude jinde, se dělá rozhodnutí typu, že stát to podpoří kapacitním mechanismem neboli stálou platbou za to, že když to někdo postaví, že jim za to připlatí. A dělá to z důvodu toho, aby měl tu bilanci a aby vlastně řídil to energetické portfolio.
3: Takže vy se budete hlásit do té
21: aukce. Já vám to neumím ještě dneska projekty říct, protože jsem neviděl ty podmínky, oni to ještě nevypsali, takže tam se řeší celá řada věcí, si myslím, dělá se to na MPO, ale nejhorší možný scénář by byl, kdyby se to napsalo způsobem, že vlastně by se vlastně platilo kapacitní mechanismy stávajícím elektrárnám a nic jiného by se nepostavilo, to by trošku postrádalo smysl platit za něco, co už tady je.
3: Ale MPO mluví o tom, že to bude vypsáno technologicky neutrálně. To nebude vlastně jenom pro plynové elektrárny.
21: Já myslím, že MPO je trošku svázováno tím, jaké jsou pravidla v Evropské unii, ale kdyby to mělo být tak, že výsledek bude, že vyhrajou stávající elektrárny a bude se platit, aniž by se stavili nový zdroje, tak to postrádá celé smysl, protože proto se to dělá.
3: Máte nějaké informace, jaké jsou odhady, kolik taková podpora těch nových zdrojů bude stát potom v té regulované složce?
21: To záleží na tom, kolik by se toho stavělo, takže to je předčasné. Ale jako bavíme se o miliardách, nejsou to malé peníze.
3: Čili se to projeví potom i v té konečné
21: tak,
3: ceně elektřiny?
21: Aby to bylo obhajitelné, tak to musí mít nějaké benefity. To znamená, celá vlastně faktura za elektřinu, který občan nebo podnik dostane, tak má celou řadu složek a musí to v dlouhodobém horizontu být výhodnější, než to nedělat. A jsou jenom dva důvody, prostě proč stavit elektrárny. Jednak cena a jednak jistota, že tu elektřinu vůbec máte. A tohle musí být politicky obhajitelné a vysvětlitelné, že to je dobré rozhodnutí. Jinak je lepší to nedělat.
3: Pro ty nové plynové zdroje, které plánujete, tak bude potřeba zajistit víc plynu. ČES s podporou vlády vyjednává o dlouhodobějších kontraktech na plyn, třeba z Ázerbajdžánu na 15 let nebo ze Spojených států. Je něco z těchto dvou záměrů už před podpisem?
21: No je to tak, že dostatek plynu pro Českou republiku nejen kvůli plynových elektrárnách, ale obecně kvůli spotřebě České republice je samozřejmě důležité téma, obzvlášť od války, kdy se zastavily toky plynu z Ruska. My jsme se tomu věnovali velmi intenzivně, stali jsme se velmi aktivní od momentu, kdy jsme 3 měsíce po začátku konfliktu na Ukrajině se domluvili na pronájmu terminálu na zkapalněný plyn v Záfenu. Tam máme pronátý terminál do roku 27. Máme pronátý terminál v německém Štáde, což už není plovoucí, ale stacionární na pevnině, na 15 let, takže my jsme připraveni přijímat zkapalněný plyn. Převážnou většinu teď kondojem Záfenu vozíme ze Spojených států. Zatím jedeme na bázi, že kupujeme každou loď zvlášť na burze. Jednáme o dlouhodobých kontraktech na zkapalněný plyn ve Spojených státech, ale je dobré diverzifikovat. To znamená, my kupujeme i trubkový plyn, máme nějaké dodávky z Afriky přes Itálii, jednáme s Azerbajdžánem, jak o trubkovém, tak o zkapalněném.
3: Vlastně. Vrátím se k té otázce, jestli je něco před podpisem z těch dlouhodobých kontraktů.
21: Je v jednání Azerbajdžán, takže nechci komentovat detail. Myslím si, že ještě budou další jednání s norskou státní společností.
3: Na to jsem se chtěla zeptat, proč vlastně se vůbec nemluví o Norsku jako evropském dodavateli, s kterým navíc Česko dříve mělo dlouhodobý kontrakt.
21: S Norskem je to tak, že když to tak řeknu, Noři nevěděli, co by za to chtěli, že to je neruský plyn, jediný v Evropě. No a v momentě, kdy jsme se rozjeli do USA, do Azerbajdžánu, tak najednou jsou ochotní jednat.
3: Takže
21: myslím si, že vlastně je to dost srozumitelné, co jsem vám řekl. Takže jednáme i s Norskem, nebo budeme jednat i s Norskem, pan premiér tam jede v září.
3: Dříve jste měli smlouvu s ruským Gazpromem pro plynovou elektrárnu, kterou máte v Počeradech. Gazprom potom přestal dodávat v době energetické krize a po vpádu Ruska na Ukrajinu. Podařilo se vám v arbitráži, kterou se zahájili proti Gazpromu, něco vymoct?
21: Zatím máme uznaný nárok a teď se snažíme vymyslet způsob, jako přeměníme na peníze, což je jako dlouhá cesta. Ale nevzdáváme to. Detail vám neřeknu, protože to není ani taktické.
3: Jako, dal by se prodat takový nárok?
21: Asi jo. Asi by to nebylo tak, že by nám Rusové zaplatili, spíš bychom to prodali někomu, kdo má vůči závazek.
3: Takže běží nějaké jednání?
21: Neřeknu vám nic. Nezlobte se. Je to v našem zájmu vám nic neříct.
3: Zmínila jsem energetickou krizi, kdy ceny elektřiny i plynu vyletěly vzhůru. Od té doby zlevňovaly. Teď zase se mluvilo o zdražení v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Ten konflikt trval 3, skoro 4 měsíce. Teď
21: no,
3: to vypadá.
21: Nikdo neví, jestli skončí.
3: Nikdo neví, jestli skončil. Je v tuto chvíli jisté, že se ta situace už prostě propíše do cen plynu, potažmo elektřiny, buď do konce roku, nebo spíš na příští rok?
21: Je to tak, že když už to trvá 3 měsíce a nikdo neví, jak to bude, tak se to trochu propsalo do velkoobchodních cen v dalším horizontu. Když se podíváte na cenu elektřiny, tak někdy v únoru stála kolem 80 euro, teď stojí necelých 100. Příští rok má stát taky kolem 100. Co už se teď dá koupit elektřina z dodávkou na příští rok, tak se obchoduje necelých 100 euro za megawatt hodinu. Ale trhy věří, že se to uklidní, protože se dá koupit elektřina z dodávkou za 2 roky, za 3 roky a za 3 roky už si ty trhy myslí, to bude mín, takže se teď dá koupit elektřina s dodávkou v roce 2029 za 79, necelých 80 euro. A podobně to s plynem, tam ten skok je na příští rok a pak už to zase klesá pozvolně k tým cenám před jako zavřením Hormuzu. A samozřejmě se to propisuje s nějakým odstupem i do těch maloobchodních celkových cen, takže tam, kde se co dávají fixované smlouvy na několik let, tak tam už se to logicky trochu promítlo. U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
3: Doba zlevňování podle vás skončila? Bude tam úplně
21: bude tam výkyv nahoru a pak to zase začne klesat dolů.
3: Mm-hmm. Takže dá se čekat, že od ledna
21: je to předčasné
3: budou krabítky dražší.
21: Je to předčasné říkat.
3: Díky za rozhovor.
21: Děkuji.
0: Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Hostem byl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Příjemný poslech dalšího programu Plusu přeje Jana Klímová.
6: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
4: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
6: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
1: Sedmnáct hodin neděle 28. června i přes neskutečné vedro přeje dobré odpoledne Renata Kropáčková.
6: Český rozhlas Plus.
1: V Doksanech na Litoměřicku naměřili před hodinou nový rekord 41,7 stupňů Celsia. Ani tradiční horká letních dnů ve Španělsku a sousedním Portugalsku nejsou v těchto dnech tak ukrutná jako u nás. Pyrenejský poloostrov ale během června taky zaznamenal své teplotní rekordy a my se na ně podíváme v úvodu. V našem cestovatelském seriálu shrneme rady a tipy, na co myslet při cestování, jak je to třeba se zrušenými lety nebo reklamací zájezdu. A k hlídce, která každý den symbolicky děkuje Ukrajincům za jejich odpor proti ruské agresi, se dnes symbolicky připojí 2 bývalí velvyslanci Ukrajiny v OSN. To vše zmíníme v následující půlhodině, kterou uvádějí tradičně zprávy dnes s Martinem Matějkou.
20: Česko má nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku meteorologové naměřili 41 stupňů a 0,1 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav na Facebooku píše, že je to zároveň poprvé v historii, co některá z českých stanic naměřila 41 stupňů. Teploty ještě dál stoupají, takže to nemusí být dnešní konečné maximum. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhuty potvrdil.
5: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
20: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. V náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. hodinu. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
2: Une augmentation de surmortalité.
7: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Od července se ženy na mamografe dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informace z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
22: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
23: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
22: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
24: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
22: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok. Pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
25: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
22: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
20: Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit.

0: dovednost umět s tím tachografem pracovat, tak aby ty záznamy byly korektní.
1: Řidiči proto taky budou muset na školení. Dopravci i ministerstvo počítají i s tím, že se část nákladů přesune z dodávek do kamionu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale mohou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: 6,5 minut, ty po 17. hodině. V Česku vrcholí vlna veder. V Doksanech na Litoměřicku naměřili dnes teplotní rekord. Před hodinou bylo 41,7 stupně Celsia a nemusí jít o konečné maximum, protože teploty stále stoupají. Stejnou hodnotu má historický teplotní rekord pro dnešní den i v Německu. V Bratislavě dnes odpoledne naměřili 39,5 stupně Celsia. K zemím s novými teplotními rekordy patří také Španělsko. Vysoké teploty tam překvapily zejména na severu země v Baxickém, Bilbao nebo San Sebastianu, kde dosáhly až 43 stupňů. Horka trápila také obyvatele severního Portugalska. O život na Pyrenejském poloostrově kvůli extrémním horkům přišlo nejméně 400 lidí. Více si řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
4: Příjemný dobrý den prajem.
3: Lubico, jak to aktuálně s počasím za Pyrenejemi vypadá? Prý tam máte chladněji než dnes u nás.
4: No skutočne tu máme to trošku chladnejšie. Po tých obrovských horkách zo začiatku týždňa už posledné 3 dni dokonca až sme tu zažívali úľavu, pretože tie teploty tu klesli výrazne pod 40, dokonca niekde až pod tých 35 stupňov. Aktuálne sú najteplejšie miesta na juhu v Andalúzii, v oblasti Kordoby alebo aj na ostrove Mallorca vo vnútrozemí, ale nie sú to 40-ky, je tam 38, 39 stupňov a potom sú ešte veľmi teplé miesta v Katalánsku, napríklad v oblasti miest Lleida, Girona, takisto vnútrozemie Tarragony, potom aj aragonské mesto Saragosa, ale tie maximálne teploty sú tak 34 až 36 stupňov a v severných častiach Španielska dnes takisto sa očakávajú letné búrky, tak ako sme to počuli aj predtým v správach, že sa deje vo Francúzsku, čiže Španielsko teraz zažíva tiež takú nestabilitu poveternostnú a takisto je hlásené, že od zajtra po tých búrkach majú sa zasa teploty šplhať vyššie na teplomery opäť až k tým 40-kám.
3: V sousedním Portugalsku je situácia porovnateľná?
4: Áno, veľmi je podobná v Portugalsku situácia, lebo tiež tam v posledných dňoch tie teploty poklesli takmer až o 10 stupňov a jediné miesto, kde teraz relatívne je horko, 33 stupňov, je na juhu Portugalska v oblasti Fára, to je tá južná časť pobrežia Algarve. Slnko však páli silno, okrem toho sú výstrahy pre možné požiare, najmä v tých vnútrozemských lesnatých oblastiach, tiež juhu skôr, pretože ten sever možno takisto zasiahnú búrky. A v Portugalsku je rovnako ako v Španielsku tiež tá predpoveď, že už ten budúci mesiac sa tu začne takisto tými 35 až 40 stupňovými teplotami a opäť viac to bude vo vnútrozemí než na pobreží.
3: My spolu mluvíme ale v neděli, kdy je den volná. Jak to nicméně ve Španělsku vypadá, když je kolem těch 40 stupňů a je potřeba jít do práce? Mají Španělé nějaké speciální úlevy?
4: No Španielsko tým, že je zvyknuté na tieto horúčavy, tak už 3 roky tu platí zákon, podľa ktorého keď Národný meteorologický ústav vyhlási červený alebo oranžový stupeň výstrahy kvôli extrémnym horúčavám, tak zamestnávatelia môžu zamestnancom skrátiť pracovný čas alebo ho upraviť, alebo dokonca môžu aj celkom zrušiť pracovný deň, ak ich

0: teda v práci nevedia ochrániť. Druhá vec je, že vyplatiť mzdu im musia a štát na toto neprispieva, nekompenzuje to. Takže sú aj prípady, keď tí zamestnávateľia bránia pracovníkom, aby išli domov a vlastne tým pádom riskujú jednak ich život, porušujú zákon, preto sú aj podané mnohé žaloby v týchto posledných troch rokoch, odkedy zákon platí, súdy to potom riešia, ale v ideálnych prípadoch, a ja si myslím, že aj väčšina zamestnávateľov chráni svojich pracovníkov, či už je to väčším počtom prestávok, pauzami na hydratáciu, na pitie vody, na osvieženie sa, upravuje sa aj to, že aby na miestach, kde jeden pracovník pracovali pre istotu dvaja, aby sa kontrolovali, keby niekomu teda sa spravilo z nich nevoľno alebo mali nejaké zdravotné potiaže. Kvôli tomu sa inak zaviedli aj také špeciálne náramky, ktoré zamestnancom monitorujú stav organizmu, keď sa avizuje ten náramok, keď sa organizmus prehrieva, alebo keď sa dostane do nejakej zlej situácie. A sú to všetko veľmi vážne veci, pretože na začiatku ste to hovorili, tiež tu máme každoročne stovky prípadov úmrtia, najmä v sfére stavebného priemyslu, v agrikultúre, v poľnohospodárstve, alebo aj technické služby pri udržiavaní ciest, alebo aj mestských ulíc, parkov. To sú všetko veľmi riskantné, samozrejme, profesie tej práce vonku, takže preto bolo nutné tu zriadiť aj tento spomínaný zákon.
1: Áno, vystavovať sa nejaké nadmierne fyzické záťaže v takovýchto teplotách samozrejme lékaři nedoporučují. My sme o tom mluvili s naší spolupracovnicí ve Španielsku Lubicou Zlochovou, jak tam se vypořádají s rekordními teply. Díky moc, naslyšenou.
0: Ďakujem, pekný deň ešte.
1: Teď vám nabídneme souhrn našeho cestovatelského seriálu, jak jsme avizovali. Celý týden jsme nabízeli tipy a rady pro bezproblémové cestování, to buď autem nebo i letadlem. A teď tedy máme shrnutí. Ve studiu už je Lucie Špetová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
2: Hezký den.
1: Začněme tedy s auty. Připomeňme, jaká je vlastně povinná výbava osobního vozidla, ať už v Česku nebo zahraničí.
2: V Česku do povinné výbavy patří autolékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta a pokud nemáme sjednanou nepřetržitou asistenční službu, tak i náhradní kolo nebo sada na opravu pneumatiky. Třeba v Polsku je ale potřeba navíc i hasicí přístroj a ve Slovinsku zase náhradní žárovky. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod a samozřejmě doklady. Před delší cestou může taky ušetřit problémy návštěva autoservisu.
1: Probírali jsme taky, jak je to s dálničními známkami, kolik teď vlastně stojí, kde jsou k dostání.
2: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro nízkoemisní ekologická auta jsou ceny nižší, za elektromobily se neplatí. Oficiálně známku koupí lidé v Česku na státním webu edalnice.gov.cz. Existují i překupníci, tam ale musí kupující počítat s přirážkou. Hodně lidí se chystá autem do Chorvatska, tam ale dálniční známky nejsou, tam se platí mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z ústředního automotoklubu.
3: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
2: Každých 100 kilometrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur.
1: Tak to bylo cestování o prázdninách autem, ale když zvolím letadlo, jak se chovat v případě, že má třeba můj let zpoždění, na co mám nárok?
2: Záleží na tom, jak velké samotné zpoždění je. Hodně zjednodušeně řečeno platí, že pokud cestující čeká u letu mezi státy Evropské unie alespoň 2 hodiny a víc, tak už může požadovat takzvanou bezplatnou péči. Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra vysvětluje, jaké výhody z ní plynou.
4: Pak mají lidé právo na péči bezplatnou, to znamená v přiměřené míře občerstvení, v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou.
2: Nárok na bezplatnou péči vzniká v situacích, kdy za zpoždění nebo zrušení letu může samotný dopravce, ale zároveň i když je na vině mimořádná událost, třeba písečná bouře a podobné situace.
1: A na závěr, když už dorazíme do destinace, ale tam objevíme třeba nějaké problémy s ubytováním, tak jak je dobré postupovat?
2: Pokud jedu z cestovní kanceláří, tak bych měla jakýkoliv problém s ubytováním nebo službami, okamžitě nahlásit delegátovi. Ten má na pomoc zajistit nápravu přímo na místě. Je taky důležité si závady zdokumentovat, kdyby později bylo potřeba žádat slevu nebo odškodnění. A když cestuji na vlastní pěst a ubytování mám třeba přes Airbnb nebo Booking, měla bych nejprve kontaktovat ubytovatele a případně taky zákaznickou podporu platformy. A asi nemusíme připomínat, že při cestování do zahraničí je velmi důležité mít i adekvátní cestovní pojištění.
1: Tolik shrnutí všech rad a tipů pro bezproblémové cestování od Lucie Špetové z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Minutu po 6:15 se teď v Odpoledním plusu vydáme k Národnímu muzeu na pražském Václavském náměstí, kam dnes večer zamíří i podporovatelé Ukrajiny. S modrožlutou vlajkou přijdou symbolicky poděkovat Ukrajincům za jejich boj proti ruské agresi. Happeningu se zúčastní také významní ukrajinští diplomaté Volodymyr Jelčenko a Igor Charchenko. Akci zakládal a pořádá Petr Lázňovský, který je už s námi ve spojení. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Pokolikáte se už takto scházíte a přibližte, o jaká setkání se vlastně jedná, pro koho jsou určena?
6: No tak ta akce, která se u muzea vlastně každý den odehrává, se jmenuje Štafeta za vlajků. My se u muzea scházíme už od loňského podzimu. Přiznám se, že ty dny nemám teď spočítané, ale myslím, že to bude něco okolo 300 dnů. A vlastně my jsme tam se začali scházet po té, co pan ředitel muzea Michal Lukeš nechal odstranit velkou ukrajinskou vlajku z budovy s tím, že ji tam po nějaké důležité výstavě mezinárodně významné vrátí. To se nestalo, tak my jsme ho k tomu vyzvali a poslední říjnový den jsme vlastně tam udělali takový happening, kdy jsme jakoby symbolicky navraceli vlajku na muzeum a vlastně od té doby tam štafetově vlastně připomínáme, podporujeme Ukrajinu a připomínáme panu řediteli Lukešovi, že ta vlajka by tam měla být, což ostatně on několikrát předtím třeba před rokem, před dvěma zmínil v rozhovorech, že vlajka tam patří a měla by tam být. Hmm.
1: Jak ta akce většinou probíhá? Co je na programu?
6: Většinou to jenom, že tam vlastně to každodenní, ta každodenní štafeta spočívá v tom, že tam vlastně většinou dva lidé, někdy více, ale většinou to bývají dva lidé, přijdou s ukrajinskou vlajkou, se kterou tam na terase postojí symbolicky půl hodiny, hodinu. To je vlastně jako obsah každodenní vlastně naší podpory symbolické. A někdy pořádáme akce, kdy nás přijde někdo navštívit, nějaká jako významnější osobnost, tak se nás tam sejde víc a vlastně jako podebatujeme, pobesedujeme a to je ale jenom jednou za čas prostě.
1: A to je právě dneska asi případ dnešního dne, kdy se mají účastnit akce významní diplomaté a aktivisté Volodymyr Jelčenko a Igor Charchenko. Jak se vám je povedlo zapojit, získat pro tuhle akci?
6: My jsme je získali přes pana Votávka, což je bývalý náš diplomat, ale musím teda hned v úvodu vlastně toho našeho povídání říct, že to není zcela jisté, protože ty pánové už jsou přece jenom starší a dnešní teploty jsou extrémní, takže my se tam jako samozřejmě sejdeme, ale ta jejich účast jako není, jako jenom pokud se budou cítit večer dobře, tak by přišli, ale jinak jsme řekli, že to nebudeme riskovat.
1: Museli
6: ale každopádně
1: jste...
6: ta akce proběhne.
1: Ano, museli jste nějak upravovat to právě s ohledem na extrémně horké počasí, které zasáhlo Českou republiku.
6: Upravovali, my jsme to měli původně v plánu na 18. hodinu, ale vlastně jsme to po zralé úvaze, jsme to přesunuli na 20:30.
1: Ano, kdy už by možná mohlo být trochu přívětivěji. Ještě se vás zeptám, co je vlastně cílem téhleté akce. Chcete tedy návrat ukrajinské vlajky na Národní muzeum, nebo co má být smyslem?
6: No rádi bychom. Vlastně dlouhodobým cílem je návrat vlajky na muzeum, protože vlastně nevíme, proč tam ta vlajka není. Pan ředitel se jakoby dlouhodobě vyjadřoval v tom smyslu, že tam ta vlajka patří, má tam být, ostatně vyvěsil ji tam. A potom vlastně, když ji sundával, když byla odstraněna, tak jsme se dozvěděli jenom z médií, že je to kvůli té výstavě Lucy, což byla teda mezinárodně významná výstava, tak jsme to chápali. Ale čekali jsme teda, že po jejím skončení se tam ta vlajka vrátí a k tomu nedošlo. My jsme panu řediteli někdy v zimě posílali otevřený dopis, kde jsme ho vlastně jako vyzývali, aby tam tu vlajku vrátil, když on sám si vlastně myslí, že by tam měla být. A na to nám teda ani neodpověděl, ani jinak bohužel s náma nekomunikuje. Takže,
1: a proč takže vy si vlastně, myslíte, ale, že by jo. na Národní muzeu měla být ukrajinská vlajka?
6: No tak je to, hlejte se, jde o pravděpodobně jako nejsymboličtější místo našeho státu. Je to průčelí hlavní budovy, hlavního náměstí, hlavního města. Jo. A jako náš stát si Ukrajinu podporuje oficiálně, i když s novou vládní garniturou už ta podpora vypadá všelijak, ale myslím, že stále nikdo oficiálně nedeklaroval, že bychom se stali jakoby nepřátelé Ukrajiny. A myslíme si, že na takhle symbolickém místě by ta vlajka prostě měla být.
1: Ano. Jak se tahle třeba vaše akce, i když říkáte, že je to od loňského roku, ale třeba nějaké podobné na podporu Ukrajiny, proměnily za tu dobu války té ruské invaze na Ukrajinu, která začala v roce 2022?
6: Jenom teď jsem úplně nepochopil tu otázku, jestli byste mi mohli zopakovat.
1: Jestli máte nějaké zprávy o tom, jak se třeba nějaké akce, které už trvají déle na podporu Ukrajiny, proměnily postupem času od začátku až do dnešních dnů?
6: Jo, tak samozřejmě ta podpora Ukrajiny, to je pochopitelné, jako v čase slábne. To prostě je normální, jako jsme lidi a pokud vlastně ta podpora po začátku invaze v únoru 22 byla poměrně vysoká až enormní a nějakou dobu to trvalo a teď už prostě to je cítit, že to slábne, což je prostě způsobeno asi tou únavou, tou délkou té války, která už překonala nejenom velkou vlasteneckou válku, ale i první světovou válku. Ale my právě taky to je jedním z důvodů, proč se tam scházíme, je, aby jsme trošku znovu to nastartovali, aby jsme drželi prostě, aby jsme vlastně jako vytrvali jako Češi v podpoře Ukrajiny.
1: Děkuji moc krát, že jste se připojil k Odpolednímu plusu. To byl Petr Lázňovský, který zakládal a pořádá akci u Národního muzea na Pražském Václavském náměstí. Naslyšenou.
6: Děkuji vám, naschledanou.
1: 17 hodin 22 minut vás pozveme k poslechu dnešních příběhů 20. století. Nový díl našeho dokumentárního cyklu bude věnován vzpomínkám Adolfa Vondráška, někdejšího starosty Jihočeských Mirovic. Jemuž bude příští rok 90. Jeho rod hospodařil od poloviny 16. století na statku v Těchařovicích. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl otec pana Vondráška uštván k smrti. Jeho ženu a 5 dětí vyhnali úřady z domova, statek byl zabaven a poté zcela zdevastován. Autor pořadu Adam Drdá v rozhovoru s Ondřejem Látelem přiblížil, zda se příběh rodiny Vondráškových v nějakém ohledu vymyká z těch kolektivizačních historií, které dosud v příbězích zpracovávali.
7: Ten příběh rodiny Vondráškových je výrazný tím, že patří k těm tragičtějším, které jsme zaznamenali na paměti národa, ale zároveň bych určitě neřekl, že je docela výjimečný v tom kontextu násilné komunistické politiky, kolektivizace a rozkulačování takzvaného v 50. letech. Podobně to dopadlo na stovky nebo tisíce rodin. S Vondráškovými to bylo zhruba tak, oni měli v těch Hazovicích 50 hektarový, čili na tu dobu obrovský statek. Komunisté se snažili udělat družstvo, což se moc nedařilo a o ten statek chtěli Vondráškovi připravit a když se nechtěli vzdát dobrovolně, tak je zatížili nesplnitelnými dodávkami a když pak pan Vondrášek starší ty dodávky neodváděl, tak šel do vězení a zavřen byl takhle celkem třikrát, vždycky na několik měsíců, to už tedy měl cejch v té komunistické propagandě venkovského boháče neboli kulaka a když si pro něj přijeli po čtvrté, tak zrovna oral, viděl to ve stébácké nebo úřední auto, sundal koni jednu oprať a v té beznaději si vzal život. Oběsil se nebo se spíš uškrtil na té oprati. A byl to člověk, který podle vyprávění syna Adolfa Vondráška dal vlastně veškerý svůj život do rozvoje toho rodového hospodářství, které se předávalo z generace na generaci a ti komunističtí funkcionáři mu vlastně vzali smysl života, umořili ho. A když zemřel, tak vdovu Marii Vondráškovou a samozřejmě celou tu početnou rodinu vyhnali z domova a všechno jim ukradli.
8: Jaký byl další osud rodiny Vondráškových? Vrátili se někdy domů a k hospodaření?
7: Ten další život rodiny byl velice těžký, protože všichni členové byli mnoho let perzekováni jako třídní nepřátelé. Kádrově měli zcela nevyhovující materiály, nesměli studovat a podobně. Marie Vondrášková, vdova po tom mrtvém sedlákovi, skončila v podstatě bez peněz. Vyměřili jí, že má zaplatit asi 80 tisíc korun, zase na tu dobu obrovské peníze, za to, že na tom statku pro ně pracovali. pracovala strojní traktorová stanice, a to tam pracovala, protože jim předtím ukradli veškerou techniku. A touhletou pokutou vlastně dosáhli komunisté toho, že Vondráškovi se nakonec museli toho statku formálně úředně vzdát takzvaně dobrovolně, což je myslím ještě jako děsivější, než to, že byl ten statek jenom ukraden. No ale současně ten příběh pana Vondráčka a jeho rodiny velice silný v tom, že ti lidé se tak si nevzdávali ani v těch nejtěžších podmínkách. Pan Vondrášek je hudebník, elektrotechnik, praktikující katolík. Je to člověk mnoha zájmů a dovedností a dovedl vlastně v mnoha ohledech neuvěřitelně obstát, včetně toho, že třeba v 70. letech se přátel s pozdějším kardinálem Miroslavem Vlkem a v době, kdy Miroslav Vlk neměl státní souhlas a nesměl tedy oficiálně působit jako kněz, tak právě u Vondrášků doma se konala pod jeho vedením různá křesťanská setkání. Ten statek v Tichařovicích dostali pak po pádu komunismu zpátky v restituci, totálně teda zdevastovaný. To si pak mohou posluchači prohlédnout na fotkách na stránkách Českého rozhlasu Plus od neděle. A pan Vondrášek s bratrem ten statek opravil, vyčistil les, ale bohužel k hospodaření už se nevrátili. Už ta rodová kontinuita, která trvala od roku 1530, tam je doložena, tak ta se prostě přetrhla.
8: Už na začátku jsme říkali, že Adolf Vondrášek byl starostou Jihočeských Mirovic a pokud se nemýlím, tak v 90. letech se dost intenzivně zabýval historií koncentračního tábora v nedalekých letech u Písku. Je to tak?
7: Je to tak, on se stal starostou v roce 1990 nebo 91, teď nevím, jestli to říkám přesně. Bydlel mimo jiné s manželkou v době, v kterém předtím žil někdejší dozorce z toho tábora v letech u Písku. Pan Vondrášek se začal zajímat o tu historii a v roce 92 nechal v Mirovicích vystavit zřejmě první takovýhle jako oficiálnější pomníček romským obětem nacismu a slavnostního vysvětit, což když si připomeneme, jak vypadaly ty diskuze, jak dlouho to trvalo, než jak si vůbec bylo uznáno, že tam byl koncentrák, že to místo se zasluhuje nějakou pietu, tak byl myslím čin dost jaksi dobrý a dost vepředu oproti zbytku společnosti.
1: Adam Drda nás pozval k poslechu příběhu 20. století, které začínají dnes na Plusu krátce po 8. hodině večer. Ve středu začíná Karlovarský mezinárodní filmový festival, který letos slaví 60. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jen filmový festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archivu i kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči a dalších 7 dní vám budeme připomínat, co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti.
9: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový globus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
10: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
9: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
11: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
9: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
12: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Varycha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem taky něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kunštíři.
9: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
13: V roce 6. mezinárodního kinofestivalu V roce 1952 pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v 55.
14: Otec i učitel všeho progresivního člověčstva, veliký Stalin.
9: Tím, že se festival zpěty k diktátorům nekonal, začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.
1: Minutu po půl šesté začínají zprávy s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus. V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia a tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupně. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí do konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Čech by měla teplota naopak klesnout. V tureckém Istanbulu dnes začíná parlamentní summit NATO. Předsedové parlamentů členských zemí na něm projednají otázky bezpečnosti, diplomacie nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. Za Česko na setkání jede předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Summit NATO v Ankaře, kde vystoupí prezidenti a premiéři členských zemí, je naplánovaný na 7. a 8. července. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně. Třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog nebo praktický lékař. Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz v Praze na křižovatce Aviatická u letiště. Řidiči přijíždějící od Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu místo současných dvou. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Podle Sdružení automobilových dopravců Česmat může být pro řidiče komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen na západě Čech, během odpoledne a večera se budou místní přehánky nebo bouřky vytvářet i na ostatním území a nejvyšší odpolední teploty od 28 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza sobotního vydání pořadu Osobnosti plus Světlany Vitovské.
15: Psům a židům vstup zakázán. Bylo mi 8, když právě tahle cedule na cukrárně definitivně ukončila moje dětství. Najednou jsem pochopila, že už nejsme normální rodina jako ostatní, vzpomíná spisovatelka Eva Erbenová, přeživší holokaustu, která žije už 77 let v Izraeli a dodává, když se někde vraždí, tak má svět křičet. Co říká na nárůst antisemitismu po celém světě a jak moc se jí život změnil po útoku Hamasu ze 7. října 2023? Dobrý den, paní Erbenová.
16: Dobrý den.
15: Děkujeme, že jste přišla.
16: Děkuji za pozvání.
15: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost plus.
15: Letos oslavíte 96. narozeniny. Jak se vám daří?
16: Děkuji, dobře, obdivuhodně dobře, ani nemůžu věřit, že jsem tak stará a jsem vděčná za to, protože člověk v tomhle stáří nějak vidí a váží si života jinak. Mohlo to být všechno úplně jiný a nakonec Dopadlo to dobře. Jsou tu děti, jsou tu vnuci.
15: Přestože žijete v Izraeli už 77 let, pořád říkáte, že jste Češka.
16: Určitě.
15: Spíš než Izraelka. Jak to mají vaše děti, vnoučata a pravnoučata?
16: Moje děti jsou Izraelci. Moje dcera ještě rozumí česky, ale nemluví, protože mateřština je česká. Ale co bylo to hlavní? Podívejte, Židi jsou hosti na celém světě. A my v Čechách, můj dědeček, pradědeček, to všechno byli Češi. Češi, Masarykovi lidi, který, že jsme byli Židi, to nám nevadilo. Tak nebyl takový antisemitismus.
15: A mimochodem, kolik máte vnoučat a pravnoučat?
16: Vnoučat mám 9 a pravnoučat mám 16.
15: 16, to je velká rodina, když se sejdete. Co se vám jako první vybaví, když řeknu Děčín?
16: Skály, Hřensko, dědečková továrna na konzervování ryb, celý ten ta vůně, Labe a krásný život, který jsme měli. Já si vzpomínám do 5 let, že to byla taková pohoda. V Děčíně krásné okolí. My jsme nebyli nějak chudí, ani ne tak bohatí, ale nebyli jsme chudí. Žilo se krásně.
15: A první vzpomínka na Prahu?
16: První vzpomínka na Prahu je úplně tak divná, Slavín. Já vím, že jsme užívali Prahu, taky rodiče, jo? Že Hradčany, Slavín, že jsme stáli u těch hrobů a maminka mě říkala, kdo Dvořák a všechny ty lidi. Praha pro nás byla poklad a taky jsme ta byla ve Strašnicích a ještě jsme měli naši Boženku a naše auto, tatínek měl svou firmu a mysleli jsme, že jako Čechy, Češi to vydrží a my to vydržíme s nima.
15: A když řeknu Terezín a Osvětim?
16: Když řeknu Terezín a Osvětim, podívejte, když jsme dostali předvolání, když jsem nesměla už do školy a když do Terezína, tak tatínek tak řekl, dobře, všechno nám sebrali. S 50-kilovým kufrem jsme odešli z ty krásné vily, když se otočím a vidím tam ty moje hračky a postýlku a moje obrázky a moje knížky, všechno. A jste pryč a nevíte kam a nevíte na jak dlouho. Ale táta řekl, nevadí, ta obluda Hitler nebude věčně, my to přežijeme, vrátíme se, budeme pracovat. Optimismus, a to nebyl jenom můj táta, to byli český Židi. A já, než jsem teďko jela do Prahy, tak jsem si vzala hovorit s TG Masarykem od Čapka, abych se trochu vrátila. Já jsem ještě Masaryka viděla na koni, jako malá holčička. A celá jeho filozofie životní, co on si myslel o Židech, on se taky zastával Dreyfus, tu aféru, jak tenkrát, tak ta jeho filozofie je tak humanistická, tak demokratická, tak lidská, že kdyby dneska se na lidi vrátili k desatero přikázání, rabin byl věřící.
15: A co pro vás znamená Postřekov na Domažlicku?
16: A domov, úplný domov. To je rodina. Teď jsem tam byla taky. To je rodina, tam přijdu, to prostě, já jsem jejich teta. To je moje rodina prostě, no.
15: A Aškalon?
16: Aškalon byly naše začátky. My jsme přišli do Izraele s jedním kufrem a s příškem a brzy se nám narodila holčička. A neměli jsme nic, ne rodinu, ne peníze, ne byt. A lidi se k nám nechovali nějak. Víte, izraelská společnost, ta, která žila a nezažila holou válku, tak říkala, no, jak jste se nechali vraždit, šli jste jako dobytek na jatka. No a to mě strašně, strašně rvalo.
15: Když se zastavím u Osvětimi, kde vás podle vašich slov zachránila vaše teta dobrou radou, co vám tehdy řekla?
16: Ne, v Osvětimi mě nezachránila teta. My jsme přijeli do Osvětina a vyklopili nás z těch vagónů a vůbec nevíte, kde jste, že Osvětin je vůbec na této planetě. Co je to za místo? To je tak něco strašného.
15: Ale vy jste někde říkala, že jste musela říct, že je vám víc let než...
16: Přijeli a najednou maminčina přítelkyně, která byla v Terezíně, už dřív se byla v Osvětině a to byla taková herdek ženská, měla ode, že jako něco dělá. Chytla mě od maminky a řekla, když se budu se zeptat, jak si stará, tak řekni 18. No a jsem nevěděla proč, co a jak, jenom jsem pořád koukala, kde je maminka, protože Mengele se viděl dítě, jo, když se zeptal, tak malý a 14 letý neměli velký velkou šanci zůstat naživu.
15: Takže to vám zachránilo život?
16: Ale ne, já vůbec nevím, jestli se mě něco ptal. Já jsem viděla ten naleštěný holinky a já jsem si jenom pořád dívala, kde je maminka. Ale v dokladech po válce Jan Vašem vidím Eva Levitová Auschwitz, ročník 1927. Tak jak na to přišli, nevím. Ale jestli jsem to řekla nebo ne, na to si už nespomínám.
15: Důležitým místem vašeho života je právě Postřekov na Domažlicku, kam jste došla během pochodu smrti, během kterého bohužel vaše maminka zemřela. Ale vám se podařilo přežít díky rodině, o které teď mluvíte jako o svojí rodině. Kdo vás tehdy zachránil a jak?
16: Podívejte, já jsem usnula. To nebyla žádná moudrost, žádný to, že jsem se zachránila. Maminka umřela a já jsem byla víc mrtvá než živá. A nachránili nás ten večer do stodoly a mě byla hrozná zima. A ve stodole to bylo takový, lidi se začali rvát, kde, kdo, místečko. A já jsem někde viděla v rohu krávu, ale já nevím, jestli tam byla kráva, nebo tam byl jenom honoj. Ale kouřilo to tam a bylo tam teplo. A já jsem si prostě do toho žuchla a usnula jsem. A když jsem se probudila, tak jsem byla sama. Tak nikdo tam nebyl. A najednou se objevil vedle mě nějaký mladý kluk, asi tam 25 a 20, nevím. A takhle mě mačkal tady na krku a říkal, já nevím, jestli se živá nebo jestli ještě mrtvá, ale že to tady ťukalo, tak se rozhodl, že jsem živá, přinesl mě něco pít a řekl, že musím jít ven, že mě tam zabijou. No dobře. A mluvil polsky. Polsky, český člověk, rozumí trochu. A jsem vyšla ven a nikde nebylo nic. Les, luka a nic. A nějaký domeček, když jsem viděla malej, tak jsem se bála tam přijít. Špinavá, zavšivená. Ne, bála jsem se lidí. A pod sněhem byly sněženky. A to mě tak upoutaly, ty sněženky. Já jsem se tak někam do toho sněhu zabalila a začala jsem ty sněženky vytahovat a dělala jsem mamince hrobeček. A tak jsem tam nějak usnula. A když jsem otevřela oči, tak se zleknutím se na mě díval německý voják a taky mladý kluk. A povídá, co tu děláš německé, a německy mluvím, co tu děláš. Jsem mu řekla, Osvětina a tak dále. Co je to Osvětina? No jako mladý kluk, dneska, když ho vidím, to můj pravnuk, to může být 25, 23 kluk. Posadil se vedle mě, dal mě kus chleba a napít jeho trnovský a řekl, že je 17. dubna. Tak jsem viděla, kdy maminka umřela a odešel. Je dezertér, zbud, konec.
15: A pak vás někdo našel?
16: A odešel a nechal mě. A to bylo přátelské setkání. Člověk s člověkem.
15: A ta rodina, která vás potom...
16: Šla jsem kousek dál. Druhý den, já jsem spala v noci sama. Druhý den jsem šli okolo mě, naproti mě dva kluci a mluvili česky a ten jeden povídá, já jdu tak a ten kluk jeden povídá, podívej, potkali jsme mrtvolu. No a tak jsem se zasmála a řekla jsem, že jako nejsem mrtvá. Úplně se na mě dívali, jako kdybych přišla, já nevím, odkud. A řekli, pojď s námi, my ti pomůžeme, tady dole je vesnice, všechno Češi. A pojď. A já jsem s nima nemohla jít. Já jsem byla strašně slabá. Nemohla. Tak mi řekli, ti tady tudy a tady dole a tady je do potok a my tě na tebe budeme čekat. No tak já jsem šla a najednou slyším halt. A z budky, které tam hlídali, vyskočil německý voják a mířil na mě. A už takhle
15: natáhl
16: pušku. No a už jsem viděla tu konec. V tom okamžiku vyskočil druhý voják a chytil ho takhle za ruku, za páži a říkal německy Lassi gehen die Krepiert von allein. To znamená, nech jít, ona chcípne sama. A tak mě strčili, no a to jsem pomodlila už. A probudila jsem se v posteli, čistá, okolo mě samý krásný malovaný hrnečky, lidi mluví česky a jedna paní povídá, ta potřebuje doktora, ta umře. Ta druhá povídá, nemůžeme doktora. On je taky pro Němce, protože oni se spojou pijou. A Němci ne všichni byli vrahové, to byli taky děti, vojáci, kteří prostě byli Němci, no tak byli na vojně. A v Postřekově, byli v Postřekově, no taky to byli lidi. Tak ne, doktora ne. tak co uděláme, ona umírá. To jsem jenom slyšela, nemohla jsem mluvit vůbec, tak jsem ani se nehlásila k životu, protože jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. Jsem slyšela, pane Bože, jestli tohle je nebe, jsem se dostala do nebe. A přišla nějaká babka a přinesla hrneček s něčím, co mě strkali do pusy jako lžičkou a bylo to moc špatný, ale polikala jsem to, přinesla mateřské mlíko od nějaký rodičky, co tam byla. A tak mě krmili několik dní. A když se mě potom udělali takové místo taky ve světnici, celý Postřekov věděl, že tam mají, já jsem neřekla, že jsem židovka, jsem řekla, že se jmenuji Eva Králová. Mm-hmm. Ale oni věděli, protože kdo jiný byl v koncentráku, ne? Ale nechtěla jsem říct.
17: Takže to byla vaše další rodina.
16: Úplně. Pak jsem byla Eva Jánuc, poněco byli Jánovi, a teta zadělával se chleba, nebo tak, se nekupovalo a ten chleba jsem dostala do nůže a z nůži jsem šla k pekaři, no tak Jánuc Eva tady přinesla chleba.
17: Vy jste říkala v jednom rozhovoru, že vám dětství skončilo v 8, když jste v cukrárně viděla ten nápis Psům a židům vstup zakázán. To vám bylo 8, co taková 8letá holčička si v tu chvíli pomyslí?
16: Já jsem myslela, že to vtip. Já jsem to nebrala vážně.
17: A jak vám to vysvětlili rodiče?
16: No, já nevím, jestli mě to vysvětlili. Já myslím, že jsem to pochopila, jo? Protože rádio, tenkrát nebyla televize a byla, to bylo v době, kdy pálili, no, Kristallnacht, jak se to řekne česky, Kristallová
17: noc
16: v Berlíně a pálili Kafku a Goethe a to všechno, ten křik byl slyšet v rádiu. Já vím, že táta seděl u rádia a řekl, no to není možný. Německý národ, historicky vzdělaný a tak nepálí knihy. To jsou nějaký raudis, se tomu řekl. A Německo udělá pořádek. Víte, ta naivita těch mých rodičů, jako toho pokolení. Člověk si vůbec nemohl představit, že existují takový lidi.
17: Vy jste při uvedení svojí knihy Vzpomínek Cesta řekla, teď cituju, čím jsem starší, tím si víc uvědomuju, jak katastrofálně a rychle se to zničilo, rozbilo, ztratilo. Mojí touhou bylo to zaznamenat a sdělit nejen mým dětem, ale taky světu. Jakou zprávu tu jako přeživší holokaustu světu chcete nechat?
16: Abych to řekla, vědomí, vědět věci, jak byly, fakta, rozum, jsou krev života. Protože podívejte, celá nenávist vůči židům je tisíciletá pořád. Proč se říká, že potřebujeme krev, aby jsme udělali macesy? Proč se říká, když se někde něco stane, v Gaze nějak měli zkaženou vodu, protože tam měli pod tím nějaký zmí a já vím, jaký hnůj, no tak řekli, že to udělali Izrael. Ale že se nechají potom operovat v našich nemocnicích, Krán Husein, nechal udělat katarax. Žena od Abu Mazina dostala srdeční záchvat, tak přišla do nemocnice. Tak to, o tom se nemluví. Proč? To je taková nemoc. Dneska není antisemitismus, dneska je antiizraelismus. A nikdo nevidí ten malinký stát, že my jsme z těch trosek, co nám zůstalo, postavili domy, nemocnice, školy, porodili děti.
17: A jak jste si jako dospělá vysvětlovala to, co dopustilo lidstvo během druhé světové války? Že nechalo nacisty dojít až tak daleko, že začali stavět továrny na smrt?
16: Víte, když jsem četla Božskou komedii Danteho, tak tam stojí na konci nebo na začátku, že ten, kdo se dívá, jak se křivdí a dějou bez práva lidem a mlčí, je největší hřích. A že svět se provinil strašně na nás. Ne každý židovský člověk je pomilování hodný. Ne s každým chci pít kafe. Rozhodně ne. Ale nezabiju ho kvůli tomu. Nechám ho žít ve svým bordílku, ať se žije, jak tě chce. Ale, a to je na celém světě. Ne s každým Čechem chci jít na výlet nebo chraň pánbu do postele.
17: No a přesto, že jste přišla o oba rodiče, máte za sebou Terezín, Osvětim, Pochod smrti, máte v sobě pořád spoustu síly a optimismu.
16: Já myslím, že
17: Vy pořád máte víru v lidstvo?
16: Ano. Mám. Protože jsem měla neobyčejné štěstí s lidma. Maminka vždycky říkala, jak se do lesa volá, tak se z lesa uzdívá. Já ještě si řídím svoje auto a víte, stará ženská řídí auto, tak nějaký takový mlad mi přijde a tak má se. No a já se usměju, pošlu mu pusinku, zamávám ho, děk čertu. Prostě brát život a hodně mě pomohla více filozofie, nežli psychologie, nebo vůbec, že věc je tak hrozná, kolik jí dáváte důležitost. A Shoa je důležitost, když vám zavraždí rodiče, když všechno ztratíte, no tak je to těžké to brát na lehkou váhu, tak to je katastrofa. Ale na druhé straně z Postřekova jsem se dostala k tetičce. Jsem byla rok v Jeronově městci, tam jsem ještě chodila do školy rok a tam jsem našla naše album, co maminka dala tetičce, než jsme odjeli do Terezína, taky dala album. Vlastně tetička mě ho dala. A najednou jsem viděla ty naše výlety, a kde Hřensko pod Ralskem, a já v Krkonoších lyžuju, a maminku a tatínka, všechny tyhle fotky tady máte, to zůstalo v Čechách. Tak jsem říkala, takový život, já chci zpátky.
17: A čím si vysvětlujete, že pořád jsou na světě lidi, kteří holokaust třeba zpochybňují?
16: No, protože jsou blbí. Kde je rozum? Proboha, jak člověk může? A řeknu, že jsme si to vymysleli, aby nám bylo lépe. A já se taky ptám, já vidím tisíce dětí ve školách, v Německu hlavně, tak se ptám, jestli život se stal lepší po tom, co 6 milionů Židů, jestli někdo je zdravější, šťastnější, no, tak nic dobrého to světu nedalo.
17: Na co se vás děti ptají v Německu?
16: Děti v Německu, musím říct, jsou úžasný. Jeden kluk mě skočí a povídá, co byste dělala, kdybyste potkala Hitlera. Mám, co bych já, bych ho pozvala domů a ukázala bych mu domov a ukázala bych mu třeba fotky a pak bych ho vzala na procházku. Ukázala bych mu třeba, jak u nás sad kvete, jak obilí a řekla, to všechno byla poušť. A to jsme udělali, voda a tak. Pak bych vzala do Tel Avivu, ukázala bych mu naše univerzity a naše nemocnice. Taky bych ho vzala k vojsku, ukázala bych mu naše kanony a naše letadla a naše vojáky. No a všechno takhle. Pak bych ho vzala k moři a děti už se tak vrtějí, co dělám s Hitlerem. A objednala bych mu dobré jídlo, takový ryby, izraelský. A řekla bych mu, podívejte, pane Hitler, vy jste se tak namáhal tenhle národ vyhubit, že se vám to podařilo 6 milionů zabít. To není maličkost, to je moje rodiče nežijou kvůli vám, moje děti neměly někdy babičku. Ale ten malej zbytek, který přežil, udělal všechno to, co jste teď viděl. Vy máte třeba taky telefon, máte Waze, máte WhatsApp a víte, tam to všecko izraelský muzik. A já vám přeju teďko dobrou chuť. A tady je náš Bet a ten se o vás už postará.
17: Říká Eva Erbenová, spisovatelka, která je hostem Osobnosti Plus.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: V Izraeli bydlíte v Aškalonu, což je kousek od pásma Gazy. Nad vámi letejí dost často rakety. Jak se vám tam žije?
16: Víte, já už jsem tolik válek a tolik raket. Je to něco, člověk si nějak zvykne se nebát, protože nemůžete lítat pořád do krytu. Já nemám kryt, absolutně ne, nejsem ochotná. Petr vždycky říkal, mu manžel říkal, že rakety nezná naši adresu. Tak jsme klidně seděli, ale 600 raket, když vám přiletí přes barák a dokonce jedna spadla do zahrady vzadu a okna vyletěly, no a v tom okamžiku volalo české vyslanectví, že je tady letadlo a že abych jako, že mě by mohl být.
17: To bylo v roce 23, ano, po útoku Hamas.
16: Ano, to bylo. A já jsem říkal, nechci, protože jsou děti. A to, tak můj syn telefonoval, mámi, prosím tě, odjeď, bude o jednu starost míň. No, tak jsem přiletěla do Prahy. A to je snad dobré poděkovat se České republice, jak se chová k Izraeli a jak neopouští nás Čechy, že taky víme, že sem patříme trošku.
17: Já jsem četla, že když nad vámi létají rakety, tak vy, kromě toho, že nechodíte do krytu, protože žádný nemáte, tak třeba pečete vanilkové rohlíčky.
16: Ano. Měli jsme narozeniny, můj syn se narodil, máme stejný den a já jsem pekla vanilkové rohlíčky, který se elektrika na elektrách nebyla, zhaslo to všechno. Ale dopekli se a pak jsem to všechno sebrala z trouby a přinesla to do Ludu a seděli jsme tam s českou vlajkou a izraelskou vlajkou a jedli jsme vanilkové rohlíčky.
17: Vy říkáte, že nemáte strach, ale obavy o děti máte.
16: Ano.
17: A z čeho máte ty obavy?
16: Podívej, já říkám tak, že Izrael musí existovat. To malé místečko, které tam můžou kritizovat vládu, která je teďko strašná a kterou my nechceme a doufáme, že padne. A bude zase, ta vláda nereprezentuje Izrael. Když přijde do Tel Avivu, tak si myslíte, že jste někde. No to je Amerika plus. Všecko tam je, dobré jídlo, kultura, hudba, všechno.
17: A myslíte si, že předčasné volby, ke kterým možná Izrael míří?
16: Teďko bych si jenom chtěla vrátit. Ano. Ty rakety, že jsou poslaný, ty místa, odkud to posílají rakety, jsou pod školama, pod nemocnicema. A my to víme, ale celý svět to ví. A teďko já mám v rodině tolik pilotů a já vím, že Izrael posílá letáky. Evakuujete tu nemocnici, evakuovat tu školu. My to napadneme, protože se musí zničit to místo, odkud se to posílá.
17: No vy se na tu současnou vládu ale hodně zlobíte. A co byste chtěla, aby se změnilo?
16: Aby ta ultraortodoxní a ta nenávistná taková, víte, Arabové a Palestinanci, no dobře, tam jsou taky úplně normální lidi, kteří jsou inteligentní a kteří chtějí žít. My jsme měli hodně přátel a hodně lidí a oni sami se bojí toho hamaského režimu, jo? Takže to není, a ta nenávist těch ultraortodoxních a těch, jakože řeknou, že každý Arab je špatný. No to nereprezentuje Izrael. Protože v Izraeli žijou 2 miliony Arabů. Já mám arabského lékaře, chodím do lékárny a jsme v nejlepším tom. Ty mezilidský vztahy by mohly být výborný, kdyby nebyla politika. A Gaza už mohla být Singapur 3x. To byl nejdřív Arafat, pak Abu Mazen a teďko nevím, kdo ještě, dokud žil rabin, tak jsme byli na cestě k míru. A co je ta katastrofa? Kdo zabil rabina? Právě tahle ultraortodoxní, super pobožná, to nejsou Izraelci, to jsou prostě Židi.
17: Po útoku Hamasu 7. října roku 23 se po celém světě zvedla antisemitská vlna.
16: Ano.
17: Jakou zkušenost máte s antisemitismem po druhé světové válce vy? Osobně?
16: Já žádnou. Ale víte, to je tak něco nepochopitelného. Já jsem měla Zoom s studentama z Oxfordu a to nejsou blbí lidi, když se někdo studuje na Oxfordu, že kde, jak můžete se natchnout tady pro lidi, kteří sami hlásají jenom smrt. Víte, všecko, kdo nevěří, kdo není s nima, nesmí žít. A kde zůstal ten intelekt? Proč to nerozumíme, jaký je tady konflikt šílený? Co je to from the river to the sea? Víte, já jsem byla teďko v Německu a na Vánoce. A šla jsem na takové, vždycky se ptám těch dětí, těch muslimských dětí, jak se jim líbí Vánoce, ty všechny hvězdičky a svíčičky a dárečky. Tak oni mě řeknou, nám se to líbí, ale my to nesmíme říct, podívat, Hamas to nelegitimizuje. No tak jsem šla na trh a viděla jsem tam takový stánek, taky arabský, který tam prodává různý tretky. No a tak jsem tam šla, jsem si myslela, jako Izraelka, tam něco koupím, udělám dobrý takový to relationship. No a tak si tam vybírám a to a najednou boom, někdo začne křičet from the river to the sea, zapálej izraelskou vlajku. No a jsem šla pryč, tak to nepotřebuji být. Ale víte, že já myslím, že se musí světová organizace jít do škol, vidět, jak ty děti, já jsem ošetřovatelka byla v Aškalonu a v porodnici. Každý porod, který byl nějak komplikovaný v Gaze, přišel do Aškalonu. Porodili se děti stejně hezký, stejně milý, stejně jako naše, vaše, ty arabský. Spřátelili jsme se, spřátelili se, telefony jsme si vyměnili. V okamžiku, jak ty lidi se vrátí do Gazy, tak mají taky strach z toho Hamasu a stanou se anti.
17: Říká spisovatelka Eva Erbenová, která byla hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju a přeju vám pevné zdraví.
16: Děkuju a já přeju republice na věky, aby byla taková, jaká je, a díky.
17: Od mikrofonu zdraví Světlana Vítovská.
5: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: V Česku znovu padl absolutní teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Čeští záchranáři už dorazili na sever Venezuely, pomáhají s vyhledáváním nezvěstných po zemětřesení. Večerní zápas mezi Kanadou a Jihoafrickou republikou zahájí play-off fotbalového mistrovství světa. Kolona popojíždí na silnici 3 za Benešovem směrem do Prahy. A zítra čekáme převážně slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů. Je neděle 28. června. Klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové odpoledne 41,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
19: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
20: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
19: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
21: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
19: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
18: V Praze se teploty ještě teď drží kolem 39 stupňů. Víc řekne reportér Mikuláš Pochoska.
22: Tady v Čakovicích na koupališti je zhruba 38 stupňů a voda v bazénech má asi 24 stupňů. Stále je tady hodně lidí, kteří se koupou anebo opalují, což budou moct dělat až do 8 hodin večer, protože koupaliště má pro tento víkend prodlouženou otevírací dobu. Vejde se sem až 3000 návštěvníků a podle zaměstnanců koupaliště je tady celý víkend obsazená zhruba nadpoloviční kapacita, což je zatím pro letošek rekordní návštěvnost. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
18: Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 1300 úmrtí. Potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily data o dopadech na občany.
23: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
18: Do záchranných akcí se po sérii zemětřesení ve Venezuele poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí nejméně 1400 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
0: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
2: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
0: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
18: Do půlnoci je poslední možnost pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun. Tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
3: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
18: Dluhopisy

0: a skoro 3 jařiny.
1: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
0: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
1: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franc, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Kanady a Jihoafrické republiky otevřou vzájemným zápasem play-off mistrovství světa. Oba týmy si zahrají utkání vyřazovací fáze světového šampionátu poprvé. Trenér Kanady, Američan Jesse Marsh, popisuje, v čem budou soupeři z Afriky nebezpeční.
3: Očekáváme, že Jihoafričané do utkání vletí s velkým nadšením. Je to velký okamžik pro jejich federaci a tým. Trenér Bros odvedl opravdu dobrou práci. Dostal své svěřence do formy poté, co viděli dva hráči v úvodním zápase proti Mexiku červenou kartu. Přesto zůstali silní a zlepšovali se.
2: Kanada jako první pořadatel v historii mistrovství světa odehraje zápas mimo své území. Los jim určil stadion v Los Angeles. Souboj Kanady s Jihoafričany začne v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v čínském Qingdao 3. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil Japonec Ota. V duelu o bronz Krpálek zvítězil nad Gamžat Kanovem z Azerbajdžánu. Třetí místo na Grand Prix v Číně se Krpálkovi, podobně jako 5. příčka z Grand Slamu v Mongolsku, započítá do olympijské kvalifikace. Cyklista Matyáš Vacek ovládl na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vítězstvím Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a po roce znovu slaví zisk dublu. A velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál stejně jako kvalifikaci George Russell z Mercedesu. Britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na 2. místo. Má 131 bodů, tedy o 40 méně než lídr šampionátu a jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku 3. 2. místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu, pro kterého je to nejlepší výsledek v sezóně.
4: Zastavené auto na D1 Utasová, nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na osovou BTŠku. Na kilometru 152 stojí dodávka na Kranicky blízko jízdních pruhů. Jinak ale dálnice průjezdné teď plynule. Na silnici 3 ve směru z Tábora do Prahy popojíždí krátká kolona za Benešovem. Je silnější provoz na Prahu a zdržíte se do 5 minut. Na Přerovsku čekejte komplikace na silnici 150 mezi Dubem nad Moravou a Brodkem u Přerova. Za mostem přes Moravu se převrátilo auto na střechu. Na místo jedou hasiči. A v Praze pozor na jižní spojce směr Barandovský most. U nájezdu z Vídeňské na spojku nehoda. Blokuje jeden jízdní pruh a brzdí se. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc bude jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru. Teploty v noci klesnou k 19 stupňům. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: 10 minut po 18. hodině vás zdravím při poslechu závěrečné části dnešního odpoledního vysílání na Plusu. Jaká témata jsme připravili? Zdrancovaná Venezuela byla už před 2 středečními zemětřeseními závislá na pomoci ostatních. Jak na ní ničivá katastrofa dopadne teď? Kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře a co mělo znamenat víkendové vystoupení 2 motoristických ministrů na festivalu ve Strážnici? A izraelská vláda jednomyslně schválila uznání genocidy Arménů v Osmanské říši. Proč se ke 111 let staré záležitosti vrací právě teď? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
5: Odpolední

0: Do Venezuely už dorazili skoro 3000 záchranářů z 24 zemí světa, včetně Česka. Pomáhají s následky dvou zemětřesení, které latinskoamerickou zemi zasáhlo ve středu. Nejničivější katastrofa svého druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, si vyžádala nejméně 1430 mrtvých a přes 3000 zraněných. Obyvatelé ale hlásí na 69 000 pohřešovaných a na vlastní pěst prohledávají trosky ve snaze najít své příbuzné. Kritizují také vládu a prozatímní prezidentku Delcy Rodriguezovou za pomalou a nedostatečnou reakci. Venezuela se přitom už roky potýká s ekonomickou a humanitární krizí. Ve vysílání je teď s námi Jaroslav Bílek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak moc živelná katastrofa přilila ještě oleje do ohně při už tak několik let trvající krizi ve Venezuele?
1: No, tak rozhodně ta živelná katastrofa ty situace nějak nepomáhá, ba naopak ji docela výrazně zhoršuje, protože vlastně bohužel pro ty lidi ve Venezuele a ty postihnuté tou katastrofou obzvlášť v plné nahotě vlastně odhalila slabou akceschopnost a vlastně všechny ty strukturální limity té venezuelské diktatury, které začínají u toho, že obecně ten stát na tom byl roky ekonomicky špatně, ten režim je prolezlý korupcí, státní kapacita zaostává, stav zdravotnictví byl hrozný a tak dále a tak dále, a to všechno velmi stěžuje právě nějak jako řešení té situace.
0: A mohl právě ještě, když se zeptám obráceně, ten současný stav ekonomiky, jak ho popisuje, ty životní úrovně, respektive určitá zdecimovanost země, přispět k tomu, že ty následky dvojice zemětřesení jsou tak ničivé?
1: No, tak rozhodně ano, ale tak tam, vy jste to už říkala, ono je to největší zemětřesení za 100 let, je opravdu extrémní a ono by to, ty následky by byly těžké v každé zemi, ale v zemi, které na tom tak špatně jsou, o to těžší. A ještě vy jste dobře zmínila vlastně, že ti lidé se snaží často na vlastní pěst jako dostat do oblastí, kde by měli být jejich známí, příbuzní a nějakým pomoc, protože oni nevěří tomu státu. Ať už z toho důvodu, že je zkorumpovaný, tak z toho důvodu, že třeba mají špatnou zkušenost s tím režimem a také, který často tajil informace nebo prostě perzekuoval jejich známé a blízké, a to vlastně vytváří vlastně ještě horší atmosféru. Na druhé straně, jako podobné krize jsou pro ten režim vždy velký stres test, protože můžou vyústit až v nějaké masivní vlny demonstrací protivládních, které ten režim můžou svrhnout. To asi úplně bych tak dobře neviděl, ale zároveň je tu pro tu vládu vlastně možnost, jak jakoby sjednotit i ty své odpůrce pod tou jednou vlajkou, ve smyslu teď jsme Venezuelci, potýkáme se tady vlastně z neduhy přírody a musíme se všichni spojit, sjednotit, a kdyby se vládě podařilo dobře to zemětřesení řešit, což zatím je velmi brzo na to vystavovat finální účet, tak by to pochopitelně popularitě té administrativy včera z Delcy Rodriguez mohlo u voličů a občanů Venezuely pomoct.
0: No, poslední půl rok od sesazení Nicolase Madura měly ve Venezuele velký vliv Spojené státy, které i po té katastrofě středeční se jako první ozvaly s nabídkou pomoci. Promění se nějak vzájemný vztah možná právě k té administrativě vedené prezidentkou Delcy Rodriguezovou, nebo vinou tedy toho zemětřesení se vlastně může Venezuela ocitnout ještě ve větší závislosti na Spojených státech?
1: Tak tam ty vztahy se zlepšují vlastně od doby, co vlastně odvezli toho Nicolase Madura. Delcy Rodriguez vychází Donaldu Trumpovi a jeho vládě vstříc, rozvíjí se tam především ta bezpečnostní spolupráce v poslední době a tak dále, takže pro Spojené státy je důležité, když to otočím, na pomoci tomu, aby se Delcy Rodriguez udržela u moci, protože vlastně ta operace s Nicolasem Madurem je stále jeden z výstavních akcí administrativy Donalda Trumpa. To byl spektakulární úspěch a on si ho samozřejmě nechce ničím pokazit.
0: Ano. Zmínili jsme, že do Venezuely dorazila mezinárodní pomoc, včetně českých záchranářů, jsou tam i stovky tun humanitární pomoci. Už dříve se země musela spoléhat na zapojení dalších zemí. Bude to teď výrazně jiné?
1: No tak jako nebude, že jo? Oni nemají jinou možnost, než jako čekat, jak jim svět pomůže. Spojené státy slíbily peníze, okolní země taky poslali humanitární pomoc nebo ty záchranáře. My jsme taky poslali záchranáře, to je naprosto super, protože to je jako velká věc z pohledu toho, jak můžeme v zahraniční politice zlepšovat renomé České republiky a pomoct těm obyčejným zbídačeným lidem, kteří žijí v té Venezuele. Takže je velmi správně, že jsme je tam poslali. A uvidíme, jak to bude, no, nečekají Venezuelu snadné týdny.
0: Dá se celá katastrofa vnímat, možná je to asi předčasná otázka, ale dejme tomu jako i příležitost pro nový začátek země, kam jí to může nasměrovat. Vy už jste něco takového i naznačil podle toho, jak vlastně si povede celá ta administrativa prezidentky.
1: No, to se hrozně těžko odhaduje a vlastně otázka, jestli to teďka vůbec ty lidi ve Venezuele jako zajímá. Podle mě teďka zajímá vyprostit svý příbuzný, ideálně ještě živý spod těch trosek a nějak jako opravit tu infrastrukturu, aby aspoň nějak mohli fungovat. Myslím, že tohle jsou strašně daleký úvahy pro ty lidi teďka.
0: Tolik Jaroslav Bílek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju moc krát za vaši účast, naslyšenou.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: 18 hodin 17 minut. Zítra se dozvíme definitivní složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Vládu s tím seznámí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, podle kterého vedoucím delegace bude stále premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, a to i navzdory předběžnému opatření ústavního soudu. Ten v reakci na kompetenční žalobu, se kterou se na něj obrátil prezident Petr Pavel, uložil vládě, aby na summit akreditovala právě i hlavu státu. Pavel se domnívá, že pokud je prezident jako nejvyšší ústavní činitel součástí delegace, automaticky ji vede on. Podle bývalého šéfa ústavního soudu Pavla Rycheckého nebo někdejší ministryně spravedlnosti Evy de Croa by delegaci na summitu NATO v Ankaře měl vést prezident. Naším hostem je politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Předpokládáte, že ten spor vlády s Hradem ohledně delegace na summit NATO bude ještě pokračovat, nebo skončil tím předběžným opatřením ústavního soudu, podle kterého vláda prezidenta měla akreditovat na ten summit?
2: Tak já bych řekl, že jsme svědky toho, že ten spor zatím pokračuje, minimálně pro část vlády, minimálně pro ministra zahraničních věcí Macinku. Je velká otázka, jestli se to zítra může změnit, jestli to někdo může změnit, tak je to samozřejmě premiér Andrej Babiš, on je hlavou vlády a vše, co teď pan ministr Macinka říká do médií či jinde, může být korigováno právě premiérem, případně vládou jako celkem. Čili já bych řekl, že skutečně musíme počkat na výstupy toho zítřejšího zasedání vlády, protože on jako kolektivní orgán dělá rozhodnutí.
0: Ano. Může platit to rozhodnutí, že delegaci povede premiér i za přítomnosti prezidenta, který je nejvyšším ústavním činitelem? Odpovídá to protokolu summitu NATO?
2: Tak ono to samozřejmě protokolu neodpovídá, protože ten protokol jasně říká v souladu s diplomatickou praxí, v souladu s vídeňským jaksi kongresem a základy evropské a světové diplomacie, že klíčovým aktérem diplomacie, respektive zahraniční politiky, je hlava státu. I ty vnitřní dokumenty na to takto formulují určité pořadí a právě hlavy státu jsou prvními v tom pořadí. Čili ať už řekne vláda zítra cokoliv, tak z hlediska mezinárodní diplomacie bude hlavou té delegace, tak to bude vnímán prezident republiky.
0: Když by se nezávislý vlastně pozorovatel, který to vůbec nesleduje, tehle ten půlroční spor hradu s vládou nebo vlády s Hradem, ptal, proč ho tam tak moc, toho prezidenta, vláda nechce na tom summitu a proč ten prezident o tu svou účast tak moc stojí?
2: Začal bych z druhé strany. Prezident o tu účast stojí prostě proto, že jeho výklad ústavy a ústavní soud mu zatím tím předběžným opatřením nedal za pravdu, ale v zásadě zavnímal určitý vývoj té situace. Prezident vychází z toho, že reprezentuje stát navenek a má-li toto činit, tak mu v tom nemá být bráněno. Je to prostě podle něj porušování jeho kompetencí. A z druhé strany, já bych řekl, že nezávislý pozorovatel, pokud by si udělal analýzu, tak bych řekl, že problém se jmenuje Petr Macinka. A myslím si, že to je viditelné skutečně i v těch posledních třech dnech, v těch vyjádřeních a dalších excesech, které Petr Macinka vrší.
0: Tak se na ně pojďme podívat podrobněji. Vicepremiérka Alena Schillerová dnes České televizi kritizovala vystoupení ministrů za motoristy, konkrétně o ty klempíře ministra kultury a pak právě Petra Macinky, šéf diplomata na folklorním festivalu ve Strážnici, kde byli vypískáni, zatímco šéf diplomat přijel 30-tisícovému publiku nadat, že festival politizuje. Proč k tomu podle vás došlo? Proč to udělali?
2: Tak já myslím, že celá ta strategie politické formace Motoristé sobě je založena na provokaci. Oni se skutečně chovají způsobem, kterému se říká trolling, čili v podstatě jsou v permanentní opozici, mají v sobě taky mesiářský komplex. Dneska jsem četl jedno z vyjádření Petra Macinky, že chtěl lidem promluvit do duše. Já nevím, proč má Petr Macinka někomu promluvat do duše. Ale současně tam vidíme i určitou míru arogance, nadřazenosti. On označil ty diváky jako blázny. Mimochodem dneska podobným slovníkem zaútočil i na prezidenta republiky. Čili myslím, že ten problém tkví zejména v nějaké sebeprojekci, kterou Petr Macinka trvale nabízí svým konzumentům.
0: No, ale i sám premiér Babiš a někteří další ministři opakují, že nemají zájem o spor s prezidentem, když se k tomu tedy vrátím. Proč to Motoristům v tomhletom premiér vlastně dovoluje? Proč jim dává takový prostor?
2: To je, myslím, otázka hlavně na premiéra a na jeho politickou formaci. Já bych začal premiérem. Samozřejmě to nejjednodušší zdůvodnění může být, že mu to vyhovuje. A tady bych viděl určitý rozpor mezi těmi sděleními nechci s prezidentem být v konfliktní situaci a některými kroky, které Andrej Babiš učinil, včetně některých vyjádření. Způsobu, jakým třeba sdělil přes média prezidentovi, že nebude součástí té delegace, být se s ním den předtím sešel a podobně. Pak může být další vysvětlení, že prostě bez Motoristů nesestaví parlamentní a tedy ani provládní většinu a že jim musí ustupovat. A pak začnu ten druhý příběh, a to je hnutí ANO jako celek. Já jsem skutečně velmi nepříjemně překvapen, že se vlastně ani u těch největších excesů zatím neprojevila jakákoliv vnitrostranická disidence v 80členném poslaneckém klubu hnutí ANO. Myslím si, že to je velmi zvláštní úkaz a do značné míry bych řekl, že to vrhá velmi nedobré světlo na některé tváře hnutí ANO, které obecně bývají vnímány jako, řekněme, prodemokratičtější, proliberálnější. Zmínil bych asi dva viditelné členy vlády, a to jsou ministři Plaga a Vojtěch.
0: Proč vás to překvapuje, když vlastně hnutí ANO je mužem, tedy stranou nebo hnutím jednoho muže? Nebo tak, je to jenom potvrzením toho?
2: Já bych řekl, že pokud to je hnutí jednoho muže, tak to samozřejmě překvapivě být nemůže. V takové situaci bych nicméně skutečně už navrhoval, abychom si nehráli na to, že tam někde existují nějaká proliberální křídla nebo nějací pragmatičtí politici, kteří zachraňují situaci, protože by mohl nastoupit někdo horší, než jsou oni sami.
0: A ještě jenom k těm Motoristům. Získávají na tomhle podle vás politické body? Podle nejnovějšího průzkumu jste mu si mírně pohoršili na 5,3%, už jenom v krátkosti.
2: Oni nezískávají body, a pokud je budou získávat, tak podle mě pouze na úkor SPD. Je otázka, jestli to není určitá forma strategie, protože nikde nevidím voličský potenciál, který by mohli oslovit tímto způsobem.
0: Tolik politolog Ladislav Cabara ze Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, hezký zbytek neděle.
0: Izraelská vláda jednomyslně schválila uznání genocidy Arménů v Osmanské říši. Návrh je teď předložen k hlasování do parlamentu Knesetu. Proč se Izrael ke 111 let staré záležitosti vrací teď? Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Sára není nikdy pozdě udělat správnou věc. A také rozhodnutí označil za morální povinnost Židů. Turecko, nástupnický stát Osmanské říše, se k tomu zatím nevyjádřilo. Historický masakr Arménů ale dlouhodobě odmítá za genocidu označovat. Ve vysílání je teď s námi výkonný ředitel Centra studií genocid v Terezíně Šimon Krbec. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer.
0: Můžeme připomenout, co se vlastně v Osmanské říši dělo, jaké tam měli Arméni postavení, proč je mladoturci, tehdejší revoluční hnutí, likvidovali?
3: Během první světové války, kdy Osmanská říše prošla hlubokou krizí, došlo na území tohoto státu k masakru, genocidě křesťanských obyvatel, respektive příslušníků křesťanských menšin, Arménů, Řeků a Asiřanů. Hlavním zdrojem, motivem toho mladotureckého režimu byla nacionalistická ideologie takzvaného panturkismu a ta frustrace i z neúspěchu v té první světové válce se projevila, respektive byla namířena právě vůči těm menšinám křesťanským. Obětí genocidy bylo více než 1,5 milionu mužů, žen a dětí.
0: Takže šlo o genocidu, tak jak to uznává třeba 32 států OSN?
3: Samozřejmě ten takzvaný spor o genocidu byl v té odborné oblasti mezi vědci, badateli, historiky dávno vyřešen. V současné době pouze Turecko a státy, které jsou nějakým způsobem navázány na turecký ekonomický establishment, tak stále dodržují nebo udržují vlastně ten světové mínění, snaží se ovlivnit světové mínění v tom smyslu, že se nejednalo o genocidu. Turecko je jeden ze dvou států světa, který systematicky popírá nějakou svoji minulost společně s Ruskou federací, která v posledních 20 letech obdobným způsobem systematicky pracuje na popření hladomoru na Ukrajině v letech 1932 až 1933.
0: No a Turci teď obvinují Izrael, že páchá genocidu v Gaze. Dá se tedy vnímat aktuální rozhodnutí izraelské vlády jako provokace vůči Turecku?
3: Já myslím, že pokud samozřejmě projde ta rezoluce izraelským parlamentem, zatím se jedná pouze o schválení vládou, tak hlavním motivem nebo důvodem k tomu, proč tato rezoluce bude konečně přijata, určitě to není také první pokus. Například v roce 2016 Komise pro vzdělávání, kulturu a sport izraelského parlamentu projednala uznání arménské genocidy a tím důvodem, proč nyní tedy přichází ta rezoluce do parlamentu, je to, že vztahy s Tureckem se ochlazují a přichází tedy čas konečně přijmout tento dokument, který chyběl v celkově v té mezinárodní politice a i v oblasti připomínání genocid.
0: Jaký dopad na Arménii má jejich genocida v letech 1915 a 1918 v současnosti? Stále přetrvávají třeba mezi nimi a dalšími národy na Blízkém východě konflikty?
3: Tak samozřejmě ta genocida v tom roce 1915 měla katastrofální dopad na občany nebo obyvatele Osmanské říše, kteří byli arménského původu. Byla to genocida, která postihla prakticky každou rodinu. Vytvořila se i v důsledku genocidy široká diaspora lidí, kteří nebo Arménů, kteří žijí na území jiných států. A právě ten systematický tlak Turecka, tureckého státu v otázce popírání této genocidy vede k tomu, že zkrátka neustále potřeba alespoň jednou za dva roky přijmout nějakou takovou rezoluci, byť tedy státy by neměly určovat nebo hodnotit dějiny, ale právě v důsledku té absurdní politiky turecké, tak vlastně arménské komunity, vědecké komunity, různí aktivisté usilují o to, aby čím dál více států přijímalo tedy tuto rezoluci. A samozřejmě ta každá rezoluce, zejména tedy například ve Spojených státech, ve Francii a nyní tedy možná i v Izraeli, bude mít velký význam pro oběti této genocidy.
0: Potrhuje výkonný ředitel Centra studií genocid v Terezíně Šimon Krbec, který byl závěrečným hostem dnešního odpoledne na Plusu. Děkuju moc, hezký večer, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
0: No a to byl závěrečný rozhovor, který jsme vám nabídli v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Za pozornost a celý tým, který dnešní odpoledne připravoval, děkuji Renata Kropáčková.
4: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. A na Pustevnách vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za Kolibou u Zaryša naproti horní stanici Sračkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor pro zhruba 10 stanů. Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. A stříbro ze závěrečného závodu Světového poháru si odváží taky veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková. České reprezentantky díky druhému místu v Lucernu ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice.
6: Kolony v Liberci a nehoda na jižní spojce v Praze. Na silnici 35 na průjezdu Libercem směrem na Prahu popojíždí kolona. Je tam zúžení u stráže nad Nisou a je to na 5 minut, nic velkého. Na silnici 13 na průjezdu Bílinou čekejte kolony. Kruhové objezdy taky omezení v Bílině a zdržíte se 10 minut v obou směrech. A na Žatecku teď v okolí Žatce silná bouřka s krupobytím. Opatrně projíždějte. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směr Barandovský most. U nájezdu z Krče blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se kolona od magistrály do 10 minut. Silný provoz hlásíte i na Štěrboholské spojce směr Lanový most. No a pozor taky, pokud přijíždíte do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. U sjezdu na Brandýs nad Labem v okolí 10. kilometru se brzdí poměrně prudce. Nic se nepřekáží, pouze silný provoz. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Je současná vlna veder důsledkem klimatického rozvratu? A jak vážně bere toto extrémní počasí vláda Andreje Babiše? Vytáhne Škoda auto na výsluní Volkswagen? To jsou jen některá témata, která uslyšíte v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
7: Nadprůměrně vysoké teploty, které v těchto dnech postihly i Česko, jsou jedním z projevů oteplování klimatu. Kdo by si ale myslel, že se tak dostali do úzkých ti politici, kteří danou skutečnost popírají, ten se mýlí. I oni totiž opakují pouze to, co chtějí slyšet jejich voliči. Domnívá se publicista Jan Vávra.
8: Je známo, že zkušenost je nepřenositelná. Dokud se dítě samo nespálí o horkou plotnu, nebude věřit doporučením, že na ní nemá sahat. A my jsme teď ve stejné situaci. Současná vlna veder, jakou jsme v takové míře a délce zatím nepoznali, nám dává možnost na vlastní kůži okusit reálné důsledky změn klimatu. Málo kdo už může tvrdit, že tak vysoké teploty, trvající tak dlouho, jsou zcela normální. Počasí potvrzuje všechny vědecké studie, které varovaly, že se klimatická krize zrychluje. Evropa se otepluje zhruba 2x rychleji, než je celosvětový průměr. Proto třeba ve Francii, která také zažívá vlnu veder, si dnes už nikdo nedovolí klimatické změny popírat. Naši popírači klimatických změn ale mají stále ve veřejném prostoru silné slovo. Není to tak dávno, kdy předseda motoristů Macinka, když chvíli řídil rezort životního prostředí, bez ostychu tvrdil, že klimatická krize skončila. Když zůstaneme u srovnání s Francií, národní sdružení, se kterým jsou motoristé a hnutí ANO v jedné evropské frakci, dělá teď vše proto, aby francouzská veřejnost zapomněla na jeho desetiletí popírání klimatických změn. Naši politici ale vypadají, že jsou stále ovlivněni názory nejznámějšího popírače Václava Klause a podle toho se staví k opatřením na ochranu klimatu. Green Deal se stal, ať už u konzervativců či liberálů, demokratů nebo populistů, symbolem autoritářského a byrokratického diktátu Bruselu. Jedni politici odmítají ochranu klimatu kvůli svému napojení na biznisové zájmy fosilního průmyslu, případně automobilek. Druzí jsou proti ochraně klimatu a snižování emisí z ideologických důvodů. Sem patří i příznivci Donalda Trumpa, který patří mezi největší podporovatele využívání fosilních paliv. Češi tedy zatím zůstávají věrni své tradici opatrného a pochybovačného národa. Většina populace se sice obává dopadů klimatických změn, ale když se má jakékoliv opatření dotknout jejich života, okamžitě ho odmítnou. Na naše spalovací motory si nenecháme sáhnout, stejně jako na kotle, na uhlí nebo na plyn. Ochránci přírody jsou našimi popírači klimatických změn označováni za ekoteroristy, kteří brání naší prosperitě a berou nám naši svobodu dělat si, co chceme. Popírači tvrdí, že ekoteroristé straší klimatickou změnou, protože chtějí dosáhnout na evropské granty. Koluje i mnoho konspiračních teorií o spiknutí satanistů, globalistů, ale i mimozemšťanů. Zatím se důsledky klimatického rozvratu, jako je například dlouhodobé sucho, střídající se s přívalovými dešti, vyvolávajícími lokální záplavy, týkaly spíše venkova. Lidé ve městě mohli být v klidu, voda z kohoutku teče pořád a bahno z polí na Václavské náměstí nedoteče. Úbytek života a rozmanitosti různých živočišných a rostlinných druhů v krajině většina obyvatel ani nezaregistruje. Rozpraskanou zem nemají příležitost spatřit. Teď jsou ovšem velká města vlnami veder postižena více než venkov. Vysoké teploty způsobují v Evropě více úmrtí než všechna ostatní přírodní nebezpečí dohromady. Během historicky nejteplejších červnových dnů v tomto roce bylo ve Španělsku zaznamenáno přes 200 případů úmrtí spojených s extrémními vedry. Doufejme, že tato přímá a citelná zkušenost s klimatickým rozvratem změní aspoň trochu názor české populace a že lidé začnou na naše politiky tlačit, aby proti globálnímu oteplování začali skutečně něco dělat. V opačném případě je otázkou, co víc by se mělo stát, abychom si nutnost přijmout nezbytná opatření skutečně uvědomili.
7: Dodává Jan Vávra. A o počasí a momentální extrémní vlně veder bude řeč i v následujících minutách. Jaká opatření na ochranu ohrožených občanů a jestli vůbec přijala současná vláda, jejíž někteří členové popírají klimatickou změnu, to je téma pro šéfredaktorku webu Page Not Found Apolenu Rychlíkovou.
9: Evropou prochází mimořádně silná vlna veder. V posledních dnech zasáhla hlavně Francii, Španělsko, Itálii, Británii, Švýcarsko, Belgii a Nizozemí. Ve Francii extrémní teploty přetížily nemocnice. Španělsko hlásí přes 200 úmrtí, v italských městech čelí nemocnice náporu lidí s kolapsy a dehydratací. V některých zemích se omezovala výuka, veřejné akce a provoz dopravy. A taková Francie musela kvůli přehrátí vody omezit provoz jaderných elektráren. Brutální vedra se nevyhnula ani Česku. Ačkoliv Česku klimatickou krizi ukončil již před časem Petr Macinka, padají teplotní rekordy. A Český hydrometeorologický úřad vůbec poprvé vydal nejvyšší výstrahu na více než jeden den. Nejen mezi odborníky přitom panuje všeobecná shoda na tom, že situace přímo souvisí s klimatickou krizí, za kterou mohou lidé. V Evropě navíc teploty rostou dvakrát rychleji než jinde. Ani život, ohrožující vedra, však české vládní politiky nepřinutily jednat. Ukázala to páteční debata ve sněmovně, kdy poslankyně opozice chtěly řešit krizovou komunikaci státu a ochranu seniorů před kolapsy. Ministr životního prostředí Igor Červený se jejich požadavkům v sále vysmál. Jeho vládní kolega Petr Macinka debatu zhodil s tím, že v létě je prostě teplo a v noci tma, a poslankyně označil za přehřáté. Takhle vypadá zájem vlády Andreje Babiše o bezpečí a zdraví obyvatel. Až přijdou třeba povodně, bude nám vládní garnitura radit, ať se naučíme líp plavat. Horko přitom není žádnou zkouškou individuální odolnosti, ale krizovou situací, která skutečně ohrožuje nejen ty nejzranitelnější. Podle lékařských dat jsou nejvíce ohroženi kardiaci a chronicky nemocní, u kterých přetížený oběhový systém spouští infarkty a mrtvice. Dále seniori, kterým stářím selhává termoregulace a ztrácejí pocit žízně, malé děti, těhotné ženy nebo lidé s postižením. Důležitou skupinou jsou ale také lidé bezdomová, lidé v nekvalitním bydlení, lidé v podkrovních bytech a na nezateplených ubytovnách, které přes tropické noci vůbec nevychladnou. Data ze studií jasně ukazují, že špatné bydlení v kombinaci s extrémními vedry může být pro lidský život nebezpečnější než zimní mrazy. Jenže pro politiky, kteří žijí v zajetí klimapopírařství a odmítají akceptovat realitu, jako by tito lidé neexistovali. Stát má přitom v rukou aparát, jak ohrožené chránit. V civilizovaném světě jde o standardní postupy. Francie v rámci programu Plán Canicul využívá registry k povinným obchůzkám seniorů. Samosprávy v jiných zemích otevírají klimatizované veřejné budovy jako azyly chladu s pitnou vodou. Barcelona jich má přes 200. Atény k tomu využívají sportovní haly. Belgie rozesílá lokalizované krizové SMS s instrukcemi a polohou nejbližšího možného úkrytu. Španělsko při nejvyšším stupni výstrahy legislativně zakazuje venkovní práce v kritických hodinách. Italské ministerstvo zdravotnictví vydává třídenní zdravotní biletiny, podle kterých mobilizuje záchranky, a britský systém Heat Health Alerts řídí protokoly přímo v domovech pro seniory. Naše vládní politiky ale ani na vteřinu nenapadlo brát vážně ohrožení obyvatel Česka. Natož spustit v reakci na extrémní počasí tolik potřebnou koordinovanou komunikaci. Vláda tím odpovědnost za přežití kompletně přehodila na občany. Když vědecká data a červené výstřahy narážejí na ideologický posměch ministrů, stává se z ignorování reality přímé hazardování s lidskými životy. Zatímco se politici šklebí ve sněmovních lavicích, lidé mají obavy o zdraví sebe nebo svých blízkých. A to je opravdu situace k popukání.
7: Soudí Apolena Rychlíková. Koncern Volkswagen byl kdysi tahounem německé ekonomiky, poslední roky se ale nachází v hluboké krizi. Klesá jeho ziskovost, o jeho auta není zájem, hrozí dramatické propouštění i zavírání továren. Podrobnosti dodává zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
10: Možná si ještě někdo vzpomene, jak německý koncern Volkswagen ústy svého bývalého šéfa Martina Winterkorna vyhlašoval, že bude největší světovou automobilkou, již budou všichni konkurenti hledět na záda. Uplynulo přes 10 let a Winterkorn má na krku soud kvůli podvodům s emisemi a koncern čelí největší krizi ve své novodobé historii. Winterkorn se stal smutným hrdinou úpadku automobilky. Právě kauza známá jako Dieselgate stála na počátku krize, která ne a ne skončit. Firma totiž v klíčových časech prosperity ztratila důvěryhodnost i pozornost. Symbolicky se zadrhla a dodnes kvůli tomu kulhá. A kulhá o dost víc, než by musela. Zásadně jí klesá ziskovost. V podstatě přišla o čínský trh. V Severní Americe na ní dopadají vysoká cla a v Evropě se jí daří pod očekáváním, protože hlavně elektromobily nejdou na odbyt tak, jak si představovala. Výsledkem je, že za první kvartál letoška skupina vydělala 1,5 miliardy eur, ale před 3 roky to bylo za stejné období trojnásobek. Nynější šéf koncernu Oliver Blume proto musel akcionářům nyní znovu slíbit, že bude pokračovat restrukturalizace, aby skupinu vytáhnul na zajímavější čísla. Jenže s těmi škrty a s akcionáři je to celé složitější. Zásadní vliv v automobilce má Spolková republika Dolní Sasko, která drží 1/5 akcií a může efektivně blokovat jakékoliv drastické kroky, které by měly dopad například na zaměstnanost. Navíc ve skupině mají velmi silné slovo odboráři, kteří si na vedení už dřív vybojovali kolektivní smlouvy, které brání propouštění. Blume nyní avizoval, že do roku 2030 Volkswagen v Německu sníží počet zaměstnanců o 50 tisíc. Je ale pravděpodobné, že žádoucí by bylo sekat ještě víc. Celkem tam firma totiž zaměstnává hodně přes 200 tisíc lidí. Paradoxně to je Škoda Auto, která dnes podává nejlepší hospodářské výkony z celé skupiny. Roste jí ziskovost, roste jí odbyt, táhne profitabilitu. Na chvostu je naopak jak mateřská značka Volkswagen, tak kdysi ultraziskové Porsche nebo Audi. Oliver Blume, který stojí v čele Volkswagenu poslední 4 roky, na valné hromadě uvedl, že do roku 2030 skupinu vytáhne opět na výsluní. A že cesta, kterou do cíle půjdou, nebude snadná. Jestli se mu to podaří, je otázka. Nicméně při pohledu na vývoj akcí se zdá, že minimálně trhy jsou skeptické. Letos už cenné papíry odepsaly čtvrtinu hodnoty a za posledních 5 let klesly bezmála o 65%.
7: Konstatuje Luboš Kreč.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: A v této chvíli se vrátíme k zajímavým komentářům uplynulého týdne. Nedávný vývoj na Blízkém východě a zejména snaha Spojených států dosáhnout dohody s Íránem ukázal, že kdysi neochvějné spojenectví amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua dostalo výrazné trhliny. Více už v příspěvku Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
11: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Iránce možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
7: Tolik Matěj Schneider. Kupovat si denně několikero novin, to si už dnes dovolí málo kdo. Výrazně podražili a nabídka titulů značně zúžila. Vedle toho čelí tisk, stejně jako další tradiční sdělovací prostředky, krizi důvěry. Zároveň se ale ukazuje, že informacím ze sociálních sítí nebo z nástrojů umělé inteligence věří lidi ještě méně. Kam až to může dospět, nad tím se zamýšlí šéfredaktorka webu Newstream.cz Tereza Zavadilová.
12: Médiím se říkávalo čtvrtý stav. Šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
13: Míní Tereza Zavadilová. A v této chvíli je na řadě naše pravidelná glosa. Psát věci rukou se v současné digitální době stále víc vytrácí. Avšak podpis, obzvlášť ten vlastnoruční, je stále ještě hodně důležitý, jak vysvětluje herec a předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
14: Můj otec Jiří byl učitel matematiky. Napsal také několik učebnic pro střední školy. Jako třídní učitel vedl většinou dvě třídy a každého půl roku musel ručně, tedy na psacím stroji, vypsat dohromady asi 60 vysvědčení. Když mě bylo asi 12 let, začal jsem tatínkovi pomáhat s vyplňováním těchto dokumentů. Jen na vysvětlenou vracíme se do 80. let minulého století. Počítače neexistovaly, nic se nedalo tisknout a každé vysvědčení byl originál. Nesměli jsme udělat chybu. Já jsem mu texty diktoval, známky žáků jsem převáděl do slov jako výborný, chvalitebný, dobrý a tatínek to vypisoval. Na konci každého vysvědčení byl jeho podpis a podpis ředitele školy. Jednou jsem se táty zeptal, jestli jeho ředitel vysvědčení čte, když je podepisuje, a také zda některé z vysvědčení nepodepsal. Bylo mně jasné, že ředitel nemůže každého žáka znát. Tatínek mě odpověděl, že už se mu to párkrát stalo, ale že je to výjimečné. Takže je to vlastně formalita, ten ředitelův podpis, vyhrkl jsem na tátu. Podpis nikdy není formalita, odpověděl mě táta a já si to od té doby pamatoval. Otec mě k tomu ještě dodal, že pokud někdo někdy chce něčí podpis, přebírá za svůj autogram zodpovědnost a vlastně tím i přebírá odpovědnost za podepsaný dokument. Tato vzpomínka z dětství mě vyplavala na povrch mysli, protože jsem zaslechl v rozhlase jakýsi komentář, že náš prezident by měl být vlastně automat na podpisy. Hluboce s tím nemohu souhlasit, popřel bych tak svoje přesvědčení i tátovu památku. Obyčejný selský rozum mě říká, že pokud chce někdo můj souhlas zvýrazněný mým podpisem, nemůže mě k tomu nutit. Pokud tedy po prezidentovi někdo chce nějaký souhlas či podpis, musí počítat s tím, že někdy také podepsat nemusí. A je úplně jedno, jestli zrovna prezidentovi fandím nebo ne. Podobně jsem to cítil i ve chvíli, kdy se u minulého prezidenta řešilo jmenování profesorů na vysokých školách. Ač jsem s jeho názorem tehdy hluboce nesouhlasil, musel jsem uznat, že na to má právo. Jestli si vzpomínáte, tehdy se to vyřešilo tím, že pravomoc přešla na ministra školství. Nebylo by lepší, kdyby tam ten podpis ředitele školy teda nebyl? Zeptal se tehdy malý Ondra Kepka svého otce a otec se zamyslel. Asi ano, ale takhle s podpisem ředitele to má větší váhu. Tehdy jsem si pomyslel svoje, ale s odstupem času musím dát tátovi za pravdu. Automaty máme třeba na kávu nebo na bagetu, ale rozhodně ne na podpisy.
13: A slova Ondřeje Kepky zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Interview Plus.
15: Co říkají řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuse? Nebo na sledování politiky rezignujeme? Petr Vizina se zeptá zakladatele výzkumného ústavu STEM, sociologa Jana Hartla.
16: Interview Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka zítra. Při pádu letadla na východě Francie zemřelo 11 lidí. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize znovu druhá. V Praze brzdí provoz nehoda v tunelu Blanka. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
17: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
5: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Příčina tragédie zatím není jasná.
18: Prefekt departmánu Mert Emozel i v Segi pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radio Journal.
5: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jen v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
19: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Luzině směr na silnici 1-7 jsou velké.
5: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Na Železnorudsku spouštějí projekt na řešení overturismu, tedy nadměrného zatížení turismem. Díky rozšíření mobilní aplikace EPU budou mít návštěvníci například přesné informace o volných parkovacích místech na městských parkovištích. Dostanou i 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst v regionu, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
20: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
21: Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla v běhu na 400 metrů v diamantové lize znovu druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Pauliniovou z Dominikánské republiky. A judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo, a to díky třem výhrám ze 4 utkání. V duelu o bronz v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg porazil Azerbajdžánce Gamžatkanova. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro následující týdny.
22: Chci startovat na co nejmíň turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
6: Se Silný provoz na D10 u Brandýsa a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D10 hlásíte silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Liberce. Mezi sjezdem na Starou Boleslav a Brandýs nad Labem se prudce brzdí z plné rychlosti asi na 50. Opatrně dojíždějte. U Brandýse se pak kolona opět rozjíždí. V Praze nehoda v tunelu Blanka ve směru Stroje na Barandovský most a regulují kvůli tomu vjezdy do Blanky směrem z Holešoviček a z Povltavské ulice. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. A ještě silnice 13 na průjezdu Bílinou hlásíte kolony. Jsou tam kruhové objezdy, taky omezení v Bílině a zdržíte se okolo 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů.

0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Šárka Feniková
1: a Lukáš Matoška.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Polský prezident Karol Nawrocki minulý pátek oznámil, že odebere Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, řád Bílé orlice. Byla to odpověď na skutečnost, že ukrajinský prezident nazval jednu z elitních jednotek ukrajinských speciálních sil po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války dopouštěla masakru civilního polského obyvatelstva na Volyni, píše v komentáři na stránkách deníku Řeč Pospolita Michal Šuldřínsky.
1: V projevu doprovázejícím své rozhodnutí polský prezident mimo jiné prohlásil, že se Polsko nesmí zpronevěřit paměti a rezignovat na důstojnost svých obětí. Autor komentáře uznává, že Nawrockého historické argumenty jsou místy sformulované trefně. S odebráním vyznamenání ukrajinskému lídrovi však nemají žádnou logickou spojitost.
0: Krok Nawrockého totiž v žádném případě nepřiblíží uctění památky obětí volyňského masakru. Zelenského gesto sice skutečně poškodilo polsko-ukrajinské vztahy a Varšava musí vhodným způsobem vyjádřit svůj protest. Ale uštědřit ráno samotnému ukrajinskému prezidentovi může vést jen k eskalaci sporu.
1: V zápětí poté, co Nawrocki oznámil svoje rozhodnutí, vrátil řád za zásluhy Polské republiky ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha. Po něm se řádu Bílé orlice vzdali hned tři bývalí ukrajinští prezidenti. Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Petro Porošenko.
0: Spor tedy zjevně eskaluje a nebylo by divu, kdyby se práce na hledání, exhumaci a důstojném pohřbívání ostatků obětí z Volyně definitivně zastavilo. Dá se totiž očekávat, že konflikt znemožní pokračovat ve výzkumné práci polských historiků na místech masových poprav.
1: Pokud se práce na připomínání obětí ukrajinské povstalecké armády zastaví, vinu za to ponese Nawrocki. V tomto směru se sám zpronevěří tomu, co říkal, když rozhodoval o odebrání vyznamenání Zelenskému, totiž že paměť na oběti je morální povinností polského státu.
0: Krok Nawrockého má také reálný mezinárodní kontext. Vybral pro oznámení svého rozhodnutí ten nejhorší možný okamžik. Po útoku na Kyjevo-Pečerskou lávru provedla Ukrajina bravurní útok na Moskvu a okolí, který zničil důležité rafinérie a zahalil ruské hlavní město dýmem. Reakcí polského prezidenta na tento spektakulární úspěch je pokárání Zelenského.
1: Taky podle dalšího komentátora deníku Řeč Pospolita Boguslava Chraboty bylo rozhodnutí Nawrockého motivované především vnitropoliticky. Zahraniční politika podle něj pro polského prezidenta nehraje roli.
0: Od chvíle, kdy zmizel ze scény jeho spřízněnec Viktor Orbán, se Nawrocki spoléhá jen na Washington. Pohled na Evropskou unii má stejný jako americký viceprezident J.D. Vance a jeho šéf v Bílém domě. 27 je pro něj hnízdo levičáků a nemá smysl se jí zabývat. Už vůbec ho pak nezajímají negativní reakce Paříže, Berlína či Londýna na to, že podněcuje politickou konfrontaci mezi Varšavou a Kyjevem.
1: Nawrocki se řídí heslem Polsko a Poláci především. Pro Evropskou unii Západ ani zbytek světa v jeho úvahách nezbývá místo. Zároveň se však opírá o to, že tento pohled s ním sdílí většina Poláků. Odebrání vyznamenání Zelenskému podpořila v průzkumech víc než polovina respondentů. Proti jich bylo jen 35%. O pohledu na státní zájem průzkumy nic neříkají.
0: Důsledky aféry mohou být přitom pro Polsko katastrofální. Nejspíš budou znamenat konec snah proměnit evropskou skupinu E3 v E4. Paříž, Londýn a Berlín totiž své postoje vůči Kyjevu nezmění. Zdá se tak, že se Varšava z proukrajinské evropské čtyřky sama dobrovolně vyloučila.
1: Potvrzuje to fakt, že Zelenský zrušil svou účast na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. To je zjevná odveta Nawrockému, ale zároveň totální fiasko celého projektu. Nemůže tomu zabránit ani přítomnost ukrajinské premiérky a poloviny ukrajinské vlády.
0: Komentátor Chrabota přitom zdůrazňuje, že část viny je i na straně ukrajinského prezidenta. Zelenský podle něj hned dvakrát podcenil Polsko a Poláky. Poprvé, když nazval speciální jednotku jménem hrdinů ukrajinské povstalecké armády, musel moc dobře vědět, jak to bude přijato za Vyslou, ale nepřikládal tomu význam.
1: Po druhé to udělal, když obdržel jasné a četné signály, že Polsko očekává nějaké drobné vstřícné gesto, které by situaci u

0: uklidnil. Nikdo ve Varšavě neměl velká očekávání, ale Zelenský se nezmohl ani na to.
1: Zelenský tedy nese svůj díl viny na tom, co se nyní zdá nevyhnutelné, a to je zhroucení vztahů mezi Kyjevem a Varšavou. Pokud si ukrajinský prezident myslí, že na tom nezáleží, je to z jeho strany velký omyl. Válka totiž jednou skončí a i jemu bude vyčítáno rozhodnutí, v jehož důsledku ztratil srdce Poláků a úplně zbytečně postavil mezi dva velké národy kámen. Uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita Bogusław Chrabota.
0: Volodymyr Zelenský dal minulý týden Alexandru Lukašenkovi ultimátum. Běloruské vedení musí do týdne demontovat retranslátory, které pomáhají uskutečňovat útoky ruských dronů na ukrajinské území. Pokud tak neučiní, postará se o to ukrajinská armáda, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik a odborník na východní Evropu Baláš Jarábik.
1: Prohlášení následovalo po setkání Zelenského s lídriní běloruské opozice Světlanou Cichanovskou a je dalším důkazem toho, že Ukrajina ve vztahu k Bělorusku hodlá přitvrdit. Jestliže v prvních letech války se ukrajinské vedení vyhýbalo prudkým gestům, aby se vztahy s Minskem nevyhrotily, teď se objevilo hned několik faktorů, které nutí Kyjev změnit pozici.
0: Ukrajina stále považuje Bělorusko za část ruské vojenské infrastruktury a jeden z nástrojů ruského nátlaku. Kromě jiného Kyjev Minsku vyčítá, že umožňuje ruským operátorům dronů využívat zařízení poblíž ukrajinské hranice.
1: Tyto obavy ještě narostly po rusko-běloruských květnových manévrech, v níž byly použity prvky ruských strategických ozbrojených sil a jaderné výzbroje. Není vyloučené, že ruské taktické jaderné zbraně byly v Bělorusku umístěny natrvalo, což by zemi ještě více připoutalo k vojenské politice Ruska.
0: Riziko eskalace válečného konfliktu mimo území Ukrajiny tedy narůstá. Čím dál víc dronů překračuje hranice zemí sousedících s Ukrajinou, včetně Běloruska a zemí Severoatlantické aliance. Nic na tom nemění tvrzení Minsku, že drony na běloruské území záměrně posílá Kyjev, upřesňuje Jarábik.
1: Při tvrzení ukrajinské politiky vůči Kyjevu však podle něj není jen odpovědí na bezprostřední hrozbu. V Kyjevě totiž také rostou obavy z rodící se spolupráce mezi Spojenými státy a Běloruskem a z pokračující vojenské integrace Moskvy a Minsku.
0: Stále zjevnější dialog mezi Minskem a Washingtonem může časem vést k normalizaci vztahů obou zemí. Důvodem změny americké politiky byla skutečnost, že sankce uvalené na Bělorusko po roce 2020 nezpůsobily kýžené politické změny. Trumpova administrativa začala hledat nové cesty, jak osvobodit politické vězně, získat zpravodajské informace a snížit ruský vliv na Bělorusko.
1: Do budoucna nelze vyloučit ani osobní setkání Donalda Trumpa s Alexandrem Lukašenkem. Mohlo by ho doprovázet propuštění 600 politických vězňů, kteří jsou doposud za mřížemi. Přesto proces obnovy americko-běloruských vztahů zůstává vratký, především vzhledem k závislosti Minsku na Moskvě a sankcích uvaleným na Bělorusko v souvislosti s válkou na Ukrajině.
0: Evoluce ukrajinské politiky vůči Bělorusku je taky důsledkem nárůstu sebevědomí Kyjeva. Jestliže dřív se spoléhal především na ochranu Západu, dnes se sám stává subjektem regionální bezpečnosti.
1: Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, ukrajinská společnost tento posun podporuje. Celých 40% Ukrajinců považuje svou zemi za jednu z nejvýznamnějších v Evropě. Téměř 3/4 se domnívají, že ukrajinská armáda nebrání jen vlastní zemi, ale celou Evropu. Většina dotázaných je také proto, aby Ukrajina poskytla pomoc svým sousedům v případě napadení ze strany Ruska.
0: Takové nálady posilují přání Kyjeva podílet se na formování nové architektury regionální bezpečnosti. A to i přes všechna strukturní omezení, která představuje především závislost na západní finanční a vojenské pomoci, narůstající únava společnosti či nejistota v otázce evropské integrace.
1: Tvrdší linii ve vztahu k Bělorusku Ukrajina zaujala také proto, že chce mít vliv na budoucí vztahy Evropské unie s Moskvou a Minskem. Obává se, že individuální zbližování Evropy s Běloruskem by se do budoucna mohlo stát prologem přehodnocení vztahů s Ruskem v kontextu širšího regionálního uspořádání.
0: Kyjev si zkrátka s Běloruskem spojuje daleko širší strategickou otázku ohledně toho, co se stane základem budoucího evropského uspořádání. Může to být jak zadržování Ruska, tak řízená koexistence s ním. Bělorusko se už dnes stává cvičištěm, kde se budou tyto možné strategie v nejbližší době testovat. Uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik Baláš Jarábik.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Před dvěma týdny se v Berlíně odehrál ustavující sjezd nové politické strany Mírové Rusko, založené představitelem ruského exilu. Její zakladatel, bývalý moskevský zastupitel a politický vězeň Ilja Jašin, v úvodním projevu prohlásil, že strana sice vzniká v zahraničí, ale nejedná se o emigrantský projekt. Jejím skutečným cílem je totiž převzít vládu v Rusku. Uvádí v reportáži na svých stránkách ruská redakce německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: Na ustavujícím sjezdu strany Mírové Rusko, kterého se zúčastnilo víc než 100 delegátů, byly přijaty stanovy strany a stranický manifest a byl taky zvolen její první předseda, jímž se stal právě Jašin. V důsledku celé řady pozměňovacích návrhů a živých diskusí při tom hlasování probíhalo až do ranních hodin.
1: Chtěl bych uklidnit ty, kdo mají dojem, že se děje něco nesprávného. Právě takovéto spory představují živý politický proces. To, že se objevilo místo, kde se ruští občané mohou svobodně přijít a hlasovat, je skvělé a musíme si toho vážit. Cituje Deutsche Welle Leonida Volkova z Fondu boje s korupcí, který byl na sjezd nově založené partaje přizván jako host.
0: Za návrat politiky v běžném slova smyslu označil založení strany Mírové Rusko taky další z delegátů sjezdu, Alexander Meňukov. V lidech, kteří se nuceně ocitli v exilu, se podle něj probudil hlad po politických debatách a běžné stranické práci. Právě navrhování kandidátů do předsednictva strany, spory o podobu hlasovacího lístku a další zdánlivě podružné formality dodali ustavujícímu sjezdu punc návratu k reálné politice.
1: Podstatným a přitom reálným cílem nově založené strany se podle Jašina má stát pomoc protiválečně smýšlejícím Rusům, kteří se ocitli v zahraničí. Další metou je navázání kontaktu se západními zeměmi a vznik politického zastoupení, jež by hájilo zájmy těchto ruských emigrantů.
0: Jašin chce dosílit toho, aby představitelé strany na různých úrovních získali postavení, které by jim umožnilo tento základní program uskutečňovat. Jako příklad uvádí možnost integrovat stranické představitele do parlamentu evropských stran na úrovni konzultantů a expertů parlamentních skupin.
1: Strana by podle Jašina neměla fungovat jako nějaký klub nebo výbor, který se zabývá osvětou. Její zakladatel chce vytvořit skutečnou politickou sílu, která bude bojovat o moc. Dnešní ruskou opozici dnes v podstatě nepředstavuje žádná politická strana, která by mohla otevřeně jednat. Dodal Jašin s tím, že právě Mírové Rusko se takovým uskupením stane.
0: Strana nevylučuje, že bude působit i na území Ruska. Z pochopitelných důvodů se ale vedení nebude pokoušet stranu v zemi registrovat. Podle Jašina by to bylo nesmyslné. Naopak lze předpokládat, že nezávislá struktura, která si klade za cíl převzetí moci v Rusku, bude ruskými úřady brzy označena za extremistickou.
1: Práce na ruském území bude proto spojená se značným rizikem a už dnes je jasné, že bude probíhat jen v přísné ilegalitě. Jak ale upozorňuje Jašin, z dějin známe nejeden případ, kdy se politické strany disidentského typu zakládané v zahraničí časem stávaly vládnoucí silou.
0: Podle Olgy Prokopjevové, místopředsedkyně strany z francouzské exilové organizace Rusy Liberté, se už dnes hlásí spousta lidí z Ruska, kteří by se stranou rádi spolupracovali. Zdůrazňuje ale, že na prvním místě bude potřeba dbát o jejich bezpečnost. Bude nutné zvolit takovou formu spolupráce a vzájemných vztahů, která by straníky nevystavovala zbytečným rizikům.
1: Práce s budováním strany bude podle Jašina v nejbližší době dost. Je třeba vybudovat a uvést do pohybu stranickou strukturu, začít nabírat nové členy a promyslet bezpečnostní protokoly, které by pomohly ochránit ty, kdo s nově založenou partají spolupracují.
0: Především se ale musíme pustit do veřejné politické práce, která by dokázala citelně poškodit zájmy Vladimira Putina a pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Uzavírá Deutsche Welle svou reportáž slovy bývalého politického vězně a dnešního předsedy nové exilové strany Mírové Rusko Ilji Jašina.
1: Úřad ukrajinského prezidenta a ministerstvo obrany vyhlásili v polovině června dlouho očekávanou reformu ukrajinské armády, která by měla vyřešit především dlouhodobý nedostatek bojeschopného mužstva. Jejím nejambicióznějším aspektem je možnost verbování dobrovolníků ze zahraničí, píše francouzský deník Le Monde.
0: Podle ukrajinského ministra obrany Michaila Fjodorova by počet cizinců v armádě měl v dlouhodobé perspektivě dosáhnout 30 až 50% příslušníků pěchoty a útočních jednotek.
1: O tom, že se nejedná jen o vzdálené cíle, svědčí mimo jiné i španělsky mluvící prapor ukrajinské armády Bolívar. Ten má dnes 300 mužů, z nichž 50 prochází výcvikem. Všichni jsou nájemní vojáci, většinou z Kolumbie, Chile, Brazílie, Venezuely, Španělska, Portugalska a Spojených států.
0: Počátek historie praporu je spojený ještě s invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. José David Chaparro, venezuelský emigrant, který žil od roku 1989 v Moskvě a Kyjevě, tehdy založil dobrovolnickou jednotku v rámci Mezinárodní legie teritoriální obrany. To byl útvar zahraničních vojáků, kteří z vlastní vůle přijeli na pomoc Ukrajině.
1: Chaparro jako politický exulant a kritik Nicolase Madura i jeho kubánských kmotrů odmítal spojenectví mezi Moskvou a Caracasem i přítomnost žoldáků z Wagnerovy skupiny na území Venezuely. Zapojil se do boje po boku Ukrajinců, zvolil si vojenskou přezdívku Bolívar a jménem tohoto venezuelského revolucionáře nazval i svou jednotku.
0: Jeden z jeho mužů, chilský voják, který si zvolil vojenskou přezdívku Glock, má dojem, že zvolil dobře a že je na svém místě. Už v dětství snil o vojenské kariéře, jako mladík prošel několika soukromými vojenskými společnostmi a 2 roky si odsloužil v chilské národní armádě. Dnes je mu 21 let a chce přispět k záchraně Ukrajiny a Evropy.
1: Zatímco Mezinárodní legie fungovala až do svého rozpuštění na konci roku 2025 jen s velkými obtížemi, nejlepší zahraniční bojovníci byli v prvních letech konfliktu přijímáni do řad ukrajinské vojenské rozvědky, kterou v té době řídil dnešní šéf administrativy prezidenta Zelenského Kiril Budanov.
0: Taky jednotka Bolívar přešla v roce 2024 pod velení vojenské rozvědky a stala se jejím prvním zahraničním praporem. Předchozí dobrá pověst umožnila jejímu veliteli nalákat desítky profesionálních vojáků z Latinské Ameriky. V roce 2025 byl prapor Bolívar znovu přeřazen, tentokrát k útvaru Alfa spadajícímu pod SBU, ukrajinskou vnitřní tajnou službu.
1: S Alfou není náš prapor nějak omezený, pokud jde o podporu, prostředky a výzbroj, pochvaluje si plukovník, který stojí v jeho čele již 5. rokem. Spochybňuje přitom zjednodušený obrázek, podle nějž by měli být všichni vojáci z Latinské Ameriky obyčejní žoldáci, kterým jde jen o peníze. Plat, který dosahuje 3800 eur, je podle něj jistě také důležitý, ale u mnohých prý převažují jiné motivy.
0: Někteří skutečně přicházejí, aby mohli posílat peníze svým rodinám. Ale je tu i řada starých zkušených vojáků, příliš závislých na adrenalinu, než aby se vrátili do civilního života, dodává Chaparro. To se prý týká především některých Kolumbijců, kteří si doma prošli občanskou válkou. Pak jsou podle něj v praporu i tací, kteří milují Ukrajinu a nenávidí Rusko. K téhle kategorii se řadí voják s přezdívkou Glock.
1: S mou vojenskou zkušeností jsem mohl jako řada mých přátel odjet do Afriky, pracovat pro soukromé vojenské organizace a brát 5x víc než tady, ale na Ukrajině mám cíl. Cítím, že jsem tu užitečný a tak se spokojuji s normálním platem, vysvětluje legionář z Chile.
0: Jako svůj cíl vidí zachránit Ukrajinu a zabránit tomu, aby Rusko rozšířilo válku do dalších evropských zemí. Ostatně nájemným vojákem nechce zůstat až do konce života.
1: Pokud tuto válku přežiju, moc rád bych si tu koupil kousek země a založil si na Ukrajině rodinu, vysvětluje Glock v závěru reportáže francouzského deníku Le Monde.
0: Ursula von der Leyenová představila začátkem června v pořadí 21. balík sankcí proti ruským fyzickým a právnickým osobám. Server Euronews záhy s odkazem na svoje zdroje oznámil, že na seznamu je i patriarcha ruské pravoslavné církve Kiril, připomíná na stránkách ruského nezávislého portálu Novaja Gazeta Jeveropa religionistka Lera Furmanova.
1: Čáru přes rozpočet podle ní evropským politikům udělal bruselský premiér Rumen Radev. Když koncem minulého týdne přicestoval do Bruselu na unijní summit, kde měly být nové sankce přijaty, oznámil, že doba křížových tažení skončila a že samotná osoba patriarchy nemůže být předmětem jeho zájmu.
0: Zajímá mě jen to, že stojí v čele ruské pravoslavné církve a taky osudy milionu lidí, kteří se k téhle církvi hlásí. Cituje Furmanová z prohlášení bulharského premiéra.
1: Patriarcha vší Rusy se už nachází na sankčních seznamech Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, České republiky či Estonska. Uvalit na něj celoevropské sankce se ale nedařilo. Tyto pokusy totiž soustavně blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán.
0: Nyní jeho postoj převzal právě Radev, který stojí v čele bulharské vlády od května. Tohoto profesionálního vojáka, který byl do ledna prezidentem, navrhla po parlamentních volbách do premiérského křesla vítězná koalice Progresivní Bulharsko. Ta v předvolební kampani kritizovala Evropskou unii i Západ a prosazovala zblížení Bulharska s Ruskem.
1: Radev má v Rusku a obzvláště v ruské pravoslavné církvi dlouhodobě dobrou pověst. Patriarcha Kiril, který v roce 2018 navštívil Bulharsko, našel pro tehdejšího prezidenta jen slova chvály. Označil Radeva za inteligentního člověka, který má rád svou vlast a zdá se být otevřený dialogu a vzájemným vztahům s Ruskem.
0: Radevovo nedávné bruselské prohlášení rozvinula ministryně zahraničních věcí jeho vlády, podle které nemají podobné symbolické sankce ekonomický dopad a jsou kontraproduktivní. Jen by podle ní otevřeli prostor pro obvinění, že se Evropská unie vměšuje do církevních záležitostí. Dílo dokonali bulharští poslanci, kteří ztotožnili církevního hodnostáře sloužícího putinovské propagandě s předrevoluční pravoslavnou církví, jež se zasloužila o vysvobození Bulharska z 500leté osmanské poroby.
1: Když bulharská ministryně zahraničí formulovala svou pozici vylučující patriarchu Kirila ze sankčního seznamu, odvolala se přímo na autoritu bulharského patriarchátu, především na patriarchu Danila, který se svého úřadu ujal před 2 lety.
0: Bulharští úředníci se tak podle autorky komentáře pokusili svalit odpovědnost za své proruské výroky na církev. Takové metody jsou podle ní obecně charakteristické pro balkánskou politiku a svědčí o setrvačnosti byzantských a osmanských tradic.
1: Pozice Radeva však není až tak jednoznačná. Premiér se zastal patriarchy Kirila a vystoupil dokonce za zrušení sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil na druhé straně, ale podpořil zahájení procesu vyjednávání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie. To ukazuje Radeva jako klasického populistu. Jeho hlasitá veřejná prohlášení jsou určená proruským voličům, zatímco jeho podstatné a právně závazné kroky jsou v souladu s evropskou reálnou politikou. Uzavírá svůj komentář na stránkách nezávislého ruského portálu Novaja Gazeta Evropa religionistka Lera Furmanovová.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Jan Machonin, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje
1: Šárka Feniková
0: a Lukáš Matoška.
2: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 19:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nový absolutní teplotní rekord dnes kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 stupně a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se 2x rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvádoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. A v Mikulově skončila obnova prostranství okolo zříceniny Kozí hrádek. Lidé se můžou projít po nových chodnících, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát skoro o 4 desetiny.
4: Kolony na D10 před Prahou a v Praze ucpaný tunel Blanka. Na dálnici D10 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Pomaleji pojedete od 14. kilometru až na 3. kilometr ke sjezdu na Radonice. Nic te překáží, pouze hustý provoz. Menší kolony na silnici 3 z Tábora do Prahy, jednak v okolí Benešova, taky před Mirošovicemi, a jsou to kolony vždy do 5 minut. V Praze je ucpaný tunel Blanka směrem z Troje na Barandovský most. Podle našeho zpravodaje je to kvůli nepojízdnému autu před výjezdem na Letnou.
5: Ve stoupání na Letnou je tam v pravým pruhu odstavený osobní auto, přijeli k němu teď policajti.
4: Kolona se tvoří už z mostu barikádníků a zdržíte se okolo 15 minut. Ještě Přerovsko na silnici 150 z Brodků Přerova do Dubu nad Moravou komplikace. Před mostem přes Moravu se převrátilo auto na střechu. Na místě hasiči vyprošťují a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a na severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou od 31 do 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Albánie je spolu s Černou Horou nejdál v přípravách na členství v Evropské unii. Ráda by tam byla v roce 2030. Proti současné vládě Ediho Ramy se ale zvedla vlna protestů, i protože se nechová k životnímu prostředí, jak by se budoucí unijní země chovat měla. Za obzor do Albánie vás zve Pavel Novák.
2: Za obzorem.

0: Protesty proti vládě albánských socialistů trvají už skoro měsíc. Dostali přezdívku Plameňáková revoluce podle ptactva, které při tahu odpočívá nebo i někdy hnízdí v chráněné laguně Narta u delty řeky Vjosa na jihu Albánie. Mezinárodní společnost zahrnující i firmu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera by tam a na nedalekém ostrově Sazan ráda postavila luxusní rezort v panenské přírodě. Tisíce a někdy i desítky tisíc demonstrantů křičí každý večer před sídlem vlády a parlamentu zrušte ten plán, nebo Rama a Berisha patří do vězení.
1: Planning to sell one of our historical and very beautiful island to Trump family.
2: V zásadě chtějí prodat jeden náš krásný a historický ostrov Trumpově rodině. To byla ale poslední kapka ke všem problémům, které v Albánii máme. Jsou jimi korupce, zdravotnictví, školství a nevýkonné soudnictví. Demonstrujeme tady za odstoupení premiéra a chceme, aby šel do vězení.
0: Řekla mi studentka Daris. To slečna Casey už pracuje v bance a obává se o osud celé její generace, generace Z.
3: Slečna Casey přišla na demonstraci s takovým plakátkem, na kterém je plyšový medvídek a je tam napsáno generace Z, to je protijed na všechno, co spáchali Rama a Berisha. Vůbec není spokojená s tím, jak je Albánie vedená. Říká, že pro mladou generaci je to velmi špatné, protože se vlastně spojili socialisté Saliho Berishi, bývalá vláda, s tou současnou a vedou zemi někam, kam mladá generace vůbec nechce.
1: And they cannot leave as they want. And that is the fact why they are going outside.
4: Mladí lidé nemohou žít, jak chtějí. To je důvod, proč jezdí studovat do ciziny nebo tam odjíždějí žít a pracovat. Já se vrátila z Německa loni v prosinci a z reality tady opravdu nejsem šťastná. Také trh práce tu není takový jako v Evropě. Pro nás tu není zaměstnání. Třeba já jsem studovala v Německu investiční bankovnictví, ale nechají mne pracovat jen na přepážce a říkají, že vyšší pozice nejsou pro mne a já musím pracovat na nižší pozici jen za 600 eur měsíčně. Ale tohle je moje země a já ji nechci opustit. Chci se o ní starat a zvelebovat ji. A to chci i pro své rodiče a taky pro děti, až přijdou.
0: Jiskrou, která zažehla protesty, byl začátek stavebních prací v lokalitě Zvernec u laguny Narta. Situaci na místě před vlnou demonstrací popsal Tauland Bino, předseda albánské ornitologické společnosti.
5: We were notified on 30th of April, so end of April actually, that bulldozers and heavy machinery had entered this area within the protected area.
6: 30. dubna jsme dostali zprávu, že buldozery a těžká technika přijeli do chráněné oblasti u delty řeky Vjosa. Vydali jsme se tedy na místo zjistit situaci a viděli, že tam začali rovnat terén a stavět komunikace. To pokračovalo s velkou intenzitou několik dnů. V 16. květnu dokonce začali stavět most překlenující hlavní kanál, který propojuje lagunu Narta s mořem. Dokonce kvůli tomu na několik dnů přerušili tok vody kanálem. Dnes je tam tedy cesta do míst, která dřív byla nepřístupná. Na cestě leží vrstva štěrku, jsou tam nejméně dvě srovnaná místa. Jedno je v dunách a asi mělo sloužit pro příbytky pro dělníky nebo jako sklad nářadí. Kolem místa prací také vyrostl plot.
5: Area, you'd be confronted with these private security people that were very hostile against anybody who wanted to enter.
6: Když jste se chtěli k té oblasti přiblížit, zastavila vás soukromá bezpečnostní služba. Její příslušníci se chovali velmi nepřátelsky ke všem, kdo se tam chtěli podívat. Byli jsme na inspekci několikrát a viděli jsme, jak během 15 minut projelo tou oblastí nejméně 10 nákladáků. Ta stavební činnost tam byla intenzivní.
7: We see that a large amount of the surface has been flattened. There is concrete on the ground, not only for the fence, but also in the places there we're going to build the working camp.
0: Stavební práce byly po občanských protestech zastaveny, ale podle Alexandra Trajče z nevládní organizace pro ochranu a zachování přírody Albánie jsou na místě nejen vybetonované plochy pro zasazení sloupů plotu, ale i desky pro umístění ubytovny pro dělníky. Kolem je spousta plastového odpadu a vypadá to, jako by místo narychlo opustila armáda. Písečné duny jsou ale zničené, stromy vykácené. Jsou tam patrné škody v přírodě, která byla předtím nedotčená.
7: It's a devastating image in an area that was a pristine area before.
0: Ne demonstracemi, ale právní cestou se snaží ochránit vzácné přírodní krásy Albánie malá parlamentní strana s jednou poslankyní, Albánie na vzestupu. V ulicích Tirany a jiných měst lobuje za referendum o sporných zákonech. Do kampaně se zapojil i lídr strany Adriatic Lapai.
8: We are collecting signatures to go through the referendum.
9: Sbíráme podpisy pod petici za vyhlášení referenda o zrušení dvou zákonů. Zákona o strategických investicích a zákona o nemovitém majetku v horách. Jsou to zákony, které naší zemi dávají do rukou oligarchům a velkopodnikatelům za směšnou cenu.
8: We are not against the development of the country, to be honest. We want to have big investments here, but we want transparency.
9: Náš protest je za průhlednost rozhodování. Nejsme proti rozvoji naší země. Chceme velké investice, ale musí být transparentní. Už tady byli jiní zahraniční investoři. My máme problém s těmi zákony, ne s jedním projektem, na které se mají aplikovat.
0: Posloucháte Za obzorem Českého rozhlasu Plus. O cestě Albánie do Evropské unie a o protestech proti vládě, které na evropské směřování Tirany vrhají temný stín. Jak se k celé situaci a protestům staví albánská vláda? Evropští novináři měli možnost klást otázky premiéru Edimu Ramovi a ministrovi zahraničí Feritovi Hodžovi. Premiér Rama přiznal, že procedura posuzování stavebního záměru byla zahájená. Existuje společnost, která má zájem postavit rezort u Laguny Narta a na ostrově Sazan. To ale ještě podle něj neznamená, že už má konkrétní projekt. To je dokonce skoro zakázané slovo v této kauze.
10: Moji milí, každý soukromý vlastník v této zemi má právo žádat o povolení oplotit si svůj pozemek. Co to prosím vás je bojovat proti plotům kolem soukromých ploch?
0: Problém ovšem je, že nešlo jen o plot, ale také o most přes kanál spojující lagunu s mořem a o příjezdovou cestu pro těžkou stavební techniku, kterou zdokumentovali ornitologové na místě chystané stavby.
11: The country has to smartly find ways.
10: Země musí moudře najít způsoby, jak zajistit, aby příroda a rozvoj mohly existovat zároveň a nebyly v protikladu.
11: And development coexist and don't go against each other. The delta.
0: Premiér Rama slíbil, že delta řeky Vjosa je chráněné území, nedotknutelné a nebude se do něj zasahovat.
11: Project has never been suspended, has never been cancelled, because first of all has never been approved.
0: Žádný stavební projekt podle něj nebyl pozastavený, protože ani žádný projekt nebyl vládou schválený. Proto ještě nezačalo ani posuzování jeho dopadů na životní prostředí.
12: There is an idea to develop a project there because it's extremely important for our tourism.
0: Minister zahraničí Ferit Hodža potvrdil, že záměr turistické výstavby uchráněné oblasti obývané i plameňáky je stále na stole. Je to důležité pro turistický průmysl země. Ale všechno bude v souladu s albánskými zákony a také s podmínkami procesu přistoupení Albánie do Evropské unie.
13: Otázka nestojí, jestli postavit turistický rezort nebo vstoupit do Evropské unie. Nic nás nemůže vykolejit z tratě, kterou se ubíráme do Evropy.
0: Albánie má vizi ukončení přístupových rozhovorů s Evropskou unií v roce 2027. Členem by se chtěla stát v roce 2030.
14: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
0: Alba. Albánii ale ještě čeká dlouhá cesta do Evropské unie a je na ní mnoho úskalí. Právě třeba vyjednávací kapitola 27, tedy životní prostředí a klimatická změna. Albánská vláda se bije v prsa, že má skoro bezuhlíkovou výrobu energií. Ano, má hodně vodních elektráren a buduje větrné farmy. Část elektřiny ale také dováží a ta rozhodně uhlíkově neutrální není. Do tlaku na vládu v medializovaném případu stavebního záměru u laguny Narta se také zapojilo zastoupení Evropské unie v Tiraně. Pokračuje velvyslanec Evropské unie v Albánii Silvio Gonzato.
15: We did address our concern to the Ministry of Environment and demanded some clarifications about what was happening on the ground, what was, you know, whether any environmental impact assessment had been carried out.
16: Sdělili jsme ministerstvu životního prostředí své obavy o vývoj situace a žádali jsme vyjasnění, co se na těch pozemcích děje a jestli se provedlo zhodnocení dopadů stavby na přírodu. V reakci na to jsme dostali ujištění od ministra a také od premiéra, že se tam žádné práce nebudou provádět. Je tu trochu rozpor v terminologii, protože my říkáme, že se žádné další práce nebudou provádět. Byli jsme také ujištěni, že se záměr bude veřejně konzultovat a provede se hodnocení dopadů na životní prostředí.
15: But we've been advocating that you cannot again ask member states to grant you a 10-year derogation from
16: Vysvětlovali jsme, že není možné žádat od členských zemí desetiletou výjimku z unijních pravidel v oblasti životního prostředí a zároveň přitom prosazovat projekt, který tato pravidla porušuje, místo toho, aby se snažili snižovat jeho důsledky pro životní prostředí. Nikdo nechce Albánii upírat právo na rozvoj a snahu stát se atraktivní turistickou destinací. Může ale těžit ze zkušeností a chyb jiných států, aby našla ten správný model budování turistického průmyslu.
0: Kapitola životní prostředí není jediným probířským kamenem na cestě Albánie do evropské rodiny. Nevládní organizace si stěžují, že vlastně neznají vyjednávací pozice vlády a čeho chce v jednání dosáhnout. Vadí jim tedy netransparentnost, říká předseda evropského hnutí Albánie Gledis Gipali.
17: Unfortunately, because of the speed of the process, and we open all the chapters within one year.
18: Bohužel kvůli rychlosti celého procesu, protože jsme otevřeli všechny vyjednávací kapitoly v průběhu jediného roku, chyběly informace pro různé dotčené skupiny. Dokonce ani po zahájení jednání nemáme informace o vyjednávacích pozicích vlády vůči Evropské unii. Jak mají v úmyslu chránit určité cílové skupiny, nebo o jaká přechodná období pro ně budou žádat? To je problém pro různá odvětví, která se o tom dozví až po rozšíření. To bude těžké pro celou společnost.
0: Vy tedy nemáte informace, jestli nebude nutné uzavřít některé provozy, když nesplní evropská kritéria, nebo jestli budou mít farmáři nárok na přímé dotace, to všechno teď nevíte?
17: No, and unfortunately is even some programs who have been supporting farmers to prepare them on how to apply.
18: Ne, bohužel. Dokonce i programy, které měly naše zemědělce připravit a informovat je o tom, jak budou žádat o dotace z unijních fondů, jsou teď už 2 roky pozastavené. Je to proto, že se s penězi na tyto programy nezacházelo dobře. Byl to test pro naše úřední struktury, které v něm neobstály. Nenapravili chyby včas, aby mohli tento program obnovit. Je to špatné pro naše farmáře, kteří nemají zkušenosti s evropským dotačními schématy, takže asi budou dostávat z Unie méně.
0: Budou mít vůbec nárok na dotace ze společné zemědělské politiky? Albánie má přece problém s katastrem a s prokazováním vlastnictví půdy.
18: Ano, máme hodně problémů a jedním z nich je pozemkový registr. Většina půdy stále není zanesená do katastru, ale problém je také struktura farem. Průměrná rozloha zemědělského hospodářství v Albánii je 1,1 hektaru. Po pádu komunistického režimu se půda přerozdělila tak, že velká rodina dostala část pozemku s nejúrodnější půdou, část v oblasti s horší ornicí a část té nejchudší půdy. A ta políčka nejsou v jednom místě, protože po zrušení družstev chtěli půdu rozdělit spravedlivě mezi všechny. Lidé nemají na to pořídit si mechanizaci na obdělávání často vzdálených pozemků. To je problém pro velkou část obyvatel, kteří žijí na venkově.
0: Jak se vaše organizace zasazuje o lepší informování veřejnosti, aby lidé věděli, co mohou čekat od vstupu do Evropské unie?
17: Yes, we try first to inform them that it's not only benefits. You need to invest, especially when we talk with farmers, with small businesses.
18: Snažíme se lidem vysvětlit, že vstup do unie neznamená jen přínos, že budou také třeba investice, hlavně v případě farmářů nebo malých podniků. Máme příklad z poslední nové členské země, z Chorvatska. Polovina producentů mléka skončila, protože ti nedokázali včas vyhovět standardům, které měli splňovat podle unijních norem. Je tedy třeba se na to dopředu připravit a teď je čas s těmi přípravami začít. Je to hlavně úloha státních institucí, protože ty mají větší dosah než naše organizace. My se ale také snažíme hájit zájmy malých podnikatelů a farmářů při jednáních s vládou a dalšími institucemi.
0: Řekl Českému rozhlasu předseda nevládní organizace Evropské hnutí Albánie Gledis Gipali.
14: Posloucháte pořad Za obzorem.
0: Obraz Albánie jako země směřující k budoucnosti v Evropské unii kalí protesty hlavně mladých lidí proti vládě premiéra Rami, které bez přestávky trvají už skoro měsíc. Jaký mají cíl a jak vidí budoucnost Albánie tato mladá generace? Odpovídá koordinátor nadnárodní organizace Studenti za svobodu v Albánii, student posledního ročníku práv Ardit Mineroli.
19: Now we would just want to achieve the resignation of our prime minister.
20: Teď chceme dosáhnout odstoupení premiéra. Už je u moci 13 let. Slíbil nám spoustu dobrých věcí, ale způsobil to, že lidé opouštějí zemi a ti, co se rozhodli zůstat, jako já, to mají čím dál těžší. Začalo to za jeho prvního mandátu v letech 2013 až 17, kdy se u nás rozmohly drogy a pouliční kriminalita. Proto se nám někdy říkalo Kolumbie Evropy. Pak do roku 2021 potlačovali demonstrace. Snažili se ve veřejné správě zbavit těch, kdo nesmýšleli stejně jako oni. Zvýšili daně, takže bylo těžké odstartovat nějaké podnikání. Také nastal odliv mozků. Mladí lidé začali odcházet do ciziny. V roce 2013 nás tady žili 2 miliony a 800 tisíc a teď jen kolem 2 milionů. Proč lidé odešli? Protože nevidí svou budoucnost v této zemi.
0: Jaká je tedy vize vaší generace Z? Jak by měla Albánie vypadat za 10 let?
19: I have this dream. I want Albania to look like Switzerland or Liechtenstein. I've been in Vaduz last week. I was there for a conference.
20: Mám sen, že bude vypadat jako Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko. Byl jsem ve Vaduzu na konferenci a byla to skvělá zkušenost. Jsou tam velmi liberálně nastavení lidé. Nestarají se o to, co dělají ostatní. Tolerují to, jsou s tím v pohodě. Já myslím, že hospodářsky se jim můžeme dost přiblížit. Musíme udělat daňovou reformu. Musíme mít přívětivější prostředí pro domácí i zahraniční investory. Měli bychom zavést také soukromé penzijní fondy. Dnes jsou jen státní důchody a penzijní věk je vysoký. U mužů 68 a u žen 65 let. S tímhle tempem já půjdu do důchodu v 75. Také se musí zlepšit zdravotní zabezpečení, aby byly dostupné léky třeba na onkologická onemocnění. Lidé dnes musí složitě schánět takové preparáty.
0: Jaké by mělo být složení vašeho hospodářství? Dnes je založené na zemědělství a turistickém ruchu. Dá se na tom stavět úspěch země?
19: As you can see, we don't really invest in our GDP so much. Like for example, in the education system, we spend 2.5% of the GDP, which is one of the lowest.
20: Jak můžete vidět, moc neinvestujeme do růstu našeho hospodářství. Třeba na vzdělávací systém dáváme jen 2,5% hrubého domácího produktu. To je jedna z nejnižších podpor vzdělanosti v Evropě. Můžeme ale také investovat do průmyslu. Máme kde těžit ropu, tak na to bychom se mohli zaměřit. Máme 3 velká jezera a přístup k Jaderskému moři. Můžeme tedy budovat přístavy a ne je přenechávat Arabům. Můžeme se víc propojit s Evropou. Můžeme se také zaměřit na agroturistiku nebo AI technologie. To je to, co může Albánie nabídnout světu.
0: Co myslíte, je možné příští rok uzavřít vyjednávání s Bruselem o členství a v roce 2030 vstoupit do Unie?
20: Nemyslím si, že jsme na to připraveni. Nechci, abychom vstoupili ve stavu, v jakém jsme dnes. Nejsme připraveni obstát v konkurenci Bulharska, Rumunska nebo Chorvatska. Už vůbec nemluvím o Francii, Německu nebo Itálii. Nedokážeme se vyrovnat sousedům, natož silným zemím. Za druhé si myslím, že vstoupíme do Unie. Ne jak si to naše vláda naplánuje, ale až Unie bude chtít, abychom se k ní připojili. Je to politická otázka, že se chce Unie rozšiřovat. Ukázat, že je silná. Poslat vzkaz Rusku, že není tak slabá, jak si o ní myslí. Proto chce přijmout Albánii, Černou horu, Severní Makedonii a možná některé další.
0: Bude si muset albánská vláda vybrat mezi uspokojením zahraničních investorů plus poničením vlastní přírody a rychlým vstupem do Evropské unie? Velvyslanec Česka v Albánii Pavel Vacek to nepovažuje za volbu buď a nebo.
2: Já to nevidím jako nějaké dilema v tuhle chvíli. Spíš jde o to, aby Albánie byla soudržná se svými vlastními zákony. V tuhle chvíli premiér říká, že žádný projekt vlastně není, pokud jde o místo zvané Zvernec, to je laguna se známým klášterem pravoslavným. A je druhý projekt, který je projektem Jareda Kushnera na ostrově Sazan, ten pevninský projekt ve Zbernecu, tak ten je spíš projekt katarských investů. Podstata problému je v tom, že se v něm proplétá jako hned několik albánských chronických problémů. Vlastnictví pozemků a jistota vlastnického titulu, to má dlouhou historii, která jde zpátky ještě dokonce do začátku Hodžova režimu, na konci druhé světové války. Popletá se s tím ochrana životního prostředí a albánské zákony, které vláda současná změkčila, aby umožnila velké investice do turistických, developerských projektů a budiš jim přány projekty za miliardy, to je určitě dobrá věc pro vlády, a nikdo jim to nechce upřít, ale jde o to, jestli cenou za velké developerské projekty bude devastace chráněných území a zda regule, tak jak se je albánská vláda v tuhle chvíli nastavila pro velké developery, investory, zejména do turismu, jsou slučitelné s unijními standardy. A o tom část té diskuze je. Protesty lidí, tak ty jsou nejenom o tom, ty jsou o nespokojenosti řady lidí, zejména mladých, s vládnutím. V tomto případě jde o vládu Edyho Ramy a jeho socialistické strany, která sice získala silný mandát i do čtvrtého funkčního období, čtyřletého, ale má to svoji cenu, má to své horší stránky a ty jsou právě o té nespokojenosti lidí. A pak samozřejmě už můžeme jako se dívat na požadavky, které se soustředují na demisi vlády, na změny zákonů, které mají chránit životní prostředí, změny zákona o strategických investorech, pod něž teda ty developerské projekty spadají, a některé další věci. A jsou to požadavky z celého toho širokého spektra všech těch, kteří se spojili, aby dali najevo svou nespokojenost se stávajícím kurzem. A možná, že to je tak, že prostě všechno špatné bude nakonec k něčemu dobré a že to vláda prostě pochopí a v některých věcech, které demonstrující požadují, ten svůj kurz změní. A v takovém případě to pro mě slučitelné s tou trvající ambicí Albánie a jejího vedení ukončit jednání o přistoupení k Evropské unii do, řekněme, roku 27-28 a vstoupit do Unie okolo roku 30.
0: Přejme k tomu Albánii spoza našeho evropského obzoru hodně štěstí. A to samé přeje i vám, Pavel Novák, při poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus.
14: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. V okolí Pustevene vznikají nová oficiální nocoviště pro přespání turistů. Fotbalisté Jihoafrické republiky zahájí play-off mistrovství světa proti Kanadě. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku dnes naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice dneškem překonala i včerejší dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Na mamografické vyšetření budou moct ženy bez žádanky jen ve výjimečných případech. Třeba když žádanku ztratí nebo jim propadne, nebo pokud nemají gynekologa a ani praktického lékaře, který by jim potřebný dokument vystavil. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila svůj původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude i na jeho kapacitách. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
21: Žena se může obrátit na jiné mamografické centrum, případně navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádat o vystavení žádanky standardní cestou.
3: Změna bude platit od července. Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna. Výprava Iránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Iránci po 3 remízách vypadli kvůli pro ně nepříznivým výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
22: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom na rychlou otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Iránský kouč Galenej řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Iránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Iránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Na pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají 2 nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanice Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyň. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s asi 6 lůžky.
1: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
4: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
1: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Knihní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
5: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
1: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
23: Jihoafričtí a kanadští fotbalisté si poprvé v historii zahrají vyřazovací fázi mistrovství světa. Jejich vzájemný duel začne v Los Angeles za necelou hodinu. Podle trenéra Jihoafričanů Huga Brose bude utkání náročné nejenom kvůli kvalitě soupeře.
24: Je to vyčerpávající šampionát. Musíme hodně cestovat a přizpůsobovat se rozdílným časovým pásmům. A to není zrovna snadné. Povzbudilo nás ale vítězství nad Jižní Koreou. Cítíme se po něm sebevědomí. Pro Bafana Bafana by byl postup opravdovým zázrakem.
23: Zápas mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Vítěze duelu čeká v osmifinále lepší z dvojice Nizozemsko-Maroko.
25: Překážka na D1 u Velké Bíteše a zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 162 leží na vozovce nějaký předmět. Na dálnici D10 počítejte s pomalejším provozem před Prahou ve směru od Mladé Boleslavy. Brzdí se náhle na 13. kilometru a jede se pomalu až za sjezd na Brandýs nad Labem. Zdržíte se necelou čtvrt hodinu. Na D3 z Tábora do Českých Budějovic opatrně, pokud budete sjíždět na Ševětín. Na kilometru 118 ve sjezdu na exitu stojí porouchané vozidlo. A v Praze jsou stále problémy v tunelu Blanka. Za vjezdem od Troje směr Barandovský most stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu. Překáží provozu a tvoří se kolona v Povltavské ulici už od nájezdu z ulice v Holešovičkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy.
26: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomínáme.

0: udržen v rodě, i já seč mé síly stačí svému rodu zachovám. Totéž buď i tvou svatou povinností. Všechny tvé myšlenky a síly tě musí k tomu vésti. Pak splníš úkol hodný svých předků. Nezapomeň. Těchařovice 29. října 44. Takže v té době, to znamená za Němců, že jo, on byl plně přesvědčený, že přebírá otěže rodu, byl si toho plně vědom a že tedy to jednou přenese na mě, abych já už s tím počítal, jo, jako prvorozený syn.
1: Příběhy 20. století jsou dnes věnovány právě vzpomínkám Adolfa Vondráška, sedláka, horníka, elektrotechnika, hudebníka a po listopadu 1989 také starosty jeho českých Mirovic a jsou pochopitelně věnovány též jeho rodině, tragicky zasažené komunistickou politikou. Provází vás Adam Drda, pořad vznikl ve spolupráci s Ivou Mrkvičkovou z Paměti národa Jižní Čechy.

0: Adolf Vondrášek přišel na svět 14. dubna 1937 ve vesnici Těchařovice, která patřila do okresu Příbram. Jeho rodiče Adolf a Marie vlastnili 50-hektarové hospodářství se dvěma lesy. První zmínky o rodovém statku, rodovém z otcovy strany, jsou z poloviny 16. století.
1: Těchařovice obec blízko Milína, která má historii zhruba tak od počátku 15. století. Napřed tam byly dva zemanské dvory a jeden z těch zemanských dvorů, to bylo panství Schwanzenberský, Orlický, tak jeden z těch se jmenoval Hlavín. A ten Hlavín tam založil jako usedlost, zemanskou usedlost na tehdejší dobu. A to je vlastně počátek mého rodu. 1530 je to datovaný přímo v kronikách. No a od té doby se tam vystřídalo několik generací, všechny měly jméno stejný toho prvního obývajícího až do roku 1895, kdy moje babička, která pocházela z 10 dětí rodu Hlavínu, tak si vzala nějakýho Josefa Vondráška, který pocházel z Volenic u Březnice. Tím pádem se jméno změnilo z Hlavínu na Vondrášku, já už jsem tady Vondrášek a můj tatínek, že jo, Adolf Vondrášek, který se narodil v roku 1903, tak byl opět jeden z 10 dětí mý babičky, která měla stejný počet, jako sama z rodiny pocházela.
0: Hospodářství Vondráškových bylo zdaleka největší v okolí.
1: Ano, největší statek těch, ale jinak byly ty statky okolo do 25 hektarů a my těch 50 hektarů jsme vysoko vyčleňovali, jako vycházeli z toho. No to bych vám jako řekl, ten statek v té době samozřejmě měl obrovskou cenu i společenskou, poněvadž můj tatínek, když se jako ženil, tak poněvadž měl 5 sester a potřeboval je vyvdat, dát jim věna, tak potřeboval obrovský věno. Ty věna těch nevěst v tehdejší době byly tak 30-50 tisíc. A byly to peníze veliký, jo, 50 tisíc v první republice, to byly obrovský peníze, dneska by to šlo do milionu. Fakt je, že on přes jednoho dohazovače z Chrástu, tam u Březnice, tak získal tip na nevěstu, jako mýho dědečka ze strany maminky, nějaký Převrátil se jmenoval, a ten jako chalupník, představte si, o 10 hektarech byl schopen svoji dceři dát 100 tisíc. Což tedy bylo na tehdejší dobu, to byl úplnej, to byla pecka, která jako neměla obdoby. No a tatínek tam začal chodit, dokonce vám řeknu takový detail, jo, tatínek v době po válce, když nastaly ty spory i církevní, to znamená, že část katolické církve nechtěla přijmout jako pojetí nové republiky, tak se oddělila, že v roku 1920 založili církev československou, husickou, že jo, tak tatínek taky jako novátor, jako takový uvědomělý jedinec přešel do té nové církve.

0: Jo. A představte si, že v té době, kdy chodil za maminkou, tak si tvrdě uvědomil, že to byli tvrdí katolíci, že by narazil, tak v tichosti církev opustil a vrátil se do katolický zase na zpátek, víte. No samozřejmě v těch, ta vesnička mý maminky se jmenovala Rásteli u Mirovic a když tam tatínek přišel, tak ho samozřejmě vítali jako velikýho pána, on taky se tak decentně choval a právě to je to, co jsem říkal, jo, že oni cítili, že vlastně jejich dcera společensky postoupí, jo, poněvadž z domkáře 10-hektarovýho se stane nevěstou na 50-hektarovém statku, což tenkrát mělo obrovský zvuk, dneska to nikomu nic neříká. Takže nakonec roku 34 se brali, jo, v Kraštících. A ten dědeček, ten její otec, mu místo, mimo těch 100 tisíc ještě vyplatil 5 tisíc na dřevo, je napsáno, mu vyplatil v den svatby. Takže ten se k němu zachoval tak kavalírsky, že tatínek byl, se dá říct, jakoby se úplně dostal do ráje v té tíživé situaci toho domova, jo? Pač pět sester je pět sester, co se dá dělat. No tak je samozřejmě musel vyplatit, tím pádem těch 100 tisíc pomalunku jistě zaniklo, moc z toho nezbylo. No ale i přesto renovoval celý statek, přestavoval stoduly, dával nový krovy.
1: Vzpomíná Adolf Vondrášek. Za německé okupace chodil několik kilometrů do školy do Chraštic. Doma pomáhal pást husy a krávy, s rodiči a sourozenci chodíval o nedělích do kostela. Na statku kromě rodiny žil také otcův kamarád František, kterého platili za péči o dobytek. Vondráškovi měli 22 kráv, asi 15 prasat, 5 koní, ovce, drůbež, králíky. V protektorátu byli statkáři zatíženi povinnými odvody, ale takzvané dodávky prý tehdy nebyly likvidační.
0: Dodávky byly na tu dobu přijatelné a já nepamatuju, že by teď někdy bědoval, že nemůže něco jako dodat, na co byla jeho povinnost. A žádný nikdy nepřijel nikdo z Němců na statek, nás bylo 5 dětí, že jo. Nikdo nepřijel, nikdo jako nás kvůli tomu nějak netlačil, ani nás jako se dá říct netísnil, jo. Nic se nestalo, tatínek normálně odezdával, co se dalo. A jednou se stalo, že jsme, jak to bývalo na zvykem někdy, tak jedno mladý tele tatínek v noci jako zabil ve stodole, a prostě to tele se rozčrtilo, že jo, aby rodina měla taky dostatek masa, což bylo v té době zakázané, taková samovolná porážka domácí. A bohužel stalo se to, že místní chrti, a tam jako v těch Harovicích bylo dost myslivců, kteří měli honící chrty, to v noci vyčuchali, těma vratama nějak si povotevřeli do toho a stalo se, že ráno prostě zbytek toho tele z kůží tahali po vsi, ty chrti, a což tedy vypadalo, že z toho asi bude pěkná bulí za nic, no, ale musím vám říct, že se nestalo nic, i ty lidi, kteří se to dozvěděli, kteří by to mohli bývali udat Němcům a tím pádem by z toho byly obrovský problémy, tak se nic nestalo, prostě to zaniklo a nemělo to žádné pokračování.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Konec války prožil Adolf Vondrášek u babičky z matčiny strany v Rástelách, kde zažil příjezd americké armády. Na statek v Těchařovicích se zase na několik měsíců nastěhovalo asi 40 sovětských vojáků, které museli Vondráškovi ubytovat a krmit. Ale zkušenost s nimi byla prý vcelku dobrá a snad i přispěla k iluzím o dobrém směru poválečné prosovětské politiky v Československu. Malý Adolf Vondrášek v té době objevil lásku k hudbě. Ukázalo se, že je to láska celoživotní, hraje na několik nástrojů. Po kom svůj talent zdědil?
0: Ze strany tatínka tedy určitě ne, jestli tam byly nějaké pokusy nebo něco, tak to mi není úplně známo. A ze strany maminky jedině bratr její matky byl hudebník. Jo. To byl hudebník, který byl všestranný hudebník. Jo. Ten hrál na klavi i na bas nebo bas křídlovku. tak tam jako trochu náznaky byly, ale jako nikdo nic netušil. U mě se ta potřeba toho hrát projevila už asi v 7 nebo 8 letech, a to proto, že jsme měli doma housle. Zřejmě po některé tetě, která když studovala, tak musela nějakou tu praxi na tu hudbu, jako asi musela jí projít. A moje sestra, prvorozená Marie, tak ta jako začala na ty housle hrát. Jo. Prostě jenom to zkoušela, když viděla, že na to nemá vysloveně talent, tak to zdala. No, ovšem, já jsem si toho všimnul a já jsem se těch housí popat a už jsem je nepustil. Jo. Já prostě jsem chtěl mermo mocí, teď tatínek chtěl, počítal s tím, že budu taky sedlákem po něm, samozřejmě, takže jako tyhle ty muzovský sklony ho vůbec nepotěšily. Popravdě vám musím říct, ty první leta, když jsem začal chodit do hudební školy do Příbrami, takže jsme byli s maminkou tak domluvený, že budu housle skovávat do kapličky před statkem. Byla kaplička, tak jsem tam ty housle odkládal, aby tomu tatínkovi nepřišly na oči. To je pravda.
1: Otec pana Vondráška po válce dál modernizoval statek. Nakoupil stroje, automatické napáječky, traktor, samovar, vázací les. Život na statku ale představoval i tak obrovskou dřinu.
0: To víte, tak je jasný, že jako syn bych o matce nikdy nemohl říct křivý slovo, ale moje maminka ta si jako zasloužila, nebo si zaslouží říct, že laskavějšího člověka na světě jsem nepoznal. Jo? Poněvadž představte si, do stavu se dostat na tak veliký statek z takový usedlosti malý, kde celkem jako bylo, já nevím, pár králíků a jedna kráva, dostat se na toto a teď se o to všechno starat. Děti se rodily ob dvě leta stále a teď mít na starosti mlíko, dojení, všechno o těch krav, ty prasata, všechno pan tatínek dělal na poli. Takže ona se musela starat o ten statek. Takže ta tam vlastně vyrostla, že slovo služka to je slabý. Jo. To tam, já bych řekl, skoro taková malá otrokyně. Jo. Poněvadž musela ten statek udržet, že jo, v chodu, po té stránce, co ona jako celka mohla. A mimo to, že ten František občas někde jí někde v něčím pomohl, ale jinak to musela zvládnout a ty děti, které přicházely, jak jsem řekl, a starat se o děti, o domácnost a teď ještě o tu babičku, to byla už stará žena, která za mě, ještě když jsem byl na světě, tak mě nosila, chodila se mnou, tak ta víceméně dožívala, jo, ta dostávala vejminek, to se tenkrát říkalo takové části, že ten syn se musel o tu matku postarat a každý rok jí musel odměřit všechno obilí, co všechno bylo třeba, to měla smluvně zaruštěn, tenkrát byly na to smlouvy, vysloveně notářský, takže to se museli oni plně postarat, takže ta maminka opravdu z rodiny vychovaná byla zase jako ve velice silné křesťanské rodině, katolické, a to tu víru si nesla sebou, takže vlastně co jí zbylo, jenom sloužit a vejít láskyplná ke všem a starat se. To opravdu nedovedu si představit jako láskyplnějšího a dobřejšího člověka, než byla ona, opravdu.

0: Na československé zemědělce se tehdy řítila pohroma v podobě komunistického převratu v únoru 1948 a následné násilné kolektivizace zemědělství podle sovětského vzoru. Správně bychom měli mluvit o likvidaci selského stavu, o masivní krádeži, která navždy zničila život na české a moravské vesnici a také třeba podobu krajiny. Jak už zaznělo, Mondráškovi nepatřili k těm, kteří by ten soumrak života na vsi očekávali.
1: My jsme nic nemohli tušit, ale přece jenom musím na sebe prozradit jednu věc, něco jsme tušit mohli. Ta jedna moje teta, jmenovala se Albína, ta byla druhá rozena, tak ta si vzala, v tehdejší době za první republiky byla v Příbrami Vysoká báňská škola, dneska už jenom v Ostravě. A on tam začal studovat nějaký Rus, jmenoval se Prikazčikov, jo. No a moje teta samozřejmě chodilo se tenkrát na bály a různě tam okolo, jo. Tak moje teta se s ním seznámila a sezdali se a dokonce se vzali, jo. Takže bydleli v Praze a on, je pravda, a to právě na sebe prozradím, tuhle tu negaci, o nás všechny i tatínka informoval, co to je to komunismus. Poněvadž jeho otec byl donský sedlák taky a oni je z Donu vystěhovali na Sibir, ty sedláky, a tam vznikl hladomor a většina lidí tam pomřela hlady. Jako, takže byli jsme informovaní, to je zajímavé, dodneska nedovedu pochopit, že tatínek z toho nevyvodil důsledky.
0: Vzpomíná Adolfo Vondrášek. Jeho otec se pochopitelně nechtěl vzdát rodového hospodářství. Komunisté zvyšovali tlak, zatěžovali statek nesplnitelnými povinnými odvody a pan Vondrášek starší opakovaně končil ve vězení.
1: Teď mě se těšil, že se to všechno rozvine dál a že to hospodaření bude vlastně radost, jo. Jenže ten rok 48, když nastaly první problémy založit družstvo a nikdo nechtěl, tak oni napařili sedlákům obrovské dodávky. Ty sedláci automaticky je nemohli odezdat, poněvadž museli z něčeho žít. Hlavně se jednalo o mléko, o vejce, o obilí. Tak každý rok ty sedláky, tyhle ty, který rozhodli je zlikvidovat, tak je zavřeli na těch 4, 5 až 8 měsíců. Tatínek jeden tady mám doklad, jsem si vzal sebou na 8 měsíců. Prostě oni to napsali, tolik a tolik vajec, tolik a tolik litrů mléka, tolik a tolik metráku obilí, pšenice, cokoliv, jo, co bylo hlavní to. A ten sedlák měl na vybranou. Když se neurodilo, tak to prostě nemohl zaplatit, tak dal jenom to, co mohl, aby mohla taky rodina žít, když jsme byli 50-hektarový statek. Ten by mohl v té době živit 200 lidí a nikdo by to nepoznal. To znamená, že to tam byla že obrovská nadhodnota celkově výroby, obilí, masa, mléka, všeho. A my jako rodina jsme vlastně živořili. Maminka s námi jezdila po doktorech a jednou v Příbrami, to sama nám říkala, byl tam nějaký primář, jmenoval se Trnka, tak jí řekl, matko, máslo a med dětem, jinak máte souchotiny, všichni, jí řekl. No tak takhle vypadala situace na statku, když my jsme museli všechno odezdat a ještě tatínka zavřeli, až to nebylo úplně všechno. No. No a teď se stala situace, že on byl pryč a teď nebylo s čím krmit ty krávy a ty koně. Tak došlo k situaci, že tam byl bratr maminky, tak se rozhodli doškovou střechu na stodole sundat dolů a s tím dokrmovat ten dobytek, aby ten dobytek úplně nepošel hlady. Jo. Taková situace, že on se vrátil z vězení a měl stodolu nahoře prázdnou, jo. Neměl střechu. Střecha byla skrmená. Takhle to dopadalo, taková situace strašlivá byla. A on si právě to už je ten moment, kdy se v něm začal vytvářet ten rozpor toho něčeho, že už to nebude tak, jako to bylo, proto už taky mi neříkal kvůli hraní na housle nic a že půjdu studovat elektrotechnickou průmyslovku, to už prostě viděl, že to je všechno pohřbený, ale on cítil, že je pohřbená i linie rodu. On si uvědomil, že prostě nastala betonová zeď a je konec rodově. Že ho ze statku vyženou celou rodinu.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Ty zemědělci nechtěli založit JZD, nikdo toho vlastně založit nechtěl. Tak oni to nuceně spravovali přes ty statky Tochovice. No a levý podíl na té situaci má nějaký, vám to asi nic říkat nebude, ale má nějaký Josef Tesařík z okresu, který pracoval na zemědělském odboru v té době, v těch letech, jo, znamená 48 až dlouho ještě přes. To byl člověk, který se stranicky jako zavázal, že zlikviduje všechny sedláky na příbramském okrese. A taky to systematicky dělal. Jezdil sám, já jsem se s ním sám několikrát sešel, takový tak trochu jako typ SS, jo, který nekompromisně jednal bez milosrdenství, bez jakéhokoliv uznání. Shodou okolností ještě vám musím říct jeden detail, že tento Tesařík byl strejdou toho Tesaříka, Lví srdce, který prošel ze Svobodou Duklou. No tak se mu to podařilo opravdu ty sedláky zlikvidovat. U našeho otce dokonce definitivně, jo, se mu to podařilo. Jinak ty sedláky z těch usedlostí vystěhoval všechny pryč. Já jsem se setkával s mnohýma klukama známýma i ve škole všude, který už byli vlastně taky vystěhovaný a který měli podobný osud jako my, jenže ovšem ne s takovým tragickým koncem jako my.
0: Vzpomíná na počátek 50. let Adolf Vondrášek. Ptali jsme se ho, jestli někdo ze vsi či okolí pomáhal jeho početné rodině, třeba v době, kdy byl otec ve vězení.
1: No, abych vám řekl pravdu, je mi to sice trapný, ale musím říct, že nepomohl. Bylo to všechno na mamince. Musela dělat a my hlavně děti jsme museli pomáhat. Samozřejmě, že na takovém statku pořád by bylo něco, když jsme měli přes 30 králíků třeba, jo, tak jako pořád by tam bylo něco, aby člověk neumřel hlady. Ale pravda je ta, že jak vy se ptáte, jo, jestli někdo by přišel a řekl, paní Vondrášková, my vám jdeme pomoct nebo něco, to neexistovalo. Ale na jeden případ si vzpomínám, mamince přišlo přes šek, jí přišlo 2000 korun pomoc. Možná, že 10 nebo 20 let jsme nevěděli vůbec, od koho to přišlo. Až po těch 20 letech jsme se dozvěděli, že tady na Cetýni někde, to je Pečice, Cetýně, jsou vesnice, stejně postižená rodina, manžele, ta paní mamince inkognito, jo, ty peníze poslala. To jsme se dozvěděli až za 20 let. Tak to bylo jediné, co si pamatuju.
0: Říká Adolf Vondrášek ze statku v Těchařovicích. Jen připomenu, že několika hodinový rozhovor, který jsme s ním natočili a v němž mnohem detailněji popisuje osudy své i své rodiny, najdete v úplnosti na Paměti národa. Do příběhů 20. století se pochopitelně vždycky vejde jen úzký výběr. Teď je třeba pořad přerušit kvůli zprávám. Za pár minut se ke vzpomínkám pana Vondráška vrátíme.

0: 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Meteorologové vyhlásili v Praze a středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli smogu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Začal parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastupuje šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednávají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. Zítra pak začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentů vystoupí s projevy. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra. A stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lovnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Za necelou půl hodinu začne na fotbalovém mistrovství světa play-off. V úvodním utkání prvního kola se proti sobě v Los Angeles postaví Jihoafrická republika a Kanada. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. Vítěz postoupí do osmifinále, kde se utká s lepším z dvojice Nizozemsko-Maroko.
2: Stržení na D10 u Brandýsa nad Labem a překážka na jižní spojce v Praze. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná už před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru a rozjíždí se to až za Brandýsem, zpoždění asi 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonice zvyšte opatrnost za odbočkou na Pečice. Na 56. kilometru zastavilo nouzově vozidlo. V Praze pozor na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na magistrálu stojí porouchaný kamion. Je to obtížně průjezdné.
3: Nepojízdný kamion, řidič se tam snaží nějak to kivadlově korigovat, ale kamiony neprojedou, ale ty se tam nevytočejí. Je to přesně u té šelky.
2: A ve Znojmě zpomalte na silnici 38 na výjezdu na Moravské Budějovice. V lokalitě Cínová hora jde po vozovce Chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou od 31 do 36, na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Adolfa Vondráška, který se narodil roku 1937 v Těchařovicích v Příbramském okrese. Jeho rodiče Adolf a Marie Vondráškovi měli velký 50-hektarový statek a 5 dětí. Po komunistickém převratu nechtěli vstoupit do družstva a tamní funkcionáři je v rámci kolektivizační politiky a údajně v zájmu lepších zítřků všeho prostého lidu začali usilovně ničit jako takzvané kulaky, venkovské boháče. Adolf Vondrášek starší byl třikrát uvězněn, vždy na několik měsíců, protože nedokázal plnit likvidační povinné odvody státu. Jeho syn vzpomíná.
5: Poslední strávená vazba byla v Jáchymově, přímo v Dolech, jo. A že vlastně, když ten tatínek se vrátil z tohoto věznění po těch 8 měsících, tak já jsem mu šel jako, kolik mi bylo tenkrát let, bylo mi 14 let, tam jsem mu šel naproti na silnici, ten kilometr k státní silnici, jezdil takový krátký autobus v té době už, přivez ho z Příbramě. A bylo to ráno, asi okolo 6 hodin, mlha byla, sichravo. A já jsem jako ho přivítal, on mu možná něco řekl, ale já jsem vůbec nepoznal. To byl změněný člověk, zničený, zrazený, změněný člověk. Tak jsme spolu šli domů, vůbec jsme nemluvili, jo, jenom já jsem šel s cizím člověkem domů. No. A on přišel domů, jako se pozdravil se svojí ženou, no a zase tam někde usedl a on tam totiž na tom Jákymově dostal otravu do ruky při prací dole a hrozilo, že mu budou amputovat ruku, jo. A přece jenom nějakým zázrakem on říkal nějaký primář, že ta ruka se zachránila. Takže on tam měl zkušenost strašnou, tam musel prožít jistě několik měsíců ještě v nemocnici, jo. A takže měl vzpomínky hrozný a to byl vlastně takový zapalovač toho, že když pro něj přijeli po čtvrtý, tak už to neunes. Už to neunes.
4: Po obecné škole si Adolf Vondrášek mladší vybíral další studium. Chtěl jít na průmyslovou školu elektrotechnickou, ale podle očekávání zjistil, že se svým kádrovým profilem nebude přijat. Jako syn sedláka, který se odmítl vzdát svého statku, představoval takzvaného třídního nepřítele. Dali mu na výběr, aby se stal horníkem, hutníkem nebo zedníkem. Vybral si hornictví, protože škola nebyla daleko a mohl tak zůstat na blízku matce.
5: Tatínek zemřel v srpnu 1952 a celá situace se stála takto. Ráno si přistrojil koně a šel orat. Jsme tam říkali, to všechny pole měly svůj nějaký jméno. Nad Březinu, jo, se to jmenovalo. Nad Březinu orat, tam jsme měli pole. A ten les pod tou Březinou, ten byl náš taky. A tatínek tam normálně oral, bezproblémově, jo. Jak jsem vám řekl, nebyl takový mluvný, ale ty žně si pamatuju děti, když jsme zase pomáhali na polích stavět panáky a všechno, tak zase se s ním dalo jako mluvit, zase trošičku v té rodině rozkvět, jakoby uvolnil se ten tlak a ta tíseň, kterou sobě měl a zdálo se jako, že by to šlo zase k lepšímu, no. Tak to asi řeknu. Mě bylo v té době 15 let a teď on tam oral a teď najednou viděl, že jede po silnicích auto a on to auto poznal, kterým ho vždycky odvážel, jo. Zastavil koně a shodou okolností z toho místa, kde oral a kde zastavil s těma koňma, tak bylo vidět přes hladinu toho rybníku na náš dvůr. A on tam viděl, oni tam přijeli, hospodář nebyl doma, maminka řekla, že je na poli, že to a tak dále. Tak oni tam začali na tu maminku křičet a to už on slyšel. A teď, aby dílo dokonali, tak začali z půdy stahovat pytle nějaký obilí. A teď maminka říkala, to nemůžete, teď my jako to potřebujeme, jo. Pro dobytek, pro mouka by byla. Ne, tak tam měli nějaký pochopy, který to tam prostě takhle, a on to letos slyšel, tak z toho střežení, jo, byly, každá ta oprať byla ze tří dílů, tak vymontoval tu prostřední část, vyvlík, šel 50 metrů dole a tam u cesty, asi tak 30 metrů od kraje toho lesa, si, ne že by jako se oběsil přímo z toho, dal to tam na větev, na kterou mohl dosáhnout, a průce si lehnul. Takže tam takhle se víceméně udusil. Jo. A ještě shodou okolností, představte si, že během necelý minuty, ani ne, tam šla jedna paní, nějaká hoginářka, jo, z Ticharovic, která ho velice dobře znala, on jí dokonce jednou zachránil život, bač měla špatný potrat, jo, a krvácela, jaký odvez do nemocnice, autem, bač jsme jako jediný měli auto, a jí zachránil život a ta ženská tam k tomu přišla, tady by ho bývala uchopila a kdyby ho jako postavila, tak možná, že to ještě jako byl přežen. Ona ho tam nechala, odešla do vsi naspátek, tam to sdělila nějakým dvou sedlákům, který tam přišli, asi tak za 4 hodiny, no a za 4 hodiny řekli, jo, s tím nechceme mít nic společného, to musíme, tam u Ondrášku jsou, je tam auto, tak tam, tak to tam přišli oznámit. Takže tyhle ty pochopové, co tam dávali ty pytle ze zhora, ty tam přiběhli, to už bylo jistě půl hodiny, takže konstatovali už smrt. dílo bylo dokonáno, jo, že takže maminka tam samozřejmě, jak když ho přivezli, jo, tak jim to začala vyčítat, jo, co jste to provedli, bože můj, jo, co jste to udělali, jo. A oni by mi nic, paní Vondrášková, my jsme do něj nepřijali, my jsme nechtěli, no prostě viděli, že ta tíha tý viny je veliká, více, tak tam dělali jako ze sebe to, ale už bylo všechno hotovo.
6: A vy jste byl doma?
5: Já jsem v té době doma nebyl, stavte si, já jako hornický učeň jsem dostal, to řídil tenkrát úsměvný prezident Gottwald, soudruh Gottwald, vytvořil takzvanou lánskou akci. To bylo po roce 51, že všichni mladí chlapci, kteří půjdou do hornictví, takže mají nárok prostě nějaký ubytování, strahova a ještě nám dali jako navrh, že máme týdenní rekreaci. Jo. A já v té době byl ve Zbirohu, jo, to asi víte, kde je, na Plzeňsku, jsem byl v takovém dětském táboře pro ty hornický učně. Jo. Tam jsem byl, jo, tam jsem ten týden strávil, ale nedokončil jsem to. Ještě asi dva dny před odchodem, skončením toho tábora, mi přišel telegram od mýho strýce, bratr maminky, psal mi, okamžitě přijeď domů nutný. Víc nic, nevěděl jsem proč. Okamžitě přijeď domů nutný. Strýc Jenda. A jel jsem doma. Teď jsem v Příbrami přesed z vlaku na autobus a jel jsem k nám autobusem a teď jsem slyšel, jak lidi si povídají, jo. Ten Vondrášek, on se oběsil, jo, takový, tak mi došlo, už trošku došlo v tom autobuse, až ty některý lidi, to samozřejmě byla to událost čerstva, která asi kolovala po celém kraji, tak jsem se to vlastně jako dítě dozvěděl takovýmto způsobem, tak se jsem přišel domů a už jsem víceméně viděl, co se dělo. Maminka samozřejmě plakala a no, bylo to smutný, hrozně smutný. Celkově celá ta věc konečná, jo, včetně toho pohřbu a všechno. Pak nakonec i kněz, nějaký Čížek Sraštic, odmítnul ho pochovat, jo, a se bál režimu, že ho zavřou nebo něco, tak ho odmít pochovat. Tak ho musel pochovat jiný kněz z Pečic, jo, který tam přijel. Jo, a takovýhle, víte, takovýhle věci okolo toho. Jo.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Po manželově smrti se Marie Vondrášková musela do měsíce na základě úředního příkazu vystěhovat ze statku. Přidělili jí polorozpadlý mlýn u Sedlčan, ale její teta, pan Vondrášek, jí říká kmotřička, jí nabídla, že může bydlet u ní v domku ve Smolotelích.
5: Mamince dovolili po smrti tatínka na jednom valníčku malým odvést si akorát skříně. Takže vzala několik skříň, rozebranou postel a pár hádrů pro děti, jinak tam všechno zůstalo na statku. Takže jsme z tohoto statku se vším majetkem, se všema strojema, s dobytkem, všechno tam zůstalo.
4: Pro následování Marie Vondráškové tím ovšem neskončilo. V poúnorových letech, kdy už probíhala likvidace statku v Těchařovicích a kdy už Vondráškovým komunisté ukradli zemědělskou techniku, bylo třeba sklidit z polí. Své pomocí to už možné nebylo. Přijeli tedy ze strojní traktorové stanice. Pokračuje Adolf Vondrášek mladší.
5: Oni ještě jako zmobilizovali traktorový stanice okresní, v našem případě Příbramskou traktorovou stanici, která byla zrovna tak jako ty úředníci povinna do té vsi dojet, zeptat se, kdo, který sedlák, nebo kde je třeba něco zvorat, kde je třeba něco pomoct tím traktorem měli. Byla to traktorová stanice. Tak nám jezdili hošíci s traktorama, tenkrát byly ty Škodovky, pak byly Zetory. No já jsem taky samozřejmě s nima jezdil jako malej kluk, no pač my jsme necítili ten tlak, který nastával, jo. A oni se to pořád brali jako dětsky, jo, takže jako ráno jsem vypomáhal s nima, jezdil. Jenže to nás prostě dostihlo, až už ještě tatínek byl mrtvej a my už jsme dávno byli vystěhovaný pryč. Oni nám poslali mamince, poslali účet 75 tisíc a co si v té době po válce dovedete představit, co to bylo za peníze v letech, já nevím, 60. 75 tisíc, aby maminka tu traktorovou stanici zaplatila. Ačkoliv byla vystěhovaná, neměla nic. No. My jsme neměli taky nic, všechno tam zůstalo a oni si vynucovali přes soud zaplacení této částky.
6: Mohla to nějak zaplatit?
5: Nemohla, v žádném případě. Nemohla to zaplatit, tak jsme o tom mluvili společně, protože já jsem s ní jednou za čas byl, já jsem bydlel v těch Smolotelích, tam maminky teta jí nabídla napřed byt, že pak se komunisti místní ve Smolotelích rozhodli, že tam nastěhu agronoma, tak nás vystěhovali i z tohoto bytu, to znamená už po druhý nás vystěhovali a my jsme neměli kde domů. No ale to trvalo, ta epizoda trvala tak 3 roky, on ten agronom, straník, jo, nakonec se potom vystěhoval do Příbramě, tak jako tohle to zhaslo. Ale fakt je, že ta doba byla velice krušná a situace byla hrozná a poněvadž nás nutili tímto, a jak jste se ptala, tak jsme se s maminkou domluvili a já sám jsem odešel na okresní úřad do Příbramě a oni nám tam jako nabízeli, jo, buď to zaplatit, anebo se vzdát statku jako hodnoty. Pač ten statek figuroval samozřejmě pořád v těch protokolech jako náš majetek, že jo. Tak já jsem právě proto, že maminka neměla z čeho zaplatit, tak za tyhle ty peníze jsme se toho statku vzdali. Aspoň takhle majetkově, hodnotově, jo, že ten statek smazal ten dluh. Tak to dopadlo.
4: Adolfova nejstarší sestra Marie šla do učení na obuvnici ve Zruči nad Sázavou. Sestry Zdeňku a Anu si k sobě vzal maminčin bratr Dorastel s tím, že mu budou pomáhat a on jim umožní absolvovat základní vzdělání. Nejmladší 7letý bratr Václav odešel o něco později do klášterní školy na Svaté hoře u Příbramy, kde mu poskytli ubytování i stravu. Adolf za bratrem na Svatou horu jezdíval, hrával tam na varhany. Na Svaté hoře mohl s kněžími diskutovat o historii, o církevních dějinách a teologii, o otázkách, které ho pak zajímaly po celý život. V roce 1958 někdo podstrčil do kláštera vysílačku a zakázané tiskoviny, které byly hned druhý den při prohlídce v uvozovkách nalezeny. Byla to záminka, aby mohla být Svatá hora uzavřena. Adolf Vondrášek měl tehdy zaopatření, včetně oblečení, na hornickém učilišti.
5: Já jsem nastoupil do učiliště 1. září 1952 a už 3. září jsme fárali do hloubky 1360 metrů na 30. patro, kde jsme měli jako pro školní výcvik pro učně. No, tak tam jsem vlastně začínal, pak jsem chvíli lamačil, ale pak oni přece jenom poznali a dali mi to najevo, že ty moje prstíky, jo, že by tak nejradši jako asi hráli nebo něco, ale že jako nejsou vysloveně pro vrtačku a pro zbíječku a pro vozíky, tahat vozy, jo. Tak to jako okoukli a ten druhý rok už mě na tom učilišti přeložili do elektrodílny, jo. Což byla tedy opravdu pro mě, se dá říct, jako kolosální krok, který mi vlastně nasměroval život, s kterým už jsem vlastně kráčel až do konce.
4: V učilišti se stal Adolf Vondrášek správcem hudebního skladu a využil to k tomu, aby se sám naučil hrát na nejrůznější nástroje. Naučil se taky řídit nákladáky, složil zkoušku filmového promítače, chtěl umět co nejvíc řemesel, chtěl i v komunismu obstát. Podporoval sourozence a maminku Marii, která zůstala bez muže, v nedostatku a ve v podstatě cizím prostředí.
5: To víte, tu starostlivost, takový lásky plný ženy, která chtěla dětem něco dát a z takového statku obrovského, teď ty děvčata, že jo, teď cítila, že oni budou potřeba taky věna, jo, nějaký to bylo tenkrát přirozen, dneska už o tom ani pomalu nikdo neví, tenkrát prostě to bylo i přirozené, ona to cítila jako svoji tíhu, že to leto prostě nebude moc. Bylo na ní vidět, víte, že to těžce nese. Nejenom to ponižování v té komunistické fabrice, kde jí dávali najevo, že jako žena kulaka nemá nárok, jako mě zaměstnání, na žádný solidní místo, aby si vydělala slušně, jako si vydělávali ty ostatní, na to jsme prostě právo neměli. Tak ona jezdila vždycky jednou za měsíc nebo do těch smolotel, tam už jsem byl jenom já sám, poněvadž ta potříčka, když jsem se vrátil z vojny, tak umřela v roce 60, tak akorát vždycky tak tam něco navařila, udělala, něco mě naučila taky, pak jsem se musel samozřejmě starat sám o sebe, když ona odjela. No a starala se o zahrádku. Ona všechny ten žal a tu bolest přenášela do kytiček a do toho a ona prostě pěstovala obrovské množství jako květů a pak když se tam, když to všechno rozvinula, tak jsme se tam cítili úplně jako v ráji. To byl její takovej, to byla její slabůzka. No, pak chodila na šípky, aby vydělala, měla pytle šípku nazbíranej, jak to mohla chudák potom po těch večerech to všechno. To člověk jenom dneska už na tím jasně víte, co to bylo za lidi, jo? Jak se obětovali pro ty. Ona věděla, jak jsem vám řekl, že těm dětem nebude moc těm holkám, ty budou za chvilku dospělí na vdávání, že nebude. Tak říkala mě, já to řeknu tak lidsky, jako ona mě to řekla, Adolfku, budeš muset těm děvčatům něco přispět, no. Tak jsem z té své mizerné výplaty jim každému našetřil, těm děvčatům, aspoň na pokoj, jo. Tenkrát to bylo každej 7 000, to byly peníze dost veliký na mě, jak jsem to, ale pak ona řekla, ty tady dostaneš tu chalupu, jo, tak ty budeš mít tu chalupu, tak musíš, jako byla povinnost, na statku byla moje povinnost, ty děvčata vyplatit samozřejmě. Jako to musel tatínek, jo, jak jsem vám to říkal. Tak jsem tohleto jako ten krok udělal, no ale víte, dneska se o tom tak jako vypráví, tak jako už jako, že je to za námi, ale v té době by to srdce utrhlo. Dneska už je to jedno, víte. No tak takhle to, ta situace dopadla. A ona se vlastně nikdy finančně jako ne to. Ona tu, víceméně tu, ten zármutek, jo, že ty děti nebude z takového velkého statku moc připravit do života, jako mají ostatní lidi nebo ty, kterým takový osud je nepostihnul, tak ona to v sobě nesla až do konce života. Ona se toho prostě nezbavila. I když jsme statek potom byli nuceni, jo, když nám ho komunisti konečně jako rozvalinu vrátili, tak jsme ho s bratrem opravili celé, jo. Byla tam zednická parta, která pracovala, udělala střechy, udělala všechny ohrady, jo, omítky, všechny opravy, co tam bylo, tak jsme ho jako opravili do stavu takového jako aspoň vizuálně, jo, i když samozřejmě vnitřně se to nedalo. Já jsem tam předělal elektriku a tak vizuálně aspoň, že ten statek byl to, ale my jsme se tam vlastně nikdy nemohli vrátit, jo, maminka už byla stará a mě už bylo v té době 55 let, jo, a bratr ten měl taky problémy, on musel být nějaký čas na nějaký moskejch potom, jo, takže měl takovou částečnou leukemii, jo, takže let jsme ještě spravovali kolik let, jo, tam jsme dělali si brigády a všechno jsme to tam dali do pořádku, v lese odstranili jsme ty jejich pyramidy nánosů a to svinstvo, které tam za komunismu vzniklo, tak ty lesy jsme dali ještě do pořádku, ale to ostatní celkově, mimo toho ostatku, který jsme opravili, tak už jsme víc udělat nemohli.
4: Vzpomíná Adolf Vondrášek. Na tomto místě je asi vhodné říct, že fotografie statku v Těchařovicích, v němž rod Vondráškových již nikdy nehospodařil, můžete vidět na stránkách Příběhů 20. století, tedy na webu Českého rozhlasu Plus.
0: Posloucháte Příběhy 20. století.
4: Vraťme se teď ještě zpátky. Adolf Vondrášek nastoupil v roce 1958 na základní vojenskou službu a na vojně mu přineslo štěstí jeho hudební nadání. Měl být původně přidělen k pomocnému technickému praporu, ale protože socialističtí důstojníci chtěli mít útvarové kapely, dostal se místo trestné roty k ženistům do Plzně a byl mimo jiné jako harmonikář v podstatě nepostradatelný. Na vojně směl pracovat ve vojenském rozhlase. Jako správce, technik, reportér i hlasatel v jedné osobě směl dokonce začít studovat střední průmyslovou školu elektrotechnickou, jak si od dětství přál. Po vojně si domluvil práci v plzeňské Škodovce a tehdy dostal další studenou sprchu. Kádrové potíže se vrátily, nesměl studovat dál.
5: Tam vznikaly asi ty brigády socialistické práce a vzniklo takový jakoby hnutí angažovaných straníků, víte. Pak my jsme tam měli na té šachtě Dulana štáb milice pro celý okres, to víte, takže tam byli pod zuby odzbrojený milicionáři ve dne v noci. Jo, tam to prostě muselo stranicky fungovat naplně. A ten soudruh ředitel, ten dělnický ředitel, který možná ani nedokončil školu, tak ten rozhodl, že mě jako elementa protisocialistického, nevyhovujícího reakcionáře, syna kulaka, že mě propustí. Představte si, až se stalo, že on si mě zavolal do kanceláře ředitelský. Napřed tam zavolal mistry, mě dva, jedno elektra a jedno zámečníka. A ty mi jako říkali, ale Ádo, my jsme ti pomohli najít nějaké zaměstnání slušný, neboj se, máme jako možnosti, já jsem pojel, ale proč? Tak jakýho důvodu, ale proč? Jo? Já jsem ten politický důvod nestrávil, jo? Politicky nestrávil. A oni odešli a on šel, ten ředitel, soudruh, a zamknul dveře. Tím pádem jsem věděl, že nechce mít svědky. Jo? A teď nám je začal. Začal mi nadávat zprostě, jo? že jsem prostě svině kulacká, takový hruzy, jo. No, ale já jsem věděl, že jsou dveře zamčený, tak jsem mu oplatil, tak já jsem mu řekl, že jestli já jsem svině kulacká, tak on je svině komunistická a řekl jsem mu v rýmu do očí, vy právě takový lidi, jako jste vy, máte na svědomí smrt mýho otce. Jestli si to vůbec uvědomujete, vy jste tohleto způsobili. Já bych nikdy z vesnice do dolu nešel. Nikdy já bych zůstal a doma bych spravoval statek a staral se. No, řekli jsme si tam hrozný slova. Tak on nakonec mi řekl, já jdu na odbory a ty tě k tomu donutěj. Tak jsem řekl, ortel vyřčenej, teď on dokáže svoji stranickou sílu jako člen UV KSČ v Příbrami a jako předsedající člen odboru a milicionář, takže to dokáže. To jsem jako nepochyboval, víte. Představte si, 14 dní ono se nic nedělo. 3 měsíce, měsíc a najednou se mi doslechlo k uším. On to soudruh ředitel nemohl dokázat, až ty spadáš pod lánskou akci soudruha Gottwalda. A když jsi šel za soudruhem Gottwaldovým do hornictví, tak on tě dneska nemůže propustit. A jako koruna vám řeknu, k tomu už jenom krátce, já jsem se dočkal, kdy oni všichni museli s taštičkou odejít. Já, kdy je stranicky vyhodili, ale oni se toho nedočkali.
4: Adolf Vondrášek se oženil s manželkou Janou, se nastěhovali do domku v Mirovicích, narodili se jim děti, Hana, Marie a Petr. Prožil pozoruhodný život a k jeho vzpomínkám, například na to, jak kolektivizace a takzvané rozkulačování změnili tvář vesnice, se jistě ještě vrátíme. Nebo k jeho přátelství s pozdějším kardinálem Miloslavem Vlkem, kterého poznal na konci 60. let, a k situaci, kdy byl páteru Vlkovi jako nepohodlnému knězi v roce 1978 odebrán státní souhlas a křesťanská setkání pod jeho vedením pak probíhala doma u Vondrášků. Po pádu komunismu se chtěl Alois Vondrášek věnovat studiu teologie, ale přišly jiné úkoly. Stal se starostou Mirovic. A protože s manželkou bydlel v domě po někdejším dozorci z koncentračního tábora v Letech u Písku, začal se zajímat také o historii romského lágru. V roce 1992 nechal v Mirovicích vystavět zřejmě první pomníček romským obětem nacismu a slavnostně ho vysvětit. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provázel a za pozornost vám děkuje Adam Drda. Pokud vás zajímají další podrobnosti o životě Adolfa Vondráška, odkážu vás ještě jednou na Paměť národa a webové stránky Českého rozhlasu Plus.
7: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.
8: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Čeští záchranáři už dorazili na sever Venezuely, pomáhají s vyhledáváním nezvěstných po zemětřesení. Někteří řidiči dodávek musí mít od července nainstalovaný tachograf. Karviná podle Ligové fotbalové asociace stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Do záchranných akcí se po sérii zemětřesení ve Venezuele poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guajira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí nejméně 1450 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
9: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
10: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
9: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do července do ní musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
11: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
11: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
13: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
11: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský hantec. Zápis schválili krajští radní. Propagátoři se tímto krokem snaží místní slang zachovat. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
14: Já to těžká okna sajty Einsteinu, co na ten bouchala skoro 3 hodiny.
15: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
14: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
15: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franc, Radiožurnál.
16: Karviná podle vyjádření Ligové fotbalové asociace LFA stáhla své odvolání proti vyloučení z šance ligy. Etická komise fotbalové asociace Karvinou vyřadila kvůli ovlivňování zápasů. LFA nabídne místo po Karviné v nejvyšší soutěži nejprve Táborsku, potom případně Artisu Brno a pak Dukle Praha. Na fotbalovém mistrovství světa začalo play-off. Úvodní zápas prvního kola se hraje v Los Angeles mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou. Utkání sleduje Tomáš Petr.
17: Řekněme pokutového území, ten balon rychle putoval doprava.
16: Utkání mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou vidí Tomáš Petr.
17: Pátá minuta začíná, Jihoafrická republika a Kanada nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. To bylo krátký.
2: Nehoda na D1 před Psáři a zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Vlašim. Na 50. kilometru čerstvá nehoda. Začíná se tvořit kolona, tak dobržďujte před ní opatrně. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy stále hlásíte pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem.
18: Od 15. kilometru je to pomalu jedoucí kolona a je to pouze provozem.
2: Počítejte s necelou čtvrt hodinou navíc. Na D1 z Brna do Vyškova opatrně za Rousínovem na kilometru 222,5 stojí za zatáčkou porouchané auto, na místě i policie jsou v odstavném pruhu. Na D5 z Plzně do Rozvadova podobná situace za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 108,5 nepřehlédněte stojící vozidlo. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením za plzeňskou dálnicí. Mezi 23. a 21. kilometrem budou silničáři opravovat pravý pruh. Teď rozestavují značky, projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku i 39. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Práce je nedílnou součástí našeho života. Je to prostředek obživy, ideálně ale také činnost, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl. Co když se ale práce stane jediným smyslem života člověka? Jaká je hranice mezi pracovitostí, posláním a workoholismem? Kdo a proč je ohrožený nejvíce? A dá se mu předcházet i skrze budování osobní odolnosti? Odpovědi budeme hledat v následující hodině v pořadu Leonardo Plus, které natáčíme s publikem na týdnu Akademie věd. Dobrý poslech vám tady v sále i našim posluchačům přeje Šárka Feniková.
0: Leonardo Plus.
19: A já jsem ráda.

0: podobu tohoto slova, tak jenom pro naše posluchače upřesňuji. Tento pojem je známý od roku 1968, jestli jsem si to dobře přečetla, byl použitý poprvé v Americe, ale asi to není takový ten bod nula, před kterým nebyli žádní lidé, kteří by byli nadměrně zaměření na práci. Tak by mě zajímalo, proč vlastně vznikla ta potřeba takto pojmenovat nezdravou závislost na práci?
1: Ta potřeba vznikla primárně z toho důvodu, že díky tomu, jak se rozvíjela psychologie a další sociální vědy, tak začalo být více patrné, jaké má to ta nadměrná práce nebo závislost na práci negativní důsledky na psychiku a duševní zdraví člověka. To znamená, že se vlastně začaly ukazovat tady ty negativní dopady v souvislosti s tím, jak se zkoumala více depresivita, úzkostnost lidí a obecně, jak se začalo zkoumat pracovní prostředí.
0: Čili workoholismus přinesl pokrok. No a dá se jasně odlišit z pohledu vědce, co je ještě práce, která je nutná, práce, která je důležitá a workoholismus?
1: Odlišit se to určitě dá. Máme na to i různé nástroje měření. Dá se to odlišit podle řady znaků, které odlišují vlastně zdravý vztah k práci a ten nezdravý. A ten nezdravý je vlastně definovaný několika šesti nebo sedmi různými body. Jeden z nich je třeba významnost té práce. To znamená, že lidé, kteří mají ten vztah nezdravý, jsou na práci závislí, tak ta práce vlastně dominuje jejich jako mentálnímu duševnímu prostoru, věnují se v myšlenkách té práci vlastně téměř neustále. Pak je tam řada dalších znaků, třeba ten klíčový je nutkavost. To znamená, že ta potřeba pracovat je vlastně vnímaná jako něco, co ten člověk nemůže úplně kontrolovat. Prostě cítí takové to, jako musím, i když třeba nechci, tak musím udělat maximum, musím se tomu obětovat, musím pracovat celou noc. I když třeba zvenku ten tlak není, tak je to vlastně to, co si ten člověk ten tlak na sebe sám vytváří, i když možná se dostaneme k tomu, že samozřejmě klíčovou roli hraje i to okolí, třeba ta kultura té organizace, to, jak se chovají a projevují nadřízení a kolegové. Takže je to vlastně taková souhra faktorů.
0: Já jsem narazila ještě na pojem entuziastický workoholismus, jakási silná vášeň pro profesi, která člověka současně naplňuje. Tak a uvádí se tady, že tím jsou nejvíce postiženi umělci. Je to druh workoholismu, který bychom mohli omluvit? Nebo neléčit?
1: Tak určitě existuje entuziastický workoholismus a ten je vlastně specifický tím, že člověk teda pracuje extrémně, nadměrně, může to ho to poškozovat v nějakých oblastech života, ale zároveň ho ta práce hrozně baví a naplňuje. A tady ještě nezazněla ta důležitá věc, že u takového toho klasického workoholismu, který je vlastně nejvíc zátěžový pro člověka, tak ten člověk pracuje, ale zároveň z toho nemá žádnou velkou radost, vlastně ho to netěší. Jo, takže to je vlastně takový klíčový znak toho klasického workoholismu. Takže to je samozřejmě mnohem horší a pro toho člověka prostě více poškozující. Jestli bychom to mohli omluvit, tak samozřejmě omluvit to můžeme vždycky, protože to nějakým způsobem vzniká v kontextu faktorů, takže spíše je důležité dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne. U toho entuziastického workoholismu se může stát určitě, že ten člověk vlastně takhle chce žít a spíš ten negativní dopad může být na jeho okolí.
0: Čili je to i na tom člověku, aby vlastně si odpověděl na ty klíčové otázky, které jste tady nastínila, jestli ten jeho vztah k práci je ještě zdravý nebo nezdravý, jestli tomu dobře rozumím.
1: No určitě, jako u vlastně řady jiných psychologických fenoménů je hlavní nějaké sebepoznání, taková jako schopnost a ochota si sednout, strávit nějaký čas se sebou a zamyslet se, jak mám ten vztah nastavený k práci a k dalším věcem a jestli mi to vyhovuje. Za řadou těch problémů stojí vlastně takové ty automatizmy, že člověk prostě jede na ten automat, říká si, takhle se to dělá, takhle se to po mně chce, musím to plnit. A může takhle vlastně fungovat třeba řadu měsíců nebo let a vlastně nezohledňovat ty svoje potřeby, hodnoty a tak.
0: Když jsem zmiňovala ten celosvětový výzkum, jak jsou na tom Češi v porovnání s jinými lidmi z jiných národností? Jsou Češi větší pracanti, větší workoholici?
1: My jsme tedy, bych měla asi zmínit, dělali výzkum, který se realizoval asi v 91 zemích. Měli jsme opravdu velký

0: vzorek přes 30 tisíc respondentů napříč zeměmi a můžu říct, že obecně ten workoholismus se pohyboval mezi, výskyt byl mezi 15% u žen a zhruba 9% u mužů. Možná se dostaneme k tomu, že právě jedno z těch nových zjištění bylo, že v těch nových datech se ukazuje, že ženy jsou více ohrožené workoholismem než muži, což je velká změna oproti historii. Zároveň ty výskyty se vlastně jsou poměrně podobné napříč těmi zeměmi.
1: Proč to tak je, že jsou workoholismem víc ohroženy ženy?
0: No, my na to máme řadu různých vysvětlení a ta analýza byla poměrně komplikovaná, protože se zároveň zohledňovala míra nerovnosti, genderové nerovnosti v různých společnostech a ukázalo se, což bylo hodně zajímavé, že vlastně ty ženy jsou ohroženy tím workoholismem více i v těch kulturách, které jsou více tradiční a zároveň i v těch kulturách, které jsou více rovnostářské, ale domníváme se, že tam můžou fungovat různé mechanismy. V těch tradičních kulturách očekáváme, že je to proto, že ženy vlastně potřebují nebo chtějí ukázat, že na to mají, takže vlastně věnují té práci maximum proto, aby se vlastně dostaly na nějakou podobnou úroveň jako muži.
1: A promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tady mě právě napadá, jestli to není v souvislosti i s určitými obory, protože třeba typicky asi ve vědě mají ženy trošku složitější pozici ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou stát se pečujícími osobami, buď o děti, anebo třeba stárnoucí rodiče, tak jak se to v tradiční kultuře většinou očekává, tak jestli právě ten potom nejsou hnáni k těm větším pracovním výkonům, tak jestli to souvisí i s nějakými obory lidské činnosti.
0: No určitě to souvisí i s těmi obory, tam vlastně souvisí to s kulturou, s těmi vztahy vlastně ve společnosti z hlediska genderu a určitě i s oborem, ale zase je důležité říct, že vlastně ten workoholismus se objevuje nejčastěji v těch oborech, kde je vlastně velká míra svobody, autonomie a zároveň velká taková soutěživost, že vlastně člověk je v té práci neustále porovnáván s ostatními, což je třeba věda, může to být určitě umění, jsou to často manažerské profese, naopak profese třeba manuální, tak tam je ten výskyt workoholismu poměrně malý.
1: To mě docela překvapilo, že v tom výzkumu vyšlo, že workoholismem jsou ohroženi více středoškoláci a vysokoškoláci. A teď jsem si říkala, patří do té kategorie lidé, kteří prošli středním odborným vzděláním, mají třeba výuční list a jsou to řemeslníci. Máme na to data? Jsme si jistí, že opravdu mezi řemeslníky bychom nenašli spoustu workoholiků?
0: No, ze zahraničí na to určitě máme data.
1: Z Česka?
0: Ty výskyty, ono je teda, řekla bych, že to, ono to nebývá zase tak zásadně odlišné třeba v rámci Evropy. Jo? Jsou tam rozdíly, ale není to tak, že by v západní Evropě bylo 50% workoholiků a u nás třeba 3. Jo? Je to vlastně docela podobné. U těch manuálních profesí je ten výskyt nějaké 3-4% odhadovan. Takže je malý a bude záviset hlavně na tom, jak ten člověk tu práci vykonává, když třeba podniká. To znamená třeba truhlář, který jezdí a sám podniká, tak tam je to riziko workoholismu větší, než když je zaměstnan někde jinde, třeba v továrně pod někým pracuje.
1: Má český workoholismus nějaké specifikum?
0: Ne, vy se ptáte hodně na ty česká specifika, ale já musím říct, že jakoby, ty vlastně psychické fenomény, jo, jako je třeba vyhoření, závislost na práci, tak oni, nebo šikana na pracovišti, oni mají ta dynamika a to, jak to vzniká, jak to funguje, vlastně docela univerzální.
1: Tak to je jaká zpráva z pohledu vědce? Dobrá, že jsme součástí západní kultury ve všem?
0: No, tak já věřím, že jsme součástí západní kultury a můžeme se na to víc zaměřit v dalším výzkumu určitě, jestli jsou nějaká česká specifika. My tady máme samozřejmě specifika v tom, jak je třeba nastaven pracovní trh. Jo? Takže třeba z hlediska žen a workoholismu u žen, tak ženy jsou v Česku v náročné pozici v tom, že máme jednu z největších zaměstnaností žen, ale zároveň jednu z nejnižších mír flexibility práce. Jsou špatně dostupné zařízení, pečující o děti a tak dále. Takže ty ženy se dostávají do většího tlaku a je to i z jedno vysvětlení třeba pro ten workoholismus, že vlastně mohou zažívat více nějakých negativních emocí v souvislosti s prací.
1: O velkém pracovním nasazení žen se mluvilo také v souvislosti s pandemí covidu, ale přispěl covid nějak obecně víc k workoholismu jako takovému?
0: No, jelikož jsem výzkumnice, tak musím se dívat na to, jestli jsou k tomu ty data. Určitě probíhaly výzkumy verkoholismu v průběhu pandemie, ale nejsem si jistá, jestli se to sledovalo systematicky nějak longitudinálně, že bychom mohli říct, že se to opravdu zhoršilo, zlepšilo. Jednoznačné je, že tam došlo k nějakým změnám ve vztahu k práci, třeba v tom, že ta hybridní forma práce, to, že lidi byli doma, tak zvýšilo pocit samoty lidí, pocit jako izolace, narušilo to ty vztahy na pracovišti a to zároveň víme, že to může posilovat to riziko verkoholismu. Nemyslím si, že jsou na to úplně jasná konkrétní data, ale ty faktory tohoto většinou ovlivňují a zhoršují.
1: S docentkou Kateřinou Zábrockou natáčíme na Akademii věd Leonardo Plus o závislosti na práci.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je workoholismus stejně nebezpečný jako jiné závislosti?
0: No tak všechny závislosti můžou být potenciálně nebezpečné. Samozřejmě workoholismus je zajímavý a odlišný od těch ostatních závislostí, jako je závislost třeba na počítačových hrách nebo zneužívání návykových látek, tak je samozřejmě nápadný tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná. Takže neřekla bych určitě, že to je spíše to závislost, která je asi méně nebezpečná než ty ostatní závislosti, ale může v některých případech mít tragické důsledky.
1: Právě, jestli to není zároveň i trochu nebezpečí, že závislost na práci nebo pracovitost, tak jak se to může jevit zvenku, je společností velmi oceňovaná.
0: No ano, určitě je to záludnost vlastně té závislosti, protože většina lidí, kteří jsou verkoholici, tak si to nepřiznají, nepřiznají to druhým, ale ani si to nepřiznají sami a mohou mít právě ten argument, že přece je to naprosto v pořádku, že se pro tu práci obětují, že dělají důležitou činnost a tak dále. Takže určitě máte pravdu v tom, že to znesnadňuje to, aby si člověk uvědomil, že má nějaký problém a určitě to znesnadňuje to, aby vyhledal třeba nějakou psychologickou pomoc.
1: Pojďme se povinovat tomu, jak ten workoholismus vůbec vzniká. Co jsou ty základní zdroje, které k němu vedou? Uh-huh. Ať už ty vnější, nebo ty vnitřní.
0: Ty základní vlastně východiska nebo zdroje jsou pravděpodobně v rodině, ve výchově a to tak, že vlastně ty lidé, kteří mají problém s workoholismem, tak často vyrůstali v rodině, kde ty rodiče byli hodně kritičtí, byli to perfekcionisti třeba, kteří měli vysoké nároky, takový ty rodiče, kteří vlastně očekávají samé jedničky automaticky. To znamená, že v takovémhle prostředí si to dítě se naučí, že jeho hodnota je závislá na výkonu a na perfektním výkonu. Já teďka mluvím o perfekcionismu, ale vlastně z dobrého důvodu, protože ten workoholismus je právě s perfekcionismem úzce spojený a je to jeden z těch rizikových faktorů. Většina lidí, kteří jsou závislí na práci, tak jsou zároveň perfekcionisti a mají potřebu vlastně té práci dát úplné maximum. Takže ty kořeny jsou určitě ve výchově a potom ta výchova vlastně souvisí i s tím, že jsou to často lidé, kteří třeba mají nějakou vnitřní, necítí se dostatečně sebejistě, i když to často bývá na takové neuvědomované úrovni, ten pocit nedostatečné jakoby sebedůvěry. A ta práce je vlastně prostředek, jak získat sebehodnotu, získat pocit kontroly nad životem a to je vlastně to, co toho člověka motivuje, ale ta záludnost je v tom, že většinou tyhle motivy nejsou přiznané.
1: Přesně to, na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ten únik do toho pracovního výkonu není to sebepotvrzování té hodnoty, kterou mám, nejenom před sebou samým, ale i před tím okolím, které je na mě dost přísné.
0: No ano, určitě.
1: Jo. Četla jsem dokonce, že už ve výzkumech se pracuje s tím, že existuje něco jako závislost na studiu. Je to nějaká nové zjištění? Nebo to právě v souvislosti s workoholismem napadlo vědce, že by se podívali ještě do těch nižších pater právě toho perfekcionismu a toho projevu toho perfekcionismu?
0: No máte pravdu, to je teďka jako takové nové téma poměrně, které zaujalo řadu lidí v psychologii a začalo se zkoumat v souvislosti s workoholismem a v souvislosti s tím, jak se právě rozvíjí ten výzkum v oblasti těch takzvaně behaviorálních závislostí, to znamená závislostí, které mají formu chování, což je vlastně docela nová myšlenka, protože pár desítek let zpátky byla ta představa, že závislost je vždycky na nějakých návykových látkách. Takže v téhle souvislosti se rozvíjí i výzkum závislosti na studiu a tam je právě zajímavé třeba to genderové hledisko, že v té závislosti na studiu jednoznačně převažují ženy, takže tam je to poměrně jasné. A jedno z těch vysvětlení je právě to, že ženy anebo dívky v tom dospívání nebo na základní škole, takže jsou citlivější většinou na ty sociální očekávání a mají strašně silnou potřebu, aby byly vlastně druhými oceněny, chváleny, což se na té základní škole nejsnáš vlastně dosahuje známkami výbornými, anebo samozřejmě nějakými dalšími aktivitami. Ale to, že ty ženy jsou vlastně citlivější než muži většinou na ta ocenění těch druhých, třeba i na kritiku, tak to je poměrně dobře prozkoumané a prokázané a určitě to zvyšuje riziko vlastně žen i pro ten workoholismus.
1: Je z toho nějaká cesta ven?
0: Ano, tak cesta ven je určitě formou vlastně výzkumu a různých intervencí, které existují. Už jenom to, že vlastně člověk ví, že něco jako workoholismus existuje, že zná, nebo může si někde přečíst, nastudovat, jaké jsou ty znaky, to samo pomáhá.
1: To my se ještě dostaneme k tomu, jak se vymanit z workoholismu, ale já jsem teď mířila přímo na ty dívky. Jestli je to v nastavení té společnosti a opravdu třeba i podobné debaty přispějí k tomu, že se něco pohne tím směrem, aby na dívky, anebo dívky sami na sebe nekladly takové nároky.
0: No určitě, já si myslím, že to je jednoznačně prospěšné, když ta debata bude probíhat a vlastně zatím ale pořád si myslím, že té diskuze na tady ta témata je poměrně málo nebo v určitých kruzích, jenom třeba v odborných, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se o workoholismu nebo o závislosti na studiu hovořilo třeba na základních školách nebo na středních školách, což si teda myslím, že se neděje a asi bude ještě dlouho trvat, než se to bude dít, ale je to téma, které vlastně patří do nějaké takové osvěty o duševním zdraví.
1: Jestli k tomu nejsme ale tlačení trošku jako společnost, i právě tím, jakým způsobem se hodnotí naše výkony na těch školách, že když jsme oceňováni pak těmi známkami, tak ti, kteří si zase chtějí potvrzovat svoji hodnotu a chtějí ty jedničky, tak prostě musí tomu něco obětovat.
0: No, máte určitě pravdu. Tady je vlastně hrozně jako užitečné, myslím si, společnost měla více ještě informací o všech těch jako negativech a záludnostech toho workoholismu nebo závislosti na studiu. Protože třeba v oblasti výzkumu nadání víme, že děti, dívky nebo chlapci, kteří mají ty výborné známky, tak vlastně potom to je něco, co v nich vytváří takové dost rizikové nastavení dospělosti, protože se můžou stát, jako nechci říct tady úplně závislí, ale mohou si zvyknout na to, že pokaždé, když něco dělají, tak za to jsou odměněni tou známkou a nějakým jasným hodnocením. A víme, že třeba lidé, kteří jsou nadaní, tak potom mají často problémy v dospělosti to nadání dále uplatňovat, protože už právě nemají takhle jednoznačnou zpětnou vazbu ve formě těch jedniček. Jo? Takže vlastně i pro ty lidi, kteří ty jedničky dostávají, tak to vlastně není úplně ideální situace.
1: Tak tím jsme ale vlastně přešli volně k těm vnějším zdrojům workoholismu. To mohou být právě tyto pobídky lákavé, které vytváří pak tu závislost na nich a další.
0: No tak určitě tam hraje velkou, to já jsem možná vlastně nedopověděla nebo nezodpověděla plně tu vaši otázku, určitě ta naše společnost, to nastavení, které je hodně výkonově orientované, kdy vlastně jsme poměřováni neustále a kdy ten výkon je strašně jako oceňovaný. A takže ta zpráva, která se dostává k těm dětem a dospívajícím, že ta jejich hodnota je hodně závislá na tom, jestli v něčem budou excelovat nebo ne. I teď vlastně to slovo excelence třeba ve vědě se neustále opakuje. Tak to si myslím, že je určitě jeden z těch klíčových vlastně faktorů. A cesta, jak z toho ven, je určitě právě to, že se o tom bude hovořit a hlavně, že o tom budou informovat rodiče a že rodiče budou s těmi dětmi hovořit o tom, jak vlastně si udržet nějaký zdravý odstup od tady toho tlaku na ten perfektní výkon. To znamená, že vlastně ty klíčové osoby jsou teďka ty rodiče.
1: No a když se přesunu zase do toho dospělého světa a do těch firem, tak tam k rozvoji workoholismu jsou jaké faktory ty nejčastější? Tak soutěžové prostředí.
0: Těch faktorů je hodně. Tak určitě vždycky tam musí dojít k souběhu faktorů na straně toho jedince a faktorů na straně té organizace. Na straně organizace je to typicky právě ta kultura, která jako taková ta kultura, která hodně tlačí na výkon a která ty lidi hodně porovnává. Víme, že třeba některé organizace dělají to, že měří výkon těch lidí a zveřejňují někdy žebříčky, s tím jsem se setkala třeba i v nějakých vědeckých institucích a to je většinou neseno dost nelibě těmi lidmi a vytváří to v nich velký stres, ale může to vést právě k tomu, že někteří lidé tomu podlehnou v tom smyslu, že začnou v té práci trávit vlastně extrémně množství času a začnou ztrácet tu kontrolu nad tím, co pro tu práci vlastně obětují. Takže určitě je to ta kultura a my jsme zjistili specificky tady na těch českých datech, že potom jako další faktor rizikový je právě chování nadřízeného, vedoucího, toho přímého, který když sám projevuje nějaké workaholické tendence nebo sama, tak je tam vlastně souvislost s tím, že potom ten workaholismus je vyšší u těch lidí, kteří pracují pod ním v jeho nebo v jejím týmu. A to samé platí o kolezích, kteří, když mají nějakou zvýšenou míru workaholismu, tak zase vidíme souvislost s tím, jak to dopadá na ty ostatní lidi. Takže tady ta cesta je, že vlastně by se měl uzdravovat nebo nějak hledat ten zdravý vztah k práci, celý ten tým a primárně ten vedoucí.
1: Paní docentko, jak je to s věkem? Jsou mladí lidé dneska víc nastavení na to si ten work-life balance, jak se říká, hlídat, že se nenechají v těch firmách dohnat právě k tomu workoholismu? Mluvili jsme teda samozřejmě o tom závislosti na studiu, takže úplně se to nevyhne mladým lidem, ale třeba v práci, když pak přijdou do práce, jsou zodpovědnější, že to vnímají už jako součást svého života, že si musí dobře nastavit to pracovní prostředí?
0: No, tak podle všeho jsou, určitě jsou na to víc zaměření a myslím, že se v tom jako i více vzdělávají, více se o tom baví, takže si myslím, že se snaží si ty hranice hlídat té práce a že kladou větší důraz na ten osobní život, ale samozřejmě otázka je, jaké jsou potom ty jejich reálné možnosti, protože jedna třeba ze zajímavých věcí, co se řeší, jsou platové nerovnosti a často lidé, kteří jsou mladí, kteří vlastně nastupují na ten trh práce, tak mají menší platy, což vytváří obrovský tlak. To znamená, že ty mladí lidé, i když mohou mít tyhle ty záměry vlastně skvělé, tak z nutnosti, protože si potřebují zajistit prostě základní věci jako bydlení, tak můžou být nuceni pracovat vlastně mnohem více, takže vždycky jde o víc, souhru více faktorů. A řeší se i takové zajímavé nápady, jestli třeba by nebylo vhodné vlastně prohodit to, jak jsou lidé placeni, že většinou jsou placeni více ti lidé, kteří jsou tam déle v té práci a kteří jsou starší, a že by vlastně bylo praktické udělat to naopak, že by se více platili ti lidé, kteří jsou mladí a nově nastupují, protože to více potřebují.
1: Říká psycholožka Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd. Celý záznam debaty si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v archivu pořadu Leonardo Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: František Ringhofer II. Byl politik, ale především podnikatel a továrník. Právě za něj začala výroba slavných železničních vagonů. Zasloužil se také o první český výtah. Působil i v politické sféře, byl poslancem a později starostou.
4: V roce 1847 mu zemřel otec Josef Ringhofer. 30-letý František po něm převzal kovárnu na měď a hamr, který přestavěl na válcovnu na plechové pláty. Netrvalo však dlouho a František Ringhofer zatoužil své skromné živobytí rozšířit. V roce 1852 koupil pozemky na pražském Smíchově a vybudoval tam továrnu na výrobu železničních vagonů. První Ringhoferovy nákladní vagóny byly vyrobeny v roce 1854. O 9 let později, v roce 1863, vyjel z továrny první osobní vagon a Ringhoferův podnik se tak stal největší vagonkou v Rakousku.
3: František Ringhofer II. Však nepodnikal pouze v oblasti železniční dopravy. Ve Velkých Popovicích byly nalezeny vydatné prameny vody a tak se tam Ringhofer v roce 1871 rozhodl postavit pivovar. Ten se v roce 2002 připojil ke společnosti Plzeňský Prazdroj a funguje dodnes. Zatímco v 19. století vyprodukoval pivovar 18 000 hektolitrů zlatavého moku za rok, nyní je to 1 527 000 hektolitrů ročně. František Ringhofer II. Si také potrpěl na nejnovější technologie a proto jeho firma v roce 1870 vyrobila první osobní výtah v Čechách. Je na zámku v Zákupech.
4: V této době bylo normou, aby muž Ringhoferova postavení také působil v politice. A protože Ringhofer se stal pro Smíchov nepostradatelným, zvolili ho tam v roce 1861 starostou. Smíchov tehdy ještě nebyl součástí Prahy, ale za Františka Ringhofera došlo k největšímu rozmachu Smíchova a jeho přilehlých částí. Podnikatel ale nepůsobil pouze v komunální politice. V roce 1861 byl zvolen v zemských volbách do Českého zemského sněmu. Zde byl politicky napojen na ústavní stranu, která navazovala na dědictví liberálního proudu z revolučního roku 1848. Podporovala liberální reformy, volnou hospodářskou soutěž, občanské svobody a více pro německou orientaci.
3: František Ringhofer II. Byl všestranný podnikatel a politik a pozitivně zasáhl do života svých zaměstnanců i podporovatelů. To se také odrazilo v četných vyznamenáních, která za svůj život obdržel, jako například řád železné koruny a povýšení na barona. V roce 1873 však po krátké nemoci zemřel a jeho odkaz převzal jeho syn František Ringhofer III.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Dnes s Janem Lukačevičem.
6: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený jemu. Jak ho pozná? Jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, kdo tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód. Kateřino, ahoj.
7: Zdravím.
2: Žárovky.
6: Začneme hned u toho názvu oboru, bioinformatika. To zní jako takový vědecký kočkopes. Jak se dá zkombinovat biologie, tedy něco živého, s informatikou?
7: Myslím, že to vzniklo přirozeně, protože biologie měla otázky, se kterými si nedokázala sama poradit a potřebovala právě vstup nějakého informatika, který by jim s tím pomohl. A ono se pak hodí, když bioinformatik zná metody informatiky a zároveň ví, jak funguje živá příroda, jak fungují jednotlivé metody a na co se má třeba biologa zeptat.
6: Já jsem se na to ptal právě proto, protože když si představím informatika, tak to zpravidla není člověk v mé představě, který by se o živou přírodu zajímal nebo v ní, nedej bože, trávil čas. Je to tak nebo je to nějaký stereotyp?
7: Já myslím, že je to trochu stereotyp. Já znám hodně lidí, kteří tráví hodně času mezi stromy a zároveň to jsou informatici.
6: Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale pustíme se do té tvojí práce. Já jsem se dočetl, že v lidském genomu se dá velmi zjednoduše řečeno najít asi 3 miliardy písmen. Jak si to můžeme představit na nějaké knize nebo na něčem, co máme okolo nás a možná všichni známe?
7: Když si vezmete celou trilogii Pána prstenů, tak když jsem to počítala, tak mi vyšlo, že v téhle trilogii bude zhruba 3×10^6 3 miliony znaků. Takže si představte, že v každé buňce máte tolik znaků, kolik je v tisícovce trilogii Pána prstenů. A ve většině ještě ve dvou kopiích.
6: Tak to je pořádný příděl písmenek. Jak v tom ten protein ale teda hledá to jedno konkrétní místo, ten jeden odstaveček tady v téhleté šílené změti písmen?
7: Složitě. Nejsme si úplně ještě jistý, jak přesně to funguje. Ono totiž v našich genomech je ta DNA zbalená na takových špulkách. DNA je vlastně jakoby nit. Při blížším pohledu ta nit má nějakou strukturu, ale je fajn si ji představit jako nit a ona je namotaná na špulkách a když si ji protein chce přečíst, tak musí být nejdřív ta DNA trošku odmotaná a je mu přístupná. Takže je to složitý proces, na kterém se podílí spousta těch proteinů, aby jeden mohl přečíst a zapůsobit tak, jak buňka potřebuje.
6: Ty tady zmiňuješ nit a špulku. Dá se proto hledání v lidské DNA najít nějaká další metafora, která by našim posluchačům a posluchačkám pomohla?
7: Já si to trochu představuju jako knihovnu. V knihovně třeba máte na těch regálech první písmenko autora anebo barevní kódy a zkušený knihovník ví, po jaký knížce má šáhnout. Tak jako toho zkušeného knihovníka my si můžeme představit protein, který právě zajišťuje čtení z DNA.
6: Teď je to pro mě mnohem jednodušší. V knihovně jsme asi všichni byli aspoň jednou, tak tušíme, jak tohle může probíhat. My, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala váš nový článek, ve kterém popisujete taky něco jako takové majáky v DNA. Nebo aspoň to byla ilustrace, kterou jsem v tom článku našel. Mm-hmm. Můžeš nám prosím povědět, o čem teda ten článek je a v jaké je to fázi?
7: Začnu tím, v jaké je to fázi. Článek už prošel recenzním řízením a je přijatý k publikaci, takže čekáme, že ho každou chvíli vydají. Zatím je přístupný jenom na archivu preprintu. A my jsme zkoumali širší okolí vazebných míst, protože pomocí experimentu my dokážeme zjistit pro ten konkrétní protein, který čte tu DNA, kam se navázal. A my jsme se dívali na jazyk, jak vypadá v okolí toho vazebného místa. A v podstatě, co jsme zjistili, nebo co si myslíme, je, že v okolí toho vazebného místa se ten jazyk trochu mění. A má to pak nějaký vliv na to, jak vypadá ta struktura té doušroubovice, že je trošku otevřenější k tomu, aby se tam ten konkrétní protein mohl navázat, anebo ve spolupráci ještě s dalšími. Samozřejmě bude tam spousta dalších vlivů, který na to navazování bude mít nějaký efekt, ale tenhle ten vliv je přímo zapsaný do té DNA, přímo se dědí, což je strašně zajímavý.
6: Tak já použiju pro naše posluchače a posluchačky tu metaforu, kterou jsme měli s knihovníkem. Schválně si to díky tomu trošku líp pochopíme, tak se omlouvám, když tak mě oprav, jestli jsem to nepochopil už na poprvé. Ale rozumím tomu tak, že teda vazebné místo je nějaká část té knihovny, kde najednou ty knížky v tom regále mají jinou barvu, takže ten knihovník ví, kam zamířit?
7: Myslím, že tak se to určitě dá představit.
6: A tady ta červená barva těch knih je teda součástí té genetické informace. Je to něco dědičného?
7: Jo.
6: Já bych se ale zeptal, k čemu nám to vlastně je?
7: To bude odpověď na dlouho. Protože v naší DNA máme něco, čemu se říká geny. Ty geny kódují různé proteiny, různé nástroje. Jedna třída těch nástrojů je na čtení v té knihovně samotné, jiná třída je třeba na zpracování látek zvenku, aby jsme z nich získali energii. Akorát, že těchto genů je v našem genomu relativně málo. Jenom 3% našeho genomu jsou tyhle ty geny. A dlouho se myslelo, myslím, že do roku 2012, že zbytek toho genomu je prostě balast. Říkalo se tomu junk DNA. Ale pak se zjistilo, že to není pravda, že vlastně ten zbytek pomáhá buňce určit, kdy se jaký gen má spustit, kdy se jaký gen má přečíst.
6: Takže to je takový informační systém v té knihovně.
7: Přesně. Tohle je zatím naše představa. Třeba jako za dalších 10 let zjistíme, že je to celé úplně jinak, ale tohle je naše zatím představa, jak si myslíme, že to funguje.
6: Tak to je fascinující.
5: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
6: S Kateřinou Balážovou-Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si povídáme o složitosti čtení DNA. Proč nás vlastně zajímá, jak to ten protein dělá, jaké je použití, když pochopíme, k čemu tam vlastně dochází.
7: Těch použití je relativně hodně. Nabízí se použití v medicíně, kdy my můžeme mít v našem genetickém kódu nějakou chybu a ta může vést k tomu, že nám nějaký buněčný proces nefunguje dobře a to může vést k tomu, že jsme nějak nemocní. A v případě, že budeme dobře znát ty jednotlivé procesy, které se v buňce dějí, tak dokážeme pak lépe navrhnout nějakou možnou léčbu. Další použití se třeba nabízí v zemědělství, kdy nějakým způsobem šlechtíme rostliny, aby měly větší výnos.
6: Ono se to asi v čase postupně objeví víc, když budeme ten mechanismus dobře chápat. Ale pojďme se vrátit k té bioinformatice. Já to vnímám tak, že to je takový trošku obor na křižovatce. Když jsi na tuhle křižovatku přišla, kdy jsi řekla, tak tohle je ono. Jak tě vlastně napadlo tyhle disciplíny kombinovat?
7: Upřímně mě to nenapadlo. Když jsem maturovala, tak se na Univerzitě Karlově otevíral nový obor, který právě kombinoval molekulární biologii s informatikou na matfizu. A já jsem měla možnost se pobavit s Marianem Novotným, který celou tuhletu věc dal dohromady. Strašně mi zaujaly problémy, které můžou řešit. A on tam nebyl žádný jeden konkrétní moment, kdy bych si řekla, tohle je ono, ale baví mě to, co dělám.
6: Chápu, člověk asi do toho postupně proniká a říká si, tyjo, tak to je asi to, co mě může bavit a u tohohle chci zůstat. Ty se teda zabýváš hromadou dat, ale tím pádem máš pořád docela blízko k té biologii. Je to tak, že musíš absolvovat i nějaké kurzy, nebo v rámci toho studia si měla hromadu studia biologie, aby si chápala i to, co se vlastně v tom oboru děje?
7: Určitě. A určitě se snažíme třeba hledat různé mezinárodní kurzy, jakým způsobem biologie pokračuje dál, o tom, jak aplikovat nejnovější metody. Mám ty kurzy moc ráda, protože se tam člověk vždycky seznámí s zajímavýma lidma, který taky řeší podobné problémy.
6: No a myslíš, že si nějaký vztah k biologii získala tím, že si trávila hodně času v přírodě? Že přece jenom nešlo úplně utéct jenom k těm počítačům?
7: Ale jo, já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která, když jsem nastoupila na tu bioinformatiku, tak zkoušela, jaký rostliny poznám a já jich nepoznala moc. Tak se mi strašně smála, že rozhodně poznat, že je to bioinformatika.
6: A zlepšila ses?
7: Ne, takže nezlepšila.
6: Naštěstí máš tam i tu informatickou část, kde můžeš zazářit a excelovat. Jaké to bylo hledat si místo na těch pracovištích, která jsou spíš biologická nebo chemická, nebo naopak spíš zaměřená na informatiku?
7: Na jednu stranu strašně obohacující, protože lidi, kteří třeba dělají biologii, tak přemýšlí úplně jinak než informatici. Biologové většinou mají přístup, že vidí jeden příklad a konstruují myšlenku ze spoda nahoru. Na druhou stranu informatici to berou zase opačným směrem, z hora dolů, že vidí velikou populaci nějakých příkladů, kterou si pak rozdělují na nějaký podproblémy. Takže tohle je strašně zajímavý. Občas nikdo neví, co od nás může čekat.
6: No na odlehčenou, jak vypadají porady, kde jsou tyhle dvě skupiny lidí?
7: Ono to není tak moc vidět. Oni se většinou ty lidi chtějí domluvit, pokud už jsou v jedné místnosti.
6: To je důležitý. Mě by ale zajímaly taky ty momenty, kdy se možná naopak nedaří. Kdy něco nefunguje, tak jak si to představuješ. Jak se s takovými záseky nebo s takovými momenty ty osobně vyrovnáváš?
7: V tu danou chvíli mám na stole plyšovou kočku a obejmu svoji plyšovou kočku. Obecně ve vědě, když pracujete, tak dost často nevidíte výsledky svojí práce. Já si to řeším tak, že vyrábím věci, že třeba peču nebo šiju nebo dělám nějakou činnost, kdy na konci je hotový výrobek, který si můžu vzít do ruky a je to takový důkaz, že to vlastně není zbytečný.
6: Někdy se ty věci dají i dodělat a je u nich vidět výsledek.
7: Ano.
6: No a máš taky nějaký recept na okamžiky, kdy naopak chceš tu vědu odložit a vůbec nemyslet na výsledky a na nějaký proces?
7: Třeba jezdíme se skautským oddílem do přírody, nebo se jdu jenom tak projít.
6: Dá se nějak vycházet z těch skautských zkušeností a kde skautuješ a co ti třeba skaut dal pro tu vědeckou kariéru?
7: Skautuju ve středisku na Žižkově, středisko Arcus. A co mi scout dal do nějakého vědeckého života? Myslím si, že hodně třeba zodpovědnost, protože mě v mojí práci, a myslím, že žádného vědce v žádné vědecké práci prostě nikdo neskontroluje. Nikdo si to po mně nepřečte a neřekne, tady máš chybu. Takže já musím tuhle práci, tuhle kontrolu sama po sobě dělat sama. A musím jí dělat poměrně upřímně a musím pak s těma výsledkama nějakým způsobem pracovat dál. Myslím si, že scout má takový dobrý nastavení k tomu se tohle naučit. Krom toho, skrz scouty jsem se setkala se spoustou moc hodných a moc chytrých lidí. Mezi vědcema je hodně scoutů. Já mám třeba na notebooku nálepku skautskou, takže na jedné české konferenci si takhle ty nálepky všimli lidi, tak jsem se seznamovala. A krom toho určitý sebepoznání, sebejistotu v tom, co zvládnu. A že zvládnu trochu víc, než si myslím sama o sobě.
8: No a máš nějaké oblíbené knihy, které ráda čteš, nebo ke kterým se třeba i vracíš?
7: Určitě mám. Jak jsem říkala, mám moc ráda Pána prstenů.
8: Děláš si statistiku, kolikrát ho četla?
7: Nedělám. Krom Pána prstenů, tak si moc ráda přečtu knížky od Čapka.
8: Máš nějakou konkrétní oblíbenou? Já jsem nedávno dočetl znova Válku smloky a hrozně mě překvapilo, jak je to pořád hodně relevantní.
7: Já mám ráda Továrnu na absolutno. Mimo jiný proto, že část děje se odehrává v Hradci Králové, v ulici, kterou jsem jako malá strašně často projížděla.
8: Takže Továrna na absolutno, to je ona. Mm. Ještě nějaký oblíbený spisovatel do třetice?
7: Z těch modernějších má strašně zajímavý fantasy knížky. Teď, abych vyslovila správně jméno té spisovatelky, ona se jmenuje R.F. Kuang. Mm-hmm. Takže mě dost bavila její trilogie Maková válka.
8: No tak děkujeme za doporučení. To se bude hodit našim posluchačům i posluchačkám.
5: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
8: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou si povídáme o čtení DNA a taky o způsobech, jak to přibližovat lidem. A hned k tomu mám jednu takovou otázku. Máš nějaký oblíbený způsob, jak lidem přibližovat, co je DNA nebo co je gen? Nějakou metaforu, která ti běžně funguje, když vynechám tu naši knihovnickou?
7: Třeba loni na veletrhu vědy jsem lidem přibližovala DNA jako kuchařku. Ale takovou kuchařku pro každý případ. Že tam jsou návody na nástroje, které potřebujete, když jste v kuchyni, ale taky návody na nástroje, které potřebujete, když jste v autodílně anebo někde venku na kopci. Proto je ta DNA tak veliká, protože musí obsáhnout návody na všechny tyhle ty nástroje. Plus musí k tomu mít informaci o tom, kdy se jaký nástroj hodí využít.
8: Tak to je dobrá metafora, protože najednou dává mnohem větší smysl, že tam je toho tolik a jsou to ty hrozné hromady znaků. Možná, že i takovéhle metafory používáš, když máš přednášky, například pro středoškoláky. Já jsem se taky dozvěděl, že jsi nedávno jednu takovou měla. Jak jsi je přesvědčovala, že bioinformatika je cool?
7: Já myslím, že byli trošku už přesvědčení sami, protože to bylo IT gymnázium. A popisovala jsem jim právě, jak funguje ta DNA. Ukazovala jsem jim třeba veřejně přístupné databáze genomových dat, kdy si kdokoliv, kdo má přístup k internetu, může stáhnout genom třeba klíštěte, anebo člověka, anebo rybiček.
8: A pak si ho může číst, nebo s ním nějak
7: pracovat? Může si ho číst, je to prostě textový soubor. Takže tam fakt vidíte to ACTG, ACTG.
8: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že jde takhle najít někde na internetu, ale prozradíš nám, jaká je tvoje statistika, kolik jsi jich zlákala ke studiu bioinformatiky?
7: To se ještě uvidí, ale potom po přednášce jsme se asi s 4 nebo 5 studenty bavili, že by se jim to možná líbilo, tak uvidíme.
8: Tak budeme držet palce.
5: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
8: Kateřino, káva nebo čaj?
7: Čaj.
8: Gauč nebo sport?
7: Asi sport.
8: Raději trávíš čas ve městě nebo v přírodě?
7: Městský park je úplně ideální.
8: Máš raději biologii nebo informatiku?
7: Těžká otázka.
8: Já jsem si říkal, že když děláš bioinformatiku, tak to bude dost složité pro tebe. Pojďme to rozčísnout.
7: Já myslím, že je to 50 na 50, možná jako 49 pro biologii a 51 pro informatiku.
8: Odpočíváš raději u knihy nebo filmu?
7: U filmu.
8: A pracuješ spíš večer jako noční sova nebo si ranní ptáče?
7: Já jsem noční sova.
8: Tak to patříš do dlouhé řady nočních sov, které už jsme tady ve vysílání měli. Vlastně si ani nevybavím, jestli jsme tady měli nějaké ranní ptáče. Ty jsi taky zároveň docela čerstvě v nové výzkumné skupině. Mě by zajímalo, jestli jsi tam taky všichni noční sovy.
7: Já myslím, že ne. Pracuju na první lékařské teďka a že jak tam je relativně hodně lékařů, tak oni jsou spíš ranní ptáčata.
8: A čemu se tam věnujete? Vy zkoumáte údajně i českou populaci. Mohli by si nám to popsat?
7: Ve skupině laboratoři onkogenetiky pod vedením profesora Kleibla zkoumáme dědičné rakoviny. A pomocí panelu, který se jmenuje Čekanka, tak máme standardizovanou baterii genů, která se testuje tady v Praze, ale stejně tak třeba v Brně anebo v Plzni. Společně s pracovišti z těchto míst se pak lékaři a biologové dohadují, jaké varianty, které v tom genomu vidíme, tak jsou ty patogenní, to znamená ty, které jakoby můžou za tu nemoc, a nebo které jsou běžnou součástí naší variability a třeba můžou za to, že někdo má tmavé vlasy nebo někdo trošku světlé vlasy. Neškodná variabilita.
8: A to děláte právě tím, že teda čtete tu DNA a v ní zase hledáte nějaké konkrétní knihy. Dá se to tak říct?
7: Čteme DNA, díváme se na konkrétní kapitoly a hledáme, jestli třeba v té kapitole není nějaký překlep, který by neměnil vyznění celý té kapitoly.
8: Super, tak to najednou mnohem víc dává smysl. Máš nějaké výzkumné téma nebo něco, co tě čeká, čemu bys tam chtěla přijít na kloub?
7: Spíš než to výzkumný téma, my máme spoustu nasbíraných dat. My nevíme, co v těch datech je. A já jsem strašně zvědavá, k čemu dospějeme a jakým způsobem, protože je to vlastně i diagnostický pracoviště, jakým způsobem tohleto dokážeme dostat zpátky do té diagnostiky a dostat přímo k těm pacientům.
8: Tak to zní, že máte před sebou roky a roky práce. Protože tím vším se probrat, to asi nebude úplně jednoduché. Kde ty vidíš v tom případě bioinformatiku jako obor za 10 let? Dají se tam pozorovat třeba nějaké trendy nebo změny v souvislosti s tím, jak se tady rozšiřuje AI?
7: Určitě. Třeba to, o čem jsem mluvila na začátku, že jsme si mysleli, že velká část naší DNA je prostě balast a nemá žádnou informaci, tak to bylo před kolika, 12 lety? Tam ty změny v našem chápání, myslím si, že jich nebude málo. AI a umělý inteligence a hluboký učení a strojový učení nám strašně moc pomáhají. Ona vlastně z bioinformatiky byla před 2 lety 2024 i Nobelova cena.
8: Tak to si máme na co těšit. První bioinformatická Nobelovka do České republiky nezamíří
7: to
8: třeba?
7: To asi ne. To asi ne.
8: No ale tak na závěr, kde vidíš sama sebe za těch 10 let?
7: Já vlastně nevím a jsem strašně ráda, že nevím. Protože to bude tak variabilní a vlastně nikdo neví, jakým směrem to půjde. A my jsme vlastně v čase nějaký první racionalizace, první tvorbě prvního systému toho oboru.
8: Tak to je docela velké dobrodružství. Dělat něco takhle úplně poprvé. Popřejeme ti hodně štěstí. Moc krát děkujeme, že jsi za námi dorazila. Povídali jsme si s Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mé jméno je Jan Lukačevič. Loučím se s vámi u tohoto dílu Žárovek a příště zase s Pavlou Hubálkovou. Ahoj.
7: Naschledanou.
5: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Encyklopedie.
4: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
9: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
4: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu.
10: Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
9: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
10: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
9: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
10: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
9: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
10: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
2: Pro a proti.
3: Prezident Petr Pavel poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu. Zatím ale stále není jasné, kdo českou delegaci povede. Měl by to být prezident nebo premiér? Hosty pro a proti budou dva poslanci, Adriana Chochelová z Hnutí STAN a Radek Vondráček z Hnutí ANO.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Meteorologové varují v Čechách před silnými bouřkami. Při pádu letadla na východě Francie zemřelo 11 lidí. Na fotbalovém mistrovství světa začalo play-off. Jihoafrická republika hraje proti Kanadě. A zítra čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněk i bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
12: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
11: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale můžou přijít ještě dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Příčina tragédie zatím není jasná.
13: Prefekt departmánu Mert Emozel i v Segi pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun vřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovaly desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
14: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 1.7 jsou velké.
11: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Fotbalová Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže, potvrdila to na svém webu. Ligová fotbalová asociace uvedla, že místo v Šancelize nabídne postupně Táborsku, Artisu Brno a pražské Dukle. Karvinou vyřadil z první ligy trest etické komise fotbalové asociace za ovlivňování zápasů. A fotbalisté Jihoafrické republiky i Kanady hrají v Los Angeles poprvé v playoff mistrovství světa. Podrobnosti z úvodního zápasu prvního kola má Tomáš Petr.
15: Čeká se na start druhé 45 minutovky po první půli. Zatím hraje Jihoafrická republika s Kanadou nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
16: Nehoda na D1 před Psáři a překážka na silnici 11 před Ostravou. Následky nehody stále překážejí na dálnici D1 z Brna do Prahy. Před sjezdem na Vlašim se na kilometru 50 střetla dvě osobní auta. Blokují pruh pro pomalá vozidla. Je tam asi kilometrová kolona, tak na 10 minut. Na dálnici D35 směrem z Jičína do Hradce Králové zvyšte pozornost za Hořicemi. Na kilometru 119 pojedete kolem odstaveného vozidla. Překážce se vyhněte na silnici 11 před Ostravou ve směru od Opavy. Za Globusem na prodloužené Rudné na kilometru 276,5 leží na vozovce blíže neupřesněný předmět. A v Praze se uklízí po nehodě v Kolbenově ulici ve směru z centra. V křižovatce s Průmyslovou se střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují tam levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Noc bude jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru. Nejnižší noční teploty klesnou k 19 stupňům. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28 stupňů, jinak většinou od 31 do 36 a na Moravě a ve Slezsku i 39 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Jak česká města a obce hospodaří s vodou v době klimatické změny? Starostka Jihomoravských Sudic Olga Dočkalová je také předsedkyní Komise životního prostředí Svazu měst a obcí.
19: Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů a oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí.
18: V tomhle vydání pořadu Zaostřeno uslyšíte také ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelku.
20: Ono, hospodaření s vodou ve městě je součástí daleko širšího aspektu životního prostředí toho města jako takového.
18: Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
2: Zaostřeno.

0: Stojím na břehu řeky Sázavy ve Žďáře nad Sázavou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tady, jenom pár kilometrů od pramenů, v průměru proteče necelý kubík vody za sekundu. Asi 900 litrů, když bych měl být přesnější. Jenže to je průměr. V období sucha, jaké panuje právě teď a která se v posledních letech opakují stále častěji, může průtok klesnout i na méně než třetinu téhle hodnoty. A možná proto si městský úřad, který tady každoročně touhle dobou pořádá slavnosti města, zvolil jako jejich letošní hlavní téma právě vodu. Vysvětluje starosta Martin Mrkos.
1: Proč tohle téma Žďár nad Sázavou a krajina kolem něho je historicky spjat s hospodařením

0: víc než 20 vystavovatelů.
1: Dobrý den, Vít Pohanka, Český rozhlas. Já jsem jenom den, tak ano. Si tady natáčím tak jako atmosféru. No. Posluchači to nevidí. Ano. Co tady máte, proč tady jste?
2: Tak dobrý den, jmenuji Vítěz Klíma, jsem tady dneska za vodárenskou akciovou společnost. A chceme trošku přiblížit lidem, že vůbec nějaká vodárenská vežďář je, protože si osobně myslím, že hodně lidí vůbec neví, že je nějaká vodárenská. A dneska tady máme připravený program pro děti. Můžou se tady složit takový manigární potrubí, aby vůbec věděli, kudy ta voda teče, jak to funguje. Potom tady máme krásný fotokoutek, kde se můžou vžít helmu. Máme připravený velký bublifuky a házení míčků do hydrantů a spoustu dalších aktivit, takže určitě můžou přijít, hezký počasí nakonec.
3: Karolina Kostečková.
0: Ze střední průmyslové školy. Stačí takhle.
3: Tak my tady dneska jako střední průmyslová škola vešťáře nabízíme 3D brýle, kde můžete vidět vodní svět, pak tady nabízíme propojování trubek, metrových trubek na čas, instalatérských, máme tady vodní mlhu, máme tady přečerpávací elektrárny a všechno z toho můžete osahat a vidět na vlastní oči. Dnešním tématem je voda, takže my jsme vzali hlavně instalatérský obor a obor technické zařízení budov, který se tou vodou primárně zabývá, ale samozřejmě máme tady i širokou nabídku fyziky a chemie, můžeme vidět molekul vody, takže...
0: Takže se to snažíte využít i tak trošku jako pro přilákání studentů.
3: Určitě, chceme ukázat, že jsme silná a velká škola, kde se nebojíte, nemusíte vás studovat.
0: Super. Takhle se tedy snaží téma vody uchopit ve zhruba 20-tisícovém Žďáře nad Sázavou. Kam se ještě vrátíme? Hospodaření s vodou ale pochopitelně řeší taky mnohem větší česká města. Nedávno jsem se proto vydal do skoro 200-tisícové Plzně, kde magistrát ve spolupráci s malou startupovou firmou začal pečlivěji sledovat spotřebu vody a hledat úniky v budovách, které spravuje. Od škol přes celý areál zoologické zahrady až k multifunkční budově Tech Tower v areálu bývalého pivovaru Světovar.
4: Já jsem projektový manažer Nextdrop Petra Drexler.
5: František Mach, Nextdrop, jeden ze zakladatelů.
0: Kde teď jsme? Co tady vidíme?
5: Teď se nacházíme na hlavním přívodu vody do budovy Tech Tower, což je multifunkční městská budova. To, co tady vidíme, tak je vlastně hlavní přívod do budovy. Je vidět, že ty trubky už mají docela velký průměr, protože ta budova má velkou spotřebu. A vidíme tady víceméně standardní sestavu, která se nachází ve všech městských budovách. Zásadní věc, kterou asi každý pozná, tak tady je fakturační vodoměr vlastně plzeňské vodárny, na který my jsme připojení a naše technologie se nachází tamhle vzadu v tom rozvaděči. A kromě toho vodoměru, tak tomu přísluší i ten elektromagnetický ventil a tlakoměry. To, co tady realizujeme, tak v reálném čase odečítáme průtok vody a zároveň měříme tlak. A na základě těch parametrů odhadujeme, jestli ten průtok a spotřeba té budovy je v nějaké normě nebo je nějaká anomálie. Pokud objevíme nějakou anomálii, nejčastěji se jedná o nějaké skryté úniky nebo případně havárii, tak automaticky upozorníme správce budovy nebo majitele budovy. A pokud se jedná o velkou havárii, tak automaticky budovu uzavíráme. Pokud se jedná o drobnější únik, tak vyčkáváme na to, co se bude dít dál.
0: Mě první, co jako napadne, jako super, tak jste takový startup, že jste to tady instalovali, to je hezké. A proč se o to nestará sama ta vodárenská firma?
5: Tak vodárna tady má svůj vzdálený odečet.
0: Ale tam má spíš zájem na tom možná, aby se spotřebovávalo co nejvíc. Tak napadá.
5: Zatím musím říct, že všechny vodárny, se kterými jsme se setkali, tak mají něco, co je jako morální postoj k vodě. To znamená samozřejmě, jako vodárna je vlastně prodejce vody, ale zároveň i se snaží jako všemožně tou vodou šetřit. A ať už sama na vlastních vlastně rozvodech, protože v průměru v Čechách a Plzeň je pod průměrem, tak je nějakých 15% ztráty vody nefakturované, když se voda vyrobí, než jenom doteče vlastně ke spotřebě. Ale tak i u spotřebitelů se snaží vlastně apelovat na hospodární nakládání s vodou.
0: Právě jsem chtěl zmínit, já jsem před asi 8 lety dělal zaostřeno právě o tom, kolik vody se ztrácí různě. Samozřejmě je to různé v různých částech republiky. Záleží to na tom, jestli mají staré budovy, třeba často městské památkové rezervace, kde to je hodně problematické. Takže Plzeň jste říkali pod 15% zhruba, ale obecně asi tady jsou taky budovy kde, nebo části, kde to je horší, nevíte.
4: Těch 15% tak je na cestě od vodárny do těch budov. Uvnitř budov, tak je to ještě jiné. Shodou okolností, tak v průměru to vychází taky kolem těch 15-20%, že jsou ztráty. Ale
0: ještě další teda.
4: Další. Teda. Ale to už vodárna neřeší. Na druhou stranu, když dojde k velké havárii, tak ani pro vodárnu není jednoduché s tím klientem řešit

0: ty jejich finanční ztráty a dost často to končí nějakým soudním sporem. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že jsou vodárny nakloněny tomu, že se klient sám stará o to, jestli nějaké ztráty na své straně má.
1: A vy jste projektová manažerka, tak co třeba připravujete teďka? Na čem děláte?
0: Teďko tak v nedávné době jsme, vlastně v loňském roce, tak jsme osadili velký sportovní stadion tady v Plzni. Je to vlastně místo, kde trénuje náš prvoligový klub, plzeňská Viktorka. A tam ty výsledky tak jsou velmi dobré a město se rozhodlo, že bude osazovat i další sportoviště. Takže teďko nás čekají bazény, atletické stadiony a podobně.
1: A kromě té Plzně, jestli se můžu zeptat, jestli už se vám daří třeba trošku se rozrůstat, šířit po republice nebo v okolí?
0: Po okolí to úplně není. Naše další instalace tak byly v Brně a teď postupně se rozrůstáme do dalších míst, například do Hradce Králové, Dvora Králové. Shodou okolností tak kolegové jsou v tuto chvíli na festivalu Rock for People, kde také zajišťujeme nějaký monitoring toho vodohospodářství.
1: Ono to je asi celkem nabílení, ale pro jistotu se zeptám. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy se zaměřujete hlavně na to, aby prostě ta voda někde neutíkala, netekla prostě pryč, nezabýváte se třeba efektivnější distribucí rozvodů vody nebo podobně?
2: Zabýváme se i distribucí. Já bych řekl, to, v čem vynikáme, tak je datová analytika a vytěžování dat o spotřebě vody. Ta instalace, kde stojíme, tak je jedna z nejčastějších, kterou máme. Protože vidíme obrovský potenciál v tom šetřit veřejným budovám, veřejným institucím náklady na vodné stočné tím, že eliminujeme zbytečné skryté úniky. Ale pocházíme z akademické sféry, inženýrník nás velmi baví a velmi rádi bereme, řekněme, projekty, které jsou většího rozsahu, kdy se snažíme pomáhat těm našim partnerům v tom, aby jsme efektivněji využívali jejich vodu. Jeden z nejpěknějších příkladů tak je plzeňská zoologická zahrada, kde vlastně v tuto chvíli děláme takřka kompletní vodní management, protože zoologická zahrada je jeden z největších spotřebitelů ve městě, nikoli v pitné, ale užitkové vody. A je napojená samozřejmě na vodní řád, ale zároveň má vlastní hlubinní vrty, sbírá dešťovou vodu a čerpá vodu z řeky. A to, co děláme my, je balancování těch jednotlivých vodních zdrojů. To znamená, snažíme se maximálně využít dešťovou vodu, je ten přirozený zdroj a vhodný zdroj pro zalévání například. A využíváme vlastně čerpání z řeky Mže, což je kilometr vzdálený říční tok od plzeňské zoo, kde snažíme se na maximum čerpat, ale zároveň neovlivnit vlastně vodu řece. No a potom se snažíme vlastně využívat a čerpat i z hlubinných vrtů, aby nestráceli svou vydatnost. Takže efektivní využívání vodních zdrojů, případně plánování spotřeby, dopouštění retenčních nádrží, tak je jedna z věcí, kterou děláme a děláme velmi rádi.
3: Řekli mi Petra Dreixler a František Mach ze společnosti NextDrop. Inženýra Luďka Šantoru, ředitele správy informačních technologií města Plzně, jsem zastihl na městské akci, která se právě v hlavní budově Tech Tower konala.
4: Ten příběh je o tom, že nám tady vlastně z univerzity vznikl spin-off, který jsme pomohli jako město postavit v uvozovkách na nohy. Pomohli jsme mu vlastně jako něco, co bych nazval živou laboratoří, že k nám mohli přijít, mohli si na městských budovách tu technologii nasadit, vyzkoušet, odladit. Pak jsme je koupili, takže jsme se stali vlastně jako prvním zákazníkem, nějakou první referencí a dneska jsme ve stádiu, kdy vlastně na to řešení koukáme tak, že ho nasazujeme třeba na školách, kde děti mají neuvěřitelnou schopnost si hrát na něco, co se tady zrodilo a říká se to mokrý bandité a prostě pro ně je neuvěřitelná výzva nechat protýkat záchod celý víkend. A v podstatě za, řekněme, dobu nasazení, kdy my to máme tady v Tech Toweru, anebo to máme na našich budovách jako sitka, tak jsme se někde dostali na kolem 20% vlastně úspory a jsme schopni vlastně v případě zjištění, že nám někde uniká voda nebo že je větší spotřeba, tak tu vodu zavřít na dálku. Takže doby, kdy jsme vlastně nevěděli a zjistili jsme to po víkendu, doby, kdy jsme věděli a museli jsme jet na místo, tak dneska dokážeme řešit dálkově a pro NextDrop je to vlastně za mě takový brand, kdy vlastně ta Plzeň se pro ně stala tou velkou referencí, která jim dneska otvírá dveře i v jiných městech.
5: Měli jste inspiraci nebo našli jste inspiraci třeba někde jinde, ať už v zahraničí nebo v České republice, nebo jste stavili, jak se říká, úplně na zelené luce?
4: Ten nápad přišel z té firmy, to je vlastně jakoby jejich nápad. Dneska jsme třeba v oblasti, kdy se bavíme i o pohledech, které nás prostě třeba před rokem vůbec nenapadly. Koukali jsme na to jako na informaci, jak vám teče voda v objektu, jestli někde prostě uniká, neuniká. Dneska na to koukáme, takže jsme v objektu, kterému říkáme Tech Tower, a v podstatě tady máme v klasickém dnu kolem 600 lidí a my vůbec nevíme v případě, že by tady vznikl požár, kolik lidí tady skutečně je. A vlastně dneska přemýšlíme o tom, že tu technologii bychom dokázali využít tak, že by nám dala informaci, že třeba před 30 minutami v objektu bylo tolik lidí, protože se signatury spotřebité vody by dokážete rozpoznat, kolik lidí bylo třeba na sociálkách, kolik lidí třeba čerpalo vodu v kuchynkách. Prostě to čerpání vody a ta spotřeba vody je velmi spojená s lidským chováním a může to být vlastně jako další zajímavý pohled pro služky integrovaného záchranného systému, že ví, když v té budově bude hořet, budou zasahovat, že tady třeba nějaké množství vody.
3: Luděk Šandora, ředitel správy informačních technologií města Plzně. Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka má určitě obecný přehled o tom, jak se s vodou v celé zemi nakládá. Co tedy říká takovému projektu, který Plzeň rozjela?
6: Rozhodně to není věc, která by na jednu stranu vyřešila veškeré problémy, na druhou stranu je to určitě velmi významný přínos k tomu. Vlastně to, že dneska jsme bez problémů zásobování vodou, je i díky tomu, že jsme dokázali velmi výrazně snížit naši spotřebu vlastně od 90. let oproti té době let 80. kdy opravdu se tou vodou nešetřilo. A vlastně bez toho, aby jsme vybudovávali nějaké další vodní zdroje, tak fungujeme dnes právě díky velkým úsporám. A on ten potenciál těch úspor samozřejmě na začátku je velmi velký, ale to, co bylo snadno uspořitelné, už jsme vlastně vyčerpali. A dnes tedy musíme jít tou chytrou cestou, abychom dokázali už tak nízkou spotřebu v přepočtu na člověka snižovat dál. Na druhou stranu, když se podíváme do světa, tak třeba Izrael dokáže pořád nebo se soustředí právě na to, co nejefektivněji vodu využívat, co nejefektivněji zabránit ztrátám v potrubí vlastně recyklaci. Právě proto, aby dokázal s těmi omezenými vodními zdroji víc. Takže když se na to podíváme dnes, ta spotřeba v průměru na člověka je mezi 80 a 90 litry na den, ale pořád třeba ještě ztráty ve vodovodní síti jsou někde okolo 20 litrů na člověka na den. Takže ono to není procentuálně velké, tak to vždycky nula je nedosažitelná, ale pořád je to vlastně část poměrně významná, kterou dokážeme ušetřit.
3: Ředitele Jana Daňhelku ještě uslyšíte, ale předtím také něco o tom, jak se mění hospodaření s vodou v mnohem menších obcích a městech, než je zmíněná Plzeň.
7: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Česko je v evropském měřítku svým způsobem unikát. Na necelých 11 milionů obyvatel připadá víc než 6 tisíc samostatných obcí. Každá z nich se musí po svém vyrovnávat také s tím, jak hospodařit s vodou v době klimatické změny. Olga Dočkalová je starostkou obce Sudice na Jižní Moravě s necelou 500 stálých obyvatel. Zároveň předsedá Komisi pro životní prostředí Svazu měst a obcí.
8: Já jsem starostkou asi 16 let a musím říct, že tam je diametrální rozdíl. Zatímco přes 16 lety jsme to okolí až tak moc neřešili jako starostové. Ty investice vesměs šly všechno přímo do obcí. Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů a oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí, tomu svému katastru. To znamená i prostřednictvím sázení stromořadí, jo, tady těch klidových zón, a myslím si, že je to dobře. Samozřejmě je to dobře jak pro přírodu, tak i pro nás, pro všechny. A myslím si, že je to docela i hodně vidět, když někdo vyjede na kole, tak vidí, že kolem obcí prostě vznikají různé klidové zóny a zelené a zasakovací pásy.
3: Podle Olgy Dočkalové už tak dneska většina starostů bere hospodaření s vodou jako samozřejmou součást své práce. Jenže ne všechny obce mají samozřejmě stejné podmínky.
8: Spousta obcí dneska ještě nemá centrální vodovodní přivaděče, které prostě zásobují pitnou vodou obec, ale mají třeba svoje nějaké vrty. Ty se většinou nachází někde za obcí nebo někde i v lesích. No a tam si myslím, že také nastaly v období sucha takový fenomen další, kdy se museli kolikrát jejich vodojemy zavážet pitnou vodou, to znamená vodárenská třeba zavážela po nocích vodojemy pitnou vodou, aby lidem pořád teklo z kohoutka. Ty obce jsou potom, bych řekla, hodně v kritických situacích.
1: No a co teda s tím? Je nějaký způsob, jak to řešit?
8: Ten jeden je, že buď se ta obec taky přidá k tomu vodovodnímu přivaděči. Stojí to samozřejmě nemalé investice. Pokud to stavebně a technicky jde, tak se napojí na ten vodovodní přivaděč. Pak samozřejmě tu vodu může využívat v době sucha, když ji dochází ve vlastním vrtu. A nebo druhý způsob řešili hodně starostové tím, že právě kolem vrtu třeba stahovali tu vodu z krajiny prostřednictvím prostě nějakých zasakovacích zase opatření, jako jsou mokřady a tak dále.
1: Starostka obce Sudice a současně předsedkyně Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí Olga Dočkalová.
7: Posloucháte Zaostřeno.
1: Česká republika leží na hlavním evropském rozvodí. Prakticky všechny významné řeky u nás pramení a žádná velká řeka k nám nepřitéká. Voda, která na našem území naprší nebo vyvěrá, tak nakonec odteče do Severního, Baltského nebo Černého moře. Mimochodem, podobně jsou na tom v Evropě, jen Švýcarsko nebo Andora, i když jejich hydrologická situace je úplně jiná. Dají se ještě na českém historicky tak dlouho a relativně hustě osídleném území najít nějaké nevyužité vodní zdroje? Zeptal jsem se ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelky.
6: Nové zdroje vody najít můžeme, vytvořit můžeme. Zejména podzemní vody, ne všechny zbodně, takzvané odborně zásoby podzemní vody, jsou využívány. Na druhou stranu ono je to vlastně dvousečné. To, co potřebujeme, je vlastně hospodařit s množstvím vody, které máme. Ono to zní vlastně tak jako banálně, tohleto konstatování, ale to hospodaření spočívá hlavně v tom, že my té vody nemáme v průběhu roku pořád stejně. Ono se to mění. Chvíli mi je jí víc, chvíli mi méně. A my musíme se zaměřit na to, jak tu vodu ve chvíli, kdy je víc, si ji vlastně uložit na tu dobu, kdy bude méně. Takže nejklasičtějším příkladem toho jsou samozřejmě vodní nádrže. A bez vodních nádrží bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme dneska. Do budoucna několik vodních nádrží připravovaných je. Mluví se třeba o vodní nádrži Kryry na Rakovnicku, mluví se na Zlínsku o nádrži Mlachovice. To jsou všechno vlastně oblasti, kde dnes ty povrchové zdroje nejsou. Co se týče těch podzemních zdrojů, tak ta voda v podzemí nějakým způsobem je. Ale to doplňování její je mnohem obtížnější, zejména teda v měnících se klimatických podmínkách, kdy často to jarní doplnění v podobě velkého tání sněhu a nám třeba vypadne a vlastně začíná ten pokles dřív. Takže čistě vrtání nových studní může být krátkodobým řešením, ale není to řešení stoprocentní a ne všude bude funkční.
1: Evidentně nejenom v Plzni, v jiných městech si uvědomují, že prostě s tou vodou je potřeba nějak šetrněji hospodařit. Vidíte z vašeho pohledu hydrologa, že společnost opravdu začíná nad vodou víc přemýšlet, že se mění myšlení lidí, abych tak řekl, než jenom třeba legislativa a tvrdá opatření jako nějaká nařízení, zákazy a příkazy?
6: Kdybyste mi tuhle otázku položil před 10 lety, tak bych parafrázoval jednoho známého, který říkal, na to, jak je voda důležitá, jak má strašně špatný marketing, jo. Strašně špatný public relations. A myslím si, že tohleto se v hlavách lidí přece jenom malinko posunulo. Že ta důležitost vody, to, že její nedostatek není jenom nějaký výmysl, ale že se opravdu v tom létě často ta voda nedostává minimálně prostě v té krajině, že ty vodní toky nejsou v takové podobě, jako si ještě někteří z nás pamatují, kolikrát byla dobrá vodácká sezona a sízné některé řeky, že se to vlastně v naší společnosti uchytilo jako téma, o němž aspoň víme, o němž se aspoň hovoří a to je skvělé, že by to bylo tak, že by bylo úplně prioritní, asi zatím není. Na druhou stranu opravdu to vodní hospodářství u nás je natolik vyspělé historicky, že lidem dokáže tu vodu zprostředkovat, ale už to vědomí toho, že to nemusí být samozřejmost, je velice dobré a velice prospěšné k tomu, aby jsme to nebrali, jako že se nemůže nic stát a opravdu o té vodě přemýšleli. což je dobré. Já vždycky následuje na to otázka, co děláte vy. Tak jako já jsem říkal, že jsem před mnoha lety, nebo v podstatě od jak živa odmítl, že bych zaléval trávník na naší malinké zahrádce. To mi prostě přijde, že pitnou vodou v Praze zalévat trávník v žádném případě a nepřipustím. A šel jsem proto, abychom vysadili nějaká suchoodolná nebo suchomilná druhy trav a do toho trávníku. Ten trávník nevypadá tak krásně jako anglické udržované trávníky, ale je tam. A tuje, které prostě uschly, tak bohužel uschly. Už nenahrazujeme novými tujemi, ale nějakou momentálně spíš, řekněme, středomorskou florou nebo habrem, který přece jenom je krásný strom, sem patří a to sucho snáší daleko lépe než tuje. Tak prostě se tomu přizpůsobujeme tímhle tím způsobem. No plus teda úsporná hlavice na sprše, aby to sprchování uspořilo aspoň pár litrů.
3: Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka. Nakonec se vracím tam, kde jsem tenhle pořad Zaostřeno začal. Na břeh řeky Sázavy, kde jsem si o vodě povídal se starostou Žďáru Martinem Mrkosem.
9: Já jsem už při natáčení tohohle pořadu mluvil s odborníky a takový téma, který se tam objevuje neustále, co se týče hospodaření s vodou a s městy a obcemi, je, že je potřeba změnit myšlení lidí. Že jako technologie jsou, legislativa se dá změnit, ale těma nařízeníma a omezeníma a příkazy se to stejně definitivně jaksi úplně zefektivnit nedá. Co si o tom myslíte?
10: Já s tím plně souhlasím. My jsme země modrých ok, to znamená těch různých bazénů, na zahradách. Osobně mě třeba vlastně trošku dráždí, že splachujeme pitnou vodou, umýváme auta pitnou vodou. To jsou věci, které dneska jdou technologicky řešit jinak a pořád žijeme v takovém vědomí jako vodního blahobytu, který ale s těmi delšími periodami sucha nemusí platit. A třeba jako město změnu tady a příchod fenoménu těch delších period sucha reflektujeme a například se mohu pochlubit tím, že v tom sportovním kampusu Bouchalky tak nově máme instalovaný 3 obrovské retenční nádrže, které se budou využívat, bude-li v nich dostatek vody na závlahu fotbalového trávníku nebo tenisových kurtů. Zmiňoval jste moderní technologie, v bazénu máme dneska zařízení, které recykluje asi 75% vody. Dříve každý den bezúčelně odtékalo do kanálu 50 kubíků vody. Dneska se vlastně těch 35 kubíků znovu použije, recykluje. Ty zbývající kubíky chceme využít vodu pro splachování v nedalekém připravovaném rezidenčním projektu Batiskav.
3: Slova starosty Žďáru nad Sázavou Martina Mrkose končí dnešní Zaostřeno, ale vysílání Českého rozhlasu Plus samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
11: Radiokniha. Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. V publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
7: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
12: A příští minuty budou na Českém rozhlase Plus patřit repríze dokumentu Dokud běhám, žiju. V roce 2019 jej natočil Lubomír Smatana o penzistovi, který ve svých více než 80 letech zdolal pražský maraton.
7: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
13: Jednoho dne se mi dostala do ruky kniha s neobvyklým názvem Extrémní sport ve starobním důchodu. Na obálce byl snad stoletý Ind s turbanem a dlouhými černými vousy. Text pojednával o veteránech, kteří to v hodně vysokém věku docela slušně rozjíždějí ve vodě, na lyžích, na kole a v běhu. Začal jsem pátrat, ovšem stoletého běžce jsem v Česku nenašel. V běžeckých tabulkách jsem ale mimo jiných objevil osmdesátníka Jiřího Pejpala. Tak jsem ho zkusil vytáhnout na trénink a ono to vyšlo. Vyklubal se z něj chlapík, pro kterého je běh ryzí vášeň a který se v 85 chystá na maraton. Možná na maraton poslední a možná také ne.
14: Pojď. Nejstarší účastník půlmaratonu, opět přes 80 let, přátelé, pan Jiří Pejpal z Prahy, 152 číslo, Jiří Pejpal z Prahy a má už 16,6 km za sebou, takže už pouze 5 km je cíli, vynikající kondice.
15: Lenka ahoj Jiří.
14: Horáková nám zase přebíhá a už je to 94 km, takže 6 km, Lenko, 6
15: km. Jak to vypadá?
16: Spadně.
14: Takže poslední 4 kola.
15: Špatně?
14: Mezičas 8.
16: Jsem na doraz, jo.
15: Dáš to po 3?
16: Nedám.
15: Ne? Co se stalo?
16: No nevím. Do desítky to šlo. Jo, po desítky. Řednu.
15: Kolik ti zbývá kilometrů?
16: No, ještě asi 6, jo. Necelej.
15: To musíš dát. Ale doběhneš to?
16: Jo, doběhnu. Dojdu to, no.
15: Tak poběž chvíli, ne?
16: No.
15: Neflákej se. Dneska máme 6. dubna, jsme v Plzni, Štruncovy sady a Jiří Pejpal běží půlmaraton, tak snad ho doběhne.
16: No jo, to musím.
15: Já jsem dneska mluvil se svým tchánem, kterému je 73,
16: no.
15: A ten říkal, sakra, co se ten Pejpal chce dokazovat v 85.
16: No, ale mě jde o to se otestovat, jo. Co člověku ještě je, jo. A ono je občas neškodí si takhle hraničně hrábnout, jo, na fyzičku.

0: Já jsem pozdní hobík. Já jsem začal běhat až po 50. roku věku. Když jsem zjistil, že už za nic nestojím a vážu jsem bez 2 kilometrák. Jo, pupek mi les přes trenýrky a na synové si ze mě utahovali, že jsem docent pupenda. Jo. Zdravotní problémy byly, že chytil jsem do pravýho stehna koxartrózu. Jo, takže když jsem šel do patra, tak jsem musel mezi patře odpočívat. Letos jsem se zaměřil na půlmaratony. Jo, dal jsem si těch půlmaratonů 5. Jo, a 3 byly v teplotě přes 30 stupňů, jo, takže jsem se pěkně zhuntoval a musel jsem to na nějaký čas nechat, jo, abych se z toho zpamatoval, pač vrazilo se mi to do kolena, jo, v obě kolena z ničeho nic, jo, mě začaly to bolet, no, tak jsem to
1: začal. V 84 letech tě začaly bolet kolena,
0: no,
1: to je divné.
0: No, a předtím nic, jo.
2: Každého nějaké zranění občas potká, Jiří Pejpal je ale držák. Neduhy se mu nevyhýbají, v jeho věku by to bylo s podivem. Také proto chodí pravidelně za svým běžeckým kamarádem, lékařem Petrem Kuchařem. Ten sice svoji ordinaci prodal, aby mohl oběhnout Československo, jeden den v týdnu si ale pro své stálé klienty čas udělá. Ordinuje v pražských Stodulkách.
1: Takže to je ta ordinace, to jste prodal, abyste mohl běhat kolem Československa.
3: No přesně, jedna židle. Fonendoskop není můj, to mám tady půjčený. Ano, aby to fungovalo, takže nafoukneme trošku. No, dneska má Jirka 150 asi. No. Tak uvidíme.
0: To je zrž.
3: No, 148 tam bylo. 94 dneska.
0: Dneska si nějak. No jo, ještě prášky nezabrali.
3: Jo, ty nemáš žádný problémy spojené se sportem. Jo, když vezmete třeba artroza, že jo, opotřebování kloubní chrupavky. Takže všichni říkají, jo, ty běháš po asfaltu, že jo, to bude jako, že je špatný, že ti odejdou klouby a budeš mít artrozu a nevím co. A vůbec to není pravda. Mezi námi maratonci jsou ortopedi, kteří říkají naopak, že tím pohybem, tím sportem, tím průběžným zatěžováním ta chrupavka zesílí a zpevní, protože organismus se přizpůsobí, že jo?
1: No, když se na vás dívám, tak na vás všechno visí.
3: Jo, všechno. Kůže visí.
1: To jsem jako oblečení.
3: No jasně.
1: To přece jenom Jiří vypadá, že je trošku jako víc při těle.
3: No, já si držím váhu 58, 59 najezenej a 56 hladovej.
0: No a takže já běhám 3/4 metrákem, jo.
3: No, tak to je rozdíl, samozřejmě, to se mu už běhá, takže on tím pádem běží pomalejc. Ale on je v hlavě, prostě on je závodník, jo.

0: Vidíme, že tady máme nejstarší účastníka opět, půlmaratonu Jiří Pejpal z Prahy, který vynikající způsob. Už je v cíli, ano. Gratuluju. Tady na lavici se tak posadit. Na večer 19.34, pánové.
1: Jo, do podky to žlové. Od 11 kilometrů už to bylo trápení. Ale jinak je to dobrý, jo. Přežil jsem to.
2: Člověk má rád, že to dokončil, že jo?
1: No, přesně tak, jo.
3: Ultramaratonec Daniel Orálek.
2: To člověk cítí, když doběhne, že jo? To se nedá popsat, to se musí vyzkoušet.
1: To je taková euforie, jo.
3: Přesně tak.
1: No, ty endorfiny, ty úplně, jo, takhle stoupnou nahoru, jo.
2: Přesně tak, to se nedá popsat, to
1: no,
2: se musí
1: to je,
2: zkoušet.
1: To je takový zvláštní pocit, blá. Ale nevydrží to dlouho, jo.
2: No, to je právě ta závislost, že pak člověk musí zkusit znovu.
1: No.
3: Tak když do sprchy, Jiří, teďka?
1: Ne, já pojedu domů. Kolik je? Jo, počkej, já jsem to neto. No, tam jsem to neuložil, no, to nevadí.
3: Máš dost, viď? Hlavu skloněnou, školenou.
1: No, na mě dom dlobí, jo. Takhle, jak skončí ta zátěž, jo, jak srdíčko, jo, prostě jde tep dolů, jo, tak se nedostává, jo, kyslík do mozku, jo, no, člověk musí hlídat dloby, aby nespadl, no. Ale to přejde, jo. No, podívej, 2,90 ještě mám.
3: Tep. Chceš jít na nádraží?
1: Ne,
3: já to tam dozu autem a tu mám auto.
1: Ne, já se projdu, počkej, kolik mám času. Tak jeď.
4: Jirka Pejpal je solista a to platí i o jeho domácnosti v Praze Vršovicích. Panelákový byt, 2+1 a v každé místnosti je poznat, že tu bydlí sportovec.
3: Jiří? Které se patro? Pětka, aha. Já jsem vystoupil v šestce.
5: Ona to úplně něco předělá, víš.
3: Aha, ahoj.
5: Ahoj, čau, ahoj, vítej.
3: Zdar. Tak já jsem odrovněc, takhle já nechám tu svoji obuv.
5: Jestli chceš nebo...
3: Ne, já půjdu na boso, děkuju.
5: Co chceš napití? Mám ale, tady magnésku.
3: Vodu, obyčejnou vodu, děkuju.
5: Jo, kohoutkovou, jo?
3: No, jasně.
5: Dobrý. Aha.
3: Tak to si připravil chlebíčky.
5: No, bude taková zásná návštěva.
3: Jo, rozhodně.
5: Jo, no, sem nikdo nechodí, kromě vnoučat.
3: Jo.
5: A kamarád mi před dvěma lety umřel, jo, takže... Nic moc, jo.
3: Hospodář. No. A to se dělalo ty chlebíčky?
5: Ne, to je to.
3: Takže návštěvy tam skoro nepřijímáš žádné,
5: ne,
3: jo?
5: Ne.
3: Jak to?
5: No tak mě to celku vyhovuje, jo. No jenom moje děti sem chodí a synové mě chodí každý týden zkontrolovat, jo, jak na tom jsem, jo.
3: Jako jestli běháš, nebo jestli žiješ?
5: No, jestli žiju, jo. No a vnoučat asi sem chodí odpočinout od rodičů, jo. Až tady můžou všechno, jo.
3: Kolik jim je?
5: No, 9 a o 3 roky 12. No.
3: A ještě mi prosím tě, jak se dlouho vdovec?
5: 11. rokem už, jo.
3: Jo.
5: No,
3: a co říkala?
5: To.
3: A co říkala, že na tvému běhání?
5: Ale jo, zvykla se na zpočátku, na to se dívala přezíravě. Jo, pak jak jsem začal mít výsledky v běhání, jo, no tak jak mě chválili lidi kolem ní, jo, no tak pak se s tím smířila, jo.
3: A jak je to, no. Je takhle jako sám si vařím, sám si peru?
5: No a na to se nechá zvyknout. Jo, panč, můj problém je, já jsem přirozeně lenoch, jo, no tak abych na stáří totálně nezlenivěl, jo, tak musím mít nějaký takovýhle činnosti. No zpočátku mě to moc nebavilo, no ale postupem času, jo, jsem si na to zvyknul, jo, a teď...
3: No, tak máš to uklizeno.
5: Ale no tak...
3: Nikde se neválí ponožky.
5: Ne, to zase to, takový bordelář nejsem, jo. Chlapský měřítko to snese, jo. No, kdyby sem přišla nějaká žena, jo, no tak by, lecos by našla, jo.
3: A nechodí sem žádná žena?
5: Ne, nechodí. Má náruč, že je prázdno, to pořád, jo.
3: Nechceš, jo?
5: Ne, nebudu už nic na starý kolno, ale v 85, jo, mám co dělat sám se sebou, jo, a ještě tedy buď být někomu na obtíž, jo, nebo, jo, prostě vnímat strasti, jo, prostě další osoby, no tak to už je takový, no myslím si, že by mi to spíš uškodilo, než prospělo, jo. Jak chodím na závody, jo, tak tam je parta, jo, prostě už známe jich z těch několika desítek let pospátku se známe, jo, to tak tohle to mi bohatě stačí, jo, k takovému rozptýlení, jo, na samotu jsem si zvyknul, jo.
3: Můžu trošku reporterské drzosti?
5: No.
3: Ukaž mi schválně svoji ledničku.
5: No to tě můžu ukázat, no. Takhle vypadá, no.
3: No, ale máš tady sádlo.
5: No to mám, to já to používám, jo, prostě.
3: Jíš to? Nemažet se s tím?
5: Ne, no to no, nemažu moc.
3: Salát taky na ně příliš
5: dětní? Ne, to jsem teď koupil, jo. No, že tam mám, jo.
3: Majonéza, hele, taky není moc dětní?
5: No, ale no tak.
3: To se jako moc zase nežinýruješ, nedá se říct, že by si jako...
5: Ne, no tak já žádné jaskéta nejsem, jo. No,
3: vajíček, ten máš hodně, no, jogurtu, šlehačku.
5: No
3: člověče, to jsem si myslel, že to bude taková lednička plná salátů a makrobiotické stravy, to ne.
5: No salát tady mám, podívej, mrkev tady je, jo.
3: A jak často pereš? Vidím, že máš ledničku hned vedle pračky.
5: To jste rozbitý, jo, no tak peru tak jednou týdně, jo.
3: A jenom běžecké věci.
5: Většinou, no já moc neušpiním, jo.
3: Každý běžec má svoji syní slávy a ty máš spíš jenom takový růžek slávy.
5: No, to ještě, co s tím máš? Já už jsem to spoustu rozdal, jo, takže, no, tak to tady.
3: Je jich dost.
5: No. Na veteránské atletice se vede, jo, dlouhodobá veteránská statistika, jo, no tak až tady nebudu, jo, no tak na internetových stránkách tam bude moje jméno, jo, takže...
3: Co tam bude napsáno?
5: Co tam bude, jo, Jiří PayPal, jo, datum, kdy běžel maraton a dosažený čas, jo. Takže se vnoučata i synové, jo, pokud někde na mě přijde řeč, jo, až budu pod kytíčkama, jo, no tak tady budou mít důkaz, jo, že děda, jo, prostě běháním se udržoval v kondici v pokročilém věku, jo.
3: První místo Běchovice.
5: No, hele, jo, to se musím chlubit.
3: 80 plus.
5: No, já jsem dvojnásobný vítěz Běchovic. Když mi bylo 75, tak jsem vyhrál Běchovice a v 80 jsem si to zapakoval. 80-letý borec, jo.
3: Ale tím nezávidím.
5: No.
4: V běžeckých tabulkách už Jirkovo jméno dávno je, takových věkovitých běžců mnoho není. Ovšem Jiří to chce zřejmě dotáhnout ještě dál. Při běhání kolem Botyče na sebe prozradí lecos.
5: Díky tomuhle stylu, jo, jsem relativně zdravý, bez bolesti, bez stresu, jo, a docela mě to baví, jo, takže se akorát strachuju, aby to ještě nějaký roček vydrželo.
3: No je mi jasné, že by si chtěl překonat rekord v kategorii nad 90.
5: tak bych se do toho pustil, ale to ještě moc daleko. Jo, tak ještě neuvažuju.
6: Je, dobrý den, můžeme si vás vyfotit se startovním číslem. Jste náš nejstarší běžec letošního maratonu.
5: Ano.
3: Je nejstarší, 100%.
6: Ano. Nejstarší muž.
3: Počkej, Jiří. Ty se budeš líbat, jo?
5: Tak udělej fotku.
3: Skvělý, Jiří.
5: Tak já půjdu do koridoru. 6784, jo, tak to je takový v druhé třetině, jo, no, takže má startovat 10400 běžců, jo, no, tak takový 4000 běžců, jo, se přeženou, jo, no, a já budu uzavírat to startovní pole, jo. Uděláme fotku.
7: Ahoj. Jo, určitě.
4: Ahoj. Jirka je teď na Holešovickém výstavišti, kde si běžci vyzvedávají čísla na maraton. Třese se rukou s šedesátníkem Milošem Škorpilem, ultramaratoncem a popularizátorem běhu.
3: Už jsi viděl 85-letého maratonce, Miloši?
7: Takhle naživo ne, no možná, že jo, akorát jsem nevěděl, že mu je 85.
5: Soukup, jo, má rekord, jo, 6.56, jo, tak se já budu snažit vymazat, jo.
7: Takže to by mohlo být dobrý, no. Kdy budu držet palce?
5: Drž mi palce, jo. Určitě. Já se bojím křečí, ale tě, jo. To je 6 hodin, já budu.
7: Hele, tyskou, tady já jdu tady na stánek, vejte vám to. Oni nám
5: Kde tady se mi něco nabízeli, no. Jo.
7: A oni mají nějaký sprej.
5: No.
7: A to se třebává rychle, to je lepší než nějaký ty solní tablety nebo tak. Zkus to.
4: Den D je tady. Na staroměstském náměstí nervózně přešlapují tisíce běžců. Všichni čekají, až zazní Vltava, skladba, která tradičně dává znamení, že maraton začal, a někde vepředu už letí dlouhonozí afričtí běžci.

0: Ještě pořád nevidím Jirku Pejpala, ale dobíhají mezi tím desítky, možná stovky běžců, stále někdo běží. Ráno jsem Jiřího při startu nezastihl, nehledal jsem ho, nechtěl jsem ho rušit, už jsme se rozloučili a popřál jsem mu mnoho úspěchů, no ale na trati ho marně vyhlížím. Doufám, že to nevzdal. To by bylo zklamání. Jiří má na zádech napsáno Metuzalem 1934 a běží v modrém tričku. Jedem! Jiří trénoval celkem poctivě, zaběhl si před maratonem 2,5 maratony, běžel i 1:30, několik závodů, desítek v okolí Prahy. Pravidelně běhal ve vršovických uličkách kolem potoka Botyče. Relaxoval v bazénu, ve vířivce. Že mi nedal 42 kilometrů 192 metrů. Go. Tak já myslím, že už ho vidím. Žlutá čelenka, tak to je Jiří. Metuzalem, modré tričko, teď se dívá na hodinky. Jiří! Asi 200 metrů, dáš to?
1: Jo, měl bych to dát, jo, časově je to dobrý. Já mám tempo 9.35 průměrný, jo.
0: To byl tvůj plán.
1: Takže jedu, no ale mám toho dost. Jedu ze zbytkových sil, berou mě křičen do lejtek, jo, takže musím podle toho volit.
0: Ale nejsi poslední.
1: Ne, takže to není ostuda.
0: Baví tě to ještě?
1: No, myslím, že už to je poslední. Šahám si na samý dno, jo, fyzických sil, jo. Ty křeče nešťastný.
0: S kým jsi přišel dneska? Přijeli si nové?
1: Ne, sám. Možná, že tam budou, jo, ale nevím, jo.
0: Tak před námi je cedule 35. kilometr.
2: Dnes po samotném závěru Volkswagen maratonu Praha muž reprezentující Českou republiku i žena reprezentující Českou republiku tam budou uzavírat dnešní program, jubilejní program 25. ročníku Volkswagen maratonu Praha.
0: Tak co Jiří? Co říkáš?
1: Že toho mám plný kecky.
0: 500 metrů, Jiří, 500 metrů. Budeš mít rekord. Český rekord. Hele, máš tu vnoučata.
1: No, pojďte sem.
0: Tak přece jenom přišli. Ale jako správný sportovec, Jiří, do cíle se finišuje, víš to?
1: No, nemůžu.
0: Jiří, 200 metrů, pojď. Dědo do toho, tady mávají děti s praporkem.
2: Už vyčkává a také sleduje.
0: 100 metrů. Sprint. Musíš. Pojď.
2: 25. ročníku Volkswagen maratonu Praha.
1: Já se z toho vypadá to, že se z toho rychle dostanu. Jo, prostě nic nateženého nemám. Jo, je to akorát, jo, že je to unavený, jo, ty svaly, no.
0: Otázka, jestli ti to tvůj syn dovolí.
1: No, tak já se ho ptát nebudu, radši.
3: Tak já jsem věřil, že to uběhne, jenom prostě je mu tolik, kolik mu je, tak jako člověk musí myslet na všechny možné eventuály, nebo napadá, jo, spíš než myslet, no.
0: Jiří Pejpal mladší.
4: Jo, táto, jo.
3: Zvlášť při tomhle počasí, co bylo dneska. Jsem si říkal, že jako aby ho nechytali křeče nebo...
0: Takže další maraton, jak to vidíte?
3: Já myslím, že uvidíme teprve. Ještě není dnešnímu dnu konec.
1: Poněvadž to moje závodění, to je na hraně. Jo, sice kontrolovaný, no, ale člověk neví, jo, jaká náhoda.
0: Je to na hraně, myslíš?
1: Je to na hraně, no.
0: Takže myslíš, že zátopku v týden, 5 kilometrů, 10 kilometrů a maraton?
1: No, to nevím, ale půl maraton určitě, jo. Maraton nevím, jo.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Do divokých a pestrých devadesátek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločin. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Hosté zvučných jmen, názory, které musí zaznít, osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Šéf Kremlu Vladimír Putin prohlásil, že Rusko prochází těžkými časy. Francie zaznamenala od začátku vlny veder o tisíců mrtí víc než v předchozích měsících. Fotbalová Karviná se nebude odvolávat proti trestu za ovlivňování ligových zápasů. A zítra čekáme slunečno. Postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek. Nejvyšší teploty až 39 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládní strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Do půlnoci je poslední možnost pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
3: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
2: Dluhopisy lze ještě hodinu objednat elektronicky a bez poplatku. Minimální částka je 1000 korun a maximální 3 miliony. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. A podle některých zaměstnavatelů a účetních systémů ani pro čtvrt roce nefunguje úplně bez problému. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba tisíc úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíc obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
4: Une augmentation de surmortalité.
5: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Obyvatelé Prahy 1 budou moct navrhnout kulturní pamětihodnosti městské části, rozhodli o tom zastupitelé. Symbolické označení má chránit třeba místa, sochy nebo zvyky, které nejsou kulturní památkou, říká zastupitel Prahy 1 z hnutí STAN Petr Hejma.
6: Nominace bude hodnotit odborná komise a potom prostřednictvím zastupitelstva vyhlásíme ty vítězné. Pak dostanou udělený titul buď místo kulturního významu nebo pamětihodnost Prahy 1.
2: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdila ligová fotbalová asociace. Ta teď podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Na fotbalovém mistrovství světa skončil druhý poločas zápasu Jihoafrická republika Kanada. Vítěz postoupí do osmifinále. Podrobnosti má Tomáš Petr.
7: Kanaďané rozhodli o svém postupu ve druhé nastavené minutě, kdy se trefil spoza hranice pokutového území Entunzo Štaky a Kanada si tak v osmifinále zahraje proti lepšímu z dvojice Nizozemsko-Maroko. Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Nehoda na D6 před Chebem a překážka na D3 za Chotovinami. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zpomalte před odbočkou na Mariánské Lázně. Na kilometru 152 osobní auto narazilo do svodidel. A průjezd je omezený, kolona se ale zatím netvoří. Na D3 z Tábora do Benešova zvyšte pozornost za Chotovinami. Na 64. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy čekejte podobnou překážku za Plzní. Za nájezdem od Ejpovic na kilometru 64,5 stojí další nepojízdné vozidlo. A na dálnici D1 z Brna do Prahy je před odbočkou na Vlašim už po nehodě uklizeno. Na 50. kilometru je volný i pruh pro pomalá vozidla a kolona se už rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Je současná vlna veder důsledkem klimatického rozvratu? A jak vážně bere toto extrémní počasí vláda Andreje Babiše? Vytáhne Škoda auto na výsluní Volkswagen? To jsou jen některá témata, která uslyšíte v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
9: Nadprůměrně vysoké teploty, které v těchto dnech postihly i Česko, jsou jedním z projevů oteplování klimatu. Kdo by si ale myslel, že se tak dostali do úzkých ti politici, kteří danou skutečnost popírají, ten se mýlí. I oni totiž opakují pouze to, co chtějí slyšet jejich voliči. Domnívá se publicista Jan Vávra.
10: Je známo, že zkušenost je nepřenositelná. Dokud se dítě samo nespálí o horkou plotnu, nebude věřit doporučením, že na ní nemá sahat. A my jsme teď ve stejné situaci. Současná vlna veder, jakou jsme v takové míře a délce zatím nepoznali, nám dává možnost na vlastní kůži okusit reálné důsledky změn klimatu. Málo kdo už může tvrdit, že tak vysoké teploty, trvající tak dlouho, jsou zcela normální. Počasí potvrzuje všechny vědecké studie, které varovaly, že se klimatická krize zrychluje. Evropa se otepluje zhruba dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Proto třeba ve Francii, která také zažívá vlnu veder, si dnes už nikdo nedovolí klimatické změny popírat. Naši popírači klimatických změn ale mají stále ve veřejném prostoru silné slovo. Není to tak dávno, kdy předseda motoristů Macinka, když chvíli řídil rezort životního prostředí, bez ostychu tvrdil, že klimatická krize skončila. Když zůstaneme u srovnání s Francií, národní sdružení, se kterým jsou motoristé a hnutí ANO v jedné evropské frakci, dělá teď vše proto, aby francouzská veřejnost zapomněla na jeho desetiletí popírání klimatických změn. Naši politici ale vypadají, že jsou stále ovlivněni názory nejznámějšího popírače Václava Klause a podle toho se staví k opatřením na ochranu klimatu. Green Deal se stal, a

0: Populace se sice obává dopadů klimatických změn, ale když se má jakékoliv opatření dotknout jejich života, okamžitě ho odmítnou. Na naše spalovací motory si nenecháme sáhnout, stejně jako na kotle, na uhlí nebo na plyn. Ochránci přírody jsou našimi popírači klimatických změn označováni za ekoteroristy, kteří brání naší prosperitě a berou nám naši svobodu dělat si, co chceme. Popírači tvrdí, že ekoteroristé straší klimatickou změnou, protože chtějí dosáhnout na evropské granty. Koluje i mnoho konspiračních teorií o spiknutí satanistů, globalistů, ale i mimozemšťanů. Zatím se důsledky klimatického rozvratu, jako je například dlouhodobé sucho, střídající se s přívalovými dešti, vyvolávajícími lokální záplavy, týkaly spíše venkova. Lidé ve městě mohli být v klidu, voda z kohoutku teče pořád a bahno z polí na Václavské náměstí nedoteče. Úbytek života a rozmanitosti různých živočišních a rostlinných druhů v krajině většina obyvatel ani nezaregistruje. Rozpraskanou zem nemají příležitost spatřit. Teď jsou ovšem velká města vlnami veder postižena více než venkov. Vysoké teploty způsobují v Evropě více úmrtí než všechna ostatní přírodní nebezpečí dohromady. Během historicky nejteplejších červnových dnů v tomto roce bylo ve Španělsku zaznamenáno přes 200 případů úmrtí spojených s extrémními vedry. Doufejme, že tato přímá a citelná zkušenost s klimatickým rozvratem změní aspoň trochu názor české populace a že lidé začnou na naše politiky tlačit, aby proti globálnímu oteplování začali skutečně něco dělat. V opačném případě je otázkou, co víc by se mělo stát, abychom si nutnost přijmout nezbytná opatření skutečně uvědomili.
1: Dodává Jan Vávra. A o počasí a momentální extrémní vlně veder bude řeč i v následujících minutách. Jaká opatření na ochranu ohrožených občanů, a jestli vůbec, přijala současná vláda, jejíž někteří členové popírají klimatickou změnu, to je téma pro šéfredaktorku webu Page Not Found Apolenu Rychlíkovou.
2: Evropou prochází mimořádně silná vlna veder. V posledních dnech zasáhla hlavně Francii, Španělsko, Itálii, Británii, Švýcarsko, Belgii a Nizozemí. Ve Francii extrémní teploty přetížily nemocnice. Španělsko hlásí přes 200 úmrtí, v italských městech čelí nemocnice náporu lidí s kolapsy a dehydratací. V některých zemích se omezovala výuka, veřejné akce a provoz dopravy. A taková Francie musela kvůli přehrátí vody omezit provoz jaderných elektráren. Brutální vedra se nevyhnula ani Česku. Ačkoliv Česku klimatickou krizi ukončil již před časem Petr Macinka, padají teplotní rekordy. A Český hydrometeorologický úřad vůbec poprvé vydal nejvyšší výstrahu na více než jeden den. Nejen mezi odborníky přitom panuje všeobecná shoda na tom, že situace přímo souvisí s klimatickou krizí, za kterou mohou lidé. V Evropě navíc teploty rostou dvakrát rychleji než jinde. Ani život, ohrožující vedra, však české vládní politiky nepřinutily jednat. Ukázala to páteční debata ve sněmovně, kdy poslankyně opozice chtěly řešit krizovou komunikaci státu a ochranu seniorů před kolapsy. Ministr životního prostředí Igor Červený se jejich požadavkům v sále vysmál. Jeho vládní kolega Petr Macinka debatu zhodil s tím, že v létě je prostě teplo a v noci tma, a poslankyně označil za přehřáté. Takhle vypadá zájem vlády Andreje Babiše o bezpečí a zdraví obyvatel. Až přijdou třeba povodně, bude nám vládní garnitura radit, ať se naučíme líp plavat. Horko přitom není žádnou zkouškou individuální odolnosti, ale krizovou situací, která skutečně ohrožuje nejen ty nejzranitelnější. Podle lékařských dat jsou nejvíce ohroženi kardiaci a chronicky nemocní, u kterých přetížený oběhový systém spouští infarkty a mrtvice. Dále seniori, kterým stářím selhává termoregulace a ztrácejí pocit žízně, malé děti, těhotné ženy nebo lidé s postižením. Důležitou skupinou jsou ale také lidé bezdomová, lidé v nekvalitním bydlení, lidé v podkrovních bytech a na nezateplených ubytovnách, které přes tropické noci vůbec nevychladnou. Data ze studií jasně ukazují, že špatné bydlení v kombinaci s extrémními vedry může být pro lidský život nebezpečnější než zimní mrazy. Jenže pro politiky, kteří žijí v zajetí klimapopírařství a odmítají akceptovat realitu, jako by tito lidé neexistovali. Stát má přitom v rukou aparát, jak ohrožené chránit. V civilizovaném světě jde o standardní postupy. Francie

0: kraje v rámci programu Plán Canicul využívá registry k povinným obchůzkám seniorů. Samosprávy v jiných zemích otevírají klimatizované veřejné budovy jako azyly chladu s pitnou vodou. Barcelona jich má přes 200. Atény k tomu využívají sportovní haly. Belgie rozesílá lokalizované krizové SMS s instrukcemi a polohou nejbližšího možného úkrytu. Španělsko při nejvyšším stupni výstrahy legislativně zakazuje venkovní práce v kritických hodinách. Italské ministerstvo zdravotnictví vydává třídenní zdravotní biletiny, podle kterých mobilizuje záchranky a britský systém Heat Health Alerts řídí protokoly přímo v domovech pro seniory. Naše vládní politiky ale ani na vteřinu nenapadlo brát vážně ohrožení obyvatel Česka. Natož spustit v reakci na extrémní počasí tolik potřebnou koordinovanou komunikaci. Vláda tím odpovědnost za přežití kompletně přehodila na občany. Když vědecká data a červené výstřahy narážejí na ideologický posměch ministrů, stává se z ignorování reality přímé hazardování s lidskými životy. Zatímco se politici šklebí ve sněmovních lavicích, lidé mají obavy o zdraví sebe nebo svých blízkých. A to je opravdu situace k popukání.
1: Soudí Apolena Rychlíková. Koncern Volkswagen byl kdysi tahounem německé ekonomiky, poslední roky se ale nachází v hluboké krizi. Klesá jeho ziskovost, o jeho auta není zájem, hrozí dramatické propouštění i zavírání továren. Podrobnosti dodává zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
2: Možná si ještě někdo vzpomene, jak německý koncern Volkswagen ústy svého bývalého šéfa Martina Winterkorna vyhlašoval, že bude největší světovou automobilkou, již budou všichni konkurenti hledět na záda. Uplynulo přes 10 let a Winterkorn má na krku soud kvůli podvodům s emisemi a koncern čelí největší krizi ve své novodobé historii. Winterkorn se stal smutným hrdinou úpadku automobilky. Právě kauza známá jako Dieselgate stála na počátku krize, která ne a ne skončit. Firma totiž v klíčových časech prosperity ztratila důvěryhodnost i pozornost. Symbolicky se zadrhla a dodnes kvůli tomu kulhá. A kulhá o dost víc, než by musela. Zásadně jí klesá ziskovost. V podstatě přišla o čínský trh. V Severní Americe na ní dopadají vysoká cla a v Evropě se jí daří pod očekáváním, protože hlavně elektromobily nejdou na odbyt tak, jak si představovala. Výsledkem je, že za první kvartál letoška skupina vydělala 1,5 miliardy eur, ale před 3 roky to bylo za stejné období trojnásobek. Nynější šéf koncernu Oliver Blume proto musel akcionářům nyní znovu slíbit, že bude pokračovat restrukturalizace, aby skupinu vytáhnul na zajímavější čísla. Jenže s těmi škrty a s akcionáři je to celé složitější. Zásadní vliv v automobilce má Spolková republika Dolní Sasko, která drží 1/5 akcií. A může efektivně blokovat jakékoliv drastické kroky, které by měly dopad například na zaměstnanost. Navíc ve skupině mají velmi silné slovo odboráři, kteří si na vedení už dřív vybojovali kolektivní smlouvy, které brání propouštění. Blume nyní avizoval, že do roku 2030 Volkswagen v Německu sníží počet zaměstnanců o 50 tisíc. Je ale pravděpodobné, že žádoucí by bylo sekat ještě víc. Celkem tam firma totiž zaměstnává hodně přes 200 tisíc lidí. Paradoxně to je Škoda Auto, která dnes podává nejlepší hospodářské výkony z celé skupiny. Roste jí ziskovost, roste jí odbyt, táhne profitabilitu. Na chvostu je naopak jak mateřská značka Volkswagen, tak kdysi ultraziskové Porsche nebo Audi. Oliver Blume, který stojí v čele Volkswagenu poslední 4 roky, na valné hromadě uvedl, že do roku 2030 skupinu vytáhne opět na výsluní. A že cesta, kterou do cíle půjdou, nebude snadná. Jestli se mu to podaří, je otázka. Nicméně při pohledu na vývoj akcí se zdá, že minimálně trhy jsou skeptické. Letos už cenné papíry odepsaly 1/4 hodnoty a za posledních 5 let klesly bezmála o 65%.
1: Konstatuje Luboš Kreč.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v této chvíli se vrátíme k zajímavým komentářům uplynulého týdne. Nedávný vývoj na Blízkém východě a zejména snaha Spojených států dosáhnout dohody s Íránem ukázal, že kdysi neochvějné spojenectví amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua dostalo výrazné trhliny. Více už v příspěvku Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
4: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále na jasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Iránce možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu Hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
1: Tolik Matěj Schneider. Kupovat si denně několikero novin, to si už dnes dovolí málo kdo. Výrazně podražili a nabídka titulů značně zúžila. Vedle toho čelí tisk, stejně jako další tradiční sdělovací prostředky, krizi důvěry. Zároveň se ale ukazuje, že informacím ze sociálních sítí nebo z nástrojů umělé inteligence věří lidi ještě méně. Kam až to může dospět, nad tím se zamýšlí šéfredaktorka webu Newstream.cz Tereza Zavadilová.
5: Médiím se říkávalo čtvrtý stav. Šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol. A tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
1: Míní Tereza Zavadilová. A v této chvíli je na řadě naše pravidelná glosa. Psát věci rukou se v současné digitální době stále víc vytrácí. Avšak podpis, obzvlášť ten vlastnoruční, je stále ještě hodně důležitý, jak vysvětluje herec a předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
6: Můj otec Jiří byl učitel matematiky. Napsal také několik učebnic pro střední školy. Jako třídní učitel vedl většinou dvě třídy a každého půl roku musel ručně, tedy na psacím stroji, vypsat dohromady asi 60 vysvědčení. Když mě bylo asi 12 let, začal jsem tatínkovi pomáhat s vyplňováním těchto dokumentů. Jen na vysvětlenou, vracíme se do 80. let minulého století. Počítače neexistovaly, nic se nedalo tisknout a každé vysvědčení byl originál. Nesměli jsme udělat chybu. Já jsem mu texty diktoval, známky žáků jsem převáděl do slov jako výborný, chvalitebný, dobrý a tatínek to vypisoval. Na konci každého vysvědčení byl jeho podpis a podpis ředitele školy. Jednou jsem se táty zeptal, jestli jeho ředitel vysvědčení čte, když je podepisuje, a také zda některé z vysvědčení nepodepsal. Bylo mně jasné, že ředitel nemůže každého žáka znát. Tatínek mi odpověděl, že už se mu to párkrát stalo, ale že je to výjimečné. Takže je to vlastně formalita, ten ředitelův podpis, vyhrkl jsem na tátu. Podpis nikdy není formalita, odpověděl mě táta a já si to od té doby pamatoval. Otec mě k tomu ještě dodal, že pokud někdo někdy chce něčí podpis, přebírá za svůj autogram zodpovědnost a vlastně tím i přebírá odpovědnost za podepsaný dokument. Tato vzpomínka z dětství mě vyplavala na povrch mysli, protože jsem zaslechl v rozhlase jakýsi komentář, že náš prezident by měl být vlastně automat na podpisy. Hluboce s tím nemohu souhlasit, popřel bych tak svoje přesvědčení i tátovu památku. Obyčejný selský rozum mě říká, že pokud chce někdo můj souhlas zvýrazněný mým podpisem, nemůže mě k tomu nutit. Pokud tedy po prezidentovi někdo chce nějaký souhlas či podpis, musí počítat s tím, že někdy také podepsat nemusí. A je úplně jedno, jestli zrovna prezidentovi fandím nebo ne. Podobně jsem to cítil i ve chvíli, kdy se u minulého prezidenta řešilo jmenování profesorů na vysokých školách. Ač jsem s jeho názorem tehdy hluboce nesouhlasil, musel jsem uznat, že na to má právo. Jestli si vzpomínáte, tehdy se to vyřešilo tím, že pravomoc přešla na ministra školství. Nebylo by lepší, kdyby tam ten podpis ředitele školy teda nebyl? Zeptal se tehdy malý Ondra Kepka svého otce a otec se zamyslel. Asi ano, ale takhle s podpisem ředitele to má větší váhu. Tehdy jsem si pomyslel svoje, ale s odstupem času musím dát tátovi za pravdu. Automaty máme třeba na kávu nebo na bagetu, ale rozhodně ne na podpisy.
1: A slova Ondřeje Kepky zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
7: Interview Plus. Co říkají řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuse? Nebo na sledování politiky rezignujeme? Petr Vizina se zeptá zakladatele výzkumného ústavu STEM, sociologa Jana Hartla.
8: Interview Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
9: Jan Bezda, Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Díl 8. Cesty do minulosti, regenerace, relax a sex v lázních. Část 3. Hetero, homo a transerotika v lázních. Lázněmi po celé 19. století proudí vibrující erotičnost, rozpustilá prostopášnost a sexualita nesešněrovaná měšťanskou morálkou. Už raně novověké měšťanské koupele Ony Bade Orte obestírá lascivní esprit, neboť jsou podle hluboce zakořeněné představy plné sice omytých, jenže nestoudných a hříchem poskvrněných těl, šířících v teplé vodě pohlavní nemoci. Ještě roku 1837 musí zodpovědný manžel František Palacký, když se po týdnu stráveném v kočáru dokodrcá urousaný a propocený do hříšného Říma, svou rozladěnou ženu ujistit, že se koupelím vyhýbá. Píše: neboť jsem si od terstu, tedy 8 dní, nelehl do žádné postele a nevyměnil žádné prádlo, bylo mytí a tak dále, má nejneodkladnější potřeba. Dal jsem si dokonce lázeň, ačkoliv ne ke koupání, nýbrž pouze k omytí celého těla s obezřetnosti. A učitelsky puritánské oko Anny Cardové-Lamblové si pokleslou erotičnost měšťanských koupelí přísně měří ještě roku 1879. Koupadel po celém městě velmi mnoho, to jest ne snad na ulici, ač znak města Bádenu cosi podobného ukazuje. Sedí totiž ve velké vaně dvě osoby proti sobě rozličného pohlaví. Já bych policejní ten znak dala zničit, tím více ale společné lázně, které se v některých bazénách dosud odbývají, a prý se mohou hosté podle Bedekra na to dívati. My tam nebyli. Lázeňská aura společenské svobody obratem rozvazuje galantní jazyk mužů, kteří se v záplavě zčeřené sexuální fantazie směle uchylují k dvojsmyslné lascivní zvídavé prostořekosti. Vnímavé měšťanské dívky, vychované v prudérním patriarchátu, jako je Kateřina Jungmanová, ji při tom roku 1841 pociťují jako vlezlost a diskomfortní sexuální obtěžování, ne-li ponižující symbolické násilí. Nahoře jsme šli, jak tam tři mužský přišli. Já jsem šla s Máti do studený lázně. Tam, když jsme zastavili s loďkou, pomohli nám dva Poláci vystoupnout i ptali se všeteční, jestli se jdeme koupat. Koupel mě velmi svědčila, jenže voda velmi mělká jest. Pak jsme šli k večeři. Ptal se mě ten samý, jestli byla voda studená. Nebylo mě to milo, že se tak přede všema tázal. Šli jsme brzo nahoru. Uzavírá Kateřina. Vlažná, natož pak teplá voda, je totiž v hydroterapeutických kruzích od nepaměti spojována s vedlejšími vzrušivými účinky a osamocený pobyt v parné vaně s onaní. Okolo roku 1900, kdy lázně a letní sídla jsou výborným místem pro nenápadné randevu, se pak množí figurky lázeňských šviháků. Byt náš byl krásný, ba nádherný, a co v mořských lázních největší vzácností, laciný. V růžovém, tedy rozmaru, urovnáváme svou toaletu, bychom dobré pověsti fešnosti, ve Vídni našimi pány poslanci získané, nimi na severu více nezadali a na korzu večerním nějaký dojem na dámský svět učinili, píše učitel Antonín Rudl roku 1896. Jejich drzejší, obscénější a skurilnější verzi pak stělesňují promenující se siluety štiplavě navoněných mládenečků v oblecích s rafinovanými kníry a břitkými vtípky na jazyku. Na promenádě bylo po chvíli jak po vymření, líčí Viktor Kamil Jeřábek. Jen několik šviháků, patrně obchodních příručí, nápadně po gigrlovsku vyšňořených, s vyleštěnými obličeji a páchnoucích pronikavými voňavkami, popřávalo si řídkých požitků šťastnějších smrtelníků. Hlasitý nápadný jich hovor a salvy smíchu bohužel zůstávaly skorem nepovšimnuty. Po chvíli kráčeli kolem nás k pontonovému mostu, by na protějším břehu s lepším zdarem pokusili se o štěstí. Tam vůně máty a skořicových kapek jistě potáhne. Už v 18. století mají leckteré mořské lázně hojit neplodnost a lékařské přísliby svádějí k bezodkladnému ověřování jejich pravdivosti. Tušenou atmosféru erotičnosti ale posilují i různé pseudovědecké teorie o klimatu prosyceném zvláštními výpary z moře, které mají svými prokrvujícími účinky rozněcovat milostné vzrušení a emocionální žár. Ještě roku 1916 se uvnitř lékařsko-hygienických kruhů traduje, že roztoužený pohled na maskulině gendrované moře může ženě přivodit orgasmus. Roku 1916 píše doktor Karel Malý v knize Žena, její krása a život pohlavní. Doktor Schrenk Nocink vypravuje o dámě, která při pohledu na moře pohlavně se rozčilila. V okamžiku tom přišla jí na mysl představa silného, sympatického muže, který ji objímá, a přitom dostavil se pocit ukojení. Bezprostřední blízkost polonahých těl na pláži turisty rozechvívá a svádí k chlípnému pošilhávání do sousedního dámského oddělení nebo k pomrkávání po okolních postavách. Terasy a mola, která slouží k obdivu pobřežních scenérií či noblesy vyšších tříd, si ziskuchtiví provozovatelé lázní v Biarritz roku 1906 mazaně uspůsobují do podoby hlediště a jakési nepřiznané voyeuristické show se vstupním. Na pláži sedí mnoho slepých žebráků. Na galerii u ženských kabin platí se 10 centimů za posezení. Nejvíc koupajících je viděti kolem 12. hodiny. Vypočítává olomoucký lékař Maurice Remeš. Legendárními jsou, co se týče pikantní atmosféry, americké lázně, kde malých koupacích vozů neznají. Dámy se zde do nich nekvartírují, aby tak kvapem odepřeli pohledy svých obdivovatelů, ale naopak se na tamních plážích údajně pohybují v jejich dobře padnoucích koupacích kostýmech se stejnou elegancí a jistotou jako na tanečním parketu. Hlásí zahraniční korespondent roku 1891 a přisuzuje Američankám až exhibicionistickou koketnost. Ba se mi zdá, jakoby spatřovali obrovské potěšení, troufalé a sebejisté v tom, urazit od lázeňských budov, ale při stálé ladnosti, kus cesty kolem množství obdivovatelů. Pokud je pláž vytouženým místem, kam se turisté stahují, zapomenout na obtěžující pocit oddanosti penězům, práci a odpovědnosti, potom je představa sexu na pláži vyvrcholením turistických tužeb. Neustálý příboj moře, který omývá pláž od hříchů, přestupků a legrácek minulého dne, umocňuje její povahu coby prahové oblasti, kde je vše prchavé, dočasné a nepolapitelné. Pod rouškou léčby, odpočinku, zábavy či změny vzduchu zde turista dočasně odhazuje měšťanské zábrany. Vystupuje z přísného domácího světa, sevřeného seriózností a omezeného etiketou a vkračuje do písčin s klimatem schovývavějším k nekonvenčnímu chování a flirtu. O recept na stylové a nenuceně působící balení žen během koupelí na pohlavně smíšené pláži v Ostende, který má zaručeně fungovat, se roku 1873 podělí cestopisec Josef Štolba. Koupele jsou pánům i dámám společné, o to je činí ještě zábavnějšími a zajímavějšími. Dámy mají arci zase vůdkyně, ale po několika koupelích zanechá jich pán i dáma a pak je nejsnadnější příležitost seznámit se beze vší etikety. Blíží se vlna, dáma je sama, pán přiběhne, podá jí ruku, ona se jí chopí, vlna je pohřbí pod svými vodami a vytírajíce si oči ženou se jiným naproti. Flirtům nakloněnou atmosféru jadranských lázní zachytí i Maurice Remeš v Bašce na Krku roku 1912. Z galerie zdejších hostů. Česká učitelka Francová Božena z Králova Městce, potom starší slečna Knížková. Bóža Štěpánková z Prahy, konzervatoristka, nevím ale v čem vyniká víc, zda v hudbě či v lásce. V poslednější cvičí se pravidelně se zdejším lékařem doktorem Berkovičem. Nějaký německý učitel Majer je zde již 7 měsíců. Má stipendium a studuje tu. Dle jedněch botaniku, dle druhých klimatické poměry. Všechny zábavy dělá sebou, jí a pije, až se práší. Co o svých výzkumech napíše, věru nevím. Skutečné avantýry a milostné pletky se pak odrážejí v parodickém mediálním obraze lázní v Bašce, co by trhu s milenkami. Pochází z humoristických listů. Ach moře, zrádné moře, kolik lidí máš už na svědomí. I mne jsi připravilo o ženicha. Utopil se vám? Ne, ale v mořských lázních v Bašce se mi zamiloval do jiné. Jakoby mořské lázně byly určeny toliko pro mužské turisty, kteří potřebují manželsky vypnout a přejít dočasně do režimu svobodný, tedy otevřen příležitostným letním dobrodružstvím, která ideálně vrcholí nevěrou. Jak píše Viktor Kamil Jeřábek. Heringsdorf mívá v sezóně přes 15 000 hostí, kteří se tu léčí z různých neduhů, vymyšlených i skutečných, ale většinou vyhazují si z kopítka, odpočívají po strastech manželského života, ale bez drahých polovic. Lázně tak jsou jevištěm hlavně pro vizuální i tělesnou potěchu mužů. Ženy tu oficiálně nemají na slast nárok, jak naznačuje učitel a ředitel ženské školy Antonín Rudl, když klade na srdce ženským čtenářkám. Račtež tedy jen nejkrásnější své toalety zbaliti a neračte opomenouti sebou vzíti všechny ty prostředky, jimiž dámy půvabnými a poutavými učiniti se dovedou. Lázeňské prameny, termální vřídla, sprchy, fontány, gejzíry a lazebnice v mlžném oparu horkých koupelí, to vše probouzí představy roztažené, malátné a frivolní tělesnosti. A záhy chvějivé napětí a smyslnou touhu, která lázeňské koupelny proměňuje rovnou v kulisy milostných her. Brzo však zahřál jsem se chůzí na slunci a mohl se přihlásit do koupele. Zaznamenává v deníku advokát Edmund Keisel. Minka objevila se ve švarném obleku a ačkoliv, jak jsem pozoroval, nejspíš pro žaludeční své bolesti nebyla sešněrována, jevila se bysta její neporušena, ba ještě hezčeji, jelikož přirozeněji. Sklánějíc při pěstunkách hlavu přes mé rameno, ukazuje pěknou šíji. Po mé kůře zrůžovatějí jí líce. Vykoupav se v příjemné teplé vodě, přeběhl jsem kolem jezera. Po páté hodině užil jsem zas rozkošné koupele. Minka Kavšekova, přinesši mi prádlo, laskavě déle u mne prodlela a neodchylovala úst, jakž dříve činívala. Stárnoucí pražský právník Keisel si jezdí po roce 1890 opakovaně dopřávat letní dovolenou do koupelí na Bledském jezeře ve Slovinských Alpách. Místní služky a lazebnice ve vilách či hotelích, kde si sjednává ubytování, přitom svá těla nenabízejí na promenádách jako běžné prostitutky, nýbrž v ústraní, přímo v útrobách lázeňských zařízení během jednotlivých koupelí. S čiperným násilnickým Keiselem během zbytku jeho dovolené mají plné ruce práce střídavě hned tři z lazebnic. Užil jsem laskavosti Jerice a Minky a setkal se konečně po večeři v tmavé verandě s Metkou, kteráž se doposud se mnou bavila ponejvíce jen očima. Ačkoliv má malou dětskou hlavu a jemnou pleť, má vydatné těžké hnáty. Počínala si jako tichotná kočička, ale vypadalo to jako z profese.

Spalující léto roku 1897 na Bledském jezeře je však pro Kajzla, co se týče pestrosti milostných záletů, mimořádné. Na přes rok totiž stráví valnou většinu času své srpnové dovolené na Bledu se zapnutými kalhotami. Dokonale sehraná i hravě intrikující trojka lazebnic se k velkému zklamání natěšeného kunšafta už nesejde. Ze služek loňských je tu Jerica, tedy nevdaná, a má letos koupelnu. Minka, také nevdaná, je doma a metka v Terstu, ale není prý o ní slyšeti nic dobrého. Náhlá citová vzplanutí, sezónní flirty, avantýry a skandály smyšlených mileneckých párů, umístěné do lázní, sice tvoří zápletky romantických knih, které čtenáři během 19. století s oblibou hltají, ale fikční erotický svět lázní vyrůstá z životní reality turistů, jako je Kajzl nebo Franz Kafka, který tráví babí léto roku 1913 v lázeňském sanatoriu Hartungen na severu Gardského jezera. Co si ostatně myslet o tom, píše Kafka, že jsem dnes večer celý dlouhý kus cesty přemýšlel, o jaké radovánky jsem se známostí své připravil, protože ta Ruska by mě možná, naprosto to není vyloučené, pustila v noci do svého pokoje, který ležel šikmo proti mému. Ani luhačovický pobyt neukázněného turisty z Březové u Litovle Josefa Antona Gintra v roce 1862 není žádná nuda. K nejzávažnějšímu nabourání režimu, předepsaného hydroterapeutem, dojde krátkým přerušením pobytu výletem do Trienčanských Teplic v Horních Uhrách. Důvodem Gintrovy spontánní teplické návštěvy přitom není touha po luxusu nebo po blízkosti mocné klientely, ani reprezentativní večeře či příslib nových konexí, a už vůbec ne léčba. Jde sice o terapeutický zážitek, jenže takový, jaký vodoléčba přísně zapovídá. Šel jsem na promenádu do překrásného parku, který měl množství slují. V kopečcích se tu okolo procházelo plno nádherně oděných prostitutek. Na požádání se každá podrobí chtivé potřebě. Tu a tam opravdu krásné dívky. A tělesného rozptýlení s příležitostným sexem se Gintrovi dostává i v samotných Luhačovicích. A navíc tady zřejmě využívá i dodatečných sexuálních služeb místních lazebnic Fanny a Terezie. V uvolněném ovzduší luhačovických lázní si někteří rozkurážení turisté nepoddajná těla lazebnic nárokují už rovnou násilím. Obstaral jsem si láhev u krásných slečen Fanny a Terezie Ušuly, které byly obtěžovány oběma důstojníky. Poznamenává Gintr. Erotické dusno, relativní anonymita, pocit nespoutanosti a absence dohledu rodiny či bdělých sousedů pak doslova vybízí ke krátkodobým sexuálním dobrodružstvím jinak už zamilovaného, ne-li zasnoubeného Gintra. Faninka byla uzřídla také, rovněž pila vodu. Kousek se mi doprovodil, zdála se mi k pomilování. Za zmínku ale stojí hlavně to, že lazebnici Fanny, která je v Luhačovicích také častou hostitelkou místních důstojníků, se přezdívalo Pavel. Lázně tak jsou prostorem uspokojování i homo nebo dokonce transerotických potřeb v domácnostech 19. století jinak nedostupných. Homoerotikou jsou okolo roku 1900 prostoupeny některé typy světlovzdušných lázní v Německu, jako je pohlavně segregovaný Jungborn uprostřed mýtického Harzu. Roku 1912 ve zdejším nudistickém kempu vládne naprostá volnost. Jen v dálce hrají fotbal, ptáci hlasitě zpívají, přede dveřmi mi leží několik naháčů. Všichni až na mě bez plavek. Krásná svoboda. V parku, v čítárně a tak dále jsou k vidění pěkné buclaté nožky. Ale oplavkovaný Kafka, vychovaný v prudérii maloměšťácké Prahy, přijímá nahatý mumraj uvnitř parku plného mužů s rozpaky. Už jako malý chlapec byl stydlivý, i teď má k vlastní tělesnosti a nahotě problematický vztah a dotěrné pohledy na své hubené tělo snáší úzkostlivě.
Sám se vlastním tělem nicméně zaobíral vždy rád a v Jungbornu, mimo klimatický park, v jídelnách a přednáškových sálech, kam nudismus nesmí, eroticky zabarveným pohledem s gustem zkoumá i tělesné detaily ostatních. Blondýna s krátkými rozcuchanými vlasy, ohebná a hubená jak kožený řemen, sukně, blůzka a košilka, jinak nic, jak chodí. Jenže Kafkův voajerský pohled nespočívá jen na ženách. Jeho oko pod vlivem módního nudisticko-gymnastického ideálu, kterým je tělo hebce vyholené, netučné, lesklé, pružné, houževnaté a svalnaté, slastně sklouzává i po vypracovaných končetinách mužů. Dva krásní švédští chlapci s dlouhýma nohama, které jsou tak vytvarované a napjaté, že by se po nich správně dalo přejet jen jazykem. Míní Kafka. Lázně jako rezervoár zakázaných slastí. Vnitrozemské a mořské lázně s plážemi jsou zjevným protisvětem, kam společenský dozor, všudy přítomný uvnitř měšťanského řádu nebo venkovské pospolitosti, nedohlédne. Jedná se o nevšední prostor, o rub každodennosti. Je to místo kypící erotikou, hrami, žerty a lahůdkami, kde se abnormální obrací v normální a nepřirozené v přirozené. Mořská i minerální voda s čistým vzduchem a slunečním svitem sice hojí churavá a tuží zdravá těla, jenže navíc rozmívá hranici mezi řádem a neřádem, cudností a prostopášností, zodpovědností a lehkovážností, věrností a nevěrou. Do lázní, co by svobodného mikrokosmu turista jezdí rozejít se se svým všedním životem, popřít domácí zákazy a beztrestně překročit bariéry měšťanské morálky.

0: Měšťané si od konce 18. století vysoce cení pracovitosti, píle, rozvážnosti, střídmosti v jídle a sexuální zdrženlivosti. Tento žebříček morálních hodnot konfrontují s životním stylem šlechty, kterou vnímají jako zlenivělou, bezohlednou, zhýčkanou a sexuálně zvrácenou, perverzní. Turismus, který je z podstaty bezúčelný, proto měšťanům během první poloviny 19. století působí nepříjemně trapné pocity. A tak si měšťanstvo své lázeňské cesty, inspirované životním stylem zhýralé šlechty, musí obhájit adekvátním alibi, přičemž k zaužívaným kamuflujícím motivům duševní a tělesné regeneraci přibývá okolo roku 1900 módní narovnávání nervů, které měl podsuchat některý z řady městských degenerativních stresorů. Může se zdát, že tímto alibistickým způsobem opodstatněný pobyt v lázních funguje jako únik hrstky jedinců z neúnosné každodennosti, plné starostí, práce a společenských omezení. Je tomu ale jinak. Během všedního pobytu doma je sice turista sešněrován stravovací umírněností, tlumenou sexualitou a manželstvím, vymáhaným měšťanskou morálkou, jenže tu si na sebe měšťané coby antišlechtickou identitární košili ušili sami. Pokud si měšťané, coby kulturní třída, tyto přísné zásady v dobrovolném gestu kolektivně vštípili, proč jsou tedy právě lázně v 19. století tím místem, v němž si najednou hromadně povolují otěže? Je tomu tak proto, že se zde normy a zákazy měšťanské morálky překračují právě z toho důvodu, aby mohly být záhy po návratu k všednímu pobytu doma znovu obnoveny. Lázně a slastné zážitky lázeňských turistů tak představují to, čemu Slavoj Žižek říká institucionální nevědomí. Jde o místa a praktiky, které jsou nemravným zákulisím každé instituce, systému či subkultury a které jsou právě proto, že se od nich tato instituce, systém nebo subkultura veřejně odvrací jejím skutečným podložím, nevědomím. Obžerství, výstřelky, partnerská nevěra a neheterosexuální chování turistů v lázních tak sice přísnou měšťanskou morálku podlamují, ale jen zdánlivě. Ve skutečnosti ji udržují a posilují. K podvracení hodnot měšťanského řádu uvnitř lázeňských areálů totiž dochází proto, aby tyto hodnoty mohli mravokárci ustavičně reprodukovat a opodstatnit tím existenci maxim píle, pracovitosti, věrnosti, střídmosti v jídle a sexuální zdrženlivosti. Zdá se, že gurmánské požitkářství, produktivní zahálka, sexuální obtěžování či příležitostný sex v lázních jsou praktiky podvracející měšťanský mravní kodex, s nimiž se prudérní měšťanskost potýká, jenže ve skutečnosti jsou to nemravnosti vytěsněné do temného sklepení, jakéhosi freudiánského id měšťanské morálky, o němž se nahlas nemluví a které systém měšťanskosti skrytě zakládají. Nejde o perverze několika měšťanských zvrhlíků. To jádrem celé měšťanskosti jako systému hodnot je perverze. Lázeňský hřích na cestách musí existovat, aby ho bylo možno doma okázale popřít a veřejně zavrhnout. Knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zema. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Česku padl nový teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Čeští záchranáři už dorazili na sever Venezuely, pomáhají s vyhledáváním nezvěstných po zemětřesení. 6 českých tenistů se představí v úvodním dni grandslamového Wimbledonu. A dnes čekáme slunečno. Postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek, teploty až 39 stupňů. Je pondělí 29. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech naměřili meteorologové před půl pátou 41,9 stupně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
3: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
4: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
3: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
5: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
3: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: První bouřky už večer dorazily na západ Čech, na Šumavě padaly i kroupy. Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 13 úmrtí, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
6: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
1: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
0: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu na to měl delegaci vést on. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání důsledně dohlíželi na svoje potomky. Bazény na zahradách můžou být pro malé děti při nepozornosti nebezpečné.
4: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
5: Popisuje letošní zkušenost se 4letou dcerou Kristýna z Jihlavy. Její sestra Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna za křidélka.
6: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
5: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni k 2 případům dětí, které se topily. Obě byly 2leté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
2: Silničáři ode dneška výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitelství silnice a dálnice Radek Mátl.
7: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směrem na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna a samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o 2 roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
5: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
2: 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času a na této stanici uslyšíte o českých výkonech od našeho reportéra.
8: V zahajovacích zápasech se Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turnaje v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně Diamantové ligy druhé místo a v Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu a britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo. Má 131 bodů, tedy o 40 méně než lídr šampionátu a jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku třetí. A druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu. Fotbalisté Kanady jsou prvními, kteří postoupili do osmifinále letošního mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase. V pondělí večer a v úterý ráno šampionát nabídne zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
9: Omezení na Pražském okruhu za D5 a překážka na D1 za vše chromy. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením za plzeňskou dálnicí. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Průjezdné je to plynule levým pruhem. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru stojí porouchané vozidlo, blokuje tam odstavný pruh. Na D5 z Plzně do Prahy podobná situace za Loděnicí. Nepojízdné vozidlo

0: Přidat se můžou taky velmi silné bouřky, nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a Beslezsku naměří i 39 a na horách kolem 28 a noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se k 19 stupňům Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
3: Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
4: Víte, co je to pasy?
5: Naše
4: pasy.
5: Země nevzkvétá.
6: To jsou všechno lži.
7: Slibuji věrnost České republice.
8: Že nikdy neodstoupím. Nikdy.
1: Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
9: Ve Spojených státech nadále je hluboce zakořeněná představa svobody v tom smyslu negativní svobody.
10: A to, jak se Česká republika chová, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku.
11: No to ukazuje, jak moc se staráme o Donalda Trumpa a málo o nás.
10: A zároveň vlastně on se přece jako vměšuje do toho evropského působení.
9: Doufám, že to nebude Graham Plattner z Mainu. Znamenalo by to, že už i demokraté se vstupují dolů do toho sklepa s tím Donaldem Trumpem.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
12: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž USA, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm a jak se nás to v Česku všechno tohle týká? Naším speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Vítám tu i Apolenu Rychlíkovou a Davida Klimeše. Dobrý den.
14: Krásný den.
13: Dobrý den.
12: Já se jmenuji Petr Vizina a dnes výjimečně v systému zastupuji Jana Pokorného. Historik Timothy Snyder mi na téhleté stanici v Interview Plus nedávno vyčetl, že jsem nebyl dost pozorný v Trumpově prvním prezidentském období. Snyder psal tehdy o nástupu tyranie a fašismu ve Spojených státech. Mně to přišlo přehnané. Souhlasili byste dneska se Snyderem? Přijdou vám slova jako tyranie nebo despocie pro dnešní Ameriku adekvátní? Pane Babíku.
13: Jsou to slova, která rezonují. Jsou to slova, která si spojíme s určitými obrazy, především ve střední Evropě. Fašismus je ještě úplně něco jiného než ve Spojených státech. Tam se to té společnosti tak napřímo jako nedotklo. Historickou zkušenost s ním takovou nemají. Zde si vybavujeme Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera a tak dál. V tom smyslu, pokud to slovo vnímáme v našem kontextu, mně to přijde lehce přehnané. Ale na druhou stranu, pokud se zamyslíme nad tím, co profesor Snyder v jeho dílech rozpracovává, jak tyranii a fašismus rozebírá na ty různé složky, tak to zas tak přehnané není.
12: Čili vy jste mi dal proti Snyderovi trochu za pravdu, ale pak jste tam malinko zmírnil, on uvedl vaši knihu, takže jste za dobře. Co David Apolena? Slova tyranie, despocie, současné Spojené státy, není to silné?
14: On vám to ale vyčítal v kontextu toho jeho prvního období a tam si myslím, že to do jisté míry trošku přehnané je. My se na to samozřejmě zpětně koukáme trochu jinak. Můžeme to vnímat jako takový první pokus Donalda Trumpa o nějaký rozklad té americké demokracie a těch základů jejího fungování. Ale přece jenom, když to porovnáme s tím, jak raketově začal Donald Trump působit a nejenom v té vnitrostátní, ale i v té jakoby geopolitické politice, tak jsou to podle mě dva opravdu hodně jiné příběhy. Já bych tu současnou situaci v Americe označila vlastně za nějaký jakoby protofašismus nebo nějaký jako nastupující fašismus. Nevím, jestli bych říkala slovo jako tyranie nebo despocie, přijde mi to takové jako orientální. Je to rozhodně nějaká forma až vlastně z našeho pohledu možná evropského, jako těžko pochopitelného kultu osobnosti, který Donald Trump sám buduje a nějakého jako silného posilování nebo prostě důrazného posilování nějaké autokracie. To určitě souhlasím, ale asi jsem takový ten typ člověka, který určitá

0: slova a myslím, že tyranie nebo despot si mezi ně patří, spíš používá s větší rozvahou. Ale pokud se máme bavit o tomto období, ve kterém nyní Donald Trump vládne, tak za mě to rozhodně nějaká protofašistická vláda nebo protofašistické vládnutí určitě je a můžeme se potom bavit, jak se to projevuje.
1: Já to pro Davida Klimeše ještě trochu posunu. Ta slova tyranie a despoci totiž pocházejí z té deklarace nezávislosti. Tam se ta slova objevují, čili každý Američan, a to nám řekne Milan Babík, jako zbystří, protože to zná z toho zakládajícího dokumentu. Otcové zakladatelé tvrdí v té listině, že lidé mají tendenci si na nesvobodu postupně zvykat. Na co si Američané, podle vás, Davide, v posledních letech museli zvykat?
2: No, já tady před expertem nechci být prozkušován z deklarace nezávislosti, ale tak je třeba to vnímat jako nějaký dobový dokument plný ideálů a který je to neustále work in progress. A konec konců, kdybychom chtěli udělat tu nejklasičtější kritiku deklarace, tak samozřejmě to začíná, že pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni dobře, takže ne černoši, ne ženy a teď můžeme jako dávat někam stranu určité skupiny a pak nám z té deklarace moc nezbyde. Takže já se s dovolením do té vaší pasti jako nenechám chytit. Ty dokumenty právě jsou o tom, aby ukazovaly nějaké ideální typy a pak je nějakým způsobem konkrétně naplňujeme. A tím se vlastně dostávám asi i k té své krátké a vlastně asi úplně stejné odpovědi na ty velká slova jako fašismus, tyranie. Mně to přišlo i tehdy přehnané a po všech těch tragédiích, co se staly v Americe, tak vlastně možná nepřehnané, ale neproduktivní. Není to pro mě jako analytické, neumím se tím nic moc představit, nekonečná debata, co si myslel Benito Mussolini, co si myslí Donald Trump, mně přijde, že nikam moc nevedou, takže bavme se třeba o nějakém jiném rozdělení, já nemám rád takové to, buď je demokracie, nebo je fašismus, což mám pocit, že pan profesor Snyder občas k tomu tíhne a chápu, že z toho je ta popularita, ale třeba se ještě k tomu dostaneme, já mám rád takové to dělení v Democracy Reportu, to je nějaká národní konzorcium, které se jmenuje Výdem, a to neříká jako buď nebo, ale říká, máme tu liberální demokracii, pak máme nějakou volební demokracii, pak máme nějakou volební autokracii a pak máme uzavřenou autokracii. Tak třeba o tomhle už bych se dokázal bavit. Ale na to, co si mysleli otcové zakladatelé, když psali to do deklarace, to se asi nenechám chytit.
1: Milan Babík kýval, když jste mluvil. Já začnu nejdřív na to, na co si Američané museli zvykat za dobu Trumpovy éry, protože zdá se, a David to naznačuje, že věci jsou jako v niancích, že to není buď a nebo.
3: Určitě s tím, jednak teda ještě chci zareagovat na to, co říkala paní Rychlíková. To první a druhé období opravdu jsou jakoby jiné šálky čaje. I mezi Američany na lokální místní úrovni je to zřejmé, že to první období byla spíš taková příprava, takové oťukávání toho systému. Pak přišla ta snaha ukrást ty druhé prezidentské volby a fakt, že po 4 letech ta velká lež vlastně pomohla a dopomohla Donaldu Trumpovi dostat se opět k moci. Za mne je i pro něj jasnou známkou, že lze fungovat na základě dezinformací, že lze používat média k podrývání té americké společnosti, k posilování toho kultu osobnosti. To určitě. A co se týče zahraniční politiky, jednoznačně v tom obrovský rozdíl. Tady se bavíme o pomalém rozkladu dlouho zavedených institucí, aliancí jako NATO. Tak to za prvé. Za druhé, ještě bych něco řekl k tomu, k té tyranii. Tyranie je často spojovaná s tyranem jako osobou, která ten systém vlastně určuje, která jemu vládne. Je to forma moci koncentrované do lidské bytosti, která je jakoby na vrcholu té hierarchie. To si myslím, že vůbec nezachycuje dění ve Spojených státech. Tam sice je výrazná osobnost, která je jakoby na hrotu toho systému, Donald Trump, ale měli bychom se opravdu bavit o podmínkách společenských, politických, ekonomických, které vlastně umožnily tuto osobnost katapultovat sebe k moci a ten systém potom posouvat dál.
1: Když se vrátím k té otázce, na co se Američani museli zvyknout, tak to, že někdo vyloženě lže, přehání a bere se to jako hyperbola, tak na tohle už jsou Američané zvyklí?
3: Na tohle jsou zvyklí. Oni si museli už před Donaldem Trumpem zvyknout na mnoho věcí, které pro nás zde v České republice nebo ve střední Evropě by byly naprosto vlastně nezvyklé, až absurdní. A nebavím se jen například o tom, že tam nemáme mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, že tam nemáme systém vlastně zdravotního pojištění, že je to tam považováno za komoditu, kterou si člověk musí kupovat. Na to jsou už zvyklí dlouho. Ale nyní si musí zvykat i na popírání věcí v přímém přenosu, které ještě o 24 hodin dříve byly pravdivé, nebo byly vykládány jako pravdivé. Doslova lhaní v přímém přenosu a stal se z toho takový vzorec.
1: Mám otázku pro vás všechny tři, jestli dobře čteme Spojené státy dnešní, jestli jsme se nenechali vlákat do pasti toho, že vidíme toho velkého Trumpa, který si uzurpuje veškerou pozornost. A uniká nám to, o čem teď mluví Milan Babík, třeba sociální aspekt Spojených států.
0: No tak ono je to těžké tady z té druhé strany země koule se soustředit na všechny ty problémy, které Amerika má. Já jsem tam naposledy teda byla před rokem a myslím si, že vlastně kdokoliv, kdo z Evropy poměrně vlastně bezpečného prostoru nebo tak, jak my sami sebe vnímáme konkrétně z České republiky, jedné z vůbec nejbezpečnějších zemí na světě, vstoupí třeba do nějakých amerických měst, kde opravdu je nějaká jako forma sociální segregace, extrémního sociálního vyloučení, na to spojené nějaké jako patologické společenské jevy a kriminalita a násilí, tak si myslím, že to je vlastně pro mnohé lidi, nebo mohlo by to být pro mnohé lidi, kteří třeba vnímají Ameriku spíš jako nějakou takovou tu popkulturní vzpomínku, jako náročné to přijmout. Já se přiznávám, že pro mě pokaždé to je náročné přijmout, protože prostě je to něco, na co v tom evropském prostoru nejsem zvyklá, ale možná právě proto je pro mě ještě méně pochopitelné to jednání Donalda Trumpa, ať už se jedná jako o ty jeho intervence geopolitické anebo o tu vnitřní politiku, protože on sám sebe vlastně po nějakou dobu a myslím si, že jako součástí toho MAGA hnutí byl i takový ten klasický mýtus, který se často opakuje u řekněme krajně pravicových politiků, takové to předstírání toho, my jsme tady pro vás, pro obyčejné lidi, my nejsme ty odtržené elity, které vystudovaly těch tisíce univerzit a rodově fungují v té politice prostě de facto na nějakém zásluhovém systému. Tak to do nějaké chvíle Trump dokázal prodávat. Vzpomínám si na dokument HBO, který točila dcera Nancy Pelosi, ona je dokumentaristka, a ona tam vlastně jezdila po Americe s 10 základníma otázkama, jaký je vztah třeba k zbraním, k potratům, k zelené politice. A bylo vlastně zajímavé sledovat, jak třeba ty nízkopříjmové skupiny velmi přitakají Donaldu Trumpovi a říkají ano, ale on aspoň na rovinu říká, že třeba ty doly nezruší. To, že to potom udělal, už byla jiná věc.
1: Zároveň promiňte, no. U nás přece rezonuje trumpismus. Ta představa, že kdo má sílu, tak rozhoduje a kdo tu sílu nemá, se musí podřídit, musí snést to, co ten silný rozhodne. Tak to je působivé i v Česku.
0: No pro nějaké politiky určitě, myslím si, že Andrej Babiš s čepičkou mega je opravdu už takovej mem, nebo je to tak už jako legendární, ale jako je opravdu síla v podstatě buranství, je opravdu síla jako způsob chování, které jako v nějakém klasickém kánonu slušné společnosti vlastně vůbec nemá co dělat, je jako síla omilostňování lidí, kteří zaútočili na Kapitol ve velmi vlastně násilném protestu, je to jako lhaní, je to manipulace, je to zastrašování svých takzvaných nepřátel skrz vlastně úplně hraniční věci typu jaderná válka. Nevím, nejsem si úplně jistá, jestli tohle někdo vykládá za sílu, mně to spíš přijde, jako kdybych měla být úplně upřímná, jako projev absolutní jako absence sebereflexe ve vztahu ke svýmu egu.
4: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
1: Myslel jsem na Davida Klimeše, když jsem slyšel slovo buranství nebo slušná děkuju, společnost. Vy byste to nepoužil určitě. To nepatří do vašeho slovníku.
2: Právě jsem chtěl zmínit, že vlastně tady podle mě se teď v té debatě chytáme do té klasické pasti, co nám vadí na Donaldu Trumpovi. Akorát to nevadí nejenom Donaldu Trumpovi, ale i velké části těch Američanů. A to je prostě takový ten kříž, na kterém se pohybujeme, pravda, nepravda, nebo správné, špatné, ale pak jako důležité, nedůležité. Já třeba jsem na tu velkou jakou dálku se zcela splet v těch posledních volbách, kdy jsem si myslel, že Kamale Harris pomůže teda to, že je tam ty demokraté dlouho nevědí co a jak, pak teda nastupuje žena a je tam to velké téma, na které ten tábor vsadil, že tuším rok, dva předtím nejvyšší soud zrušil tu celofederální regulaci potratu a nechal to na argumentaci jednotlivých států. A to jsem si říkal, to asi na sebe pěkně nasedne, to by jí mohlo nějakým způsobem pomoct. Nepomohlo, ale to, co je ještě možná na tom důležitější a proč to říkám, pro toho Trumpa to vůbec se měl pocit, nebylo téma. On si říkal, ano, dal jsem tam nějaké ty konzervativní soudce a proto to teda takhle dopadlo, já jsem rád, ale určitě to třeba nebylo v prvních 10 bodech toho, co slibuje. A za mě vlastně tohle je důležité, že on jako pochopil, co ty lidé primárně chtějí a jenom to, z čeho my teď jako nevěříme, je, že on to téma je ochoten nastolit úplně jakýmikoliv způsoby. A je schopen ho třeba i nastolit během 24 hodin, i když předtím říkal přesně, jak tady kolega říkal něco úplně jiného. Tohle je podle mě jako to zásadní poučení. Já využiju úplně všechno, abych teď totálním frontovým útokem vlastně do té společnosti dal to téma. A jenom, abychom se Donaldu Trumpovi, respektive přesně tak, není to tyran, je to, my tady vidíme jenom to MAGA, ale prostě to je asi 8 dalších skupin, které jsou v nějaké takové nesvaté koalici a podporují ten současný Bílý dům, tak vlastně, abychom jako nespadli do toho, že je nějakým způsobem jako hloupý, on jako ví, jaké jsou ty témata a teď jsem čet v Ekonomistu hezké porovnání, jak se třeba změnila ikonická věc na Americe, to jsou ty suburbs, ty předměstí. Jestli v roce 1990 bylo jenom 5% předměstí, kde lidí 65+, tam bylo více než lidí 15-, tak teď je to polovina. Jo, on jako chápe demografii, chápe vlastně ekonomické problémy, to bylo, jo, jakým způsobem se přes Detroit a další dostal k nějakým demokratickým voličům, to chápe. Ano, ty recepty jsou špatné a nejenom, že jsou špatné, jsou lživé. Ale abychom dělali z Donalda Trumpa, že nedokáže odhadnout, co ta společnost v téhle chvíli řeší, to bych se neodvážil.
1: Milane Babíku, my se vyhneme té pasti, na kterou upozorňuje David Klimeš, že nebudeme psychologizovat nebo moralizovat Trumpa. Tak co ty checks and balances, ty brzdy a protiváhy, ke kterým jsme vždycky tak zhlíželi? Tohle by se nemohlo stát přece. I když ten prezident bude tvrdit zítra něco jiného, tak existují systémy, jak tomu zabránit, když se chová jako císař.
3: No, existují alespoň na papíře. Ale v praxi, a co se týče různých precedentů, tak exekutivní moc ve Spojených státech má hodně způsobů, ústavních dokonce, právních, jak se vyhnout vlastně těm checks and balances a jak si dělat, co chce. Víme například, že Spojené státy se od druhé světové války zapojily do mnoha ozbrojených konfliktů. Válka s Íránem, jenom poslední příklad. Ale často lidé zapomínají na to, že ve Spojených státech z ústavního hlediska je to kongres, který vyhlašuje válku, a že to se naposledy stalo v roce 1942. Od té doby pokaždé vlastně docházelo k zapojení ozbrojených složek Spojených států v zahraničí na popud exekutivní moci. Existuje něco jako exekutivní privilegium. Jo, je tam prostě jistá představa zažitá, že prezident je nadstranický, že dokáže chápat zájmy země, zájmy nebo otázky národní bezpečnosti lépe než strany nebo straničtí vůdci. To bychom samozřejmě mohli dlouho rozporovat. Nicméně to je takový ten filozofický základ toho exekutivního privilegia. Takže pokud se bavíme o těch checks and balances, my je na papíře máme.
1: Můžeme to použít, ale zrovna teď náš prezident to používat nechce.
3: Ano, a pokud jsme v situaci, kdy je ohrožena národní bezpečnost a ta situace se dá krásně vyvolat, To není pouze záležitost Donalda Trumpa, tady to warmongering nebo fearmongering, snaha vzbudit obavy v tom obyvatelstvu, v té společnosti, to není něco, čeho se dopouští pouze on, s tím jsme se setkali v minulosti. Tak to potom dává nebo nabíjí tomu prezidentovi, aby zapojil tu zemi v konfliktech po celém světě.
1: Není tedy tou chybou amerického systému, že pořád počítá s tím, že prezident ve funkci se bude chovat jako prezident a ne jako císař?
3: No, moc brz tam není a musím říct, že nejvyšší soud, obzvlášť pokud 3 z 9 ústavních soudců byli vlastně nominováni Donaldem Trumpem a schváleni senátem v reakci na jeho nominaci, tak je to velice, velice náročné.
1: Davide a Poleno, promiňte mi teďka český můstek, kroky které česká vláda nekonzultuje s nikým a jedná jako suverén, třeba v tom přesunu té agendy z úřadu vlády na ministerstva, tak David teďka má oči v sloup, protože to je příliš možná divoká analogie. Ale natáčíme ráno 22.6., první den stávky České televize a Českého rozhlasu. Dali by se označit tyhle kroky za lokální verzi trumpismu?
2: Já jako tomu samozřejmě rozumím, stejně tak jako jsem byl šťastný za předchozí vlády, když paní ministryně obrany Černochová náhodně tweetovala, že třeba nemáme jako jadernou bombu nebo něco takové, co by reálně mohlo mít dopad na tento svět, tak jsem u této vlády jako rád, že vlastně to, co provádí, je smutné, ale je to opravdu toho lokálního rozměru. Je to, ale zároveň jako rozumím té otázce, ten příměr podle mě, který v téhle debatě jako musí zaznít, a vy už jste to zmiňovali, že ta Amerika byla logicky v tom postkomunistickém období nějaký náš vzor, jo, takový samozřejmě trošku schematizovaný. Vy se tady třeba bavíte o té síle té exekutivy, tak já myslím si, že to, že v těch dějinách Ameriky bylo to neustále, jestli bude silnější prezident, někdo jiný, bude to více republikánské, bude to více federalistické, tak myslím, že do té doby, než někdo možná z posluchačů viděl muzikál Hamilton, tak vůbec nevěděl, že taková jako historie vůbec v Americe je. Takže rozumím, ale celkově vlastně těch 30 let tady byla ta Amerika vzor mimo jiné i těmi check and balances, možná ještě Británie, myslím, že tady byla jako takový jako nějaký mýtizovaný typ. Takže já to vlastně, tam ta logika je, jestliže v té Americe, v té America First s tou silnou exekutivní mocí se vlastně tohle hroutí, tak vlastně ti, kteřím to přijde zajímavé, nasazují si ty čepičky, tak vlastně proč by to neopakovali v tom z globálního hlediska nepříliš podstatném českém kontextu.
1: Vy jste, Apollo, rozmínila tu čepičku jako první, jestli se nepletu v té
0: Mega čepičku. Oni mají make Europe great again, mají patrioti pro Evropu. Poprvé to představili, myslím, na svém kongresu v Madridu.
1: Přiznal jsem to, když jsem udělal tuto analogii.
0: No, já myslím, že ta velká inspirace minimálně pro lidi, jako je Andrej Babiš, anebo býval Viktor Orbán, konec konců, tak říkalo se svého času, že je to právě Maďarsko, které tvoří ten hlavní most mezi Amerikou a Evropou a do jisté míry to tak samozřejmě bylo. Připomeňme si návštěvu J.D. Vance právě před maďarskými volbami, a nebo i takovou podporu ze strany Donalda Trumpa, která byla taková trumpovská, nevím, jestli úplně si dokázal v ten moment představit, s kým vlastně mluví nebo koho podporuje. Čímž trochu narážím na to, že já si fakt opravdu nemyslím, že on tohle z toho období přesně ví, co dělá a co chtějí američtí občané a občanky. Jo. To bych dost rozporovala, protože minimálně jak v oblasti jako sociální politiky, cel, anebo těch zahraničních intervencí jde z mého hlediska 100% proti tomu, co od něj ti voliči očekávali. Nicméně, myslím si, že se dnes v téhle době hraje o to, kdo bude tvořit ten nový most mezi Evropou a Amerikou, a je vidět velká snaha českého ministra zahraničí Petra Macinky, který samozřejmě se Donaldu Trumpovi také zhlídnul, o to utvářet ty vztahy. A ono to není podle mě dobré brát na lehkou váhu, protože po pádu toho Maďarska, kde si nikdo nedokázal představit, že po 16 letech opravdu ten Orbánův režim spadne nebo padne, bude samozřejmě pro ty americké konzervativní, nebo řekněme, jakoby krajně pravicové síly důležité najít si nějakého nového evropského spojence. A to, jak se Česká republika chová, nejenom dovnitř, ale i ven, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku. A nejsem si jistá, jestli Babiš dělá tahle rozhodnutí, která dělá i proto, aby se zalíbil Donaldu Trumpovi, to si myslím, že ne, ale cítím tam nějakou formu inspirace minimálně v tom, a Andrej Babiš to říkal opakovaně před volbami, ho myslím do nějaké míry fascinovala rychlost, kterou Donald Trump dokázal vydávat ty nekonečné množství zahlcujících dekretů, kdy každý den vlastně vydal kolik 17-20 zákonů podepisoval. A Andrej Babiš několikrát říkal, ano, to je vlastně forma vládnutí, která se mi líbí, to bych chtěl udělat v Česku.
1: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, co pro Američany znamená takzvaná negativní svoboda, a taky o důsledcích spolupráce Donalda Trumpa a Tech Bros ze Silicon Valley.
4: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Nejsme my lidé více čichoví, než se zdálo?
1: Myš je na tom výrazně líp, má 5x víc chemosenzorických čichových neuronů, ale zřejmě jsme ani o tom nevíme.
0: Partnerské chování je s tím trošku spojeno.
2: Antilopy se určitě orientují hodně podle pachu, dokonce si nechávají vzkazy na stromech, vlastně si tak povídají.
0: Tomu máme daleko.
1: Já si myslím, že ne, protože když jdu po ulici a cítím ráno, jak už se smaží cibulka, mám vyloženě prostorovou orientaci čichovou. Když se otočím, bude guláš. A takhle to máte i v té přírodě, že poznáte, jako bude pršet, nebude pršet, taky nám to říká čich.
0: V dnešní laboratoři účinkují zoologové Pavla Hejcmanová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Pavel Stopka.
1: Dobrý den.
0: A student téhož oboru Tomáš Jelínek. Vítejte.
4: Dobrý den.
5: Laboratoř.
2: U lidí je čich pravděpodobně velmi podceňovaný orgán.
4: Ten čich je ještě složitý o to víc, že tam nejsou zapojeni jenom ty čichové receptory. Je to prostě divadelní hra s mnoha herci.
1: Chobotnice se naučila používat zrcadlo jako nástroj. Neprojevila známky vysoký úrovně vědomí, ale vysokou úroveň učení.
0: Badatelé z lékařské fakulty na Harvardu popsali, jak se u savců organizuje čich. Na myších popsali nervové buňky, které přijímají ty čichové signály. Tyto takzvané čichové receptory se řadí do úhledných řad, které se navzájem překrývají. Pro účely této studie vědci popsali miliony nervových buněk. Dalo by se tedy říct, že náš mozek má smysl pro pořádek? Ptám se Pavly Hejcmanové.
2: Já si myslím, že příroda má ohromný smysl pro orientaci a přežít v krajině, celkově na planetě Zemi, v jakémkoliv měřítku, ať v tom globálním nebo v tom mikroměřítku, je potřeba, aby ten organismus se dokázal orientovat. No a samozřejmě to se musí někde promítnout v adaptacích, které ty organismy mají, aby se opravdu neztratily.
0: Nemluvíme o ničem akademickém, protože, jak známo, čich u nám ubývá třeba s postupujícím věkem ve stáří. Mnozí z nás to pozorovali při covidu, jak to bylo nepříjemné nemít čich. Jak se vlastně děje to, že vědci dokážou počítat a popsat miliony nervových buněk? To je úplně nepředstavitelné. Pavel Stopka, má slovo.
1: Díky metodě, která se nazývá prostorová transkriptomika, kdy vlastně dokážeme dneska už vizualizovat exprese jednotlivých transkriptů v nějaký tkání. To je vlastně ten hlavní objev, který v té práci je.
0: A co to je ty transkripty?
1: Transkripty to jsou vlastně produkty DNA, vyrobí se RNA, sestříhá se, máme transkript, který potom je návodem pro výrobu toho proteinu, toho receptoru například.
0: Takže vlastně je to přepisování dědičné informace, ale to novum té práce je v čem?
1: To novum je vlastně ta vizualizace, protože to, že máme čichové receptory nebo myš, za to dostala Linda Buck a Richard Axel Nobelovu cenu v roce 2004, to, že jsou uspořádány v diskrétních zónách, to taky objevili oni. Následně to popsal Miloš Novotný z Blooming u přídatného čichového orgánu a to, že je to propojený spárování s konkrétními okrsky glomeruly v čichovém laloku v mozku, tak to se taky vědělo, ale tu detailní mapu pomocí těch fajnových metod jsme ještě nevěděli do dneška.
0: Je tam ale i česká stopa, jak slyším.
1: Ta česká stopa není přímo v tom článku, ale ten Miloš Novotný se obdobnou problematikou taky zabýval, konkrétně jak se ty feromony vážou na ty konkrétní čichové receptory.
0: Vy k tomu máte nejbliž tematicky, ne?
4: Ano, já jsem to studoval hodně, ale já jsem spíš taky studoval, jak ten čich ještě složitý o to víc, že tam nejsou zapojeni jenom ty čichové receptory, ale další proteiny, které nám to tam možná nějak dováží, vychytávají a my pořádně ani doteď nevíme právě, jak ta celá plejáda se odehrává, protože to jde tak krásně komplikovaný systém. Je to prostě divadelní hra s mnoha herci. Já se snažil nějak pochopit právě, jak to funguje matematicky trošku.
0: Takže vy věříte, že jsme lidé čichoví?
4: Já mám chronickou rýmu, takže jako z mého pohledu já u sebe to úplně nejsem schopný porovnávat, ale kdyby jsme nebyli čichoví, tak ten nos nemáme.
0: Co vás, Tomáši, zaujalo na téhle práci?
4: To právě, jak oni zmapovali tu organizaci, protože já jsem třeba osobně očekával, že ta organizace bude mnohem více třeba podle toho, jaký vnitř nám to vyvolá. Jestli cítím něco sladkého, jako budu se mi zbíjat sliny, tak jsem čekal, že to bude v jednom místě. Ale ono se ukazuje, že jak ten mozek si to tam uspořádává v tom takzvaném čichovém laloku, tak je podle právě prostoru, podle místa toho neuronu. Takže to není podle toho ani, co on váže za ligandy, s čím je spojený, s jakým procesem, ale je to podle prostoru, což mě velice zaujalo.
0: Tak přijde nějaký čichový vjem. Dobře, můžeme zůstat u té cibulky, jo? Pavel Stopka jde po ulici, cítí cibulku, říká si, tak tamhle se něco smaží a v tom nose se děje co?
1: Ty organické látky, které charakterizují, to je víc látek najednou, to není jedna látka, vstupují do nosu, kde jsou receptory pro tu vůni, tak se aktivují ty receptory a ty pomocí dlouhých axonů pošlou tu informaci do čichového laloku. Co je ještě zajímavé je, že ty diskrétní zóny jsou bilaterálně symetrické, jsou v levé i v pravé části nosu. To znamená, že čich je vlastně i prostorovým orgánem.
0: Kolegové upozornili na takovou maličkost, že těch nervových buněk čichových je hrozně moc. Tisíce typů, tady mluvíme o milionech nervových buněk, ale třeba pro rozeznávání barev, že jsou jako tři typy těch buněk, tak to je obrovský kontrast.
1: Ten RGB systém, ty vlastně receptory v oku, on je založený na podobným proteinovým základu. To je všechno rodopsínová rodina, včetně těch čichových receptorů. Čili on funguje dost podobně. Tam dochází, tomu se říká kombinatoriální kódování, k tomu, že vlastně on si ty barvy poskládá na základě intenzity toho světla a převede do RGB, aby to bylo jednodušší.
0: Že nepotřebuje tolik buněk.
1: Nepotřebuje tolik buněk a tolik barev. Ten svět je výrazně jako barevnější a složitější. Kdybychom se podívali třeba pomocí nějaký spektrální analýzy, tak bychom se divili, kolik těch barev tady vůbec je.
0: Trošku jsme si přisvítili, ale aspoň něco. Tomáš Jelínek se hlásí, že chce doplnit.
4: Jenom právě ono taky tam jde o to, jaký je rozdíl mezi tou fyzikou a chemií. Oni zachytávají tu danou vlnovou délku, nějaký určitou část toho spektra a z toho už se to docela snadno proskládá. Ale když se podíváte, jakou plejádu máme molekul, jak mají různé tvary, jaké funkční skupiny, tak nejde vytvořit jednoduše nějaký protein, který by vychytával obrovskou hromadu a tak kombinatorálně. Oni jich vychytávají vícero. Ale není to, že by jich zachytili třeba tisíce. Jsou to nějaký menší jednotky, maximálně desítky bych čekal. Ono pořádně doteď tomu nerozumíme, jak to všechno oni chytnou. Ale ten čich je právě, ta plejáda molekul je mnohem zkomplikovanější fyzikálně, chemicky pro nás vychytávat, než nějakou část spektra světla. Proto bylo to nutné vyvinout si tolik strašně možných receptorů.
0: Kolegyně Pavla Hejsmanová, myslím, taky ještě chtěla poznamenat, já jsem pořád přemýšlela o těch antilopách v tom smyslu, že vlastně tady je to popsáno pro nás všechny, pro nás, pro myši, pro antilopy.
2: Ano, já jsem chtěla poukázat na to, že vlastně čich, chemická komunikace je úplně základní, evolučně základní typ komunikace, který se vyvinul už u jednobuněčného organismu. Každá buňka, ať je samostatná nebo v nějakém organismu, musí komunikovat s prostředím. A to je prostřednictvím nějakých receptorů, nějakého porozumění chemické látce, která k té bunce, k jejímu povrchu přijde a nějaké reakce na ní.
0: Ono se to vlastně týká i takových věcí, jako je bezpečnost, že? Poznat, že jsem nebezpečí, tak musím čichat.
2: Určitě živočichové používají chemickou komunikaci, tedy čich, k rozpoznávání obrovské spousty podnětů z prostředí. A to je jak nebezpečí, ale taky si tím povídají a zjišťují, jak jsou na tom další členové skupiny. To znamená, jestli jsou přátelé či nepřátelé, kdo je dominantní, kdo je submisivní, nebo jestli jsou připraveni k reprodukci, nebo kde jsou dobré potravní zdroje.
0: A Pavel Stopka dá tečku tomuhle prvnímu tématu.
1: Další význam chemické komunikace je rozpoznání jednak hygienického stavu a hlavně teda zdraví nemocný. Myši běžně rozpoznávají nemocné jedince, aby se s nimi nepářili, aby něco nechytili. Doktoři ještě donedávna používali čich, třeba v 17. století, aby rozpoznali typ choroby, že třeba tuberkulóza má vůni jako zetlelé listí, nebo různý dermatitidy se dají poznat podle čichu, jako je to spálení nebo je to zánět, to se dá všechno poznat podle čichu. Akorát my jsme se nějak odnaučili to používat, protože ne všechno máme dneska drahé, složité přístroje, tak už ho nepoužíváme a zapomínáme, že byl v evoluci důležitý.
2: Já bych doplněla, že vlastně u lidí je čich pravděpodobně velmi podceňovaný orgán, ačkoliv to, co jsem řekla předtím o té společenské komunikaci, nebezpečí i reprodukční připravenosti, to platí vlastně i na lidi, ale je to překryto kulturami a tím, co je vhodné, přijatelné či naopak nepřijatelné.
0: Tak budeme zase více zkoumat, jestli si voníme. Mm-hmm. Posloucháte Laboratoř. Laboratoř. V dnešní laboratoři účinkují zoologové Pavla Hejcmanova a Pavel Stopka a student téhož oboru Tomáš Jelínek. Chobotnice, o který bude řeč v souvislosti s další prací, kterou jsem vybrala, využívají zrcadlo, aby nacházeli potravu, kterou nevidí. Neurovědci z amerického státu New Hampshire tvrdí, že tato zvířata se chováním dají přirovnat dokonce ke kočkám. V tomto ohledu potravě se dostala v 73% případů. Ta zvláštnost, jestli jsem to dobře pochopila, je v tom, že tahle schopnost je doménou savců a ptáků, vyžaduje určitý trénink, co asi museli dát chobotnici, aby si pro jídlo nakoukla za roh.
1: Tam stačil ten obrázek toho kraba, protože ona ho, když ho vidí, tak jde po něm a chce ho vlastně sežrat. A teďka to kouzlo toho experimentu, který se dělal na mnoha jiných druzích, říká se mu seberozpoznávací test, spočívá v tom, že my si myslíme, jako vědci, že to odhalí nějaký aspoň fragment vědomí toho zvířete, protože když něco rozpoznám, tak o tom přemýšlím. To je ta první část. No a ta druhá část je, že by to zvíře mělo rozpoznat sebe. A ty chobotničky vlastně, když viděli v zrcadle chobotničku jinou, ale sebe, tak mysleli, že je to jiný jedinec. Teprve, když jim tam dali tu potravu, tak tam byla nějaká motivace, ta spustila učení a ta chobotnice se naučila používat to zrcadlo jako nástroj. Čili v tu chvíli ta chobotnice neprojevila známky vysokého vědomí, úrovně vědomí, ale vysokou úroveň učení. A v tom jsou právě chobotničky známí, že oni se strašně rychle učí.
0: To se mi taky líbilo. Poznámky naši dalšího hostu.
2: Tento experiment ukazuje vlastně, že živočichové jsou schopni řešit důležité prostorové úlohy a jsou samozřejmě důležité pro jejich přežití. To znamená, evolučně to navazuje na schopnost rozpoznání, co je v prostoru přínosem, v tomto případě teda nějaká potrava, co může být nebezpečné, případně jestli je tam nějaký jiný jedinec, s kterým se může to zvíře pářit.
0: Dám slovo Tomášovi.
4: No, to není úplně jako poprvé, co vidíme, takhle schopnost přemýšlet prostorově a dostat se za potravou. Ono třeba právě v New England v akváriu v roce 1982, tam zaznamenali kuriozní případ, kde jim zmizely platýzové z vedlejšího akvária a našli tam chobotnici, která tam vůbec neměla být, a to je s tím, že ona si zkrátka vyklouzla víkem, protože jak oni nemají kosti a ve finále je omezuje pouze jejich ústí, tak proklouzla a vlezla si do akvárka, kde vůbec neměla co být, a snědla tam veškerý ty, nebo ne, veškerý 6 platýzů.
0: Ne, no, nebyly platýzové. Pavel Stopka pokračuje.
1: Tady je ještě dobré dodat, že ten experiment je strašně jednoduchý sám o sobě. Já když jsem byl ještě jako, měl jsem fellowship, postdoc v Oxfordu, tak jsem byl součástí toho akademického sboru a tam jsme tento model používali na praktikách. Jsme měli rybky a dávali jsme zrcadlo nebo obrázek predátora dokonce. K tomu predátorovi nešli, ale když byli dvě nebo tři, tak už provokovali a šli k němu. Aha. Takže tohle je jeden vlastně z úkolů, který se dělá běžně na praktikách na různých vysokých školách, a vlastně nic moc nestál tenhle experiment. To je jako na tom docela kouzelné, ale jinak, když si vyhledáte všechny články o tady těch zrcadlových experimentech, tak to jsou jako stovky v časopise třeba Animal Behavior. A zajímavý třeba, že kočka taky jako nechápe, co je v tom zrcadle. Medvěd to taky jako asi moc nechápe, ale pak jsou různí krkavcovičí ptáci, který to jako umějí, straka to umí, ta pochopí velice rychle. A jedna taková teorie říká, že ty druhy zvířat, který mají zkušenost s vodní plochou, kde vlastně se zrcadlí ten jedinec, tak ty jsou spíš schopný pochopit, že vidějí sami sebe.
0: Kočka, když si chodí lovit pstruhy do potoka, tak ta se s tou vodní hladinou setká, ale nepoznala by sama sebe v zrcadle?
1: Asi ne. Jako některé kočky to zřejmě jako umějí. Nějaká frakce, to nedokážu vypočítat, ale ta kočka, to je vlastně noční živočich. A celá řada nočních živočichů ten self-recognition test jako nepochopí nebo neukáže, že má dobré vědomí, protože se prostě orientuje jinak nebo v jiných spektrech světelných, takže svět je opravdu složitý.
0: No, tomu přistupují nějaké individuální schopnosti těch jedinců, že? Že ne, není chobotnice jako chobotnice, není kočka jako kočka?
2: Určitě v tom ta individualita má nějaký význam. Vlastně tento experiment neměl být nejspíš experiment na to sebeuvědomění, jako spíše ukazuje na schopnost učení a řešení prostorové úlohy. A když se podíváme na velkou ekologickou škálu, tak si uvědomíme, že třeba antilopy také musí musí řešit obrovsky složité ekologické úlohy, které souvisí s prostorem. Například migrující antilopy si vlastně musí pamatovat trasu, musí si pamatovat kam nějaké orientační body, pamatují si různé zdroje vody, pamatují si třeba svou pozici ve stádě, pokud migruje obrovské stádo najednou, jako v případě pakoňů a zeber v ekosystému Masai Mara. Takže je to skutečně komplexní kognitivní proces, kde je proces učení, proces paměti a využití dalších smyslů.
1: Strašně moc záleží na tom primárním nastavení toho zvířete. Chobotničky jsou vizuální predátoři, ty musí vidět tu kořist, zatímco kočka ta reaguje na zvukové věmy, třeba uslyší ptáčka, na pachové věmy, když loví vlastně na zemi a pak teprve přichází ty oči a ty oči rozhodují pouze o tom, jako vypadá nebezpečně, nevypadá nebezpečně, nebo je to malý, je to myš. Ale detailní feature, nějaké rysy nesleduje. Zatímco my jsme úplně vizuální, to zrcadlo u nás dává naprostou jako jasnou logiku.
0: Mm-hmm. To je na světě nejkrásnější. A Tomáš, jinak myslím, ještě chtěl poznamenat něco k tomu, jak se liší jedinci v těchto kvíkonech.
4: Ano, tady je právě zajímavé na tady tom výzkumu, že ve finále všechny chobotnice, co to dokončili, byly samečci a ne samičky. A ten důvodem je, že když samička je březí, tak ona potom velice rychle umírá. Říkají tomu senescence. No a tak to bohužel dokončili jenom muži, ale vykompenzovali teda tady tu nerovnost alespoň tím, že ty samičky pojmenovali po ženách významných vědeckých, takže se jmenovala třeba Rosalind Franklin, Ada Lovelace a tak. Byť je to ženské jméno, tak takhle pojmenovali samečky.
0: V laboratoři dnes účinkují zoologové Pavla Hejcmanová, Pavel Stopka a Tomáš Jelínek, který studuje tentýž obor. Neopomeneme antilopy, obor Pavly Hejcmanové, protože ta další studie o nich bude. Mutace, která pomáhá tibetským antilopám nebo také jakům přežít ve velkých nadmořských výškách, by mohla najít uplatnění medicíně. Vědci ze Šangaje přišli na to, že u zmíněných kopytníků umožňuje regeneraci nervové tkáně. Nedostatek kyslíku ve velkých nadmořských výškách totiž ničí obal nervových vláken, myelin. Tohle je téma moc zajímavé jako medicínsky, ale já se přece jenom dostanu nejdřív k té etologii, abych si představila tu antilopu průměrné nadmořské výšce kolem 4,5 kilometru. Jak žije?
2: Antilopa tibetská, nebo také ji známe pod jménem Chiru, anebo Orongo, žije výhradně na tibetské náhorní plošině, to znamená v obrovské výšce ve specifickém prostředí a tak se vytvořila spoustu zajímavých adaptací. Jedna z nich je tedy adaptace na hypoxii. Je to ukázka obrovské rozmanitosti antilop. Je to jedna z antilop, která ukazuje, jak je obrovsky přizpůsobivá podmínkám prostředí. Antilopy mají obrovskou spoustu druhů, celkově kolem 90 druhů, záleží podle toho, jakou taxonomii použijeme, a žijí v obrovském množství prostředí, které si můžeme představit. To znamená například v těchto vysokohorských podmínkách, ale antilopy obecně přežijí i v horkých pouštích, anebo v deštném pralese, v zaplavených oblastech či v otevřených savanách a z každé té antilopy si můžeme vybrat nějakou zajímavou adaptaci.
0: Teď propojeme obory našich dvou vědeckých hostů, protože budeme mluvit o myších. Pokus byl, myslím, dělán na myších, protože myši s touhle mutací, která umožňuje přežití ve velkých nadmořských výškách, vystavili podmínkách, jak kýží antilopy a najednou myšky se lépe učily, lépe si pamatovaly, měly více toho myelinu. To je docela překvapivé, ne?
1: Je to překvapivé a ono je to hlavně tím, že oni našli u právě těchto vysokohorských kopytníků mutaci v genu RedSat, který vlastně ovlivňuje nebo reguluje konverzi z vitamínu A na retinoidy. Má to celou řadu dalších vlivů, třeba mnohem lépe díky zvýšenému působení retinoidů ukládají energii do tukových tkání, což se ve vysokých horách děje. Na těch myších se to vlastně projevilo naprosto identicky.
0: Tak tomu potřebujeme vitamin A.
1: K tomu potřebujeme vitamin A. A taková ta největší bomba je, že ta tibetská antilopa není antilopa. To patří do tribu kapriny, kde jsou kozy, ovce a kamzíci. A je to vlastně tibetská koza. To znamená, ona je bazální linie všech koz. Je to bazální, to znamená sesterská ke všem ostatním. Čili ona se jmenuje antilopa, latinsky dokonce pantolop. To znamená jako úplná antilopa, ale vůbec to antilopa není. Ta má ten metabolismus a funguje podobně jako kozy nebo vysokohorské ovce, než ty antilopy právě v té Africe. Takže to je jedna taková věc. Ale ten myší model, ano, ukázal, že evoluce, hlavně teda jako selekce, funguje, že dokáže vybírat z populace různých jedinců ty jedince, který mají nějakou výhodu. A ta výhoda právě spočívala v té mutaci tady toho genu RedSat.
0: Takže vlastně jsme si udělali pořádek v tom názvosloví. I když se to jmenuje antilopa tibetská, tak ve skutečnosti to má vlastnosti kozí a žije to v Tibetu a má to velkou odolnost k vysokým nadmořským výškám. A teď to má ještě takovou zajímavou souvislost, to, že ubývá toho myelinu, tak to se týká třeba takové vážné nemoci, jako je roztroušená skleróza. Tohle to nejspíš hodně zajímá vědce.
1: Tady ještě musíme trošku rozšířit ten náš pohled. Oni ukázali vliv na myelinizaci vlastně těch nervových vláken, ty retinoidy. Oni jsou důležité v celé organogenezi, morfogenezi, například při výrobě spermí, spermatogeneze nebo vajíček, nebo při růstu zubů. Tam jsou všude tady ty retinoidy, to jsou takový jako stavby vedoucí, který potom zapínají, vypínají různý buňky, které produkují transkripční faktory, které pak ovlivní, co se s tou buňkou dál bude dít. To samé, jak jsme hovořili o čichu, o mozku, tak tam jsou právě retinoidy taky strašně důležité při iniciálním vlastně růstu těch neuronů do nosu z mozku. A retinoidy říkají těm buňkám, co mají dělat a jak mají prostorově organizovat vlastně tu dynamiku buněčnou.
0: Tomáš Jelínek nechtěl ještě poznámek téhle práci.
4: Já jsem chtěl doplnit ten bioinformatický pohled, že tam je zajímavé, že tam došlo k změně substituce pouze jedné aminokyseliny. Tak malinká změna, taková, když se řeknete blbost, 500 aminokyselin dlouhý protein, jedno jediné písenko změníme a máme úplně jinou funkční dráhu.
0: Tohle byla ta dráha, která umožňuje přizpůsobivost těm velkým nadmořským výškám.
4: Ano, právě, že oni dělají mnohem více tu konverzi. A co je taky zajímavé, já jsem se podíval do genomové databáze, jestli nějaký člověk náhodou tady to taky nemůže být. A normálně máme mezi náma nějakou toho chodícího antilopáka, u nějž to zachytili, že má přesně tady tu mutaci. Nejspíše on to sám neví, protože se nevystavuje hypoxii a nevidí, že mu je lépe, ale teoreticky i my lidé třeba postupem času můžeme sami taky zafixovat tady tu mutaci, ale jenom my nejsme vystavováni často té hypoxii, mimo teda nějaké tibetské šerpy.
0: No tak, právě, ale jestli to není jeden šerpa.
4: Byl nalezený v Evropě, takže asi není.
1: Mm-hmm. To je vlastně první věc, která mě napadla. U těch lidí ta mutace je taky v nějaké části a je dost možný, že je to jeden z těch genů, který jsme získali od našich sesterských linií, to znamená od těch Denisovanů, protože Denisovani, kteří mají větší zastoupení v Nepálu, v Číně, v Tibetu, než ve zbytku světové populace, tak mají celou řadu genetických odlišností, které jim umožňují vlastně žít v hypoxickém prostředí. A druhá ta populace v Indonésii, ty se naopak vydrží třeba 5 minut potápět pod vodou, což já nedokážu. A za to může stejný gen.
0: No ale že nám ti Denisované nevydrželi, když jsou takhle odolní.
1: Evidentně. Vydrželi tam, kde ty podmínky byly horší pro ty druhý linie, to znamená Homo sapiens a Neandertálec.
0: Mně je vlastně líto, že tady s náma nezůstali. To bylo zajímavé.
1: To je tak. Jako to my si myslíme, ale my jsme všichni taková jako mozaika, u nás taky může být 5-10% z neandertálců, nějaký procento z těch Denisovanů, za to mimochodem byla udělena Nobelova cena před 5 lety.
0: Možná, že bych to, máte pravdu, no, prostě oni jsou v té naší dědičné informaci.
1: Jsou skrytí. Jako někdo je víc neandertálec, někdo je víc homo sapiens, někdo je víc Denisovan. A díky tomu může žít ve vysokých horách nebo se potápět 10 minut pod vodou.
2: Já myslím, že tahle studie je dobrou ukázku také toho, proč stojí za to chránit přírodu. Protože nikdy nevíme, co nového objevíme a co může pomoct lidem. Co vlastně taková věc, jako je hypoxie, jako je nějaká mutace u kopytníka, který žije někde daleko, přitom může mít daleko sáhlý dopad na
0: lidské
2: zdraví a na lidskou medicínu.
0: Tak děti si budou se zájmem prohlížet jaka v zoologické zahradě?
1: Důležitá věc, která by měla zaznít, ta aplikace v medicíně. ta tady byla dřív, než vlastně tenhle gen byl vůbec popsán, protože jedna ta varianta toho retinoidu, dihydroretinyl, se běžně používá právě na ty dermatitidy, protože on otvírá kanály kožní a umožní jiným aktivním substancím, třeba hydrokortizonu, pronikat do těch poškozených tkání. Používá se při léčbě nejrůznějších onemocnění a při vývojových problémech, takže my vlastně ty retinoidy používáme desítky let. Retinol nebo retinová kyselina byla poprvé popsaná v roce, myslím, 1903. Od té doby se vlastně intenzivně studuje. Víme, že je zahrnutá úplně ve všech procesech vývojových, ale pořád nevíme jak.
0: Aha, takže i proto je zajímavé studovat tady ty kozy lomeno antilopy tibetské a, ano, a nebo jaký.
1: Dá se to zobecnit tak, že vlastně jakýkoliv výzkum, nejenom lékařský výzkum, ale jakýkoliv výzkum je ve finále částečně nebo hodně užitečný i pro vlastně studium člověka.
4: Nikdo se může právě podívat, proč zkoumáme nějaké antilopy nebo třeba ještěrky, ale třeba protože jsme právě zkoumali slinný ještěrek, tak máme Ozempic, který nyní užívá podstatná část populace. No a třeba právě protože jsme zkoumali tady ty horské kozy nebo antilopy, tak můžeme lépe chápat tady tu dráhu, protože nám ta mutace umožnila pochopit, jak se to v tom mozku vlastně děje. A právě tady vždycky ten mozek zkoumáme skrze to, že se tam něco většinou pokazí a díky tomu víme, aha, tak to je zodpovědný za tady to. No a nebo se tam něco změní a teďka vidíme ty změny a právě my víme, že ten dihydroretinol nám tam funguje jako progenitor pro ty buňky, aby nám dělali tu myelinizaci a můžeme ho třeba potom podávat těm lidem, kteří mají roztroušenou sklerózu. Uvidíme, to je zatím čistě teorie, ale aby se jim lépe hojily právě ty jizvy, které jim způsobily ty jejich imunitní buňky splašené.
0: Tohle je hudba, budoucnosti vždycky to trvá desítky let, než se objeví nový lék, ale tady možná ne.
1: To je hudba minulosti a současnosti. Jo, protože ty retinoidy se dlouho zkoumaly a zkoumají a ví se jako opravdu hodně, jaký je vliv retinoidu na nějakou funkčnost nebo uzdravování, ale ten přesný mechanismus, co ty retinoidy dělají, jak spolupracují s různými transkripčními faktory, tak ten úplně jako ještě neznáme.
0: Tak je ještě co objevovat, je ještě zase dostávat Nobelovy ceny. A já moc děkuju za inspirativní debatu. V dnešní rozhlasové laboratoři účinkovali zoologové Pavla Hejcmanová. Děkuju vám.
2: Děkuji.
0: A Pavel Stopka.
1: Naslyšenou.
0: A student téhož oboru Tomáš Jelínek.
4: Též děkuji.
0: Děkuji moc, že jste se zapojili. Martina Mašková se těší za týden zase naslyšenou v rozhlasové laboratoři. Laboratoř. Laboratoř.

0: Jedna hodina.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. Washington a Teherán podle serveru Axios přeruší útoky, v úterý budou jednat v Dauha. Cyklista Macek vyhrál na mistrovství republiky po časovce i závod s hromadným startem. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1450, je to o 20 potvrzených obětí víc, než uváděl poslední zveřejněný údaj. Desítky tisíc dalších lidí se stále pohřešují. Podle svědka citovaného britskou stanicí BBC jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončilo časové okno, během kterého je podle odborníků největší šance živé osoby v troskách nalézt. Do záchranných akcí jsou zapojené stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. V Česku bylo v neděli opět extrémní vedro, teploty překročily i 40. Podle lékařů by se lidé měli vyhýbat přímému slunci a měli by dostatečně pít. Vysoké teploty ohrožují hlavně seniory a malé děti. Potíže mohou mít i lidé s chronickými problémy.
3: Máme určitě více pacientů zhoršení chronických stavů, takže dýchací obtíže, kardiální obtíže, geriatrický pacienti.
4: Shrnuje aktuální případy na urgentu Ostravské městské nemocnice lékařka Anna Pekárek.
3: Geriatrický pacienti jsou všeobecně problém, tam chybí ten pocit žízně.
4: Více výjezdů má teď i záchranka.
5: Jedná se o nárůst 15% oproti dlouhodobému průměru.
4: Upřesňuje mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Jde o desítky případů kolapsů, dehydratace nebo třeba závratí. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Radiožurnál.
2: Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovily kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházely se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Na místo přijel i ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není jasná.
6: Prefekt departmánu Mert Emozel Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun zřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří ve skupině mistrovství světa remizovali s českou reprezentací, končí v úvodním kole vyřazovacích bojů. Na šampionátu prohráli s Kanadou 0-1. Hrálo se v Los Angeles ve Spojených státech a tak se kanadská reprezentace stala historicky první, která na mistrovství světa nastoupila jako pořadatelská země mimo své území. Cyklista Matyáš Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Navázal tak na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni zopakoval double.
7: Těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a lidem docházely síly. Já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
8: Nehody na D35 před Olomoucí a také v Praze v Dolnoměcholupské ulici. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za Velkým újezdem. Na kilometru 287 vozidlo sjelo z vozovky, je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D55 z Přerova do Olomouce čekejte překážku na novém úseku dálnice za Kokory. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavný pruh a některá vozidla vybočují. A v Praze čekejte komplikace v Dolnoměcholupské ulici mezi Dolními Měcholupy a Dubčí. Obytné vozidlo narazilo do stromu. Průjezd je omezený, doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky, přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak naměří většinou 31 až 36, na Moravě i 39 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Kázání při katolické mši může vést jenom vysvěcený kněz nebo jáhen, potvrdil Vatikán dlouhodobé pravidlo. Přidáme další podrobnosti. Církev ve Francii poskytuje azyl v kostelích všem, kdo se potřebují skrýt před vedrem. A pozveme vás taky na multižánrový festival asijské hudby a kultury Eastern Tunes. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála.
0: Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Broš jmenoval dva nové proděkany, Aleše Prázdného a Mariána Čačíka. Na fakultě už několik měsíců panují spory o její vedení. A z detaily je ve studiu Adam Šindelář. Adame, vítej.
9: Hezký den. Ministerstvo školství vyzvalo na konci května univerzitu ke zjednání nápravy v souvislosti s nečinností akademického senátu Katolické teologické fakulty. Úřad požadoval, aby se senát do 30 dnů k záměrům děkana odvolat a jmenovat proděkany vyjádřil. Senát se minulý týden sešel poprvé od začátku března. Prázdný a Čačík doplnili proděkanku Michálu Otovou a Petru Oulíkovou, které jmenovala bývalá rektorka univerzity Milena Králíčková v době, kdy byla fakulta v nucené správě. Tu ministerstvo zhruba v polovině března zrušilo poté, co nejvyšší správní soud na konci února přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty. A do konečného rozhodnutí soudu je tedy považován za děkana se všemi pravomocemi, které se k té funkci vážou.
0: Průtahy, popřípadě obstrukce a taky nečinnost fakultního senátu jsou podle ministerstva ale v rozporu se zákonem o vysokých školách. Úřad ve výzvě upozornil, že případné obstrukční jednání by mohlo vést až k omezení anebo odejmutí působnosti fakultního senátu.
9: Senát se odvoláním a jmenováním proděkanů zabýval minulý týden a usnesl se, že nepovažuje za možné vydat k bodu stanovisko kvůli závažným a zmatečným obsahovým chybám v podkladech. Bod senát odložil na příští řádné zasedání plánované na 30. června. Podle vedení fakulty ale senát bod projednal. Diskuze sama potvrzuje, že senátoři byli s návrhem i předloženými podklady detailně seznámeni, stojí v tiskové zprávě fakulty. Podle vedení fakulty k projednání bodu stačilo předložení jmen nových děkanů. Z programu jednání plánovaného 30. června ale vyplývá, že podle senátu bod projednán nebyl. Proč uvedl, že jeho snahou není další vyostřování situace, ale obnova standardního fungování fakulty a uklidnění dlouhodobě napjatých poměrů. Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka Králíčková z funkce na návrh akademického senátu loni v únoru. Poté se obrátil na městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Rektorka však Brože odvolala loni v létě podruhé, Brož se znovu bránil žalobou, té už ale soud odkladný účinek nepřiznal. Loni v prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl a Brož pak podal proti rozhodnutí kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu.
0: Vatikán potvrdil dlouhodobé pravidlo, že kázání při katolické mši může vést jenom vysvěcený kněz nebo jáhen. Odmítl tak žádost německých biskupů o rozšíření téhle praxe, která měla umožnit kázat i ženám nebo jiným laikům.
9: Je to tak, v prohlášení vatikánského dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, který dohlíží na náboženský život skoro 1,5 miliardy katolíků po celém světě, stojí, že od současné disciplíny se nelze odchýlit. Součást mnoha katolických mší je kázání, tedy homilie, při kterém kněz nebo jáheň nabízí zamyšlení nad biblickými texty určenými pro daný den. A německá biskupská konference začátkem tohoto roku požádala o povolení, aby kázání mohli vést i laici. Německá žádost odrážela postoje mnoha biskupů i ve Spojených státech amerických a dalších evropských

0: působí. Při modlitebních setkáních mimo mši svatou laici kázat smí.
1: Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začali je zajišťovat benediktíni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede tedy novou trasou.
0: Ano, provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost Klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. Z výpovědí ale nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která poskytuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně ji navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpátky Břevnovští benediktíni a v současnosti v klášteře ale žádný příslušník benediktinského řádu nežije.
1: Adam Šindelář byl se mnou ve studiu. Měj se hezky.
0: Hezkou neděli.
1: Celá Evropa zažívá mohutnou vlnu veder a také ve Francii teploty stoupající až ke 40 stupňům stěžují život obyvatelům. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? To zjišťovala naše stálá spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
2: Dobrý den, ano, je to tak, už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
1: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
2: Ano, to se stalo v departmánu Sarthe, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sarthe otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
1: Média ve Francii také ve velkém zkoumají, proč je právě v místech kultu tak příjemně, ale ta odpověď je asi snadná.
2: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích obzvlášť. V těch tedy stavěných už od středověku je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají.

0: zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
1: S informacemi přímo z Paříže se přihlásila naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Začátkem června obsadili ukrajinští rozkolníci z pravoslavné církve Ukrajiny Kremenčukský chrám Nejsvětější Trojice v Povltavské oblasti. Takhle o tom informoval server Pravoslavie.ru, který patří ruské pravoslavné církvi. Podobné události se v zemi množí od okamžiku, co nově založená Národní církev získala autokefalitu, ale podrobnosti už proberu s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobré ráno.
3: Dobré ráno vám, Naděl, i všem našim posluchačům.
1: Víme, jak to obsazení vypadalo, jak proběhlo?
3: Tak já vycházím z toho, co jsem se dozvěděl z toho servu Pravoslávie, ten ovšem patří ruské pravoslavné církvi, tak musíme počítat s tím, že to bude poněkud jednostranné vidění. Ale s ohledem na to, že po získání autokefality tou novou pravoslavnou církví Ukrajiny, zřejmě to bylo přesně tak, jak je popisováno. Předcházelo tomu církevní shromáždění, kde věřící měli uplatnit svůj nárok na přechod celé té kremenčukské náboženské pospolitosti pod novou církev. Tomu se samozřejmě ta tradiční pod moskevským patronátem bránila, takže došlo k obsazení toho chrámu skupinou maskovaných osob, což měli být představitelé ukrajinského pravého sektoru, ovšem za podpory ukrajinské policie, a při této příležitosti se uvádí, tedy v těch moskevských pramenech, že takovýchto násilných převzetí chrámů i celých náboženských obcí proběhlo od vzniku té církve, myslím nové církve pravoslavné, už 50.
1: A jak na celou situaci reagovala promoskevská ukrajinská pravoslavná církev?
3: Přirozeně zdrženlivěji, protože, jak víme, mluvili jsme o tomhle problému několikrát v tomto pořadu. Ta ukrajinská pravoslavná církev sice odstranila ze svého oficiálního názvu ten přídomek moskevského patriarchátu, nicméně je zcela evidentní, že se stále řídí pokyny z Moskvy. Takže je to zkrátka a dobře tak, že celém tomhletom souboji zdánlivě církevním jde velmi často tedy o téma vyloženě politické a je to snaha o potření té ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu ve prospěch právě pravoslavné církve Ukrajiny.
1: Mluvíme o Kremenčukském chrámu Nejsvětější Trojice v Povltavské oblasti. Libore, jaká je jeho historie? Kdy vznikl?
3: Tak on vznikl v roce 2000. Je to tedy velmi nový chrám z pohledu na ty pravoslavné stránky obecně a zase ta původní budovatelka chrámu, tedy ukrajinská pravoslavná církev, v roce 2000 ho tedy dobudovala, jak dnes říká, nová církev nemá k chrámu žádný vztah a je to jenom snaha zkrátka o dobytí pozic, které té nové církvi nepatří. Jiná věc je, a to je podle mého soudu velký problém, že velmi často ti věřící jsou zkrátka lidé konzervativní a chtějí zůstat v tom spolku a s těmi kněžími, na něž byli zvyklí už od dob, dejme tomu sovětské nebo i postsovětské Ukrajiny, což je, řekl bych, hlavní problém, který vyřeší až čas.
1: Ještě zpátky k těm dvěma ukrajinským pravoslavným církvím. Myslíte, že se dají nějak smířit?
3: To je samozřejmě otázka na odpověď za milion dolarů, jak se rádo říkává. To je samozřejmě velice obtížné. To je jako, když si porovnáte dnešní české soužití českých katolíků a evangelíků, tak tady není absolutně žádný problém. Ale proto, že už to má svou historickou tradici a ty staré zápasy jsou už dávno zapomenuty. V případě Ukrajiny je to samozřejmě mnohem komplikovanější, protože ty zápasy jsou na samém počátku a já se obávám, že tohle se podaří vyřešit až tak, že ta starší generace vyznavačů promoskevské církve prostě z tohoto života odejde a i tehdy bude problém. Bylo by samozřejmě nejlepší, kdyby obě ty církve vyznávající v podstatě stejné dogma spolu nakonec splynuly. Jestli to ovšem je možné, to v tuhle chvíli nevěřím.
1: Zajímavé téma pro nás našel Libor Dvořák, náš komentátor. Libore, děkuji a přeju krásnou neděli.
3: Není zač, vám také. Naslyšenou.
1: Na louce v areálu Tonmy na hranicích Velkého Šenova, Mikulášovic a Vilémova budou už příští sobotu znít melodie z nejrůznějších koutů Asie. Začne festival Eastern Tunes. A já už jsem ve spojení s jednou z organizátorek, Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Festival vstupuje do své druhé dekády. Tak v čem je příprava 11. ročníku jiná, než byla třeba na začátku? Proměnilo se něco?
4: No, my jsme rádi, že Eastern Tunes v regionu rezonuje, že stále láká lidi a že také inspiruje místní se zapojit a právě proto festival pokračuje i po 10 letech díky rostoucí vstřícnosti jak ze strany obcí, jednotlivců, tak Akademie věd. Jsme rádi, že ho začínají brát za svůj a proto jsme se rozhodli, že půjdeme do druhé dekády. Ale rozhodně si to neděláme jednoduché a chceme návštěvníky překvapit ještě něčím jiným, než neskutečnými hudebními krásami.
1: No, v programu lákáte na pestrý koktejl umělců z Turecka, Tibetu, Indie nebo Iránu. Podle jakého klíče jste vybírali?
4: Já nevím, jestli je dobré příliš mnoho prozradit. Každý ročník vzniká celkem živelně. My se vždy snažíme dát dohromady nápady na nové kapely, které se nám líbí, anebo které jsou v dosahu. Nebo se zaměřit na region, který zrovna rezonuje, jako je to v letošním případě Irán, anebo stále i Ukrajina. A musí to být zároveň umělci, na které finančně dosáhneme.
1: Letošní velkou novinkou je potom Koutek Akademie věd a taky užší spolupráce s Orientálním ústavem, ve kterém působíte. Co přesně tahle spolupráce přinese návštěvníkům? Jaké další ústavy se třeba ještě představí?
4: Během působení ve Šluknovském výběžku se často setkáváme nejen s nedostatkem informací o Asii, ale je to také nedostatek informací a povědomí o práci Akademie věd. A tak letos kromě Orientálního ústavu se zapojí ještě Masarykův ústav a archiv a ústav experimentální botaniky. V novém komunitním prostoru tibetského domu tak vznikne ten akademický koutek, o kterém jste mluvila, a tam budou malí i velcí moci nakouknout do zajímavé práce kolegů. Letos bude genealogická poradna, kde vám pomohou najít vaše rodinné kořeny, příběhy z práce historiků, pokusy s rostlinami, výroba papíru a neviditelného ingoustu, a to nejen z asijských rostlin. A my lákáme ke spolupráci v akademickém koutku také místní studenty a doufáme, že třeba někdo z nich se inspiruje k vědecké dráze. To ale nebude jediná novinka. Bude tady letos také podcast Orientalistického expresu pod názvem Stepping into Asia. Bude provázet celým festivalem. Zaměří se na témata spojená s migrací a nabídne také například příběhy letošních vystupujících, jako právě bude ta zmíněná reperka Typči, která vystoupí letos včera poprvé. Budou to i Ujguři s tancem a vyprávěním a další vystupující z Ukrajiny, z Turecka a tak dále, jak už se o tom mluvila.
1: Eastern Tunes má podtitul Festival asijské hudby a kultury proti xenofobii. Šluknovský výběžek, to je region s velmi specifickou sociální dynamikou a historií. Jak na tento podtitul reagují místní?
4: Máte pravdu, že někteří lidé jsou k migrantům a jiným kulturám skeptičtí a právě proto jsme to téma vybrali pro náš festival. To téma, kterému se Orientální ústav věnuje dlouhodobě a který může přispět do veřejné debaty. Je pravda, že některým lidem trvá dlouho, než se osmělí a přijdou, ať už kvůli podtitulu, anebo kvůli tomu názvu Eastern Tunes, Tóny Asie. Festival nabízí prostor právě pro nenásilné setkání a s jinými kulturami, a to skrze hudbu, příběhy, jídlo nebo dokumentární filmy nebo hry pro děti. Na mnohem se podílí také sami vystupující umělci, kteří jsou zároveň součást publika, a proto je snadné je oslovit. A tak se zde odnáší společný zážitek a současně i nějaké informace. My tady doufáme, že aspoň trochu přispíváme k boření stereotypů a předsudků, a to nejen v regionu, a snad je to, že lidé přijdou znovu známka, že jdeme správným směrem.
1: Sama podnikáte celou řadu terénních výzkumů v Asii, jezdíte pravidelně do Tibetu. Jaké to je vracet se z akademického prostředí asijských regionů zpátky do Šluknovského výběžku? Nacházíte mezi tamní realitou a životem v našem pohraničí třeba nějaké paralely?
4: Já se přiznám, že si někdy v odloučených oblastech Himalájů vzpomenu na naše česko-německé pohraničí. Hraniční regiony mají často společnou nejen špatnou dostupnost, ale kulturní rozmanitost a turbulentní politické dějiny. Jsou tu ale i rozdíly. Já jsem se před 3 týdny vrátila zítravě do Tibetu a čínskému pokroku je v tom nejzaším koutě se my tady nemůžeme vyrovnat, ale k mým možnostem tam patří třeba i hustá síť nejnovějších sledovacích zařízení, která umožňují totální kontrolu státu. A když u nás některé tyto věci fungují o něco hůř, tak máme něco mnohem lepšího, a to je svoboda pohybu a svoboda slova, a to bychom si měli chránit.
1: Na festival Eastern Tunes do Šluknovského výběžku nás pozvala organizátorka Jarmila Ptáčková, která také působí v Orientálním ústavu Akademie věd. Tak ať se to celé podaří, přejeme hodně návštěvníků, mějte se hezky.
4: Děkuju, mějte se hezky.
1: Osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik staletí. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i víc než 500 let starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě.
5: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
6: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
5: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy, a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
6: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
5: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
6: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
7: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
6: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Asízy a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
8: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
6: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: A to je z uplynulé půl hodiny všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje Naděžda Hávová.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. A kvůli smogu můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Začal parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastupuje šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. A projednávají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. A dnes začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentu vystoupí s projevy. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. A srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. A dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra. A stovky achátů z celého světa můžou vidět návštěvníci městského muzea v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, a poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže.
10: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na pražském okruhu za D5. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce buďte opatrní za velkým újezdem. Na kilometru 287 vyšetřují nehodu vozidla, které skončilo mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, v místě se zpomaluje. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením za plzeňskou dálnicí. Mezi 23. a 21. kilometrem opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Průjezdné je to plynulé levým pruhem. A na D55 z Přerova do Olomouce čekejte překrážku na nové dálnici za Kokory. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Noci teď jasná až polojasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. A ty můžou doprovázet kroupy a nárazy větru. Ochlazuje se k 19 stupňům. A přes den pak čekáme jasno až polojasno a během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky, a přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě i 39 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Pachatel byl odsouzen, spravedlnosti bylo učiněno zadost. Příběh by měl skončit. Pro mnoho obětí tomu tak ale není. Proč bolest, strach často přetrvávají i po vynesení rozsudku? Je trest pro viníka skutečně tím, co oběť potřebuje? A co vlastně znamená spravedlnost pro člověka, kterému trestný čin změnil život? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
2: Vertikála.
11: A mými hosty ve studiu jsou právnička a sociální pracovnice a také psychoterapeutka ve výcviku Iva Černá-Lambová a také psychoterapeutka Barbora Uhlířová. Obě působí v poradně Persefona a zaměřují se na domácí a sexualizované násilí. Dobrý den oběma, vítejte v debatě.
12: Dobrý den.
13: Děkujeme za pozvání, dobrý den.
11: Když se podíváme na to, co znamená pro člověka, kterému trestný čin, co by oběti, změnil život, co očekává od spravedlnosti a co vůbec mu může ten soud dát, tak co pro oběť znamená spravedlnost? Je to totéž, co právní spravedlnost? Iva Černá-Lambová?
12: Myslím si, že to je velmi individuální, že někdy vlastně ten člověk má už tu představu tak jako silně spjatou s představou toho právního systému, že mu vlastně stačí, když ten právní systém jako zafunguje tak, jak on od něho očekává. Ale velmi často si myslím, že ty potřeby těch poškozených nebo těch obětí ještě přesahují to, co ten trestní náš systém a ten právní řád je schopen nabídnout, a právě pro tyto případy si myslím, že vznikají iniciativy, které se věnují restaurativní justici a dalším věcem.
11: Co právě se v člověku naruší, když se stane obětí závažného bezpráví toho trestného činu? A co tedy očekávají navíc od té spravedlnosti? Možná otázka na psychoterapeutku Barboru Uhlířovou.
14: No, já můžu hodně čerpat hlavně z těch individuálních příběhů, takže mě se těžko jako zobecňuje. Ale s čím se tak jako nejčastěji setkáváme, tak je to nějaké jako uznání toho, že ten příběh a ten čin se stal, nějaké uznání té pravdy, převzetí odpovědnosti čekají ti lidi a s tím nějak spojené obnovení jejich vlastní důstojnosti. A myslím si, že co ještě navíc potřebují a co asi tady ten právní systém nezajišťuje, nějakou spravedlivou reakci komunity. Těch lidí, kteří jsou kolem toho člověka, který se stal obětí, nebo kteří se pohybovali kolem, když se děl ten trestný čin.
11: Iva Černá-Lambová.
12: Velmi, velmi náročná otázka, na kterou se složitě odpovídá, ale z mé zkušenosti s lidmi, kteří se třeba stali obětí sexualizovaného násilí, tak my s nimi často jako komunikujeme, že ty očekávání od toho trestního procesu nemůžou být jako velká, jo? Že člověk musí počítat s tím, že to možná ani nepostoupí k tomu soudu a když už jo, tak to možná nedopadne. Takže ty očekávání nebo ty tužby často jsou jenom, aby mě někdo slyšel, jenom, aby to někdo jako nezhodil, jo, protože ono se často děje to, že to nikdo ani neslyší, jo, což si myslím, že je dost náročný ještě. Takže tam ty očekávání někdy ani nejsou, aby byl vynesený rozsudek. Někdy je ten rozsudek vynesený a stejně to nestačí, protože je to podmínka. A někdy si myslím, že je vynesený rozsudek ten úplně jako nejzávažnější, co může být, prostě trest odnětí svobody. A i tak to té oběti nemusí stačit. A jsou případy, kdy vlastně ten pachatel pak vyjde z toho vězení za 10 let a té oběti se jako vrací ty traumatické prožitky a vidíme, že to furt nezafungovalo. I když to celý prošlo tak, jak nejlíp mohlo tím trestním procesem, tak to furt nezafungovalo a je potřeba dělat něco ještě jinak.
11: Kdybyste měli říct, co tedy určitě žádný rozsudek vyřešit té oběti nemůže, tak jsou to nějaké parametry?
12: Zase to slovíčko určitě bych jako nechtěla použít, protože si myslím, že každý z nás je jiný a někomu vlastně to může asi vyřešit úplně všechno. To neříkám, že ne, ale myslím si, že tak, jak je ten systém je postavený, tak on neslouží k tomu, aby se zaměřoval na potřeby té oběti. Jo, k tomu ten systém postavený není. Ten systém je postavený na vztahu mezi státem a pachatelem, hlavně primárně nějaké ochraně společnosti a tak dále. Takže ta oběť z toho jako vypadává a je tím pádem logický, i když se na to podíváme z té právní perspektivy i z té terapeutické, že to neslouží primárně k naplnění potřeb té oběti.
11: Hlas té oběti je v tom trestním řízení tedy neslyšitelný?
12: Nemyslím si, že úplně neslyšitelný, ale těžko slyšitelný. A tím, jak je ten systém nastaven, čemuž já samozřejmě jako rozumím, z nějakého pragmatického hlediska, třeba to, jak často musí oběť tu věc opakovat, i když nechce a podobně. Jak je to nepřehledný a jak nedokážeme předvídat, jak ten proces bude probíhat. Tak si myslím, že často ten hlas té oběti prostě nezazní tak, jak by měl. Že tam není ten jako prostor vlastně pro to, co třeba ona jako potřebuje. Jo. A nebo z druhého úhlu pohledu pachatel nemá vlastně prostor pro to, aby vyjádřil třeba tu lítost, což zase neříkám, že je vina soudu, možná je to prostě vliv jeho právního zástupce, který vyhodnotí, že tohle v tu chvíli je to nejlepší pro něho. A pak vlastně slyšíme ty příběhy, kdy pachatel říká, no já bych se i omluvil, já bych i mluvil úplně jinak, ale to prostě v tu chvíli nebylo v mém nejlepším zájmu. Takže jsem neměl ten prostor prostě do očí nebo jiným způsobem říct, protože by mi to uškodilo z právního hlediska. Tady zase asi ze mě mluví spíš ten jako terapeut, ale myslím si, že se to jako je potřeba to propojovat. No a chápu, že právní řad jako nemyslí primárně na nějaký terapeutický potřeby. No.
11: A měl by z vašeho pohledu, je to dostatečně nastavené pro tu oběť? Barbora Uhlířová?
14: Jako mně se zdá, že by bylo fajn, kdyby tam byl ten prvek nějaký terapeutický, uzdravující v tom systému spravedlnosti. Na druhé straně v situaci, kdy tam vnímáme mnohem významnější problémy v tom systému, tak jak teďka je nastavený, který by bylo potřeba napravit, tak se mě to nějak nepouští hlava, že bychom se teďka ještě začali vnášeli do toho prvek toho a ještě bychom potřebovali, aby to bylo terapeuticky. A možná to, co by dávalo smysl, je větší provázanost a spolupráce toho systému tak, jak je, aby plnil tu roli, kterou má, s těmi ostatními systémy, to znamená s organizacemi, jako jsme my, s organizacemi, které se právě zabývají tou restaurativní justicí, a aby jako od začátku tyhle systémy pracovaly společně.
11: Četla jsem vyjádření právě ohledně práce, nějaké vlastní terapeutické práce člověka, který byl zasažen trestným činem, že v podstatě se neuklidnil a necítil se v bezpečí ani v případě toho vynesení rozsudku, ani v případě toho, že ten pachatel, který se na něm provinil, skončil ve vězení. Jak souvisí to potrestání pachatele právě s tím pocitem bezpečí oběti a proč to třeba nezafunguje?
14: Mně teďka napadá konkrétní případ jedné klientky, kdy ten pachatel byl odsouzený, šel do vězení a pro ní to bylo relativně klidné období a pocit bezpečí, dokud v tom vězení byl, ten trest byl poměrně krátký, který mohla věnovat tomu pracovat na sobě a nějakým způsobem se začít uzdravovat, nějakým způsobem se právě porovnat s tím pocitem toho ohrožení a bezmoci. Ve chvíli, kdy z toho vězení vyšel, tak tohle období skončilo, ale ona vlastně byla už nějakým způsobem posílená, nějakým způsobem už jako nachystaná trochu víc.
11: To znamená, má to efekt nějaký, aspoň nějaké období klidu. Zároveň, pokud se nastínila, může. Když to tedy ještě položím jinak, výše a délka toho trestu může také právě pomoci té oběti, té cestě uzdravení. A má to smysl i z tohoto pohledu na výši toho trestu se dívat právnicky? Iva Černá-Lambová?
12: Zase dokážu si představit spoustu variant a velmi často si to dokážu představit, že jako ta výše toho trestu nějak jako validuje to, jak závažné bylo to, co se stalo. Jo? Že vlastně, když ta výše toho trestu je opravdu jako velmi nízká, tak to může vyvolat ten pocit, aha, mně se toho zase možná tolik nestalo, možná to nestojí té společnosti za to, aby to fakt jako dostalo jako větší ten trest. Na druhou stranu si ale zase dokážu představit situace, kdy na tom tomu člověku tolik nezáleží a spíš mu jde o to, aby se to prostě už nikdy nestalo. Aby se to nestalo jiným lidem. A nevím, jestli vždycky třeba ten trest odnětí svobody může zaručit, že k té recidivě jako nedojde. Jo, takže někdy si myslím, že je důležitý pro ty lidi, aby věděli, jak ten trest tráví, jo? Jak bude na sobě pracovat, do jakého kontextu se dostane, kdo s ním bude mluvit. Jo? A to už pak ale je ve hvězdách. No.
14: Si můžu dodat, tak 70% recidiva v České republice jako nenasvědčuje tomu, že v tom vězení by došlo k nápravě těch pachatelů, a z té zkušenosti mojí z návštěv věznice, z toho pobytu v tom prostředí, tak tomu rozumím, že nechtěla bych teďka nějakým způsobem snížit práci našich kolegů ve věznicích, která je úžasná, ale zároveň je jich tam pár, prostě těch možností, které oni na 200% využívají, pořád nejsou dost.
11: Když se podíváme na tu cestu té oběti, je to člověk, který se stal obětí nějakého násilného činu, nějakého zneužití. Co je pak ještě traumatizující na té cestě? Jakou roli tam hraje právě ta cesta přes policii, soudy, instituce a možná i ty reakce okolí, to, jak se společnost vůbec dívá na oběť, dejme tomu, sexualizovaného násilí?
12: Tak bych chtěla začít tím, že bych nechtěla zhazovat jako práci nikoho v tom systému, protože rozumím, že každý článek toho řetězu se potýká se svýma problémama, se svým financováním, se svým prostě personálním rozvržením a tak dále. Ale tím, že chceme být ke klientům transparentní a často s nima mluvíme a rozhoduje se ta vlastně klientka, klient, jestli budou třeba podávat trestní oznámení, takže my s nima jako řešíme, co můžou od toho procesu očekávat, tak bohužel jako zaznívají slova, že ten samotný proces byl více traumatizující než ten trestný čin. A to je něco, co s nima někdy jako komunikujeme opatrně, aby vlastně věděli, do čeho jdou, aby zhodnotili ty svoje zdroje, tu svoji energii na to a aby prostě věděli, co od toho chcou a jestli jim ten systém je schopen to dát. Protože ono se říká hlašte, hlašte, hlašte, což jasně, já to podporuju, aby vlastně se oznamovalo, což je téma zase jako složitější, na mnohem složitější debatu, takže teďka to bude působit jako vytržený z kontextu, ale mně v tu chvíli, kdy sedím v té konzultace, záleží na potřebách a bezpečí toho mýho klienta a tomu já prostě říkám, je možný, že v vašem případě teďka není nejbezpečnější se pustit do toho právního systému, který je nějak nastavený a je to v pohodě. Jo? Prostě myslete teďka na sebe a na svoje potřeby.
14: Já jsem ještě, a to se týká ty otázky, na ten vztah toho okolí a komunity. Teďka se mě zase vybavuje jedna konkrétní klientka, která se potýkala s domácím násilím, hrubým domácím násilím a pro ní zrovna ten přístup jejího okolí, jejich netečnost, jejich bagatelizování a jejich odvrácení se od té problematiky mělo jako zásadní vliv na to, jakým způsobem ona je teďka zraněná.
11: Proč? Nebo jak chápete to, že se často ta oběť, často v případech znásilnění žen, zneužití mladých dívek v rodinách a pokud jsou ty případy medializované, tak v těch komentářích se ve velkém procentu objevují stále ještě věty typu může si za to sama. Co tohle dělá těm obětem a jaký to má pak vliv na jejich uzdravení? A možná na to, co jste říkala, Iva Černá-Lambová, na to oznamování.
12: Já si myslím, že vliv to má obrovský. Vnímám ten posun za tu krátkou dobu, co jsem v praxi. Musím říct, že vnímám ten posun té společnosti, ale myslím si, že vliv to má obrovský a myslím si, že téma té odpovědnosti je jedno z těch klíčových, kromě tématu moci, kontroly a tak dále. Tak to téma té odpovědnosti je klíčový. Je to něco, s čím i pracujeme právě s klientama, kteří se dopouští násilí, že prostě velmi jasně artikulujeme, že z našeho pohledu má odpovědnost za násilí vždycky ten, kdo se ho dopouští. Jo? A myslím si, že tohle je něco, co ta společnost ještě nemá nějak zažitý, protože tady byly dlouhý roky, kdy se prostě říkalo a bylo to jako normální, podívej se, co měla na sobě, však ona byla opilá a tak dále. Vždycky byla jako teďka kultura toho házet to na toho, komu se to stalo. Jo, přitom, když bychom takhle mluvili s obětí krádeže, jo, a měla jste tu kabelku malou nebo velkou a co jste měla na sobě a byla jste opilá, tak vidíme, jak jako zvláštní to je tímhle způsobem mluvit.
11: Já jsem to dala na ženy či dívky, ale samozřejmě nechci říkat, že se takovými oběťmi sexualizovaného násilí nestávají i muži, anebo mladí mužové chlapci.
14: Jestli já jsem teda ještě vlastně to chtěla zarámovat, to jenom to, co říká Iva, s čímž naprosto souhlasím, že pokud se tady bavíme o nějakém zranění, nebo dneska se hodně používá slovo trauma, tak to má vlastně kromě nějakých těch biologických, nebo to, co se přímo děje v těle na úrovni nervové soustavy mozku, celého toho tělového systému, tak to má další rozměry. Má to jako existenciální rozměr a má to vlastně nějaký rozměr, kdy je narušen morální řád pro toho člověka. Vlastně se ptá, proč se to stalo zrovna mně. Mám já hodnotu jako člověk, když vlastně se stalo to, že ten člověk na mě zaútočil a to se pak vlastně propisuje do těch otázek, neudělal jsem něco špatně, pak vám jako řeknu, že jste byla špatně oblečená třeba. Že jo? Je to popsané v odborné literatuře, věříme tomu, že dobré věci se dějí dobrým lidem a špatné věci se dějí špatným lidem. Máme to nějakým způsobem v sobě zabudovaný. Takže ve chvíli, kdy mně se stane něco špatného, tak vlastně můžu tam skrz tady tohle přesvědčení dojít k tomu, že teda jsem asi špatný člověk. Vlastně otázky i na bezpečnost světa jako místa ve chvíli, kdy se od vás odvrátí jako ti blízcí, ti nejbližší, kteří vám vlastně poskytovali to bezpečí, najednou tomu nerozumí, řeknou, tady asi to je nějak jako jinak. Takže to není jenom vlastně něco, co by se dělo v těle, ale i na mnohem jako širší a hlubší úrovni.
12: Já bych jenom ještě chtěla doplnit, že on je trochu i důvod, proč ty mozky té společnosti a toho okolí takhle fungují, jo? Protože oni slyší, aha, tady by mohlo být nějaký jako nebezpečí. A my trochu chceme věřit tomu, že ta oběť si to nějakým způsobem jako tomu šla naproti. A že já chci věřit tomu, že to mám pod kontrolou a že když udělám tyhle tři věci, tak mně se to nestane. Jo, tak to bych jenom ještě chtěla říct, že do jisté míry je to zase takový to jako nevědomí, já chci vědět, že ona udělala něco špatně a že mně se to nestane, protože připustit, že já můžu udělat všechno správně a stejně se mi to stane, je strašně děsivý a to já nechci jako v tomhle světě žít.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus, proč trestem pro viníka trauma oběti nekončí. O tématu debatují právnička, sociální pracovnice a psychoterapeutka ve výcviku Iva Černá-Lambová a také psychoterapeutka Barbora Uhlířová.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Stále to trauma, které už jsme tady malinko nastínili. Jak vlastně to trauma funguje a proč pak třeba nereaguje na tu logiku toho soudního rozhodnutí? To, co jsem nastínila na začátku, máme tady trest, viník byl potrestán, ale já stále necítím dobře. Tak proč to nesouvisí nebo proč to často nereaguje na to rozhodnutí soudu? Barbora Uhlířová.
14: Popsala bych tady ty situace, kdy se člověk stane obětí trestného činu jako extrémní situace bezmoci. A říkám extrémní, protože nějakou bezmoc zažíváme každodenně a to naše tělo a systém celý se s tím dokáže vyrovnat. Ale toto jsou extrémní situace, kdy zažíváme takové ohrožení, že vlastně ty běžné obrany selžou a my nejsme schopni se vlastně bránit. A je to velká ztráta pocitu kontroly, někdy může být i absolutní. Vlastně když zažíváme něco takového, tak to, co se do nás propíše, do našeho těla, ale i do toho okolí a do toho našeho vnímání světa je prostě tak silný, že někdy, a ne vždycky vlastně, to je taky potřeba říct, někdy se to propíše tak silně, že vlastně jenom čistě vyřešení toho bezpráví už není dost.
11: Kdybyste měli odpovědět na tu základní naši otázku, proč trestem pro viníka trauma oběti často nekončí?
12: Protože ty potřeby jsou individuální a protože k tomu trestu směřoval proces, který často tu oběť prostě traumatizoval, vynechal, neslyšel.
14: Já si myslím, že to část toho je taky to, že trestný čin zasáhne tu oběť tak extrémním způsobem, že to není v silách toho systému spravedlnosti. A já v tom vlastně vidím velkou nespravedlnost, že ty oběti si to nezpůsobily, ale vlastně tu práci na tom, s tím se vyrovnat, která je někdy neskutečně náročná, tak musí odvést ony a oni.
11: Používáme tady slovo oběť. Je nějakým způsobem pro tu oběť zatěžující i to dlouhodobé zůstávání v té roli oběti, že zůstávám v té sebelítosti, nechci tím vytvářet tlak, že nemůžu jako oběť zůstávat v roli oběti a v sebelítosti, ale jestli i s tím to je potřeba pracovat a jak moc se na tom třeba podílí ta společnost, pořád je člověk pak už zaškatulkován, zase to dává vinu té oběti. Ty jsi byl ten, který se nechal zneužít.
12: Jo. Jsem ráda, že to oslovujete. Ono vždycky tady v těch rozhovorech, kde používáme ať už generické prostě generický gender nebo právě slovo oběť a podobně, tak je to jako zjednodušení. My se snažíme, protože věříme tomu, že ten jazyk má velkou váhu, tak se snažíme o našich klientech mluvit jako o osobách ohrožených násilím, ale je to minimálně pro mě pořád výzva, jak oslovit toho člověka tak, aby nedostal nálepku, aby mu to neubližovalo a tak dále. Jo, vím, že jednu dobu se nemluvilo o oběti, mluvilo se o přeživším, zas prostě zákon, ale jako operuje s nějakýma slovama, takže já často to slovo oběť používám, protože je to nějaký pojem v zákoně a někdy s ním prostě potřebuju nějak jako takhle zacházet. A myslím si, že to může být i součástí jako té spolupráce s tím daným člověkem se možná o tom i pobavit. Jak chcete, aby jsme tomu říkali, co to ve vás jako vyvolává, protože v každém to vyvolává něco jiného. Dokážu se představit, že někomu tu nálepku oběť nedám a on se bude cítit ochuzen. Jo, ale já prostě oběť jsem a já jsem zvlášť zranitelná oběť a já mám tyhle práva. Tady si myslím, že zase nám vstupuje nějaké navrácení té moci a kontroly, kdy ten člověk si zpátky bere to, že já asi o tom rozhodnu. Jo, že prostě ne, že mi někdo tu nálepku dá, ale já si o tom můžu rozhodnout, někoho to zajímá, jak se mi má říkat a já se můžu i rozhodnout, že teďka už prostě se takhle necítím.
11: Když už dnes víme o tom zranění, traumatu, o těch následcích, co by podle vás se mělo v tom systému dělat jinak, když beru ty české instituce, policie, soudy, sociální služby, co by se mělo dělat jinak, aby, a zase použiju slovo oběť, nebyla retraumatizovaná a nebyla stále opakovaně zraňovaná? To, co jsme nastínili, že se děje.
14: Myslím, že by měly spolupracovat ty jednotlivé složky mnohem více a měly by si navzájem víc důvěřovat, víc uznávat expertizu jeden druhého a myslím si, že to by mohlo fakt udělat hodně.
12: No, jako, a to se budu opakovat, protože si myslím, že už to slyšeli všichni spoustukrát, ale jako mít dobře proškolený ty lidi, neříkat si, že tohle je něco, co ti lidi nepotřebují, že na tomhle jako ušetříme třeba peníze, jo. Myslím si, že je dobrý prostě věnovat ten čas tomu, aby ti lidi, kteří jsou v kontaktu s osobama ohroženýma, protože to může být člověk, co sedí na té policejní stanici, může to být člověk, co pracuje na OSPODu a tak dále, tak aby prostě věděli, v čem ty specifika jsou. Třeba to, že ta oběť právě není dokonalá, jo? Že to může být prostě člověk nízkopříjmový, může to být člověk prostě s nějakým druhým postižením, může to být člověk, který na mě křičí a je agresivní. A to prostě neznamená, že mu se nic nestalo. Jo? A já to prostě musím si uvědomit, protože ve chvíli, kdy tohle mi nedojde, tak podle mě už jako nemůžu poskytnout kvalitně tu pomoc.
14: Bych ještě chtěla dodat, že někdy ten člověk, který je oběť, je zároveň i pachatel v nějaké jiné oblasti. To vlastně jenom chci dodat k tomu, co říká Iva.
11: Co dnes v českém systému podle vás nejvíce obětem chybí?
12: To je jako těžká otázka. Já si myslím, že nám do toho, zvláště v neziskovém sektoru, prostě jako prostupují i nějaká politická témata, ta aktuální politická situace, to přerozdělování těch peněz a to, čemu teďka ta společnost nebo politici chtějí věnovat jako a dát tu důležitost. Takže to si myslím, že nám do toho vstupuje a tím, jak je to proměnlivý, tak se jeden rok bavíme o tom, že by bylo potřeba něco, jenže pak další rok se to úplně změní a jsou zase ty potřeby někde jinde. Jo? Ale myslím si, že nějaký dlouhodobý akcent na to, že tohle není jako okrajový téma, že tohle se může stát nám všem a je to důležitý a že i finančně dává smysl ty lidi podpořit, jo, tak to si myslím, že tak jako z toho mi vystupuje.
14: No mně se to úplně se k tomu připojuju a ještě chci připojit to, že přemýšlím nad tím vlastně, že jako společnost máme v tom ještě nějakou cestu a že nějaké věci, které jsou tady nad tím, ale souvisí s tím, jakože rozpoznání těch situací, které by se propsalo do toho například, že ta komunita toho člověka neodmítne a nějakým způsobem potom s nějakým porozuměním k tomu přistupuje, co se stalo, tak to si myslím, že taky potřebujeme vlastně nějakým způsobem k tomu dojít. Nějaký jako zrání společnosti. A to vlastně taky vychází z nějakých výzkumů. Teďka v minulém roce vyšel statistiky evropské ohledně genderově podmíněného násilí, kde, já teďka nevím z paměti ta čísla, jo, ale ukazuje se tam, že ve Finsku je domácí násilí páchané intimním partnerem mnohem častěji se děje než v České republice. A tyhle čísla ale neukazují podle mé interpretace, co se skutečně děje, ale to, že ve Finsku ta společnost je mnohem citlivější k tomu a mnohem častěji to zachycuje a mnohem častěji ti lidi to pojmenují správně a jdou s tím ven. Až se v tom dostaneme dál, tak to bezpečí pro nás, pro všechny, kteří jsme potenciálně, můžeme být zasaženi trestným činem, tak se zvýší.
11: Proč trestem pro viníka trauma oběti nekončí? Hosty debaty Vertikály byly právnička, sociální pracovnice a psychoterapeutka ve výcviku Iva Černá-Lembová a také psychoterapeutka Barbora Uhlířová. Oběma děkuji za debatu a přeji hezký den.
12: Děkuju, hezký den.
14: Děkuju.
11: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie.
15: Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Definitivní sestavu delegace na summit NATO dnes oznámí ministr zahraničí Macinka. A Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím do osmifinále mistrovství světa. A dnes čekáme slunečno.